0: Únikem v závěrečném stoupání před druhým Švýcarem Schmidem a třetím Američanem Jorgensenem zvítězil o 45 sekund. Finish pak hodnotil Carapaz v rozhovoru pro web závodu.
1: Už jsem zkoušel jít na letošní tour do úniku víckrát, ale zdálo se to jako nemožné. Tahle etapa byla hodně náročná. Ovšem byl jsem na ten závěrečný útok maximálně připravený a soustředěný. Počkal jsem si na svůj moment a nakonec si mohl užít i samostatný dojezd do cíle. To bylo to nejkrásnější.
0: I dál vede celkové pořadí čtyřnásobný vítěz Tour de France Slovinec Tadej Pogačar. Před druhým Belgičanem Evenpoolem má 4,5minutový náskok. Odpoledne se pojede 19. etapa.
2: Zastavená D2 u Blučiny a nebezpečí na D8 před Prahou. Na dálnici D2 mezi Brnem a Bratislavou teď čekejte velké komplikace v omezení u Blučiny. Na 10. kilometru je směrem z Brna do Bratislavy převrácené auto v místě oprav a podle zpravodajky se nedá projet.
3: Před sjezdem na Blučinu převrácené auto na střeše, stojí celá D2, je to v zúžení ve směru z Brna na Bratislavu. Těsně před exitem na Blučinu. To teďka čerstvé, stojí to i v druhé straně, ale asi jen kvůli tomu, aby se zjistilo, jestli tam někdo nepotřebuje pomoct a druhá strana se potom asi rozjede.
2: Směrem z Brna do Bratislavy poslední možný sjezd z D2 je už za Brnem na Modřice na 3. kilometru a směrem z Bratislavy do Brna se dá z D2 sjíždět na Blučinu na 11. kilometru. A na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby na minus 2. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hostkou hovorou je Kateřina Černá, lektorka jogovej terapie. Tento spôsob práce s telom priniesla do prostredia psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde vedie lekcie pre pacientov, ktorí sa liečia zo závislosti. 5 rokov žila v Londýne, kde sa vo chvíli, keď mala veľké zdravotné problémy, dostala ku jogovej terapii. Na vlastnej koži si tak vyskúšala, ako účinná môže byť takáto práca na sebe a po návrate do Česka sa jej začala venovať ako profesionálka. Od mikrofónu hovorov zdraví Tatiana Čabáková.
4: Hovory.
5: Kateřino, vítaj v hovoroch.
6: Ďakujem za pozvání.
5: Kým sa dostaneme k jogovej terapii, ja by som začala pri móde, pretože ty si absolventka fakulty užitého umenia a dizajnu v Ústí nad Labem a študovala si textilnú tvorbu. Mala si svoju značku Kejbana. Ako sa dnes žije modným návrhárom?
6: Já myslím, že to není úplně jednoduchý a vlastně takový období, kdy byla poptávka o českých značkách i lidé podporovali české značky, tak tahleta fáze už vlastně odešla a trošku se ten trh proměnil a myslím si, že teď v současné době už to není úplně tak jednoduchý.
5: Čím se ten trh proměňuje? Čo si myslíš, čo vyvoláva ten záujem a čo naopak ho zase znižuje od těch domácích tvorců?
6: Úplně nevím, myslím si, že toho bylo hodně, byl to takový trend, spoustu lidí se tím zabývalo a dneska se zase, už zase to rozšiřuje, vrací, zajímáme se víc i jako o zahraniční značky. Nedokážu to úplně říct, co vlastně tu vlnu vždycky, proč se promění nebo kam se to zase nasměřuje. Hodně se to změnilo vlastně jako covidem. Ten čas covidu hodně proměnil přemýšlení lidí a vůbec nastavení a vlastně nějaké priority. O nějaké fungování rodiny, zájmy, seberozvoj, nevím. Bo myslím si, že tam hodně došlo vlastně k velký proměně a tím i vznikl menší zájem o jako nákup i takový. Myslím si, že se jakoby proměnilo, že vlastně ten zájem se začal směřovat vlastně spíš směrem seberozvoje nebo zážitku nebo cestování, zase zpět k cestování, nevím, tak to nějak vnímám.
5: Co se udělalo v tebe, že si úplně opustila tuto cestu? Ty si studovala aj střední uměleckou školu, potom si studovala vysokou uměleckou školu, to znamená, že
7: Ty si mala takéto smerovanie jasné. Hmm. Založila si si značku a potom koniec. Čo sa udialo s tebou?
6: To je taký fakt. A je fakt, že mě zajímalo strašně moc věcí vždycky. A bylo to pro mě hrozně těžké se rozhodnout, jakým směrem se jako vydat. I jako na vlastně vysoké škole jsem pracovala jako asistent ve školce autistickému chlapečkovi. Takže vždycky ten směr, ten sociální směr tam jako nějak vždycky ve mně byl a bavil mě. A musím jakoby za sebe říct, že vlastně ať stále mám ráda tvořivost a kreativitu a myslím si, že to hodně i jako stále ve mně je, protože ráda maluju obrazy a je to vlastně takový jako součást stále mě a je to taková moje i psychohygiena a propoju právě jogu a malování obrazů. Ale úplně prostředí umělecký jako takový mi úplně nesedí. Necítím se tam sama sebou nebo svá nebo takový jako prostředí, v kterém se cítím dobře. Ta sociální sféra vlastně nakonec vyhrála a byla silnější a tady jsem si naprosto teď už vlastně jistá. Musela jsem si to opravdu jako zažít, projít to a teď vlastně vím, že to je cesta, která mě neskutečně baví, naplňuje a že tam mám být.
7: Toto, kde si dnes v té jogové terapii, tak asi by si tam nebola, alebo možno by si sa tam dostala inou cestou, keby si neodišla po vysokej škole na 5 rokov na skúsi do Anglicka. Mm. Čo si od toho očakávala, od toho odchodu na takú dlhú dobu?
6: Já jsem odešla vlastně po studiu, ale vlastně to bylo i po, když mi zemřel můj tatínek po dlouhé náročné nemoci a my jsme celá rodina byla docela z toho takový jako dost unavený, vyčerpaný, ani psychicky, myslím, že jsme na tom nikdo z nás nebyl úplně nějak jako silně. A já jsem cítila, že potřebuji jako změnu, že potřebuji jako někam odjet, odejít, nějak jako trošku se vrátit k sobě. Cítila jsem se i v té době dost taková jako zmatená, ztracená a já potřebovala jsem se nějak usebrat. Další ještě vlastně faktor v tom hrál, že já jsem dyslektik a učení jazyků není pro mě úplně jednoduchý. A takže já jsem říkala, no jestli chci někdy mluvit anglicky, tak prostě já si musím vzít baťoch a odjet, protože já se to jinak nenaučím. Musím prostě se tam hodit do té vody a naučit se plavat. Takže to byl taky silný důvod, proč jsem chtěla odjet.
7: To jsi odvážná.
6: Jo, já jsem dobrodruh, to mě baví. Výzvy.
7: No a čo ťa naučilo teda toto obdobie 5-ročné?
6: Aha, já jsem myslela, že tam půjdu fakt opravdu se naučit ten jazyk, začala jsem jako au pair klasicky, nevěděla jsem, jak jinak bych se do té země dostala, mohla nějak zůstat nějakou delší dobu, ale pak jsem po roce a půl vlastně zjistila, že bych ještě mohla vlastně využít ten, když už tam jsem, ten prostor vlastně získat nějaké zkušenosti v oboru právě fashion, nějaké té kreativní činnosti a přestěhovala jsem se do Londýna, protože původně jsem bydlela v Henley-on-Thames, což je hodinu a půl od Londýna a zkusila vlastně pracovat pro nějaké modní značky a nazbírat zkušenosti.
7: A jaké to bylo?
6: Ono to je těžké se tam zorientovat, protože tam vlastně ten systém funguje úplně jiným způsobem, že tam vlastně začínáte úplně od spoda a jdete pomalinku nahoru. Nemůžete se i hned stát designérem, musíte vlastně začít od té piky. Je tam člověk jako takový naskušenou, zdarma vlastně pracuje a získává nejdřív takto nějaký zkušenosti, až potom teprve může dostat vlastně placenou práci a pak postupně jde nahoru. Co jsem tam nevěděla, že vlastně, protože u nás v Čechách by to třeba šlo, nebo bylo normální, je, že se musíte taky držet oboru. Tam jsem udělala na začátku vlastně chybu, že jsem chtěla do těch studií se dostat co nejrychleji, abych nemusela pracovat třeba v restauraci, kde se budu třeba přivydělávat, abych jako nestrácela čas. Tak jsem pracovala jako švadlena, abych vůbec v těch studiích mohla jako být, ale tím jsem se už zaháčkovala vlastně do té profese té švadleny, takže bylo hrozně pak zase těžký vlastně se jako dostat na vlastně spíš toho designéra nebo jako pracovat v tom studiu vlastně na úplně jiný pozici. Takže tam jsem zase vlastně zjistila, že musím začít zase úplně od spoda a začít nejdřív jako získávat ty zkušenosti jako na té úplně zase jenom neplacené jakoby úrovni.
7: Takže ty jsi tam začínala takto dvakrát.
6: No, takže a pak teprve vlastně, tak jsem se zase dostala na pozici junior designer, ale to bylo už úplně ke konci, no.
7: Čom to bylo náročné, toto všetko, že si musela začínat úplně od začátku presvědčat těch lidí, že něco v tebe je?
6: Nebylo to vůbec jednoduchý, hlavně i z toho finančního hlediska, protože vlastně ze začátku třeba, že ty pozice jsou neplacený, takže do toho teda máte ještě nějakou brigádu, aby tam člověk jako uplatil nájem a vůbec nějaký to základní zabezpečení, ale já jsem do toho chtěla jít, já jsem to chtěla využít, chtěla jsem to vyzkoušet, ale je fakt, že to jsem pak jako právě na sebe dala velký tlak a pracovala hodně a hodně hodin a byla jsem vyčerpaná už pak ke konci a psychicky jsem na tom taky zase nemá dobře a myslím si, že ještě v tom jako hrálo i to roli, že jsem vlastně nepřijala do té Anglii úplně jako stabilní, že vlastně jsem si spoustu ještě věcí jako přinesla ještě vlastně z těch Čech a že tam i to hrálo roli, že se to jenom vlastně pak jako naskládalo všechno. No, dneska by to bylo asi úplně jiný.
7: No, ale vďaka tomu, že si sa necítila OK, že si sa necítila dobré, komfortně, tak si začala navštěvovat jogu, kterou si potom dokonce aj vyštudovala.
6: Jo, to jo. Já už jsem tam pak ke konci právě jako vnímala, že i vlastně než jsem odjela jako do Anglie, tak už jsem chodila na nějaký první lekce jogy a pak v té Anglii jsem vlastně na to navázala potom po nějakém čase a hledala právě nějaký studio, který bych jako navštěvovala a furt se mi něco nelíbilo, nebylo to ono, nebylo to dostatečně silný zážitek, který bych si chtěla odníst, nebo jsem pocitovala nějak něco ve svém těle nebo něco takového. A vlastně pak ta yoga přišla za mnou, protože já jsem v té době pak pracovala v takovém studiu, který byl měl nějakou zahrádku nebo jako dvoreček a bylo tam více studií a přistěhovala se tam paní Jyoti a zařizovala jsem své studium, jogové studium. Ona právě taky původně byla fotografka, takže mě vlastně zaujala i tím, že tam měla krásné fotky. Ona byla zajímavá jako člověk, takže tam jsme se i vlastně jakoby vlastně setkali nějakou tou kreativitou a vlastně mě to bavilo, bylo to pro mě jakoby zajímavý místo a jednoho dne ona tam tak seděla, na ní svítilo sluníčko a asi meditovala a já jsem říkala, ježiš, co tady jako děláš, co tady budeš dělat, co to bude za studio jako a ona říkala, to bude jogové studium a budeme tady cvičit jakoby jogu, přijď a dneska začínáme v 6 večer a já jsem říkala, je to zrovna, já nemám nic na sebe, tak až příště, tak já se přidám, ona ne, přijď v džínách, přijď, pojď takhle, jak seš, pojď. Přijď prostě večer, kam tak jo, tak já přijdu v džínách. A to bylo hned jako na první dobrou, jsem říkala, wow, tak to je ono, tohle mě jako baví. Tady se zpívá, tady se cvičí, je to relaxující, je to dynamický a já pociťuju ve svém těle nějakou změnu, proměnu právě, jak já se cítím, takže to je ono, to chci dělat a pak už jsem ani nepřemýšlela.
7: Inšpirovalo tě to natolko, že ty si potom vyštudovala jogu, stala si sa lektorkou jogy a tam si ale viděla, že tato joga, jogová terapia pomáhá psychicky labilným ľuďom. Jyoti dochádzala a pracovala aj s ľuďmi, ktorí sa liečili so závislosťou. Pre teba to bola veľká inšpirácia, pretože v roku 2018 si založila projekt Yoga pro nezávislosť. Terapiu jogou si ponúkla vedeniu psychiatrickej nemocnice v Bohniciach.
6: Jo, jako nebylo to úplně jednoduchý, dneska už je to třeba zase někde asi jinde, už by to bylo o trošku jednodušší, ale opravdu já už tam teďko dneska jsem 8 let a 3 roky trvalo, než jsme vlastně vůbec zahájili první lekci, než jsme se vlastně nějak našli způsob, jak bychom tam mohli jakoby cvičit, kam by nás zařadili, pro jaký klienty bychom ty lekce jako připravovali, tak to chvilku trvalo. Měla jsem tam i chvilku na začátku vlastně takovou roční pauzu, kdy jsem si říkala, tyjo, mám dostatek jako už zkušeností, můžu to vůbec jakoby dělat a jako to není jen tak, když si jako pro tohle rozhodnu, tak tam opravdu potřebuji jako nějaký, to nebude jako, že to berem na rok, to bude prostě, to je dlouhodobá záležitost, který je potřeba jako zůstat, věnovat se a vlastně tím i tam dáváte takovou jako stabilitu těm klientům, že vlastně se to každý ten týden prostě odehrává. A je to docela takový jako závazek, takže tam musím jako i přiznat, že i já jsem tam měla takový jako krok zpět a musela jsem se jako opravdu jako zamyslet, jestli jako jo, jestli do tohohle já jdu a pak už se to ale, ano, pak už jsme to domluvili a první lekce se rozjeli, takže super.
7: Ty si musela prejsť schváľovacím procesom. Kto všetko posudzoval terapeutické účinky jogy a ako to vyzeralo?
6: Tak na začátku musím říct, že vlastně jsme se dostali do rukou pana Chlada, který vlastně má na starosti dobrovolníky a nějak tam jsme vlastně začali ty první diskuze o tom, jako pro jaký klienty by to bylo vhodné, co je to za vlastně druh jogy, jakým způsobem může pomoct, co může přinášet. tak jsme tak jako kroužili vlastně, jak do toho jako systému vlastně jako vlastně nějak vkročit, jak tam jako fungovat a nějak jako smysluplně. Takže pak jsme vlastně došli k tomu, že vlastně tenhle den jako ta terapeutická yoga může jako je vlastně nejlepší a i do toho systému jako se dá zakomponovat té nemocnice práce s lidmi s problémem se závislostí. Takže tam to bylo vlastně jako se to rozhodlo. Já úplně neměla vlastně nějaký záměr, že bych na začátku úplně pracovala pouze s lidmi ze závislostí, ale vlastně tady to bylo takový, jako to rozhodlo samo. A protože jsem tam vlastně jako měli tu diskuzi, komu vlastně všemu, k jakým klientům všemu můžeme nějak jako nabídnout nějakou podporu. No ale pak jako to muselo ještě jako projít vedení, bylo důležité jako kam nás zařadějí, vlastně pod co budeme spadat. Teďkon vlastně spadáme spíš pod tu jakoby rehabilitaci, nejsme zařazeni jako do nějaké jako terapeutické činnosti, jsme jako zapojení vlastně k tomu pohybu, k té rehabilitaci, kterou tam nabízejí jako v rámci nemocnice a museli jsme projít udělat vlastně ukázkovou lekci, kde vlastně byli pozvaní odborníci, jak lékaři, tak i vlastně z té rehabilitace, aby i po té pohybové stránce vlastně bylo vyhodnoceno, jestli vlastně tyto lekce jsou vhodné pro ty klienty nebo ne.
7: Hovorí hostka v hovoroch, lektorka jogovej terapie Kateřina Černá.
4: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Kateřino, v čom může být terapeutická yoga konkrétně nápomocná lidem, kteří mají problémy s závislostí?
6: Zapojení právě toho těla je velmi důležitý, protože klienti s problémy se závislostí třeba často vlastně jako chápou, jak sami se sebou pracovat a rozumí vlastně, jak proměnit svůj život, jak pracovat se svou závislostí, se svým nastavením. Oni vlastně během té léčby opravdu jsou velmi dobře připravení na to, aby mohli se vrátit zpět do toho běžného života. Co já tam právě jakoby vnímám, v čem právě ta yoga může být velmi nápomocná, že vlastně často oni to vědí na té mentální úrovni, ale vlastně to není v tom těle. Tam je spoustu vlastně v tom těle, jakoby já to nazývám takových jako no a nevím, aby to znělo blbě, ale je to takový jako prázdných míst vlastně, není kapacita. Nemají vybudovaný silný nervový systém, který vlastně je velmi narušený. Nemají vlastně vnitřní sílu a stabilitu. Celý systém je velmi jako v nerovnováze a rozkývaný právě užíváním vlastně těch návykových látek. Toto potřebují jako vlastně vybudovat všechno, udělat si vlastně takový jako stabilní, silné centrum, o který vlastně se můžou opírat v době, kdy přijdou nějaké výkyvy. A to často vlastně ty lidé vůbec nemají v sobě vybudovaný a není o co se opřít. Oni mentálně jako vědí, co by měli dělat, ale ta kapacita v tom těle není.
7: Ako v tom pomáhá ta jogová terapia, kterou pro nich robíš?
6: My právě jako skrze pohyb, dech pracujeme právě s tou vnitřní stabilitou, tou rovnováhou, s nervovým systémem, zaměřujeme se na žlázový hormonální systém a to jsou všechno vlastně jako důležité věci, které vlastně pomáháme to tělo zase jako vrátit do té rovnováhy, aby bylo silné, stabilní, mělo vlastně kapacitu vůbec fungovat v tom běžném jako životě, aby se mohli opravdu sami o sebe opřít a ve svém těle to opravdu jako cítili a věděli, že můžou.
7: Ja som absolvovala niekoľko lekcií skupinových takejto jogovej terapie u teba. Je tam zaujímavé, že keď sme cvičili nejaký jogový cvik, tak ty to tam stopuješ. Aj keď ľudia sú unavení, boleli nás ruky, prsty, krk, tak ty si nás povzbudzovala, aby sme to nevzdávali, pretože ten čas je nejakým spôsobom dôležitý.
6: Ten čas je důležitý, protože my to cvičení samozřejmě teda působíme na své jako tělo, tím cvičením se pročišťuje, dáváme ho do té rovnováhy. Ono se totiž jakoby v nás v terapeutické jogovědě učili, že vlastně trvá i jenom 3 roky vlastně očistit tělo od vlastně nějaké návykové látky. A než vlastně celý ten systém projde tím jako pročištěním a vlastně ta látka se už v těle jako nevyskytuje. A další věc je, že vlastně ten změna toho nastavení a návyku trvá 8 let. Já vím, že to je 8 let, ale na druhou stranu, jako za 8 let už se toho hodně spolu v tom svém těle můžeme vybudovat, posílit, vyrovnat. A proto mi i jako v té terapeutické józe, že je vlastně možné se zbavit jako závislosti jako takové. Takže to myslím, jako je velmi jako silný, že vlastně vůbec toto si jako si troufáme říct, že vlastně se člověk může z té závislosti plně osvobodit.
7: Čo si sa dozvedela o svojich klientoch, o ľuďoch, ktorí sa liečia zo závislosti? S akými príbehmi sa tam stretávaš?
6: Ty príbehy sú silný a ne vždy jednoduchý. Co já vlastně na práci s lidma s problémem se závislostí miluju, je jejich ohromná síla, velká citlivost. A myslím si, že vlastně to není o nějaké slabosti, že něco nezvládli, nedokázali. Spíš nějakým způsobem bylo pro ně těžké vlastně právě s tou svojí citlivostí a vnímáním vlastně jako se nějak jako fungovat v tomhle světě, vlastně zvládnout i třeba ty těžké zátěže. A vlastně v pravý okamžik třeba nenašli náčiní nebo vlastně jako podporu, která by je podpořila v těch obdobích, kdy to pro ně bylo velmi těžké. A já vlastně jako na druhou stranu vnímám tu závislost, že to je ohromná příležitost ke změně, že vlastně to musí někdy někam dojít vlastně do nějakého bodu vlastně nula, aby se dalo zase nově jako odstartovat a svůj život si vytvořit lépe a radostněji a v kterým se cítíme dobře a můžeme si ho užívat přímo, ne čo, přežívat.
7: Co oceňuju na lekciách terapeutické jogy?
6: Ona může být jako různorodá u těch klientů s problémem se závislostí. Často vlastně pro ně je problém běžná yoga, jako by třeba, kterou známe nejčastěji, hatha yoga, vyansa yoga. To jsou velmi jako pomalejší vlastně jakoby systém těch cvičení, který vlastně nezohledňuje vlastně jejich problém. A terapeutická yoga pracuje přímo s tou závislostí jako takovou. Musí ta cvičení být na začátku nejdříve jako dynamičtější, aby se ta energie uvolnila, vyrovnala. Ten člověk se vlastně jako uvolnil a teprve se skrze to dál učíme k nějakému jako zjemnění a pracujeme na jemnější práci, ale musí to vždycky jakoby nejdřív předcházet ta dynamika. Tento člověk ještě, který má vlastně narušený nervový systém a ještě jako má silnou nerovnováhu vlastně jako v těle, není schopný vlastně jako do nějakého jenom prodýchávání jemného pohybu. Ta nervová soustava to není ještě schopna vůbec vládnout a vlastně něco takového jako dělat. Takže v tom to je. A právě proto tam ještě vlastně jsme zmiňovali ten čas. Ty cvičení má i daný čas, kde vlastně ta podložka je i takový pro nás trenažér, kde si trénujeme jakoby sami sebe, jak přistupujeme k tom cvičení, jak vlastně zvládáme, když přijde nějaká zátěž, dokážeme ji projít nebo vydržet, nebo jako to hned vzdáváme. A tam vlastně skrze to cvičení my tam máme možnost trénovat sami sebe, aby jsme to pak v tom běžném životě jako zvládli. Věděli, hlavně dostali tu zkušenost, že to můžeme a umíme a jsme schopni zvládnout.
7: Ty ponukáš svojim klientkám, že keď skončia liečbu, môžu u teba pokračovať v individuálnych lekciách jogovej terapie. Využívajú to?
6: Někteří ano, ano. Já myslím, že je strašně důležité to rozhodnutí tam, že mají vlastně jako, že to osloví a že mají chuť vlastně tímto směrem taky vykročit a vlastně najít nějaký ještě další způsob, jak můžou podpořit sami sebe, jak fungovat v tom pak běžném životě lépe. A někteří ano, takže já úplně to nepropaguju, já opravdu mám to takový, že radši čekám, když až mě osloví, protože to je mnohem jako silnější, tam už je to odhodlání, je tam to rozhodnutí, nějaký jako zájem a těmto klientům strašně ráda nabízím vlastně tyto individuální lekce, protože tam vidím ohromný potenciál. My za rok a půl společné práce jsme schopní jako dojít hodně daleko a najít jako velmi silnou stabilitu v jejich životě.
7: Ty ale nepracuješ len s lidmi, kteří si prechádzají liečbou závislosti, ale ty máš aj klientov nás, obyčajných ľudí. Uh-huh. Čo ich k tebe privádza?
6: Klienti, ktorí ke mne prichádzajú, tak prichádzajú z rôznych dôvodov. Niektorí potrebujú najít klid od pracovní činnosti, potrebujú si posíliť nervovú soustavu, najít nějaký jakoby klid, bych řekla. Ale pak taky přicházejí klienti, kteří procházejí třeba náročným obdobím, nějakou krizí a potřebují vlastně z té krize vlastně, říkáme vlastně jakoby vytáhnout, vlastně ji zúročit vlastně tím nejlepším způsobem, aby vlastně se do toho nového života mohli vykročit mnohem silněji, zase sebevědoměji, připravení vlastně tvořit vlastní život tak, jak by si ho přáli podle vlastních přání.
7: Ty si napísala knihu Terapie jogou, ktorá má podtitul Ako vám môže joga pomôcť prekonať ťažké životné obdobie. Je to kniha, kde je praktický návod, ako cvičiť. Sú tam fotografie, tvoje popisky, je tam zároveň tvoj príbeh popísaný. Čo ťa inšpirovalo k jej napísaniu?
6: Právě, jak jsem už zmínila, já jsem dyslektik a nikdy bych v životě se neodhodlala napsat knížku. To je poslední věc, kterou bych jako chtěla dělat. Ale bohužel, nebo bohu dík vlastně spíš, přišla vlastně taková nabídka a měla jsem chuť do toho jít, protože mám ráda ty výzvy. A já jsem to pojmula tak, že vlastně mi vlastně s touto knížkou pomohlo jako hodně lidí. Moje kamarádka, která je skvělá grafička, její partner, který je skvělý fotograf, moje kamarádka, která se věnuje textům a vlastně to bylo tak strašně krásná spolupráce. A ta kniha prostě plynula tak hrozně hezkým způsobem. A ještě jsem vlastně měla podporu, protože ta kniha má vzadu pečeť. Tam je jako potvrzení, že to doporučení a vlastně ten text je vlastně jako chráněný, je pravdivý a může vám vlastně takto pomoct. A měla jsem příležitost oslovit učitelku ze 40-letou praxí jogové terapie s takovou moudrou ženou, která mi celou knížku vlastně dělala korekturu. A pro mě to bylo úplně vzácný moment. Takže jsem cítila, že vlastně v Čechách jako vlastně tolik knížek jogové terapie není a že to je vlastně můj úkol, abych to zvládla. Ale s takovouhle podporou to byla opravdu krásná cesta, který si moc vážním a mám za ní velkou radost.
7: Kateřino, já ti velmi pěkně děkujem za rozhovor a prajem ti, aby aj tebe prinášala ta práca s lidmi, kteří mají problémy so závislosťou, velké zadozučinenie.
6: Já moc děkuju. Děkuju za pozvání a že jsem mohla dneska tady být. Děkuju.
4: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Ode dneška mají nahradit dočasné 10% dovozní poplatky. Tarify se týkají celkem 60 států, které představují zhruba 99% dovozu do Spojených států. Bílý dům krok zdůvodňuje údajnou nečinností států v boji proti nucené práci. Na země, kde je legislativa z amerického hlediska více uspokojivá, Spojené státy uvalí 10% clo. Patří mezi ně Evropská Unie, Velká Británie nebo Kanada. Pro ostatní státy má platit clo ve výši 12,5%. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny ve čtvrtek požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Jeho vykázání končí tento týden. Soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit. Rozhodnout musí do 2 dnů. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Výškovou budovu poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Špatná úroda krmných plodin na jižní Moravě ohrožuje některé chovy dobytka. Může za to extrémní sucho. Například vojtěšky se místy urodilo o desítky procent méně, než je průměr. Část chovatelů bude muset zřejmě omezovat chovy a zvířata posílat na jatka. Zemědělci doufají, že výpadek částečně vykompenzují podzimní plodiny. Obránce Jaroslav Zelený ukončil po mistrovství světa kariéru v české fotbalové reprezentaci. Po šampionátu v národním týmu už dřív skončil Patrik Šik, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. A fotbalisté Hradce Králové vyhráli 1-0 v Norsku nad Tromsø. Vítězně tak vstoupili do druhého předkola Evropské ligy. Ve stejné fázi, ale konferenční ligy, Jablonec prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždinu. Odvety se budou konat ve čtvrtek.
2: Nehody na D2 u Blučiny a také v Praze v Hartigově ulici. Na dálnici D2 mezi Brnem a Bratislavou stále čekejte komplikace v omezení u Blučiny. Na 10. kilometru je směrem do Bratislavy nehoda. Osobní auto se v zúžení převrátilo na střechu. Podle zpravodaje teď okolo nehody projedou pouze osobní auta.
8: Směr Bratislava, osobáky zatím projíždějí. Jsou tam složky záchranného systému, kamiony stojí vpravo, osobáky zatím jedou.
2: Směrem na Bratislavu je tak poslední možný sjezd z D2 už za Brnem na 3. kilometru. Směrem z Bratislavy do Brna je D2 u Blučiny na 10. kilometru opět průjezdná, ale zpomaluje se. A v Praze čekejte komplikace na Žižkově v Hartigově ulici v křižovatce s Ostromečskou u velkého parkoviště se srazilo osobní auto s motorkou, provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Debata o postavení prezidenta České republiky. Personální změny v ODS na Praze 1. Informační válka Ruské federace a její rozkladná taktika. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
5: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Stalo se tak poprvé, co hlava státu vrátila zákon navržený vládou Andreje Babiše. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
9: Dobrý den.
5: Novelu už dříve vrátil do sněmovny Senát. Co tento krok prezidenta Petra Pavla znamená?
9: Je to symbolické gesto, protože jak už před chvílí zaznělo, tak jedno veto už vládní většina v poslanecké sněmovně překonala, to bylo veto senátní a je velmi pravděpodobné, že i veto prezidenta bude přehlasováno. To znamená, že ta nová podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti stoupí v platnost. Mimo jiné to znamená, že vláda bude moci podle svých představ sestavit rozpočet na příští rok a je velmi pravděpodobné, že tedy využije té nové podoby zákona a že některé výdaje, na které si bude muset půjčit, tak de facto zjednodušeně řečeno vyvede mimo státní rozpočet a tím pádem kosmeticky upraví tu výši deficitu, která se i tak očekává velmi výrazně vyšší, než by odpovídalo původnímu znění zákona o rozpočtové odpovědnosti. Takže prezident využil svého ústavního práva. Je otázka, zda ho využil v momentu, kdy to bylo vhodné, a to z toho důvodu, že k tomu zákonu stejně i bez prezidentského veta byla upřena velká pozornost a že zkrátka prezident republiky by ta veta měl využívat umírněně, aby se z toho nestal takový běžný prostředek jeho fungování, což by pak znamenalo, že když nějaký zákon vetuje, tak už by k němu nebyla upírána taková pozornost, jako když to se stane v celá ojedinělých případech. A vzhledem k tomu, že Babišova vláda je zatím velmi krátce u moci, tak je to veto první. A když se podíváme na dobu, kdy u moci byl kabinet Petra Fialy, tak tam ta veta také prezident využil, ale pouze třikrát, a pokud je kritizován za to, že měl například vetovat státní rozpočet, který z dílny ministra financí tehdejšího Stanjury nebyl připraven úplně nejlépe, tak právě zákon o státním rozpočtu by měl být zákon, který vlastně za něj by měla nést odpovědnost především a výhradně vláda, vládní většina. Prezident by takové zákony neměl vetovat, ostatně mohl by vetovat i státní rozpočet na letošní rok, který byl v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
5: A jak se toto veto může odrazit ve vztazích mezi současnou vládou a prezidentem?
9: Tak už jsme slyšeli reakce představitelů vlády, že to je aktivistické gesto prezidenta, že to je další důkaz toho, že je to lídr opozice a podobně. Tyto reakce se daly očekávat a dá se říci, že vztahy mezi prezidentem a vládou v poslední době byly velmi napjaté a že to veto rozhodně nezhorší ty vztahy, protože už si myslím, že tam ten prostor pro zhoršení příliš velký není, ale rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ty vztahy začaly sklidňovat a přecházeli do té standardní úrovně. To znamená, že třeba nemusí se mít rádi nebo spolu chodit na pivo, ale měl by komunikovat tak, aby stát normálně fungoval a aby se to neprojevovalo třeba v dění kolem zahraniční politiky, jak jsme byli svědky toho rozruchu kolem summitu NATO v Turecku a toho, kdo na něj pojede a nepojede.
10: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
9: Naslyšenou.
10: Občanská demokratická strana se rozhodla vyškrtnout Filipa Dvořáka ze seznamu kandidátů pro komunální volby a ukončila mu zároveň členství ve straně. Důvodem je, že Dvořák dostatečně nevysvětlil původ majetku ve výši asi 230 milionů korun, který zdědil po svém otci. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
11: Až budou o druhém říjnovém víkendu probíhat komunální volby v prvém pražském obvodě, měla by být historka z jejich předehry víceméně zapomenutá, ale na podvědomí některých voličů působit ještě může, a to všelijak. Pokud jde o vedení ODS, to pak musí doufat, že sice nejprve svého někdejšího vlivného politika v centrální části metropole podcenilo, ale pak zase jednalo celkem svižně, k čemuž ovšem třeba dodat, že na otálení nebylo kdy, protože předseda Kupka plus jeho zástupci se ocitli pod vzrůstajícím tlakem. Když totiž Filip Dvořák vedle starosti Jana Bürgermeistera v 90. letech nejvlivnější politik Prahy 1, sám pak také chvíli starosta, zcela odmítl výzvu vedení strany, aby odstoupil z čela tamní kandidátky a následně se za něj postavila stejně pevně příslušná buňka ODS, kterému tím pádem hrozilo zrušení, jak se to už jednou stalo před 15 lety. A to, jaká náhoda, právě kvůli podivně vyhlížející působnosti tandemu Bürgermeister Dvořák. A zatímco prvně jmenovaný je už na odpočinku, o zhruba 20 roků mladší Dvořák v politickém zákulisí působit nepřestal a měl tu zřejmě silné slovo. Takže občanští demokraté prvého obvodu ho nejenom postavili na vrchol kandidátky, ale nezakolísali, ani když počátkem července přišel server Seznam zprávy s informací, že před pár roky zdědil Dvořák po svém otci, řadovém lékaři, majetek za víc než 250 milionů korun. Jehož původ vysvětloval zcela obecně. Případně se odvolával na to, že se přece k těmto věcem už kdysi vyjadřoval právě jeho otec. Jenomže toto vysvětlení úřadu nějakým způsobem zmizelo pod kobercem. A těžko ovšem vyvrátit podezření, že Dvořák junior pořizoval nemovitosti, diamanty a tak dále za peníze nabité z korupce a ovšem napsané na nenápadného otce. Po jeho smrti mu to všechno připadlo, na první pohled legálně, někdo by řekl čistě vypraně. Objem dědictví je však tak obrovský, že musí vyvolávat nutné pochyby. Zvlášť v případě Dvořáka, o něm se už v 90. letech vyprávěly celé zkazky, ilustrující gauleiterskou éru ODS prakticky v celé Praze, včetně magistrátu. A buňka Prahy 1 na tlak nynějšího vedení reagovala úmyslem do voleb vůbec nejít, respektive členové dostali svolení kandidovat za jiné subjekty. To už bylo na Kupku příliš a jelikož to stanovy umožňují, byl Dvořák ve středu hlavně kvůli poškozování pověsti ODS ze strany vyloučen, jak se už podle mnohých mělo ale stát dávno. Kauza tím možná ovšem nekončí. Zřejmě neprůstřeně se cítící Dvořák totiž vyhrožuje, že do voleb stejně půjde, a to prostřednictvím nějakého ad hoc vzniklého subjektu. A nejspíš se domnívá, že není bez šancí, ale bylo by hodně divné, dokonce abnormální, kdyby se řadoví voliči na Praze 1 chovali vůči němu stejně omámeně jako příslušníci obvodní organizace občanských demokratů. Ti podle Kupky ve volbách chybět na Praze 1 nemají, ale je otázka, jak bude kandidátka po všech těch peripetích a při Dvořákově ohlašovaném stě ve skutečnosti vyhlížet.
10: Vysvětluje Ondřej Konrád. I když je už summit Severoatlantické aliance v Ankaře dávnou minulostí, stále pokračuje kompetenční spor mezi vládou a prezidentem, kdo z nich by měl v podobných situacích vést českou delegaci. Nyní se čeká, jak v této věci rozhodne ústavní soud. Nehledě na to, už ovšem také nastal nejvyšší čas vést debatu o postavení prezidenta. Soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
12: Premiér Andrej Babiš podle svých slov už nikdy nebude ve stejné delegaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zároveň sdělil, že na další summity bude jezdit hlava státu. Tak jako vždycky, dodávají nestranní pozorovatelé. Tím by mohl spor o Ankaru definitivně skončit. Jenomže rozmíška nefinišuje ani omylem. Kabinet vyprodukoval 80-stránkový elaborát, jímž zdůvodňuje, proč by ústavní soud měl zamítnout nebo odmítnout prezidentovu kompetenční žalobu. Půjde o mimořádně zajímavý právní případ. Přejme si, aby se odvíjel při ústním jednání, jež by mohla sledovat široká veřejnost. Avšak i když se to stane, řeč paragrafů neosvětlí všechny aspekty dané věci. Kabinet nepochybně nechce s Hradem prohrát. Je si ovšem vědom, že Ankara je fait accompli, uzavřená kauza. Vepři jde o mnohem podstatnější záležitost, než jsou samity NATO či jiné mezinárodní akce. Jde o zachování základních ústavních principů. Potvrdil z vládního pohledu tuto premisu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na tiskové konferenci osvětlil, co má podle současné koalice prezident dělat. Reprezentovat, chodit na recepce, potřásat si pravicí s ostatními státníky. Babiš častokrát zdůrazňuje, že Pavel sliboval v kampani zakopávat příkopy, spojovat, nerozdělovat již tak rozpolcenou společnost. Tím má na mysli, že by neměl vládě fušovat do řemesla, nerozporovat její kroky, podepisovat zákony, jmenovat premiérem navržené ministry, usmívat se a z hlediska vládnutí být neviditelný. A to je meritum věci. Šéfové ANO a motoristů jsou přesvědčeni, že vyhranými sněmovními volbami končí veškerá dělba moci. Tu výkonnou má mít výhradně vláda a k té soudní má ústavní soud přistupovat velmi zdrženlivě. Asi by byli rádi, kdyby se vůbec nepletl do politického provozu, což je úsměvné, neboť v opozičních dobách ho poslanci hnutí ANO zásobovali stížnostmi jako na běžícím pásu. Odhlédneme-li od dnešních aktérů, je nejvyšší čas vést seriózní debatu o postavení prezidenta České republiky. Mnozí politologové tvrdí, že by měl být aktivní, ale nikoliv aktivistický. Jenže po zavedení přímé volby je to obtížně splnitelný apel. S téměř 3,5 miliony hlasů v Torně je takřka nemožné přijmout roli kladeče věnců, vítače prvňáčků a recitátora slavnostních proslovů u příležitosti státního svátku. I jako symbolický svorník různých názorových proudů nemůže odmávat svoje ústavní pravomoci. Vždy je bude naplňovat tak, jak mu aktuální politická konstelace dovolí. Nový maďarský ministerský předseda si přál, aby se dočasnou prezidentkou stala nejúspěšnější šachistka všech dob, a to s jediným cílem – stmelit národ po 16 letech orbánismu. Judit Polgárová to odmítla, ale nehledě na to by mohl Petr Pithart Péteru Maďárovi poradit, aby s přímou volbou hlavy státu nespěchal. Pak by těžko hledal dámu, která zároveň nebude chtít být králem, dávajícím občas premiérovi šachmat.
10: Dodává Kateřina Perknerová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Známých osobností, které mají v současném Rusku ještě odvahu postavit se otevřeně vůči Vladimirovi Putinovi a jeho politice, není mnoho a neustále jich ubývá. Jedním z nich je liberální politik Boris Naděždin. Podrobnosti dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
13: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. Komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní důmy za svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem, svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu,

0: omluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. A to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Ovšem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. Nejdříve se dostal na seznam tzv. Zahraničních agentů a o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
1: To byl Ondřej Soukup. Už od chvíle, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, se spekuluje o tom, zda by Putinova armáda mohla nebo nemohla ve svém vojenském tažení pokračovat i do jiných částí Evropy. Mnozí odborníci ovšem upozorňují, že Rusko už se zbytkem Evropy válku vede, a to sice informační. Více už dodává spolupracovník serveru Forum 24 Martin Fendrich.
2: Deník N otiskl velmi poučný komentář Edwarda Lucase, známého britského novináře, publicisty a spisovatele, experta na východní Evropu a Rusko. Text má titulek NATO není připravené na Putinovu psychologickou válku. Začnu koncem. Lucas konstatuje, že systematické státem sponzorované podvracení, provokace a s nimi spojené psychologické hry jsou špinavá záležitost, která se odehrává pod formálním prahem ozbrojeného konfliktu. Přesto jde o válku, a to o válku, kterou právě prohráváme. Lucas nemluví jen o Británii, mluví o Evropě, o NATO a mluví i o nás. Nejdřív nás uklidní, v současné době nehrozí skutečná válka jako na Ukrajině. Rusko je vojensky příliš slabé, aby napadlo jakoukoliv zemi NATO. Tím ukolébavka končí. Rusko Lucas vidí jako stát, který vede válku nervů. Ta ohrožuje naše mozky, zmiňuje množící se varování politiků i tajných služeb. Rusko podle nich plánuje operaci pod falešnou vlajkou. Zinscenovaný útok, který poslouží jako záminka k eskalaci. Ku příkladu zinscenuje vypuštění ukrajinských dronů z území Polska nebo Pobaltí. Ty zasáhnou cíle v Kaliningradu. Pak Rusko obviní země na to, že útoky umožnili, a bude chtít vyšetřování, stíhání a další kroky. Pokud bude Putin odmítnut, pohrozí úderem na území NATO a provede ho. Bude to test aliance. Lucas si nebere servítky. Británie podle něj není na takový scénář vůbec připravená, nejen vojensky. Především proto, cituji, že naše národní mentalita je slabožská a rozbředlá. Popisuje, že britské centrum pro extremismus a demokratickou odolnost vydalo zprávu Británie pod tlakem. Podle ní je čtvrtina Britů tak silně zklamaná svou zemí, že by tito lidé v případném konfliktu mohli podpořit Rusko nebo Irán. Z jiného výzkumu plyne, že 48% britských obyvatel by se nebylo ochotno chopit zbraně. Prosím, a teď si představme, jak by to vypadalo u nás, v naší rozhádané, lžemi léta krmené zemi. Jejíž vládní koalice není ochotna pomoci Ukrajině, aby se bránila, a pravidelně útočí na ukrajinské uprchlíky.

0: Lukas připomíná, cituji, že britské skalené myšlení a ustrašenost pramení z let plných lží a mlžení. Četné ruské útoky na osoby i infrastrukturu u nás v Británii se zametaly pod koberec, bagatelizovaly nebo prezentovaly jako ojedinělé incidenty. Připomíná nevyšetřené vraždy více než desítky kritiků Kremlu, k nimž v Británii i jinde docházelo po dvě desetiletí. Já zase připomenu, že u nás ku příkladu místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala tvrdí, že pro účast Rusů na explozích ve Vrběticích neexistují důkazy. Lukas píše, že na summitu NATO v Ankaře se sice na doprovodných akcích aktivně debatovalo o ruské rozkladné taktice, ale během formálních jednání téma téměř nezaznělo z obavy, že by to mohlo popudit prezidenta Trumpa. Strašné, ubohé. My Češi na tom nejsme lépe než Britové. Neděláme nic proti ruským dezinformacím, nejsme odolný národ, nejsme Ukrajinci a vláda s tím nic nedělá. Chyba.
1: Míní Martin Fendrich. Jednou z možností, jak mohou státy šířit svůj vliv nenásilnou cestou, je zdůrazňování kultury a svých hodnot. Tato specifická kulturní diplomacie může být zárodkem silných osobních vztahů, které přesáhnou oficiální rovinu i volební období. Osobní vzpomínky na americké diplomaty z 80. let připojuje publicistka a divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
2: Spojené státy oslavily 250 let své nezávislosti a mně se vracejí vzpomínky, i když ne tak vzdálené. Vzpomínky na pražskou misi Williama Lurse, kariérního diplomata Reaganovy administrativy a jeho ženy Wendy. V polovině 80. let minulého století nám dali lekci diplomacie, chytré, znalé a překračující hranice běžné kariérní rutiny. Byli otevření, skutečně se zajímali o to, kde se ocitli a nebáli se. William Lurs zemřel před rokem, letos v květnu by oslavil 97. narozeniny. U té příležitosti se v Praze po letech objevila jeho žena Wendy a vzpomínání na staré časy proběhlo jak jinak v knihovně Václava Havla. Bill a Wendy, jak se jim mezi našinci říkalo, byly nerozlučná bojová jednotka, která v rámci diplomacie možného otevírala dveře, kam mnozí diplomaté nikdy nevkročí. Do rezidence v Pečkově Vile v Davicích zvali disidenty Havla, Dinsbíra, Urbánka, Klímu, Paculíka, mezi jinými, a spoustu intelektuálů a překladatelů z takzvané šedé zóny. Oslavy 4. července konané na zahradě Vily byly pověstné, doslova karneval svobody názorové i generační. Já se nejvíc těšila na veterány druhé světové války, především letce z Royal Air Force. Dokonalí gentlemani, kteří i po 40 letech v komunistickém režimu, který s nimi tak zamával a nikdy jim za statečnost nepoděkoval, měli důstojnost a chování, s jakými se tady muži už nerodí. Bill a Wendy považovali kulturu za nejlepší diplomatický nástroj. V roce 1985 pozvali do Prahy spisovatele Kurta Vonnegata a Williama Styrona. Nakladatelství Odeon právě pro velký zájem vydalo dotisk Styronova románu Sofiina volba a nakladatelství Práce Vonnegatovi Sirény z Titanu. Při procházce Prahou, mírně zinscenovanou, se spisovatelé ocitli před knihkupectvím. Myslím, že to bylo slavné Fischerovo v Kaprově ulici. A nemohli uvěřit, že lidé stojí trpělivě ve frontě, dlouhé frontě, ne na toaletní papír, ale na knihy. V jaké zemi zaslíbené se to ocitli. A přijeli další literární prominenti, Edward Albee, John Updike, Edgar Lawrence Doctorow, básník Galway Kinnell, všichni na pozvání Billa a Wendy. Lursovi odjeli z Prahy v roce 1986 a po sametové revoluci podporovali otevřenou společnost a její transformaci k demokracii, třeba založením nadací, na podporu mladých umělců, studentů, občanské společnosti a mnoha dalších. Skutečná diplomacie, vzdělaní diplomaté, si jsou vědomi, že kultura je právě tou oblastí národní identity, která vytváří solidní a hluboké vazby, vztahy, přetrvávající mnohonásobně horizont jednoho volebního období. V případě Billa a Wendy i 40 let. Žádný obchodní kontrakt takovou sílu nemá.
1: A slova Kristýny Žantovské zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.

0: 3 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna. Čeští zástupci jednali v Pekingu také o zadrženém Čechovi v Číně. Fotbalista Tomáš Chorý pokračuje ve Slávii. David Douděra si hledá zahraniční angažmá. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, ve středu vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
3: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená, letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince, příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další dva roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend.
2: Na přehlasování prezidentského veta potřebuje koalice 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Členové české sněmovní delegace ve čtvrtek v Pekingu řešili také případ Čecha zadrženého v Číně. Delegace vedená předsedou sněmovny Tomiem Okamurou z SPD se setkala s předsedou čínského parlamentu nebo nejvyšším představitelem komunistické strany Číny. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského budou jednání o propuštění zadrženého muže ještě pokračovat.
4: Máme s Čínou bilaterální konzulární úmluvu a tuto konzulární úmluvu Čína beze zbytku plní, to znamená, náš konzul má přístup k tomu českému občanovi, máme veškeré informace, které potřebujeme mít od toho českého občana o něm a to je to podstatné a nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli, tak bych to asi definoval.
2: Podle Brodského čínská strana reagovala tak, že také mají nějaký svůj případ v České republice. Přímo spojila zadržení českého občana se zadržením Číňana v Česku. Řecko koupí protivzdušnou obranu z Izraele za v přepočtu 85 miliard korun. Podle řeckého ministra obrany Nikose Dendiase to schválila Rada pro zahraniční věcí a obranu. Zároveň Atény koupí i různé typy dronů. Země tak plánuje vybudovat vícevrstvou protivzdušnou obranu s názvem Achillův štít. Přes 60 milionů korun investovala obec Rymnice do rekonstrukce místní barokní sýpky. Ta se dnes znovu otevírá veřejnosti. Sýpka nabízí moderní prostory pro obecní úřad, pořádání společenských událostí, ale i posilovnu nebo hudební zkušebnu. Pokračuje referent oboru památkové péče města Helešova Jan Machala.
5: Té opuštěné budově, která předtím sloužila jako jakési skladiště depozitáře muzea, už jako dávno nevyužívané, tak se jí podařilo vdechnout nový život a současně zachovat vlastně ty památkové hodnoty, které tady vlastně pracovníci památkového ústavu identifikovali.
2: Fotbalový útočník Tomáš Chorý bude pokračovat v pražské Slávii. Potvrdil to předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Pavel Tykač. Pokračuje Tvrdík.
6: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slávie Praha a Tomáš jako hráč Slávie má platnou smlouvu a budeme vycházet z této platné hráčské smlouvy.
2: Naopak David Douděra si hledá zahraniční angažmá. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli v úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy v Norsku 1-0 nad Tromsø. Naopak Jablonec ve stejné fázi konferenční ligy prohrál ve Varaždínu 2-3. Odvety jsou na programu za týden.
7: Uzavřená D2 u Blučiny a nehoda i na dálnici D11. Dálnice D2 z Brna směrem do Bratislavy je u Blučiny stále neprůjezdná. Na 10,5 kilometru řeší nehodu osobního auta. To se převrátilo na střechu, je to v místě oprav a nedá se projet. Na místě zasahují jak hasiči, tak také záchranáři. Poslední možný před nehodou od Brna je sjezd na 3. kilometru, pak se to dá objet přes Rajhrad a Židlochovice. Směrem z Bratislavy do Brna je D2 u Blučiny na 10. kilometru km, průjezdná, ale zpomaluje se. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Sackou. Na 28,5 km havarovala dodávka. Mimo vozovku na místo jedou záchranáři, zpomaluje se. A na D1 z Prahy směr Brno pozor na Vysočině za Humpolcem. Na kilometru 107 zastavil kamion s defektem a řidič se pohybuje okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Tohle staré přísloví by mohlo platit i v případě prohibice, kterou se Spojené státy americké pokusily v letech 1919 až 1933 řešit velkou závislost Američanů na alkoholu. Jedním z nezamýšlených důsledků prohibice bylo neskutečné zbohatnutí těch, kteří alkohol ilegálně dováželi, vyráběli a distribuovali. Patřil mezi ně i legendární gangsterský šéf Alfonso Gabriel Capone, zkráceně Al Capone. Právě o něm si v následujícím pořadu povídám s historikem Janem Adamcem. Od mikrofonu je vaším průvodcem David Hertl.
1: Portréty.
0: Al Capone možná tak trochu vybočuje z osobností, které v portrétech našim posluchačům běžně přibližujeme. Když jsme tenhle pořad s Janem Adamcem připravovali, tak jsme si také říkali, proč si vlastně o tomhle člověku povídat. Shodli jsme se, že nás asi nezajímají ty gangsterské historky o tom, jak a kdo komu vymlátil z hlavy mozek baseballovou pálkou, a nezajímá nás ani ta popkulturní glorifikace gangstrů. Zajímá nás ale prostředí, ze kterého vzešli, které je sformovalo. Zajímá nás, jak něco zdánlivě dobrého jako prohibice může způsobit tolik zla. A zajímá nás i otázka gangsterských struktur jako pomyslného paralelního státu, který nahrazuje nefunkční systémy, jako je třeba pomalá justice. A o tom všem si s Janem Adamcem chci dnes povídat. Honzo, zdravím vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Začneme hned jednou ukázkou, možná právě proto, abychom se vyrovnali s tou glorifikací gangstrů a zároveň, abychom vám připomněli, že téma Al Capone bylo určitě už známé našim dědečkům a pradědečkům. Čteme si z Národních listů z 20. března 1929.
9: Není tomu dávno, píší americké listy, co Al Capone byl snad nejbohatším a nejmocnějším králem chicagských lupičů a jeho banda byla dravá a ďábelsky smělá. Nyní si však bývalý zlosin postavil za více než 8 milionů vilu v nádherném milionářském letním sídle Miami u pobřeží pohádkové Floridy na Palm Islandu. Vila je postavena ve španělském slohu. Vyprávělo se, že dům je plný zbraní a strážců, ježto se starý zlosin bojí ortelu konkurenčních band. Al Capone to popírá. Zavolal si novináře, aby se přesvědčili, že nemá v posteli pod polštářem jediné zbraně. Prý nemá povolení a jako pořádný občan, který ctí zákon, nemá tudíž zbraně. Asi před měsícem došlo k novému krveprolití mezi chicagskými lupiči v tajném skladišti pašovaného piva. Lupičská banda postřílela strojními puškami mnoho členů konkurenčního gengu. Capone byl podezírán, že má v tom prsty, popírá to. Prý je už dlouho z Chicaga a nebaví ho, co se tam děje. Nyní se věnuje sportu a zve k sobě známé sportovce a sportovní redaktory. Jedna nedávná hostina pro 65 hostí ho stála téměř 8000 dolarů. Když byl lupičským králem, všechny dveře u jeho bytu byly ocelové. U psacího stolu seděl v lenožce, která byla tak široká ze tří stran, že ho úplně kryla. Pod látkou bylo několik ocelových plášťů, aby byl chráněn proti revolverovým útokům. Nyní žije jako milionář a dělá občana, který ctí zákony.
0: Tolik tedy článek z Národních listů z března 1929. Honzo, my jsme tady na začátku říkali, že nás v případě Al Capone zajímá mimo jiné to prostředí, které je sformovalo. Tak já řeknu jediný údaj, on se narodil v lednu 1899 v Brooklynu. Jak to tedy bylo s tím jeho dětstvím?
8: Jeho rodiče byli italští přistěhovalci, otec se živil poctivě jako holič, nicméně dá se vyvozovat, že pokud pocházel z 9 dětí, tak samozřejmě to jeho dětství formovala spíš ulice, starší sourozenci nebo sousedi. A vlastně Al Capone přirozeně, jako spousta dalších dětí z těch chudších poměrů, vyrůstali na ulici a tam samozřejmě platili zákony ulice. To znamená, u těchto gangstrů, jako byl právě Al Capone, je zajímavé, jak oni velmi brzo dospívají a v podstatě už od 13, od 14 se účastní nějakých dětských gangů, které se živí kapesními krádežemi nebo dokonce i loupežemi. A ta škola života, nebo ta škola pouličního zločinu je velmi rychle předurčí k tomu, aby postupovali dál a byli velmi rychle přijati do těch v uvozovkách dospělých zločineckých nebo gangsterských struktur. A zřejmě Al Capone k tomu měl i osobnostní vlohy, nebyl to nějaký knihomol nebo někdo, kdo by viděl svoji kariéru v dalším studiu, pravděpodobně ho asi k tomu nikdo ani nevedl. Takže po tom incidentu, kdy údajně zabil svoji učitelku, tak vlastně byl vyloučen ze vzdělávacího systému a tomu víceméně stačilo, aby dále pokračoval na dráze zločinu.
0: Tam se potom protínají dvě důležité věci. On se živil různou prací, pracoval jako číšník, jako vyhazovač v jednom z podniků, zapletl se prý do nějaké války gangu a v roce 1919 odjíždí do Chicaga. Zároveň je to tedy rok, kdy je vyhlášena ta nešťastná prohibice. Co se dělo ve Spojených státech?
8: Prohibice, ona v platnost vlastně vstoupila až v roce 1920, ale v roce 1919 byl zakončen ten legislativní proces, který byl poměrně zdlouhavý a začal v roce 1917, kdy byla prosazena prohibice a v roce 1919 byl zároveň přijat takový zákon, Folstedův zákon, který měl stanovit ty parametry, jak vlastně ta prohibice bude vymáhána a jak vlastně má reálně fungovat. Tady bych chtěl připomenout, že my tu prohibici dneska vnímáme jako bláznivou dobu, takový sociální experiment, který se nepovedl a máme tendenci odsuzovat, ale ona měla řešit velmi palčivý problém Ameriky a rozhodně to nepřichází jenom v roce 1917-19. To je problém, se kterým se Amerika potýká už v podstatě celé 19. století, respektive s bojem proti neregulovanému pití, distribuci a prodeji alkoholu. Na konci 19. století z toho byl opravdu vážný sociální problém, s nímž byl spojen alkoholismus, domácí násilí, rozpad rodin, chudoba, takže ten alkoholismus skutečně byl velkým problémem a pití alkoholu, jeho distribuce byla vnímána v podstatě negativně. Důležitou roli v tomto procesu zákazu nebo směrování k zákazu pití a distribuce alkoholu hrálo ženské hnutí a někteří historici poukazují na to, že vlastně ten boj za prohibici byl velmi důležitým prvkem jejich emancipačního hnutí, protože ženy vlastně neměly jinak možnost se podílet na politické správě nebo politické moci. Shodou okolností až vlastně do roku 1919 také nemohli volit, takže ten rok 1919 z hlediska americké historie je velmi, velmi důležitý. A oni během té druhé poloviny 19. století dokázali sformovat velmi účinné nátlakové organizace, které jsou v těch westernech často zesměšňovány. My ji známe jako z perfektní parodie Limonádový Joe, jak tam vlastně ta zastánkyně prohibice v podání Olgy Šoberové, jak tam se snaží notorické pijany přesvědčit, aby nepili. Ale v reálu v Americe to byl velmi úspěšný nátlakový a lobistický projekt. Oni nejenom, že jako zpívali ty náboženské hymny před těmi saluny a citovali z Bible, ale oni dokonce dělali velmi účinné akce, že se do těch salonů posadili a prostě neodešli, dokud vlastně ten salon nebyl zavřen. Dokonce se k tomu váží i určité násilné akce. Oni si prostě vzali sekirky a ten salon rozštípali a rozmlátili. A ve spojení s tím, že oni vlastně se zaštiťovali náboženstvím, tak nebyli zase tak jako snadno napadnutelní. Takže ta morální Amerika, aspoň v uvozovkách ta morální Amerika, tady ukázala svoji tvář a už od roku 1846 jednotlivé státy postupně zaváděly určitou prohibici a byla jen otázka času, kdy se tahle ta úspěšná kampaň prosadí v celých Spojených státech. Takže to byla nejenom otázka společenská, ale byla to i politická otázka, kterou se ti politici nemohli dovolit ignorovat. Prostě to ženské hnutí v tomhle tom smyslu bylo velmi silné, velmi hlasité a pokud se k tomu připojili i pastoři a ta církevní část, tak žádný politik si nedovolil jít přímo proti tomu hnutí. Přispěla k tomu i první světová válka, v níž vlastně zazněl třeba i jeden ekonomický argument, proč by se mělo jako ze vzácné pšenice pálit whisky, když by jsme jí měli živit naše vojáky na frontě nebo naše spojence. Během té války se vytvořila taková příznivá situace, která dala všechny ty síly dohromady, vytvořila kongresovou většinu a tam vlastně byla prosazena ta prohibice. No a na konci vlastně možná někteří z překvapení zjistili, že od roku 1920 se v barech, salůnech, které tedy formálně neměly existovat, nenapíjí.
0: Vy jste tedy uváděl i ty argumenty pro prohibici, respektive vysvětloval jste, jaké mělo opodstatnění. Já jenom ocituji několik čísel, že za jediný rok prohibice se vypila 1 miliarda galonů alkoholu. Během jednoho roku bylo uvězněno více než 500 000 Američanů, 35 000 lidí zemřelo na otravu metylalkoholem. Za 6 let prohibice bylo vybráno 30 000 000 dolarů pokut a uloženo trestů vězení v trvání 12 000 let za překročení prohibiční zákona. Počet vražd stoupl o 80%, stát na daních přišel o 860 milionů dolarů. To je statistika, kterou před časem vydala Česká tisková kancelář. Do této atmosféry tedy vstupuje Al Capone. On, vy jste říkal, že postupně procházel tím, řekněme, kariérním žebříčkem v těch partách, až nakonec se vyšplhal na vrcholek toho jednoho gengu a nakonec kontroloval v Chicagu a později na celém středozápadě obchod s alkoholem, hazardní hry, dostihové sázky. Měl nezanedbatelné příjmy z lichvy, z toho klasického vymáhání výpalného obchodníků za takzvanou ochranu, z nájemných vražd. Uplácel, kde jen mohl. Jak tohle bylo vnímáno v té americké společnosti? Vědělo se to o něm?
8: No to byl právě paradox té prohibice. Na tom nezákonném pití se vlastně podíleli všichni, respektive všichni se víceméně chtěli napít, takže najednou byli všichni trošku vinni. Ale ta prohibice měla jeden velký efekt na tyhle zločinecké struktury, že oni najednou rázem a násobně zbohatli. Oni měli najednou obrovské množství peněz, které samozřejmě ti chytří investovali v úzovkách. A když jste tady hovořil o tom kariérním žebříčku, tak ty mafiánské spolky začaly velmi, velmi rychle se proměňovat v perfektně fungující manažerské biznisové korporace se všemi pravidly, s účetnictvím a tak dále a tak dále. Takže oni tyhle ty peníze začali investovat do získávání vlivu. Oni si nejdřív museli taky kupovat ochranu. Ochranu u policistů, u soudců, u státních zástupců, u toho státního aparátu.
0: Takže uplácet.
8: Oni začali ale v násobně větší míře korumpovat ten státní aparát. Takže v Chicagu a v dalších těch místech hříchu to bylo veřejným tajemstvím, ale vlastně nikdo se nedokázal Caponovi postavit a pokud se nedal uplatit, tak Al Capone neváhal a toho člověka prostě buď zmrzačil nebo nechal zabít.
0: Řekli jsme, že těm klasickým gangsterským historkám se pokusíme vyhnout, jedné se ale vyhnout nemůžeme. Je to ten neslavně proslulý masakr na den svatého Valentína z února roku 1929, kde si Al Capone vyřizoval účty s konkurenční gangem. Je tam ten slavný podvod s falešným policejním autem, bylo zabito 7 mužů a na místě bylo nalezeno mnoho vystřelných nábojů, prý 150, takže asi jasné, jak ti lidé museli dopadnout. Citujeme si z knížky Lorence Bergrina Al Capone a jeho doba.
9: Brzy začala být hromadná poprava považována za nejstrašlivější krveprolití v dějinách Chicaga, ne-li celé země. Došlo sice už předtím k vraždám s větším počtem obětí, ale žádná se svou hrůzností nemohla rovnat krvavým jatkám v garáži dopravní společnosti SMC. Wills O'Rourke, který psal do Chicago Evening American, se po prohlídce garáže sice zmohl na morbidní žert, měl jsem víc mozku na botách než v hlavě, ale jinak to zřejmě byl pohled, při němž bledli i nejotrlejší veteráni chicagské války po světí. Řeknu vám, že něco takového jsem v životě neviděl, prohlásil jeden z detektivů, když si prohlédl zakrvácenou garáž a pokroucená těla. S tím se nedá srovnat nic, co se ve městě stalo od vyhlášení prohibice. Federální vyšetřovatel Patrick Roush šel ještě dál. V dějinách podsvětí by se po celé zemi nenašel případ, který by snesl srovnání s dnešními jatky. Sleduji chicagské podvody s pašovaným alkoholem a hazardními hrami už léta, ale ještě jsem nezažil, aby někdo postavil ke zdi 7 mužů a chladnokrevně je odstřelil. Takový masakr tu ještě nebyl.
1: Posloucháte Portréty.
10: Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Dnešní portréty věnujeme Al Caponemu, gangsterskému mafiánskému bosovi ve Spojených státech ve 20. a 30. letech. Mým hostem ve studiu je Jan Adamec. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje David Hertl. Honzo, my jsme hovořili o tom, jak si Al Capone všechny kupoval, jak byl velmi bohatý, ale byli bohatší a vlivnější bosové, jenom se prý chovali trochu zdrženlivěji a veřejně tolik nevystupovali. Ale obecně oni měli nějaký mediální obraz, vědělo se o tom nebo působili nějak na veřejnost?
8: Ano, určitě. U Al Capone to je vlastně taková dvojsečná zbraň. On na jednu stranu jako velmi dbal na svůj zemějšek a měl v sobě takovou tu touhu toho společenského párie se vyšvihnout mezi ty nejvyšší vrstvy a to bohatství, ty obrovské peníze, kterými disponoval, proměnit v ten sociální kapitál. Byl v tom kalkul, protože oni věděli, že mediální obraz výrazně ovlivňuje i jejich případný mediální obraz na soudu. Když už se tady k tomu soudu dostali a byli obviněni, tak je tam soudila ale porota, složená z normálních lidí. A tam samozřejmě velmi záleželo, jaký ta porota si vytvoří o tom člověku první dojem, byť spáchal strašné zločiny a Al Capone vlastně disponoval velkým rejstříkem, buď tu porotu zkorumpoval, nechal ji vyměnit, zavraždil svědky a tak dále, a nebo mohl pracovat se svým mediálním obrazem, to znamená prezentovat se skoro jako úspěšný biznismen. Součástí toho bylo, že tihleti mafiáni velmi často okázali, dávali velké peníze na charitu a na veřejně prospěšné práce. Někteří si s tím vykupovali černé svědomí, ale byl to také jako kalkul kupovat si veřejný vliv a pozitivní obraz o sobě. V případě Al Capone to mělo i trošku opačný rys, že o každý ten útok se zajímal tisk. A zrovna u toho masakru svatého Valentína došlo u Al Capone k problému, že ten masakr byl už tak spektakulární, že přesáhl oblast Chicaga a Illinois. A to byl problém, protože se o něj začalo zajímat i vlastně ta federální vláda, federální orgány. Ne, že by předtím ne, jo, ale pak už se to dostalo skoro až na stůl prezidentovi a k ministru spravedlnosti. A zase se tady začala objevovat ta druhá strana. Ta morální Amerika, no, ta, která vlastně najednou ukázala tu druhou tvář a tu Al Capone jako nemohl úplně dostat na svoji stranu.
0: Žádný strom neroste do nebe, nakonec se podařilo agentovi ministerstva financí proniknout do Caponovy organizace a shromáždit důkazy o Al Caponeho obchodech a příjmech z nich. Za léta 1924 až 1929 měl vydělat více než 1 milion dolarů. V červnu 1931 byla podána žaloba, ovšem pouze za krácení daně. Bylo prokázáno, že nezaplatil asi 200 tisíc dolarů. K tomu, co se odehrávalo v souvislosti s podáním žaloby, k tomu opět ukázka z knížky Lawrence Bergreena.
9: Nakonec se terčem Al Caponových pletich, jež málem zhatili vyšetřování, stal sám státní návladní George Johnson. 13. března velká porota přijala žalobu na Al Capona pro neplacení daní. Johnson se však rozhodl žalobu stáhnout, aby se vyhnul pozornosti tisku, a také proto, že agenti finančního úřadu odhalili nové informace o Caponových příjmech. V dubnu Johnson jmenoval novou velkou porotu, od níž očekával, že přijme novou, podstatně rozšířenou žalobu. Caponovi právníci Johnsona navštívili s tím, že jejich klient je ochoten uzavřít se státním návladním dohodu o přiznání viny. Pokud prý bude trest přijatelný, byl by ochoten přiznat vinu ve smyslu obžaloby. Toto v podstatě účelové doznání viny postavilo Johnsona před složité dilema. Když nabídku odmítne a půjde s případem před soud, riskuje, že porota bude rozhodovat pod tlakem vyhrožování, vydírání a podplácení, což bylo v Chicagu běžné. Navíc se nedalo vyloučit, že Capona neshledá vinným ani nepodplacená porota, což by byla pro Johnsona strašlivá rána. A kdyby Capone šel do vězení na základě dohodnutého přiznání, byl by propuštěn na svobodu v době chicagské světové výstavy. To by byla pro federální agenty rána, protože se obávali, že Capone ovládne odbory a bude odstrašovat turisty. Johnson měl jedinou možnost. Podstoupit proces, kde bude porota odhodlaná Capona shledat vinným. Johnson měl na své straně jediného spojence, soudce Wilkersona. Bylo zřejmé, že dostane-li alespoň minimální šanci, uloží Caponovi maximální trest. Johnson váhal a Caponovým právníkům vysvětloval, že musí záležitost projednat na ministerstvu spravedlnosti. Odebral se do Washingtonu a vše probral s ministrem. Ten si také nevěděl rady a nabádal vyčkat. Během zpáteční cesty do Chicaga se Johnson opět setkal s Caponovým advokátem. Ten přímo řekl, jak by měl být vyměřený trest dlouhý. 18 měsíců. Johnson odmítl, připadalo mu to málo. Další osobou, která se dověděla o tajných jednáních, byl soudce James Wilkerson. Johnson mu sdělil svůj názor, že navrhovaný trest je příliš mírný. Wilkerson se zděsil, že Johnson vůbec mohl o takové nabídce uvažovat. Navrhovaná výše trestu přitom nehraje absolutně žádnou roli. Wilkerson prostě jakoukoliv dohodu nedovolí a basta.
0: Zkrátíme to, v červnu 1931 proběhl soud, v říjnu byl vynesen rozsudek, Al Capone dostal 11 let vězení, musel zaplatit pokutu, náklady, nařízení a dluženou daň za léta 1925 až 1929. Je zajímavé, že nikdy nebyl souzen za konkrétní skutky, tedy za vraždy, za obchod s lihovinami a podobné, jak napsal prezident Herbert Hoover ve svých pamětech. Člověk, který nařídil stovky vražd a některých se osobně zúčastnil, byl nakonec potrestán jen proto, že nezaplatil daně z peněz, které těmito vraždami získal. Al Capone byl tedy vsazen do vězení. Došlo k naprosté izolaci, k ztrátě vlivu a pádu jeho organizace. On nakonec zemřel v roce 1947, už byl z vězení propuštěn dřív, protože trpěl těžkou nemocí. Honzo, pro nás jsou ale v tuhle chvíli důležité dvě jiné věci, a to sice alkohol a daně. Tak za prvé, jak to tedy nakonec dopadlo s tou prohibicí? Můžeme říci, jestli měla prokazatelně pozitivní nebo negativní vliv na Ameriku?
8: Jak to tak bývá v historii, nic není jednoznačné. Prokázalo se, že rozhodně jako klesla spotřeba na osobu i po zrušení té prohibice a vlastně na tu úroveň ze začátku 20. století, kterou vlastně kritizovaly ty ženské spolky, se ta spotřeba dostala až někdy v 70. letech. Takže určité pozitivní rysy to mělo. Dalším pozitivním rysem můžeme pokládat i to, že vlastně federální orgány nebo státní orgány se v té prohibici jako vycvičili, naučili se některé své mechanismy a vlastně po zrušení prohibice dochází k zajímavému efektu, kdy sice pití alkoholu je povoleno, ale je regulováno a často velmi přísně a často velmi jako moderně z dnešního pohledu. Ty bary jsou regulovány pomocí licenčních řízení, které je možné jim odejmout, jsou regulovány otevírací hodiny, komu smějí nalít, kde mohou ty nalévárny být. Takže stát vlastně se chopí své role a tenhle ten jev, který má z jeho pohledu řadu negativních externalit, tak výrazně začíná regulovat. Na druhou stranu je pravda, že třeba spousta těch gangstrů, kteří měli štěstí, že přežili, nebo byli chytří na to, že odešli včas, tak pak investovali tyhle své peníze do dalších aktivit, ať už tedy legálních nebo nelegálních. A rozhodně se nedá říct, že by s koncem prohibice ten organizovaný zločin úplně zanikl. Přeměnil se, přetransformoval se a dostal se do vyšší úrovně toho zločinu bílých límečků, přičemž samozřejmě některé ty struktury samozřejmě v uvozovkách jeli v těch tradičních výdělečných činnostech, jako bylo vydírání, prostituce, gambling nebo nelegální sázení.
0: Jenom dodám, že velkým tématem a velkým oborem v uvozovkách podnikání, do kterého se Al Capone vůbec nepouštěl a které naopak šlo hodně nahoru v době, kdy byl ve vězení, byly drogy. A ta poslední věc, daně. Poučily se americké úřady z toho případu Al Capone a vůbec z té prohibice, pokud jde o daňovou problematiku?
8: Bylo zajímavé, že jedním z důvodů, proč vlastně Al Capone i v této oblasti nemohli vlastně dlouho chytit, bylo, že on vlastně neměl žádné záznamy. Když nemáte žádné záznamy o příjmech, no tak těžko vás může jako někdo trestat za to, že z toho neplatíte daně. Tam byl vlastně přelomový rozsudek ještě, myslím, z roku 1927 nejvyššího soudu, který stanovil, že i z nelegální činnosti může federální úřad jako vyměřit tu daň. Což bylo pro Al Capone velmi, velmi nepříjemné. Ale každopádně to opravdu přineslo vyšší efektivitu těch státních úřadů, včetně toho, že ti úředníci, ať už to byli federální agenti nebo agenti té daňové služby, se prostě naučili, vycvičili, vytrénovali, byli zkušenější a došlo i k posunu třeba jako ve standardech účetnictví. V té době ve 20. letech to nebylo příliš na vysoké úrovni ani u normálních korporací nebo normálních společností. Ne, že by to byl celý důsledek té prohibice, ale stát se naučil prostě efektivněji vybírat své daně, efektivněji zasahovat a částečně se zbavil i toho moru té extrémní korupce, která vlastně šla s tím tím nesmírně lukrativním biznisem v oblasti alkoholu. Ale přišly nové formy výdělku, včetně těch drog, a to byla zase jiná kapitola těch dějin. Mohli bychom se jí zabývat v momentě, kdy jsme se tady zabývali třeba Pablo Escobarem, což je další jako případová studie toho, jak vlastně někdo enormně zbohatne na něčem zakázaném a jaký je ten vztah mezi zločinem, státem a spotřebiteli a jak vlastně se tihleti zločinci často opravdu chovají jako tradiční a velmi zkušení biznismeni.
0: Historik Jan Adamec se rozloučil tipem na další pořad Portréty. Doufám, že ho někdy spolu uděláme. Díky, naslyšenou.
8: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky dnes přečetl Libor Vacek, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí také David Hertl.

0: půl čtvrté.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Armáda až do konce vyšetřování pádu armádního stroje na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Jejich provoz zastaví i na zahraničních misích. Při pádu armádního vrtulníku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Podle velitele základny v Náměšti nad Oslavou Petra Slívy vrtulník spadl při návratu z výcviku. Evropská komise udělila společnosti Google pokutu 890 milionů eur za porušení unijního nařízení o digitálních trzích. Google podle nich upřednostňuje ve vyhledávání své vlastní služby. Druhým prohřeškem je omezování práv vývojářů aplikací pro mobily se systémem Android. Google má povinnost vyhovět rozhodnutí do 60 dnů, jinak mu hrozí další peněžité sankce. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou do pondělí čerpací stanice určovat volně. Filmový festival v Benátkách uvede v premiéře restaurovanou verzi snímku Valerie a Týden divů režiséra Jaromila Jireše. Film patří k výrazným dílům československé nové vlny a proslul osobitou vizuální podobou a gotickou atmosférou. 83. ročník Benátského festivalu začne 2. září. Tenistka Sara Bejlek je další českou čtvrtfinalistkou turnaje Live Sport Prague Open. Timofejevovou z Uzbekistánu deklasovala 2x 6-1. Postoupila také Barbora Krejčíková, která porazila krajanku Lucii Havlíčkovou 6-4 a 6-2. Naopak v Praze končí Nikola Bartůňková. Stararudiovou z Thajska prohrála 1-2 na sety. A vodní sladomář Jakub Krejčí vyhrál mistrovství světa v Oklahoma City. Zlato získal na kajaku.
3: Otevřená D2 u Blučiny a nehoda na D5 u Zdic. Na dálnici D2 z Brna směrem do Bratislavy je opět obnovený provoz u Blučiny. V omezení na 10,5 kilometru už se kolem nehody dá projet a ta kolona se postupně dává do pohybu. Poprvé se za Brnem zastavuje už na 3. kilometru sjezdu na Modřice, fronta pak má asi 7 kilometrů. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 28,5 kilometru havarovala dodávka mimo dálnici. Na místě jsou záchranáři, zpomaluje se. Bouralo se i na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Zdice. Na kilometru 26 srazilo osobní autozvěř. Není to velká nehoda, nezdržíte se. Nová nehoda je teď hlášená i na dálnici D8, a to na příjezdu do České republiky z Německa. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru je to podle policistů větší nehoda, záchranáři jedou na místo a zpomaluje se. A ještě dálnice D46 z Vyškova směr Olomouc u sjezdu na Drysice na 7. kilometru leží pneumatika z kamionu, je v jízdním pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová slibuje, že novela stavebního zákona zkrátí lidem cestu k bydlení. Podle kritiků takový efekt mít nebude, protože je vstřícná jen k velkým developerům. Koaliční předlohu už schválila poslanecká sněmovna a teď putuje do Senátu, kde by se měla projednat ještě o prázdninách. Převažují důvody, proč by senátoři měli novelu stavebního zákona schválit nebo odmítnout.
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Na Našimi hosty po linkách jsou právě dva senátoři, předsedkyně senátorského klubu Hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: A předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, zvolený za Hnutí STAN, Miroslav Plevný. Dobrý den i vám.
5: Dobrý den vám i posluchačům.
4: Začněme od vás, paní senátorko. Jak konkrétně novela stavebního zákona přispěje k větší dostupnosti bydlení?
0: No tak k větší dostupnosti bydlení by měla přispět především, že nebudou zdlouhavá ty řízení, že nebudou roztříštěná a především, že ten daný občan půjde na jeden úřad, bude tam jedno řízení a jedno stavební povolení.
4: Pane senátore, připustil byste, že pokud se stavební řízení zjednoduší, tak jak novela slibuje, tak to přispěje k větší dostupnosti bydlení?
5: Tak může to přispět k větší dostupnosti bydlení. Každé zjednodušení je určitě žádoucí. Otázka je, jestli tahle novela přinese opravdu zjednodušení, a o tom mám vážné pochybnosti.
4: A proč?
5: Protože v podstatě není připravená, víte, že je to poslanecký návrh, není to vládní návrh, neprošlo to standardním připomínkovým řízením, nebyly respektovány připomínky odborných společností České kanceláře autorizovaných inženýrů techniků, České kanceláře architektů nebo komory architektů, takže vlastně je tam celá řada pochybností, které konec konců už v mediálním prostoru byly vyjádřeny. A já se obávám toho, že vlastně přinese daleko víc zmatků, protože tam celá řada nejasných věcí, než toho, aby opravdu došlo ke zkrácení řízení, jak bylo řečeno. A navíc ještě je otázka, jestli vůbec to zkrácení je, nebo respektive ta délka celého toho procesu je dána právě stavebním rozhodnutím o stavebním povolení.
4: Paní senátorko, není to vážný nedostatek té novely stavebního zákona, že neprošla standardním připomínkovým řízením?
0: Může to být jedna z připomínek, ale to, že může předložit zákon skupina poslanců a mezi těmi poslanci je i ministryně pro místní rozvoj, je zcela legitimní a v souladu se všemi právními předpisy.
4: To ano, jistě, promiňte, že vás přerušu, ale je to vhodné u takto zásadní legislativy, že se k ní nemůžou vyjádřit ministerstva, úřady ani odborníci?
0: Tak já předpokládám, že ty ministerstva a právě ty odborné svazy a všichni se k tomu vyjadřovali, proto také vznikl na půdě poslanecké sněmovny komplexní pozměňovací návrh, ale spíše se, pane redaktore, podívejme, jaký byl ten stav a kolik těch novel stavebního zákona jsme tady do roku 25 měli, bylo jich asi 10 a v žádném případě to vůbec českému stavebnictví nepomohlo a uvědomme si, že jsme dneska jedny z nejhorších na světě, jsme na 157. místě v rámci povolování staveb. Takže já si myslím, že se se svým kolegou senátorem určitě shodneme na tom, že je potřeba pracovat na zrychleném stavebním řízení, protože potřebujeme, aby také k nám přicházeli investoři. On třeba, můj kolega je ze stejného kraje, z Karlovarského, kdy do Chebu má přijít jeden velký investor ohledně výroby nákladních automobilů Mercedes. A myslím si, že i pro tu společnost je velmi důležité, aby bylo rychlé stavební řízení. Samozřejmě v souladu se všemi právními předpisy.
4: Tak a tomu tedy podle vás dopomůže způsob, jakým ta novela je prosazována, tedy jakožto poslanecký návrh. Nelze to tak vnímat, pane senátore, že vládní koalice má naspěch, že chce co nejdřív zlepšit situaci ve stavebním řízení v České republice a z toho důvodu prosazuje tu změnu jakožto poslanecký návrh?
5: Já souhlasím s paní kolegyní, že je to legitimní, když to dá skupina poslanců. Problém ale je v tom, že, jak jsem říkal, byla obejita ten legislativní proces. Paní kolegyně tady říkala, že se k tomu měly možnost vyjádřit tyto odborné společnosti. Oni se k tomu vyjadřovali právě nějakou kritikou toho původního návrhu a o tom, jak kvalitně byl ten návrh připraven, ten poslanecký původní návrh, svědčí právě to, že vlastně sama vládní koalice poslanecká, poslanci připravili komplexní pozměňovací návrh až po tom, co původní návrh předložili do sněmovny. A ten komplexní návrh je v podstatě delší než ten původní. Má i s komentářem asi 1100 stran, takže to je jenom ukázka toho, jakým způsobem to bylo připraveno. A samozřejmě, jestliže, a to je moje zkušenost ze Senátu, jakmile v podstatě se řeší něco pozměňovacími návrhy, tak to obvykle nebývá dokonale připraveno a právě zanáší to do té legislativy spoustu chyb. A pokud paní kolegyně mluvila právě o tom velkém projektu, jehož jsem velkým zastáncem tady vlastně v mém regionu Chebu, tak tam je, já se totiž obávám přesně toho důsledku. Tam samozřejmě záleží na čase, my potřebujeme zahraniční investory, kteří budou u nás dělat kvalitní vlastně pracovní příležitosti, dostat sem a neházet jim klacky pod nohy, ale problém je, že jestliže v průběhu vlastně řešení jejich vlastního projektu bude docházet k takto významné změně, u které jsou navíc ještě pochybnosti, třeba i personálního zajištění, měl by to dělat úplně jiný Dobře. Centrální stavební úřad, tak se obávám, že tam naopak může dojít k obrovským problémům, které by mohly ten projekt zhatit.
6: Paní senátorko, nemůže mít ta novela stavebního zákona tento efekt, že naopak znejistí stavební trh?
0: Myslím si, že bude určitě velmi důležité, aby teď, pokud ten zákon bude schválen, tak paní ministrině, a bude to o ní, jako to bylo o Ivanu Bartošovi, který nám tady sliboval digitalizaci stavebního řízení a víme, jak to dopadlo a jaké dopady to má vlastně ještě dneska na stavebníky a vůbec stavební úřady. Takže tak, jak já jsem měla možnost poslouchat, tak ona má mnoho odborných mezirezortních skupin a ty lidé na tom pracují. Samozřejmě to rozběhnutí bude v roce 2028 a my, a určitě to ví i pan kolega senátor Plevný, že právě v roce 2023 vznikl dopravní a energetický stavební úřad, který právě se spojil v rámci těch strategických dopravních a energetických staveb. A mělo to velký přínos. Proto vlastně tento zákon přináší, že tento úřad se posílí, restrukturalizuje a vznikne z toho ten úřad rozvoje území. Teď se kolikrát zeptejte lidí, kteří mnoho let nezískali stavební povolení a docházelo takzvanému ping-pongu mezi těmi jednotlivými úřady, ale nikdy tam nebyl ten závěr. A proto také Česká republika je v rámci povolování stavebního řízení na tom 157. místě a jsme jedni nejhorší na světě. Takže Dobře. Něco se Jak s tím říkal, udělat určitě musí.
6: Kde se shodujete s panem senátorem, že něco se dělat má? Pane senátore, připustil byste, že v té novele stavebního zákona jsou prvky, kdybych měl být konkrétní, tak například snížení počtu potřebných stavebních stanovisek, které celkově zrychlí to stavební řízení?
5: Tak já bych se nejprve velice krátce vyjádřil k tomu, co bylo řečeno předtím. Já souhlasím s kolegyní právě v tom, že tady byla novela a že vlastně bylo nedotaženo v minulém období ta digitalizace stavebního řízení a že se na tom mohutně pracuje, jak bylo řečeno. O tom mám také trochu pochybnosti, protože konec konců v květnu jsme přijímali malou novelu stavebního zákona, kde se digitalizace odsouvala o rok a pokud se nepletu, tak v tomto návrhu se odsouvá o další 3 roky.
6: A teď prosím k té moje otázce.
5: A teď k té vaší otázce, která zněla, omlouvám se.
6: Která zněla, zda nespatřujete v novele stavebního zákona, kterou se příští měsíc, jakožto senátoři, budete zaobírat, prvky, které zrychlí stavební řízení?
5: Tak určitě tam některé prvky jsou. Já nejsem zastánce toho, abych všechno házel šmahem do koše, jenom proto, že to připravil někdo jiný. Já velice rád dobré věci podporuji. Tady jde ale o jednu věc. Jestli v podstatě to, že některé kroky z toho vypustíme, naopak neohrozí ty procesy, které tady byly, protože některé ty kroky... Některé ty kroky v podstatě jsou takové, že omezují některé standardy, na které jsme byli zvyklí, že vlastně nebudou muset probíhat vyjadřování, které se týkají třeba environmentálního prostředí, ochrany památek. To všechno se z těchto věcí vypouští. Já teda nejsem úplně zastánce těch procesů, jak to bylo teďko, ale na druhou stranu neměli bychom se chovat, jak bylo řečeno v pingpongu, nebo jak se někdy říká od škarpy ke škarpě, že v podstatě něco, co možná nefungovalo úplně dobře, tak úplně vypustíme, aby jsme za chvíli zjistili, že to tam zase budeme vracet.
6: To je jedna z kritik, která skutečně na adresu té novely stavebního zákona zaznívá, že oslabuje potenciálně ochranu přírody, a to z toho důvodu, že nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby a ten postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Nespůsobí to, paní senátorko, ve svém důsledku to, že to bude na úkor ochrany přírody v některých případech?
0: Je to jedna z kritik podle těch informací, kterou máme. Já jenom chci říct, že my jsme ten zákon do Senátu ještě nedostali. Bylo přijato řadu pozměňovacích návrhů. Měl by přijít dnes a my budeme mít na to projednání do 23. srpna.
6: Dobře.
0: Takže je jasné, že se budeme muset...
6: Netušíte tedy ještě, jak je to tam upraveno?
0: Ne, já tuším, ale podle těch současných informací, které mám, tak zůstává v platnosti všechny zákony o ochraně přírody a krajiny, zachování požadavku ohledně veřejného zájmu.
6: Promiňte, já tedy možná připomenu tu otázku.
0: Ano.
6: Nově bude možné definovat veřejný zájem bytové výstavby. Doteď to nešlo a tento veřejný zájem postavit proti veřejnému zájmu ochrany přírody. Tak nezpůsobí toto ve svém důsledku oslabení ochrany přírody v některých případech?
0: Ale tam je jasně, tak jak já to mám od ministryně pro místní rozvoj, takže tato změna bude spočívat, že tato posouzení se nebudou opakovat v každém řízení, ale všechny zákony o ochraně přírody a krajiny a všechny tyto věci budou nadále platné i v rámci toho veřejného zájmu, i v rámci zvláštně chráněných území, národních parků, CHKO, přírodních rezervací a tak dále. Samozřejmě, že určitě i my a náš senátorský klub, i pan Plevný, budeme detailně ten zákon studovat i v rámci veškerých přijatých pozměňovacích návrhů.
6: Rozumím. Pane senátore, tak to ovšem je, že zákony týkající se ochrany přírody se touto novelou stavebního zákona nemění.
5: Nemění, to má kolegyně naprostou pravdu, ale problém je právě v té věci, že oni ty zákony se nemění, ale tento stavební zákon umožňuje výjimky, za kterých je nebudu muset respektovat.
6: Jako
5: a tohle
6: například?
5: To je ten problém. No to je to, co jste řekl, že v podstatě nějaké veřejný zájem něčeho, otázka je, jakým způsobem, to, co to znamená veřejný zájem bydlení, může být postaven naroven nebo někdy i nad zájmy ochrany přírody. Ale já se nebavím jenom o té ochraně přírody. Tam vlastně došlo i k omezení vlastně pravomocí obcí a samospráv, kde se vlastně některé jejich pravomoci přenášejí na ten centrální stavební úřad a naopak zejména malým obcím může dělat problém to, že tím, že vlastně na obcích, ORPčkových obcích, takzvaně těch větších, vlastně nebudou mít podporu právě z hlediska územního řízení, které si budou muset dělat sami. A to je další výhrada, kterou byste mohli najít.
6: Hned se na
5: výhrad.
6: To paní senátorky zeptám teď ještě, abychom prosím dokončili tu kapitolu týkající se ochrany přírody, tak bych se ještě doptal na jednu aktualitu, která taky prošla poslaneckou sněmovnou před minulý týden a sice, že souhlas orgánu ochrany přírody nemá být zapotřebí v zastavitelném území ochranného pásma Národního parku ani 150 metrů od něj. Je to správně, paní senátorko?
0: Já nedokážu v tuhle chvíli, je to jeden z pozměňovacích návrhů a znovu říkám, že já budu ta, která si projdu všechny výbory a budu určitě i já v rámci těch věcí klást otázky, takže v tuhle chvíli nedokážu na to říct. Znovu říkám, bylo 130 těch pozměňovacích návrhů a myslím si, že kdybyste se dneska zeptal i třeba těch jednotlivých poslanců, tak je otázkou, jestli by vám na tohle dokázali konkrétně odpovědět. Chodí nám řada e-mailů,
6: se,
0: i já
6: to,
0: budu.
6: Dobře, ale, že za takových okolností se schvaluje tak zásadní legislativa, že podle vás tedy už ani poslanci nevědí, co schválili?
0: Mohli bychom se podívat, kdo popřípadě ten pozměňovací návrh, vy teď na mě vyndáte jeden ze 130 pozměňovacích návrhů, když my ještě v tuhle chvíli nemáme ani ten zákon v Senátu a já tady teď nebudu říkat stanovisko ano nebo ne, protože se s tím chci já osobně jako senátorka
6: Rozumím.
0: A náš senátorský klub detailně seznámit a pak k tomuto stanovisko řekneme.
6: Jenom bych řekl, že zdůraz Zmiňuji především ty pozměňovací návrhy, o kterých se v posledních týdnech

0: tak bych se právě zaměřil na to, jakým způsobem se pozmění role samospráv s případným přijetím novely stavebního zákona. Slyšela jste tady, paní senátorko, od svého kolegy před chviličkou tu kritiku, že role samospráv bude nějakým způsobem oslabena. Nebude, když novela přináší centralizaci stavebních úřadů?
1: No ale tu centralizaci toho stavebního řízení především právě přináší proto, aby když dochází ke sporům, tak aby někdy konečně někdo ten spor vyřešil a to bude právě ten centrální stavební úřad. A já si myslím, že ta role těch samospráv bude právě například posílená v rámci územně plánovací dokumentace, kde to v té přenesené působnosti přejde do samostatné působnosti a myslím si, že i můj pan kolega, pan Plevný, také se setkával mnohokrát s lidmi, kteří měli zdlouhavé stavební řízení, kteří na něj apelovali jako na senátora a říkali, že to není možné, že to řeší mnoho let a prakticky se jim nepodařilo popřípadě získat stavební povolení na tu danou stavbu. A chtěla bych ještě, jestli byste dovolil říct jednu věc, když tady hovořil...
0: Stručně, pan, ať můžu stručně, nechat zareagovat vašeho kolegu na tento argument váš?
1: Určitě. A já bych chtěla, aby také na tuto věc reagoval, protože on tady mluvil o té České komoře architektů a inženýrů. Já bych jenom chtěla říct, že paní ministryně Mrázová, nevím, jestli to zaregistroval, ale pan Robert Čpalek se velmi pozitivně vyjadřoval k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který byl schválen ve sněmovně v rámci stavebního zákona, protože na tom komplexním pozměňovacím návrhu se právě jako podíleli všichni experti a všichni k tomu byli přizváni.
0: Pane senátore, nejprve k těm samosprávám, pak samozřejmě budete mít prostor zareagovat i na to, co připomněla paní senátorka, ale ať je ta naše diskuse přehledná, držme se samospráv. Neposílí naopak jejich role, když si nově budou moct začít sami rozhodovat o územním rozvoji, o územním plánu?
2: Tady bylo několikrát řečeno, že hlavní důvod je, že máme příliš dlouhá vlastně stavební řízení. Paní kolegyně Mračková Vildumecová to tady několikrát zmínila, že jsme na nějakém 157. místě. Já jsem slyšel zpochybňovat tento žebříček a hlavní problém ale je v tom, že velmi často zaměňujeme pojmy. Jedna věc je stavební řízení, jedna věc jsou územní řízení. A velmi často, a má kolegyně pravdu v tom, že jsem se s tím setkal, s tím, že si někteří lidi stěžovali, že je to dlouhé, ale bylo to právě proto, že nešlo o to vlastní stavební řízení, ale šlo to o to, že oni nesplnili požadavky, chtěli stavbu v území, kde to nebylo možné.
0: Pane senátore, takže se bavíme o těch územích. Vás na to, zda neposílí role samospráv, pokud si nově budou moct rozhodovat o územním rozvoji sami.
2: Tak bavíme se především asi o územních plánech a tady já jsem zmiňoval jednu věc. Ano, ono to přejde do té, podle toho návrhu by to přešlo do té samostatné působnosti a tady je právě problém u těch malých obcí, které na to nemají personál, budou si to stejně muset najímat externě, na rozdíl možná od těch větších, které na to budou mít vyškolené úředníky. Ale dobře, to všechno je nějaká věc, která možná je řešitelná. Nicméně územní řízení už doteďka, už současné podle současného stavebního zákona schvaluje zastupitelstvo. Takže vlastně rozhoduje o něm s konečnou platností právě ta obec. Takže v tomhle tom já podstatnou změnu nevidím.
0: Potom ale samosprávy oslabeny nebudou, když se tedy v tomto ohledu podle vás nic moc nezmění.
2: No, oni můžou být oslabeny právě tím, že si sice schválí územní plán, ale tento stavební zákon, tento nový návrh připouští výjimky. To znamená, jinými slovy, bude možné se v některých případech vlastně rozhodnutím, ano, sice zase rady, nikoli zastupitelstva, ale rady v neveřejném jednání od územního plánu odchýlit, tak to připouští tento zákon a tím pádem vlastně nebude respektované a může vzniknout jakási stavba v území, kde to vlastně zastupitelstvo neschválilo. A to jsou takové věci, to jsou ty výjimky, o kterých se tady bavíme, že je tam fůra.
0: Paní senátorku, nemáte vy z toho obavu, jakožto bývalá starostka a bývalá hejtmanka, že v některých případech bude názor obcí zcela upozaděn?
1: Nemyslím si to, protože opět tam bude přecházet to územní plánovací dokumentace právě do samostatné působnosti obcí a krajů. Tady bych chtěla říct, že to bezplatné pořízení u těch malých obcí, jak bylo zmiňováno od pana kolegy, tak bude právě přes ten úřad

0: rozvoje území. Z čeho můžu mít obavy a co bude hlavním úkolem samozřejmě vlády a ministerstva, bude určitě ta změna té struktury. Protože vlastně vznikne ten úřad rozvoje území, pak bude 14 krajských pracovišť a 205 územních pracovišť. A pak po případě ještě nějaká detašovaná pracoviště. A tam bude velmi nutné získat ty odborníky, kteří jsou na těch stavebních úřadech, právě, aby vlastně přešli po ten úřad rozvoje území.
1: Takže promiňte, že vám do toho vstupuju. Tady sdílíte obavy s opozicí, která v této souvislosti varuje před tím, že velká část úředníků pod ten nový jeden státní stavební úřad nepřejde a nastane kolaps?
0: Já určitě nezdílím jakoby kritiku, ale je to teď o těch organizačních změnách, tak jako nám sliboval pan Ivan Bartoš, že zvládne tu digitalizaci, jak jsem měla možnost jako poslouchat velmi bedlivě paní ministryně pro místní rozvoj, která fakt jako maká na tom, vytvořila ty týmy na úrovni ministrů, na úrovni vrchních ředitelů, expertů, plus ty lidi v tom území, tak je jasné, že teď je před nimi jedna věc je schválení toho zákona a druhá věc bude ta implementace, ta implementační část, která začne v tom roce 2028
1: aby to vešlo v platnost?
0: A na tom se musí opravdu jako velmi intenzivně pracovat. A myslím
1: a
0: si,
1: pracuje?
0: Ale že tak jak...
1: No,
0: já si myslím, že na tom paní ministryně opravdu intenzivně pracuje, ale je jasné, že vždycky ty změny je to samozřejmě o tom, že musí to být perfektně zvládnuté.
1: Dobře, pane senátore, tak nebude ještě dost času na to všechny ty změny provést, jak teď naznačila paní senátorka, když se počítá s tím, že příští rok bude rokem přechodného období a že naplno by všechny ty změny měly vejít v platnost až na přes rok?
2: No, já ten optimismus paní kolegyně nezdílím, protože přesně jak jste říkal, těch výhrad je tam hodně, bude to ekonomicky náročné, nejsou připravené prostory pro ty nové vzniklé úřady a hlavně ta personální personální zabezpečení bude problematické, protože logicky ty kvalitní úředníky si stávající úřady budou chtít nechat, aby neodcházeli a klidně i za tu cenu, že je převedou na jiné agendy.
1: Promiňte, ale není ještě dost času na to třeba i ty úředníky přesvědčit, aby přešli pod nový úřad?
2: Problém je, že vlastně ono, je to celé naplánováno na etapy, takže vlastně ty poslední pracoviště, ty nejnižší pracoviště, které by měly být nejvýkonnější, tak tam se očekává, že to bude až v pozdější době. A čili tím pádem tyto úředníci, kteří na těch stávajících úřadech zřejmě ještě nějakou dobu pobudou, tak budou každý půl rok mít jiná pravidla, protože nejprve vznikne centrální úřad, pak vznikají ty krajské úřady a tak dále. A bude v tom, já se obávám, že v tom bude opravdu velký chaos a není to připraveno ani v tom zákoně. Nikde není naznačen nějaký plán, nějaký harmonogram reálný, který by to dokázal vysvětlit.
1: Paní senátorko, tak jak je to připraveno? Máte prostor na reakci v jedné větě?
0: Vlastně,
1: končíme.
0: Že neposlouchá vlastně paní ministryni, která vlastně říká, že implementace té státní stavební správy je jasně připravená. Máme tady strategický výbor
1: Děkuju.
0: Na úrovni ministrů, řídící výbor, expertní skupiny
1: Děkuju.
0: A tak dále. K tomu se připravují řada...
1: Děkuju. Tolik řada senátorka Hnutí ANO, Jana Mračková, Vildumecová. Omlouvám se, náš čas vypršel. Diskutovala se senátorem zvoleným za Hnutí STAN Miroslavem Plevným. Děkuju vám oběma.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dourovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě, později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Požár nedaleko francouzského Bordeaux spálil už 4800 hektarů. Hasiči evakuovali tisícovky lidí. Majitel zhořelé budovy 34 ve Zlíně převzal rozhodnutí o jejím odstranění a připravuje další postup. Fotbalisté Hradce Králové vstoupili do kvalifikace Evropské ligy výhrou v Tromze. Jablonec prohrál ve Varaždínu. A dnes bude většinou slunečno, přechodně i oblačno s přeháňkami. Teploty až 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Přes 20 tisíc lidí evakuovali na západě Francie kvůli silnému požáru. Plameny už spálily zhruba 4 800 hektarů nedaleko města Bordeaux. S ohněm bojují stovky hasičů, vojáci a několik hasicích letadel.
7: Máme strach. Právě jsem se pohádala s partnerem. Snažila jsem se ho přesvědčit, ale nechce odjet.
8: Popsala francouzské televizi obyvatelka městečka Léš Kapferé. Plameny tam poničily první dům a rozšířily se na hřbitov. Starosta Philippe de Gonville označil situaci za znepokojivou. S ohněm bojuje na 800 hasičů, vojáci, několik letadel a vrtulníků. Obří požár na stejném místě zaznamenali už před 4 lety. Oheň se rozšířil v Borovicově lese. Práci hasičů komplikuje nepřístupný terén a silný vítr u pobřeží. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Společnost Cream, která je vlastníkem požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně, převzala rozhodnutí stavebního úřadu o jejím neodkladném odstranění. Firma zároveň pokračuje v zabezpečení celého prostoru. Okolí budovy zůstává oplocené, osvětlené a střeží ho bezpečnostní agentura. Další postup popisuje mluvčí společnosti Cream Marcel Schmidt.
9: Rozhodnutí stavebního úřadu nám bylo doručeno do naší datové schránky, to můžu potvrdit, takže teďka v nejbližších dnech se s tím budeme seznamovat a podle toho samozřejmě přijmeme adekvátní kroky, tak abychom naplnili podstatu toho rozhodnutí.
6: Budova 34 začala hořet 9. července ráno. Oheň stovky hasičů likvidovali 15 dnů. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přeháňky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Rybáři v Hluboké nad Vltavou vypustili a předčasně slovili několik rybníků. Ryby přesouvají jinam. Důvodem je extrémní nedostatek vody, která se po jarních výlovech ještě nedoplnila. Ryby mají nedostatek kyslíku a dochází i k úhynům. Pokračuje hlavní zootechnik rybářství Hluboká Aleš Kříž.
10: Přicházíme o kusové ztráty, protože v těch krajích jim hrozí kyslíkové deficity a samozřejmě predátoři. Přicházíme o přírůstek na těch rybách, takže se nám ten výrobní cyklus prodlužuje o rok, takže tím nám stoupají náklady.
6: Fotbalisté Hradce Králové na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku nad Tromsø 1-0. Vítězný gol dal nizozemský útočník Mick van Beren. Brankář Zadražil předtím chytil penaltu a právě to označil za zlomový moment zápasu trenér Votroků David Hořejš.
11: Domácí to poznamenalo, nám ba naopak si myslím, že vyšly velice dobře ty střídání a po příchodu Dancáka a Burena jsme začali prostě i kontrolovat tu hru, což jsme prostě chtěli a pak dotažená krásná breaková situace Mikem van Burenem, která nám dává prostě příležitost pro tu odvetu nějakou pozici, takže jsme spokojení, že po 30 letech jsme tady zvládli zápas vítězně.
6: Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Hradci Králové, stejně jako v Jablonci, který na úvod druhého předkola konferenční ligy prohrál 2-3 na hřišti chorvatského Varaždínu.
12: Otevřená D2 u Blučiny a neprůjezdná D8 u hranic. Na dálnici D8 je zastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru je těžká nehoda. Na místě jsou záchranáři a provoz od Drážďan na Prahu a Ústí je tak zastavený kousek za státní hranicí. Poslední možný je na německé straně sjezd z A17 na Altenberg, pak se to dá objet přes Petrovice. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy je opět obnovený provozu Blučiny. V omezení na 10,5 kilometru ještě odklízí nehodu osobního auta, které se převrátilo na střechu. Kolona se ale pomalu rozjíždí. Teď je ta fronta ze 3. kilometru od sjezdu na Modřice. Zdržení přibližně hodinu. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 28,5 kilometru havarovala dodávka. Mimo dálnici kolony se tam ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes bude většinou polojasno až skoro jasno, na severovýchodě převážně oblačno a místy slabé přehánky. Později odpoledne a večer se vyjasní, teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Bylo by vhodné vypustit střední a spodní nádrž vodního díla Nové Mlýny na Břeclavsku. Co bychom tím získali? Nevystavili bychom tím lidská obydlí riziku v případě povodně? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity Krištof Chytrý. Zdravím vás do brněnského studia. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
13: Rozhovor natáčíme 1:30 před vysíláním. Vy jste zastáncem pro někoho možná razantního řešení chronického problému se sinicemi v novomlýnských nádržích, jejich vypuštěním. Co tím získáme?
14: No, já bych neřekl, že jsem přímo zastáncem samotného vypuštění. Já jsem ale velkým zastáncem, a nejenom já, ale i skupina dalších lidí, co se mnou tuto iniciativu začala, aby se tato varianta vůbec dostala na stůl a začalo se o ní seriózně a kriticky, ale hlavně věcně diskutovat. To v současné době totiž není tak. Dokonce bych řekl, že nejsme nikdo z nás vyloženě nekritickými podporovateli samotného vypuštění jakékoliv nádrže. Dobře si uvědomujeme, že to je složitý problém a je to potenciálně velká změna, a proto se záměrně snažíme vést diskuzi, která bude co nejotevřenější, protože význam téhleté změny nutí nebo tu situaci posouvá do roviny, kdy to nesmí být rozhodnutí ani jednoho člověka, ani jedné instituce, ale musí to být nějaká co nejširší, co nejlépe informovaná, pokud možno celospolečenská shoda.
13: No a vy tedy navrhujete vypustit spodní nádrž nebo spodní a střední, jak to vidíte?
14: Těch variant je víc. Já bych chtěl říct, že my chceme dát argumenty pro jednotlivé varianty na jeden stůl a začít o nich diskutovat, jaké jsou pro a proti jednak toho současného stavu, anebo i těch jako různých alternativ. Co se teďka jeví jako asi nejrealističtější, je například právě ono často opakované přeměnění dolní nádrže na suchý poldr.
13: Tak k tomu se za chvíličku dostaneme. Podle Povodí Moravy je pro rozvoj sinic klíčová ta střední nádrž. Jak to tedy je?
14: Rozvoj sinic probíhá v podstatě ve všech těch nádržích, v horní, prostřední i té dolní. Prostřední a dolní, ty jsou nejvíce zasažené, ale tady jde o nějaký kumulativní efekt, protože v situaci, kdy ty nádrže máme zasažené sinicemi třeba dvě, což ta prostřední a dolní jsou nejvíce krizové, tak ten celkový odběr biomasy, a tedy celková biomasa a tedy odběr kyslíku je daleko vyšší. Když by se ta plocha zmenšila o tu dolní nádrž, což je tak, která je z nich největší, tak by se i celý tento problém výrazně umenšil.
13: No, pojďme si pro jistotu říci, proč se v novomlýnských nádržích tolik množí sinice. Hlavní problém s tím, že nádrže jsou relativně mělké a tudíž se ve vedrech voda rychle prohřívá.
14: No, zodpovědné za to jsou tři faktory. Všechny tyto tři faktory jsou důležité. Jednak je to ta teplota, potom je to nějaký celkový obsah živin a hlavně fosforu tedy, nejenom jeho pravidelný přísun, ale i fosfor, který je přítomný v sedimentech, tedy nějaká vnitřní zátěž toho systému a nakonec právě stojatá voda.
13: Starostové okolních obcí se k možnosti vypustit novomlýnské kaskády staví spíš neutrálně, ale odpůrci namítají mimo jiné, že by to poškodilo tamní cestovní ruch?
14: No tady je potřeba zdůraznit, že jednak to jsou obavy zcela oprávněné. Každá změna sebou musí nést mnoho informování, aby jsme pokud možno tyto obavy umenšovali a musí se to komunikovat opravdu dlouhodobě. To je zásadní věc. A za druhé je potřeba zdůraznit, že vypuštěním nádrže tam nevznikne nějaká obrovská černá díra, která bude nekompatibilní s jakoukoliv formou turismu. Vznikne tam ale potenciálně krajina, která bude naprosto unikátní, nebo může být naprosto unikátní a v celé České republice v podstatě nebude mít obdoby.
13: Nádrže, mimochodem rozlohou třetí největší vodní plocha u nás, byly definitivně napuštěny v roce 1989 a byly stavěné jako protipovodňová ochrana a taky jako zásobárna závlahové vody. Je pravda, že k druhému účelu nikdy nesloužily?
14: No to není úplně pravda. On ten původní v nějaké formě se k závlahám používají, ale ten původní záměr byl opravdu megalomanský, počítal se zavlažováním nějakých 45 tisíc hektarů, v současné době jsou to třeba nižší stovky hektarů a to je dost dobře realizovatelné, třeba i s využitím jenom dvou nebo snad dokonce jenom jedné nádrže. Tam ještě potřeba upozornit, že současný odborný diskurs zdůrazňuje, že takovéto velké nádrže by měly mít primárně jenom jedno využití. Protože když máme nádrž, která má sloužit například jako zdroj vody pro zavlažování a jako protipovodňová ochrana, tak se vlastně tyto dva zájmy mezi sebou perou. My totiž potřebujeme nějakou retenční kapacitu, kterou bychom mohli využít k zachycení povodňové vlny. Mm-hmm. A na druhou stranu potřebujeme ale tam té vody mít co nejvíc, aby jsme ji mohli používat pro zavlažování.
13: No a v případě tady zrušení té přehrady, co by to znamenalo, nebo co by nahradilo protipovodňovou ochranu?
14: Ta alternativa, o které se snažíme mluvit a kterou se snažíme dostat na stůl jako smysluplnou alternativu, je suchý poldr. To je v podstatě, to si posluchači mohou představit jako takovou přehradní nádrž, ale bez vody. Jsou to tedy jenom hráze a není tam voda a na dně teče normálně nezregulovaná řeka. Jestli tato varianta je možná a za jakých podmínek a jaké pozitiva, negativa a jaké celkové náklady by převedení dolní nádrže sebou na suchý poldr sebou neslo, to ovšem v současné době nikdo dost dobře neví.
13: Ona ta dolní nádrž, tedy Novomlýnská, má jako jediná z těch tří energetické využití, na to bychom tedy museli rezignovat.
14: To je pravda.
13: Ale zatím to nemáte vyčísleno, co by to stálo.
14: Ne.
13: Povodí Moravy dlouhodobě usiluje o zvýšení hladiny o 35 cm. To by pomohlo?
14: No, tohleto je zajímavý argument, protože třeba pan ředitel pro správu povodí mi říkal, že to není pravda, že oni neusilují o dlouhodobé zvýšení o 35 cm, ale o možnost kolísání hladiny prostřední nádrže, což je vhodné pro obnovu litorálních pásem a tedy vhodné pro
13: ptáky. A to znamená co, promiňte, ta pásma?
14: Prosím?
13: Co to jsou ta pásma?
14: Příbřežní vegetace. Aha. To je třeba prostor, kde mohou hnízdit bahňáci, takové skupiny ptáků. No a tím, že se přeplaví a potom tam voda klesne, tak se tam udržuje řídká až žádná vegetace, což těm bahňákům vyhovuje.
13: Té situaci se sinicemi by to asi nějak nepomohlo, nebo ano?
14: Ne, to by rozhodně nepomohlo, protože jednak sinice jsou docela dobře adaptované na hlubokou vodu a druhak by to vlastně znamenalo jenom větší množství vody zatížené tady kalamitou Sinic.
13: Když mluvíme o kalamitě, do jaké míry se do toho promítá současná klimatická změna?
14: No to je zcela zásadní faktor, který situaci má potenciál do budoucna velmi zhoršovat. Ono totiž vlivem oteplování nedochází jenom k nárůstu sinic, respektive k tomu, že se mohou lépe množit, ale může dojít k obměně druhového spektra, protože ty sinice, které tam v současné době jsou, sice odebírají kyslík, ale jinak jsou v zásadě neškodné. No, ale ty další sinice čekatelky, které tam už jako v těch nádržích jsou, ale zatím třeba nedominují, dokonce umí vypouštět toxiny. Takže mají potenciál tu vodu udělat nejenom bez kyslíku, ale dokonce i toxickou.
13: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s Krištofem Chytrým z Vídeňské univerzity. Povodí Moravy zavedlo po loňském úhynu asi 30 tun ryb. Na Nových Mlýnech sadou opatření doporučených odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, aby se situace neopakovala. Jedním z nich je posílení monitoringu, ale zdá se, že to tedy nestačí.
14: No určitě ta opatření, které Povodí Moravy zavedlo, tak výrazně snížila tu současnou krizi, ale i tak, že k úhynu ryb došlo. Takže monitoring sám o sobě nestačí, musíme řešit příčiny toho problému, nikoli pouze sanovat následky. Z dlouhodobého hlediska by totiž tady to sanování následků tak nějak pořád víc a víc lezlo do peněz a už i ty současné náklady jsou výrazné. Například uvažme to, že po několik týdnů zde aktivovali v plném nasazení dobrovolní hasiči, rybáři a tak dál a nic nenasvědčuje tomu, že v dalších letech by mělo být něco jinak.
13: Ročně podle ministra životního prostředí Igora Červeného přitéká do nádrží zhruba 160 tun fosforu. Je to vůbec možné?
14: No to je velké číslo, že?
13: No.
14: No, je to fosfor, který primárně z největší pravděpodobností pochází z nedokonale čištěných odpadních vod, protože například čističky odpadních vod do 2000 obyvatel nemají vůbec žádné limity na vypouštěný fosfor a tím pádem nemají ani odpovídající technologie. Ale jak jsem už říkal na začátku, nejde jenom o ten fosfor, který pravidelně přibývá do nádrží, ale i ten fosfor, který tam je už usazený. Protože ten fosfor, který je v současné době v sedimentu, by vystačil sám o sobě na desítky let masivního rozvoje sinic.
13: No a přece jenom nebylo by nejjednodušší cestou důsledné čištění odpadních vod?
14: No to je rozhodně priorita, ale není to řešení akutního stavu. Je to řešení, které prostě bude trvat taky samo o sobě desítky let a stejně, jakmile se podaří všechny ty čističky vybavit odpovídajícími zařízeními na zachytávání fosforu, tak pořád zde ještě budeme pracovat s tím fosforem v sedimentech. To znamená, že pokud nechceme, aby v následujících 50 letech jsme museli řešit horší a horší kalamitní stavy, tak musíme se soustředit i na něco jiného, než na čištění odpadních vod.
13: A jak se podílejí na znečištění vod fosforem sami rybáři se svými návnadami?
14: No to asi nedokážu posoudit, ale myslím si, že v porovnání s tím, co sem přitéká z toho povodí, to bude minoritní.
13: No a pomohlo by, kdyby se reguloval sportovní rybolov a že by se mohla omezit výsadba ryb?
14: To se často diskutuje, že je zde ryb opravdu hodně, to je jedna z nejvíce zarybněných oblastí v České republice, jeden z nejvíce zarybněných revírů, ale myslím si, že ten největší problém jsou tady sinice a že na tohle bychom se měli soustředit primárně.
13: Podle předsedy Moravského rybářského svazu Miroslava Lánička se musí stavebně zabránit v toku sinic do koryta. Vy máte představu jak?
14: No, dovedu si představit nějaké hráze dodatečné, něco, jako se používají v současné době norné stěny, ale tohle to je nesmírně těžké a v podstatě je to opět pouze jen sanování následků. Ta voda se bude, pokud nebudeme řešit příčiny, bude nadále zhoršovat a problém se bude zvětšovat bez ohledu, jak budeme fyzicky v toku sinic do koryta Dyje pod nádržemi bránit.
13: A jak tedy řešit ten akutní stav?
14: No, lze to právě například s průtočněním dolní nádrže z novomlýnských nádrží, tedy že se tam vytvoří suchý poldr, čímž se zabezpečí protipovodňová ochrana a zároveň tam ale nebude stojatá voda, ale normálně průtočná řeka v původním korytě.
13: Krištof Chytrý, rostlinný ekolog z Vídeňské univerzity, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Kvůli přehradním kaskádám nad jejichž projekce datuje z roku 1972, zanikly desítky hektarů původních lužních lesů. Věříte tedy, že by se dali obnovit?
14: No, rozhodně je nejde obnovit v tom, že nejde obnovit něco, co zaniklo, ale můžeme zde vytvořit něco nového, podobně hodnotného, protože tu lužní lesy, ale nejenom lužní lesy, ale třeba i aluviální louky, které byly v tomto prostoru významné, tak se zachovaly v nižších partiích říční krajiny Dyje, a lze tedy využívat diaspory rostlin k tomu, aby se obnovovaly lužní aluviální louky třeba i v prostoru současné dolní nádrže. Sukcese samotného lužního lesa samozřejmě potrvá roky, ale na to hold nemusíme čekat. On každý ten stav, je to nějaký proces a každý ten stav od měkkého luhu s vrbami a topoly na počátku až po ten tvrdý luh s velkými duby, tak je hodnotný.
13: No, znamená to, že by se mohla časem vrátit tedy retenční schopnost té oblasti?
14: No to určitě ano.
13: Jak dlouho by trvalo navrátit přirozenou říční krajinu?
14: To je teda opravdu hodně těžká otázka. Myslíte v tom úseku současné dolní nádrže?
13: No, ano.
14: No tak, co je přirozená říční krajina? To je fakt jako otázka, na kterou v podstatě nejde odpovědět. Ale já bych to využil a reagoval tak, ano, že nestačí se z dlouhodobého hlediska omezovat na tady tenhle ten prostor dolní nádrže, ale Dyje by si zasloužila nějakou revitalizaci svého původního přirozeného koryta v podstatě na celém úseku od Nových mlýnů až k místě, kde opouští Českou republiku.
13: A můžete tu myšlenku rozvést, přiblížit, co konkrétně by to mělo znamenat?
14: Dyje je v současné době opevněná, je regulovaná, tedy její koryto je co nejvíce usměrněné a proto i odtéká v podstatě co nejrychleji z Nových mlýnů až do Rakouska. A kdyby se obnovilo její původní koryto, tedy obnovily se původní meandry, tak by se umožnilo výraznému zpomalení jejího odtoku nebo jejího toku a zvýšila se nějaká vodozádržní schopnost celé krajiny.
13: A není to jenom iluzorní představa, je to reálné, kolik by to stálo?
14: Já věřím, že tohle to je budoucnost, jediná možná, a nejenom Dyje, ale všech našich říčních krajin.
13: Znamená to, že výstavba tohoto vodního díla byl fatální omyl?
14: No jak se to vezme? On to byl důsledek dlouhodobých regulací v povodí Dyje, tedy nejenom Dyje samotné, ale například i Svratky. To se dnes docela dobře ví, že když se takhle napřimují vodní toky a zbavují se meandru, tak se potom zvyšuje nějaké nebezpečí, které se pojí s případnými povodněmi. No a potom tedy dává smysl, že poptávka po nějakém příčném hrazení na Dyji postupně rostla, až se tedy realizovala formou tohoto vodního díla. Jenomže my dneska umíme pracovat i s jinými variantami, například tím suchým poldrem a tak dál. A výhledově doufám, že bude stále častější nějak obnovovat původní koryta řek a tím pádem i zpomalovat odtok vody a zpomalovat třeba i povodňové hrozby.
13: Když se vrátíme k tomuto konkrétnímu případu novomlýnských nádrží, pokud by měla ta dolní nádrž fungovat jako suchý poldr, není možné spoléhat na současný hrázný systém, jelikož těsnící prvky jsou navrženy tak, že musí být v neustálém kontaktu s vodou. Na to upozornila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Co by to tedy fakticky znamenalo?
14: No to totiž dost dobře nikdo neví, protože touhletou variantou se dosud nikdo seriózně nezabýval. Tam je ještě důležité si uvědomit, že současná protipovodňová funkce dolní nádrže realizovaná asi jenom na nějakých 20% jejího objemu, protože je skoro celou dobu téměř plná vody. A když bychom tedy si odmysleli tu vodu, která tam tak nějak jako je celou dobu, a to i před povodněmi, před potenciálními povodněmi, tak najednou můžeme pracovat s mnohem menším celkovým objemem, který by měl být využit jako suchý poldr. Což trochu mění tu perspektivu na to, jestli hráze, ty současné hráze jsou dostatečné nebo ne, ale zopakuji, že to, jestli skutečně dostatečné jsou a jestli je reálné, je za nějaké rozumné investice předělat, to v současné době nikdo neví.
13: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak pokud by se jenom upustila ta voda, třeba v té dolní nádrži, tak by to jenom zhoršilo ten problém s těmi sinicemi, ne?
14: To je složité. No, záleží, jak moc by se upustila, jak moc by ta voda byla průtočná a tak. Ale přijde mi, že to by taky stálo za zvážení, ale přijde mi, že lepší varianta je, že se tam obnoví to původní koryto řeky.
13: Ale jestli tomu dobře rozumím, tak Povodí Moravy zatím o tom nechce ani slyšet.
14: No, to rozumíte správně. Povodí Moravy se téhleté diskuzi úplně snaží vyhnout.
13: To znamená, že chtěl jsem se ptát, jestli se vám třeba daří z vodohospodáři nacházet nějaké kompromisní řešení, ale zatím se o tom ani nejedná.
14: Ne, tahle varianta ze strany Povodí vůbec není na stole.
13: Budete iniciovat nějaká jednání, nebo jaký je váš teď předpokládaný další postup?
14: Chceme to diskutovat v co nejširším kruhu odborníků, chceme informovat veřejnost o těchto možnostech, co by znamenalo, co by představovali pro celou krajinu, pro život v nejbližším okolí nádrží a takhle postupnými krůčky třeba ovlivňovat veřejné mínění.
13: No a existují nějaké expertizy v tomhle směru? Podnikáte v tom něco, abyste přesvědčili vodohospodáře?
14: Združujeme skupiny expertů na různé obory, které se týkají říční krajiny, nejenom biologii, ale hydrogeomorfologii a odborníky na vodní stavby a chceme tady v tomhletom kruhu to začít diskutovat.
13: Jak se díváte na záměr postavit přehradu Nové Heřminovy? Budovat by se měla začít už na podzim 2027.
14: No, já jsem taky fanoušek varianty suchý poldr v tomhletom případě, protože si musíme uvědomit, že s postavením takové přehrady zcela zásadně měníme třeba i dynamiku sedimentů. Je to známý případ, že na těchto rychleji průtočných řekách se po vybudování přehrad začínají koryta zahlubovat, čímž se ty řeky stávají třeba při některých povodňových stavech výrazně nebezpečnější, než když původně měly to koryto širší a neregulované.
13: No ale rozumíte argumentům zastánců stavby, což je zejména tedy protipovodňová ochrana.
14: No a suchý poldr je také efektivní protipovodňová ochrana. Ono na obecné úrovni, pokud jsou na to ty hráze dobře koncipované, tak suchý poldr zadrží více vody, než i jenom částečně naplněná přehrada.
13: Máte příklad ze zahraničí, kde už to pochopili vaše argumenty a postupují tímto způsobem?
14: Ale i z České republiky. I v České republice máme několik suchých poldrů.
13: Například?
14: Například samotných skoro celý soutok Moravy a Dyje je suchý poldr, nebo ještě druhý největší suchý poldr je potom v Čechách někde, ale nepamatuju si jméno. Potom v Polsku se často pracuje se suchými poldry a vůbec v celé Evropě je teď daleko spíše trend přehrady bourat a obnovovat říční koryta, než budovat nové.
13: Má stát v úmyslu stavit ještě další, kromě Nových Heřminov?
14: No, to záleží. Záleží především na tom, jestli si dokážeme odpovědět a jednoznačně obhájit to, proč v tom konkrétním daném místě chceme vodu zadržovat a jestli to místo je proto vhodné. Protože například pokud chceme vytvořit nějakou vodárenskou nádrž, která by měla sloužit k zadržování pitné vody v nějaké hornaté krajině, kde nehrozí taková kumulace fosforu a dalších živin, tak rozhodně má smysl o tomhletom uvažovat a plánovat tímhletím směrem. Pokud bychom chtěli udělat nějakou další nížinou nádrž, podobnou jako Nové Mlýny, s nejasným kombinovaným využitím, tak to smysl nemá.
13: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s rostlinným ekologem z Vídeňské univerzity Krištofem Chytrým. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
14: Vám taky naschledanou.
13: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
15: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: Svět ekonomie a financí hraje v našich životech důležitou roli a je nutností mu dobře rozumět. Proto jsme připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát vám po dobu prázdnin připomeneme základní pravidla toho, jak přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
16: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem u těch finančních Michal Skořepa, ekonom České spořitelny a autor stejnojmenné knihy. Vítejte ve studiu, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Dnešním tématem budou investice a investování obecně. Michale, kdyby měl člověk začít přemýšlet o investicích, je to odvislé od výše příjmu, od toho, co nám zůstane potom, o čem jsme mluvili v předchozích dílech, tedy od vytvoření jakési rezervy a zbydou nám peníze na investice. Je to tak?
17: Tak, není to určitě tak, že by bohatší lidé měli víc možnost investovat. Investovat může každý, komu zbyde právě něco, aspoň trochu poté, jsou dneska možnosti od skutečně desítek korun investovat. Jakmile mu něco zbyde poté, co si vyřídí ty povinnosti v úzovkách rozpočtové, které jsme měli předtím, tak v tu ránu každý z nás může investovat, pak samozřejmě hodně záleží na tom, jaký má jaksi apetit, co se týče rizika a tak dále, jak tomu hoví, nehoví, ale rozhodně to není tak, že můžeme začít investovat, až když budeme mít 10 tisíc nebo 100 tisíc.
16: O tom všem budeme mluvit. Vy ve své knize zdůrazňujete, že investování má začít až ve chvíli, kdy má člověk vytvořenou rezervu a pokryté ty důležité základní výdaje. Proč je toto pořadí z ekonomického hlediska tak důležité, že mu věnujete celou jednu kapitolu?
17: No, je to proto, že ty investice se řídí úplně jinou logikou, to znamená to použití těch, to čemu já tam říkám úspory, to je ten zbytek prostě, co, pro co už nemáme žádné kloudné nefinanční využití, tak se řídí úplně jinou logikou. Ty první tři věci, to znamená rezerva, běžné výdaje a příprava na nějaké plánované výdaje, tam vlastně ten užitek je nefinanční, tam prostě chceme dosáhnout nějakého cíle, buď přežít, to jsou ty běžné výdaje, rezerva znamená pokrývat případné šoky a ty plánované výdaje samozřejmě chceme si koupit auto, chceme na dovolenou něco podobného, takže tam ve všech těch případech máme nějaký konkrétní nefinanční cíl před sebou, zatímco u těch investic vlastně už jakoby žádný cíl v tuhle chvíli nevidíme před sebou konkrétní a tak jediný, který zbývá, je finanční cíl, to znamená vydělat, pokud možno na těch penězích. A ve chvíli, kdy chceme vydělávat na našich penězích a my víme, že ty peníze nějakou dobu nebudeme potřebovat, jinak by to byly plánované výdaje, kdybychom pro ně něco měli, nějaké využití, tak my prostě teď nevíme, možná za 5 let, možná za 10, teď prostě na obzoru nic není. Tak v tu ránu najednou se ukazuje, tak to prostě funguje na finančním trhu, že vlastně ty nejlepší zisky jsou dostupné ve chvíli, kdy jsme ochotní, a to je vlastně celý princip investování. To, co teď řeknu, je vlastně úplně to samotné jádro veškerého investování. My musíme jakoby odvést nějakou námahu. Tak jak se říká, že bez práce nejsou koláče, tak v investování bez určitých obětí není ten výnos. Ten výnos nepřijde sám od sebe, ten prostě nepadá z nebe. My mu musíme něco odevzdat, nějaké náklady v úzovkách. A ty náklady jsou v zásadě, když to zjednoduším, dvojího typu. Za prvé riziko a za druhé nelikvidita. To znamená, čím jsme ochotní víc riskovat, to je to riziko, tím máme šanci si sáhnout na vyšší zisky. A čím méně likvidní ta naše investice bude, to znamená, čím déle bude trvat, než ji dostaneme zpátky v případě, že se rozhodneme, že ji přece jenom na něco začínáme potřebovat, tak čím déle to bude potřebovat, tím je ta investice méně likvidní, tak zase znova tím někdo jiný, kdo ty naše peníze použije na svoje podnikání, tak má větší možnosti samozřejmě. Čím víc rizika mu dopřejeme a čím delší dobu mu dopřejeme na to, aby nám ty peníze vrátil, tak on má víc možností, co s těmi penězi udělat. No a tím pádem, jak si ten výnos potom může být vyšší. Jenomže, a teď se vrátím teda zpátky k tomu, proč je to v tomhle pořadí, jenomže když si plánujeme, řekněme, peníze na auto nebo na byt pro našeho potomka, který má někde studovat a podobně, no tak my máme nějakou cílovou částku před sebou a zejména to riziko je prostě problém, protože by se taky mohlo přihodit nakonec, že my vlastně ty peníze nebudeme mít, protože zrovna ve chvíli, kdy ty peníze potřebujeme na ten byt, tak se na finančních trzích rozhostí nějaká šeredná záležitost a ty peníze tam prostě nebudou.
16: Takže investovat rezervu je nesmysl.
17: Přesně tak, přesně tak.
16: Spousta lidí vnímá investici jako způsob zbohatnutí, tedy budu investovat málo a na konci budu boháč. Vy investici označujete za dlouhodobou správu přebytečného kapitálu. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma přístupy? Je tam nějaký?
17: No tak ono se to nevylučuje svým způsobem. Jakmile v jednu chvíli jsem se rozhodl, že teda nějak všechny svoje příjmy rozdělím do těch jednotlivých škatulek, rezerva a tak dále, až po ty úspory a mám teda na úsporách každý měsíc mě zbývá, ať už je to stovka, tisícovka, 10 000, podle samozřejmě o konkrétní situace, tak v tu ránu já chci s tím zbytkem, s těmi úsporami hospodařit co nejlíp, abych na tom pokud možno zbohatl samozřejmě. Ale pokud se teď bavíme o normálních lidech, kteří chodí někam do práce, kteří prostě nemají čas celé dny vysedávat nad obrazovkami z burzy, kteří nemají čas číst si učebnice od Damodorana a dalších prostě skvělých guru investičních po celém světě, co jich existuje a sledovat různá videa, tak prostě pro většinu z nás je velká část toho investičního světa svým způsobem nedostupná, protože vydělat si bez nějakého obrovského rizika slušné peníze těmi složitějšími věcmi, na to už člověk fakt musí být profesionál. To si myslím, že většina z nás tuhle ambici mít by neměla. Já ji teda osobně například rozhodně nemám. A v tom případě prostě nemůžeme chtít od našich investic, aby vydělávali nějaké vysoké desítky procent. Prostě nikdy nebudou z nás
16: vysoký výnos
17: Elonové
16: bez rizika je něco, co neexistuje.
17: Přesně tak, tak k tomu se jistě ještě taky dostaneme, ale to je prostě protimluv. Čili já myslím, že každý z nás by měl být spokojen, když prostě na těch svých úsporách, na těch investicích takových laických, řekl bych, amatérských, když si tam každoročně vyděláme v nominálním vyjádření třeba 5, 6, 7%. Záleží hrozně moc na situaci, to jsem skutečně střelil jenom od boku. Tak si myslím, že to je velmi pěkný výsledek.
16: No ale my jako lidé máme přirozenou tendenci se riziku vyhýbat. Málo kdo z nás chodí do rizika rád. Raději máme jistotu kor, když se jedná o naše peníze, které jsme si vydělali. Ale tvrdíte, že vyšší riziko je při investování žádoucí. Proč?
17: No protože investovat znamená, že já mám nějaké peníze, se kterými nemám úplně příliš, co bych jako s nimi vymýšlel a hledám někoho jiného, kdo ví, co s těmi penězi udělá, kdo má nějaký zajímavý nápad. Koupil si zmrzlinářský stánek někde na pláži nebo si koupil automobilku, to už je jedno. A já mu ty peníze jakoby půjčím na chvilku nějakým způsobem, nebo předám, je možná lepší říct úplně obecně, s tím, že jsme se nějak dohodli, že já z toho budu mít nějaký zisk za jistých okolností. No a jestliže já jsem ochoten ty peníze dát někomu, kdo vstoupil do rizikovějšího biznisu, no tak za to samozřejmě můžu chtít větší výdělek potom ve finále. Takhle to na tom trhu je prostě jaksi vymyšleno, že pokud jsem ochoten přijmout větší riziko, tak se mě otvírá jaksi množina, je větší ta množina lidí, kteří si ty moje peníze můžou vzít a něco s nimi podniknout. Takže zpravidla je to tak, že když jsem ochoten přijmout větší riziko, mám šanci na větší výnos, ale pozor, bohužel to nefunguje jednak jedné v žádném případě. Mm-hmm. Čili já stejně musím být opatrný, když investuju riziko. To neznamená, že investuju bezhlavě, v žádném případě.
16: No právě, kde začíná například spekulace, nebo nebezpečné, nebo vysoká míra rizika a kde je to vhodné investiční riziko?
17: Já si myslím, že míra přijatelného rizika záleží na každém z nás. Jsou tací z nás, kteří si žijou velmi pěkný, spokojený život. V podstatě ty peníze, co jim zbývají, tak trošku vlastně nepotřebují, aspoň v tuhle chvíli ne. Nevědí vlastně opravdu, co by s nimi dělali, pokud ty teda nechtějí koupit třetí bazén a čtvrtý Mercedes a tak dále. A tihle ti lidé skutečně můžou investovat velmi rizikově, protože prostě, když o ty peníze přijdou nebo třeba o půlku, tak se vlastně prakticky nic nestane. Přiměřené riziko z mého pohledu je prostě vysloveně individuální záležitost. Já bych tento slovo spekulace používal velmi opatrně, protože v podstatě, když třeba si někdo jede koupit kanistr v obavě, že bude zdražovat prudce benzín, vlastně spekuluje na vyšší ceny benzínu. Je to taky odporný spekulant. Já vím, že my všichni máme spojené to slovo spekulant s něčím nehezkým, s něčím hladovým a tak dále, ale všichni, když máme tu možnost, všichni spekulujeme jako o závod. Čili tohle slovo já bych jako používal velmi opatrně a spíš, jestli někde vidím nějakou hodně problematickou investici, tak to není ta, která je hodně riziková v tom, že by šla do nějakého hodně rizikového projektu, ale existuje jeden speciální typ investic, kterým se říká bublina v odborné literatuře. A ta spočívá v tom, že mě vlastně úplně jedno, do čeho to investuju. Já investuju jenom proto, že něco rychle zdražuje. Dneska, včera to bylo levnější, dneska je to dražší, tak si říkám, no tak já zkusím do toho vlaku na chvilku nastoupit, než se to zlomí, protože jednoho dne to asi praskne tahle bublina, všechno to popadá, ale do té doby já si na tom vydělám, že já jsem lepší než ti ostatní, jsem chytřejší, ti ostatní jsou větší blázni, proto se tomu říká teorie většího blázna. Prostě zkusím si vydělat jenom na té tržní psychologii a je jedno, jestli jde o tulipány, nebo jestli jde o auta, nebo o tu zmrzlinu.
13: A nebo o zlato.
17: Nebo o zlato, cokoliv, ale prostě sázím jenom na tu samotnou tržní psychologii a to mě přijde zdaleka ta nejriskantnější investice, které bychom se měli všichni vyhýbat.
16: Radí ekonom Michal Skořepa, který zůstává i nadále naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: U investic klíčovou roli hraje časový horizont, tedy délka, jak dlouho chceme investici držet, než z ní chceme vystoupit. Často slýcháme, že ten dlouhý investiční horizont snižuje riziko propadu té investice zásadně. Skutečně to platí vždy?
17: No, tak tohle je otázka, kterou se trápili dokonce i nositelé Nobelovy ceny. A spousta ekonomů do dneška to řeší. Ta debata vlastně není pořád ještě uzavřená, ale už se tak trošku jako vystříbřilo, že to tak úplně není vlastně. Když to řeknu úplně obecně, tak to pravda není, protože to, jak jste to popsal, ten mechanismus, to znamená, že když já budu investovat dostatečně dlouhá léta, tak pokud snad někde v půlce té mé investice dojde, nedej bůh, k propadu, že bych jako začal prodělávat, tak díky tomu, že to je fakt dlouhá léta, tak v tom zbytku toho mého investičního horizontu určitě přijde zase něco nahoru do plusu. A tak jako v průměru se to zřejmě vynuluje, tomu se říká takzvaná časová diverzifikace, že špatná období já vyvažuji dobrými obdobími. Tohle ten mechanismus sice na první poslech dává velký smysl, protože takto asi v přírodě spousta věcí funguje, ale ve skutečnosti je to jenom jedna možnost, jak ten finanční trh nebo ty investice fungují. Bohužel nefungují úplně stejně jako spousta věcí v přírodě a jsou prostě jiné teorie, které předpokládají nebo které tvrdí, že vlastně ceny, řekněme, akcí, když se budeme bavit o akcích, se chovají trošku jinak podle jiných zákonitostí. Například jedna možnost jednoduchá alternativní je, že když už to jednou spadne, tak to nemá žádnou paměť. Ono se to nepamatuje, kde to bylo předtím. Ono se to nemá kam vracet. Samozřejmě řada investorů bude čekat, že se to vrátí. Najdou se ale asi jiní, kteří se nebudou touhletou nadějí příliš utěšovat. Každopádně existují akademické studie, které ukazují, že ta logika může být i taková, že když už to jednou spadlo, tak tam jsme jakoby, to je nový normál, tam jsme zase na začátku a zase znova se ten trh rozhlíží nahoru i dolů. A zase to může spadnout úplně stejně jako před ním. Ta pravděpodobnost je stejná. Tomu se říká takzvaná náhodná procházka, že v každou chvíli nevíme, jestli to bude nahoru nebo dolů. Ať se dělo, co se dělo předtím. No ale pokud to platí tímhletím stylem, pokud ty akcie se chovají tímhle stylem a některá čísla naznačují, že by to tak mohlo být, no tak v tu ránu vlastně neplatí ta základní teze, že dlouhodobá investice je méně nebezpečná, méně riziková. Čili ve skutečnosti ten argument, proč dlouhodobé investice můžou být rizikovější, takový neprůstřelný argument, vůbec není finanční z tohohle toho ranku, jak to funguje na finančních trzích, ale ve skutečnosti je ten, že pokud se třeba bavíme o investicích na důchod a já v půlce cesty ve svých 50, řekněme, letech nebo 40 zjistím, že tam došlo k propadu těch mých investic, tak díky tomu, že ten horizont je tak dlouhý, tak já mám čas změnit svoje chování. Já nebudu čekat, že ta samotná investice se napraví sama o sobě, ale vidím, ha, najednou tam mám prostě o třetinu míň, to, abych si našel nové zaměstnání nebo abych začal méně utrácet. Čili v tom je, jak si tenhle ten argument se mě líbí daleko víc, přestože vůbec nemá nic společného s tím, co si myslíme o finančních trzích, ale prostě dlouhodobá investice mě dává čas její případné selhání napravit svým vlastním chováním do budoucna.
16: Když jsme tedy u toho času, je větší chybou začít investovat pozdě anebo investovat nevhodně?
17: Já si myslím, že určitě nevhodně. Teď se vrátím k tomu, jak jsme mluvili o tom investování obecně. I kdybychom měli ty peníze v šupleti, tak je tam, jednak je tam problém samozřejmě s inflací, nebo s tím, že nám unikají výnosy, je tam problém s tím, že nám je může někdo ukrást, to je pravda, ale prostě pokud my se svěříme do rukou nějakého podvodníka, který nám půjčí 100 tisíc a někde na stránce 17 té smlouvy je napsáno, že když se opozdíme s jednou splátkou o 3 minuty po nějakém termínu, tak přijdeme o dům, tak tam ta ztráta je prostě nesrovnatelně větší. Čili myslím si, že pokud někdo z nás je takový zoufalec, že skutečně vůbec ničemu nerozumí a bojí se jakékoliv investice, tak je pořád lepší vlastně se do toho nepouštět a ty peníze fakt mít v tom šupletí. Je to taky drahá záležitost svým způsobem. Bude přicházet o peníze, ano, ale ne o tolik peněz, jako kdyby teda nějaké svoje, nevím co, zděděné úspory nebo co, kdyby prostě vzal a naslepo je hodil do rukou někomu, o kom nic neví, koho si neproklepnul a kde to možná spadne do propasti a neuvidí ani korunu.
16: No, když se podíváme na to, jaký jsou Češi investoři, tak podle těch posledních průzkumů z posledních let se v tom investování lepšíme, patříme mezi nejaktivnější investory ve střední Evropě, dokonce i snážíme poměrně dobře takové ty propady a výkyvy různých trhů. Tento vývoj může být i výsledkem zkušeností s inflační, pandemickou a energetickou krizí. Ty studie tak mluví. Jak moc právě ty krize nás vlastně na to investování připravily? My už jsme minule mluvili o tom, že inflační krize nás naučila rozumět finanční gramotnosti více než jakékoliv přednášky.
17: Ano. No, tak určitě nás poučili to rozhodně, já bych řekl, že skopli skoro až mnohé z nás, ale to by asi nevysvětlovalo případné rozdíly mezinárodní, pokud tam nějaké jsou. Umím si představit, že v případě Čechů je tam jemný rozdíl jednak v dlouhodobější historii, protože mnozí z našich posluchačů asi o tom vůbec netuší, ale před nějakými zhruba 15 lety nastala jak v Polsku, tak v Maďarsku obrovská kauza hypoték v cizích měnách, ze kterých byl obrovský průšvih, protože ty hypotéky si lidé brali ve chvíli, kdy to bylo relativně levné, co se týče úročení, pak ale se změnil kurz jejich měn a ty hypotéky, splácení těch hypoték, obvykle to bylo ve francích nebo případně v eurech, tak prostě to splácení se zdražilo šíleným způsobem. Nakonec to dopadlo na banky, prostě tamní vlády to politicky vlastně neuhrály nějak líp než... No, tím chci jenom říct, že někteří jiní kolem nás mají možná ještě víc hořkou zkušenost, než máme my, přestože máme pocit, kolik máme ještě jizev z 90. let, tak si myslím, že potom už ten vývoj po 90. letech, si myslím, v Česku i třeba ten celkově makroekonomický byl takový jako pohodovější, umírněnější, konzervativnější. Takže mnozí z nás se nepouštěli v těch dobách pozdějších po 90. letech do žádných velkých dobrodružství, protože to nebylo potřeba, nebo nebyly k tomu třeba ani příležitosti. A tím pádem nemáme ty prsty tak popálené a tím pádem si myslím, že dneska nám to naopak dává možná větší vervu, že se toho tolik nebojíme, nemáme k tomu takový odpor. To je jedna věc. Další věc, ale to už bych se pustil hodně na půdu nějakých psychologických spekulací. Mám trošičku pocit, jak to tak pozoru, že Češi jsou trošku větší kverulanti a experimentátoři než mnohé jiné národy v Evropě. A možná tím pádem máme trošičku větší odvahu zkoušet věci, které zase někteří jiní považují za málo tradiční, málo osvědčené a tak dále. Ale to už asi nechám spíš na psychologii.
16: No, v Česku tradiční cesta první k investicím většinou byla přes poradce investiční, ať už je to v bance nebo u poradenských společností. Jak kvalitní je vlastně české investiční poradenství?
17: Já si spíš myslím, že asi o něco vyšší celkově ta finanční gramotnost zahraničí, takže ti lidé prostě vědí trochu líp, do čeho jdou, i třeba díky rodinným vazbám, protože prostě ten systém tam existuje desítky let. U nás je to přece jenom ještě pořád novinka, zejména pro střední starší generaci řada věcí, rozdíl, vždycky si vzpomenu na rozdíl debetní kreditní karta, v tom ještě pořád někteří z nás plujou trochu. Takže to si nemyslím, že by to poradenství v Česku bylo nějak výrazně horší nebo lepší. Minimálně z frekvence, s jakou se objevují nějaké odpudivé kauzy, bych si myslel, že se to výrazně zlepšilo. Asi i díky regulaci. Ne, že by ti poradci byli o tolik lepší, pořád jsou to jenom lidi, ale jde o to, že ten systém je dneska nastaven tak, že tam už nepouští ty s prominutím šmejdy, o kterých jsme občas slyšeli ty kauzy, ale ty kauzy jsou 10 let a starší. Takže v poslední době, když už vidím nějaký průšvih, tak si myslím, že většinou to není dáno tím, že by se někdo nechal utáhnout nějakým poradcem, ale spíš dneska samozřejmě dobře víme všichni, jsou ty problémy s těmi telefonáty, jak se takzvaně volá z centrální banky nebo z policie, nebo někdo prostě sedne na lep nějaké investiční nabídce někde přes inzerát v médiích a tak dále, přes sociální sítě, ale že by vyloženě někoho nějaký poradce systematicky stáhnul do problému, to si myslím, že se neděje, takže myslím si, že je to samozřejmě člověk od člověka, jsou lepší poradci, horší poradci.
16: To samozřejmě, ale poradenský systém je většinou založený na nějakých provizích za uzavřené smlouvy nebo uzavřené finanční produkty a to je jeden z bodů, který v Češích vyvolává, nebo aspoň ve mně třeba osobně, vyvolává určitou pochybnost, že ten poradce chce pro mě to nejlepší a že nechce jenom, abych uzavřel další produkt a on z toho měl tu provizi. Ano. Jak mám poznat, že mě ten poradce nevede touto cestou, ale snaží se opravdu pro mě vymyslet ten nejkvalitnější produkt? pro moji situaci.
17: Tohle je samozřejmě ještě pořád problém, to odměňování. Už tady nejsou ti vyslovení podvodníci, ale pořád ještě u nás naprosto převažuje to takzvané provizní odměňování, kde vlastně my máme pocit, já jako klient můžu mít pocit, že to je zadarmo, že ten člověk se mnou tráví spoustu času a za to nezaplatím ani korunu. Ono to takhle bohužel není. Za prvé, ta moje jaksi platba je obsažena rovnou v těch produktech. Čili kdyby tam nebyla, tak on mě třeba tu hypotéku nabídne za o trochu menší úroky. Nebo nějakou investici za o trochu vyšší úroky, ale prostě ty sazby jsou trošku posunuty a já vlastně ani o tom nevím, že jsem jaksi odrbáván, holen jako ta ovce, prostě to ani nevnímám.
18: Tak... No, ale platíme něco, čemu my nerozumíme a je to o tom, že jste se bavili, on tomu rozumí lépe a je to může tak. Nám dát nějakou kvalitní nabídku. A teď jde otázka o to, jestli poznáme a dokážeme jako běžný investor poznat, že ta nabídka je kvalitní, co by nás tedy mělo trknout v momentě, kdy se nám někdo snaží tu investici nabídnout, anebo my sami zvažujeme tu investici a říci, tak je to dobrá kvalitní nabídka, nebo je možná až příliš vykreslená pozitivně, že to nemůže být realita.
17: Tak co se týče z těch samotných nabídek, tak tam určitě platí, a vy jste na to teď sám narazil, že musíme respektovat určitou rovnováhu mezi těmi parametry. Prostě pokud nám někdo slíbí, že ten výnos, který nám slibuje, je naprosto jistý, bez jakýchkoliv rizik, tam prostě toho se nebojte, to je osvědčená záležitost, tak kde si co si. Můžeme si to třeba i vybrat nějak relativně brzo a ten výnos

0: nebo 1%, to už je vyšší dívčí trošičku. Na to je potřeba určitá zkušenost. To mnozí z nás nemají. Čili pak jsou určité pomocné mechanismy. Jednak otázka třeba regulace, jestli ten člověk je někde v nějakém regulovaném seznamu, kde by měl být. Jestli se nás ptá hodně, správný poradce se nás nejdřív hodně ptá, chce vědět, jak na tom jsme, co chceme, čemu rozumíme, nerozumíme, co by nás jak zaskočilo, mrzelo, naštvalo a tak dále. Ono to může působit jako, že čmuchá v našem soukromí, ale to jako když jdeme k doktorovi, chceme po něm, aby nás vyléčil a neřekneme mu pořádně, co nám je a co jiného nám bylo kdy a s čím by to mohlo souviset. Čili hodně se nás ptá, hodně nám vysvětluje. Rovnou jedním dechem řekne i ta rizika. Nečeká na to, až se zeptáme. Poslyšte, vy jste říkal, výnosy, to je super a tohleto, a tam jsou asi nějaký rizika, ne? Kdybyste se krátce zmínil o rizicích. Pokud on čeká na tenhle dotaz, tak už pro mě svým způsobem je to důkaz určité manipulace. Možná ne silné, protože třeba nám odpoví dobře, správně, ale prostě má to říct on. To patří úplně stejně k té investici, k té mojí úvaze, k tomu mojemu rozhodování. Úplně stejně patří to mínus jako to plus. A pokud on si to mínus nechá, až když se zeptám, už to zase zavání. Další možnost samozřejmě je jaksi pověst, jakou má ten člověk. Nejlepší je, když nám ho někdo doporučí, jako s řemeslníkem prostě. Líp než sázet na úplně nového koně je prostě poptat se po známých a někdo nám řekne, hele, ten je solidní, ten mě nic netlačil. Nakonec toho nic nebylo, on se mnou strávil 2 hodiny a netvářil se, jako že jsem ho hrozně naštval. Čili to je prostě další možnost. A samozřejmě musím to říct, myslím si, že jistým lehkým indikátorem je příslušnost k velké instituci dlouhodobé, která funguje na tom druhu dlouho. Protože zpravidla, když je nějaká instituce velká, tak má hodně klientů. A když má hodně klientů, tak se mezi těmi klienty zpravidla najde nějaký šťoura, který prostě najde chyby v tom systému, jak ta investice funguje a ty chyby nějakým způsobem ventiluje. Píše o tom na sociálních sítích, do médií, pak se to o tom mluví v televizi, v hlavních novinách.
1: A to ty velké instituce nechtějí.
0: To nesnášejí přímo. Tyhle tu reputační problémy nemají rády, čili si na to snaží dávat pozor. Je to vždycky o lidech samozřejmě ve finále, ale svým způsobem si myslím, že i to je signál jeden z mnoha a nakonec je psychologie. Prostě musíme se snažit se na to člověka dívat trošku, jaké z něj máme pocit, jestli nám všechno chválí, jestli na nás spěchá, to je další velký indikátor. Jo? Jestli říká, prosím vás, ale to platí jenom dneska tahle nabídka, to je naprosto speciální nabídka, která platí, jinak zítra už to neplatí. Pryč, konec. Prostě žádná nabídka, normální, rozumná nabídka pro normálního laického investora nespěchá. Ne. Takových většinou bývá 150 jiných podobných, možná o setinku méně výhodných, ale v zásadě podobných. Čili nenechat se natlačit do toho, že všechno podepíšu hned poprvé, nechat si čas na konzultaci, projít internet, zeptat se kamarádu a tak dále.
1: Michale, blížíme se k úplnému závěru. Jakou otázku bychom si měli položit předtím, než podepíšeme první investiční smlouvu a uděláme první investici?
0: No především, jestli na to máme prostor v rozpočtu samozřejmě, na to ukládání do té investice, pokud se k něčemu zavazujeme, a to za prvé, a za druhé, jestli té investici rozumíme, jestli chápeme, jak funguje a kde se tam bere ten zisk, jestli nám to dává nějaký základní smysl, a pokud prostě vůbec netušíme, jak to funguje a jak z toho vlastně, jak na to my můžeme vydělat, na tom, že se podílíme na tom projektu, tak bych do toho radši nešel.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o investicích, o tom, kdy začít investovat, jak hodnotit investiční nabídku. V příštím díle ale u investování ještě zůstaneme, podíváme se na různé druhy investic podrobněji. A bude u toho opět ekonom České spořitelny Michal Skořepa, kterému pro dnešek děkuji. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: K tomuto i dalším dílům se můžete samozřejmě kdykoliv vrátit na našem webu plusrozhlas.cz. Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.
2: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
3: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
4: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicilinu a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicilin produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
3: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec.

0: Fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
1: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
0: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
1: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
0: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
1: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
0: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
1: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často, měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmak, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
0: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
2: Hovory. Pár dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu v Brně. Ta loni dosáhla miliardové tržby. Podnikatel Martin Ziegler bude mým hostem a já se ho budu ptát na to, jak se takto velká a úspěšná firma vlastně dá vybudovat, jak být dobrým a úspěšným manažerem a jak nás změní a promění umělá inteligence, protože můj host je v tomto směru velkým optimistou. Tak si nás poslechněte.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje ministerská inspekce. Státy Evropské unie schválily 21. balík sankcí proti Rusku. Rusku. Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu a bude polojasno, místy oblačno a ojedinělé slabé přehánky. Teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Pád armádního vrtulníku na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Při nehodě zemřela jedna žena. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12.
5: Místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků.
6: Uvedl při tiskovém briefingu před branami náměštské základny ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Podrobnosti k nehodě přidal velitel vzdušních sil generál Petr Tománek.
7: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
6: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Znám ještě nad Oslavou Milan Soldán, Radiožurnál.
4: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí i prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam přibylo nejvíc lidí a firem za poslední 4 roky. Nová omezení se dlouho nedařilo schválit, hlavně kvůli výhradám Řecka. To nakonec prosadilo několik ústupků týkajících se omezení přepravy ruského skapalněného plynu. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Kraj spolu s obcemi proto zadali plošný průzkum.
8: Zmapovaných je 600 vrtů, především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
4: Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem světa ve vodním slalomu. V americkém Oklahoma City získal svou druhou medaili. Stříbro má už z časovky kajak krosu. Tenistka Sára Bejlek prošla do čtvrtfinále turnaje v Praze. Timofojevovou z Uzbekistánu porazila 2x6-1. Česká reprezentantka nastoupila se zatejpovaným stehenním svalem. Na centrálním kurtu ale na rozdíl od minulého třísetového duelu nestrávila tolik času.
9: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není z vážného, takže to v pohodě.
4: Do čtvrtfinále prošla taky Barbora Krejčíková po výhře nad další Češkou Lucí Havlíčkovou. Naopak Nikola Bartuňková prohrála v zatím nejdelším utkání letošního ročníku turnaje Stararudyjovou z Thajska 6-7, 6-3 a 6-7.
10: Uzavřená D2 za Brnem a neprůjezdná i D8 u hranic. Dálnice D2 je neprůjezdná za výjezdem z Brna směrem na Bratislavu. V omezení u Blučiny na 10. kilometru odklízí nehodu osobního auta. To po roční nehodě skončilo na střeše v místě oprav. Provoz je tak odkláděný hned za Brnem u Olympie na 3. kilometru. Pak se to objíždí přes Rajhrad a Blučinu a čekejte velmi silný provoz na objízdné trase a před odklonem také kolonu. A na dálnici D8 tam zůstává zastavený provoz z Drážďan do Prahy na příjezdu do České republiky. Těsně za státní hranicí na 89. kilometru stále zasahují záchranáři u těžké nehody osobního auta do kamionu. Provoz od Německa tak zůstává zastavený. Poslední možný je na německé straně na dálnici A17 sjezd na Altenberg, pak se to dá objet do České republiky přes Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Bude polojasno, místy oblačno a ojediněle slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách 17. Foukat má mírný severozápadní až severní vítr, odpoledne a večer bude slábnout. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
11: První dáma české justice. I tak se říkalo legendární advokátce Dagmar Burešové, ženě, která se ujala zastupování rodičů zemřelého Jana Palacha v předem prohraném sporu s komunistickým funkcionářem Vilémem Novým a později hájila i známé disidenty. Ještě v prosinci 1989 se stala historicky první ženou v čele ministerstva spravedlnosti. Už za chvíli ji připomene repríza pořadu Portréty. Ještě předtím se s Pavlem Hlavatým vrátíme v pořadu Archiv Plus do listopadu 1992, kdy byl definitivně odhlasován zánik Československé federace.
12: Odhlasování zániku Československa, smrt Alexandra Dubčeka, Jan Stráský a Josef Lux, tedy listopad 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
13: Hej, Rup! Hej, Rup!
14: Počkejte, pane, nejste vy náhodou ten Simonides Hej, Rup?
15: Jo, to jsem býval. Všechny ženský se kolem mě točili a já jsem zase točil prachy na burze. Dobrý časy.
14: Tak povídejte.
15: Ale kdypak to by... Nebo víš co, zapni si po půl šesté na ČTV televizor a nech se překvapit.
14: A co je to za překvapení?
15: Od 2. listopadu po dobu 2 týdnů přijde starý dobrý Simonides s novým programem. Hej, Rup!
12: To byla dobová rádoby reklama k znovuzavedení trhu s cennými papíry. K hlavní vnitropolitické události listopadu 92 však došlo ve federálním shromáždění. 25. toho měsíce tam byl konečně odhlasován ústavní zákon o zániku federace.
16: Zo 72 poslancov slovenskej časti snemovne národov, 46 za, 7 proti, 16 sa zdržalo, 3 ignorovali. Konštatujem, že obidve snemovne tento návrh ústavného zákona prijali. Ústavný zákon bol po súhlasnom uznesení oboch snemovní schválený. Schválili sme zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky.
12: Hlasování federálního shromáždění se týká také průvodní komentář Radiofora z následujícího dne, tedy 26. listopadu.
17: Za 35 dní přestane na mapě Evropy a chtělo by se říci i světa existovat země jménem Československo. Používám záměrně tohoto názvu, neboť všechny ostatní, které tenhle malý středoevropský stát měl, nikdy naši občané, a myslím tím jak Čechy, tak Slováky, nepřijali. Že za 35 dní Československo nebude, není po hříchu dáno včerejším hlasováním o jeho zániku ve federálním shromáždění, zde šlo jen o ústavní stvrzení demolice nefungující federace. Dnes samozřejmě nemůžeme vést polemiky na téma, zda Československo zachránit šlo. A asi každý poctivý politik by dal svůj mandát za to, kdyby znal s jistotou odpověď. Druhou otázkou je fakt, že v současném vnitrostátním klimatu jiné cesty prostě nebylo. Odpověď dá teprve čas. Ale toho času mají obě nástupnické země velmi málo. Málo proto, že nejtvrdší dopady ekonomické transformace, umocněné dopadem rozdělení federace, stojí ještě před námi. Po 1. lednu příštího roku už nikdo nebude chtít slyšet, že nás brzdí státoprávní problémy. Nikdo nebude ani slyšet na nářky spojené s dělením majetku. Nikdo neuslyší na obehranou notu rozvodových pří, kdo komu zkazil život. Tohle všechno vládní garnitury musí zvládnout se zaťatými zuby a zahromování opozice, která samozřejmě sehraje v obou nástupnických zemích svou roli. A zde jistě není zanedbatelný aspekt ustavení druhých komor národních parlamentů. Přes všechny polemiky na parlamentní půdě by bylo velice překvapivé, kdyby alespoň většina nekoaličních stran nový státoprávní vývoj neakceptovala. Při troše optimismu se dá dokonce předpokládat, že se konečně na půdě českého i slovenského parlamentu dočkáme pravé demokratické atmosféry, která dá zapomenout na alespoň nejkřiklavější opusy některých zanedlouho bývalých poslanců federálního shromáždění. Dnes tedy my všichni, ještě stále občané Československa, stojíme před úkolem vyhnout se nekrologům, na které by jistě bylo poctivé najít si čas. Jenže neuvěřitelně krátký termín 35 dnů do porodu, nebo řekněme znovu zrození, nás nutí tuto tryznu zkrátit na minimum. Nemá cenu se teď přít o to, zda se 1. ledna příštího roku narodí děti chtěné či méně chtěné. Naší povinností je udělat vše potřebné, aby jejich životní funkce nebyly ohroženy a jejich růst zajištěn. Pak můžeme doufat, že okolní svět takový přírůstek do evropské rodiny přivítá.
18: Odhlasování ústavního zákona o zániku federace se v rozhovoru vyjádřil poslední federální premiér Jan Stráský.
17: Máte pocit, že se tu před několika okamžiky psali dějiny?
19: Já vím, že to je takové jako okřídlené rčení, které si člověk uvědomí až spíš doma nebo v lese na procházce, jak je to s těmi dějinami. Ale toto není pocit, toto jsme věděli, že toto hlasování skutečně je historické. Je tedy vlastně určitým sladěním reality a politické vůle. Politické vůle, která byla velice složitě motivována a asi to budou, je taky dějepisný úkol popsat motivace všech, kteří dnes hlasovali ať tak či onak, ale nakonec vyhrála politická kultura a to myslím, že je dobře.
17: Vy jste vlastně posledním federálním premiérem takové trošku podivné vlády. Jaký máte pocit z její činnosti už s ohledem na budoucnost československých vztahů?
19: Samozřejmě tam, kde jde o skutečný střet zájmů, jako je Gabčíkov a některé jiné věci, tam je to přesný obraz toho, co bude. Na druhé straně ta vláda je sestavena tak, že jaksi určitá pravidla slušnosti, ohledů a tak dále by mohla být možná vzorem i pro jiné politické kolektivy. No a to jsou samozřejmě dva velice různé obrazy a ty se střídají na plátně našich jednání.
18: I přes schválení zániku federace nebyla ještě řada problémů s tímto aktem spojených uspokojivě vyřešena.
20: Jaký je váš názor na dvojí občanství?
21: Jako voják z povolání musím říct, že občanství můžu teda jenom jedno, a to jako Slovák žijící v Čechách budu žádat o české státní občanství z toho jednoho důvodu, že kdybych měl dvojí občanství, jak český, tak slovenský, tak bych automaticky musel z armády pryč.
20: Jak se voják z povolání vlastně vyrovnává s tím, že sice se narodil na Slovensku, řadu let ovšem prožil v Čechách a na Moravě, domov je přece domov.
21: Mám celou rodinu na Slovensku, konkrétně v Bratislavě, ale když se to tak veme, tak můj táta byl voják z povolání a z mojich 35 let jsem prakticky větší polovičku v Čechách, jo, takže už se více pokládám za Čecha jako za Slováka. Já už ani na to nekoukám, jestli mám české státní občanství nebo slovenské státní občanství. Jedno jsem se narodil na Slovensku, nikdo mi to neveme, jo, takže když budu mít občanský průkaz, česká státní příslušnost, jo, pořád budu Slovák.
20: Blanko, vás se to vlastně dotýká z několika stran. Ve vaší rodině je to takové zvláštní. Vy máte dceru a syna, zatímco dcera má české občanství, nebo bude mít české občanství, tak syn, jste mu napsali národnost Slovenska.
22: Už před těma letama, když jsme se s Vladem brali, tak jsem věděla, že má slovenskou národnost. Tenkrát to nebylo teda důležitý, jaká národnost je, jestli je to Čech nebo Slovák. Pro mě to teda nikdy ani důležitý nebylo. Mně nešlo o národnost, mě šlo o toho člověka. Dcera je Češka, ze syna nám udělali slovenskou národnost v podstatě ve školce. Když jsem ho vedla do školky, tak jsme napsali českou národnost ve školce podle otce. Napsali slovenskou národnost. Kluk se narodil v Českém Krumlově, já jsem Češka, slovensky neumím mluvit, protože se u nás doma mluví česky, a přesto má slovenskou národnost. Já osobně jako máma a jako manželka teďkom prožívám dost špatný chvíle z toho důvodu, že jsme v nejistotě. Můj muž si to neuvědomí tolik, nebo neuvědomí, nedá to najevo tolik jako já, protože já žiju v hroznej nejistotě, co bude dál. Po 1. lednu zůstaneme samozřejmě tady v Čechách, zůstane tu i můj muž, ale teď třeba máme problém, protože nevíme, co po 1. lednu bude, jestli bude moc dál sloužit v armádě nebo nebude. V armádě vlastně nechal nejlepší roky mládí a všechno a teď by najednou měl začínat někde jinde, nevím.
18: Dnes Dobovou atmosféru připomíná rozhlasová anketa, připravená k tříletému výročí 17. listopadu.
0: Jaký máte pocit, jestli se změnilo nebo něco nezměnilo od listopadu 89?
1: Takže já mám pocit takový, že se něco změnilo. Změnila se svoboda této země, může se cestovat, může se už říkat, co se nesmělo, vyjadřovat svůj svobodný názor, ale mám takový pocit, že ty tendence nebo to nadšení, jaký bylo před těma třemi lety, tak už takový není. Pro toho běžného člověka to vypadá, že se dostává do nějakého jiného světa nebo do nějakého úplně jiným směrem, než by to mělo jít, protože nelíbí se mi třeba, jsem zastánce společného státu, nelíbí se mi třeba tohle z toho, i když teď už si myslím, že jinak to asi nejde.
0: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
2: No tak změnilo se hlavně to, že dřív nebyla taková svoboda, teď je svoboda, ale zase nejsou prachy, no takže je to tak dost na stejno.
0: Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
23: Já jsem spokojený, i když jsem trošku zklamaný, čekal jsem, že to bude rychleji, ale jsem spokojený.
0: Máte pocit, že se od listopadu 89 toho změnilo hodně nebo málo?
24: No, myslím, že dost.
0: A můžete říct něco konkrétního?
24: Tak já se na to dívám celkem optimisticky, tak můžeme jezdit ven, kam chceme, že jo? Máme tady všechno, sice ještě trošku zadraho.
0: Jak jste spokojen s polistopadovým vývojem v naší zemi?
24: No, jsem docela zklamaný.
0: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
24: Řekl bych, že spíš míň. A hlavně teda nespokojený jsem s tímhletím trestním zákonem a s posíláním těch živlů.
0: Máte pocit, že se něco změnilo od listopadu 89? Změnilo se hodně nebo málo?
24: No, změnilo se dost. Tenkrát tady moc udělali studenti a teď už se na ně moc jako myslím nemyslí.
25: No, já si taky myslím, že by měli víc promlouvat taky ty studenti do toho, že vlastně to vzali do rukou lidi, kteří jako myslím si, že tomu rozumějí, ale dělají to jako hodně rychle.
0: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
26: Já bych řekl, že málo.
0: A můžete říct něco konkrétního?
26: Já nevím, nic k lepšímu se nezměnilo. Drahota a všechno.
0: Máte pocit, že se od listopadu 89 změnilo hodně nebo málo?
2: Mně se zdá, že tak akorát.
0: Co konkrétního?
2: Tak já jsem živnostník, tak hlavně v tomhle tom.
0: Takže jste spokojen?
2: Zatím jo.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
18: Na otázky své účasti v politice odpovídal v rozhovoru ministr zemědělství Josef Lux.
27: Pane ministře, vy máte 5 nebo 6 dětí?
28: 6, ano.
27: 6 dětí, no to je požehnaná úroda, ale teď mi řekněte, když se jako ministr rozhodujete, nemáte obavy, že s nevhodným, špatným, mylným rozhodnutím právě těmto svým dětem připravujete budoucnost složitou, problematickou? A vy jste se na tom podílel. A jednou třeba budete starý muž a bude vám to lítat.
28: Ano, to je skoro vyhrožování, ale já beru. Pouze ten, kdo nic nedělá, nic nepokazí. To je stará pravda. A dneska se mi zdá, že těchto lidí je dostatek. A já jsem byl v lednu roku 90 postaven před otázku, jestli přijmout kooptaci do tenkrát ještě toho komunistického federálního shromáždění. A musím říci, že když jsem se rozhodoval, tak nebylo příliš takzvaných rozumných důvodů, protože jednak jsem měl zaměstnání, které mě bavilo, kde jsem měl dobrou pozici, doma 6 dětí, čili ze žádného důvodu se to nezdálo jako rozumné. Ale přesto po poradě s přáteli jsem tento krok učinil z jednoho prostého důvodu. Má-li se něco změnit, má-li politika přestat být špinavou, tak je třeba prostě do ní vstoupit s cílem proměnit svět kolem nás.
27: Ono za cenu těch rizik, které se nabízejí?
28: Ano. Ono totiž politika bez morálky, když to vezmeme obecně, tak je a může být zdrojem utrpení lidí a dneska svět je stále jakoby menší, může být i zdrojem zničení světa. to prostě tak platí. A chceme-li, aby svět kolem nás se proměnil, tak si myslím, že každý tam, kde je, každý svým dílem zodpovědnosti, se o to musí pokusit. Nelze prostě přihlížet. A dnes se zdá, že já mám někdy pocit, že dokonce 15 milionů lidí, ale rád věřím, že to je méně, ví, co by měli dělat ministři, poslanci či pan prezident. Většina z nich ví dokonce, co by měl dělat i jejich soused, ale málo kdo ví, co by sám měl dělat v situaci, kde se nachází.
27: A proč si lehají na gauče jako za komunistů a proč se zamykají na svých dačách, na svých chatách a utíkají z této veřejné scény?
28: Já myslím, že bylo docela naivní si myslet, že po listopadu najednou se všechno změní. Bylo naivní si myslet, že teď nastává ten svatý věk, ten věk, kdy všechno bude bez problémů. To byl pouze start. A dokonce si myslím, že byli nezodpovědní ti, kteří něco podobného slibovali. Já si myslím, že jediné, co je možné slíbit, je slíbit to, že nás čeká nepředstavitelné množství problémů a nepředstavitelné množství práce a že pouze společně, spoléhaje vzájemně pouze na sebe, máme šanci svět kolem nás změnit.
18: 7. listopadu 1992 podlehl svým zraněním po zářijové automobilové nehodě bývalý první tajemník UVKSČ a dvojnásobný z roku 69 a let 89 až 92 předseda federálního shromáždění Alexander Dubček. Pavel Tigrit zasvěceně komentuje jeden z nekrologů. Poslechněme si alespoň úvod jeho příspěvku.
4: K velkému počtu upřímně soustrastných ohlasů k úmrtí Alexandra Dubčeka, k němuž se ovšem přidávám i já, zaujme jeden, který by asi neměl zůstat nepovšimnut. Přinesla ho tisková agentura Slovenské republiky jen pár hodin po Dubčekově smrti. Vasil Biljak, hrobař pražského jara z roku 1968 a tudíž i hrobař díla, k němuž se Alexandr Dubček vždy hrdě hlásil, si takto zavzpomínal na svého druha, jehož tak bídně zradil. Cituji. Dubček se výrazně zapsal do novodobých československých dějin a získal si i mezinárodní kredit. Žijeme v době, kdy živí závidějí mrtvým. A Bílák vyslovil politování, že se Dubček nedožil vyhlášení svobodného slovenského státu a pochlubil se dosud zřejmě dobře utajovanou skutečností, že byl s Dubčekem ve sporadickém styku i v letech, kdy bývalý první tajemník UVKSČ byl nežádoucí. To je opravdu udivující tvrzení, poněvadž je naopak známo a dokázáno, že post pražskojarní normalizátoři, k jejíž vůčím postavám Bílak patřil, Alexandra Dubčeka na 20 let nejen politicky odstavili, ale nechali hlídat policajty jako nějakého zvlášť nebezpečného zločince.
18: 27. listopadu byla na rozhlasových vlnách odvysílána velmi zajímavá beseda o geopolitických důsledcích rozdělení Československa, které se zúčastnili redaktoři Svobodné Evropy a Československého rozhlasu. Nejprve Agneša Kalinová a Jefim Fištejn.
5: Na jedné straně je ten optimistický variant, o ktorý myslím, že usiluje a v ktorý dúfa veľmi veľa ľudí v republike, takisto na Slovensku ako v Čechách, a ktorí by mali pripraviť tie zmluvy, ktoré sa teraz podpisujú, prijímajú alebo o ktorých sa ešte rokuje. Druhý variant je ten až niekedy katastroficky vylíčený a to je ten, ktorý hovorí, že hospodársky vývin bude tak odlišný v obidvoch častiach republiky, že to automaticky povedie k nemožnosti trvania tej colnej únie, že sa proste postaví hranica a že sa tieto vzťahy budú zhoršovať aj takou nejakým automatizmom akejsi zotrvačnosti.
6: Pane Fištejn, k jaké variante toho možného dalšího vývoje v prognóze se přikláníte vy?
7: Jsem přesvědčen, že v nejbližších letech cesty obou republik budou se vzájemně rozbíhat, dá se říct, protože konstanty zahraniční politiky obou republik budou podstatně rozdílné. Konstantou slovenské zahraniční politiky bude nepochybně poměr vůči Maďarsku, kdežto pro Čechy bude rozhodující vztah k Německu. Přesto ale si nemyslím, že tato rozbíhavost bude nekonečná. Tato rozbíhavost je značně omezena skutečností, že obě země budou přesto sousedy, budou hraničit navzájem a tudíž není vyhnutí, budou muset najít jakousi společnou střední cestu a bude-li tomu přát okolnost nebo okolností, bude-li vnější tlak, tlak vnějších poměrů dostatečně výrazný, možná, že bude i hnat obě republiky k sobě. Pokud jde o ekonomiku, pak souhlasím s paní Kalinovou v tom, že společná měna zřejmě dlouhodobě neudržitelná, to je dnes už viditelné, myslím si, i prostým okem každému a je to stav spíše dočasný. Ovšem, jak říkám, pro Čechy jako pro Slovensko budou platit obecné zákonitosti vývoje střední Evropy, východní Evropy a protože jsou obecné, jsou společné, tak si myslím, že bude i mnoho společného i v ekonomické politice obou republik.
18: Besedy se zúčastnil také redaktor Svobodné Evropy Petr Brod.
8: Tady ještě nepadlo jedno slovo a tomu se trošku divím a to je název Evropské společenství. Já myslím, že veškeré zahraničně politické aktivity nově vznikajících států na území Československa se budou pohybovat v tom rámci snah o přidružení a potom plné členství k Evropskému společenství. A to už je dáno také tím bezprostředním okolím. Když se podíváme na tu mapičku, kterou jsem si tady namaloval, tak zjistíme, že Česká republika a Slovenská republika budou s výjimkou krátké hranice s Ukrajinou na východním Slovensku obklopeny státy, které buď jsou v Evropském společenství, nebo jako Německo, nebo se tam co nejdříve zřejmě dostanou jako Rakousko, nebo se podobně jako oni sami snaží se tam dostat Polsko, Maďarsko. Já myslím, že to bude do značné míry určovat zahraničně politický rámec těchto dvou zemí a že se to projeví v nejrůznějších způsobech, nejrůznějších oborech života, že to také svým způsobem bude ovlivňovat vnitropolitickou situaci v těchto zemích. Někdy v poslední době slyšíme hlasy, které říkají, že vývoj na Slovensku půjde směrem k autoritárnímu způsobu vlády a tak dále. Já myslím, že to, že Slovensko chce, podobně jako Česká republika, vstoupit plně do západoevropské integrace, bude jistě mít vliv na vnitropolitický vývoj a že ta tendence k integraci bude také do jisté míry svěrací kazajkou, řekněme, zahraničně politické nezávislosti těchto dvou států, podobně jako je jistou svěrací kazajkou už pro ty státy, které v Evropském společenství jsou. Protože dnes až na výjimky vlastně státy, členské státy Evropského společenství výrazně vlastní zahraniční politiku nemají. A my ty výjimky vždycky chápeme vlastně nebo vidíme dnes jako krize.
18: Na závěr si pak poslechněme ukázku z nadčasového komentáře spisovatele a novináře Ivana Foustky. Odvysílán byl 20. listopadu 1992.
9: Když už nestačila víra v bytosti nadpřirozené, nahradila ji víra v bytosti napůl nadpřirozené, v geniální vůdce lidu. Tak se zrodila masa. Davy bezejmenných, nepřemýšlejících jedinců. Masy pracujících holdovaly nacistickým i komunistickým vůdcům, jejichž genialita přesahovala hranice galaxie. Naše masy pracujících dokonce stihly obojí. Uctívali nacistické vůdce a pár let na to vůdce komunistické. Kde je názor? Kde je přesvědčení? Kde je myslící rozum? Sfanatizovaná masa je toliko množina lidské blbosti. Povstání mas skončila dvěma způsoby. Buď byla poražena a krvavě trestána, anebo masy zvítězily. A pak se ukázalo, že nestačí vládnoucí vrstvu vyhubit a rozkrást její majetek. Je třeba postavit se na její místo, řídit věci dál. Ale to už nikdy žádná z revolučních mas nedokázala. Šťastné zítřky a jistá budoucnost se záhy změnily v dřinu, bídu a odříkání. Nastala diktatura proletariátu. Nikdy mi nikdo neřekl, v kterém pádě to slovo proletariátu stojí. Druhý pád, koho čeho, by znamenal, že proletariát diktuje. Jenomže stejně zní i třetí pád, komu čemu. A pak to znamená, že někdo diktuje proletariátu. A ono se mu opravdu diktovalo. Zdálo by se, že čím je národ vyspělejší, tím je zapotřebí rafinovanější propagandy, aby se lidé změnili v masu. Nacisté měli bystrého Josefa Goebbelse, zatímco primitivní ruské mase stačili propagandisté komunistické úrovně. Naše dělnická třída, rozhodně inteligentnější než dělníci v Rusku, se dala strhnout falešnými sliby ke stejnému fanatismu. Byla líná myslet, ale to je chatrná omluva. Žijeme ve století koncentračních a likvidačních táborů. Co je příčinou lidské surovosti a krvelačnosti? Ubitý vězeň je zavražděný člověk, ať už to udělal gestapák či příslušník STB. Masové vraždy zůstanou úděsným zločinem, ať už je páchali příslušníci SS nebo NKVD, ať už hubili Židy nebo třídní nepřátelé. Vražda zůstane vraždou a žádná ideologie ji nemůže ospravedlnit. V postkomunistických státech existují strany komunistické či jinak socialistické nebo sociální a všechny se ohánějí demokracií a všechny vytrubují jednu společnou demagogii, že nacismus a komunismus není jedno a totéž. Kulturní svět spěje k individualismu. Svět levicových zpátečníků míří ke kolektivu. Je to nevinné slovo, ale znamená to snadno ovladatelné stádo. Od kolektivu k masovosti je už jen, co by kamenem dohodil.
18: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Listopad 1992. Konec státu odhlasován. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
10: Historicky první ženou v čele ministerstva spravedlnosti se už v prosinci 1989 stala Dagmar Burešová. Zásadním způsobem se zasloužila o očištění justice od nejvíce zdiskreditovaných komunistických soudců, nastartovala soudní reformy a připravovala první rehabilitační zákony pro politické vězně. Později působila jako předsedkyně České národní rady. Připomene jí teď repríza pořadu Portréty. Patřila k nejvýznamnějším českým polistopadovým političkám. Stala se první ministryní spravedlnosti po listopadu 89 a na začátku 90. let stála dva roky v čele tehdejšího republikového parlamentu, tedy České národní rady. Za totality obhajovala lidi ze šedé zóny a k advokacii se vrátila i po svém politickém angažmá. Dagmar Burešová, žena, která se v 70. letech pustila i do v podstatě předem prohrané právní bitvy s komunistickým poslancem Vilémem Novým. O tom všem bude následující pořad. Hostem je publicista Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje David Hertl.
3: Portréty.
10: Skoro by se chtělo říci, že Dagmar Burešová se pro právnický život úplně narodila. Právníkem byl její otec, advokát proslulý za první republiky, právníkem byl i její pozdější tchán. Zkrátka, chcete říci slovo osud, tak dobře, možná to byl osud. Pavla Hlavatého vítám ve studiu. Hezký den, Pavle.
11: Dobrý den.
10: Bavíme se o Dagmar Burešové. Já jsem neřekl to podstatné, kdy se vlastně narodila.
11: Narodila se 19. října 1929 v Praze. Ta formace tou slavnou prvorepublikovou rodinou byla asi velmi výrazná. Její otec se specializoval na pojistné právo, měla také dva bratry. A pak už ten osud, jak jsi to tak pěkně nazval, se formoval v tom poválečném období, kdy tedy ona byla skautka na gymnáziu, nesouhlasila s SČM, tehdy se to takto jmenovalo.
10: To bychom ale měli vysvětlit, co to bylo.
11: Byl to Svaz české mládeže, tedy jednotná mládežnická organizace, která se snažila nejprve zastřešovat a poté, řečeno tvrdě, požrat všechny mládežnické organizace a zcela je zglajkšajtovat. Ona maturovala v roce 1948, to znamená, že už těsně po únoru, a na vysokou školu se dostala vlastně trochu zásluhou spolužáků, kteří ji vystavili pozitivní hodnocení, že sice nesouhlasí s jednotnou mládežnickou organizací, ale má velmi výrazné sociální cítění, což je takový velmi pěkný eufemismus. Velmi důležitá událost v jejím životě se udála v červenci roku 1949, kdy pomáhá kamarádovi Petru Tumlířovi, ten příběh je tak obsáhlý, že ho tady rozhodně nemůžeme sdělit celý, ve stručnosti to byl kamarád, který uprchl z vězení, kde byl za nezdařený přechod do zahraničí, a jí a ještě dalšímu, tedy Petru Koptovi, dalšímu z jejich přátel, se podařilo ho nějakou dobu ukrývat, sehnat mu jednak prostředky na zaplacení převaděči novému a jednak tedy sehnat toho převaděče, a ten kamarád se nakonec přes ty hranice dostal a již v srpnu tedy roku 1949 byl v Mnichově. Takže dá se říci, že je to věc, která byla velice riskantní. Vezmeme-li to, že rok 1949 už se plní koncentrační tábory, dokonce už dochází i k popravám z politických důvodů, takže je znát, že ta odvaha, kterou projevila, je jednoznačně formativní.
10: Studia práv, tedy jak jsme říkali, to byla asi poměrně logická věc v téhle rodině. Ona je dokončila v roce 1952, ještě předtím se ale stihla provdat.
11: Provdala se za pediatra Radima Bureše, odtud tedy její jméno, pod kterým ji vlastně známe, pokázala z rodiny Kubištů. A řadu let její manžel pediatr tedy musel dojíždět za prací do Litoměřic. Ta rodina byla velmi poznamenaná těmito raně, řekněme, komunistickými projevy, protože on tam měl práci, trávil s rodinou velmi krátký čas. A důležité je, že ona tedy v roce 52 tu právnickou fakultu absolvovala a nastoupila do advokacie jako koncipientka. A možná teď bychom měli, protože krátce na to je jedna velice důležitá příhoda, kterou velice pěkně popisuje.
10: Ta příhoda je z doby, kdy Dagmar Burešová musela poprvé k volbám. Jak to dopadlo, to si můžeme poslechnout v citaci z knížky Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské Jak chutná nezávislost.
12: Moje první volby? To už jsem byla vdaná. Bylo mi 22 a nedělala si iluze o regulérnosti těchto voleb. Volby byly v červnu, bylo krásné počasí a tak jsme jeli s mužem a s kamarády na víkend ven. Když jsme se v neděli kolem 6 vrátili, dozvěděli jsme se, že z volební komise pro nás už několikrát byly. Šli jsme tedy opálení, na důkaz zlého činu, volit. V místnosti bylo dusno v obou směrech. Tak honem k urničce, vyzvali nás. Když k urničce, tak tedy taky k plentičce, řekla jsem si. A když už jsem za plentou byla, bylo mi jasné, že si stejně budou myslet, že škrtám. A jak jsem škrtala, upadla mi tuška na zem. A to bylo vidět. Mí kolegové potom příhodu rozvinuli ještě dál, že se mi zlomila špička a že jsem si šla pro novou tušku. Ale to už nebyla pravda. Stačilo to, co pravda byla. Hned v pondělí zavolali kvůli mně vedoucího advokátní poradny na městský výbor komunistické strany Československa a sdělili mu, že jsem provedla protivolební a protivládní demonstraci. Vedoucí mi vynadal a tím to skončilo.
10: Je to neuvěřitelné, ale tedy protivolební a protivládní demonstrace opravdu skončila jen tím vynadáním. Pavle, čemu se Dagmar Burešová potom v té své praxi věnovala?
11: No, ona v roce 1957 složila advokátní zkoušky a začala pracovat jako advokátka. Ona se specializovala na pracovní právo a náhradu škod na zdraví za pracovní úrazy, což byl tehdy poměrně široký prostor, kde se dalo s tím režimem nějakým způsobem se trochu přetahovat, protože už i na konci 50. let a v 60. letech ty škody byly poměrně velké a kvalitní advokát tam mohl pro toho svého klienta získat i nějaké to odškodné skutečně.
10: Já ti jenom skočím do řeči, Pavel Kosatík velmi hezky napsal, že jejími nejčastějšími klienty byli dělníci, kteří teoreticky měli mít z poúnorového režimu největší prospěch, ale oni s překvapením zjistili, že byrokratický systém se po nich vozí úplně stejně, jako se vozil před únorem 1948. Tak je to tvoje opět.
11: Ona potom získávala určité funkce, jak se v 60. letech ten režim uvolňoval, tak ona byla od roku 63 členkou výboru Pražského sdružení advokátních poraden a v roce 1968, tedy ještě před okupací, byla zvolena členkou výboru Ústředí České advokacie. Tam ovšem působila pouze necelé 3 roky, protože jak pak nastupovala normalizace, tak ze všech možných organizací byli ti lidé roku 68, tedy myslím tím zvolení do těch funkcí, tak byli zase vytlačovaní. A po okupaci přichází její vlastně nejslavnější případ, a sice to, že zastupovala matku Jana Palacha Libuši, která za ní přišla, zase opět ten příběh je mimo náš časový rámec, ale stačí zmínit ten začátek, že paní Palachová za ní přišla, poprosila by, jestli by s ní nešla na chodbu a tam jí teda to všechno sdělila a včetně toho, že se bojí, že ta kancelář je odposlouchávaná. Pak se ukázalo, že paní Palachová vůbec nebyla paranoidní a skutečně našli tam v nějakém obraze štěnici, takže ta dohoda mimo tu kancelář byla naprosto na místě.
10: My si za chvíli poslechneme z knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty Advokáti proti totalitě, jak ten spor, který vedla jménem Libuše Palachové, jak dopadl, ale my bychom, Pavle, měli říci, o co tam vlastně šlo.
11: V tom segmentu, který sledujeme, samozřejmě ten případ je daleko složitější, tak komunistický poslanec Vilém Nový, dodejme, že opravdu poslanec výrazně dogmatického charakteru, který měl za sebou velmi pestrou minulost, opět nebudeme se jí věnovat, tak prohlásil poměrně krátce po činu Jana Palacha, že Jan Palach byl zmanipulován, jmenoval určitá jména Luďka Pachmana, Emila Zátopka a další a že se domníval, že se tedy polévá jakýmsi studeným ohněm a že tedy to měla být pouze jakási pofidérní demonstrace a nikoliv ten akt sebeobětování, který to ve skutečnosti byl. V uvozovkách na neštěstí pro sebe to říkal veřejně a v jednom případě to bylo dokonce v podstatě náhodně zachyceno redaktorem Českého rozhlasu. Na základě té nahrávky pak vlastně probíhal ten soudní spor,
10: o kterém si teď můžeme poslechnout.
13: Vilém Nový se dlouho snažil, aby o sporu rozhodoval nikoli v obvodní soud pro Prahu 7, nýbrž okresní soud v České Lípě, což se podařilo žalobcům překazit s odkazem na možnou podjatost. Nový byl poslancem za Českolipský okres. Byli vyslechnuti svědci, kteří se v únoru 1969 účastnili veřejné schůze v České Lípě. Z jejich výpovědí se žalobci dozvěděli, že její průběh byl natočen na magnetofonový pásek. Na konci července 1970 u soudu svědčil pracovník zemědělské redakce Československého rozhlasu Vladimír Hončík, který společně s kolegy schůzi náhodně natočil. Přestože tak žalobci získali jasný důkaz o nacti utrhačných výrocích Viléma Nového, soudní při prohráli. Soudkyně Jarmila Ortová vynesla 30. července 1970 rozsudek, kterým ukázala, že justice se opět stala pouhou služkou moci. Žalobu zamítla s odůvodněním, že Vilém Nový měl na kritiku činu Jana Palacha nejen právo, ale byla to i jeho povinnost. Žalobce, kteří měli podle rozsudku uhradit žalovanému náklady soudního řízení, označila za nepřátele socialismu.
14: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Právnička, advokátka Dagmar Burešová, to je téma dnešních portrétů. S tímhle tématem do studia přišel Pavel Hlavatý a dobrý poslech vám přeje od mikrofonu také David Hertl. Pavle, Dagmar Burešová, Libuše Palachová byly označeny za nepřátele socialismu. Já myslím, že tím, co potom Dagmar Burešová dělala, jaké lidi a jakým způsobem je obhajovala, tak tím určitě si nemohla vysloužit, řekněme, označení za přítelkyni socialismu.
11: To jistě ne, ona byla vyslýchaná na Státní bezpečnosti, její manžel rovněž, byli sledováni spíš takovým tím demonstrativním způsobem, aby si uvědomovali, že jsou sledováni. Dagmar Burešové byl na 7 let odebrán pas, objevili ty zmíněné štěnice v advokátní kanceláři. Z této doby snad pochází to její krédo, zbabělost by měla být trestná. Myslím si, že to Dagmar Burešovou velmi vystihuje. Ještě asi bychom měli jako epilog za tou epizodou s Janem Padachem zmínit, že polská režisérka Agněška Holandová to zpracovala v třídílné filmové sérii a Dagmar Burešová pak začala zastupovat další osobnosti, jak jsi to možná v úvodu nazval, šedé zóny. Bylo to vlastně v době, kdy se ta šedá zóna přetransformovávala, respektive její část, v budoucí disent.
10: O tom ukázka čteme si opět ze stejné knížky Petra Tomana a Ondřeje Šebesty. Tak co tedy dělala Dagmar Burešová v 70. letech?
13: V 70. letech 20. století zastupovala mnoho osob různým způsobem postižených totalitním režimem. Mimo jiné Ivana Metka, Milana Kunderu, Karla Kincla, Jiřího Lederera, Karla Nepraše nebo Ladislava Sitenského. Velmi často měla v těchto převážně pracovně právních sporech úspěch. Říkala, že
12: disidenty tenkrát houfně propouštěli z práce a protože to podnikoví a kádroví právníci neuměli, byly první výpovědi neplatné. Já vyhrávala spory a postižení za mnou začínali chodit v zástupech.
13: V Rudém právu se objevila zmínka o advokátce, která s urputností a nadšením zastupuje lidi, kteří se domnívají, že utrpěli v roce 1968 nějakou křivdu. Po takovém hodnocení se dalo čekat, že ji čeká vyhazov z advokacie. Do Rudého práva ale dorazil dopis od dělníka, jenž při práci na dráze utrpěl těžký úraz a žádal o náhradu škody. Napsal, že advokátka se stejnou urputností zastupovala i jeho, člověka z proletářské rodiny.
10: Dagmar Burešová možná nebyla pod tak ostrou, řekněme, palbou jako advokáti, kteří si troufli hájit rovnou disidenty v trestně právních kauzách, třeba jako Otakar Motejl. To ale neznamená, že by její práce nebo že její působení bylo úplně bez problému, protože Pavel už tady zmiňoval ten zájem Státní bezpečnosti. Ostatně Státní bezpečnost také zřídila spis na Dagmar Burešovou s velmi hezkým krycím jménem Dáma. A ten spis byl ještě živý v prosinci 89, kdy neustále do něj Státní bezpečnost přikládala nové a nové informace, které o Dagmar Burešové zjistila. A samozřejmě, že logicky tedy byl tento spis také v prosinci 89 zrušen, skartován a zničen, takže nevíme, co přesně v něm bylo a kdo na Dagmar Burešovou donášel. Pavle, tohle byl tedy život Dagmar Burešové v 70. a 80. letech. Je ještě něco před tím, řekněme, klíčovým prosincem 89, co zmínit, nebo už skočíme do listopadových dnů?
11: No, snad jenom krátce zmínit, že jako advokátka pracovala skutečně do roku 1989. Chartu nepodepsala z toho důvodu, jak sama říkala, že měla ten dojem, že bude moci pomáhat více jako aktivní advokátka, než kdyby tedy chartu podepsala a v zápětí z té advokacie byla samozřejmě vyloučena. Takže je tedy rok 1989 a Dagmar Burešová je, řekněme, respektovanou advokátkou, můžeme-li to tak říct, kterou disidenti v dobrém velmi dobře znají.
10: 5. prosince 1989 se Dagmar Burešová ocitla, objevila v čele rezortu spravedlnosti v české vládě. Jak k tomu došlo, co tomu předcházelo, doslova hodiny před tímto jmenováním, o tom je další ukázka. Je to vzpomínka Pavla Rycheckého z takového obsáhlého knižního rozhovoru, který s ním vedl Tomáš Němeček a který vyšel v roce 2012.
13: Vešel jsem dovnitř a povídám Václavu Havlovi svůj návrh. Všichni okamžitě zajásali. Skvělá advokátka, dáma s nejlepší pověstí ze staré pražské buržoazní rodiny, Dům na Ořechovce, rodiny Havlových a Burešových se znali od první republiky. Tatínek, slavný advokát, maminka byla, myslím, od těch Rosenbaumů, co měli módní salon na Národní třídě. Vašek mě požádal, tak jí zavolej, v 8 bude jmenování. Šel jsem k telefonu, který byl v budce Vrátného ve vestibulu Laterny Magiky a trnul hrůzou. Je po 6 večer, co když Dáša bude v divadle nebo někde na lyžích? Ale dovolal jsem se a začal naléhat. Dášo, prosím tě, musíme do české vlády nominovat ministra spravedlnosti a nemám čas se o tom s tebou dlouho vybavovat, ale když to nevezmeš, bude malér. Nakonec jsem jí přemluvil, oddechl jsem si, scházím dolů a hlásím, je to dobrý, zítra v 8 ráno bude připravená. Vašek ale opáčil, jaké pak zítra? To je dnes v 8 večer. Zděšeně jsem běžel k telefonu a opravoval se. Dášo, je to teď v 8 za hodinu.

0: a podle zákona soudit.
1: Hlas Dagmar Burešové jste možná někteří z vás poznali, byla to nahrávka ze 16. prosince 1989, kdy byla dotázána redaktorkou Československého rozhlasu na to, jaký hlavní prvořadý úkol si dala ve své nové funkci ministryně spravedlnosti České republiky, ve funkci, kterou získala tím způsobem, jak jsme si před chvílí poslechli v té ukázce. Pavle, nakonec v červnu 1990 byly ty první svobodné volby, které vynesly Dagmar Burešovou do ještě úplně jiné funkce.
2: No, ona se po těchto volbách stala předsedkyní České národní rady, přičemž možná bychom alespoň stručně měli sumarizovat ten její půlrok ve funkci. Ona se zasloužila o vydání osobních dopisů Milady Horákové rodině, iniciovala zákon o mimosoudních rehabilitacích, zasloužila se o přijetí nového zákona o advokacii a, dodejme, bohužel neúspěšně se snažila prosadit zveřejnění jmen příslušníků STB a jim nadřízených funkcionářů KSČ. To se tedy za toho půl roku nepovedlo, je to škoda.
1: Jak vnímali Dagmar Burešovou kolegové, o tom teď Petr Pithart, tedy citace z jeho knížky Po 89.
3: Půvabná, křehká dáma, skoro vždy se zářivým vstřícným úsměvem. Spíše než ročníkem narození byla svou výchovou a noblesním, zároveň aktivně sportovním prostředím, které ji v dětství a v mládí obklopovalo, něčím jako opožděnou hvězdičkou zářící mezi mraky na nebi. Ještě odleskem těch lepších a také elegantnějších časů první republiky.
1: Když byly v létě 1992 další volby, Dagmar Burešová kandidovala za Občanské hnutí, což byla jedna z těch stran, které vznikly z bývalého Občanského fóra. Neuspěla, byl to, Pavle, její konec v politice?
2: No, dá se to tak říct, ona byla tedy od roku 90 mimo to aktivní členkou hlavního výboru Masarykova demokratického hnutí, což byla taková mimoparlamentní, řekněme, ideově politická organizace. A v roce 1996 se neúspěšně pokusila kandidovat do Senátu, kde se sice dostala do druhého kola, ale tam už úspěšná nebyla. A poté, co tedy v těch volbách v roce 1992 neuspěla, tak se vrátila k advokacii a provozovala v Praze advokátní kancelář, kterou později převzala její dcera.
1: A nejen to, měla ještě velké množství, řekněme, občanských aktivit, o nich opět Petr Toman a Ondřej Šebesta v knížce Advokáti proti totalitě.
3: Po obnovení Junáka v roce 1990 byla zvolena na dva roky jeho starostkou a poté i čestnou starostkou. V letech 1998 až 2003 byla jmenována předsedkyní a později místopředsedkyní Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2007 byla Českou advokátní komorou uvedena do právnické síně slávy. V roce 2002 jí prezident Václav Havel udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka 4. třídy.
1: Mně ještě napadá jedna věc, která nebyla zmíněna, když v roce 2000 vstoupil v platnost zákon o veřejném ochránci práv, tak mezi kandidáty na českého ombudsmana byla velmi často zmiňována právě také Dagmar Burešová. Nakonec to tedy byl kolega, její kolega právník Otakar Motejl. Pavle, jak dopovídat příběh Dagmar Burešové?
2: No, v závěru života byla upoutána na lůžko, už ten život v tom vysokém věku byl pro ní velmi těžký. Zemřela 30. června 2018 a v roce 2019 jí slovenský prezident in memoriam udělil řád Bílého dvojkříže, a to za mimořádné zásluhy o rozvoj v oblasti práva a za rozvoj vztahů mezi Českem a Slovenskem.
1: Dodává Pavel Hlavatý. Pavle, díky, že jsi dnes do portrétu přišel. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A poslední slovo bude mít Dagmar Burešová, tedy v interpretaci Kateřiny Rýdlové. Dagmar Burešová právě v té knížce Františka Hrdličky a Zdeny Bratršovské hovořila o svém životním krédu.
4: Můj etický kodex je prostý. Žít slušně, mít rád konkrétní lidi, snažit se je chápat a naslouchat jim a pomáhat. Dělat to, co pokládám za správné, nedělat nic proti svému přesvědčení, odporovat zlu. Od dětství byl pro mne vzorem Tomáš

0: Garrigue Masaryk a zůstal jim doposud.
1: S Pavlem Hlavatým už jsme se rozloučili, dodám tedy jenom, že ukázky přečetli Libor Vacek a Kateřina Rýdlová, technicky spolupracoval mistr zvuku Ondřej Novák a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
3: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Po třídě obránců míru se blíží smuteční průvod.
5: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
6: V textu, který měl na znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stanoviště, přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti.
7: Průvod ale postupoval proti předpokladu nečekaně pomalu.
6: A ve vysílání vznikaly neospravedlnitelné dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit textem, který by nebyl předem schválen.
8: Je potřeba vlastně říct, že ten březen 1953 to bylo období vrcholného stalinismu v Československu.
5: Říká historik a archivář Českého rozhlasu Ivan Malý.
8: A paradox je, že během toho jednoho měsíce zemřeli oba dva vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
4: Na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
8: Pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
7: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
9: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
10: Je jeho obrázek.
5: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Plus v rádiu i online. Plus rozhlas.cz a máte nás živě z audioarchivu nebo v podcastech. V mobilních aplikacích, na webu i na sociálních sítích. Český rozhlas Plus online.
11: Dobré ráno, 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
11: Armáda kvůli nehodě vrtulníku na Třebíčsku dočasně přestane používat stroje Venom a Viper. Státy Evropské unie schválily 21. balíček sankcí proti Rusku. Předseda sněmovny Okamura z SPD zakončí návštěvu Číny. Je pátek 24. července, tady jsou zprávy Plusu. Dobrý den vám přeje Ondřej Látal. Vojenská policie i orgány ministerstva obrany začaly vyšetřovat pád armádního vrtulníku na Třebíčsku. Při nehodě zemřela vojákyně. 7 lidí je zraněných, včetně těch, kteří při nehodě byli na zemi a nadýchali se kouře. Armáda až do konce vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Česko jich má dohromady 12. Některé z nich jsou i na misi v Polsku. Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče i tam nebudou moct vzlétnout.
12: Naši partneři o této události a o tom, že provoz těchto vrtulníků byl pozastaven, oni jsou s tím srozuměni, chápou to a samozřejmě přijmou si opatření tak, aby nahradili ty naše vrtulníky při plnění operačních úkolů.
11: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
13: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
11: Jedním z cílů cesty bylo taky posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě nebo na podzim.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
14: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
15: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
14: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
16: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
14: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
11: D8 směrem z Drážďan na Prahu byla za hranicemi na 89. kilometru po nehodě kamionu a osobního auta zhruba 2 hodiny uzavřená. Před asi 15 minutami se už podařilo zprůjezdnit. Pravý jízdní pruh kolona se dává do pohybu. A na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště. Kamiony popojíždí od Kněževsi ze 3. kilometru. Dobře dojďte. Bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé slabé přehánky, teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy, tady je repríza Interview Plus.
17: Zatímco si řadoví poslanci užívají parlamentní prázdniny, předseda sněmovny Tomio Okamura je na pracovní návštěvě Číny. Neopomíná přitom zdůrazňovat, že je prvním českým vládním politikem, který Čínu po 7 letech navštívil. Je jeho návštěva správně načasovaná a je právě předseda SPD tím, komu lze svěřit choulostivé mezinárodní otázky? Při poslechu Interview Plus vás vítá Petr Dudek.
2: Interview Plus.
17: Mým hostem je sinolog a spoluzakladatel a ředitel projektu Synopsis, který informuje o současné Číně, Martin Hála. Dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Předseda SPD a poslanecké sněmovny Okamura je v Číně už 5. den. Dnešek strávil už, tak víceméně můžeme mluvit, protože v Pekingu je o nějakých 6 hodin víc. Když se podíváme na jeho program v Pekingu, jak významné jsou ty jeho politické schůzky?
18: Tak některé z nich jsou na docela vysoké úrovni, tedy hlavně samozřejmě ty v Pekingu. Měl by se setkat s předsedou toho čínského parlamentu v uvozovkách, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců Zhao Letím, a s předsedou politického poradního shromáždění, což je teda nejvyšší orgán čínské ústřední z čínské jednotné fronty, Wang Huningem, což je současně dlouhodobě jaksi nejvlivnější ideolog v čínském vedení nebo ve vedení komunistické strany Číny.
17: Já mám informaci, že předseda Okamura svému novinářskému doprovodu vysvětlil v Číně, že jde o, jak se říká v politické hantýrce, o jeho politický protějšek v Číně, čili Tomio Okamura je u nás třetí nejdůležitější ústavní činitel, znamená to, že se setkává s třetím nejdůležitějším ústavním činitelem Číny?
18: Setkává se s třetím nejdůležitějším představitelem Číny, ale nikoli v ústavním, protože role v ústavy v Čínské lidové republice je trochu jiná, než je u nás. U nás panuje jaksi nespochybnitelný ústavní pořádek, což o Čínské lidové republice se říci nedá, tam je ústava spíše formálním dokumentem, takže všechny ty nejvyšší posty jsou v podstatě jenom expoziturou komunistické strany Číny. A Zhao Letí, tedy předseda toho čínského v uvozovkách parlamentu všečínského shromáždění lidových zástupců, není přesná paralela pana Okamury nebo obecně tedy předsedy českého parlamentu, protože ten čínský, to čínské veseleze všečínské shromáždění lidových zástupců není obdobou našeho parlamentu. Ve skutečnosti to žádný parlament není, zaprvé není volený přímo a za druhé nevykonává obvyklou funkci parlamentu. Čili tady je jaksi nějaká falešná ekvivalence těch dvou institucí a je to jedno z těch zásadních nedorozumění, které lidé obvykle mají, když pohlížejí na Čínu, že na ní projektují jaksi naší vlastní zkušenost, přitom ten politický systém je úplně jiný. A tohle je typický příklad takového jako běžného nedorozumění.
17: Já to myslím dokážu pochopit, protože jsem prožil velkou část života v komunistickém systému a ty paralely mezi tím jaksi pseudodemokratickým systémem a skutečnou strukturou moci, kterou tehdy držela komunistická strana, si ještě dobře pamatuji, vy také. Ale otázka teď zní, kdyby chtěl Tomio Okamura tedy se setkat s tím, kdo je skutečně třetím nejmocnějším mužem v Číně, nebo prostě s někým, kdo má v Číně nějakou odpovídající pozici, aby mohl dosáhnout třeba nějakého diplomatického průlomu, byli by to ti lidé, s kterými se setkává?
18: Svým způsobem ano. Jak si v rámci té mocenské hierarchie Zhao Letí i Wang Huning stojí poměrně vysoko a Zhao Letí je skutečně jak se v třetím v pořadí v rámci politického byra, politbyra ústředního výboru komunistické strany Číny. Ale ten systém je odlišný, čili jsou to skutečně vlivné osoby, ale není to ekvivalent českého parlamentu a tudíž se to nedá úplně považovat za řekněme, parlamentní diplomacii.
17: Když si tedy probereme to, s čím Tomio Okamura do Číny odcestoval, tedy na pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu, pomoci třeba tomu, aby čeští občané nemuseli cestovat do Číny s vízy, což je v současné době praxe. Je to odpovídající sestava, s kterou se tam setkává? Může ty věci nějakým způsobem pohnout dopředu?
18: Ta reprezentace na té čínské straně je skutečně, jak už jsme řekli, vlivná a mohla by v těch věcech pomoct, ale obávám se, že nebudou úplně vážně brát naopak svůj protějšek, tady předsedu českého parlamentu, protože ho nebudou považovat za představitele exekutivy, což také není. A tudíž o těch skutečně vážných otázkách se obávám, že s ním samozřejmě pohovoří, ale že to velký dopad mít nebude.
17: Už jsem řekl, že Tomio Okamura avizoval dopředu, že se bude snažit pomoci vzájemnému cestovnímu ruchu. Víme, že v Šanghaji předevčírem navštívil kancelář China Eastern Airlines a podle Mladé fronty Dnes dohodl spuštění přímé linky mezi Prahou a Šanghají od léta příštího roku. To se dá považovat za hmatatelný úspěch, ne?
18: To by asi byl, řekněme, úspěch. Otázka je, nakolik je taková linka potřebná, protože už máme jednu z Pekingu a při letech do Asie teď obecně lidé využívají spíše tu naši přímou linku do Taipei, z které je dobré spojení do těch cílových destinací, kam obvykle létají čeští obchodníci a turisté. Čili pokud by se podařilo otevřít tuhletu linku, tak by si asi mohl připsat Tomio Okamura vroubek.
17: Předseda sněmovny v Šanghaji také řekl, že by rád zjednodušil podmínky pro pohyb čínských turistů v Česku. To znamená, že v současnosti jsou pro čínské turisty návštěvy u nás nějak nadmíru komplikované?
18: Jsou komplikované z čínské strany. Tak čínská strana běžně využívá turistiku jako jednu z forem politického tlaku. Není to jenom v České republice nebo v Evropě, děje se tak ve spoustě zemí, protože samozřejmě ta masa čínských turistů může mít značný ekonomický dopad, když uvážíme ty počty lidí, tu masu lidí, které se dají do pohybu z Číny. Dost často to vypadá tak, že v době jaksi příznivých vztahů tu turistiku podporují a pak jako signál, když se něco nelíbí, tak ji zatrhnou a to samozřejmě vyvolá nějaké ekonomické ztráty na té druhé straně, čili je to jistá nátlaková páka, používají to poměrně běžně.
17: Já jsem vždycky předpokládal, tedy v nedávné době, že tím zásadním problémem mezi námi a Čínou v ekonomických vztazích je to, že české firmy se na čínském trhu prosazují poměrně obtížně. Samozřejmě, když odpočítáme ty velké firmy jako PPF, které se už ale z Číny stáhly. Zatímco čínský vývoz do Česka je poměrně masivní, prostě je to disproporční. Může tuto asymetrii Okamurova návštěva nějak zvrátit nebo udělat nějaký krok pro to, aby se to změnilo?
18: Nemůže. To je zase jaksi jeden z projevů té asymetrie, jak v politickém, tak v ekonomickém systému na té české a čínské straně. Ta ekonomika v Číně funguje úplně jinak než v České republice. Český trh je otevřený, exportně orientovaný, čínský trh je také exportně orientovaný, ale nikoli otevřený. Čili jsou tam strukturální překážky pro cizí subjekty, které se chtějí prosadit na čínském trhu. To se netýká jenom malých firm z České republiky, týká se to i těch největších. Jak víme, Škodovka odchází z Číny letos a PPF odešlo již před několika lety. Čili ani tak velké a vlivné firmy, které nějakou dobu mohou vykazovat jistý úspěch v Číně, jako Škodovka i PPF, i tak velké firmy nakonec podlehnou tomu té strukturální asymetrii, která omezuje přístup zahraničních subjektů na čínský trh.
17: Zpravodajka Mladé fronty dnes v Okamurově doprovodu hlásí, že někteří podnikatelé si po programu v Šanghaji stěžovali, že si od cesty slibovali přece jenom více. Ptám se sám sebe a vás také. Nebyli ti podnikatelé trochu naivní i vzhledem k tomu, co vy jste už řekl? Bylo oprávněné z jejich strany očekávat, že tam dosáhnou něčeho opravdu průlomového?
18: Tak podnikatelé možná nestudují nějak detailně ten čínský ekonomický systém, i když vlastně bych jim to docela doporučoval.
17: Asi by měli.
18: V jejich vlastním zájmu. Ale tady zase je to základní nedorozumění, že z české strany se to prezentuje jako pragmatická diplomacie nebo ekonomická diplomacie, snaha o nějaký ekonomický průlom. Ale když se podíváte do čínského tisku, kromě těch nejoficiálnějších prohlášení, ten čínský tisk to jednoznačně komentuje jako politický signál, tak to chápou na té čínské straně. Že nedá se, ani za normálních okolností by asi žádný ekonomický průlom nenastal, protože to je jako 40 českých podnikatelů, nebo kolik jich tam je, nezmění čínský ekonomický systém, který se budoval 40 let. Jo. To za prvé. A za druhé, tahle ta konkrétní návštěva je z čínské strany chápána a prezentována jako politický signál k nějakému oteplení vztahů a nikoliv jako ekonomická cesta, což ostatně by ani nepříslušelo jaksi parlamentní delegaci, že kdyby šlo o nějaký ekonomický průlom, asi by se toho účastnili spíš, nebo organizovali by to příslušná ministerstva v české vlády.
17: Když už jste se zmínil o tom, co píší čínská média, váš projekt Synopsis monitoruje, co se píše v Číně. Jak byste ohodnotil dosavadní tiskový ohlas té návštěvy v Číně? Přiměřený, odpovídající nebo masivní, překvapující nebo mizivý? Kam byste to zařadil?
18: Ten ohlas je velmi zdrženlivý a zejména ten oficiální ohlas je, řekl bych, až minimalistický. Tam se vlastně ve všech oficiálních čínských tiskovinách se jenom reprodukuje různá varianta toho základního prohlášení čínské agentury Xinhua, Nová Čína. Zajímavější je to trochu v tom poloficiálním tisku, kde dochází k těm komentářům, které jsem zmiňoval, ale ta oficiální místa jsou velmi skoupá i v porovnání s jinými podobnými návštěvami. Je to vlastně docela nápadné.
17: Hostem Interview Plus je Martin Hála z organizace Synopsis.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
17: Připomenu něco, co je v této souvislosti zřejmě velmi důležité, a sice, že v Česku čeká na soud čínský občan Yang Yimin. Tento muž u nás působil jako novinář, ale je obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc, tedy ze špionáže. Před Okamurovým odjezdem do Číny se objevila informace, že Číňané zadrželi českého občana, kterého vyšetřují pro podezření, cituji, z ohrožení státní bezpečnosti. To se dá pochopit tak, že Číňané si našli českého občana, kterého obvinili, a budou ho nabízet k výměně za svého zadrženého špiona. Vidíte to také tak?
18: Tahle interpretace se samozřejmě nabízí, nebylo by to poprvé, těch incidentů podobného druhu byla celá řada, ten nejznámější z nich, připomeňme, bylo zadržení dvou kanadských občanů v roce 2018, jestli se pamatuju, poté, co kanadské úřady zadrželi dceru zakladatele Huawei na základě extradičního požadavku ze Spojených států, tak čínská strana zadržela víceméně náhodně, i když jisté cílení tam asi bylo dva kanadské občany, kteří potom strávili několik let v čínské vazbě. Načež po propuštění té čínské občanky z Kanady byli propuštěni i oni. Čili a těch incidentů, tohle je jenom nejznámější z nich, jinak jaksi méně známých byla celá řada v posledním minulý měsíc, se týkal dalšího amerického občana Minzina, který byl zadržen na konferenci, na kterou byl oficiálně pozván. Čili těch případů je celá řada, čili samozřejmě tahle ta interpretace se nabízí, to načasování je také samozřejmě významné. A z toho pohledu je i to načasování celé té cesty parlamentní z České republiky, která je obvykle výrazem dobré vůle, trochu nešťastné, protože v tomhletom ohledu zase vysílá, řekl bych, neúplně vhodný signál.
17: Jak se v tom ale vyznat? Ministr zahraničí Macinka před Okamurovým odjezdem oznámil, že případ toho zadrženého Čecha s tím Číňanem, který je zadržovaný tady v Praze, vůbec nesouvisí, a že Číňané, jak Macinka doslova řekl, toho zadrženého Čecha nedali do vězení, ale do zařízení ministerstva vnitra. Čím chtěl asi říct, že je na tom v podstatě dobře. Také si myslíte, že ty případy spolu nesouvisejí?
18: Já si myslím, že je zjevná souvislost mezi nimi. Ostatně některá čínská média, i když ne ta oficiální, to celkem na rovinu takto interpretují. Ministr Macinka možná to nechce dávat do souvislosti, protože kdyby tu souvislost uvedl, tak by asi bylo na české straně, aby se proti tomu nějak vymezila. Že jo? V současné situaci česká strana se to snaží prezentovat jako víceméně izolovaný případ, který probíhá v nějakou normální legální cestou, což myslím, že není, neodpovídá úplně skutečnosti.
17: Pokud ten český občan, o kterém toho zatím mnoho nevíme, objevila se informace, že to je spolupracovník zbrojařské firmy, ale Český rozhlas už ví, že ten člověk prostě v Číně spolupracoval s řadou firem, jak zbrojařských, tak civilních, že to není prostě jaksi zaměstnanec jedné firmy, spojuje se obvykle s Michalem Strnadem. Jak ten případ hodnotíte z hlediska té návštěvy? Co by teď česká strana pro toho člověka měla podle vás správně udělat?
18: Tak česká strana zaprvé by měla ten případ asi pojmenovat a nevyhýbat se jaksi spojování těch kauz, jejich spojitost je celkem očividná, to zaprvé. Za druhé by měla samozřejmě vynaložit nějaké kroky k propuštění toho českého občana v Čínské lidové republice a ohradit se proti celé té situaci. Samozřejmě praní rukojmích, což tenhle ten případ navozuje, není úplně jaksi dobrá praxe v mezinárodních vztazích. Já bych si osobně myslel, že jedním z těch prvních výrazů nevole, které česká vláda měla učinit, nebo česká politická reprezentace, by bylo pozdržení, při nejmenším odložení tady té parlamentní návštěvy, protože parlamentní návštěvy, parlamentní diplomacie obvykle je výrazem dobrých vztahů, dobré vůle, a ta dobrá vůle v téhle situaci zjevně na té čínské straně chybí.
17: Když už tam ale Okamura se svým doprovodem je, myslíte si, že i když jsme probírali ze začátku jeho program a schůzky, které tam prodělá, nemohl by pozitivním způsobem přece jenom něco pro toho zadrženého Čecha udělat? A připomínám také, že jsou v delegaci cestuje náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský, takže ten tam rozhodně má, nebo mohl by mít za úkol pomoci v téhle věci.
18: A já doufám, že to také dělá, protože to by byla skutečně záležitost pro ministerstvo zahraničí, nikoliv pro český parlament. Je to záležitost pro exekutivu, nikoliv pro parlament.
17: Chápu to tedy dobře, že jaksi po jedné koleji, to je viditelné, probíhá návštěva Tomia Okamury v Číně, kde tématy může být cestovní ruch a například terakotová armáda, o které jsme ještě nemluvili, které se za chviličku dostaneme, a další podobná témata. A někde po straně třeba náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský zkouší, jestli by nemohl prospět Čechovi zadrženému v Číně?
18: Já doufám, že to tak skutečně je. Jak ministr, nebo náměstek ministra zahraničí je skutečně osoba, která by se v tom případu mohla a měla angažovat, takže doufám, že něco takového skutečně v Číně probíhá, ale samozřejmě jaksi ex definici o tom nemáme žádných zpráv.
17: Také nemůžeme mít, ale Tomio Okamura přiznal, že byl před odletem na jednání s českými tajnými službami, což může znamenat, že to byl jenom běžný povinný briefing, ale nemůže to také znamenat, že přece jenom dostal nějaké pověření, aby se on nebo někdo z jeho doprovodu snažil kontaktovat někoho, kdo by mohl pomoci zadrženému Čechovi nebo o něm vůbec jednat?
18: Tak tady se ocitáme na nějaké rovině spekulací. U toho jednání jsme nebyli ani vy, ani já, takže o tom, jak se naše povědomí je minimální, ale předpokládal bych, že pokud k takovému jednání došlo s českými zpravodajskými službami, tak asi ten případ toho zadrženého Čecha by určitě přišel na přetřes.
17: Jak Čína pracuje v oblasti špionáže v zahraničí? O co se v zemi, jako jsme my, jako je Česká republika, asi tak nejvíc zajímá?
18: Zajímá se prakticky o všechno. Tady zase je ta už několikrát zmíněná asymetrie systémová. Ta špionáž v tom západním pojetí je, jak si řekněme, řemeslo relativně úzce vymezené a spravované konkrétními institucemi. Takže například u nás máme několik zpravodajských služeb, které se, nebo alespoň některé z nich, věnují tomu, čemu bychom asi lidově mohli říct i špionáž. V Čínské lidové republice to pojetí, řekněme, výzvědné činnosti je mnohem širší. Podle příslušných čínských zákonů musí s čínskými zpravodajskými službami na požádání spolupracovat prakticky kdekdo, nebo respektive úplně každý. A navíc existuje spousta organizací, které v podstatě, aniž by to měli přímo v popisu práce, tak samozřejmě informují po, řekněme, stranické linii, po linii jednotné fronty, příslušné nadřízené orgány. To všechno spravuje komunistická strana Číny, která tomu dodává ten vrcholný institucionální rámec. Ano. Čili to pojetí, řekněme, zpravodajské činnosti v Čínské lidové republice je daleko širší a účastní se ho daleko více lidí, než je tomu běžné v jiných zemích.
17: Když české úřady v lednu zadržely toho čínského občana, zažili jsme určitou debatu tady u nás o smyslu nového paragrafu trestního zákona, podle něhož byl ten člověk zadržen. Nebýt totiž toho paragrafu, tak by byl teď volný pravděpodobně. Je to podle vás důkaz, že takový paragraf potřebujeme i v závislosti na tom, co jste teď vysvětlil o čínské špionáži?
18: To je samozřejmě na další odbornou debatu, není to úplně jaksi moje parketa, ale v zásadě si myslím, že ten paragraf asi potřebný je a odráží změněnou situaci, kdy kromě tedy té klasické špionáže, kdy člověk ji známe z filmu a románů, kdy se usiluje o nějaká konkrétní tajemství ať už ekonomická, politická nebo vojenská, tak existují další formy, řekněme, politického tlaku, politického vlivu, politického vměšování v té šedé zóně nebo v hybridní zóně, jak se tomu obvykle říká, které nejsou pokryty těmi klasickými zákony. Ano, ta klasická definice špionáže a ten zákonný rámec, který tomu je tradičně dán, tak myslím, že už nepokrývá plnou škálu těch činností, které ovlivňují naši bezpečnost.
17: Ještě jsme nemluvili o jedné věci, a to je terakotová armáda. Narazili jsme na ní sice. Povězte mi, sám se přiznávám k velké nevědomosti. Já jsem si vždycky myslel, že terakotová armáda je něco jako pouťová atrakce. Teď vidím, že Tomio Okamura cestuje do Číny mimo jiné proto, aby zprostředkoval výstavu terakotové armády tady v Praze v Národním muzeu. Jaký význam má ta terakotová armáda? Kam byste ji tak asi zařadil?
18: Tak to by byla velmi drahá pouťová atrakce. Význam té terakotové armády je hlavně historický. Je to historický doklad, že nejde jenom o tu terakotovou armádu, celé to mauzoleum prvního čínského císaře Qin Shi Huanga, zjednotitele Číny. Je z 3. století před naším letopočtem a odráží všechny ty artefakty, které tam jsou a které ještě nebyly plně odhaleny, protože část toho pohřebního pahorku dosud není prozkoumána, tak jsou vlastně dokladem velmi vzdáleného historického období. Čili je to velmi cená, jsou to velmi cené historické artefakty. Ale ta terakotová armáda nebo respektive snaha předsedy Českého parlamentu o její výstavu v České republice je docela zajímavá, myslím, z jiného hlediska, protože na mě to tak trochu působí, jako by se Tomio Okamura ze všech sil snažil vymezit proti své předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové a trumfnout jí jaksi v jejich, řekněme, v úspěších v parlamentní diplomacii s Tchaj-wanem. Že Markéta Pekarová, připomeňme, byla na Tchaj-wanu v roce 2023, na jaře, jestli si dobře vzpomínám. A jedna z těch věcí, kterou tam tehdy dohodla, byla výstava Palácového muzea v Tchaj-peji v Národním muzeu v Praze, která se skutečně uskutečnila v loni na podzim. A zdá se mi, že tak, jak se dost často Tomio Okamura vymezuje proti teda v úvozovkách předchozímu vedení sněmovny, tak vlastně i tady se snaží tak trochu trumfnout tu cestu Markéty Pekarové na Tchaj-wan.
17: Ale když jste vysvětlil, že terakotová armáda je významným artefaktem, uspěje Tomio Okamura ve vyjednávání uspořádání té výstavy tady v Česku?
18: Uspořádání takové výstavy je velmi složitá záležitost. Ta terakotová armáda cestuje poměrně často, byla vystavována na mnoha místech v Evropě, v Americe i v Asii, ale trvá to vždycky několik let, protože to jsou velmi cenné, nenahraditelné objekty. Obvykle cestuje jenom několik těch terakotových vojáků, 4, 5, 6, plus nějaké další artefakty z toho mauzolea. Ale už tak, jenom cena pojištění, prostě já nevím, do stovek milionů korun, technické zajištění, legislativní zajištění, všechno to je velmi složité a trvá to hodně dlouhou dobu, takže Tomio Okamura možná na to může dát nějaký iniciální podnět, ale samotné dojednávání by trvalo ještě léta.
17: To se asi dozvíme po návratu Tomia Okamury do Prahy. Vyhlédněme ještě do budoucnosti. V souvislosti s tou současnou návštěvou jsme se dozvěděli, že by na ní snad mohla navázat už podzimní cesta vicepremiéra Karla Havlíčka do Číny. My jsme v tom rozhovoru, který se pomalu chýlí ke konci, několikrát narazili na to, že parlamentní diplomacie a Tomio Okamura má přece jenom určité mantinely, které nemůže překonat. Myslíte si, že Karel Havlíček by byl lepší a vhodnější zástupce České republiky v Číně?
18: Určitě by asi z hlediska tady toho, čemu se říká ekonomická diplomacie byl vhodnějším reprezentantem České republiky, ale k dosažení těch cílů, které si stanovil Tomio Okamura, nebo obecně Česká republika, zejména tady k narovnání toho obchodu například, přispěje asi zase relativně malou měrou, že? Protože těžko očekávat, že nějaká takováhle oficiální návštěva z České republiky nějakým způsobem změní ten systém, který se v Číně budoval po desetiletí a který Číně vyhovuje a zajišťuje její jednostranné výhody.
17: upozorňuje synolog Martin Hála, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za návštěvu ve studiu.
18: Děkuji a těším se na shledanou.
17: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.
19: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Plus.
19: Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další čtyři vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky asi 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
20: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
19: Česká armáda má dohromady 12 vrtulníků systému H1. Kromě 8 strojů Venom taky 4 vrtulníky Viper. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. Pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. Podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i dál platit cla ve výši 10%. Německá policie dnes zahájí třídenní preventivní akci, během které výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměřit se chce na stanice, které jsou považované za ohniska kriminality. Celá akce potrvá do 26. července. Pražský městský soud rozhodne v kauze domobraneckého spolku s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění jsou 4 jejich členové a podporovatelé třeba ze zločinů účasti na teroristické skupině. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení, jednomu 7letý trest. Všichni vinu odmítají. Dvě a půl minuty po půl sedmé pro vás máme taky čerstvou dopravu na plusu. Na dálnici D8 směrem z Drážďan na Prahu se za hranicemi na 89. kilometru stále projíždí po nehodě jenom pravým pruhem. Kolona má asi 4 kilometry, začíná už na německé straně dálnice. Zdržení 15 až 20 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 182. kilometru do omezení na 196. kilometr. Teď víc než 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 čekejte kolonu od Kněževsi ze 4. kilometru do omezení před letištěm. Zdržení zatím do 10 minut. A v Praze čekejte zdržení v Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Auta zpomalují u sjezdu na Satalice. Zdržení několik minut. Dobře dojďte. A bude polojasno, místo oblačno, ojedinělé slabé přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20. To byly zprávy, na plusu začíná repríza názorů a argumentů.
21: Debata o postavení prezidenta České republiky. Personální změny v ODS na Praze 1. Informační válka Ruské federace a její rozkladná taktika. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
21: Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla o rozpočtové odpovědnosti. Stalo se tak poprvé, co hlava státu vrátila zákon navržený vládou Andreje Babiše. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Novelu už dříve vrátil do sněmovny Senát. Co tento krok prezidenta Petra Pavla znamená?
0: Je to symbolické gesto, protože jak už před chvílí zaznělo, tak jedno veto už vládní většina v poslanecké sněmovně překonala, to bylo veto senátní a je velmi pravděpodobné, že i veto prezidenta bude přehlasováno. To znamená, že ta nová podoba zákona o rozpočtové odpovědnosti vstoupí v platnost. Mimo jiné to znamená, že vláda bude moci podle svých představ sestavit rozpočet na příští rok a je velmi pravděpodobné, že tedy využije té nové podoby zákona a že některé výdaje, na které si bude muset půjčit, tak de facto zjednodušeně řečeno vyvede mimo státní rozpočet a tím pádem kosmeticky upraví tu výši deficitu, která se i tak očekává velmi výrazně vyšší, než by odpovídalo původnímu znění zákona o rozpočtové odpovědnosti. Takže prezident využil svého ústavního práva. Je otázka, zda ho využil v momentu, kdy to bylo vhodné, a to z toho důvodu, že k tomu zákonu stejně i bez prezidentského veta byla upřena velká pozornost a že zkrátka prezident republiky by ta veta měl využívat umírněně, aby se z toho nestal takový běžný prostředek jeho fungování, což by pak znamenalo, že když nějaký zákon vetuje, tak už by k němu nebyla upírána taková pozornost, jako když to se stane v celá ojedinělých případech. A vzhledem k tomu, že Babišova vláda je zatím velmi krátce u moci, tak je to veto první. A když se podíváme na dobu, kdy u moci byl kabinet Petra Fialy, tak tam ta veta také prezident využil, ale pouze třikrát, a pokud je kritizován za to, že měl například vetovat státní rozpočet, který z dílny ministra financí tehdejšího Stanjury nebyl připraven úplně nejlépe, tak právě zákon o státním rozpočtu by měl být zákon, který vlastně za něj by měla nést odpovědnost především a výhradně vláda, vládní většina. Prezident by takové zákony neměl vetovat, ostatně mohl by vetovat i státní rozpočet na letošní rok, který byl v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
21: A jak se toto veto může odrazit ve vztazích mezi současnou vládou a prezidentem?
0: Tak už jsme slyšeli reakce představitelů vlády, že to je aktivistické gesto prezidenta, že to je další důkaz toho, že je to lídr opozice a podobně. Tyto reakce se daly očekávat a dá se říci, že vztahy mezi prezidentem a vládou v poslední době byly velmi napjaté a že to veto rozhodně nezhorší ty vztahy, protože už si myslím, že tam ten prostor pro zhoršení příliš velký není, ale rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ty vztahy začaly sklidňovat a přecházely do té standardní úrovně. To znamená, že třeba nemusí se mít rádi nebo spolu chodit na pivo, ale měl by komunikovat tak, aby stát normálně fungoval a aby se to neprojevovalo třeba v dění kolem zahraniční politiky, jak jsme byli svědky toho rozruchu kolem summitu NATO v Turecku a toho, kdo na něj pojede a nepojede.
21: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
21: Občanská demokratická strana se rozhodla vyškrtnout Filipa Dvořáka ze seznamu kandidátů pro komunální volby a ukončila mu zároveň členství ve straně. Důvodem je, že Dvořák dostatečně nevysvětlil původ majetku ve výši asi 230 milionů korun, který zdědil po svém otci. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
1: Až budou o druhém říjnovém víkendu probíhat komunální volby v prvém pražském obvodě, měla by být historka z jejich předehry víceméně zapomenutá, ale na podvědomí některých voličů působit ještě může, a to všelijak. Pokud jde o vedení ODS, to pak musí doufat, že sice nejprve svého někdejšího vlivného politika v centrální části metropole podcenilo, ale pak zase jednalo celkem svižně, k čemuž ovšem třeba dodat, že na otálení nebylo kdy, protože předseda Kupka plus jeho zástupci se ocitli pod vzrůstajícím tlakem. Když totiž Filip Dvořák vedle starosti Jana Bürgermeistera v 90. letech nejvlivnější politik Prahy 1, sám pak také chvíli starosta, zcela odmítl výzvu vedení strany, aby odstoupil z čela tamní kandidátky a následně se za něj postavila stejně pevně příslušná buňka ODS, kterému tím pádem hrozilo zrušení, jak se to už jednou stalo před 15 lety. A to, jaká náhoda, právě kvůli podivně vyhlížející působnosti tandemu Bürgermeister-Dvořák. A zatímco prvně jmenovaný je už na odpočinku, o zhruba 20 roků mladší Dvořák v politickém zákulisí působit nepřestal a měl tu zřejmě silné slovo. Takže občanští demokraté prvého obvodu ho nejenom postavili na vrchol kandidátky, ale nezakolísali, ani když počátkem července přišel server Seznam zprávy s informací, že před pár roky zdědil Dvořák po svém otci, řadovém lékaři, majetek za víc než 250 milionů korun. Jehož původ vysvětloval zcela obecně. Případně se odvolával na to, že se přece k těmto věcem už kdysi vyjadřoval právě jeho otec. Jenomže toto vysvětlení úřadu nějakým způsobem zmizelo pod kobercem. A těžko ovšem vyvrátit podezření, že Dvořák junior pořizoval nemovitosti, diamanty a tak dále za peníze nabité z korupce a ovšem napsané na nenápadného otce. Po jeho smrti mu to všechno připadlo, na první pohled legálně, někdo by řekl čistě vypraně. Objem dědictví je však tak obrovský, že musí vyvolávat nutné pochyby. Zvlášť v případě Dvořáka, o něm se už v 90. letech vyprávěly celé zkazky, ilustrující gauleiterskou éru ODS prakticky v celé Praze, včetně magistrátu. A buňka Prahy 1 na tlak nynějšího vedení reagovala úmyslem do voleb vůbec nejít, respektive členové dostali svolení kandidovat za jiné subjekty. To už bylo na kupku příliš a jelikož to stanovy umožňují, byl Dvořák ve středu hlavně kvůli poškozování pověsti ODS ze strany vyloučen, jak se už podle mnohých mělo ale stát dávno. Kauza tím možná ovšem nekončí. Zřejmě neprůstřelně se cítící Dvořák totiž vyhrožuje, že do voleb stejně půjde, a to prostřednictvím nějakého ad hoc vzniklého subjektu. A nejspíš se domnívá, že není bez šancí, ale bylo by hodně divné, dokonce abnormální, kdyby se řadoví voliči na Praze 1 chovali vůči němu stejně omámeně jako příslušníci obvodní organizace občanských demokratů. Ti podle Kupky ve volbách chybět na Praze 1 nemají, ale je otázka, jak bude kandidátka po všech těch peripetích a při Dvořákově ohlašované mstě ve skutečnosti vyhlížet.
21: Vysvětluje Ondřej Konrád. I když je už summit Severoatlantické aliance v Ankaře dávnou minulostí, stále pokračuje kompetenční spor mezi vládou a prezidentem, kdo z nich by měl v podobných situacích vést českou delegaci. Nyní se čeká, jak v této věci rozhodne ústavní soud. Nehledě na to, už ovšem také nastal nejvyšší čas vést debatu o postavení prezidenta, soudí komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
3: Premiér Andrej Babiš podle svých slov už nikdy nebude ve stejné delegaci s prezidentem Petrem Pavlem. Zároveň sdělil, že na další summity bude jezdit hlava státu. Tak jako vždycky, dodávají nestranní pozorovatelé. Tím by mohl spor o Ankaru definitivně skončit. Jenomže rozmíška nefinišuje ani omylem. Kabinet vyprodukoval 80-stránkový elaborát, jímž zdůvodňuje, proč by ústavní soud měl zamítnout nebo odmítnout prezidentovu kompetenční žalobu. Půjde o mimořádně zajímavý právní případ. Přejme si, aby se odvíjel při ústním jednání, jež by mohla sledovat široká veřejnost. Avšak i když se to stane, řeč paragrafů neosvětlí všechny aspekty dané věci. Kabinet nepochybně nechce s Hradem prohrát. Je si ovšem vědom, že Ankara je fait accompli, uzavřená kauza. Vepřejde o mnohem podstatnější záležitost, než jsou summity NATO či jiné mezinárodní akce. Jde o zachování základních ústavních principů. Potvrdil z vládního pohledu tuto premisu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Na tiskové konferenci osvětlil, co má podle současné koalice prezident dělat. Reprezentovat, chodit na recepce, potřásat si pravicí s ostatními státníky. Babiš častokrát zdůrazňuje, že Pavel sliboval v kampani zakopávat příkopy, spojovat, nerozdělovat již tak rozpolcenou společnost. Tím má na mysli, že by neměl vládě fušovat do řemesla, nerozporovat její kroky, podepisovat zákony, jmenovat premiérem navržené ministry, usmívat se a z hlediska vládnutí být neviditelný. A to je meritum věci. Šéfové ANO a motoristů jsou přesvědčeni, že vyhranými sněmovními volbami končí veškerá dělba moci. Tu výkonnou má mít výhradně vláda a k té soudní má ústavní soud přistupovat velmi zdrženlivě. Asi by byli rádi, kdyby se vůbec nepletl do politického provozu, což je úsměvné, neboť v opozičních dobách ho poslanci hnutí ANO zásobovali stížnostmi jako na běžícím pásu. Odhlédneme-li od dnešních aktérů, je nejvyšší čas vést seriózní debatu o postavení prezidenta České republiky. Mnozí politologové tvrdí, že by měl být aktivní, ale nikoliv aktivistický. Jenže po zavedení přímé volby je to obtížně splnitelný apel. S téměř 3,5 miliony hlasů v Torně je takřka nemožné přijmout roli kladeče věnců, vítače prvňáčků a recitátora slavnostních proslovů u příležitosti státního svátku. I jako symbolický svorník různých názorových proudů nemůže odmávat svoje ústavní pravomoci. Vždy je bude naplňovat tak, jak mu aktuální politická konstelace dovolí. Nový maďarský ministerský předseda si přál, aby se dočasnou prezidentkou stala nejúspěšnější šachistka všech dob, a to s jediným cílem – stmelit národ po 16 letech urbanismu. Judit Polgárová to odmítla, ale nehledě na to by mohl Petr Pithart Péteru Maďárovi poradit, aby s přímou volbou hlavy státu nespěchal. Pak by těžko hledal dámu, která zároveň nebude chtít být králem, dávajícím občas premiérovi šachmat.
21: Dodává Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Známých osobností, které mají v současném Rusku ještě odvahu postavit se otevřeně vůči Vladimirovi Putinovi a jeho politice, není mnoho a neustále jich ubývá. Jedním z nich je liberální politik Boris Naděždin. Podrobnosti dodává komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
4: Legální politika v Rusku skončila. Už není vůbec žádná šance. Prohlásil Boris Naděždin, jeden z naprostého minima opozičních politiků, kteří ještě zůstávali v Rusku. Komentoval tak své rozhodnutí stáhnout svou kandidaturu do podzimních parlamentních voleb. Údajně se tak rozhodl, aby neohrožoval lidi, kteří mu pomáhali se sběrem podpisů. Tedy ne, že by to bylo nějaké překvapení. V to, že by ho ústřední volební komise mohla zaregistrovat, nedoufal nejspíš ani on sám. Nicméně jeho příběh je i tak zajímavý. Boris Naděždin je původním vzděláním fyzik, ale po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se začal politicky angažovat v různých liberálních stranách. V roce 1999 se stal poslancem Ruské státní dumy za svaz pravicových sil. Ten v té době vedl někdejší vicepremiér Boris Němcov. Ten se ovšem dostal do sporu s Vladimirem Putinem. Svaz pravicových sil se již nikdy nedostal do parlamentu, rozpadl se a sám Němcov byl v roce 2015 zavražděn nedaleko Kremlu. Boris Naděždin zůstával ve veřejném prostoru hlavně díky tomu, že chodil do nejrůznějších televizních diskuzí, kde hrál až karikaturní roli liberála, kterého ostatní účastníci uráželi, obvinovali z patolízalství vůči západu a občas trousili narážky na jeho údajně židovský původ. Naděždin ale tvrdil, že v podmínkách informační blokády i taková vystoupení jsou důležitá. Znovu se o něm začalo mluvit, když se rozhodl kandidovat v prezidentských volbách v roce 2024. A to pod heslem Za mír s Ukrajinou. Potřeboval nazbírat 100 000 podpisů, což mu poněkud překvapivě centrální volební komise povolila. Všem strategové v Kremlu neočekávali, že to bude mít velký úspěch a lidé stáli v obrovských frontách, aby se mohli podepsat na jeho podporu. Zázrak se přirozeně nestal a komise následně rozhodla, že podpisové archy obsahovaly řadu chyb. Sám Naděždin opět nestrácel optimismus a prohlašoval, že alespoň ukázal Kremlu, že značná část ruské společnosti je proti válce. I letos chtěl kandidovat, tentokrát do parlamentu. Jenže ani nestačil požádat o povolení ke sběru podpisů. Nejdříve se dostal na seznam tzv. Zahraničních agentů a o pár dní později byl zatčen a obviněn z šíření extremistických materiálů. To měl spáchat tak, že sdílel hodinové video, ve kterém byl 10-vteřinový záběr na fotografii opozičního politika Alexeje Navalného, který zemřel v ruském vězení. Soudce zatím nekonal. Naděždin ale oznámil, že mu vyšetřovatelé zakázali výjezd ze země. Kreml zjevně nechtěl riskovat další fronty nespokojených občanů. A také na pozadí nedostatku benzínu, ukrajinských dronových útoků a poklesu popularity Vladimira Putina nechtěl připustit k volbám člověka, který otevřeně mluví o tom, že válka na Ukrajině byla chyba a je potřeba ji ukončit.
21: To byl Ondřej Soukup. Už od chvíle, co Rusko napadlo v roce 2022 Ukrajinu, se spekuluje o tom, zda by Putinova armáda mohla nebo nemohla ve svém vojenském tažení pokračovat i do jiných částí Evropy. Mnozí odborníci ovšem upozorňují, že Rusko už se zbytkem Evropy válku vede, a to sice informační. Více už dodává spolupracovník serveru Forum 24 Martin Fendrich.
6: Deník N otiskl velmi poučný komentář Edwarda Lucase, známého britského novináře,

0: o válku, kterou právě prohráváme. Lukas nemluví jen o Británii, mluví o Evropě, o NATO a mluví i o nás. Nejdřív nás uklidní, v současné době nehrozí skutečná válka jako na Ukrajině. Rusko je vojensky příliš slabé, aby napadlo jakoukoliv zemi NATO. Tím ukolébavka končí. Rusko Lukas vidí jako stát, který vede válku nervů. Ta ohrožuje naše mozky, zmiňuje množící se varování politiků i tajných služeb. Rusko podle nich plánuje operaci pod falešnou vlajkou. Zinscenovaný útok, který poslouží jako záminka k eskalaci. Ku příkladu zinscenuje vypuštění ukrajinských dronů z území Polska nebo Pobaltí. Ty zasáhnou cíle v Kaliningradu. Pak Rusko obviní země na to, že útoky umožnili a bude chtít vyšetřování, stíhání a další kroky. Pokud bude Putin odmítnut, pohrozí úderem na území NATO a provede ho. Bude to test aliance. Lukas si nebere servítky. Británie podle něj není na takový scénář vůbec připravená, nejen vojensky. Především proto, cituji, že naše národní mentalita je slabožská a rozbředlá. Popisuje, že britské centrum pro extremismus a demokratickou odolnost vydalo zprávu Británie pod tlakem. Podle ní je čtvrtina Britů tak silně zklamaná svou zemí, že by tito lidé v případném konfliktu mohli podpořit Rusko nebo Irán. Z jiného výzkumu plyne, že 48% britských obyvatel by se nebylo ochotno chopit zbraně. Prosím, a teď si představme, jak by to vypadalo u nás, v naší rozhádané, lžemi léta krmené zemi. Jejíž vládní koalice není ochotna pomoci Ukrajině, aby se bránila a pravidelně útočí na ukrajinské uprchlíky. Lukas připomíná, cituji, že britské skalené myšlení a ustrašenost pramení z let plných lží a mlžení. Četné ruské útoky na osoby i infrastrukturu u nás v Británii se zametaly pod koberec, bagatelizovaly nebo prezentovaly jako ojedinělé incidenty. Připomíná nevyšetřené vraždy více než desítky kritiků Kremlu, k nimž v Británii i jinde docházelo po 2 desetiletí. Já zase připomenu, že u nás ku příkladu místopředseda vládního hnutí SPD Radim Fiala tvrdí, že pro účast Rusů na explozích ve Vrběticích neexistují důkazy. Lukas píše, že na summitu NATO v Ankaře se sice na doprovodných akcích aktivně debatovalo o ruské rozkladné taktice, ale během formálních jednání téma téměř nezaznělo z obavy, že by to mohlo popudit prezidenta Trumpa. Strašné, ubohé. My Češi na tom nejsme lépe než Britové. Neděláme nic proti ruským dezinformacím. Nejsme odolný národ, nejsme Ukrajinci a vláda s tím nic nedělá. Chyba.
1: Míní Martin Fendrich. Jednou z možností, jak mohou státy šířit svůj vliv nenásilnou cestou, je zdůrazňování kultury a svých hodnot. Tato specifická kulturní diplomacie může být zárodkem silných osobních vztahů, které přesáhnou oficiální rovinu i volební období. Osobní vzpomínky na americké diplomaty z 80. let připojuje publicistka a divadelní dramaturgyně Kristýna Žantovská.
2: Spojené státy oslavily 250 let své nezávislosti a mně se vracejí vzpomínky, i když ne tak vzdálené. Vzpomínky na pražskou misi Williama Lurse, kariérního diplomata Reaganovy administrativy a jeho ženy Wendy. V polovině 80. let minulého století nám dali lekci diplomacie, chytré, znalé a překračující hranice běžné kariérní rutiny. Byli otevření, skutečně se zajímali o to, kde se ocitli a nebáli se. William Lurse zemřel před rokem, letos v květnu by oslavil 97. narozeniny. U té příležitosti se v Praze po letech objevila jeho žena Wendy a vzpomínání na staré časy proběhlo jak jinak v knihovně Václava Havla. Bill a Wendy, jak se jim mezi našinci říkalo, byli nerozlučná bojová jednotka, která

0: v rámci diplomacie možného otevírala dveře, kam mnozí diplomaté nikdy nevkročí. Do rezidence v Pečkově vile v Dejvicích zvali disidenty Havla, Dinsbíra, Urbánka, Klímu, Paculíka, mezi jinými, a spoustu intelektuálů a překladatelů z takzvané šedé zóny. Oslavy 4. července konané na zahradě vily byly pověstné, doslova karneval svobody názorové i generační. Já se nejvíc těšila na veterány druhé světové války, především letce z Royal Air Force. Dokonalí gentlemani, kteří i po 40 letech v komunistickém režimu, který s nimi tak zamával a nikdy jim za statečnost nepoděkoval, měli důstojnost a chování, s jakými se tady muži už nerodí. Bill a Wendy považovali kulturu za nejlepší diplomatický nástroj. V roce 1985 pozvali do Prahy spisovatele Kurta Vonnegata a Williama Styrona. Nakladatelství Odeon právě pro velký zájem vydalo dotisk Styronova románu Sofiina volba a nakladatelství Práce Vonnegatovi Sirény z Titanu. Při procházce Prahou, mírně zinscenovanou, se spisovatelé ocitli před knihkupectvím. Myslím, že to bylo slavné Fischerovo v Kaprově ulici. A nemohli uvěřit, že lidé stojí trpělivě ve frontě, dlouhé frontě, ne na toaletní papír, ale na knihy. V jaké zemi zaslíbené se to ocitli. A přijeli další literární prominenti. Edward Albee, John Updike, Edgar Lawrence Doctorow, básník Galway Kinnell, všichni na pozvání Billa a Wendy. Lursovi odjeli z Prahy v roce 1986 a po sametové revoluci podporovali otevřenou společnost a její transformaci k demokracii, třeba založením nadací, na podporu mladých umělců, studentů, občanské společnosti a mnoha dalších. Skutečná diplomacie, vzdělaní diplomaté, si jsou vědomi, že kultura je právě tou oblastí národní identity, která vytváří solidní a hluboké vazby, vztahy, přetrvávající mnohonásobně horizont jednoho volebního období. V případě Billa a Wendy i 40 let. Žádný obchodní kontrakt takovou sílu nemá.
1: A slova Kristýny Žantovské zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Osobnost Plus.
3: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální? A jaké podmínky pro práci hasiči na místě měli? Zeptám se jednoho ze členů týmu USAR, Rafaela Hedlera.
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu.
4: Sedm hodin v pátek 24. července začíná ranní vysílání Českého rozhlasu Plus dnes s Martinem Matějkou
5: a Martinou Maškovou.
2: Český rozhlas Plus.
5: A přinášíme úvodní tematický výhled, co dojednala v Číně delegace vedená Tomiem Okamurou.
4: Je to právě 4 roky, co začal požár v Národním parku České Švýcarsko. Jak se od té doby změnila krajina a jak požární ochrana?
5: Domobranecká skupina s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír podle žalobců podporovala terorismus, nezákonně se vyzbrojovala a poslala svého člena na Donbas, co případ vypovídá o proměně českého extremismu.
4: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes je chystá Ondřej Látal.
6: A přeju dobré páteční ráno. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD ukončuje svou cestu po Číně. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
7: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
6: Jedním z cílů cesty bylo taky posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě anebo na podzim. Chystáme podrobnosti, nabídneme je v Ranním plusu hned po zprávách. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
8: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
6: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kubát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva o 43 milionů korun, což je nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl. Další vyjádření neposkytl. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
9: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
10: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
9: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
11: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
9: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk, zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila to tamní vojenská zpráva.
12: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho jedno 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes v Praze sejde s černohorským premiérem Milojko Spajíčem. Hovořit spolu budou především o aktuálních otázkách rozšíření Evropské unie. Probrat by ale měli taky vzájemnou spolupráci obou zemí v oblasti obranného průmyslu a příležitosti k rozvoji spolupráce v energetice. Schůzka obou politiků by měla začít v 11 dopoledne. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno chce regulovat umisťování výdejních boxů. Magistrátu se dosavadní praxe provozovatelů nelíbí. Kancelář městského architekta připravila nová pravidla. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech anebo na dvorech. Výdejen v Brně totiž stále přibývá. Architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni.
13: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
14: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích, na těch městských je. Například radnice Brno Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
15: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
14: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.
16: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
14: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
6: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části k Belské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i dál počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
17: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí k Belům.
6: A tady jsou na Plusu další dopravní informace. A začneme na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna. Tam po pojíždí nesouvislá kolona od Kývalky ze 181. kilometru do omezení u Brna na 196. Zdržení 20 až 25 minut. Na D7 před Prahou se zastavíte před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru. Do omezení u letiště pojedete teď asi 10 minut. Opatrně na Pražském okruhu ve směru na D1 na konci Cholupického tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Je označeno světelnou šipkou a projíždí se plynule dvěma zbylými pruhy. A pomalu teď ráno pojedete taky v Novopatské ulici v Praze před sjezdem do Kbelské. Zpomaluje se za nájezdem od Černého mostu, je to tam zhruba na 10 minut. Dobře dojďte. Čeká nás polojasný den, místy bude oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 17. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
4: A posloucháte nás 8 minut po 7 hodině dnes s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Dnešek je 5. a zároveň poslední den návštěvy předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury se SPD v Číně. Cílem cesty bylo hlavně zlepšení vzájemných vztahů obou zemí. Při jednání s politickými špičkami otevřel i otázku zadrženého Čecha kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. A už do Pekingu zdravím kolegyni Danielu Brichtovou. Dobrý den.
18: Hezký den.
4: Posunul se tedy někam případ zadrženého Čecha?
18: Čeští zástupci nechtěli být v této otázce příliš konkrétní. V tomto případě podle nich není vhodné si s čínskou stranou něco vzkazovat přes média. Náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský, který se schůzek také účastnil, doplnil, že nebýt této cesty, tak by se diplomatické možnosti velmi zúžily.
19: Máme s Čínou bilaterální konzulární úmluvu a tuto konzulární úmluvu Čína beze zbytku plní, to znamená, náš konzul má přístup k tomu českému občanovi, máme veškeré informace, které potřebujeme mít od toho českého občana o něm a to je to podstatné a nastartovali jsme nějakou cestu k nějakému cíli, tak bych to asi definoval.
18: S českým občanem jsou prý v kontaktu a mají všechny potřebné informace. V Česku mezitím stále zůstává zadržený čínský občan obviněný ze špionáže. Čeští zástupci nechtěli oba případy přímo spojovat. Brodský ale uvedl, že čínská strana v reakci na otevření tohoto tématu uvedla, že má v Česku také svůj případ. Ještě doplním, že pražský městský soud rozhodl, že má být Číňan propuštěn z vazby. V ní ale dál zůstává, protože žalobce podal proti rozhodnutí stížnost.
4: Tomio Okamura mluvil také o tom, že chce zrušit vízovou povinnost pro Čechy mířící do Číny. Povede se to?
18: Čínská strana prý v otázce zrušení vízové povinnosti problém nevidí. Aktuálně jsme jednou ze dvou zemí v Evropské unii, které tuto povinnost mají, kromě nás ještě Litva. Dotáhnout zrušení povinných víz by podle Okamury mohlo být reálné při příští oficiální politické cestě do Číny.
7: Je to první jednání. Shodli jsme se na tom, že budeme na tom pracovat. Jsem měl pracovní večeři s předsedou čínského parlamentu. Znova i z čínské strany od pana předsedy bylo řečeno, že už naši představitelé to rozpracují všechny ty kroky, takže čím dřív to bude, tím lépe.
18: Zamířit by se měl v příštím roce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
4: O čem dalším v Číně čeští zastupitelé jednali, aby posílili cestovní ruch, jak dopředu avizovali?
18: Jasné obrysy dostává například posílení přímých leteckých linek mezi Českem a Čínou. V tuto chvíli létá přímý spoj pouze mezi Prahou a Pekingem, a to třikrát týdně. Od léta či podzimu příštího roku by mohla být zprovozněna také přímá linka mezi Prahou a Šanghají. V jednání je také posílení linky do Pekingu a také výhledově přímá linka do Hongkongu. Podle Okamury teď navštěvuje Česko zhruba třetina čínských turistů oproti době před pandemií koronaviru. Přímé letecké spojení by podle něj mohlo nastartovat příliv nových turistů a tím i větší přínos do státní kasy.
4: Tolik přímo z Pekingu reportérka Daniela Brichtová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
18: Také děkuji. Hezký den.
5: Posloucháte ranní vysílání na Českém rozhlase Plus. Během cvičného letu včera na základním náměstí nad Oslavou havaroval jeden z nových vrtulníků české armády typu Vínom. Při nehodě zemřela jedna vojákyně, 4 vojáky se středně těžkými anebo lehkými zraněními záchranáři přepravili do nemocnic. Tam jsou i další 3 lidé, kteří se nadýchali kouře při hašení zříceného stroje. Co nehodu způsobilo, vyšetřuje speciální tým Ministerstva obrany.
20: Ráceli vrtulníky systému H1, když před 2 týdny vítali na základně v náměšti nad Oslavou nového velitele vzdušních sil Petra Tománka. Ten v tu chvíli ještě netušil, že se sem brzy bude muset vrátit. A to kvůli tragické havárii jednoho z těchto strojů.
21: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
20: V péči zdravotníků následně skončilo 7 lidí a 1 osoba bohužel zemřela. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč informoval, že se jednalo o ženu.
22: Naší absolutní prioritou v současné době je péče o 4 zraněné vojáky a jejich rodiny, včetně rodiny zemřelé. Okamžitě po této tragické události jsem vyslal velitele vzdušných sil 22. základně do náměšti, kde probíhá vyšetřování kompetentními orgány Ministerstva obrany a vojenské policie. Do vyšetření této události a příčin této události byl zakázán provoz vrtulníků systému H1.
20: Jaká byla přesná příčina nehody, není v tuto chvíli ještě jasné. Odhalit by to mělo vyšetřování týmu expertů, předeslal ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
23: Na místě působí inspekční orgán Ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu.
20: Uzemnění se bude týkat i vrtulníků, které jsou aktuálně na zahraniční misi v Polsku. Z náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Za minutu bude 7:15 v ranním plusu, teď je krátký přehled zpráv. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla. Ode dneška mají nahradit ta dočasná. A pro státy Evropské unie by se podmínky měnit neměly. A podle prohlášení Bílého domu totiž budou pro 27 i nadále platit cla ve výši 10%. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. A proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. A v noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí.
5: Je 7 hodin a skoro 15 minut. Posloucháte Ranní plus. Pacienti s roztroušenou sklerózou můžou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Software pro ně vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a pomáhá terapeutům přizpůsobovat rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
24: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat 3. tracker. On se dává na hrudník, tak tady máme na to koupený takový pás.
25: A co jsou vlastně ty trackery? Já si vždycky virtuální realitu představím jenom jako ty brýle.
24: Ty brýle jsou důležité v tom, že oni potřebují vám dávat obraz téhle virtuální scény a ten počítač, co ty obrazy vyrábí, musí vědět přesně, kde ty brýle jsou. No a to jsou tamhle nahoře u stropu sledovací stanice. Oni poznají, kde ty trackery přesně v prostoru, na centimetr přesně jsou. A to nám potom právě pomůže poznat, jak cvičí a jestli to dělá správně.
25: Libor Váš z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
24: Tak.
25: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
0: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem. Zvedám ruku postupně podél té dráhy.
25: To cvičení je pomalé. Vy vidíte, jak rychle máte s tou rukou hýbat?
0: Ne, záleží na samotném pacientovi, jak rychle vlastně se dokáže tam pohybovat. Ta rychlost je vlastně součástí těch výsledků, který pacient na konci vidí.
25: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
0: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Tam jsou zaznamenány všechny ty polohy, rotace, časové značky. Jsou tam jednoduché statistické metody a vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes, protože ta motorika pacienta s roztroušenou sklerózou je vlastně horší a projevuje se právě i nějakým třesem.
25: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
24: To cvičení probíhá podle nějakého protokolu, ten se jmenuje PNF, to je nějaká odborná zkratka, ale v zásadě to znamená, že jsou to nějaká cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají právě s obnovou jejich schopnosti pohybu. Když se provádějí tyhle ty cvičení podle toho protokolu PNF, tak jim to pomáhá právě s obnovením těch jejich motorických funkcí.
25: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
24: Všechny ty cvičení a všechny ty terapie nám pořád probíhají s terapeutem a ten terapeut těm pacientům jako pomáhá a různě jakoby usazuje dál a zpřesňuje ten jejich pohyb. Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň a podobně.
25: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Ranní plus, v 7 hodin 18 minuty jdeme na další téma. Městský soud v Praze dnes rozhodne o případu paramilitární organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby se 4 členové spolku nebo jeho podporovatelé dopustili podpory nebo financování terorismu. Soudní jednání začne v 9 hodin a víc nám teď řekne Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Obvinění čelí šéf domobraneckého spolku Ivan Kratochvíl, velitelka štábu Andrea Krulišová, podporovatel organizace Vladimír Štádler a taky pravoslavný kněz Přemysl Hadrava. Krulišové navrhuje státní zástupce trest 6 let a 8 měsíců vězení, pro 3 ostatní obžalované 10 let za mřížemi se zvýšenou ostrahou. Dvěma z nich pak taky peněžitý trest 100 000 korun a všichni vinu odmítají.
4: A čeho se tedy měli domobranci dopustit?
1: Členové a sympatizanti spolku podle státního zástupce Martina Bílého podporovali nebo financovali terorismus, jak řekl loni v dubnu po podání obžaloby.
3: Dále pro zločin účasti na teroristické skupině, zločin financování terorismu, spáchaní ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále byla podána obžaloba jednak i pro 2 skutky nedovoleného ozbrojování a dále byla podána obžaloba i pro přičin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
1: Šéf spolku Kratochvíl měl navíc inspirovat v roce 2017 Miloše Ouřeckého, aby přímo na Donbas odjel bojovat. Informace z výcviku pak měl v Česku předat ostatním členům spolku pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku.
4: A případ Miloše Ouřeckého soudkyně oddělila, protože se k činu doznal. V březnu letošního roku padl rozsudek. Připomeň jaký?
1: Protože se k činu doznal a litoval ho, předsedkyně soudního senátu Jarmila Pavlátová mu udělila 3letou podmínku a 100 hodin prospěšných prací. Ouřeckého cestu měli pomáhat zajistit právě členové československých vojáků v záloze za mír. Na Donbasu se Ouřecký opravdu nechal vyzbrojit, jako vojín měl za úkol vozit vojáky směrem k bojové linii a nebo jim doručovat proviant.
4: A proč žalobce požaduje taky zrušení samotného spolku?
1: Paramilitární skupinu hodnotí jako extremistickou například Ministerstvo vnitra nebo Bezpečnostní informační služba. Spolek sdružuje zejména bývalé vojáky, například jeho šéf Ivan Kratochvíl je plukovníkem ve výslužbě. Skupina se staví obecně proti Evropské unii nebo členství Česka v alianci NATO, jejich příznivce označují za vlastizrádce.
4: Tolik Krištof Jiřík z domácí redakce. Děkujeme za souhrn, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
4: A téma teď v Ranním plusu rozebereme dál. Naším hostem je odborník na toto téma Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě zabývá extremismem, radikalizací a antisystémovými hnutími. Dobré ráno.
8: Dobré ráno.
4: Čím je tato kauza v českém prostředí výjimečná ve srovnání s dřívějšími případy extremismu?
8: Tak tato kauza je výjimečná zejména tím, že do jaké míry zasahuje celé to prostředí, protože ty paramilitární jednotky tak v těch posledních letech nabývaly na významu, zejména v to období té takzvané migrační krize. A to se časově překrývalo samozřejmě s počátkem těch intenzivních bojů na východě Ukrajiny. Takže právě v tom časovém sledu těch výzev, které zažíváme tedy v těch posledních letech, respektive tedy v tomto případě už zhruba před desetiletím, tak v tomto je ta kauza specifická v tom, jak se tam časově potkalo hned několik důležitých bezpečnostních výzev.
4: Co tento případ vypovídá o proměně české extremistické scény? Ustupuje třeba tradiční neonacismus proruským a antisystémovým proudům, nebo tyto směry působí souběžně?
8: Ano, na tohle upozorňuje například ve své poslední zprávě o extremismu Ministerstvo vnitra, že extremismus, ten tradiční, ideologický, který známe, například jste zmínil neonacistický, ale týká se to i těch levicových skupin, tak ustupuje té méně zacílené antisystémové scéně, která se orientuje na obecnou nedůvěru to je části společnosti vůči demokratickým institucím. Ta výzva bezpečnostní nebo politická, která akcelerovala tento vývoj, tak byla taky covidová pandemie, která k té scéně přivedla ještě víc příznivců, ale samozřejmě ta válka na východě Ukrajiny, ale také ty migrační výzvy pro Evropu, to všechno tento vývoj zrychluje a ten trend je tam velmi patrný. Už se nebavíme o dominanci těch tradičních neonacistických nebo ortodoxně komunistických skupin vstupují do pozadí.
4: Na druhou stranu Ministerstvo vnitra ale uvádí, že domobranecké skupiny jsou dnes v útlumu a aktivní zůstávají hlavně jednotlivci. Znamená to, že už třeba nepředstavují významnější bezpečnostní riziko?
8: Asi se to tak dá říct, respektive rozhodně ne ve srovnání právě s tím počátkem, kdy se formovaly, to znamená právě ty roky 2015-2016 a ten příchod té takzvané migrační krize do toho veřejného prostoru. Tam skutečně se těch skupin vyrojilo víc najednou. Vedle těch československých vojáků v záloze za mír také například Národní nebo Zemská domobrana, které byly dokonce spojené s některými menšími politickými stranami extremistickými. Takže ve srovnání s tím určitě se dnes jedná spíš o pozůstatky, které řešíme, ale to neznamená, že by za nimi nebyly trestné činy nebo bezpečnostní výzva právě, protože jsou paramilitární. To znamená, velká část z nich se ozbrojuje, pořádají například různá cvičení, která potom mají samozřejmě dopad na bezpečnost České republiky. To je důvod, proč je sleduje Ministerstvo vnitra v těch zprávách, ale i zpravodajské služby.
4: Čili to je přesně to, podle čeho lze rozlišit, že už třeba nejde jen o okrajový spolek s radikální rétorikou, ale o skutečné bezpečnostní riziko?
8: Ano, to bezpečnostní riziko tkví zejména právě v tom zapojení toho násilí do celé té akce, v tom, že taky k tomu odkazuje ten dnešní případ, že skutečně tady hrozí, že se někteří ti členové té skupiny budou podílet i na těch bojích zahraničí. To samozřejmě je nebo dělá z té skupiny mnohem nebezpečnější záležitost, než jsou jenom třeba braná cvičení, které oni tradičně pořádali. Takže to si myslím, že je tam poměrně významný faktor a ta válka na Donbase, válka na Ukrajině dnes, tak jim dala takovou příležitost ukázat bohužel tu svoji bojeschopnost v praxi.
4: Žalba v tomto případu používá právní kvalifikaci podpory a propagace terorismu. Už prosím krátce, co to vypovídá o závažnosti jednání, které je obžalovaným kladeno za vinu?
8: Tak o závažnosti jednání to vypovídá mnohé tím, že se jedná právě o ten terorismus. Na druhou stranu dnes se tam skutečně bavíme o jednotlivcích, kteří jsou s tím spojeni a je velkou otázkou, jestli to zasáhne tu skupinu jako celek, protože o tom právě ten právní spor v posledních měsících byl, jestli je to skutečně tak závažné, aby se to s tím spolkem jako s celkem dalo spojit.
4: Tolik Aleš Michal z Univerzity Karlovy, který se dlouhodobě zabývá extremismem, radikalizací a antisystémovými hnutími. Děkujeme za rozhovor. Hezké ráno, naslyšenou.
8: Hezké ráno, naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus. Právě před 4 lety se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Opustit své domovy museli lidé ze 3 obcí. Plameny zničily 3 nemovitosti v obci Mezná. Sezona po požáru byla pro tamní podnikatele velmi špatná, ale během těch uplynulých 4 let se s tím, jak spaleniště zarůstá, vracejí i turisté.
9: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
10: Vy jste teda měli chatu na Mezné?
9: Ano, to je kousek tady takhle, jako odsaď.
10: Tady kousek, aha. A Mezná byla evakuovaná během ano. toho požáru. Byli jste třeba zvědaví?
9: Určitě se na to nějak dotýkalo.
11: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
12: Krásně se to zpamatovala. Příroda si s tím poradí, jako a nezasahovala bych nějak krutě do té přírody, ať si to pomůže samo.
11: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluháček.
13: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná do Národního parku vracet.
11: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
15: A za ty 4 roky tu vznikl systém, o kterém můžeme tvrdit, že patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
11: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
10: Na co se budete dívat?
13: Se koukneme termovizí, jestli někde nemáme nějaké zahoření, nějaké doutnání.
10: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů od vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
26: Co se týče obce Hřensko, tak myslím si, že už jsme se trošku dál posunuli od požáru.
11: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
26: Obec byla ve velkých dluzích, měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně podstatně na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
11: Vysvětluje starostka.
26: Po 2 letech jsme již stabilizovaný finančně, vlastně máme napůl otevřenou Edmundovou soutěsku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
11: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: K tématu se vrátíme po 9. hodině, mimo jiné s Petrem Oslejškem, generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru.
4: A bylo 7:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
2: Český rozhlas Plus.
6: Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragoun třeba nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat taky vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Hasiči v boji s plameny můžou využít taky další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u Novomlýnských nádrží. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity. Tady jsou čerstvé dopravní informace v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 178. kilometru až do omezení u Brna na 196. kilometr. Celý úsek je pro osobní auta teď asi na 25 minut, kamiony se zdrží déle. Omezení vás zdrží v obou směrech na příjezdech k letišti v Praze od Kněževsi a od odbočení na Horoměřice. Je to na 10 minut. Opatrně stále na Pražském okruhu ve směru na D1. Na konci Cholupického tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné nákladní auto. Je označeno světelnou šipkou a projíždí se plynule dvěma zbylými pruhy. Provoz vázne obousměrně před omezením v Kbelské ulici. Kolony převážně kamionů jsou v Cínovecké už před sjezdem na Zdiby a taky v Novopatské od nájezdu z Černého mostu. Je to tam asi na 15 minut. Pomalu pojedete i na Pražském okruhu před Ořechem. Kolony jsou od sjezdu na Lochkov a taky od dálnice D5. Zdržení teď asi 10 minut. Dobře dojeďte. Pátek 24. července má být polojasný, místy bude oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky mají ustávat. Teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20. V noci bude jasno nebo polojasno, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, na horách bude kolem 7, zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě území kolem 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 21. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Ranní Plus.
4: A pokračujeme 4 minuty po půl osmé dnes se s Martinou Maškovou a Martinem Matějkou. Sklady největšího ruského internetového tržiště Wildberries se staly terčem série ukrajinských dronových útoků. Kyjev tvrdí, že rozsáhlá logistická centra nesloužila jen civilnímu obchodu, ale také k distribuci součástek pro výrobu dronů, navigačního vybavení a dalšího materiálu využívaného ruskou armádou. Kreml vojenské využívání skladů popírá. Naším hostem je teď komentátor Českého rozhlasu, odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák. Dobré ráno.
14: Martine, dobré ráno vám i všem našim posluchačům.
4: Jak významnou je společnost Wildberries pro ruský obchod a každodenní život obyvatel?
14: Tak je to největší společnost tohohle druhu. Nikoli nadarmo je zvána ruský Amazon, čímž asi českým posluchačům nejsnáze, jak si naznačíme, oč přesně jde. Založila tuto společnost už v roce 2004 paní Taťána Kimová, ta je dnes považována za vůbec nejbohatší ženu v Rusku. Takovýchto sítí je ovšem samozřejmě v Rusku víc. Jinak možná bych rovnou na počátek měl zdůraznit, že zatím v těch skladech nepočítaje v to dnešní úplně nejčastější útok, bylo zničeno v přepočtu asi za 27 miliard korun zboží A na základě doložky podepsané před 10 dny mezi společností a obchodníky, kteří tam mají své zboží uskladněno, bude útok dronů považován za vis major, tedy vyšší moc, a nebude zaplacena žádná škoda, čímž někteří ruští podnikatelé budou rovnou na mizině.
4: Ukrajinské vedení tvrdí, že některé sklady sloužily také k zásobování ruské armády součástkami pro drony, navigační technikou a dalším vybavením. Jaký tam tedy mohl být vojenský materiál? A jde to nějakou věřit?
14: Ano, já myslím, že je to velmi pravděpodobné, protože v těch skladech je zase podle toho, co jsem četl v agenturách, přes 50 milionů různých položek zboží. To je množství, které si jednoduše neumíme představit, a samozřejmě se předpokládá, že by tam mohla být, dejme tomu, optická vlákna, vůbec optika pro drony. Už jste mluvil o tom, že právě je součást ke dronům, by tam mohly být velmi významně. Potom se předpokládá, nebo se rovnou ví, že by tam mohlo být zboží, tak říkajíc, dvojího uplatnění. To jest jak pro civilní, tak pro válečné účely. Dále je tam k obstarání například kompletní uniforma vojáka ruské armády, neprůstřelné vesty, přílby a tak dále a tak podobně. Takže potud je to určitě cíl legitimní. Ruská strana zřejmě předtím ostřelovala podobná zařízení ukrajinské společnosti Nova Pošta, zase prostě takový ten ukrajinský, řekl bych, Amazon v tomhletom případě, takže ty údery, včetně toho dnešního nočního na Simferopol, Moskevskou oblast a ještě několik míst, na Krym tuším, ano, ale to jsem říkal Simferopol, takže ty útoky prostě pokračovaly a patrně pokračovat budou.
4: Ukrajina v poslední době rozšiřuje údery pomocí dálkových dronů, kterými Rusko může způsobovat těžké rány, jako je tomu v tomto případě třeba skladu Wilburys. Co ale raketová technika? V čem se při útocích hluboko na ruském území liší možnosti dronů a raket?
14: To je samozřejmě, řekl bych, nejslabší místo ukrajinské protivzdušné obrany. Prezident Zelenský to neustále opakuje. Právě proto se tolikrát už domáhal střeliva pro americké systémy Patriot. Teď možná si naši posluchači vzpomenou, že před pár dny americký prezident Trump, který se najednou znovu začíná odklánět od Ruska a přiklánět k Ukrajině, řekl, že Ukrajina by si mohla Patrioty vyrábět sama. Takovýto projekt už tady existuje. Existují potom společné projekty s Brity, s Němci a tak dále, ale problém je, že ty ukrajinské ostřely odpovídající ráže dosahu ničivé síly by se vyráběly nejméně rok, takže teď je zatím ukrojena stále ve většině druhů raket odkázána právě na Evropu a na zbytek světa.
4: Dodává komentátor Českého rozhlasu plus odborník na postsovětský prostor Libor Dvořák. Děkujeme moc za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
14: Naslyšenou.
5: Stále posloucháte Ranní plus. Vláda chystá změny v systému ochrany ohrožených dětí a současně pokračuje debata o tom, zda stát dokáže děti ochránit včas. Případ malé Viktorie, kterou po svěření soudem do péče biologických rodičů zabil její otec, znovu otevřel debatu o tom, jestli jde při podobných selháních jenom o chybu jednotlivců nebo o slabinu systému. Předchozí vláda připravovala rozsáhlou reformu o spot, ale nedokončila ji. Záměry vlády současné proberu teď s dětským ombudsmanem Martinem Benešem. Dobrý den.
16: Dobré ráno, vám je posluchačům prosím.
5: Součástí té změny má být nový úřad pro rodinu a ochranu dětí. Má zajistit jednotné metodické vedení celé agendy. Je potřeba, umíte si představit takovou novou instituci v českém systému?
16: Tak já o ní mám zatím jenom poměrně kusé informace, takže můžu usuzovat pouze z nich. Otázka je, jakým způsobem bude konkrétně nastavená tahle ta nová instituce. Nicméně za mě vlastně téma toho jednotného metodického řízení systému je skutečně důležité.
5: Jak často řešíte jako dětský ombudsman stížnosti na OSPOD a můžete uvést nějaký příklad?
16: Stížnosti na OSPOD tvoří vlastně zhruba polovinu stížností nebo podnětů, kterými se zabýváme. Týkají se jak vlastně těch rodičovských sporů, tak právě ohrožených dětí. Příkladů je spousta, já si teď nedokážu vybrat jeden z nich, ale pokud má někdo zájem, může se podívat třeba na naše webové stránky, tam jsou některé z nich popsané, nebo máme i evidenci jednotlivých věcí, ve kterých vystupujeme, tam také na webových stránkách, tam se také může každý, kdo má zájem, podívat.
5: V případě té malé Viktorie, kterou zabil otec, podal ministr spravedlnosti na soudkyni kárnou žalobu, probíhá i šetření nově zřízenou komisí pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí. Nechci po vás, abyste hodnotil detaily té probíhající kauzy, ale dá se už teď zhodnotit, jestli ten případ spíš napovídá, že šlo o selhání jednotlivců, nebo ukazuje na nějakou slabinu systému ochrany dětí?
16: Z mého pohledu tento konkrétní strašný případ, tak jako ale i jiné případy, které se bohužel dějí, ukazuje na některé systémové problémy. Tento konkrétní případ z mého pohledu specificky na to, že pokud už nějaké rozhodnutí přijmeme, tak nemáme dobře nastavené postupy a kroky k tomu, aby jsme dohlédli na to, že to dítě, že ta situace je nějakým způsobem stabilní, že se nezhoršuje. To znamená, vlastně i po tom, co přijmeme nějaká opatření, my musíme dohlížet na to, že ta situace té rodině nebo v tom prostředí, kde to dítě žije, je dobrá, bezpečná, stabilní a nezhoršuje se. A to v tomto případě selhalo.
5: Mluvili jsme o té jedné navržené změně, to jest ten budoucí úřad, ministerstvo ale chystá ještě taky nový informační systém, chce ulevit pracovníkům OSPODu od administrativy, dát jim víc času na práci s rodinami. Je to jedna z hlavních priorit, nebo byste akcentoval spíš jiné?
16: Tak nepochybně pracovníci OSPODu jsou zatíženi administrativou, poměrně intenzivně si na to stěžují, že administrativa tvoří velkou složku jejich práce. Pokud by v tomto směru získali nějakou úlevu, bylo by to dobře. Zároveň vlastně nějaké ty nástroje informační, digitální, mohou právě přispět k tomu jednotnému řízení, protože oni v sobě mohou obsahovat nějaké vlastně procesy postupů, vyhodnocování věcí, které v nich mohou být inkorporované. To znamená, je to samozřejmě jedna z cest, není to zdaleka cesta jediná. Pracovníci OSPODu by určitě potřebovali podporu ve formě právě metodického vedení, supervize a samozřejmě určitě stojí za zmínku i jaksi finanční ohodnocení zaměstnanců OSPODu, které není úplně odpovídající a samozřejmě může to být problém v tom, jestli jsme schopni nabírat a udržet kvalitní lidi.
5: Loni ministerstvo práce vydalo novou metodiku pro případy domácího násilí, proškolilo stovky pracovníků OSPODu. Pozorujete už z pohledu dětského ombudsmana změnu v tom, jak se podobné případy posuzují?
16: Tenhle krok bych chtěl určitě ocenit, to, že k tomu ministerstvo přistoupilo, skutečně tomu věnovalo poměrně velké úsilí, jak té přípravě té metodiky, tak tomu proškolování. Z mojeho pohledu je příliš brzo na toto hodnotit. Ono to nějakou dobu trvá, i než se ty třeba případy dostanou k nám. To znamená, já teď úplně nedokážu dělat závěry, jaký efekt to mělo. Obecně mohu říct, že ta problematika domácího násilí jak ve společnosti, tak v té odborné veřejnosti a v postupech těch úřadů, soudů se jí samozřejmě dostává větší a větší pozornosti a postupně se zlepšujeme, ale tím nechci říct, že bychom byli tam, kde bych si představoval, že bychom měli být v nějaké cílové rovině.
5: Někteří rodiče zpochybňují způsob, jak jsou vedeny, zaznamenávámi rozhovory OSPODu s dítětem. Objevuje se i toto ve stížnostech, které se k vám dostávají, a existuje účinný způsob, jak to ověřit?
16: Stává se to. Stává se, že jsme vlastně, že nám předkládáno tvrzení, které není možné ověřit, právě proto, že tam neexistuje nějaký jednoznačný záznam. Já chci zdůraznit, že ta možnost záznamu pohovoru s dítětem už v tuto chvíli existuje, ale na konkrétním OSPODu, jestli využije, z mého pohledu by to bylo na místě, protože by to jak se odstranilo nějaké pochybnosti v těch sporných případech a zároveň by to mohlo znamenat i větší ochranu pro jaksi vlastně všechny, pro mě je důležité zejména pro to dítě. A samozřejmě je dobré ale s tím umět také správně pracovat a tomu dítěti třeba jaksi upozornit jej na to vhodným způsobem, že ten rozhovor bude nahráván, vysvětlit mu proč a podobně.
5: A ještě krátce, jak dnes hodnotíte možnosti rodin bránit se případně proti postupu OSPOD?
16: Ten stížnostní postup existuje, v zásadě rozhoduje tajemník toho příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností, pod který ten OSPOD spadá. Vždycky je lepší se obrátit v prvním sledu na vedoucího toho konkrétního OSPOD a zároveň jsme tu i my, kteří pak jaksi v nějaké poslední instanci tu situaci také mohou řešit. To znamená, možnosti existují určitě.
5: K tématu se vrátíme ještě po půl deváté. Budu mluvit s Davidem Karlem z Ministerstva práce a sociálních věcí a naším hostem teď v tuto chvíli byl dětský ombudsman Martin Beneš. Děkuji.
16: Moc díky za pozvání, hezký den.
4: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu plus minutu a půl po 15:45. Pro vás teď máme přehled aktualit z ekonomiky. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila nová cla ode dneška mají nahradit ta, která fungovala dočasně. Celkově se nové tarify dotknou 60 amerických obchodních partnerů. Podle prohlášení Bílého domu budou pro Evropskou unii nadále platit cla ve výši 10%. Cena severomorské ropy Brent se ve čtvrtek poprvé od května vrátila nad hranici $100 za barel. Hlavní příčinou je podle analytiků pokračující konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, který ohrožuje trasy důležité pro přepravu ropy.
5: A německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí i Škoda Auto, oznámí výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Volkswagen si v červnu udržel pozici lídra trhu v Unii. Prodeje zvýšil o 7,3% na 291 366 vozů.
4: Už měsíc můžou lidé v Česku zase žádat o dotace v programu Nová zelená úsporám, tedy na renovace domů a bytů za účelem snížení spotřeby energií. Podmínky pro čerpání se oproti předešlým letům změnily. Nově můžou přímou dotaci dostat jen zranitelné domácnosti, všichni ostatní dosáhnou pouze na bezúročnou půjčku. Jaký je zatím o podporu zájem, zjišťoval redaktor Krištof Jiřík. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
4: Kolik lidí už tedy podalo žádost programu Nová zelená úsporám?
17: Během prvního měsíce se na ministerstvu životního prostředí sešlo celkem 914 žádostí. Zhruba 350 se týkalo programu Nová zelená úspora Light, ve kterém můžou zranitelné domácnosti získat přímo finanční podporu. Zbytek žádostí se pak týkal standardního programu Nová zelená úsporám, kde je ale po změnách nově možné pouze čerpat výhodný bezúročný úvěr, jak říká mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
18: Celková výše požadovaných úvěrů v přijatých žádostech dosahuje téměř 2 miliard korun. Zájem v nové etapě odpovídá očekávání.
17: Třeba bývalý minister životního prostředí v minulé vládě Petr Hladík z KDU ČSL kritizuje novinku v podobě bezúročných úvěrů dlouhodobě. Říká, že na ní vydělají jen banky, protože jim úroky proplácí stát. Na bezúročné úvěry podle něj navíc nedosáhnou třeba mladí lidé, kteří už mají hypotéku.
19: Bezúročné půjčky prostě někteří využijí, to určitě ano, ale omezil se značně ty možnosti pro lidi, prostě celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
17: Podle Petra Hladíka proto hrozí, že celkový zájem bude nižší než v předešlých letech a už teď se to potvrzuje. Když se podíváme na data za loňský rok, kdy lidé žádali ještě za starých podmínek, tak během prvního měsíce podali 4,5 tisíce žádostí, tedy o 3,5 tisíce víc než letos.
4: Žádají lidé zatím spíš o komplexní renovace nebo o ty dílčí?
17: Zatím spíš o komplexní, u domů to je zatím 76% ze všech žádostí, u bytů pak 62%. Menší část 15 lidí pak žádá o dílčí úpravy a Veronika Krejčí za ministerstvo říká, o jaké konkrétně jde.
18: Také u dílčích renovací je nejčastěji podporovaným opatřením zateplení. Je ale důležité připomenout, že podporu je možné poskytnout pouze na renovace, které jsou v souladu s renovačním pasem.
17: Renovační pasy jsou další letošní novinka. Jde o dokument, ve kterém je celý dům nebo byt zmapovaný. Experti dají dohromady postup, jak ho co nejefektivněji zrekonstruovat. Je to nutnost při podání žádosti. Lidé se můžou obracet na síť expertů, které ministerstvo vytvořilo. Jedním z nich je Luděk Lošťák. Ten říká, jaké chyby bez renovačních pasů lidé nejčastěji dělají.
0: Těch chyb je opravdu celá řada. Počínaje identifikací jakoby technického stavu té nemovitosti až po samotný vlastně způsob provedení té rekonstrukce, jestli vlastně se zaměřit více na tu konstrukční část nebo posléze vlastně na tu ochranu té obálky budovy, ať už je to teda zateplení té obálky až po nějaké třeba dispoziční změny.
17: Jednoduše řečeno mají renovační pasy lidem pomoct s postupem, aby třeba neměnili zdroj vytápění, když nemají ani zateplený dům a podobně. Právě zateplení by mělo být většinou prvním krokem, protože dokáže ušetřit 70 až 80% nákladů. Potvrzuje to Pavel Svoboda za cech pro zateplování budov. Opět platí, že domácnostem s nižšími příjmy proplatí náklady na renovační pasy stát, ostatním přispěje od 3 do 5 tisíc korun. Na závěr ještě dodám, že ministerstvo bude přijímat žádosti v nové zelené úsporám až do konce října roku 2029, případně do vyčerpání financí.
4: A to byl redaktor Krištof Jiřík z domácí redakce. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
17: Díky, hezký den.
7: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda.

0: sprší. Ona vzniká zejména, ona má dva dominantní zdroje, a to jsou jednak moderní chladiva, která používáme v klimatizacích, a potom vlastně nové typy pesticidů. Takže se nám vyskytuje i na polích a tohle jsou vlastně dva důležité zdroje a my potom ji pijeme a jíme.
1: Jaké má zdravotní účinky?
0: Ta látka není akutně toxická příliš. S těmi svými vlastně příbuznými dalšími věčnými chemikáliemi nebo ve srovnání s nimi je mnohem méně toxická. A prozatím těch důkazů vlastně nebo těch toxických efektů na lidech není příliš mnoho prokázáno. Ale ze studií na zvířatech se ukázalo, a to je vlastně ten důvod, proč EFSA, ten Úřad pro bezpečnost potravin, vlastně snížil ty limity, nebo zpřísnil ty limity, abych byl přesný, tak se ukázalo, že ovlivňuje hladiny hormonu tyroxínu, což znamená, že vlastně bylo to teda opět testováno na zvířatech, ale je velice pravděpodobné, že se to bude obdobně chovat i v lidech. A to je velice zásadní vlastně poznatek, a může se, vlastně je to věc, která ovlivňuje vývoj, ovlivňuje metabolismus, ovlivňuje vývoj dětí. A to je vlastně to, čeho bychom se měli obávat do budoucna.
1: Ta nově stanovená bezpečná hladina se týká celkového množství, které nashromáždí lidské tělo. Jak se ten limit dá splnit v praxi a koho se to vlastně nebo hlavně týká?
0: Já bych řekl, že se bude projevovat zejména v tom, že bychom měli tuhle látku lépe monitorovat, protože z monitoringu, které se dělají po světě, například v Německu se to monitoruje už celkem dlouhodobě, a tam se ukazuje, že, a to je další důležitý poznatek, že vlastně její množství v přírodě výrazně a to exponenciálně stoupá. Takže za posledních 20 let třeba v Německu ve vodách její koncentrace stoupla 5x zhruba. Na celém světě se uvádí, že to je třeba až 8x až 10x. A to by se vlastně mělo projevit do toho, že my bychom to měli monitorovat a do budoucna pravděpodobně, co si myslím, že je správná cesta, revidovat vlastně použití těch látek, třeba těch chladiv, najít nějaké nové bezpečné alternativy a zejména pesticidů, protože to má vliv přímo na potraviny, které v sobě vlastně mají tu fluorovanou skupinu, z které vzniká vlastně ta látka TFA.
1: To znamená, tohle se vlastně vztahuje hlavně na výrobce, aby vymýšleli nové strategie, jak ji nahradit?
0: No, prozatím asi ano, protože pokud by ten limit takhle zůstal, a to já si troufnu říct a predikovat, že nezůstane, protože se určitě do budoucna objeví nějaké další vlastnosti, které způsobí to, že ten limit se bude zpřísňovat. To se ostatně děje se všemi věčnými chemikáliemi. My vlastně sledujeme a získáváme nové poznatky a jenom na základě těch prokázaných vlastně dáváme přísnější limity. A já si dovolím predikovat, že se najdou nějaké další toxikologické aspekty, protože oni to naznačují dlouhodobé studie na zvířatech, jenom neumíme popsat, nebo jsou při vyšších koncentracích, a že se ty limity budou jaksi zpřísňovat. No a do budoucna si myslím, že se vlastně ty látky budou sledovat přísněji, budou se sledovat v potravinách a to je vlastně cesta ta správná, kterou my musíme dělat, jo, protože my vlastně takovéhle látky jsou nebezpečné z hlediska životního prostředí, zejména proto, že se vůbec nerozkládají. Takže to, co jsme si všechno vyrobili, to v té přírodě vlastně zůstává.
1: Profesor Tomáš Cajham z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuju.
0: Taky děkuju. Nashledanou.
2: Za 3 minuty bude 8 hodin v Ranním plusu, je teď čas na pravidelný přehled domácího tisku. Deník Právo analyzuje ceny pohonných hmot od ukončení vládní regulace v pondělí. Průměrná cena teď na čerpacích stanicích přesahuje 42 korun. V týdenním porovnání to dělá nárůst o 4 koruny u nafty a korunu u benzínu. Česko tak ztratilo post jedné z nejlevnějších zemí, protože už se vyplatí naplnit si nádrž při cestách třeba na Slovensku, v Maďarsku nebo Slovinsku.
1: Jak také píše Deník Právo s odvoláním na odborníky, situace se pravděpodobně bude zhoršovat. Současné maloobchodní ceny ještě nezohledňují růst cen ropy, tedy ten aktuální, ani nejnovější zdražení rafinovaných produktů. To vše v důsledku obnovených bojů na Blízkém východě. Nafta bude během prázdnin porovnání s benzínem zdražovat přibližně dvojnásobným tempem, odhaduje Deník Právo.

0: Kenoviny se zblízka podívali na plány stavby větrných elektráren v lesích. Už rok a půl na tom spolupracují státní podniky Lesy České republiky a ČES. První lesní větrný park měl vzniknout mezi Chotěboří a Přibyslaví, ale analýza výskytu chráněných druhů rostlin a zvířat v tomto případě ukázala, že lokalita není vhodná. A podniky tak už mají vytipovaná nová místa, kde provádí biomonitoring. Zatím ale tají, kolik jich je a kde se nacházejí.
1: Stavba větrníků v lesích není podle Hospodářských novin tak složitá, jak by se mohlo zdát. Ale úplně snadná také není. Velkou výhodou je, píšou Hospodářské noviny, že odpadá problém se stížnostmi obyvatel blízkých obcí. Pro získání potřebných povolení, což může zdržet celý proces, se v lesích musí zrušit porost pro základnu asi o velikosti nebo o rozloze 20x20 metrů. Tím ale zásah do lesa a života jeho obyvatel končí. Samotné rotory a lopatky větrné elektrárny můžou být i o 160 metrů výš než špičky stromu nebo hnízda ptáku.
0: Zatímco ekonomické zhodnocení smrkového porostu trvá zpravidla 60 až 100 let, příjmy z větraných elektráren plynou už krátce po jejich zprovoznění. Jak píší Hospodářské noviny, zájem o výstavbu větrníků tak mají mimo Lesů České republiky i další vlastníci, v názorech ale nejsou jednotní. Obávají se třeba toho, že se jimi zaplní česká krajina, jako u našich sousedů.
1: A deník N řeší stále dřívější nástup puberty u dívek. Zatímco ve 40. letech 19. století byl průměrný věk první menstruace přibližně 16 až 17 let, dnes je to celosvětově okolo 12 let. Puberta z lékařského hlediska nastává dřív, někdy už v 8 letech. Průměrný věk je 10 let.
0: Jednou z možných příčin dřívějšího nástupu puberty v populaci je obezita. Ta totiž ovlivňuje hormonální procesy v těle. Kromě ní vědci zvažují i možný vliv endokrinních disruptorů, chemikálí vyskytujících se třeba v plastech a které narušují hormonální systém. A vliv zřejmě hraje i stres, méně fyzické aktivity a modré světlo vyzařované obrazovkami. Shrnuje deník N, se kterým končíme čtení z domácích novin.
1: Průběžně avizujeme, co si můžete na Plusu poslechnout během dopoledne, tak například v osobnosti Plus po půl 11. bude Rafael Hedler, hasič a člen týmu USAR, který pomáhal během ničivého zemětřesení ve Venezuele.
0: Osm hodin posloucháte Ranní Plus dnes s Martinem Matějkou
1: a Martinou Maškovou.
2: Český rozhlas Plus.
1: A jaké jsou další témata pátečního vysílání? Jaké dopady má výměna pražských lídrů v ODS nebo ANO pár měsíců před komunálními volbami?
0: A vláda znovu otevírá debatu o zrušení devátých tříd základní školy. Vyplatila by se podobná reforma nebo by přinesla víc nákladů?
1: Spojené státy pomůžou Saúdské Arábii s jaderným programem. Ujišťují, že půjde o program civilní. Jak to ovlivní Blízký východ?
0: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, dnes je chystá Ondřej Látal.
3: Přeju hezký pátek. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Francie požádala o pomoc evropské země při hašení požárů. Prezident Emmanuel Macron v noci na sociální síti X potvrdil aktivaci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. Podle něj Francii bude i nadále pomáhat taky Česko, které už v uplynulých dnech vyslalo dva specializované vrtulníky Black Hawk. Obří požár se šíří na západě Francie, nedaleko Bordeaux, kde úřady evakuovaly už 23 tisíc lidí.
4: Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
5: Popsal televizi BFM Patris. Úřady evakuují už nejen kempy, ale celé obce na poloostrově Kap Ferre. S plameny bojují stovky hasičů, vojáci, letadla i vrtulníky. Jejich práci komplikuje silný vítr u pobřeží a vysušené borovicové lesy plné pryskyřice. Podle prezidenta Emmanuela Macrona pomoc posílá taky Chorvatsko, Portugalsko i Slovensko. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Městský soud v Praze rozhodne v kauze spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění čelí čtyři lidé z domobranecké skupiny nebo jejich podporovatelé. Třem navrhuje žalobce 10 let vězení, čtvrté z nich pak necelých 7 let za mřížemi. Všichni vinu odmítají. Loni v dubnu při podání obžaloby popsali skutky dozorující státní zástupce Martin Bílý.
6: Pro zločin účasti na teroristické skupině, zločin financování terorismu, spáchání ve prospěch organizované zločinecké skupiny a dále byla podána obžaloba jednak i pro dva skutky nedovoleného ozbrojování a dále byla podána obžaloba i pro přičin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií.
3: Peníze podle Bílého posílali proruským separatistům na Donbas, kam taky v roce 2017 vyslali Miloše Ouřeckého. Ten se k činu doznal. Letos v březnu dostal podmínku a 100 hodin prospěšných prací.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americká armáda 13. noc v řadě útočila na Irán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Iránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
7: Hormuzským průlivem, jak ukazují data o lodní dopravě, včera proplul pouze jeden tanker. Veze iráckou ropu do Číny. Další kritickou úžinu Bab al-Mandab mezi Adenským zálivem a Rudým mořem, kde jemenští povstalci Husijové vyhlásili blokádu Saudské Arábie, opustilo podle agentury Reuters 9 tankerů s ropou. Některá plavidla ale zřejmě mění kurz směrem přes Suezský průplav, což může jejich cestu až 3x prodloužit. Saudsko-arabská státní společnost Saudi Aramco také začala nabízet nakládku ropy v egyptském přístavu u Středozemního moře. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
3: Počet potvrzených obětí víkendové havárie trajektu u jihoamerické Guyany vzrostl na 72. Uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády se na lodi plavilo 179 lidí. Zachránit se podařilo 76. Záchranáři se tak obávají, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout stovky. Havárii trajektu teď vyšetřuje guyanská policie. Kvůli podezření z nedbalosti zadržela 3 lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli, když plula z hlavního města Georgetown do města Kajuma. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
8: Teďka si dáme na ruku trackery, už jste si tam dala jeden na zápěstí.
9: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
8: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
9: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: Tady je doprava na plusu. Na D1 směrem z Prahy do Brna po pojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Ostrovačice ze 177. kilometru až do omezení u Brna na 196. kilometr. Celý úsek je pro osobní auta až na 25 minut, kamiony pojedou výrazně déle. Na D35 směrem z Olomouce na Mohelnici pracují silničáři za Křelovem na 257. kilometru. Projíždí se jedním pruhem v koloně z 259. kilometru. Se zdržíte 10 až 15 minut. Omezení vás zdrží v obou směrech na příjezdech k letišti v Praze. Směrem z Prahy pojedete od Evropské až 20 minut, na dálnici D7 pak kolona od Kněževsi ze 3. kilometru. I tam je to asi na 20 minut. Dobře dojeďte. Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přeháníky, později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty přes den 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A pořadem vás dnes provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Občanským demokratům na Praze 1 dnes končí lhůta, dokdy mají na přání celostátního vedení téže strany přepracovat kandidátku pro podzimní komunální volby. Původní její lídr a bývalý starosta zmíněné městské části Filip Dvořák byl z ODS vyloučen, protože podle celostátního vedení dostatečně neobjasnil původ svého majetku. Případné předvolební dopady kauzy osvětlí Michal Malý, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
10: Dobrý den.
1: Jak nejasný původ majetku Filipa Dvořáka ovlivňuje pověst občanských demokratů v Praze, kde byli tradičně lídry?
10: Si nejdříve musíme připomenout, že Filip Dvořák není postava, která se zjevuje teď, a stejně tak nejasnost jeho majetku, ale jeho provází kauzy vlastně už od jeho působení ke konci 90. let na pražském magistrátu a stejně tak v období 2010-2011 při jeho působení jako starosty Prahy 1. A jednalo se o nějaké netransparentní nákupy apartmánů a ve Špindlerově mlýně a nemovitostí například v pražské Pařížské ulici, velmi, velmi lukrativní Pařížské ulici. Ten problém toho majetku je v tom, že Dvořákův otec, bývalý lékař už zesnulý, údajně investoval velice šikovně, až z toho vznikl majetek zhruba tak za 250 milionů korun, ale ten majetek nelze nějak vysvětlit, jak už tak pan Dvořák víceméně ukázal, ale on ho nedokázal vysvětlit ani 10 let, ani 20 let dozadu. A když se koukneme například i na sponzorství v rámci ODS, tak on i s takhle velkým majetkem vlastně není ani žádným významným sponzorem strany. Takže je pro tu stranu v tuhle situaci daleko přijatelnější a jednodušší se takovéhleho, když se řeknu, nepohodlného člena zbavit.
1: Rozumím tomu širšímu kontextu, který jste uvedl, ale jaký dopad to tedy může mít na ODS? Hrozí případně další odchody, anebo je možné, že se podaří sestavit kandidátku, řekněme, konkurenční k Dvořákově síti?
10: Takhle. A důvod, proč to ODS dělá, je zachránění si pověsti na té takzvané Velké Praze, do voleb do toho pražského magistrátu. Ty jsou pro ně klíčové. Jestli ODS bude mít kandidátku na Praze 1, nebo jestli na Praze 1 bude mít starostu, není až zas tak klíčové, protože obyvatele Prahy 1 postupně ubývá, nyní tam žije nějakých 20 tisíc lidí. To, co ODS dělala a začala tu změnu už před rokem, je nějaká snaha získat všechny pražské voliče zpátky. V minulosti měli i přes 50%, nasadili starostu Prahy 9 Tomáše Kotlíka a opustili i v rámci té velké kandidátní listiny některé staré, řekněme spíše kontroverznější tváře nebo tváře spojené ještě s obdobím Pavla Béma a snaží se jít nějakou novou linku, aby ty voliče získali zpátky. A proto je pro ně výhodné i případně klidně obětovat celou Prahu 1.
1: Jenom pro jistotu připomenu, že Tomáš Kotlík má být lídrem ODS těch celopražských volbách na té hlavní kandidátce. V komunálních volbách mnohdy rozhodují osobnosti více než stranické tričko. Zůstanou, myslíte, potenciální hlasy té ODS, podaří se jí zachránit tu záležitost, nebo je možné, že se přelíjí jinam?
10: Nemyslím si, že tahle kauza bude mít zase tak zásadní vliv na tu celopražskou politiku. Jak to dopadne na Praze 1, je těžké v tuhle chvíli odhadnout, protože tam ten stranický systém je nestabilní dlouhodobě a netýká se to jenom ODS, týká se to i Prahy sobě, Pirátů i Hnutí ANO. Tam ta fluktuace i politiků, i voličů je zkrátka historicky velmi velká. Ale myslím si, že co se týče Velké Prahy, tam, kde je lídrem a pan starosta Portlík, tam si myslím, že to zásadní dopad mít nebude, protože ODS víceméně tu situaci vyřešila velice rychle a promptně.
1: Když už jste se zmínil také o dalších stranách nebo hnutích, konkrétně hnutí ANO má také v Praze před těmi komunálními volbami potíže, protože jejich původního celopražského lídra Ondřeje Prokopa odvolali zastupitelé v půlce června třeba z vedení kontrolního výboru zastupitelstva kvůli nepřiznaným bytům. Kandidátku podle informací INESu povede místo starosta Prahy 4 Jan Hušbauer. Je to přepřahání pár měsíců před volbami pro ANO potíž?
10: Obrovská. Myslím si, že pan Prokop ani nemusel být lídrem, ale zkrátka Andrej Babišovi se nepodařilo sehnat nikoho dostatečně perspektivního, kdo by to byl ochoten dělat. Když se koukneme do minulosti, tak ty lídři hnutí ANO často nevydrželi ani to volební období. Teď narážím na jednoho z posledních lídrů, pana Stuhlíka. A pro ANO je ta ANO prokletá, ale u obou těch stran a vlastně celostátně je Praha nesmírně důležitá pro silnou pozici v rámci poslanecké sněmovny. Koalice Spolu tam ve volbách 21 měla 40%, teď v těch posledních ztratila skoro 15%. I pro hnutí ANO je samozřejmě Praha klíčová pro nějakou silnou pozici v té poslanecké sněmovně, ale vidíme, že asi ta Praha je nějakým způsobem začarovaná a ani jedné z těch stran se tu pozici tam nedaří stabilizovat.
1: A jak funguje dovnitř hnutí ANO právě třeba ve srovnání s pražskou ODS? Má tam, jste mluvil o těch osobnostech, ale to vnitřní fungování může generovat třeba nějaké nové lídry?
10: A u té pražské ODS je to přece jenom strana, která v té Praze působí od 90. let, takže oproti ANO má takřka 15-letý náskok. A v tom pražském ANO tam je problém, že pak, když se tam objeví nějaká významná osobnost, tak je většinou stažena do nějaké větší politiky, ať už do Senátu, ale povětšinou do té poslanecké sněmovny. A jak to vidíme, že za těch posledních 5 let, tak nové osobnosti se tam zkrátka moc generovat nedaří. I když je někdo starostou, i když je někdo místostarostou nějaké významné městské části, tak zkrátka v tom celostátním měřítku není nijak vidět, není nijak významný. To musíme zase Ondřejovi Prokopovi nechat, že on i svými někdy poměrně kontroverzními a zvláštními videí byl takřka celostátně známý pražský politik. Ale po něm, po jeho nuceném odchodu, tam v současné době není nikdo, koho by i pražský volič nějak významně znal.
1: Míní Michal Malý, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
10: Tak mějte se krásně.
1: A dalším hostem Ranního plusu je sociolog Tomáš Kostelecký. Dobrý den i vám.
11: Dobré ráno.
1: Jaké trendy v rozhodování voličů se podle vás nejvíc uplatňují v komunálních volbách?
11: V komunálních volbách zásadně se dá hovořit o dvou typech komunálních voleb. Záleží na tom, jak velká je ta obec. Máme dlouhodobě výzkumy, které ukazují, že v těch menších obcích, a to dokonce platí i pro malé městské části, protože některé ty okrajové části vlastně jsou takové vesnice inkorporované do Prahy, je ta lokální politika velice nestranická. A individuální kandidáti, nezávislí kandidáti hrají naprostý prim a dokonce se to posiluje, ty strany vyklízejí pozice. Ovšem v těch středních městech a větší pražské volební obvody, třeba i ta Praha 1 už má velikost nějakého středního města, nebo dokonce některé ty obvody mají charakter většího města, tam ta politická strana hraje pořád velkou roli, protože ti voliči se prostě neznají osobně a je tam a být členem nějaké strany nebo spojený s nějakou stranou je určitá informace, která samozřejmě těm voličům je sdělována a je pro ně důležitá.
1: A když tady z kandidátky zmizí výrazná osobnost, zůstávají v Praze obvykle voliči věrní straně nebo mají tendenci odejít třeba za konkrétním politikem, pokud by kandidoval jinde?
11: Pokud to není nějaká osobnost, která vlastně je spojena s tou stranou tak, že nikdo nebere vážně nikoho jiného. Já dám třeba příklad, kdyby Andrej Babiš odešel z ANO a založil si svoji stranu, tak většina lidí by pravděpodobně šla, jeho voličů šla volit jeho, nikoliv ty, kteří zbyli, nebo Tomio Okamura tohle jednou dokonce udělal ze strany Úsvit, odešel, si založil jinou stranu a většina voličů přišla s ním, ale to je velmi výjimečné. Ve většině příkladů to takhle není a když ta strana je založena trochu ideologicky, má nějakou historii a tradici, což třeba ODS typicky je, tak odchod i poměrně významného člověka mimo většinou znamená ztrátu nějakých hlasů, ale nikoli ztrátu všech.
1: A jak významným, řekněme, výtahem k úspěchu v té pražské politice je, když je daný politik třeba ve vedení městské části? Jak mocnými centry jsou ty městské části ve srovnání s celopražským vedením nebo i s primátorem?
11: Praha je dosti decentralizovaná v tomto směru a řada politik, třeba včetně politik v oblastech bydlení, což je velice důležité téma samozřejmě v Praze, nebo nějakého územního rozvoje, mají ty městské části velký vliv. Praha 1 je samozřejmě velmi specifická, protože zahrnuje to historické centrum Prahy, takže být ve vedení Prahy 1 znamená samo o sobě mít velmi významný vliv na řadu věcí, které jsou podstatné a kde se točí velké peníze.
1: Jak se v politice, zvláště v Praze, nabývá a ztrácí důvěra podle těch vašich sociologických dat? Když třeba nějaký komunální politik figuruje v kontroverzní kauze, tak dají hodně voliči na zprávy o ní, rozhodují se podle jeho vyznění, nebo spíš vycházejí třeba z nějaké dlouhodobější zkušenosti s dotyčným politikem?
11: Tam znovu musím připomenout, že rozdíl, jestli se bavíme o malé části městské nebo velké, nebo malé obci a velké obci, v těch větších obcích vlastně, nebo v těch větších městských částech ti lidé nemají konkrétní zkušenost s tím člověkem, nepotkávají ho běžně. Jakože by průměrný běžný občan Prahy 1 několikrát za rok potkal někde na ulici starostu městské části Pražské a poznal ho a pozdravil se s ním, je prosto nemožné, což samozřejmě v nějakém menším městě na Vysočině je úplně běžné. Takže myslím si, že ta vazba individuální na ty konkrétní jednotlivé lidi není tak silná.
1: Sociolog Tomáš Kostelecký, děkujeme.
11: Děkuji za pozvání.
0: 8 hodin, 18,5 minuty, posloucháte Ranní plus a tady je krátký přehled dnešních událostí. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění, příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Washington to odůvodňuje nedostatečným úsilím zemí v boji proti nucené práci. A ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Aleksandr Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. A sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech, dva z nich museli přerušit provoz. I během letních prázdnin se rozbíhá další debata o podobě českého školství. Má základní škola skončit o rok dřív? Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO podpořil návrh SPD zrušit devátý ročník základní škol s tím, že 8 tříd podle něj stačí. SPD argumentuje mimo jiné úsporami státních výdajů a dřívějším vstupem mladých lidí na trh práce. Podobnou debatu, i když v jiné podobě, už před časem otevřel i tehdejší ministr školství Mikuláš Bek, nakonec ale k žádné změně nepřistoupilo. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO ale takto motivovaný návrh odmítá a zpochybňuje také očekávané úspory. Premiér teď vyzývá, aby se o věci znovu diskutovalo. Jaké ekonomické argumenty pro tak zásadní krok skutečně existují? Máme data, která by ukazovala, že by změna přinesla očekávané úspory nebo vyšší ekonomický přínos? A co všechno by měl stát spočítat, než by se do podobné reformy vůbec pustil? To teď probereme s ekonomem Danielem Minichem z think tanku IDEA při CERGEI. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
0: Vláda Andreje Babiše znovu otevírá téma možného zrušení deváté třídy. SPD mluví o úsporách asi 50 miliard korun ročně. Nakolik jsou podle vás podobná očekávání ekonomicky podložená, nebo co všechno by muselo platit, aby bylo možné k takové částce dojít?
12: Tak to je potřeba říct dvě věci. Za prvé, že školství zdaleka není jenom o čistém účetnictví finančním. A za druhé, taková věc trvá dlouho. Taková věc, pokud by k té transformaci mělo dojít, tak je to na dlouhou řadu let, aby se to udělalo úspěšně. Takže očekávat úspory okamžité vlastně je nesmysl. Ale je tam těch důvodů, proč to nedělat, je dlouhá řada.
0: Jako třeba?
12: Tak české školství je výrazně podfinancované dlouhodobě. Tím, že ještě víc ušetříme, jdeme vlastně proti tomu, přesně proti tomu, co bychom měli dělat, to znamená navyšovat výdaje na školství a investovat více do školství, to je první věc. Druhá věc je, my bychom vlastně nutili mladé lidi rozhodovat se o vlastně své budoucí profesi. Už ještě o rok dříve ty nervy s těmi přijímačkami bychom vlastně přesunuli ještě o ročník dříve. Museli bychom kapacity, jak ty fyzické těch škol, převádět z obcí na kraje a ty, hlavně ty učitelské kapacity. To je velký problém, kdybychom vlastně museli převádět to na zase opět z těch základních škol na ty střední školy. To je obrovská složitá operace a máme těch reform, které bychom měli dělat důležitějších, než je toto mnohem více a tohle je odvádění pozornosti.
0: Na druhou stranu, ale existují případně nějaké zahraniční zkušenosti, ze kterých lze odhadnout, jaké ekonomické dopady by zrušení deváté třídy skutečně mělo?
12: Tak já jenom zmíním, že je potřeba pracovat s nějakými okamžitými dopady a dlouhodobými. Samozřejmě i kdybychom zrušili třeba české vysoké školství, tak bychom ušetřili pěkný peníz, ale dlouhodobě by to mělo obrovské negativní dopady a podobně to s tímhletím případem. Krátkodobě bych ušetřili, dlouhodobě by to bylo obrovská ztráta, nejen ekonomická, ale společenská. Takže takhle se to jednoduše počítat rozhodně nedá.
0: Čili opravdu teď nejde říct, pokud by žáci vstupovali o rok dřív na střední školy a později i na trh práce. Prostě nedá se spočítat, že by to znamenalo nějaký měřitelný přínos pro ekonomiku?
12: Dají se spočítat některé věci, ty jednoduché, ty účetní, kolik prostě ušetříte tím, že do škol nepošlete peníze, ale ty budoucí ztráty z toho, že ta společnost bude méně vzdělaná, to jsou samozřejmě už jenom velice hrubé odhady, kde nic není jistého, ale víceméně platí, že vzdělání hraje čím dál tím větší roli, takže snižovat v této době výdaje. Já bych připomněl zahraniční zkušenost Polska, která na přelomu století posunula přesný opak, co dělá ty Česká republika. A potom se vlastně někteří lidé divili, jak výrazně se posunulo nahoru Polsko v těch žebřících PISA, to znamená testování 15 letých, prostě protože ty žáky udrželi v tom všeobecném školství o rok déle.
0: Jakou tedy ekonomickou hodnotu má ten devátý rok vzdělávání? Dokážeme odhadnout, jak by ta případná změna ovlivnila budoucí kvalifikaci, mzdy, produktivitu nebo zaměstnanost absolventů, kdybychom ten devátý rok neměli?
12: Dá se říct velice zhruba průměrně, ať mě někdo nebere za slovo, že každý dodatečný rok vzdělání v České republice z pohledu jednotlivce, nikoli v společnosti, přináší mezi 7-10% ty dodatečného výdělku v budoucím životě. Takhle bych to řekl.
0: Hrozí třeba, že by zkrácení základní školy dopadlo třeba rozdílně na jednotlivé skupiny dětí, třeba podle rodinného zázemí, regionu nebo typu školy, už prosím krátce?
12: Určitě, protože děti, které nemají silné rodinné zázemí, by mnohem dříve skončily někde na učilišti, kde už se nebude dostávat těch životně důležitých obecných dovedností, jako je právní, finanční, ekonomická a další gramotnost, schopnost používat umělou inteligenci a tak dále. O toho všechno by přišly a skončil by na učilišti, které prostě nejsou v současné době stavěny na to, aby vzdělávali dobře například jazyky. Takže to by bylo prostě hodně poškozující pro tuhle skupinu obyvatel.
0: Dodává ekonom Daniel Mini.
12: Takže to by bylo prostě hodně poškozující pro tuhle skupinu obyvatel.
0: Dodává ekonom Daniel Minich z Think Tanku Idea při CERGEI. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
12: Naschledanou.
1: 5 minut před 9:30 jste stále v Ranním plusu. Spojené státy pomůžou Saúdské Arábii budovat její jaderný program. Jak to ovlivní region, nad tím se v následujícím komentáři zamyslí analytik Českého rozhlasu Plus Jan Fingerland.
13: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. A zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měla by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už v loni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let. Tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pásistického Iráku a tehdy už po revolučního Iránu. Teď tedy Riad udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saúdská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách

0: fosilních paliv. Zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saúdské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saúdské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tady ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saúdské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saudi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejich dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
1: Dozněl komentář kolegy Jana Fingerlanda.
2: O půl deváté posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu plus teď další zpravodajský souhrn od Ondřeje Látala.
3: Český rozhlas plus.
4: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušných sil armády Petr Tománek to řekl v ranním interview Radiožurnálu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dál vyšetřuje. Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko a nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států. Washington to odůvodňuje nedostatečným úsilím zemí v boji proti nucené práci. Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes končí dvoudenní návštěvu Chorvatska. Nejprve by se měl se svým projevem zahájit seminář o jaderné energetice, potom ho čeká setkání s chorvatským protějškem Gordanem Griličem Radmanem. Už včera uctil Macinka památku čtyř Čechů, kteří v polovině června zahynuli u chorvatského Splitu po srážce plachetnice s katamaránem. O podporu při energetických úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn. Německá policie dnes zahájí třídenní preventivní akci, během které výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměřit se chce na stanice, které jsou považované za ohniska kriminality. Celá akce potrvá do 26. července.

0: V americkém San Francisku začíná summit o umělé inteligenci, který svolal mimo jiné jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Hlavním tématem akce by měla být korejská podpora AI infrastruktury ve Spojených státech. Kromě toho by se měly řešit taky dodávky čipů HBM, které se používají v grafických procesorech. Dopravní servis ve zprávách na plusu na D35 směrem z Olomouce na Mohylnici, kousek za Křelovem na 257. kilometru narazilo auto do šipky silničářů v pravém pruhu. Na místě zasahují hasiči, projíždí se jenom levým pruhem. Kolona z 259. kilometru vás zdrží kolem 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 popojíždí kolona z 5. kilometru až do Prahy před omezení v Kbelské ulici. Pro osobní auta zdržení asi 20 minut, kamiony se zdrží déle. Omezení vás zdrží v obou směrech na příjezdech k letišti v Praze. Směrem z Prahy pojedete od Evropské až 20 minut, na D7 pak čekejte kolonu od Kněževsi ze 3. kilometru, ta je asi na 10 minut. Dobře, dojeďte. Bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou, teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A tím vás dnes provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Vláda chystá změny v systému ochrany dětí. Vzniknout má nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, chystá se jednotné metodické vedení OSPODu, větší odborná podpora a nový informační systém. O potřebě reformovat orgány sociálně právní ochrany dětí se mluví v Česku už dlouho. Předchozí vláda reformu OSPOD nedokončila. Dnes ráno jsme o tématu mluvili s dětským ombudsmanem Martinem Benešem, který plán na jednotné metodické vedení podporuje. Martin Beneš tedy s námi mluvil o tom, jak posílit tu, řekněme, určitou komunikační schopnost v OSPODu a o tom, jak pomoci k tomu, aby byl efektivní. Teď s námi ve studiu je David Karl, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuju za pozvání.
2: Co by měl ten úřad konkrétně na starosti?
3: Úřad pro rodinu a ochranu dětí má mít na starosti výkon sociálně právní ochrany dětí z té státní úrovni. Stát se převzít plnou odpovědnost za sociálně právní ochranu dětí, za ochranu těch nejzranitelnějších. Chce vytvořit centrální pracoviště, které převezme kompetence ministerstva, vytvoří silný metodický orgán řídící strukturu a chce převzít celou kontrolu kvality a kontrolu výkonu sociálně právní ochrany dětí. Současně na té územní úrovni chce převzít výkon sociálně právní ochrany dětí z krajské úrovně, z krajských úřadů.
2: Určitě znáte debatu o norském Barnevernetu. Ten, kromě některých sporných případů, které skončily u Evropského soudu pro lidská práva, občas čelí kritice kvůli moc velkým pravomocím. I svědomím odlišnosti českého a norského prostředí. Jak byste tohleto vyvážili, aby vlastně to fungovalo mezi centrem a regiony?
3: Je důležité říct, že my v tuhle chvíli se nebavíme o zřizování nebo o více kompetencích pro sociálně právní ochranu dětí. V tuhle chvíli se bavíme, že vytváříme řídící metodický orgán, který by měl být podporou pro ten výkon sociálně právní ochrany dětí, který zůstává u těch občanů na těch obcích, takže tam se nic nemění. A té výkonové složce směrem k dětem a směrem občanům se nic nemění. My vytváříme odbornou složku, na kterou se budou moci právě ti pracovníci v první linii obracet s těmi složitými případy a chtít po státu pomoc při řešení.
2: Mluvila jsem o dětském ombudsmanovi Martinu Benešovi, my si ho teď na chvilinku poslechneme. On pozitivně hodnotí úlevu od administrativy, kterou připravujete, a zároveň vidí jako důležité zavést digitální nástroje.
4: Mohou právě přispět k tomu jednotnému řízení, protože oni v sobě mohou obsahovat nějaké vlastně procesy postupů vyhodnocování věcí, které v nich mohou být inkorporované. To znamená, je to samozřejmě jedna z cest, není to zdaleka cesta jediná. Pracovníci OSPODu by určitě potřebovali podporu ve formě právě metodického vedení, supervize a samozřejmě určitě stojí za zmínku i jaksi finanční ohodnocení zaměstnanců OSPODu, které není úplně odpovídající.
2: Tohle by se mohlo změnit?
3: Ano, my se s panem dětským ombudsmanem pravidelně potkáváme na různých úrovních. Myslím si, že ty myšlenky máme velmi, velmi podobné, velmi sladěné, takže já podepisu víceméně všechno, co řekl. A jsou to ty myšlenky, které spolu opakovaně rozebíráme a které právě současné vedení ministerstva chce přinést jak zřízením úřadu pro rodinu a ochranu dětí, tak vývojem informačního systému sociálně právní ochrany dětí, který má právě pracovníkům pomoci.
2: Čili ten důraz na digitalizaci.
3: Ano, velmi velký.
2: Vy máte tu výhodu, že jste řadu let pracoval přímo v systému OSPOD. Co byste v něm posílil, nebo kde vidíte případné mezery?
3: Případné mezery vidím převážně v tom, že ten pracovník v té první linii, který každý den řeší velmi složité situace, které si opravdu nedovedeme představit, tak je v tom mnohdy sám. Mnohdy musí improvizovat a nemá nástroje k tomu, aby se o to dítě v té těžké situaci postaral. Chybí kapacity, jak zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, chybí kapacity pěstounské péče a ty pracovníci ty složité situace řeší improvizací a ne kvalitním a jasným postupem.
2: Jaký způsob případného záznamu rozhovoru pracovníků OSPOD s dětmi byste preferoval nebo razí ministerstvo? Já mluvím o tom, že třeba jedním z často zmiňovaných témat jsou rozhovory pracovníků OSPOD s dětmi a rodiče někdy zpochybňují průběh nebo ty následné zápisy.
3: Mluvit s dětmi klíčové. Bez toho práci sociálně právě ochrany dětí dělat nelze. Je to ten náš klient, ten náš objekt zájmu je právě to dítě. Samozřejmě rodina jako celek, ale to dítě, my jsme sociálně právě ochrana dětí, takže to dítě je pro nás stěžejní partner v té diskuzi, chceme se s ním bavit. Vím, že běží velmi živá diskuze o nahrávání dětí, aby byl přesně ten důkaz to, jak ten pracovník ten rozhovor vede. Já bych chtěl jasně říct, že sociálně právě ochrana dětí je cca 2500 zaměstnanců. Jsou to všichni víceméně vysokoškolští, vzdělaní lidé, odborníci, kteří se pravidelně vzdělávají, kteří řeší, jak už jsem říkal, ty nejsložitější případy a ohledně rozhovorů s dětmi prochází širokým vzděláváním. Ta práce na tom zlepšování nikdy nekončí, ale nemyslel bych si, že nahrávání dětí a u zmenšení toho bezpečného prostředí pro ty děti vyřeší tu situaci. Nahrávání dětí vyřeší pouze to, že budeme mít další jako prostředek pro dokazování, jestli ten OSPOD postupoval správně. To je zcela legitimní otázka, ale musíme to vyvážit také tím, jestli tím snížíme tu bezpečnost, to, kde se to dítě cítí bezpečně, jestli jsem to řekl srozumitelně.
2: A jak hodnotíte, nebo jak určujete to, který OSPOD funguje dobře a který případně ne, ten současný systém kontrol a systému stížností považujete za dostatečný a transparentní?
3: Tuto chvíli se zřízením Úřadu pro rodinu a ochranu dětí přemýšlíme a chceme zřídit jednotnou kontrolu kvality. Momentálně to probíhá tak, že každý krajský úřad vykonává kontrolu přenesené působnosti tedy do těch obcí, kam byl svěřena ta státní moc výkonu té sociálně právní ochranu dětí. My to chceme dát na tu centrální úroveň, chceme říct, že to bude jednotný orgán, který tu kontrolu kvality bude vykonávat všude stejně, za stejných pravidel a ta krajská pobočka, ten územní celek v tom kraji, bude jenom tou podporou, který bude provádět to zlepšení na základě těch zjištění té centrály.
2: A když ubude pracovníkům OSPODu administrativa, tak ubude natolik, aby měli víc času na práci s rodinami nebo na tu komunikaci třeba se školami, zdravotnictvím, policií, soudy?
3: Oboje. Jak momentálně ta administrativa je významná část dne toho pracovníka na tom OSPODu. My musíme dokázat to, že ta administrativa úplně bude banalita a on bude se věnovat té přímé práci s rodinami, komunikaci se školami, to jsou spojené nádoby, on musí komunikovat široce se všemi odborníky, kteří se zapojí do práce s rodinou, aby získával informace, aby všichni tihleti hráči prováděli to, co se naplánuje na zlepšení situace dítěte.
2: Diskutovaný je případ malé Viktorie, kterou po svěření do péče zavraždí její otec biologický. Co konkrétně teď, nebo jaké oblasti by tenhle ten případ mohl pomoci nějak změnit, personálně posílit? Dá se to říct ještě bez těch konečných závěrů šetření?
3: My ty konečné závěry šetření brzy přineseme, ještě tenhle měsíc se scházíme k finalizaci těch závěrů, nicméně ty velmi složité případy mají velmi společného, je tam například to, že nám ty rodiny po republice migrují, ty data se postupně ztrácí nebo trvá dlouho, než se ten spis přenese na druhého pracovníka. Už tohle to má zlepšit informační systém sociálně právní ochrany dětí, který velmi flexibilně přenese ty práva na nový orgán sociálně právní ochrany dětí a tím dojde k zachování kontinuity té práce, k zachování informací. To je jedna věc. Další věc jsou soudní dohledy. Soudní dohledy jsou v dnešní době za mě velmi formalistické. Stanoví se, že soudní dohled a vlastně se při práci s rodinou nic nezmění, protože není přesně dáno už směrem od soudu, co se má vykonávat, co se má sledovat tím soudním dohledem, co jsou ty pojistky, kdo jsou ti partneři, kteří mají ten soudní dohled přesně vykonávat a jak mají se mezi sebou komunikovat.
2: David Karl, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Moc děkuji, že jste přišel osobně.
3: Děkuji moc.
5: Je s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte nás v 8 hodin skoro 43 minut a tematicky teď jdeme do zahraničí. Spojené státy mají od dnešní půlnoci nový celní systém. Obchodní zmocněnec oznámil cla ve výši 10 až 12,5% na dovoz z 60 zemí. Nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Jako oficiální důvod uvádí Trumpova administrativa nedostatečné vymáhání zákazu nucené práce. Poprvé v této obchodní válce mají cla neomezenou platnost. Jak se dotknou Česka, to už se dozvíme od naší zpravodajky ve Spojených státech Jany Ciglerové, která je teď ale v Praze. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
5: Co přesně tedy od půlnoci platí? Kdo dostal 10 a kdo 12,5%?
6: Tak od půlnoci platí cla podle paragrafu 301, to je novinka, dělí svět na dvě skupiny, na 10% země a 12,5% země. Ty 10% země mezi ně platí, patří také Česko v rámci Evropské unie, tak ty mají zákaz dovozu zboží z nucené práce, ale podle Washingtonu ho nevymáhají dostatečně. Tam teda patříme my, Evropská unie, Velká Británie, Kanada, Mexiko nebo dokonce Indie. Naopak těch 12,5% dostaly země, které podobný zákaz vůbec nemají. Ten seznam je poněkud pikantní, protože jsou na něm například jak Japonsko, Jižní Korea, Austrálie nebo dokonce Norsko, tedy nejbližší spojenci Ameriky, tak také Čína nebo Rusko. No, dohromady ta cla pokrývají 99% všeho, co do Spojených států proudí.
5: Česko mělo v rámci Evropské unie dosud sazbu 15%. Znamená to, že si teď vůči Americe polepšíme?
6: No, bohužel spíš ne, protože těch 15% z dohody mezi Bruselem a Washingtonem je takzvaný all-inclusive strop. To znamená, že zahrnuje všechna americká cla dohromady. To nové 10% clo, to je jakoby jen jedna složka pod tímhle stropem. Nahrazuje to plošné 10%, které v noci vypršelo. Nicméně, abych to zkrátila, pro českého vývozce, ať veze auta, kola, sklo, stroje, se mění jenom ten právní základ, ale ne ta konečná cena, ta fakticky zůstává u 15%. Jediná dobrá zpráva je relativní a připomíná tak trochu to rčení o sousedově koze. Evropa je v mírnější skupině, takže ti konkurenti z Japonska nebo z Koreje na tom budou o něco hůř.
5: Oficiálním zdůvodněním Bílého domu je nucená práce. Americký úřad prý vyšetřoval 60 zemí a všechny shledal vinnými. Co tedy zjišťoval?
6: Ano, on úřad obchodního zmocněnce v březnu, podle jeho slov, spustil vyšetřování 60 zemí a měl jedinou otázku, jestli daná země zakazuje dovoz zboží, které bylo vyrobeno nucenou prací a jestli ten zákaz vymáhá. Amerika sama takový zákaz má 100 let. No a výsledek přišel v červnu. Všech 60 zkoumaných ekonomik neobstálo a právě tohleto 100% skóre trochu vyvolává otázky, protože když vyšetřujete 60 zemí a všech 60 shledáte vinnými a výsledné clo náhodou pokrývá 99% vašeho všeho dovozu, tak se prostě nabízí, jestli ten verdikt nebyl náhodou napsaný dříve než to vyšetřování. Nicméně zmocněnec Greer to vysvětluje jinak. On říká, apely nezabrali, takže nastupují sankce a uvidíme, jak se polepšíte dál.
5: Čím se nová cla liší od těch, která právě vypršela? V čem je tenhle systém pro Trumpa výhodnější?
6: Vlastně jste to naznačil už v tom úvodu ve třech slovech a to nemá časové omezení. Ta dosavadní cla směla platit jenom 150 dní, pak potřebovala souhlas kongresu, ten se úplně nechystal k tomu, že by to odsouhlasil. Tenhle ten nový paragraf, ta 301, on nic takového nezná. Platí cla neomezeně dlouho, kongres do nich nemluví, nemají zákonný strop, sazby se dají později zvyšovat po jednotlivých zemích i výrobcích, takže Donald Trump tím do rukou získává trvalý nástroj. Tím může tlačit na kohokoliv a navíc je právně mnohem lépe opevněný než ten systém, který mu v únoru zboural nejvyšší soud.
5: Dovozci už se podle prvních vyjádření chystají k žalobám. Mohou zase tato Trumpova nová cla narazit u soudů?
6: Ano, ty žaloby přijdou téměř jistě, protože to dovozci už avizovali a mířit budou k obchodnímu soudu ve Washingtonu. Ten má tyhle ty spory na starosti jako první instanci, ale právní experti jsou rozdělení. Jednak říkají, že ten paragraf 301, že je konkrétnější, že administrativa i tentokrát dodržela tu kýženou proceduru, takže její pozice je silnější. Jisté je každopádně to, že ten spor zase potrvá měsíce až roky, cla se pod tu dobu budou vybírat, takže i kdyby Donald Trump nakonec prohrál, tak svého dosáhne aspoň mezi tím.
5: Dodává zpravodajka Českého rozhlasu ve Spojených státech Jana Ciglerová, toho času ale v Česku. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
6: Hezké ráno.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a my se teď budeme věnovat tématům, která pokrývají zahraniční média a zpravodajské servery. Chystaná americko-saudská dohoda o jaderném programu má novou zásadní podmínku. Bude platit jen tehdy, pokud Saudská Arábie oficiálně uzná stát Izrael. Britská veřejnoprávní stanice BBC právě o tomto píše a odkazuje na nejnovější prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa na jeho sociální síti Truth Social. Podle Trumpa je pakt o civilní jaderné energii sice dojednaný, ale jeho definitivní schválení se plně váže na to, aby se Riad připojil k takzvaným abrahamovským dohodám.
5: BBC dodává, že Saudská Arábie na tato vyjádření zatím nereagovala. V minulosti ale uznání Izraele podmiňovala vznikem samostatného palestinského státu. Zcela opačně reagovala izraelská strana. Kanceláře premiéra Benjamina Netanyahu a přivítala Trumpovo prohlášení jako historický skok vpřed pro mír na Blízkém východě. Nově oznámený pakt teď ještě musí projít americkým kongresem.
2: Server Politico informuje o významném zásahu Evropské komise proti společnosti Google. Vyměřila jí pokutu ve výši 890 milionů eur, to je v přepočtu asi 22 miliard korun. Důvodem je porušení unijního zákona o digitálních trzích.
5: Společnost Google se proti rozhodnutí ostrým způsobem ohradila. Jak pro server Politico uvedl představitel vedení firmy Kent Walker, požadavky Evropské unie v praxi povedou ke zhoršení kvality služeb pro samotné uživatele a firma zvažuje právní kroky. Unijní komisařka pro hospodářskou soutěž Teresa Ribera nicméně zdůraznila, že cílem regulace není trestat, ale zajistit spravedlivou tržní soutěž, ve které má zvítězit nejlepší produkt, píše Politico.
2: Indická mládež z generace Z otáčí proti premiéru Narendrovi Modimu jeho vlastní nejsilnější zbraň, totiž sociální sítě. Jak si všimla a uvádí ve své reportáži katarská televizní stanice Al Jazeera, indický internet zaplavila lavina videí, memů a satirických příspěvků, a to v souvislosti s masovými protesty studentů v Novém Dillí. Bouří se proti rozsáhlému skandálu s opakovanými úniky testovacích otázek u klíčových státních zkoušek.
5: Al Jazeera popisuje, jak se na sociálních sítích objevily záběry policejního násilí rozebírané do detailu, podbarvené hip-hopem a doplněné ostrými komentáři. A protesty organizuje hnutí s neobvyklým názvem Cockroach Janata Party, tedy strana švábů. Reaguje tím na nešťastný výrok předsedy nejvyššího soudu, který mladé demonstranty přirovnal k parazitům a švábům.
2: Jak zaznívá v reportáži Al Jazeera, ironie a humorné internetové memy dokázaly odbourat strach z represe a sjednotit mladé lidi napříč Indii. Indický kabinet teď čelí výzvě, na níž nebyl zvyklý. Výzvě generace, která vyrostla na sociálních sítích a odmítá se podvolit dosavadnímu politickému tlaku. Tak tolik citace z reportáže Al Jazeera na závěr našeho výběru ze zahraničních médií.
5: Doznělo v 8 hodin 51 minut, teď krátký přehled zpráv. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Dva české vrtulníky by byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Tématu francouzských požárů se budeme věnovat po 9. hodině. A americká armáda 13. noc v řadě útočila na Irán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Iránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel. Největší světový smluvní výrobce špičkových čipů, tajvanská společnost TSMC, chystá od příštího roku výrazné zdražení. Cena výroby by měla vzrůst až o desetinu. Vyplývá to z nedávno skončených jednání o cenách, o kterých s odvoláním na své zdroje informoval japonský server Nikkei Asia. Zdražení se má podle zdrojů agentury Reuters lišit podle konkrétního výrobku a zákazníka a může zasáhnout nejmodernější i některé starší výrobní technologie. Jaký vliv bude mít zdražení čipů?

0: z pohledu geografického rozložení a konkurence v jednotlivých segmentech. Takže určitě to nebude platit, takže všechny čipy začnou zdražovat stejným tempem.
1: Ve většině strojů a zařízení stačí jednodušší čipy, ale bývá jich hodně. Kolik je jich třeba v nových autech?
0: No, tak tam se bavíme vlastně o vysokých stovkách. Já myslím, že čísla, která se objevují, jsou třeba 1500 až 3000 čipů, ale představme si, že jsou to opravdu i maličké, jednoduché, velmi levné součástky, které nahrazovala třeba relátka ve starých nastavování okének, prostě takovéhle typu. Takže je tam spousta i relativně jednoduchých a tupých čipů v tomto čísle, ale samozřejmě částek je sofistikovanějších, ale opravdu extrémně málo jich pochází z těch nejsofistikovanějších technologií, v kterých dominuje TSMC.
1: Jaké čipy a od jakých firm jsou pro výrobu nebo kompletování v Česku nejzásadnější?
0: No tak předpokládal bych, aspoň když teda automotiv, který sleduju, že to bude platit průřezově to, co platí pro celý trh. To znamená, že i v Česku budou nejdůležitější vstupy od Infineonu. To, co jsme viděli nedávno v té krizi, která byla medializovaná Nexperia s tím přetahováním se mezi holandským a čínským vlastnictvím. U nás známe a vyrábějící Onsemi v Rožnově. Tohle jsou taková ta velká jména, která najdeme, nebo ST a tak dále. To jsou ti, kteří jsou specializovaní na ty čipy, které jsou třeba o řád větší, když se bavíme o těch nanometrech v těch velikostech, než to, co je specialita toho TSMC, který jsme začali.
1: Je ten 10% růst výroby u TSMC už změnou, kterou výrobci auta a jejich dodavatelé skutečně výrazně pocítí?
0: No já právě si myslím, že to promítnutí do toho automotiv bude velmi malé, protože skutečně TSMC, jak jsem si dohledával, dodává méně než 5% své produkce do automobilového průmyslu. To znamená, oni nejsou ten dominant. To znamená, v tom, co se v tom autě použije, z toho jsou vstupy z TSMC opravdu jednotky z těch vysokých stovek. Takže tam to nebude tak zásadní, takže je spíš důležitější, jestli tohle je signál pro to, aby i ti, kteří vyrábí, řekněme, typově jednodušší nebo starší generace čipů, jestli tohle pro ně může být nějaký prostor pro zvyšování cen. Já si osobně nemyslím, protože v těch kategoriích těch jednodušších čipů, které převážně automotiv používá, roste extrémně konkurence v posledních letech, zejména čínské výroby, který si netroufají na to nejpokročilejší zatím, nebo nejsou tam tak dobří, jako v čem dominuje TSMC. A v těch jednodušších čipech už začínají se na tom trhu objevovat a viděli jsme tam spíš pokles cen v posledním roce dvou v těch kategoriích čipů klíčový pro automotiv.
1: Může tedy zákazník nakonec poznat zdražení na ceně nového auta, nebo bude jeho vliv ve srovnání s cenami baterií, materiálu, energie a práce poměrně malý?
0: Já bych řekl, že B tady platí, řekl bych, že to bude skoro zanedbatelný proti těm jiným velkým kusům, které v tom autě dneska jsou pod inflačním tlakem, jako je třeba hliník, jako jsou dneska baterie, pokud je vyrábíme v Evropě, kde je neumíme vyrobit tak levně, nebo třeba z té elektroniky, ještě bych možná zmínil paměťová média, která dneska v tom AI šílenství, řekněme, nebo v té ohromné konjunktuře zdražují velmi rychle a v autech se dneska také objevují.
1: Dodává Petr Knap, strategický poradce v automobilovém průmyslu. Děkujeme vám za rozhovor a za vaši analýzu. Hezký den, naslyšenou.
0: Krásný den, naschledanou, děkuji.
2: A ještě 3,5 minuty zbývají do 9. hodiny a posloucháte ranní vysílání na Plusu. Výdejní boxy v trávě bez přístupové cesty nebo volně postavené v ulicích. I taková je praxe některých jejich provozovatelů v Brně, která se ale nelíbí magistrátu. Kancelář architekta města Brna připravila pravidla pro umisťování boxu přepravních firm nebo e-shopu. To se tady změní? Ví náš reportér Šimon Franz. Dobrý den.
3: Dobrý den. V širším centru města a na významných ulicích by podle návrhu architektů neměly boxy stát venku, ale spíš uvnitř domů, v provozovnách anebo na dvorech. Dál od centra jsou navržená pravidla benevolentnější. Přímo v centru se už teď snaží regulovat umístění boxů radnice Brno-Střed. Může to ale dělat jen na městských pozemcích, ne na těch soukromých, kde většina boxů stojí. Uvedu příklad. Starostovi Vojtěchu Menclovi z ODS se nelíbí třeba dlouhá zeď boxů v Lidické ulici, ta je ovšem na soukromé parcele, takže úřad ji zrušit nemůže. Čemu naopak zabránit mohl, to je postavení boxů v třídě kapitána Jaroše, což je dlouhá ulice lemovaná historickými domy s alejí uprostřed. Nová pravidla ale mají být platná pro celé město. Návrh teď projednají politici a úředníci a dohodnou se, jakou formou regulaci zavedou. Ideálně tak, aby se týkala městských i soukromých pozemků. Boxů navíc v Brně stále přibývá. Podle kanceláře architekta jich na začátku července bylo na 7.

0: 700 o 200 víc než loni. Za rok tedy v Brně rostly zhruba tempem jeden box za dva dny. Nejvíc jich provozuje zásilkovna. Zástupci firmy uvedli, že se rádi na pravidlech v Brně dohodnou tak, jako třeba dřív v Praze, a že mají vlastní manuál, jak by měly boxy vypadat a taky zapadat do okolní zástavby.
1: Tolik brněnský reportér Šimon Franz, děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
1: A nová pravidla pro umístění boxu platí už od loňska i v některých jihočeských městech, třeba v Českých Budějovicích nebo v Táboře. Jaké jsou s nimi zkušenosti, zjišťovala naše jihočeská reportérka Eva Marvanová. Evo, jak se tedy ty změny osvědčily?
2: Dobrý den. Tak v Českých Budějovicích se situace od té doby částečně zlepšila a většina společností se s městem snaží na instalaci boxu předem domluvit. Loni Českobudějovická radnice přijala nová pravidla pro jejich umístění a podle náměstka primátorky Michala Šepka z hnutí Naše Česko už teď alespoň není situace tak živelná jako před rokem. Podle něho ale stále není ideální, protože ta nová pravidla platí pouze na městských pozemcích. No a podobně jsou na tom i ve zmíněném Táboře, kde některé společnosti alespoň začaly své boxy stylizovat v duchu nastavených pravidel. A jak mi potvrdila městská architektka Kateřina Čechová, některé doručovací firmy se na umístění boxů do veřejných prostorů předem dotazují. Zároveň se snaží víc vstříc požadavkům táborského vedení. Zástupci obou měst ale hlavně čekají na podobu nového stavebního zákona, který by mohl umisťování boxů regulovat. V posledním návrhu novely, která teď jde do sněmovny k projednání, jde ze sněmovny k projednání do Senátu, je ale regulace vyškrtnutá.
1: Z jižních Čech jsme slyšeli reportérku Evu Marvanovou. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
3: 9 hodin ladíte páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Plus dnes s Martinem Matějkou
1: a Martinou Maškovou.
4: Český rozhlas Plus.
1: A co vám nabídneme v této půl hodině? Požár Českého Švýcarska do hloubky změnil pravidla při zásazích hasičů. Jak se tedy změnila jejich strategie, jaké zkušenosti čerpají ze zemí, které s velkými požáry bojují každé léto?
3: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje podezření na nelegální lobbying Unie sociálních služeb. Její předseda jednal s ministrem práce ještě před zápisem do registru lobbystů. Šlo nebo nešlo o porušení pravidel?
1: Letní filmová škola v Uherském Hradišti zahajuje 52. ročník. Zve na filmovou klasiku i snímky, které na streamovacích platformách jen tak nenajdete, čím například chce oslovit diváky.
3: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, ty dnes ráno a dopoledne připravuje Ondřej Látal.
5: A přeju vám hezký závěr pracovního týdne. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes ukončuje svou návštěvu Číny. Do země vyrazil jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Cílem cesty byla podle něj hlavně podpora cestovního ruchu. Při schůzkách s politickými špičkami Číny Okamura ale otevřel i téma zadrženého Čecha.
6: Abychom neohrozili další postup a v zájmu toho našeho občana nebudeme sdělovat detaily. Ta jednání jsou velmi složitá a je potřeba zachovat diplomatický postup.
5: Jedním z cílů cesty bylo taky posílení přímých linek mezi Českem a Čínou. Spojení mezi Prahou a Šanghají by podle Okamury mohlo začít létat příští rok v létě anebo na podzim. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Hřebka.
7: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
5: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kubát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva o 43 milionů korun, což je nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl, další vyjádření neposkytl. Detaily chystáme v Ranním plusu, chvíli po zprávách.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Po nočních amerických náletech na Irán zemřeli nejméně 4 lidi. Podle agentury AFP to uvedly tamní úřady. Oběti hlásí ve městě Ahváz. Výbuchy zaznamenaly taky na ostrově Kešm v Hormuzském průlivu. Spojené státy na Irán útočily 13. noc v řadě. Tvrdí, že cílem úderu je zničení vojenských zařízení, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Teherán v reakci na to znovu zaútočil na americké základny v zemích Perského zálivu. Agentura MER uvedla, že iránské síly vypálily drony na cíle v Bahrajnu a Jordánsku. Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila to tamní vojenská zpráva.
8: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho jedno 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Německý automobilový výrobce Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy týkající se vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Žádost o státní podporu při renovaci domu nebo bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
9: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak Nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
5: Operu Malý prince dnes uvede v české premiéře jeho české divadlo. Dílo britské oscarové filmové skladatelky Rachel Portmanové se divákům představí od 21 hodin před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, říká režisér inscenace Tomáš Ondřej Pilař.
10: Jedná se o věrnou adaptaci krásné knihy Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho, která je skutečně natolik věrná, že zachycuje všechny ty klíčové motivy, všechny klíčové postavy. Takže každý, kdo má Malého prince rád, bude určitě touto operou umělecky uspokojen.
5: Na D35 směrem z Olomouce na Mohylnici kousek za Křelovem na 257. kilometru narazilo auto do šipky silničářů. V pravém pruhu na místě zasahují hasiči, projíždí se levým pruhem. Na D5 směrem z Prahy na Rozvadov se u sjezdu na Zdice na 28. kilometru srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je v levém pruhu, více než kilometrové koloně se zdržíte asi 10 minut. A v Praze čekejte zdržení na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Pomalu se jede od sjezdu na Běchovice až do omezení před Lanovým mostem. Dobře dojďte. Pátek bude polojasný, místy oblačný, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti, srážky ustanou, teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
11: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 7 minut po 9. hodině a ranním vysíláním vás dnes provázejí Martin Matějka a Martina Mašková. Francie požádala o pomoc při hašení rozsáhlých požárů další evropské země. Plameny se šíří například na západě Francie, nedaleko Bordeaux, kde už spálili skoro 5000 hektarů. V této oblasti hasiči evakuovali zhruba 20 000 lidí. Další detaily má z Francie náš tamní zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobrý den.
12: Taky zdravím, hezký den.
1: Úřady nařídily evakuaci obcí na poloostrově Cap Ferret. Znamená to, že se tamní požár nedaří dostat pod kontrolu?
12: Je to přesně, jak říkáš, ta situace je velmi napjatá. Důkazem toho jsou i poslední aktuální informace, které máme. Už, když jsi říkala, 5 000 spálených hektarů, teď už je to skoro 9 000 spálených hektarů v této oblasti, oblasti Žiron, to znamená nedaleko Bordeaux. Ještě večer jsem poslouchal starosta městečka Léš Kapfere, který připouštěl, že je to velmi znepokojivé, že plameny poničily první dům, jenže v noci se ta situace ještě zhoršila, plameny se rozšířily, proto ostatně byly nařízeny další evakuace, dřív to byly většinou kempy, teď už jsou to tedy celé oblasti, celé obce na poloostrově Kapfere.
13: Situace se mění z minuty na minutu. Máme strach. Oheň se rychle blíží k našim domům. Víme, že hasiči pracují opravdu naplno. Ani si nedovedete představit, jak moc si jich vážím. Nevím ale, co můžou udělat tváří v tvář s tak vysokými plameny.
12: Tohle byl jeden z těch odjíždějících obyvatel Patris. Televize BFM popisoval, že se evakuuje zřejmě které k rodičům nebo rodičům své partnerky dál do vnitrozemí. Na druhou stranu k Bordeaux, do oblasti Medoc, evakuují se ale desítky tisíc lidí, takže jsou hlášené zácpy v okolí Bordeaux a připravují se taky evakuace na lodích.
1: Od rána hlásíme, že proti požárům ve Francii budou zasahovat i české vrtulníky, které země tedy už přislíbily Francii pomoc při hašení.
12: Je to tak, Česká republika přislíbila pomoc, ona už pomáhala v těch uplynulých dnech, poslala 2 vrtulníky na jihu Francie, ta posádka, která by měla tedy odstartovat, česká posádka by měla odstartovat ještě dopoledne, tvoří zhruba 7 lidí, 2 piloti, 2 technici, 3 hasiči. Ve Francii by měla být kolem poledne, respektive kolem odpolední, v odpoledních hodinách, zůstat by měla týden, ale ta situace, jak jsme říkali, se velmi rychle vyvíjí. Francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil, že Francii pomůžou i další evropské země. Chorvatsko vysílá 2 svá hasicí letadla, stejně tak i Portugalci. Pomoc přislíbilo taky Slovensko. Samozřejmě nasazené jsou značné francouzské síly, 600 hasičů, vojáci, několik francouzských hasicích letadel, ale ten terén v oblasti kolem Bordeaux, já to tam trošku znám, to na tom pobřeží je velmi komplikovaný. Tam jsou rozsáhlé borovicové lesy, které jsou teď vysušené, plné Kyřice a i když vlastně podobnou tuhletu oblast zasáhl ten požár v roce 2022, tedy před 4 lety, hodně se udělalo od té doby, udělali se tam takové přejezdy, silnice, které by měly vlastně pomoct a zabránit tomu dalšímu šíření, tak ta situace je taková, že to sucho, ty vlny veder v uplynulých dnech a týdnech, tak ty samozřejmě tu situaci ještě komplikují.
1: To jsme mluvili tady o situaci kolem Bordeaux. Jak to vypadá na jiných místech, kde se šíří požáry?
12: Další plameny se šíří vlastně nedaleko tohohle toho požáru, o kterém jsme mluvili v oblasti Biscarros. Tam evakuovali 23 tisíc lidí. Stále se nepodařilo taky dostat pod kontrolu oheň, který se šíří v oblasti Var, to je tedy na jihu Francie. Tam už plameny spálily skoro 3 tisíce hektarů. Meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před požáry pro oblast na jihu Francie v oblasti Toulouse. Druhý nejvyšší stupeň varování, to znamená ten oranž stupeň vydala pro dalších 27 departmánů oblastí. Důkaz toho, že ta situace je skutečně velmi složitá napříč Francií a je to kvůli tomu, o čem jsme mluvili. Sucho, vysoké teploty, vlny veder, pak samozřejmě ten komplikovaný terén, ať už v Bordeaux, ale i u Bordeaux, ale i na jihu Francie, to všechno tu situaci a práci hasičů komplikuje.
1: Tolik náš zpravodaj ve Francii Martin Balucha. Martine, děkujeme za informace.
12: Také děkuju, naslyšenou, hezký den.
1: Česko zažilo svůj dosud největší lesní požár právě před 4 lety. Bylo to v Národním parku České Švýcarsko. Oheň tedy zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů. Zkušenosti, které hasiče načerpali pro svou další strategii, proberu s Petrem Ošlejškem, to je pověřený generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Dobrý den.
14: Dobrý den.
1: Pane řediteli, kdyby dnes vypukl požár podobného rozsahu jako v Českém Švýcarsku, co by hasiči dělali jinak než v roce 2022?
14: Tak já si myslím, že od toho roku 2022, byť se nepodařilo udělat všechny změny, tak alespoň ty zásadní, které přispěly k tomu, že jsme lépe připraveni. V první fázi máme dokumentaci, která popisuje zásah v Národním parku České Švýcarsko. České Švýcarsko vybudovalo některé pomocné zdroje vody, má nastavený systém rychlé detekce pomocí dronů a my zároveň jsme se zásadně posunuli z hlediska leteckého hašení a tak, jak mohli posluchači slyšet v tom předcházejícím vstupu, to letecké hašení je právě stěžejní u takto rozsáhlých požárů. V roce 2022 jsme měli dvě malá letadla s kapacitou řádově 800 litrů, která nebyla schopna v podstatě ten požár uhasit. Bylo to doplněno vrtulníky letecké služby policie. Od té doby se nám podařilo získat grant Evropské unie a alespoň během těch třech měsíců tady mít dispozici dva vrtulníky, každý s kapacitou 3000 litrů. A to je právě to stěžení. Proto my se při těchto požárech v národních parcích snažíme, aby letecké hašení bylo vlastně tím prvním nasazeným nástrojem na hašení nebo tím prvním hasebním prostředkem společně samozřejmě s těmi pozemními silami, protože to je vlastně stěžení pro to, jak se nám rychle podaří zastavit to šíření toho požáru a odvrátit ten přechod z toho liniového šíření do takzvaného spotového šíření, které právě v tom roce 2022 způsobilo takto masivní požár.
1: My jsme mluvili o Francii, ale zkušenosti s hašením lesních požárů dlouhodobě mají třeba Španělsko, Portugalsko nebo Řecko. Co se dá třeba z těchto zemí, nebo vůbec těch zemí, které s velkými lesními požáry bojují, pravidelně přenést do českých podmínek a kde naopak narážíte na to, že česká krajina je jiná nebo případně ta organizace zásahu vyžaduje něco jiného?
14: Tak pokud mám najít ty rozdílnosti, tak je to určitý systém organizace požární ochrany, který bych řekl, že v České republice je na vysoké úrovni právě díky propojení profesionálních dobrovolných hasičů, zapojení obcí a jakýmsi systémem toho centrálního řízení, nasazování sil a prostředků. Další rozdíl je trošku v charakteru té krajiny, velikosti těch lesů, samozřejmě i struktury těch lesů. Nicméně to šíření toho požáru je velice podobné a i ta taktika boje proti tomu šíření nebo odvrácení přechodu do toho nekontrolovaného šíření přes ty spotové požáry je společná, ať už je to ve Francii, ve Španělsku nebo v Řecku a to je právě ten důvod, proč my třeba vysíláme naše hasiče tak, aby se seznámili s těmi podmínkami vedení toho zásahu a byli jsme schopni to implementovat i do té naší zásahové taktiky.
1: Je důležité třeba, jestli ten les je monokultura, jestli prostě to jsou samé smrky, anebo jestli je smíšený, ovlivňuje to rychlost šíření požáru?
14: Tak určitě ten lesní porost nebo ta kultura, která tam je, má na to zásadní vliv. Ty smíšené lesy určitě omezují to šíření než ty monokultury, anebo tak, jak byly zmíněny třeba ty borovice, které jsou zase specifické. Další parametry tam hraje terén a hraje tam i parametr, jak rychle se vlastně do toho lesního porostu dostaneme. To znamená, zda je tam dostatek přístupových komunikací a zda jsou tam třeba i zdroje pro zdroje požární vody pro hašení.
1: A v tomhle je na tom Česká republika podobně jinak lépe než třeba ty zmíněné jiné evropské země?
14: Tak my se snažíme, abychom se pořád posouvali a reagovali na to riziko. Máme věci, které jsme z toho zahraničí přenesli do České republiky. Je to taktika, je to změna vůbec vlastně vedení toho zásahu, primárně nasazování vrtulníků, kde si myslím, že jsme na srovnatelné úrovni s těmi okolními státy. Na druhou stranu třeba ty okolní státy se více soustředí na to rozhraní toho lesa a té obydlené oblasti, kde právě také chceme zacílit v rámci změny předpisů v oblasti požární prevence.
1: Jak se případně připravujete na situace, že podobně rozsáhlých požárů by mohlo být v Evropě současně víc? Jak se tomu případně přizpůsobuje výcvik, vybavení, spolupráce se zahraničními partnery?
14: Také Evropská unie a vlastně ten systém mechanismu civilní ochrany si uvědomuje riziko lesních požárů a proto vlastně podporuje jednak budování těch evropských kapacit rescue, do které je Česká republika zapojena, ať už tím prostřednictvím pronájmu vrtulníků, které jsou tady během té letní sezóny a zároveň tím, že Česká republika získala grant na 2 nové vrtulníky, které jsou v tuto chvíli v procesu výroby. Zároveň máme certifikovaný tým pro pozemní hašení. Tu certifikaci jsme získali právě letos v květnu v Portugalsku. A ta certifikace a ten tým vlastně umožňuje, že ty jednotlivé státy jsou schopny spolupracovat v případě, že zasahují v nějakém postiženém státě. Zároveň je velice důležité, že státy si uvědomili, že nejsou schopny tu situaci zvládnout sami a spoléhají vlastně na tu pomoc z těch okolních zemí. A proto i Česká republika je tou zemí, která tu pomoc nabízí, ale zároveň je i zemí, která v případě potřeby požádá ty okolní státy o pomoc, tak jak tomu bylo třeba v roce 2022, kdy jsme tady měli kanadéry z Itálie, měli jsme tady vrtulníky ze Slovenska, z Polska a stejně tak, jako tomu třeba bylo při požáru v letošním roce, který byl v květnu v Národním parku, kdy jsme požádali kolegy ze Slovenska a zasahovali tady s vrtulníkem.
1: Nehrozí, že by technika v Evropě nemusela stačit, když právě budou současně ty velké požáry v několika zemích?
14: Tak je to samozřejmě o tom konceptu, aby to budování neustalo. Musíme se pořád nějakým způsobem posouvat dopředu a zkombinovat ty preventivní opatření s těmi represivními opatřeními a myslím si, že to je snaha jak Evropské komise, tak i těch jednotlivých členských států.
1: Na čem teď budete případně pracovat prioritně v téhle oblasti?
14: Tak prioritně bychom rádi dotáhli problematiku z novely zákona o požární ochraně nebo té provázenosti mezi požární ochranou a hospodařením v lesích, protože naše legislativa byla primárně postavena na požární prevenci ve stavbách, což samozřejmě je také důležitý prvek. A to přírodní prostředí v minulosti nebylo tak rizikové. Takže my bychom rádi do budoucna dotáhli tu novelu zákona o požární ochraně v propojení na problematiku životního prostředí a prevenci v lesích, všeobecně v těch hospodářských lesích.
1: Jenom velmi krátce, to znamená, že mělo by to řešit tady ta norma i to, jak se bude v lesích uklízet?
14: Tak jednak by se měly vlastně propojit nějaké zásady požární prevence, ať už z hlediska přístupových komunikací zdrojů požární vody nebo rychlé detekce požáru s těmi principy hospodaření v lese nebo nakládání s tou přírodou v národních parcích. A my bychom chtěli definovat ty základní přístupy z pohledu hasičů a samozřejmě spolupracujeme ať už s lesníky, tak s Ministerstvem životního prostředí na tom, aby se to z jejich odborného pohledu promítlo do toho hospodaření v tom přírodním prostředí.
1: Petr Ošlejšek, pověřený generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky. Děkuji.
14: Také děkuji, pěkný den a nashledanou.
3: 9 hodin 20,5 minuty posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a tady je krátký přehled zpráv. Zavedení nových amerických cel kritizuje Brazílie, Austrálie, Japonsko nebo Norsko. Reagují tak na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten oznámil vůči 60 států nová cla ve výši 10 a 12,5%. Mají nahradit dočasné plošné 10% clo na dovoz zboží do Spojených států, které vypršelo dnes v noci. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruský Petrohrad, uvedl to jeho gubernátor Alexander Beglov. Bezpilotní letouny podle agentury AFP zřejmě znovu zasáhly sklad internetového prodejce Wildberries. Sklady této firmy čelily ukrajinským útokům i v uplynulých dnech. Dva z nich museli přerušit provoz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský útoky odůvodnil tím, že firma skladuje a expeduje vojenské součástky. A automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí celosvětové meziroční výroby o 6,4% na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply o 9% na 555 700 aut, z toho 468 000 vozů Škoda prodala v Evropě, což znamená druhé místo na trhu. Celému německému automobilovému koncernu Volkswagen se ale v prvním pololetí propadl zisk po zdanění o 30,5% na zhruba 75 miliard korun.
1: Posloucháte Plus. Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie sociální služeb Viktor Kubát s ním opakovaně jednal o financování sociálních služeb. Donedávna ale nebyl nahlášen v povinném registru lobbystů. Prověřuje to Ministerstvo spravedlnosti, jako vedl mluvčí resortu Vladimír Řepka. Ve studiu je reportérka Kristýna Šupková, která se kauzou zabývá. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Víme, kolikrát byl lobbysta Viktor Kubát u ministra Aleše Juchelky?
15: S ministrem práce nebo jeho úředníky se zástupci Unie v čele s Kubátem sešli za poslední půl rok nejméně třikrát. To dokladají příspěvky na sociálních sítích. V tu dobu ovšem nebyl nikdo z nich nahlášen v povinném registru lobování, což organizace, které jednají s představiteli státu o koncepčních nebo legislativních změnách ze zákona, musí. Za porušení jim hrozí pokuta, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
7: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
1: No a co přesně s ministrem projednávali?
15: Dostupnost sociálních služeb, jejich financování a v lednu to byla i novela zákona o sociálních službách. Na svém Facebooku o tom informoval sám ministr. Faktem ale je, že kromě toho, že je Kubát předsedou Unie sociálních služeb, tak vede i spolek Dohled na dosah. A ten za tento rok dostal o 43 milionů víc než loni. Takový nárůst neměla ze 118 podpořených organizací žádná. Kubát se k tomu nevyjádřil a už dříve ale zneužití funkce odmítl.
16: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka. V žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
15: Další vyjádření nám Kubát neposkytl, původně navrhnul osobní setkání, ale pak se odmlčel. Podle Martina Šimáka, který je také členem vedení Unie, na zápis do registru prostě zapomněli. Měli prý jiné starosti, hlavně se zajištěním péče. Přesvědčen je ale o tom, že zákon neporušili, neřešili podle něj legislativu ani rozdělení peněz. Od konce června už jsou v registru Kubát i Šimák zapsáni jako aktivní lobbysté. Podle právníka nevládní organizace Lobio Lukáše Krause budí ale celá věc pochyby.
17: Pokud předseda neregistrované organizace v zákulisí vyjednává s ministerstvem a jeho vlastním organizacím následně raketově vzrostou dotace, představuje to reputační riziko pro ministerstvo a zakládá to podezření na zvláštní vazby některých vybraných subjektů na ministra.
1: A jak na to reaguje ministr Aleš Juchelka?
15: Ministerstvo práce naše dotazy už několik týdnů ignoruje a nereagoval ani ministr Juchelka nebo jeho náměstek David Pospíšil. Ten byl ještě v červnu také ve vedení Unie sociálních služeb a zmíněných jednání se účastnil. K dotacím ministerstvo už dříve řeklo, že dalo loni mimořádně peníze na navýšení počtu lůžek a pracovníků všem organizacím, které o to požádali a splnili kritéria. Kubátův spolek provozuje i neviditelnou krizovou linku, o které jsme na Radiožurnálu už mluvili. Z 19 podpořených linek na ní dostal spolek druhou nejvyšší částku. Přestože je číslo pro veřejnost téměř nedohledatelné, funguje krátce a spolek ještě do konce, respektive nedávno, neměl zveřejněnou ani účetní závěrku za rok 2024. Kromě toho Kubát zajišťuje také tísňovou péči pro seniory a nově i odlehčovací službu pro pečující osoby. Na každou z těchto služeb dostal přes 20 milionů, což je nadprůměr, jak vyplývá z výsledků dotačního řízení. Výpočty ministerstva, podle kterých se letos rozdělili téměř 2 miliardy korun na dotacích, chce vidět i Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Poskytnout je ale rezort odmítá i jí.
1: Reportérka Kristýna Šupová, děkujeme.
15: Naslyšenou.
18: Za 4 minuty bude 9:30 a v Ranním plusu pro vás máme ještě jeden rozhovor. Pokud hledáte filmy i mimo nabídku letních hollywoodských blockbusterů, můžete vyrazit do Uherského Hradiště. Začíná tam totiž 52. ročník letní filmové školy. Nabídne retrospektivy Romana Polanského a Michelangela Antonioniho. Americký nezávislý film, současnou východoevropskou kinematografii i němé snímky s živým hudebním doprovodem. Jaký bude letošní ročník letní filmové školy, to už si teď řekneme s ředitelkou festivalu Radanou Korenou. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Letní filmová škola letos nabídne velké retrospektivy Romana Polanského a Michelangela Antonioniho. Proč jste se rozhodli právě pro tyto dva režiséry a co z jejich tvorby by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít?
19: No, filmovka neboli letní filmová škola je dlouhodobě známá tím, že kromě toho, že uvádíme i nové tituly, nové snímky, tak se zaměřujeme především na filmovou historii a vzděláváme vlastně takhle naše návštěvníky nejenom skrz to, co vlastně filmy zachycují, ale taky skrz ty konkrétní tvůrce. A právě jsme tento rok vlastně došli k Romanu Polanskému a k Michelangelu Antonioniho. A to vlastně z toho důvodu, protože oba dva jsou ikonickými vlastně tvůrci skvělých filmů. Každý úplně jiný. Antonioni je tvůrce, který vlastně v podstatě definoval nový filmový jazyk a je neustále vlastně velmi inspirativní i pro studenty filmových škol, pro nové tvůrce, protože učil vlastně prostřednictvím svých filmů filmaře dívat se a nést taky zodpovědnost za to, co vlastně přenášejí, jakým způsobem proměňují realitu skrze filmový obraz. A tady nemůžu nezmínit jeho úplně nejvíc ikonický film Zvětšenina, který budeme promítat samozřejmě taky. Co se týče Romana Polanského, tak tam i přesto, že je to velmi kontroverzní tvůrce, který se ve svém osobním životě rozhodně nezachoval fair a v pořádku, tak ve své tvorbě se mu podařilo vlastně v tom velkém žánrovém rozkročení naprosto precizně zachytit jednotlivé věci. Já nevím, ať už je to holokaust třeba jo, v Pianistovi nebo v satirické komedii Ples upírů, naprosto brilantně vlastně tady tento žánr zachytit. Nebo se mu podařilo skvěle zachytit antické drama vlastně v Hávu detektivky Čínská čtvrť nebo i jeho horor Rosemary má děťátko. Jo, vždycky s naprosto expertním zvládnutím žánru a s tou dokonalou precizností. A my vzhledem k tomu, že je to opravdu kontroverzní tvůrce a rozhodně předtím nedáváme hlavu do písku, tak vlastně jsme se rozhodli uvést jeho filmy s tím, že zároveň otevíráme i debatu společně s kolegy z dalších archivních festivalů evropských, se kterými tvoříme síť archivních festivalů ve Stanu Lofoš, kdy se vlastně budeme bavit o tom, jak a jakým způsobem vlastně uvádět filmy nejen kontroverzních autorů, ale i filmy, které obsahují explicitní násilí, filmy, ve kterých vystupují lidé, kteří se ve svém osobním životě nezachovali fér. Jo, a je potřeba si opravdu uvědomit, že je skvělé, že žijeme v době, která už otevřeně může vlastně jakoby mluvit o tom, že některé typy chování nejsou v pořádku a každý má právo na svoji osobní důstojnost, což vlastně v těch 50., 60., 70. i 80., 90. letech vlastně jako bylo v podstatě normou. Jo? Takže tak.
18: No, 4 minuty utekly jako voda. Tolik ředitelka festivalu letní filmové školy v Uherském Hradišti Radana Korena. Děkujeme za rozhovor. Mějte se hezky, naslyšenou.
19: Vy taky naslyšenou.
1: A z Radio Plusu se loučí Martina Mašková
18: a Martin Matějka.
5: Teď je 9:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie, bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
20: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu, 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
5: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5 000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat asi 20 000 lidí.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Americká administrativa oznámila nová cla ve výši 10 a 12,5%. Ode dneška mají nahradit dočasné 10% dovozní poplatky. Tarify se týkají celkem 6 států, které představují asi 99% dovozu do Spojených států. Bílý dům krok zdůvodňuje údajnou nečinností států v boji proti nucené práci. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy, společnost Cream, musí odstranit tu část stavby, která nejvíce ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně, které dnes zveřejnil na úřední desce. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července, hasiči ho likvidovali 15 dnů. Na Moravě je první rehabilitační ústav pro lidi po mrtvici, amputaci nebo po vážných úrazech. Sanatorium Pálava za 700 milionů korun bez daně otevřelo ve čtvrtek u Novomlýnských nádrží. Od září ho využije 80 pacientů, zatím zhruba polovina z celkové kapacity. Virtuální realita nově pomáhá s rehabilitací pacientů s roztroušenou sklerózou. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém pomocí interaktivních úkolů slouží k nácviku pohybu paží, motivuje k opakování cviků a díky zpětné vazbě pacienti okamžitě vidí pokrok.
0: Teďka si dáme na ruku trackery, už jste si tam dala jeden na zápěstí.
21: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují pohyb pacienta. Po nasazení brýlí pro virtuální realitu pak pacient před sebou vidí správné provedení cviku a může ho co nejpřesněji napodobit.
0: Pacient tohleto velmi přirozeně vidí, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň.
21: Technologii teď testují lékaři ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Přidáme taky dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se za sjezdem na Rousínov na 213. kilometru řeší nehoda osobního auta. Projíždí se tam jedním pruhem, v koloně z 217. kilometru se zdržíte teď asi 20 minut. Na D1 se bouralo taky ve směru z Brna na Vyškov. Kousek za Rohlenkou na 208. kilometru se srazila dvě auta, průjezdný je teď jeden pruh, kolona z 206. kilometru je na 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se brzdí provoz za Rudnou na 4. kilometru. Nehoda v nesouvislé koloně se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Je to tam na více než 20 minut. Provoz vázne taky na příjezdu do Prahy po D8. Nesouvislá kolona ze 6. kilometru ke sjezdu na Kbelskou vás zdrží až 25 minut. Omezení teď brzdí provoz v obou směrech na příjezdech k letišti v Praze. Směrem z hlavního města se popojíždí od Evropské směrem z dálnice D7. Kolona je od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Zdržíte se obousměrně kolem 15:15. A v Praze popojíždí kolona na Štěrboholské spojce ve směru na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice se jede pomalu až za Průmyslovou ulici, kde se pohybují silničáři. V levém pruhu zdržení až 25 minut. Dobře dojeďte. Pátek 24. července bude polojasný, místy oblačný, ojedinělé se můžou vyskytnout slabé přehánky, později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 17. Noc bude jasná nebo polojasná, teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, na horách bude kolem 7, v mrazových oblastech i slabý mráz. Zítra pak čekáme jasno anebo polojasno s teplotami od 26 do 30 stupňů. Na severu a severovýchodě území bude kolem 24, v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů. A vát má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy a na Plusu začíná Pro a proti.
22: Dobrý den. Prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů, která podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a vládě umožňuje utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Zadlužení pak podle Petra Pavla může nejvíc dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně. Hlava státu chce ochránit budoucí generace. Premiér Andrej Babiš mluví naopak o nezodpovědném, nepromyšleném a aktivistickém vetu. Podle předsedy vlády prezident ohrožuje bezpečnost státu nebo zdravotnictví. A podle ministryně financí Aleny Schillerové Petr Pavel také vetuje hospodářský růst, výstavbu nových jaderných bloků a snahu o rozpočtovou transparentnost. Právě pozměňovací návrhy předložené Alenou Schillerovou vyvolaly největší kritiku novely. Kdo se chová více nezodpovědně? Vláda nebo prezident? A nakolik je správné chtít ještě víc zadlužovat Česko? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
22: Na dálku srdečně vítám ve vysílání Plusu dvě poslankyně z rozpočtového výboru, a sice jeho místopředsedkyni Věru Kovářovou ze Starostů a nezávislých. Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Hezký den, děkuji za pozvání.
22: A vítám také Janu Murovou z Hnutí ANO. Těší mne, vítejte v Pro a proti.
23: Dobrý den.
22: Tak dámy, je prezidentovo zamítnutí novely spíše logickým a legitimním krokem, anebo jde, cituji, o nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické veto, jak tvrdí premiér Babiš? Paní Kovářová, váš názor?
8: Pan prezident využil své pravomoci a vyjádřil svůj názor k tomuto zákonu. Nechápu, v čem by mohl být jeho přístup nezodpovědný, když myslí především na udržitelnost veřejných financí. Nechápu, v čem aktivistický. Tam bych ráda věděla od paní poslankyně, co považují za aktivistické v jeho využití pravomoci a v tomto vetu. Zásadně odmítám to, že by ohrožoval bezpečnost nebo že by vetoval hospodářský růst. Pan prezident jasně řekl, co mu na tom zákonu vadí. Vadí mu to, že si vláda usurpuje pravomoc zvyšovat výdaje bez souhlasu sněmovny. Jen podotýkám, že vláda je zodpovědná poslanecké sněmovně.
6: Rozumím.
8: Za druhé.
6: Rozumím.
8: A ještě tedy musíme říci, že pan prezident tam jako hlavní důvod uvedl, že tímto zákonem by si vláda připravila půdu pro nepřiměřené zadlužování.
22: Tak paní Murová, já nevím, do jaké míry mohu chtít od vás, abyste hájila slova pana premiéra Babiše. Nejlepší by bylo, aby ta slova vysvětlil on sám. Nicméně, proč je tedy podle vás to veto nezodpovědné a aktivistické, jak tvrdí Andrej Babiš?
23: Tak samozřejmě veto je ústavní právo zákona, právo pana prezidenta, má na to nárok, musíme to vzít všem v kontextu všech těch událostí posledních dnů, kdy na festivalu v Ostravě řekl slova prezident, která řekl, že využije všech legitimních prostředků, jak život vládě znepříjemnit. A v tomto úhlu pohledu pár dnů poté, kdy vetuje zákon, který je jedním z důležitých zákonů, i Národní rozpočtová rada řekla, že bez tohoto zákona není možné sestavit rozpočet na rok 2027.
22: No ale v čem je to nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické? Já myslím, že debata v Ostravě s tím snad jako nemusí úplně souviset. Vy máte pocit, že on tu svoji kritiku dostatečně nevyjasnil, prý totiž tu důvodovou zprávu hradu považujete za plytkou, tak kdybyste to mohla rozvést, ty důvody?
23: Pan prezident, pokud si pozorně nastudujete jeho projev, kdy zdůvodňuje, proč využil svého práva veta, tak ty důvody jsou zcela zkreslené. Můžeme se bavit o jeho neuměrném zadlužování po dobu 10 let. Jedná se pouze o výdaje na obranu, které za současné legislativy nemají žádný limit. Mohou být v případě zhoršující se situace neomezeně navyšovány. Ten návrh zákona, tak jak leží, říká, že pokud dojde ke zhoršení, ne pokud se zhorší, ale pokud dojde ke zhoršení, tak je možné navýšit výdaje o 10%, ale přidává tam ještě pravomoc Národní bezpečnostní rady, která musí stanovit důvody a postup.
22: Rozumím vám správně, že oproti dosavadnímu stavu je to tedy tento konkrétní bod spíše zpřísněn než rozvolněn?
23: Přesně tak. A pan prezident v první větě řekne, že ta novela umožňuje v některých výdajích neúměrně a bez hranic navyšovat výdaje po dobu 10 let. Tady
6: rozumím.
23: Dala bych
6: prostor vaší kolegyni. Paní Kovářová, tak jak se vystavíte k argumentu, že prezidentova kritika je zkreslující, ty důvody, že jsou zkreslující a že vlastně za těmi některými výdaji se skrývá pouze výdaj na obranu a ten dokonce, jak říká vaše kolegyně Murová, bude zpřísněn tou kontrolou ze strany Bezpečnostní rady státu?
9: Pan prezident uvedl jasně věcné důvody, jak jsem již zmínila. Týká se to zvyšování výdajů bez souhlasu poslanecké sněmovny o 10%, což je asi 250 miliard v případě zhoršení bezpečnostní situace, což je velmi vážný pojem.
6: A to je jenom u té obrany, chápu to dobře, paní Kovářová, je to pouze u té obrany, ano?
9: Pan prezident v tomto případě také mluvil o navyšování výdajů na odbranu nad 2% o únikové doložce, která by měla jít nad ten schválený deficit, že se tam prodloužila doba na 10 let. My souhlasíme s tím, aby ta úniková doložka v případě obrany, protože jde o bezpečnost, tam byla. Další argument, který pan prezident uvedl, se týká toho nepřiměřeného zadlužování. Jednak jsou tam ty únikové doložky pro dopravní infrastrukturu, to znamená, že si vláda může dát nad povolený deficit výdaje na dopravní infrastrukturu a do toho základu si dá běžné výdaje, to nepovažujeme za velmi jaksi rozumné. Vláda se prostě mýlí, že pan prezident ohrožuje nějaké výdaje. Pan prezident se vyjádřil k rozpočtové zodpovědnosti. Výdaje na obranu, na jádro a na dopravní infrastrukturu, to je v kompetenci vlády. A tím, co vláda říká, jaké používá prostě vágní výrazy, tak říká, když nebudou obrovské dluhy, tak my jako vláda nejsme schopni vládnout. A to pro mě vyplývá z těch reakcí, které jsme zaslechli, protože žádné věcné, rozumné argumenty nezazněly.
6: Tak paní Murová,
9: Národní rozpočtová rada říká, že jestliže bude vláda takto nezodpovědně postupovat, tak na dluhovou brzdu narazíme již v roce 2031, což je v podstatě za chvíli.
6: Tak paní Murová, jak jsme slyšeli, to uvolnění, ty výjimky, ty se netýkají pouze obrany. Ta desetiletá lhůta, nebo až do roku 36, se má týkat i dopravní infrastruktury, staveb dálnic, které samozřejmě potřebujeme, také nových jaderných bloků, které asi taky potřebujeme. Tak není pravdou, že vláda skutečně si tady otevírá dveře a stavidla i pro další zadlužování, pro další rozpočtovou nezodpovědnost. Co je nezodpovědného na tom, když pan prezident to odmítá?
23: Pan prezident mluvil o lhůtě 10 let. 10letá výjimka se týká pouze výdajů na obranu a možná bych posluchačům doporučila, aby se podívali do zákona číslo 23 z roku 2017 a je to přesně paragraf 10, kdy je v aktuálním zákoně stanoveno, ne že vláda, ale ministerstvo může navýšit celkové výdaje sektoru v případě bezpečnostní situace. Takže my zpřísňujeme ty podmínky, jdeme z ministerstva na vládu a dokonce na vládu po projednání v Bezpečnostní radě státu. Takže v této souvislosti pojďme po faktech.
6: Podívejte, ale vy se obě shodnete v otázce obrany. Ano. Tam jako není sporu, ale chtěla jsem poznamenat, že je to i dopravní infrastruktura, je to i jádro a nakolik je z vašeho pohledu rozpočtově fiskálně zodpovědné vlastně tyto věci vyjmout z těch rozpočtových pravidel a jak si nezapočítávat je potom do státního dluhu?
23: Do limitu. Dívejte se, my jsme momentálně jako Česká republika v obrovské dopravní rozestavenosti. Pokud nechceme zastavit dopravní stavby, které jsou rozjeté, které jsou ve fázi soutěžení a ve fázi přípravy, tak musíme přijmout zákon, který nám umožňuje fungovat. Zákony mají sloužit pro lidi. To znamená, nechceme-li některým městům říct, tento obchod vám nebudeme stavět, my vám ho ani nedostavíme, my ty stavby zamrazíme, tak potřebujeme pro případ nouze mít právě tady tuto výjimku, abychom tu rozestavenost byli schopni v podstatě dotáhnout do konce.
6: Jinými slovy, stavět infrastrukturu, klíčovou infrastrukturu na dluh je z vašeho pohledu legitimní, státu to prospěje. Chápu to
23: za prvé. Za druhé máme vysoký deficit v dálniční síti, tady to musíme dohnat. A další věc je, že ten zákon o rozpočtové odpovědnosti to umožňuje. Neříká, že to musí být využito. To je jedna věc. Druhá věc je, pokud se podíváte do plánu strukturálně fiskálního rámce, tak tam se definovalo ministerstvo financí a je to tak už i vykomunikováno v rámci Evropské unie, že ten deficit rozpočtu na následujících 5 let nikdy nepřekročí 3%. Nejvyšší částka zadluženosti je právě na rok 27.
6: Promiňte.
23: A pak se bude postupně snižovat.
6: Ano.
23: Takže ta slova, že budeme tady bezúzně zadlužovat stát a budou to muset platit další generace, tak tady to je strašení obyvatelstva. My chceme postupně snižovat deficity, ale nikdo dneska nedokáže jít z 310 miliard deficitu na 150 miliard deficitu.
6: Tak pardon, já dám slovo zase paní Kovářové. Paní poslankyně, není to tedy ze strany prezidenta a opozice přílišné strašení obyvatelstva, když tady padá ta cifra 3% HDP, což je evropská, prostě je to hranice našeho zadlužení, tak berete tento argument ze strany současné vlády, že ta 3% překročena nebudou?
10: Já o žádném strašení nevím. Jde v podstatě o fakta, která vycházejí i z údajů a vyjádření ekonomických expertů a Národní rozpočtové rady, že při takovém hospodaření, jako je například v letošním roce, může být překonán právě ten limit 3%. Já jenom musím reagovat na paní poslankyni a i na vás. Ten deficit nad povolený deficit se do státního dluhu bude počítat. To znamená, že ať je povolený nebo nepovolený, tak státní dluh poroste a to znamená, že i náklady na dluhovou službu, která je dnes již 110 miliard. O čem hovořila paní poslankyně? Vláda ve svém fiskálně strukturálním plánu navrhuje naopak navýšení deficitu na 2,8% a pak v následujících těch citlivých předvolebních letech chce konsolidovat veřejné finance o 80 až 90 miliard. A to nevím, jak by to chtěla udělat. Co se týká té dopravní infrastruktury, tak samozřejmě všichni chceme, aby peníze na dopravní infrastrukturu šly. Počítá se s tím, že budou kolem 170 miliard, ale pokud se všechny dají do té únikové doložky, tak ten dluh se významným způsobem navýší. A také jde o to, že trh má určitou kapacitu.
6: Paní Murová, nehrozí masivní nárůst zadlužení státu právě těmi únikovými doložkami a dalšími všelijakými obezličkami? Posluchač se v tom nemusí vůbec vyznat, ale tohle je zásadní věc. Bude vláda zadlužovat i další generace nebo ne?
23: Chápu, je to poměrně složité téma. Možná by bylo vhodné, aby nejen média, ale i posluchači, které to zajímá, trápí, tak se podívali doprovodně do toho návrhu strukturálně fiskálního rámce do roku 2030. Z toho jasně vyplývá, že současná vláda do roku 2030 nemá v plánu zadlužování a už vůbec ne bezúzdné zadlužování. Tady je předpoklad, že v návrhu do roku 2030 nepřekročí zadlužení státu více jak 46,8%.
6: No a paní Kovářová, věříte tomuto předpokladu nebo nevěříte? Protože z opozice zaznívá, že tady asi možná ani nejsou garance, že to takhle dopadne.
23: Já bych vám to s dovolením ještě jako dovysvětlila. Toto je něco, co schvaluje Evropská komise a nám nedovolí přijímat rozpočty v následujících letech vyšší než to, co si naplánujeme a necháme si Evropskou komisi schválit.
6: Tak paní Kovářová, to je vážný argument. Nepředstavují tady pravidla Evropské komise jasnou hranici, za kterou vlastně tato vláda, i kdyby hypoteticky podle zlých jazyků chtěla, tak vlastně to zadlužování nemůže jaksi provozovat do nekonečna?
9: Chtělo by se mi věřit, že tomu tak bude, ale hnutí ANO nikdy nedokázalo dobře sestavovat státní rozpočty v tom smyslu, aby byly veřejné finance udržitelné.
6: No, minulé říct, vlády to dokázaly.
9: Ano, tam ta konsolidace byla. Přebírali jsme deficit z 5% k HDP a předávali jsme ho z 2%. Hospodářský růst byl 2,5%. Čili nebylo to ideální, ale ke konsolidaci docházelo, a to, když se podíváte v hodnocení Evropské komise, tak ta konstatuje, že skutečně ta konsolidace probíhala, ale také všichni konstatovali, že konsolidace musí probíhat dál a já nevím,
6: no a možná, že vláda Andreje Babiše bude konsolidovat také v dalších letech. Paní Murová, je to tak?
11: Samozřejmě, ale přijmout...
6: Je to samozřejmé, ano, můžeme to brát jako jistotu, že vláda Andreje Babiše bude v dalších letech konsolidovat.
11: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž pro občany a podnikatele, zaměříme se na účelnost, efektivnost a hospodárnost výdajů, jak na výdajové stránce, a druhá věc je zaměřit se na růstu příjmu rozpočtu. Myslím si, že k tomu už ty kroky byly pomaleji nastavené, jako Kobra 26 a ETR 2.0. Mně se strašně líbí vždycky, jak opozice říká, že to

0: Věry Kovářové z hnutí STAN.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dámy, abych to teď od čísel vrátila tak trochu zjednodušeně k meritu věci. Vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu, upozorňuje prezident. Asi na tom něco je, bude se moci zvyšovat zadlužení, bude se moci obejít i dluhová brzda. Konec konců Andrej Babiš se v minulosti netajil tím, že stát vlastně Česko má nižší míru zadlužení oproti jiným západoevropským zemím, že to může fungovat. A já se ptám, je to principiálně špatně chtít rozvoj země na dluh, paní Kovářová? Nakolik jde v podotázce vlastně o legitimní střet různých ekonomických koncepcí, které jsou přijatelné?
2: Vždycky se musí vycházet z toho, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, případně učinit taková opatření, aby došlo k hospodářskému růstu. To, že někdo říká, že máme nízký státní dluh ve výši cirka 44%, to je samozřejmě dobrý signál, ale také je potřeba konstatovat, že máme třetí nejrychlejší zadlužování ekonomiky a to, co vláda chystá i prostřednictvím tohoto zákona, tak hrozí, že právě na tu dluhovou brzdu narazíme ve výši 55%, narazíme už v roce 2031.
0: A mě zajímá, jestli ty dluhy nemohou být cestou k prosperitě.
2: Přiměřeně. To znamená, že vy musíte počítat s tím, jestli jste schopni potom platit tu dluhovou službu, jestli ty investice, které budete provádět, povedou k hospodářskému růstu a zda ty finanční prostředky nebudete projídat. A já jenom chci zopakovat, že pokud se narazí na dluhovou brzdu, tak to už není o úsporách v jednotkách miliard korun, ale tam musíte mít vyrovnaný rozpočet, to znamená, že ty škrty jsou ve výši více než 300 miliard korun a znamená to, že se pak škrtají mandatorní výdaje. A to o tom mluvil pan prezident. A pak to může dojít k tomu, že se budou snižovat a škrtat výdaje na veřejné služby, důchody, sociální služby. A to je to ohrožení, které jaksi by mohlo dopadnout především na ty chudší obyvatele.
0: Tak já znovu nechám reagovat paní Murovou. Paní Murová, jsou tady dluhy z vašeho pohledu cestou k prosperitě? Mohou dluhy nastartovat hospodářský růst? Neobáváte se té dluhové brzdy a problému, o kterých teď mluvila vaše kolegyně Kovářová?
3: Pokud dluhy budou použity na investice, které mají vysoký potenciál multiplikačního efektu, to znamená, že každá koruna se nám v ekonomice objeví mnohonásobně, pokud zajistí rozvoj ekonomiky a pokud zajistí v budoucnu další příjmy, jako výstavba jaderné elektrárny, protože potřebujeme zajistit našim průmyslovým podnikům, aby
0: pokud a dáte nějaké záruky, proč by vám to měli voliči věřit?
3: Máme volby každé 4 roky. 4 roky jsou poměrně krátká doba. Každé 4 roky nám voliči spočítají to, jak jsme se chovali a jak jsme hospodařili. To, jak hospodařila předchozí vláda, voliči spočítali a dneska není ve vládě hnutí nebo koalice Spolu, ale je tam koalice ANO, SPD, Motorista. My se nechceme ani zdaleka přiblížit k dluhové brzdě, k vysoké zadluženosti. Opravdu podívejte se do plánu strukturální fiskálního plánu, do tohoto dokumentu, který je projednán s Evropskou unii. Nám se ta legislativa celá překlápí do toho, že už si to nemůžeme schvalovat jenom ve sněmovně, ale musí nám to schvalovat i Evropská komise. Takže tady je to jakýsi limit, který nelze překročit. A když se vrátím k tomu vetu prezidenta, tak on kritizuje tady tohleto zadlužování. A druhým argumentem je jeho omezování pravomoci sněmovnou. A je to ve dvou bodech. A jedním z bodů je, že sněmovna nebude projednávat pololetní zprávy o hospodaření, o rozpočtu ve sněmovně.
0: Tak a to je podstatná věc. Já bych ještě ráda dala závěrem slovo paní Kovářové, jak je to právě s tou nedostatečnou demokratickou kontrolou.
2: Přesně tak, zkrátka dobře, vláda si...

0: usurpuje schvalovat zvyšování až ve výši 250 miliard bez souhlasu sněmovny a to si plete zkrátka roli. To je porušení dělby moci, protože vláda je odpovědná sněmovně a sněmovna kontroluje vládu. A jestliže si chce rozhodovat o 250 miliardách bez souhlasu sněmovny, tak to je skutečně protiústavní krok.
1: A ještě opozice se chce vracet, obrátit na ústavní soud. Podle vás je tedy ta novelizace protiústavní a myslíte si, že uspějete?
0: Vzhledem k tomu, co zaznívá v tom návrhu zákona, tak jsem přesvědčena o tom, že skutečně je to ohrožení dělby moci a to je prostě protiústavní. Jestliže paní ministrině považuje takovýto postup, že by to byla prostě administrativní zátěž, tak my to považujeme za jaksi své voli vlády rozhodovat o navýšení výdajů v tak obrovské výši.
1: Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru, a Jana Murová, členka za hnutí ANO, byly hosty dnešního Pro a proti. Dámy, děkuju moc krát. Naslyšenou. Děkuju.
2: Dobré dopoledne, tady je Plus. Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Čeští hasiči jsou na cestě do Francie, s vrtulníkem budou pomáhat hasit požáry na západě země. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. A ode dneška platí nová americká cla. Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země. Potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
2: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat asi 20 000 lidí. Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze Za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost, dostal taky roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Stadler dostal půlroční podmínku. Ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohli šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu teroristů, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Dnes od půlnoci zavedly nová cla na dovoz ze 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají 2 sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamesa Greera to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
5: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila to tamní vojenská zpráva.
6: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho 1 tříměsíční nemluvně. Ve Slovensku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnic na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda komise místní samosprávy Tomáš Benda.
7: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
2: Na D1 směrem z Prahy na Brno stojí za sjezdem na výstaviště na 190,5 kilometru nepojízdný kamion. V pravém pruhu nesouvislá kolona začíná už od sjezdu na Ostrovačice. Na D1 směrem z Vyškova na Brno se za sjezdem na Rousínov na 213 kilometru řeší nehoda osobního auta. Projíždí se tam jenom jedním pruhem. V koloně z 217. kilometru se zdržíte asi 20 minut. A na příjezdech k letišti v Praze se kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské a směrem z D7 je kolona od Kněževsi. Dobře dojďte. Čeká nás polojasný den, místy bude oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer se od západu bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Teploty 21 až 25 stupňů. To byly zprávy a tady je Vinohradská 12.
8: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
9: Že jim bytláci zabili slona.
10: Vražda Jana Martiny.
11: Juščenko prohlásil. Byl jsem otráven.
8: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Maďarský prezident Tamáš Šujok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku.
13: Končí také šéf ústavního soudu.
14: Peter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
15: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
8: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
16: To, že padají hlavy, to je to, co Peter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál volby s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Petr Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní dvoutřetinou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená 2 volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku dva kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
9: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
16: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Šujok skutečně extrémně nepopulární. Hmm. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Petr Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Petr Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
9: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
16: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou mistrni Judith Polgár, podle všeho, aniž by to s ním měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme, ale že by to měl dopředu připraveno, to se nezdá.
9: No, pan prezident Šuljok ale už není panem prezidentem. On podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
16: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za to 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Šuljok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat jí k ústavnímu soudu k posouzení, tímto celé minimálně zdržet, ale zřejmě se znal, že ani ten ústavní soud by ho v tuto chvíli nepodržel.
10: Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim.
16: Všechno teď hraje do ruky Péteru Maďarovi.
17: De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására.
16: Má velkou důvěru veřejnosti, zároveň velkou odpovědnost a velkou, obrovskou moc.
9: Možná by ho ústavní soud nepodržel, protože skončil i šéf ústavního soudu v Maďarsku.
16: Ten ještě úplně neskončil, ale bude končit. Ano, bude končit. Ta ústavní novela předpokládá spoustu věcí a mimo jiné to, že ústavní soudci musí jít do nuceného, abych tak řekl, důchodu v 70 letech. A představte si, zrovna Petru Poltovi, předsedovi ústavního soudu, bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
9: Ano. Ale zřejmě další 3-4 nebudou končit. Takže
16: takový
9: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Petr Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska.
16: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
9: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisi a Petra Maďara?
18: és az ellenőrzések rendszerét, az ellensúlyok rendszerét.
9: Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie.
18: Rendszer nem demokrácia, hanem önkény.
9: Jsou to docela silná slova.
16: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fidesu v době, kdy vládnul Fides. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle mého názoru.
9: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že jo,
16: on, ano, on nechtěl ani být liberálním demokratem. A ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází Maďarsku, je pořád ještě nastavená od doby, kdy vládnul Fidesz a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat. To je to, co Peter Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
9: A rozumím tomu správně, že tedy Peter Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
16: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Peter Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
9: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příští volbách?
16: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, takže jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fides, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fides a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
9: Takže dvakrát čtyři, takže 8 let.
16: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
9: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fidesu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
16: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fidesz byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura, tato prokuratura, ještě před odstoupením pana Nadě, chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky z polostátní firmy MOL, získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakoby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmén těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě stíhány, i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fidesz, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
9: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Peter Maďar mluvil, totiž že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
16: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Peter Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii, Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
9: Ale ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech. A už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
16: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
9: Budapešti čekají stále.
16: Budapešti stále. Asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají. Ony přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až potom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně. Jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Ať už jde o kohezní peníze nebo ten fond obnovy. Téměř všechno, co bylo řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo, že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
9: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
19: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
9: On, že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
19: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
16: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
9: Už to přepíše.
16: Jo? Že to prostě přepíše, že to přepíše a možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
9: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
16: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Petr Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenom, že uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějaký. Jo? Takže je to mocný orgán.
9: Vysílají teďka, pardon, veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
16: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení. V televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu. A od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění. Veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních.
9: Médií. Bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně.
16: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
9: To se ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady sluhové toho novějšího.
16: Tak ta rada ještě jmenována nebyla, já nemůžu zarušit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fidesz, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
9: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
16: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
9: Přední odezdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
16: Naprosto odezdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
9: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
16: Přes 70% má teď TISA.
9: Přes 20%
16: to je oblíbenost té strany, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když sečtete 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. Ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, straníci ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebyl kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive. Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
9: Nějaké protesty jsou v Maďarsku?
16: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
9: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
16: No, ale kdy ta přímá volba bude?
9: Já nevím.
16: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané, proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která...
9: Ta jména, která kolují,
16: jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce ji asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
9: Nestihne to ještě v současném období volebním?
16: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
9: Ale že by se uskutečnila?
16: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
9: Těch změn se děje celá řada. Řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petra Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
16: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
9: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
16: Děkuji vám.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali tři speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat. Pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. A na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
20: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
21: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na kojeny na Fargo.
20: Že bych vyrazil za váma?
21: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
22: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: 10 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Velitel vzdušních sil armády Petr Tománek to řekl Českému rozhlasu. Čtyři muži podle něj mají středně těžká až těžká zranění. Příčina nehody se podle něj dále vyšetřuje. O podporu při energetických úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn. Po střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu zemřeli tři Palestinci a Izraelec. Uvedly to palestinské úřady a izraelská zdravotnická služba. Okolnosti střelby dosud nejsou jasné. Podle webu Times of Israel se to stalo u palestinské vesnice Til po příchodu židovských osadníků. Izraelská armáda celou oblast uzavřela. Členové Mezinárodního trestního soudu budou v New Yorku hlasovat o případném odvolání hlavního žalobce Karima Khana. Ten je podezřelý ze sexuálního obtěžování. Obvinění odmítá. Hlasování v sídle OSN bude tajné. Khan bude odvolaný, když jeho odchod podpoří nadpoloviční většina signatářů soudu, tedy nejméně 63 zemí. Brno chystá pravidla pro umisťování výdejních boxů přepravních firem nebo e-shopů. Připravila je kancelář architekta města Brna. Teď je projednají úředníci a politici. Kancelář zároveň spočítala, že ve městě je na 700 boxů. V širším centru by podle návrhu architektů už neměly být žádné v ulicích, ale naopak uvnitř domů. Tady Tady jsou také čerstvé dopravní informace v dopoledním plusu. Na D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208. kilometru řeší nehoda dvou aut. Projíždí se teď jenom jedním pruhem. V koloně od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru se zdržíte více než půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D5 se začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Popojíždí se pak až na Pražský okruh k Ořechu. Je to na víc než 20 minut. Kamiony popojíždí v koloně v pravém pruhu na příjezdu do Prahy po D8. Zastavují se už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 6. kilometru, pomalu pak jedou až do Cínovecké ke sjezdu na Kapelskou ulici. Osobní auta projedou výrazně rychleji. A na příjezdech k letišti se kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem na Prahu je kolona od Kněžině Vsi ze 4. kilometru dálnice D7 a směrem z Prahy se popojíždí od odbočky na Horoměřice. Zdržení 10 až 15 minut. Dobře dojďte. Bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé se vyskytnou slabé přehánky, později odpoledne a večer bude oblačnosti i srážek ubývat a teploty dnes přes den 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů. To byly zprávy a tady už je Osobnost plus.
0: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Se záchranářskými psy na místě prohledával desítky budov. Žádné živé se sice českým hasičům najít nepodařilo, ale vyprostili 5 mrtvých, které mohli jejich příbuzní důstojně pohřbít. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální a jaké podmínky pro práci s hasiči na místě měli, zeptám se jednoho ze členů týmu USAR Rafaela Hedlera, který je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
0: Jak dlouho trvá, než se speciální hasičský tým zbalí a vyrazí na záchrannou akci do Jižní Ameriky, kde do té doby ještě nikdy nebyl?
1: Tak snažíme se co nejrychleji. Průměrně to trvá kolem 4 až 6 hodin. My jsme na tohle většinou připravení, takže se snažíme mít veškerý materiál ready to go, jak se říká. A vlastně na poslední chvíli, jakmile je potvrzené, že někam letíme, tak už se jenom řeší detaily a dokumentace a tak dále.
0: Pro vás to byla první mise v zahraničí, pokud vím.
1: Ano.
0: Je potřeba před takovouhle akcí projít nějakou speciální přípravou, když jedete právě tam, kde ještě ani ten USAR nikdy nebyl?
1: Tak my se připravujeme celoročně, dlouhodobě. Probíhají různá školení, cvičení a jako konkrétní země, kam, kterou nikdy nevíme dopředu, kam pojedeme, tak tam už nějaké specializační přípravy nefungují a všechno probíhá standardně už.
0: Jaký je potom střet s realitou? Protože ono je něco jiného cvičit a něco jiného pak dorazit na to místo.
1: Já musím říct, že ty cvičení, které probíhají na evropské úrovni, tak jsou velmi realistická. Takže ty cvičení nás skvěle připravují na to, jaká ta realita vlastně pak bude. Já jsem měl tu možnost se účastnit například cvičení v Litvě a ty simulace, které ty organizátoři vytvářejí, tak jsou velmi podobné těm a čerpají z těch reálných zkušeností. Hmm. Takže
0: takže vás nic nepřekvapí?
1: Překvapí nás vždycky spousty věcí, ale tak nějak tušíme, co nás čeká.
0: Jaký byl váš první a nejsilnější dojem, když jste dorazili na místo ve Venezuele? Co jste viděl?
1: Tak první jsem cítil hrozný vedro a vlhko, protože to mě opravdu překvapilo. Já jsem počítal s nějakou teplotou, s nějakou vlhkostí, ale jakmile jsme vylezli z letadla, tak
0: to byla rána.
1: To byla rána. Udeřilo vás to přímo do nosu. Takže to bylo to první, co mě překvapilo a už jsem tušil, že s tím budeme mít trochu problémy, ale asi v tu chvíli už člověk je tak jako nastartovaný a má jakoby vidí, co, co ho čeká, co má před sebou a soustředí se přímo na tu svoji práci, takže není za tolik času.
0: A ten první dojem z té zkázy, kterou jste viděli, co jste měli před očima?
1: No, je to samozřejmě zvláštní pocit. Vidíte budovy, které leží na boku, nebo jenom hromady sutin. A to je samozřejmě zvláštní, i když jsme na to cvičení, i když jezdíme na ty cvičení, kde jsou podobné ty situace, tak to není v takovém rozsahu, jako jsme to viděli tady, kde bylo vlastně zdemolované celé město. Takže,
0: kde přesně jste zasahovali?
1: My jsme byli v severní části Venezuely, teď se omlouvám, jestli to řeknu správně, ale La Guaira se to jmenuje, tak jestli jsem špatně vyslovil, tak se omlouvám svým venezuelským přátelům. A je to vlastně pobřežní část, je to, jestli jsem to správně pochopil, tak je to stát Venezuely a vlastně to největší zasažené území nebo ta největší zkáza byla právě v té severní pobřežní části u toho moře.
0: Vy už jste mluvil o tom velkém vedru i velkém vlhku. Jaké podmínky pro práci tam člověk má, když jste říkal, že tam budovy ležely na bok nebo byly tam sutiny, všechno rozbořené, tak jak se tam pracuje v takovém místě?
1: Náročně, protože my musíme samozřejmě dbát i na svoji ochranu a musíme používat nějaké osobní ochranné prostředky, což v našem případě znamená takové kombinézy a bez nich ta práce by byla ještě rizikovější.
0: Takže to vedro se ještě stupňuje.
1: Takže to vedro se ještě stupňuje v tom oblečení. A bylo nutné se často střídat. Žádný stín tam moc nebyl, nebo co jsme se snažili najít, tak jsme samozřejmě našli, ale bylo důležité se střídat klidně po 15 minutách, protože to pak trvalo člověku klidně hodinu, než se zase vzpamatoval trochu, doplnil tekutiny a mohl pokračovat.
0: Já vím, že jste s tebou měli záchranářské psy, ale taky spoustu techniky. Co všechno vozí USAR tým na takovouhle akci?
1: Skoro všechno, co si člověk umí představit. Samozřejmě naším největším problémem vždycky bylo ta přeprava samotná, ta letecká přeprava. Ty kapacity těch letadel jsou nějakým způsobem omezené a my musíme vždycky redukovat část toho vybavení tak, aby jsme se aspoň vešli a měli jsme to nejzásadnější. Takže my máme část vybavení, která je vlastně týlová, což znamená, že slouží k zajištění toho tábora a té soběstačnosti toho týmu. A pak máme část sutinovou, což jsou vyhledávací zařízení, různý kanga, zbíječky, stabilizační prvky. A to jsou ty dvě části, vlastně, které my potřebujeme vždycky na to místo dostat. Pak už vždycky na tom letišti se domlouváme, co je naprosto nezbytný, co je potřeba vzít a co jsme ochotní nechat v Praze.
0: Takže ještě na letišti v Praze jste něco museli nechat?
1: Bohužel jsme celou noc přemýšleli, co necháme, co nenecháme, jelikož nějaké informace byly ze začátku, že máme kapacitu asi 16 tun, pak jsme zjistili na letišti, že to je 14 tun.
0: Že to letadlo uveze jenom 14 tun.
1: Přesně tak. Samozřejmě s tím se váže i objem toho materiálu. To letadlo není bohužel nafukovací. Takže ještě na tom letišti jsme museli bohužel pár tun zredukovat.
0: Nechybělo vám něco pak z toho, co jste tady nechali?
1: Chybělo.
0: A co?
1: Chyběly nám stany. Měli jsme, vlastně máme nějaký počet stanů na to, aby jsme měli kde spát, kde se osprchovat, mít nějaký, říká se tomu command post, což je takový velitelský stan. A museli jsme bohužel redukovat některé ty stany na spaní, takže kluci se museli střídat na lehátku a Bylo to takový spartianský trochu.
0: Jak dlouho vydrží speciální USAR tým bez podpory zvenčí, pokud jde o zásoby vody, jídla, paliva nebo generátorů?
1: Tak my vždycky nějakou tu podporu potřebujeme. Není vlastně možný přiletět do té země úplně se vším a fungovat soběstačně. Ty informace o položkách, které potřebujeme, dáváme vědět dopředu při té vlastně nabídce toho USAR týmu té dané země. A musíme, ale samozřejmě například pitnou vodu máme zásoby na 3 dny, jídlo máme, jsme soběstační na celou dobu té mise, takže 10 dnů se plánuje. Kdyby se to prodlužovalo, tak pak už se musí řešit buď něco na místě, po případě nějaká rotace toho týmu, nebo nějaký dozásobení toho týmu.
0: Jaké jídlo se sebou hasiči na takovouhle akci vozí, když jste říkal, že jste soběstační? Tam nefunguje asi elektřina, s hygienou to taky nebude úplně ideální, tak co tam jíte?
1: My máme skvěle vybavenou kantýnu, takže to je jedna z těch částí týmu, které v Praze rozhodně nenecháváme, protože dobře najedený hasič je spokojený hasič a jídlo máme taky perfektní. Používáme vlastně full day ratio pack, což je předchystané balení, jednodenní dávka pro jednoho člověka. Jsou tam 3 teplá jídla, jsou tam nějaké sušenky, čokolády, kafe. Takže
0: hlady netrpíte.
1: Hlady netrpíme, určitě ne. A týdla jsou skvělá, takže to máme štěstí, že můžeme takhle jíst kvalitní jídlo, které nám i jiné týmy závidí.
0: Co se děje bezprostředně po příjezdu? Kdo rozhoduje o tom, kde postavíte tábor, kde máte začít hledat, do jaké budovy můžete jít, jakou techniku použijete?
1: Tak bezprostředně po příletu na místo, tak my procházíme takzvaným RDC, Reception Departure Center, který organizuje zpravidla první z týmu, který na místo přiletí, a ty jsou v kontaktu s místní autoritou. Takže na základě nějaký domluvy s nima, tak my dostaneme přidělené místo pro naši základnu, které říkáme Base of Operation. A jakmile se dozvíme tuhle základní informaci, kam vlastně pojedeme, kde budeme nasazení, to všechno se dozvídáme na tom RDC, tak se organizuje nějaký ten přesun. A jakmile se přesuneme na to místo, kde máme postavit ten tábor, začínáme stavbou toho tábora. Snažíme se to urychlit, aby jsme mohli co nejrychleji vyslat ten první tým, protože vlastně náš USAR se skládá z několika týmů, které se střídají, aby jsme byli schopni pracovat 24/7. Takže jakmile postavíme tu základní část toho tábora, kde je potřeba ta lidská síla největší, tak pak se kompletuje vybavení už na ty sajty, což jsou ty místa.
0: Takže může první tým vyrazit.
1: Může první tým vyrazit.
0: Podle posledních zpráv zemětřesení ve Venezuele nepřežilo 5 000 lidí, víc než 16 000 utrpělo zranění a další tisíce jsou bez domova. Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadu a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali dobrovolníci a místní. Jakou zkušenost s tamními úřady máte vy?
1: Komplikovanou. Samozřejmě tam zase je to taková moje osobní zkušenost, nevím, jestli je to zpravidla, nebo jak to tam přesně funguje, ale nám to tam zajišťovala všechno vlastně venezuelská armáda. Takže ty nám řekli, kde budeme mít ten tábor, ty nám řekli, kde budeme nasazení. Pak už začnou fungovat postupem času různé složky, jak přes Evropskou unii, tak další organizace.
0: A co bylo komplikované?
1: Komplikované bylo domluvit se a vlastně najít to místo, kde budeme nasazení, protože to město vlastně se pak rozdělí na určité sektory a koordinuje se vlastně nasazení těch týmů. A tím, že těch týmů tam bylo tuším kolem 50, tak my jsme dostali třeba informaci, že jeďte do sektoru třeba 2 a tam je nějaká budova, kde ještě nikdo nebyl a tam začněte pracovat. A my jsme přijeli na místo a tam už pracovali 3 týmy. Takže jsme zase se vrátili zpátky a museli jsme hledat vlastně další ty místa, kde opravdu ještě nikdo nebyl nebo kde budeme k něčemu platní.
0: A koordinace mezi jednotlivými záchranářskými týmy, ta funguje?
1: Ta musí fungovat, protože my samozřejmě potřebujeme pomoc občas, oni potřebují nějakou pomoc. My se známe i kolikrát z těch různých cvičení, známe se s těma jejich velitelema. Takže i my jsme samozřejmě potřebovali ze začátku pomoct, dokud, protože my třeba nejsme schopni přepravovat velké množství paliva, aby jsme fungovali, aby ten tábor fungoval, aby na těch sutinách jsme mohli fungovat, tak nějaké to palivo potřebujeme. Takže ze začátku ten největší problém je sehnat palivo vlastně. Mm-hmm. A jeden z úkolů vlastně logistika je a i toho vedení toho týmu je sehnat nějaké to palivo.
0: A vy jste byl logistik.
1: Já jsem byl logistik.
0: Tak jak se schání palivo?
1: Za úplatky, ale ne za peníze samozřejmě.
0: Takže nějaké probíhá, to dobré jídlo?
1: Přesně tak. Dobré jídlo a kafe. První co, tak samozřejmě tady byla hrozná výhoda, že ten base of operation, takže ta základna všech těch týmů byla vlastně na jednom místě, potažmo na dvou, ale bylo desítky týmů vlastně bylo kolem baseballového stadionu, co tam bylo. Takže my jsme stáli vedle sebe, takže já jsem mohl zajít vedle za Holanďanama.
0: Něčím dobrým jste přišel.
1: Přesně, poprosil, jestli by náhodou neměli 5 litrů benzínu, že by jsme potřebovali něco. Většinou byli všichni ochotní a pokud měli ty prostředky a byli tam třeba už o pár hodin díl než my, tak už byli schopni si to zařídit, tak nám poskytli, co mohli. A samozřejmě pak byl druhý případ, kdy vedle nás mělo command centrum vlastně venezuelská armáda, kdy jsem se tam seznámil s nějakým jejich plukovníkem a po nějaký diskuzi a seznámení se s jeho rodinou po telefonu a nabídky sušenek a nabídky české kávy, která byla brazilská, což naštěstí nepoznal. A moc mu chutnala, tak se mě zeptal teda, co jako potřebuju, proč jsem vlastně přišel, tak jsem říkal, že jako 60-80 litrů benzínu, že jsme potřebovali, tak se tvářil vážně, ale písknu na prsty a přiběhli kluci od armády a hned nám donesli, co jsme potřebovali, takže to bylo super.
0: Vy jako logistik zajišťujete i tábor, který stavíte na místě. A co všechno v něm je, jak si ho máme představit? Vy jste říkal, že se tam i sprchujete?
1: Sprchujeme se, máme svoje záchody, máme místo na spaní, máme tam nějaké sklady. Vlastně celý ten tábor je takový stanový, je to takový větší kemp. Máme tam ten stan, který slouží vlastně tomu velení toho týmu, takže tam probíhají různé videokonference, probíhá tam komunikace s tou místní autoritou, popřípadě různé návštěvy chodí, kdy se řeší třeba i ty místa toho nasazení. Pak tam měli jsme tam stan, kde byli ubytováni doktoři a IT specialisti. Měli jsme tam 2 kantýny, jelikož tam bylo 70 lidí pomalu, tak byly potřeba 2 ty stany na kantýnu.
0: A co ti psi?
1: Ti psi měli také svůj stan, svůj přístřešek, kdy spali se svými psovody a snažili se tam odpočívat, takže byli trošku bokem, aby měli klid a nikdo je nerušil při tom odpočinku.
0: Říká Rafael Hedler, hasič, který pomáhal při venezuelském zemětřesení a je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská.
4: K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy jste se podílel i na vyprošťování lidí. Bohužel jste našli už jen mrtvá těla. Jak je těžké smířit se s tím, že každou minutou se snižuje šance na to, že někoho živého ještě můžete najít?
1: Tak samozřejmě my tam jedeme proto, aby jsme našli živé. To je náš primární úkol. Ze začátku ten tým má takový drive, že chtějí samozřejmě všichni být co nejrychleji nasazení, chtějí co nejrychleji vyhledávat, aby v období, kdy ty šance jsou nejvyšší a jakmile ty dny postupují a ta šance je menší, tak i my se smířujeme s tím, že už by to bylo opravdu zázrak někoho najít. Občas světla třeba chvilka naděje, kdy jsme zaslechli, že jiný týmy našli po tuším 8 dnech někoho živého. Takže ta naděje jako neutichá, ale samozřejmě máme nějaké zkušenosti a víme, jaká je realita. Pak se přesouváme se do té fáze, kdy se snažíme pomoct zas těm rodinám jiným způsobem, jako například vyproštění těch mrtvých osob.
0: Takže to je ta motivace hledat dál, i když už víte, že to budou jenom mrtví, že chcete pomoct rodinám,
1: no, samozřejmě,
0: aby mohli pohřbít své.
1: Ano, přesně tak. Jako je to, samozřejmě všichni si přejí najít někoho živého, ale když to nejde, nebo když se to zrovna nepovede, je to hodně o náhodě, tak i to, že pomůžeme vyprostit to mrtvé tělo, tak dá útěchu nějakým těm rodinným příslušníkům a můžu důstojně pak pohřbít toho svého příbuzného.
0: Jaký moment byl pro vás osobně při téhle misi nejtěžší?
1: Tak samozřejmě náročné bylo

0: v takové chvíli?
1: To vám neřeknu, protože jsem to prospal.
0: Tak to jste měl štěstí.
1: Já jsem totiž první 3 dny vlastně nespal kvůli tomu transportu a tomu zařizování. Takže když jsem měl tu možnost to dospat na nějaký 3 hodiny, tak zrovna byl otřes a když jsem se zbudil, tak mi kluci říkali, že se to tam trochu zatřáslo a jestli jsem to cítil, tak jsem říkal, že vůbec.
0: 12 členů vašeho týmu se lehce zranilo, drobné šrámy utržili i služební psy. Co je hlavní pravidlo pro dodržování bezpečnosti nebo při takovémhle zásahu? Co je to pravidlo číslo 1?
1: Tak pravidlo je prostě být opatrný a koukat, kam chodím. Jak jsem říkal už na začátku, že tam byly ty velká horka a ta vlhkost, tak právě to střídání třeba, protože pracovat 15 minut na těch sutinách na slunci, myslím, že tam mohlo být klidně kolem 40 stupňů, tak je opravdu náročné a jakmile se to přehání, ty lidi chtějí prostě pracovat dál, chtějí někoho najít, tak je potřeba, aby ten velitel si hlídal to, aby se ty lidi střídali a klidně chytit za ruku a prostě pojďte a končíte,
0: dejte
1: si stáhnout zpátky, dát jim napít, najíst, dát si pauzu trochu, svlít se z těch zásahových hadrů a to střídání tam bylo hodně důležité.
0: A vy už jste se vrátil do běžného režimu nebo cítíte pořád nějaké dozvuky toho, co jste viděl, zažil?
1: Tak samozřejmě ten zážitek byl intenzivní a zajímavý a zkušenost to byla obrovská. Já jsem se vrátil zdovolený teďkon, takže já jsem si dával týden volna, takže já už jsem v klidu a připraven na další
0: zresetoval.
1: Práci. Už jsem zresetoval.
0: Jak moc vám v regeneraci po takovém zážitku pomáhá trubka, na kterou jste hrál spoustu let, dokonce jste hru na ní i studoval? Zahrajete si občas?
1: Zahraju, já pořád se snažím hrát s kapelou. Když mám tu možnost a mám volno, tak si i doma rád zahraju. Takže i to mi pomáhá na nějaký relax.
0: Vy pocházíte z umělecké rodiny. Vaše maminka přivezla do Česka gospelovou hudbu. Vaši sourozenci jsou hudebníci. Proč jste se vydal na dráhu hasiče a ne profesionálního hudebníka?
1: Já jsem si v určitou fázi svého života uvědomil, že nejsem nejlepší a abych se dobře živil hudbou, tak bych musel být opravdu nejlepší. A asi to mám i v sobě, že chci být v něčem vždycky nejlepší, nebo možná to bylo už i při výchově nějak daný, že vychovávali buď dělej cokoliv, ale buď v tom nejlepší. Takže já jsem si uvědomil, že nejlepší nejsem na té trumpetě a možná jsem i trochu línej na to cvičit. A ta hasičina mě vždycky hrozně lákala a zajímala a chtěl jsem pomáhat lidem a přišlo mi to takový zajímavý akční.
0: A nosíte si někdy trumpetu do práce? Hrál jste už v hasičárně?
1: Hrál jsem, no. Hrál jsem párkrát, jsem tam hrál, ale oni se pak začnou srocovat kolegové a začnou si trumpetu pučovat a chtějí do toho troubit, tak to úplně moc nefungovalo, ale párkrát jsem si ji přinesl.
0: Proč jste vlastně začal hrát na trumpetu? Volba trumpety není úplně běžná.
1: No, dědeček byl multiinstrumentalista, hrál na asi 20 nástrojů a když zemřel, tak a vyklízeli jsme po něm dům, tak jsem tam objevil trumpetu a zkusil jsem si na to zatroubit, vydat nějaký zvuk, což se povedlo. A mamka si to všimla, tak mě hned přihlásila na nějakou zušku. A
0: co nejradši hrajete?
1: Já mám rád jazz, ale mám rád asi nejradši, co mám, tak je funk. Já mám hrozně rád funk. Mně se líbí, jak je tam hodně těch dechových nástrojů, má to takový velký zvuk a to je jedna z mých oblíbených disciplín hudebních.
0: Kdyby vám teď někdo zavolal, že zítra máte nastoupit do letadla a zase někam odletět, váhal byste nebo byste hned jel?
1: Neváhal bych, jel bych hned. Proto to děláme a děláme to celoročně, připravujeme se na to hodně a je to důvod, proč to vlastně děláme, ty mise, takže já bych jel okamžitě.
0: Říká Rafael Hedler, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
1: Já taky děkuju.
0: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Interview Plus.
3: Z rodného domu Adolfa Hitlera se tento týden stala policejní stanice. Přestane dům tím pádem přitahovat

0: Neonacisty, jak rakouské úřady postupují proti dnešnímu pravicovému extremismu, nesledují kvůli extremistickým projevům parlamentní stranu svobodných? Na to se zeptám vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzany Liscové.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovy poradkyně o peníze z evropských fondů. Soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. A Ukrajinci zasáhli další tři velké velkosklady společnosti Wildberries v Rusku. Tady je Plus a zprávy s Ondřejem Látalem. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmů někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Podmíněnými tresty soud dnes potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině. A za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval desetileté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
3: Důkazy, které jsou zajištěny, jsou dostačující pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se se soudem neshoduju. Nicméně to rozhodnutí je napadeno uvádím, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
2: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír a další dva obžalované soud dnes zprostil obžaloby.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinci pokračují v cílených vzdušných útocích na velkosklady ruského internetového obchodu Wildberries. Na místech dopadu dronů vypukly velké požáry.
4: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly podle záběrů z ruských sociálních sítí dvě logistická centra u ruského Petrohradu a jedno v Simferopolu na anektovaném Krymu. Z velkoskladu stoupají sloupy hustého černého kouře. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 571 ukrajinských nepilotovaných letadel. Tyto údaje ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko v noci a dopoledne znovu zaútočilo na ukrajinské přístavy v Oděské oblasti. A to jak klasickými šahídy, tak i kříženci mezi raketami a drony. Rozsah škod zatím není známý. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Do chorvatského Záhřebu se sjeli zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Český rozhlas.
2: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty a nebo divadlo. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
6: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
2: Výroční ceny festivalu letos získají Aňa Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Tady je taky doprava na plusu. Na D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208 kilometrů řeší nehoda dvou aut, projíždí se tam jenom jedním pruhem. Na D8 před Prahou zhruba na 7,5 kilometru se srazila taky dvě osobní auta, projíždí se levým pruhem a kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 9. kilometru. A na příjezdech k letišti vás v obou směrech zdrží omezení. Směrem na Prahu je kolona od Kněževsi ze 3. kilometru dálnice D7. Směrem z Prahy se pak popojíždí od odbočky na Horoměřice. Zdržení 10 až 15 minut. Dobře dojďte. Bude polojasno, místy oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přehánky, večer má oblačnost i srážky ustávat, teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia. To byly zprávy a tady už je Online Plus.
7: Blokování predikčního tržiště v Česku, úvahy o neposílání obsahu do vyhledávače Google, zákaz mobilů ve školách a AI agenti OpenAI na útěku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
1: Online Plus.
7: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
7: Je to patrně první velký případ, kdy se firmě vymkli z kontroly AI agenti a provedli kybernetický útok na jinou platformu. Tou firmou je americká OpenAI, která vyvíjí chatbot ChatGPT a napadenou platformou je Hugging Face, populární knihovna různých AI modelů a souvisejících informací a dat. Hugging Face nejprve oznámila, že se její servery staly cílem útoku autonomních AI agentů. O týden později se k odpovědnosti za tyto agenty přihlásila OpenAI. Podle firmy AI modely unikly z testovacího prostředí, kde procházely testováním svých schopností odhalovat softwarové zranitelnosti. Firma jim v rámci testů vypnula ochranu, která se jinak stará o to, aby modely nebyly v hledání chyb příliš agresivní. AI agenti v rámci zkoušky usoudili, že nejlepším řešením bude stáhnout si správné výsledky testu z Hugging Face. Nejprve s pomocí zranitelností v testovacím prostředí získali přístup k internetu a pak se jim s pomocí dalších zranitelností podařilo do systému Hugging Face skutečně proniknout. Tam je nakonec odhalili bezpečnostní systémy platformy, založené také na umělé inteligenci. Petře, takhle, když to vlastně zjednodušeně popíšu, tak mně to připadá jako poměrně vtipná historka o neposlušných AI agentech, kteří se rozhodli, že budou podvádět vlastně při nějakém testování a místo toho, aby ten test skutečně dělali, tak se snažili ty výsledky najít a stáhnout od někud jinut. Je to vtipná historka nebo je to vážná věc?
8: Je to vtipná historka a není podle mého názoru ani tak moc o neposlušných AI agentech. Ona je o velice poslušných AI agentech. Oni dostali za úkol zabodovat co nejlépe v nějakém testu a našli způsob, jak skutečně zabodovat co nejlépe v tom testu. Kromě toho to byl test na schopnost odhalovat softwarové zranitelnosti, tak vlastně se předvedli jako relativně kompetentní hackři. Ale ne zas tak moc dobří, protože se na to přišlo. Čili jeden podstatný aspekt věcí je tady ten, že o tom vůbec víme, že se pokusili nabourat nějaký systém umělé inteligence, ale neudělali to tak kvalitně, aby jim to prošlo. Našlo se to. To je důležité. Druhá důležitá věc podle mě je, že OpenAI trvalo týden, než to přiznala, přestože to museli vědět dlouho, to je zajímavý aspekt věci. A jinak vlastně to není zas tak nic extra překvapivého. Když napíšeš špatně program, tak ten program taky bude dělat věci, které dělat nemá. Tohle je ekvivalent špatně napsaného programu. Někdo nastavil test a zapomněl některé cesty ke splnění toho testu zakázat. Takže ta umělá inteligence to udělala tak, jak dovedla. Znovu připomeňme, že nemá v sobě vestavěné žádné morální hodnoty, žádný smysl pro fair play. Ani to dost dobře bohužel nejde tam vestavět. Čili prostě plní úkol, splnila úkol.
7: Zajímavé mě na to přišlo, že vlastně opravdu z toho testovacího prostředí, které bylo opravdu uzavřené, aby ten AI agent nebo ti AI agenti, aby nemohli prostě z něho uniknout, tak z něho nakonec unikli, a to tím, že našli opravdu nějakou takzvanou zero day zranitelnost v nějakém softwaru. To je zranitelnost, která nebyla dosud známá, a s její pomocí vlastně potom se dostali k tomu připojení k internetu a dostali se ven. Znamená to, že opravdu jsou ty systémy natolik dobré, že dokáží tyhle ty zranitelnosti dosud neznámé hledat a využít. Je to nějaké potvrzení toho, že dneska opravdu ty AI systémy jsou natolik dobré v tom jaksi napadání třeba nějakého softwaru nebo hledání těch chyb?
8: Ano, je v hledání těch chyb zcela určitě ano. V hledání mezer, nedostatků v zabezpečení, v tom jsou velice dobré, to už víme při nejmenším několik měsíců od prvních testů Mitosu a Fable od Anthropiku, a dneska vlastně všechny ty velké firmy mají AI na stejné úrovni. Je to typ dovednosti, kterou umělá inteligence zvládá velice dobře, na kterou se hodí, ve které může být velmi užitečná, ale je to silný nástroj, takže když se s ním zachází jen trochu neopatrně, což se tady stalo, tak může se vymknout z rukou a nadělat škody. Tady vlastně se nic nestalo příliš, to je úsměvná historka, ale mohlo by někdy příště, až se ta zero day zranitelnost neplánovaně zneužije k něčemu horšímu. To se může stát pomocí umělé inteligence, a nebude to zásadní vada té umělé inteligence, bude to vada toho, že nebyla rozumně a bezpečně použita.
7: Ty o tom mluvíš pořád jako o nástroji. Já jsem samozřejmě zaznamenal různé reakce lidí, většinou lajků, kteří říkají, a podívejte se, tak tady je důkaz toho, že umělá inteligence dokáže nějakým způsobem autonomně se rozhodovat to, co bude dělat, a dokáže utéct z nějakého chráněného prostředí, dokáže se vlastně dostat z vězení. A vlastně berou to někteří lidé jako důkaz toho, že opravdu AI by mohla být do budoucna nebezpečná i člověku nebo lidstvu. Ty to takhle nevidíš. Vidíš tady, chápu to správně.
8: Já souhlasím s tím, že by mohla být nebezpečná, ale rozcházím se tam, kde se jí připisuje ta vlastní vůle a úmysl. Když zazátkuju vanu a roztočím kohoutek a nechám vodu téct, tak nemůžu tomu kohoutku a té vaně a žádné složce toho systému vyčítat, že voda přetekla. To je moje chyba, protože jsem zapomněl, že mám puštěnou vodu například. A tohle je velice podobná situace. Je to technický nástroj, se kterým je potřeba správně zacházet, a když mu dám špatné instrukce nebo zapomenu na nějaká omezení, tak může způsobit škody. Ale stejně jako u té vany a kohoutku, to není tak, že to chtěl udělat. Je to špatné nastavení zadání.
1: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Česká vláda schválila návrh novely zákona, která má zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů či chytrých hodinek dětmi v mateřských a základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Omezení se má týkat i školních jídelen, družin nebo kroužků. Školy budou podle návrhu moci používání zařízení povolit v průběhu vyučovacích hodin, pokud půjde o součást výuky, družina nebo kroužek pak může dát výjimku za účelem vzdělávání. Výjimku mají mít možnost získat i děti které mobily či hodinky používají ze zdravotních důvodů nebo mají speciální vzdělávací potřeby. Novela zavádí také právo škol telefon, tablet či hodinky dítěte zabavit, pokud zákaz poruší. Návrh teď poputuje do parlamentu a předkladatelé předpokládají, že by zákaz mohl začít platit od září roku 2027. Petře, tohle je téma, o kterém jsme v našem pořadu mluvili už několikrát, pokud si dobře pamatuju. Teď tady vlastně máme ale už definitivní nějaký návrh zákona, což je vlastně trošku protimluv u návrhu zákona. Ten je opravdu návrh a může se ještě měnit i v rámci jednání v poslanecké sněmovně a v senátu, jak si teď uvědomuju. Ale každopádně máme tady něco na papíře. Není ten návrh příliš dlouhý, obsahuje opravdu několik paragrafů, pár odstavců. A to, co říká, tak jsem vlastně shrnul v tom svém úvodu. Možná na začátek se tě zeptám, i když jsme už to několikrát říkali a řešili, co si myslíš o tomhle plošném zákazu mobilů a tedy i tabletů či těch chytrých hodinek ve školách?
8: Řešili jsme to několikrát. Já si myslím, že nějaká rozumná regulace těchto technologií ve škole a po dobu školního vyučování dává smysl. Konec konců je to celoevropský trend. Tohle je vlastně téma, které už není potřeba asi moc rozebírat, vracet se k němu. Teď bude zajímavé, jak se to bude realizovat, protože ďábel je v detailech, jako vždy. A jakým způsobem tohle celkem přímočaré přání vlády uvést do chodu, aby to v těch školách opravdu bezproblémově fungovalo, tam může být spousta háčků. Nehledě na to, o tom si mluvil, že do toho se mohou nějak vložit i zákonodárci. Tohle totiž je návrh zákona, na kterém nemusí se hlasovat nutně podle bloků koalice opozice. To by bylo jednoduché, koalice má převahu a prohlasuje si v zásadě všechno, co potřebuje, pokud bude jednotná. A já si myslím, že tady by poslanci úplně jednotní být nemuseli, protože je to zákon, který není primárně politický. Je to zákon, jak to nazvat, který nějakým způsobem upravuje život společnosti. Tady se ty názory opravdu mohou rozcházet i uvnitř jednotlivých politických stran. Čili to projednávání v parlamentu může být ještě hodně složité. Ale fajn, dejme tomu, že to projde v téhle podobě. A potom vlastně, co bude zajímavé, budou prováděcí předpisy a způsob, jak se školy vyrovnají s těmi zdánlivě jednoduchými, ve skutečnosti poměrně zrádnými požadavky téhle právní normy.
7: No, to jsi mi teďka vlastně nahrál na jednu otázku, protože já jsem se díval na web ministerstva školství a ministerstvo si teď někdy na jaře nechalo dělat průzkum mezi školami, kde právě zjišťovalo, jak školy už dneska upravují tu možnost mít telefon třeba právě a používat to o přestávkách, protože v hodinách to samozřejmě možné není. A podle toho průzkumu ministerského 93%, ano, přes 90% škol už nějakou regulaci zavedenou má, prostě nějaká pravidla svoje, protože to už teď zákon nějakým způsobem ředitelům škol umožňuje. Takže mě napadá samozřejmě otázka, je potřeba ten plošný zákaz, tenhle ten nový zákon, když to vypadá, že drtivá většina škol už to nějak vyřešeno má?
8: To nevím. Já si to vysvětluju tak, ale je to opravdu jenom moje interpretace a nemusí být správná. Osobní názor, nepodložený nějakým průzkumem, nedělal jsem si ho. Ale ten osobní názor je takový, že i pro to vedení škol je asi příjemnější v případných sporech s rodiči a konec konců i s žáky se schovat za celostátní zákonnou úpravu, než se za to postavit vlastní vahou. Ono přece jenom jiná věc je říct, já to zakazuju, já ředitel, a nebo zakazuje nám to zákon, tak se musíme všichni podřídit. To jsou dvě odlišné pozice a chápu, že ta druhá může být pohodlnější.
7: No, možná taky trošku pokrytečtější, ale tak to asi necháme na jednotlivých ředitelích, jak si to potom vyřeší. Každopádně ten zákon pravděpodobně nějakým způsobem tady platit bude, aspoň to tak zatím vypadá podle toho, že jaké je rozložení těch sil v parlamentu. Ty jsi sice říkal, že možná nebudou poslanci a senátoři hlasovat podle stranické příslušnosti, ale vypadá to možná, že ano a že ten zákon podle mě aspoň ty má velkou šanci projít a začít platit tedy od toho září roku 2027.
8: Promiň, já bych ano. K tomu jenom řekl, ano, já si taky myslím, že má šanci projít, ale možná ne nutně v téhle podobě. Tam mohou být pozměňovací návrhy, může se o tom ještě diskutovat, může se celá ta norma změkčit, zpřísnit, pozměnit. Nemusí nutně vypadat tak, jak si o ní povídáme teď.
7: Uvidíme. No, samozřejmě hodně se mluví o těch mobilních telefonech a to je asi to primární, na co ten zákon cílí, ale když se člověk podívá potom trošku dál, přečte si opravdu ty paragrafy a důvodovou zprávu a podobně, tak zjistí, že vlastně mezi ta zakázaná zařízení mají patřit třeba i tablety anebo ty chytré hodinky. A myslím, že u těch hodinek možná to bude trošku kontroverznější než u těch mobilních telefonů, kde asi většina rodičů bude nakonec pro, jak tak z průzkumu různě vyplývá, protože ty hodinky dneska chytré už jsou skoro každé a řada rodičů asi používá třeba právě hodinky nebo svým dětem dává hodinky, ze kterých se dá taky telefonovat nebo poslat nějaká zpráva a podobně. Myslíš, že je nutné tedy vlastně zakazovat i ty hodinky, protože na nich obvykle tedy žádné až tak velké sociální sítě nebo nějaké takové aplikace člověk třeba neřeší nebo to dítě neřeší, ale jsou kvůli tomu jenom volání a tomu kontaktu třeba s rodiči?
8: To je návodná otázka. A, jasně, já si myslím, že v některých ohledech je ta norma opravdu zbytečně přísná. Otázka jsou i ty kroužky a družiny a tohle všechno na začátku se mluvilo jenom o době školního vyučování, tady se to rozšiřuje. Na začátku se mluvilo jenom o telefonech, budiž tablety jsou v zásadě z hlediska toho problémového využití, které to má zregulovat, totéž co telefony umožňují provoz stejných aplikací. S hodinkami je to trochu jinak. A nevím, tohle je například jedna z těch věcí, o kterých soudím, může ještě být v parlamentu diskuze.
7: Tak uvidíme, jak ta diskuze bude probíhat a určitě se k tomuhle zákonu, návrhu zákona ještě vrátíme. Online plus Davida Slíška. Někteří velcí světoví vydavatelé zvažují, že zakáží Google používat jejich obsah ve vyhledávání. Napsal o tom americký deník Wall Street Journal. O blokování botů, kteří pro služby Google vyhledávají nový obsah, podle listu uvažuje například americký deník USA Today, server Politico či týdeník Economist. Provozovatelům služeb vadí, že jim výrazně klesá návštěvnost z majoritně používaného vyhledávače Google. Poté, co začal na dotazy uživatelů odpovídat souhrny informací vygenerovanými umělou inteligencí, přestali mít lidé z velké části důvod klikat na odkazy vedoucí na weby se zdrojem těchto informací. Podle dat analytické společnosti Semrush, například americkému deníku Washington Post, klesl za uplynulý rok provoz s vyhledávání o více než 40%. USA Today si pohoršilo o necelých 30%, CNN o čtvrtinu a New York Times o skoro o desetinu. Blokování Google zvažuje také diskuzní forum Reddit, které má s Googlem uzavřenou smlouvu o využívání jeho obsahu a vyhledávač mu platí 60 milionů dolarů ročně. Petře, tohle je zajímavý vývoj, aspoň si myslím tedy v rámci vlastně online médií a jejich vztahu právě ke Google, k tomu, jestli tedy ty informace z jejich webu mají se nějakým způsobem automaticky dostávat právě do výsledku vyhledávání anebo do těch automaticky generovaných vlastně přehledů souhrnů vytvářených pomocí AI. Myslíš, že zatím opravdu je nějaký vážný úmysl těchto třeba velkých vydavatelů odejít a samozřejmě i Redditu odejít tedy z vyhledávání Google, že opravdu to vážně o tom uvažují, anebo jde o, dejme tomu, nějakou strategii, jak Google dotlačit k tomu, aby jim platil nebo platil třeba více?
8: Já si myslím, že podobná prohlášení jsou vždycky vlastně formou vyjednávání mezi dvěma stranami. Ale za zmínku rozhodně stojí, že se situace posunula. Před pár lety bylo pro vydavatele velice nepříjemné a prakticky nepřijatelné, aby na tom Google nebyli. Google pak začal oslabovat to, co pro vydavatele dělá, na základě toho, že se obě strany nedohodly například na tom, jak velké výňatky se mohou a mají zveřejňovat. Google dneska svým vyhledávačem a umělou inteligencí s ním spojenou do značné míry nahrazuje a obchází to, co vydavatelé mohou dodat a to, z čeho můžou mít prospěch, že potom lidé přijdou na jejich stránky. A ve chvíli, kdy užitečnost Google pro média natolik klesla, tak média jsou dneska paradoxně v lepší pozici vůči Google, protože mu můžou říci, tak dobře, my se bez vás obejdeme. A najednou je to na Google, aby zvážil, jestli se on obejde bez těch médií. To je otočená hra v tuhle chvíli. A bude to ještě zajímavé. Já jsem zvědav, jak na to bude Google reagovat, jestli se rozhodne, že se opravdu chce obejít bez odkazů na nejvýznamnější světová média, nebo jestli se pokusí o nějakou dohodu. Ono by to znamenalo, že relevance klasického vyhledávání Google, ale konec konců i toho přes umělou inteligenci, protože je to propojeno, bude menší než je dosud. A nevím, jestli to chtějí.
7: Jsem na to taky hodně zvědavý. Zatím taky právě nedokážu odhadnout, jestli to je nějaká vyjednávací strategie, nebo jestli to ti vydavatelé myslí vážně, ale myslím si, že tohle bude dobré sledovat a případně se poučit i třeba právě pro český trh, ale to možná trošku předbíhám. No, uvidíme. Česko zasáhlo proti americké službě Polymarket. Ministerstvo financí zařadilo její doménu na seznam stránek s nepovolenými hazardními hrami, které musí tuzemští poskytovatelé připojení povinně blokovat. Polymarket je jednou z takzvaných predikčních platform. Jde o služby, na kterých mohou uživatelé uzavírat hromadné sázky v podstatě na cokoliv. Od vývoje počasí přes politiku a sportovní výsledky až například poválečné události. Ve Spojených státech se v tomto biznisu točí desítky miliard dolarů měsíčně. Takzvaná predikční tržiště jsou ale dost rizikovým místem. Byla zdokumentována řada případů, kdy byly sázky zmanipulované nebo při nich někdo využíval interní informace, ke kterým se jinak nikdo nemohl dostat. Kromě Polymarketu je další podobnou velkou platformou Kalshi. Tu ale český úřad zatím zablokovat nenechal. Petře, myslím si, že je dobrá příležitost si vlastně vůbec popovídat o těch predikčních tržištích nebo predikčních trzích, jak se tohle slovo nebo to sousloví překládá do češtiny, protože ve Spojených státech je to velký fenomén, v Česku myslím se o nich zatím tolik nemluví, takže co to je? Je to opravdu sázková kancelář nebo je to finanční nástroj, jak se tahle tržiště vlastně sama představují nebo co to vlastně je?
8: Na začátku to byla hezká a vtipná myšlenka, jestli by nemohl se vymyslet nějaký mechanismus, jak odhadovat budoucnost tím, že se nějak inteligentně poskládají názory více lidí. A ten mechanismus skutečně vznikl, to je právě ten predikční trh. Je velice jednoduchý, spočívá v tom, že se co nejpřesněji definuje nějaká předpověď budoucnosti, třeba, co já vím, do konce letošního roku skončí válka na Ukrajině, přestane se bojovat. A trh přiřadí odpovědím ano, ne. Ta otázka je formulovaná tak, aby tam byly jednoznačně tyto dvě odpovědi. Podle míry důvěry v tu kterou odpověď nějakou hodnotu. Dejme tomu, že hodnota odpovědi ano by byla 10%, v tomhle případě hodnota odpovědi ne 90%. Pokud já si budu myslet, že pravděpodobnost, že ta válka skončí je větší než 10%, tak můžu nakoupit jakoby, napřed jakoby a potom se tam začaly točit opravdu dobré peníze, ten 10% odhad za vyšší kurz v naději, že na něm vydělám, že jeho pravděpodobnost budoucnu poroste a já na tom, že jsem ho koupil, budu moci vydělat buď to tím, že zinkasuju celou tu výhru ve chvíli, kdy ta událost nastane, anebo že ještě předtím, než nastane, tak za lepší kurz, než za jaký jsem to koupil, to prodám někomu, kdo bude té odpovědi věřit ještě víc, jestli to říkám dostatečně srozumitelně. Tohle je pěkný nápad, velmi elegantní, mně se moc líbí, jenomže zároveň je to návod na spoustu manipulací, podvodů a průšvihů. A to je to, co se s těmi tržištěmi stalo. Těch možností, jak tam fixlovat, je nesmírně mnoho. Například, že si vsázím na událost, kterou mohu ovlivnit. Nebo že si vsázím na událost, o které já specificky vím něco mnohem víc než ti ostatní a nedávám to najevo. Klasický insider trading, který se na burze postihuje a trestá, tohle vždycky byla velmi neregulovaná záležitost. Predikční trhy, takže tam mechanismy toho postihu nebyly. A to je přesně důvod, ta spousta možných manipulací, proč jednotlivé země postupně přistupují k tomu, že to omezují nebo zakazují. Česko není první evropská země, která zakazuje polymarket, myslím, že už jich je asi 10 a budou zřejmě přibývat další.
7: Tak, děkuju moc za hezké vysvětlení tohoto fenoménu, který minimálně ve Spojených státech tedy opravdu je docela populární momentálně, ale je to opravdu asi na hranici hazardu nebo možná i za ní, aspoň tedy z pohledu českých nebo evropských úřadů. Petře, pro dnešek každopádně ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
8: Naschledanou.
7: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Posloucháte Plus v 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů, nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat zhašením požárů na západě země. Potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Do Francie by měli doletět odpoledne. Pomáhat zhašením mají od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux a rychle se šíří. Zástupci států Evropské unie přijali 21. balík sankcí proti Rusku. Jeho součástí je třeba prodloužení platnosti cenového stropu na ruskou ropu o dalších 12 měsíců. Na evropský sankční seznam taky zařadí nejvíc lidí nebo firem za poslední 4 roky. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. A tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D1 směrem z Brna na Vyškov se za Rohlenkou na 208. kilometru stále řeší nehoda dvou aut. Projíždí se pouze jedním pruhem a v koloně od sjezdu na Slatinu z 200. kilometru se zdržíte asi půl hodiny. Na D8 před Prahou se zhruba na 7,5 kilometru srazila dvě osobní auta. Na místě už jsou hasiči a projíždí se jenom levým pruhem. Kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 11. kilometru. Zdrží vás teď kolem 20 minut. V Praze se bouralo v Nové Povltavské za výjezdem z tunelu Blanka. V nájezdu od Trojského mostu se srazila dvě osobní auta, zasahují do pravého pruhu a v koloně z konce tunelu se zdržíte. Reguluje se proto už vjezd do tunelu jak od Prašného mostu, tak z Patočkovy ulice, zdržení až 20 minut. Na příjezdech k letišti se v obou směrech zdržíte před omezením. Směrem na Prahu je kolona ze 3. kilometru dálnice D7 od Kněževsi a směrem z Prahy se popojíždí od odbočky na Horoměřice. Zdržení tam asi 10 minut. A pomalu teď pojedete i na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Brzdí se před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Popojíždět pak budete až na Pražský okruh k Ořechu. Tam je to na 20 až 25 minut. Dobře dojeďte. A bude polojasno, místy oblačno, ojedinělé se přidají slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území kolem 20, na horách nejčastěji kolem 17 stupňů. A zítra čekáme jasno nebo polojasno s teplotami od 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 24, v 1000 metrech, na horách kolem 21 stupňů. A vád má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy a tady už je Interview Plus.
9: Rakousko po letitých debatách otevřelo v rodném domě Adolfa Hitlera policejní stanici a doufá, že dům už nebude přitahovat neonacisty. Proč to Spolkové republice trvalo tak dlouho? Má stále problém se silnou krajní pravicí a jak se k tomu staví parlamentní strana svobodných? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
9: Naším hostem je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Dobrý den.
10: Dobrý den a děkuji za pozvání.
9: Rakousko vyvlastnilo Hitlerův rodný dům v Branau am Inn před 10 lety a teprve nyní mu dalo definitivní podobu. Proč to trvalo tak dlouho?
10: Debatě o osudu tohoto domu předcházelo několik desetiletí, kdy se v něm vystřídaly různé instituce, sídlila tam například banka, škola a později například třeba i stacionář a dílna pro tělesně postižené. A vlastně nebylo jasné, co s tímto domem udělat. Vznikla dokonce i expertní komise, která to dlouhou dobu řešila. A vlastně takým hlavním záměrem bylo ten dům nějakým způsobem demitizovat. To znamená zabránit tomu, aby zůstávali s tím poutním místem pro ultrapravicové kruhy.
9: Když mluvíte o té expertní komisi, tak kdo všechno byl její součástí? Kdo mohl zasahovat do debaty o tom, k čemu bude dům sloužit?
10: Tak mimo jiné v té komisi zasedli přední rakouští historikové, kteří řešili, co právě s tímto domem udělat. Dlouhou dobu se diskutovalo o tom, zda by třeba řešením nebyla jeho demolice. Nakonec tedy bylo rozhodnuto proto jej využít pro jiný účel.
9: No, já vím, že i dnes se ozývají hlasy, aby se dům od základu zboural. Proč to tedy zrovna té demolici se vyhnuli? Nebylo by to nejjednodušší řešení?
10: Myslím, že existují dva takové hlavní argumenty proti té demolici. První je dům samotný, který je uprostřed města. Je to historický dům, to znamená, že místní obyvatelé Braunau proti této demolici byly už jenom z čistě toho hlediska, že to jako není přiměřené vzhledem k městu samotnému. A druhý takový argument je, že v případě, že by se ten dům zboural, tak by došlo k jakémusi potlačení té historie. To znamená, že to místo samotné by nezmizelo, jenom by tam vznikl nějaký volný prostor a byla by znovu otázka, co s ním.
9: Mauthausenský výbor, který zastupuje rakouské přeživší holokaustu, měl k aktuální podobě domu výhrady. Neměl by být hlas této skupiny zásadní?
10: Tak samozřejmě do té veřejné debaty promlouvá celá řada skupin a bez pochyby zástupci obětí holokaustu, případně jejich potomci jsou důležitým hlasem v této debatě, ale myslím si, že právě ta snaha byla taková ten dům co nejvíce jakoby neutralizovat, i když historici upozorní na to, že 100% to není možné, to znamená vlastně to umístění policejní stanice v tomto domě je jakýmsi signálem právě proto, aby se toto místo nestalo shromaždištěm neonacistů a místem, kde třeba budou vykonávány nějaké vzpomínkové akce na Adolfa Hitlera.
9: No, Mauthausenský výbor totiž argumentoval i tím, že by se mělo stát z domu místo, které bude jasně upozorňovat na zločiny Adolfa Hitlera. Tak mě zajímá, zda se zvažovalo, že by na místě vzniklo třeba muzeum nacistických zločinů.
10: Ano, to se zvažovalo také, nakonec tedy se rakouské úřady rozhodly pro toto řešení.
9: A padla volba na policejní stanici i z toho důvodu, že by to neonacisty mohlo odradit?
10: Určitě ano. Ostatně v sousedním Bavorsku v bývalém bydlišti Adolfa Hitlera také sídlí policejní úřad. Takže to je řešení, které už je tady svým způsobem vlastně odzkoušené a může nějakým způsobem přispět k tomu, aby neonacisté třeba měli větší zábrany se na podobné místě shromažďovat nebo třeba fotografovat případně, a to se v minulosti také stalo, třeba tam pokládat věnce.
11: Já ještě připomenu, že Adolf Hitler v domě v Branau am Inn žil skutečně jen pár týdnů po narození, pak se tedy přestěhoval jinak. Ale je tedy policejní stanice výsledkem širšího společenského konsenzu?
10: Dá se říci, že je výsledkem širší společenské debaty a že se pravděpodobně jedná o řešení, které bude dlouhodobé.
11: Když se rakouský parlament, když hlasoval v roce 2006 o zákoně o vyvlastnění Hitlerova rodného domu, tak Strana svobodných jako jediná tehdy hlasovala proti. Jak se k tomu staví dnes?
10: Tak Rakouská strana svobodných, připomenu, že vznikla již v roce 1955 na základě různých předchozích skupin, které právě se rekrutovaly z řad bývalých nacistů, takže dlouho vlastně tento hlas těch bývalých nacistických představitelů v té straně měl velkou váhu a zároveň od začátku to byla strana, která reprezentovala takzvaný třetí tábor rakouské politiky vedle křesťanských a sociálních demokratů, takzvaný německo-národovecký, takže dá se říci, že jakoby ideologicky strana FPÖ dlouhodobě vlastně k těmto kruhům má blízko.
11: Rodný dům Adolfa Hitlera nebyl jediným místem, které v této souvislosti trápilo rakouské úřady. Dlouhou dobu se řešilo také to, co třeba s balkonem v Hofburku, z kterého Adolf Hitler oznamoval připojení Rakouska k Německu. Ukazuje to, že Rakušané stále nevědí, jak přistupovat k těmto historickým symbolům?
10: Tak dá se říci, že ta debata o vlastní minulosti není jednoduchá vůbec pro žádný národ a Rakousko je takovým speciálním příkladem. Ono už za války v roce 1943 bylo v takzvané Moskevské deklaraci velmocí označeno za první oběť agrese nacistického Německa, což je samozřejmě velmi problematické, protože když v roce 1938 došlo k takzvanému Anschlussu Rakouska, tak mnoho rakouských občanů tehdy ten nacistický zábor entuziasticky vítalo. Mnoho Rakušanů se tedy zapojilo potom nejenom do nacistické strany, ale třeba i do operací druhé světové války. Řada z nich se stala pachateli nacistických zločinů a právě tyto věci byly dlouhá desetiletí v Rakousku zametány pod koberec.
11: A teď už nejsou, máte pocit?
10: Tak samozřejmě následoval určitý vývoj po válce. Takovým velkým zlomovým momentem byla v roce 1986 takzvaná Waldheimova aféra. To byla tehdy velká politická diskuze o kandidatuře bývalého generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima na post rakouského prezidenta. Waldheim zatajoval svoji válečnou minulost, byl členem SA a účastnil se bojů mimo jiné na Balkánské frontě, kde docházelo k četným nacistickým zločinům a právě v tom roce 1986 se poprvé rozpoutala velká debata o rakouské nacistické minulosti a potom samozřejmě pokračovala dále.
11: Hostem Interview Plus je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Rakousko stejně jako další evropské státy hlásí v posledních letech vzestup pravicového extremismu. Rakouské úřady uvádějí jen za předešlý rok 30% nárůst případů, kterými se zabývaly bezpečnostní složky. Jaké proto má Vídeň vysvětlení?
10: V Rakousku je tradičně toto podhoubí ultrapravice relativně silné. Odráží se to nejenom například v existenci takzvaného identitárního hnutí, ale třeba i na rakouské politické scéně, kde v současné době, pokud se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak právě pravicově populistická FPÖ figuruje jako vůbec nejsilnější strana.
11: To znamená, tím problémem krajní pravice je stále silný neonacismus nebo se spíše vymezuje vůči islámu a jiným kulturám?
10: Dá se říci, že tím úplně centrálním tématem moderní rakouské ultrapravice je bez pochyby téma migrace, to znamená odpor proti přílivu velkého počtu nově příchozích do Rakouska. Samozřejmě tam ale i v části té ultrapravice hraje určitou roli vzpomínání na tu nacistickou minulost, případně používání různých symbolů, odkazů na tuto éru a podobně.
11: No, o víkendu se měla ve Vídni konat demonstrace vámi už zmíněného identitárního hnutí, což je tedy krajně pravicové hnutí zaměřené především proti multikulturalismu. Letos ale poprvé po 4 letech zřejmě neuskuteční, že organizátoři nedostali povolení. Lze zatím hledat i snahu bezpečnostní složek potírat tyto aktivity?
10: Tak pokud jsem měla možnost to sledovat v rakouských médiích, tak tato demonstrace byla zakázána konkrétně z toho důvodu, že už na stejné místo bylo ve stejnou dobu nahlášeno jiné shromáždění. Proto tedy bylo řečeno, že vlastně identitární hnutí toto shromáždění uskutečnit nemůže, nicméně se nadále počítá s tím, že i tak tam bude zvýšená policejní přítomnost. Jinak bych řekla, že ten postup rakouských úřadů vůči těmto kruhům je takový smíšený. Rakouská média dost často kritizují i to, že naopak rakouská policie proti identitárnímu hnutí nezasahuje tak, jak by měla v rámci tedy svých pravomocí.
11: V minulosti na těchto shromážděních identitárního hnutí vystupovali také členové FPE, tedy svobodných. Nakolik to bylo problematizováno?
10: Tak ty vazby mezi identitárním hnutím a stranou svobodných jsou vlastně velmi často tematizovány. V minulých týdnech například se vedla diskuze o tom, že někteří členové identitárního hnutí spolupracují s poslanci strany svobodných v Národním shromáždění a že tedy teoreticky mohou být určitým ohrožením pro národní bezpečnost, protože mohou mít přístup i k citlivým informacím. Takže rozhodně ty vazby a různá propojení mezi stranou svobodných a identitárním hnutím existují.
11: Současná spolková vláda představila pro letošní rok, v počátku tedy roku 2026, akční plán proti pravicovému extremismu. Jak efektivní je, v čem spočívá?
10: Tak podobná opatření jsou samozřejmě důležitá a vláda se snaží proti těmto kruhům zasahovat. Nicméně právě i kvůli tomu prorůstání těch extremistických skupin do politiky to vůbec není snadné. Rakouská média upozorňují, že existují i další struktury, které vlastně umožňují širší prorůstání ultrapravice do veřejného života, například takzvané Burschenschafty, tedy vysokoškolské spolky, kde se určitým způsobem ještě vlastně tento myšlenkový základ nějak pěstuje a vlastně proniká prostřednictvím neformálních struktur do toho veřejného života. Takže dá se říci, že potírání vlastně tohoto milie je relativně nesnadné.
11: A jak je vůči tomu rakouská společnost imunní? Protože pokud se nemím, strana svobodných je stále poměrně vysoko, co se týče popularity.
10: Tak samozřejmě rakouská společnost je v tomto rozdělená. Pokud se podíváme právě na průzkumy veřejného mínění, tak musíme konstatovat, že současná rakouská vláda, která je tvořená lidovci, sociálními demokraty a liberálními neos, je velmi nepopulární a naopak tedy opoziční FPÖ v těch posledních průzkumech veřejného mínění vystoupala až vysoko nad 30% hlasů, takže v současné době je podle těchto průzkumů nejsilnější rakouskou politickou stranou. A její šéf Herbert Kickl vlastně je i Rakušany v současné době preferovaný na místo potenciálního rakouského kancléře.
11: A jak právě šéf svobodných Herbert Kickl reaguje na různá propojení třeba členů strany svobodných právě s identitárním hnutí? Je aspoň vedení svobodných nějakým způsobem se snaží o oddělení se od těchto aktivit?
10: Pokud vím, tak vedení svobodných se od těchto aktivit nějakým zásadním způsobem nedistancuje. Ostatně při svém posledním vládním angažmá naopak FPÖ, která v té době držela ministerstvo vnitra, se snažila o to, aby ty krajně pravicové kruhy byly méně pronásledovány. Takže spíš si myslím, že tam k nějaké zásadní distanci nedochází.
11: No, dá se ale tedy říct, že posílení krajní pravice lze přisuzovat právě i popularitě strany svobodných.
10: Jak už jsem zmínila, určitě tam to propojení existuje, nicméně ty ultrapravicové síly nejenom v Rakousku, ale v jiných evropských zemích posilují z celé řady různých důvodů. Jednak je tady ta tématika migrace, kterou jsem už zmiňovala. Dalším tématem určitě je hospodářská situace. Rakousku se v posledních letech nedaří dobře po ekonomické stránce. Řada lidí je znejistěna tím, jakým způsobem se k tomu staví ty tradiční demokratické politické strany a zkrátka hledají alternativu. A další určitě i okolnosti přispívají k posílení těchto sil. V nedávné době to byla třeba opatření proti koronavirové pandemii, na kterých zejména v Rakousku tedy svobodní velmi výrazně posílili. Takže se dá říci, že tento mix důvodů pro popularitu jak pravicového populismu, tak i těch ultrapravicových stran existuje v Rakousku podobně jako v jiných zemích.
11: No, když jste říkala, že si rakouská veřejnost dokáže představit Herberta Kikla jako potenciálního kancléře. On už kancléřem být mohl, protože svobodní zvítězili v posledních parlamentních volbách, ale nepodařilo se jim sestavit vládu. Ublížilo jim to nějak v očích jejich voličů?
10: Tak podle těch současných průzkumů veřejného mínění se zdá, že jim to neublížilo. Naopak ta okolnost, že většinovou vládu je možné v současné době sestavit jenom ze tří politických stran a jak to vypadá podle současných preferencí, tak většinová vládní koalice, pokud by v ní nebyly svobodní, by příště musela mít dokonce strany čtyři, tak to skutečně je jako situace, která nahrává svobodným, protože oni mohou argumentovat tím, že vlastně všichni ostatní jsou ochotní se proti ním spojit a že pouze takto jsou schopni jejich síle čelit.
11: No a posilují tyto údaje i nějak ochotu ostatních politických stran uzavřít potenciální koalici se svobodnými?
10: Tak my jsme v minulosti viděli, že tou stranou, která v posledních desetiletích byla nejvíce svolná k tomu s FP spolupracovat, byli křesťanští demokraté. Připomenu, že když byla na začátku milénia sestavena vláda Wolfganga Schüssela, který byl teda lidovecký kancléř a vytvořil vládu právě se svobodnými, tak to ještě vzbudilo celoevropský odpor a dokonce zavedení určitých sankcí vůči Rakousku. Toto už v současné době samozřejmě i vzhledem k té politické situaci v jiných evropských zemích příliš nehrozí. Na druhou stranu ledovci i po těch posledních volbách vlastně s FPÖ jednali o tom, zda by bylo možné vytvořit společnou vládní koalici, ale ta jednání nedopadla a mimo jiné i kvůli tomu, že FPÖ vlastně nebyla svolná k nějakému změnění své rétoriky, svého programu, ke kompromisům a je otázkou, zda takhle vlastně radikální stane do budoucnosti.
11: No, strana svobodných, ale vy jste o tom sama mluvila v minulosti, kdy vznikala, byla jasně označena jako krajně pravicová. Za ta léta navzdory tedy kontaktům, které furt s krajní pravicí má, dá se říct, že se posunula více do středu?
10: To se příliš říct nedá, protože ona FPÖ prošla, jak už jsem zmínila, za tu svoji vlastně relativně dlouhou existenci už od 50. let minulého století určitými fázemi. Ona měla vždycky v sobě liberální křídlo, dokonce v 80. letech minulého století byla ve vládní koalici se sociální demokracií. Potom tedy ale nastoupil do jejího vedení Jörg Haider, kterého se možná ještě posluchači pamatují, který tu stranu jednoznačně otočil na takový ten pravicově populistický kurz a v minulých letech rozhodně nelze mluvit o tom, že by svoji retoriku nějak zmírňovala nebo že by se posouvala do politického středu.
11: FPE považuje za blízkého spojence česká SPD. Svobodní ale řadou postojů působili v minulosti jako spíše protičeská strana. V čem jsou si z SPD, českou SPD blízcí?
10: Tak já se přiznám, že mi trochu jako chybí fantazie v tom, na čem by ty strany mohly spolupracovat, kromě tedy těch témat, která už jsem zmínila, to znamená odpor proti migraci, multikulturní společnosti a podobně, nebo odpor proti tradičním takzvaným elitám nebo tradičním politickým stranám. Rakouska se v minulosti mimo jiné vyslovovalo proti vstupu České republiky do Evropské unie, třeba proti jaderné elektrárně Temelín a dokonce i vlastně třeba pro jako zrušení Benešových dekretů, takže tam skutečně v řadě těch témat jdou ty zájmy podobných politických stran proti sobě.
11: No, pokud vím, tak představitelé FPS se zúčastnili také v Brně sjezdu sudeckých Němců, sjezd tedy proti kterému vystupovala SPD. Strana SPD byla nepravomocně odsouzená českými soudy za podněcování nenávisti kvůli předvolebním plakátům s migranty. Dostali se Svobodní kvůli svým projevům někdy do podobných problémů?
10: Nevybavuji si, že by došlo k tak velkému správnímu sporu, nicméně ty volební plakáty FPS se dlouhodobě pohybují na hraně minimálně zákonnosti, rozhodně jsou za hranou dobrého vkusu. A co je takovým jejich specifikem, je, že oni velmi často používají takové nepovedené verše, které se obracejí proti migraci a migrantům.
11: Můžete být trošku konkrétní. Já neočekávám, že začnete veršovat, ale abychom si to představili.
10: Vybavuji si jeden takový slogan, to byl tuším z vídeňského předvolebního boje, který tady byl veršovaný a obsahoval slovo krev, že nějak jako vlastně příliš migrace nedělá dobře vídeňské krvi.
11: No, Svobodní jsou stejně jako hnutí ANO Andreje Babiše, členy frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Mají i s naší hlavní vládnou stranou nějaké ideologické průniky?
10: Tak myslím si, že tam je to velmi podobné tomu, co jsem zmiňovala vlastně v souvislosti s těmi ideologickými průniky s českou SPD. Můžeme tam hovořit o tom, že je to dost paradoxní, vlastně podobné spojenectví a upřímně.

0: fašistická pravice, která nejvýraznějším způsobem útočí proti veřejnoprávním médiím, jinak Rakousko jakožto právní stát demokratický má zastání, tedy veřejnoprávní média mají výrazné zastání ze strany těch tradičních politických stran. Takže řekla bych, že ta debata je velmi podobná jako u nás s tím, že ta rakouská veřejnoprávní média samozřejmě tím, že fungují déle, mají, bych řekla, pevnější postavení v rámci tamní společnosti.
1: V Evropě panuje nervozita zesílící německé AfD, tedy Alternativy pro Německo, kterou německé úřady považují za extremistickou. Nakolik je blízká právě rakouským svobodným?
0: Tak určitě existuje propojení mezi oběma stranami, jisté formy spolupráce. Ostatně v minulých letech se hodně často zmiňovalo i propojení německé AfD právě s rakouským identitárním hnutím, o kterém jsme před chvíli hovořili. Takže dá se říci, že tato spolupráce vlastně probíhá mezinárodně, určitě nejenom tedy mezi rakouskou FPÖ a německou AfD, ale i na tom širším půdorysu evropských populistických stran.
1: Ale kdybychom to mohli přece jenom srovnat, řekla byste, že Alternativa pro Německo je ještě blíže krajní pravici, než jsou to rakouští svobodní?
0: Tohle je velmi těžké posoudit, protože bychom museli mít nějaká jasná kritéria, podle kterých to budeme hodnotit. Myslím, že se hodně třeba zmiňuje to, že rakouská FPÖ je podobná, vlastně dá se říci, té radikálnější části německé AfD, která tedy je zejména silná ve východních německých spolkových zemích. Ale jinak bych řekla, že ty strany jsou si v mnohem velmi podobné.
1: No a dá se to srovnání ukázat třeba na vztahu k Evropské unii, podobnost těchto stran?
0: Tak obě dvě ty strany, pokud bychom tady hledali rozdíly, mají jiné kořeny. Rakouská FPÖ, jako jsem zmínila, je teda strana, která funguje relativně dlouho, jako dlouhá desetiletí na politické scéně. Německá AfD vznikla v tomto srovnání relativně nedávno v rámci krize eurozóny jako strana, která se vymezovala proti těm záchranným opatřením na tedy uchování společné evropské měny. Takže zpočátku vlastně ty argumenty AfD proti Evropské unii byly zejména argumenty ekonomické. Ona se potom samozřejmě programově posunula i tedy bych řekla více třeba k tomu tématu migrace a podobně, ale ten základ byl čistě ekonomický. Strana FPÖ je stranou euroskeptickou, která tradičně vlastně sází na to, že Rakousko by mělo zachovat si svoji národní suverenitu a řekla bych, že ten ekonomický argument tam zase není tak úplně silný.
1: A může být pro německou AfD trošičku inspirativní sledovat, co se děje s rakouskou FPÖ v tom ohledu, že strany, politické strany také nejsou příliš ochotné s ní do koalice, ale možná jim nic jiného nezbyde. Může se to stát i v Německu, kde zatím ostatní politické strany také deklarují, že s Alternativou pro Německo nikdy vládnout nebudou.
0: Řekla bych, že tohle to je velmi podstatný rozdíl, protože v Německu je stále velmi těžko představitelné, že by některá z těch ostatních politických stran byla ochotná s AfD na spolkové úrovni spolupracovat. Ostatně i teda třeba na úrovni zemské. Nicméně FPÖ je stranou, a to už jsem zmínila, že tedy existuje dlouho, tak vlastně je stranou, která se běžně účastnila vládních koalic na zemské úrovni. Některé spolkové země dokonce dlouhodobě vedla je stranou, která se účastnila i ve vládě a to i relativně nedávno. Takže tam to zas až tak úplně nepředstavitelné není.
1: Hostem Interview Plus byla dnes vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji a přeji hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Hovory. Pár dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu v Brně. Ta loni dosáhla miliardové tržby. Podnikatel Martin Ziegler bude mým hostem a já se ho budu ptát na to, jak se takto velká a úspěšná firma vlastně dá vybudovat, jak být dobrým a úspěšným manažerem a jak nás změní a promění umělá inteligence, protože můj host je v tomto směru velkým optimistou. Tak si nás poslechněte.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus.

0: Desítky tisíc lidí se musí evakuovat kvůli požárům v jihozápadní Francii a u španělského Madridu. Pomáhat budou i čeští hasiči s vrtulníkem.
1: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení.
0: Nová americká cla kvůli údajně nucené práci jsou podle šéfky unijní diplomacie Kalasové neopodstatněná.
2: Když porovnáte naše pracovní zákony s těmi ve Spojených státech, tak my máme placenou dovolenou a velmi dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance.
0: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy před nehodou u Kralup popojíždí kolona už z 12. kilometru. A bude oblačno až polojasno, na východě místy přehánky, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne, je pátek 24. července. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil. Spálil už území o velikosti Plzně.
4: Z poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 tisíc lidí.
5: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
4: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 kilometrů jižněji vyhnal z domovů přes 23 tisíc lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Radiožurnál.
0: S hašením požárů ve Francii budou znovu pomáhat i čeští hasiči. Na cestě do oblasti Gironde na západě země je vrtulník Black Hawk se sedmičlennou posádkou.
2: Dva piloti, dva technici a tři hasiči. To je tým, který bude pomáhat s hašením požáru nedaleko Bordeaux, popisuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
6: Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a dva letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
2: Do hašení by se měli zapojit v sobotu. Čeští hasiči už ve Francii o prázdninách pomáhali, a to se dvěma vrtulníky v Pyrenejích. Jejich nasazení francouzští partneři i místní obyvatelé ocenili. Za pomoc poděkovali nápisem Merci, který vysekali v poli. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
0: Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku Venom v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Příčinu nehody dále vyšetřuje vojenská policie a komise ministerstva obrany.
7: Armádní vrtulník Venom se zřítil včera popoledni při návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela, čtyři vojáci jsou zranění, dva z nich vážně. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí.
8: Jsou mimo ohrožení života, nadále zůstávají v péči lékařů.
7: V nemocnici skončili i lidé, kteří se po havárii nadýchali kouře. Ty už zdravotníci postupně propustili. Havarovaný vrtulník stále zůstává kvůli vyšetřování na stejném místě na základně v náměšti nad Oslavou. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka bude vyšetřování trvat dlouho.
9: Vyšetřování bude záležet na tom, jak se provedou odborné expertízy. Naše zkušenost říká, že to můžou být týdny až měsíce.
7: Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
10: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
11: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
10: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
12: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
10: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Nová americká clona evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. Kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5% na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
13: Kallasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Iránská armáda informovala o útocích na americké vojáky v Bahrajnu a Jordánsku. Údery přišly poté, co americké síly 13. noc v řadě útočily na cíle v Iránu. Tamní protivzdušná obrana podle médií zasahovala i nad Teheránem.
14: Při útoku v okolí iránského města Ahváz zahynuli podle místních úřadů 4 lidi a 5 dalších bylo zraněno. Agentura AFP se odvolává na guvernéra jihozápadní provincie Chuzestán, ve které město leží. Velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že údery zasáhly iránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, objekty pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity. Podle Američanů je cílem úderu zničit iránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu Hormuzského průlivu. V uplynulých dnech ale úžinou proplouvá nejnižší počet lodí za poslední týdny. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Letos nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty nebo divadlo. Součástí večerního slavnostního zahájení bude česká premiéra snímku Virbl. Z centra festivalu se teď hlásí reportér Michal Sladký.
15: Svůj celovečerní debut uvede režisér Tomáš Hubáček, kterého doplní představitelé hlavních rolí David Švehlík, Judit Pecháček nebo Alexej Piško. Do Uherského Hradiště během festivalu dorazí i další známé tváře. Tou asi nejvýraznější bude herec Jiří Lábus, který představí několik svých snímků a v neděli bude mít také lekci filmu. Stejně jako další host, herečka Anna Geislerová, rovněž obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Organizátoři ocení i francouzského režiséra animovaných filmů Michela Oslo. Michal Sladký, Radiožurnál.
16: Vodní slalomář Jakub Krejčí se stal mistrem světa. Zlato získal na šampionátu v americkém městě Oklahoma City. Přímo v dějišti závodu mu k úspěchu gratulovali sami světoví šampioni Prskavec s Přindišem, kteří vypadli v semifinále a Jakuba Krejčího v začátcích kariéry ovlivnili.
17: Každý nějakým způsobem a chtěl jsem si od každého vzít něco, ale zároveň jsem chtěl já být tím nejlepším vzorem pro ty další generace a pro ty nejmladší vodní slalomáře. Že i když jsme soupeři, tak dokážeme ty ega rád stranou a pogratulovat si a popřát si a přát to těm ostatním.
16: Amálie Helgertová byla mezi kajakářkami osmá, vyhrála Australanka Foxová. Pět českých tenistek se dnes představí ve čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Jako první nastoupí Marie Bousková proti Tereze Valentové. Po nich bude hrát Sára Bejlek proti Rakušance Tagerové a na závěr se Dominika Šálková utká s Barborou Krejčíkovou. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
18: Na D1 z Prahy do Brna zdržení od Ostrova Čec jak pro kamiony, tak osobní auta. Velmi pomalu se jede i přímo v Brně ke sjezdu na Mikulov. Na kilometru 193 se jede okolo nehody. Poté na výjezdu z města směr Vyškov. Od Slatiny z kilometru 202 se kolona vleče krokem až za Rohlenku na 208. více než 40 minut. Na 203. těsně za nájezdem od Svitav se také jede okolo nehody. D8 před Prahou a trvající komplikace kvůli kolizi za Kralupy na 7. kilometru. Průjezdný jen levý pruh. Kolona ze 13. kilometru je na minimálně 20 minut. A D11 z Prahy do Hradce zdržení za sjezdem na Lysou. Nejprve nehoda na 23.5. kilometru, poté za Sadskou na 28.5. Havárie dodávky mimo komunikaci. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až polojasno ve východní polovině území, místy přehánky, večer budou ustávat a většinou se i vyjasní. Teploty 20 až 25 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná polední publicistika dnes s Věrou Štechrovou.
19: Jak dopadnou na státy 27, včetně Česka, dovozní cla, která i na Unii nově uvalila Trumpova administrativa? Jaké bylo působení proruské skupiny českoslovenští vojáci v záloze Zamír, o které dnes rozhodoval soud? A jak pestrá je letošní programová nabídka letní filmové školy v Uherském Hradišti? O tom všem budeme mluvit. Americká administrativa oznámila nová cla pro 60 zemí, včetně Evropské unie. Jsou ve výši 10 a 12,5% a mají nahradit dočasné 10% clo, které dnes skončilo. Zdůvodnění je zajímavé. Clo platí ty země, které podle USA nedokázaly zabránit dovozu výrobků, které jsou výsledkem nucené práce. Evropská unie, Británie či Kanada tak budou platit cla minimálně ve výši 10%. Evropská unie prohlásila, že očekává, že Spojené státy budou i dál dodržovat obchodní dohodu uzavřenou loni v červenci. V ní se Evropská unie zavázala zrušit dovozní cla na americké průmyslové výrobky, zatímco Spojené státy zavedly maximálně 15% clo na většinu zboží dováženého z Evropské unie. Podrobnosti dodáme s Janem Burešem, hlavním ekonomem skupiny ČSOB. Dobrý den.
20: Pěkný den.
19: Jak rozumíte těm novým americkým clům ve výši 10% pro Evropskou unii, když obchodní dohoda s USA mluví o 15% maximálně, co tedy teď vlastně platí?
20: Dobrá otázka. Ono si to úplně neodporuje, i když na první pohled a po sečtení je to trošku zmatečné. Těch 15% z dohody je strop, těch 10% je aktuální sazba podle nástroje tedy nového článku obchodní dohody, které se rozhodly Spojené státy používat. Ten strop říká, kolik je nejvýš sazba a to, kolik se platí teď, může se u jednotlivých produktů vlastně lišit a samozřejmě výjimuta z toho jsou i nadále sektorová cla pro vybrané produkty, jako například pro producenty oceli, kde platí výrazně vyšší cla, okolo 50%. I automobily v tuto chvíli například zůstávají na 15%.
19: Znamená to, že se nenaplnila ta hrozba Donalda Trumpa z května, kde říkal, že chce zvýšit clo na dovážená evropská auta do USA na těch 25%?
20: Ne, to zatím není ten případ. To, co Donald Trump vlastně v tuto chvíli dělá, je, že se vypořádává prakticky s tím, že po rozhodnutí ústavního soudu nemá v ruce úplně vlastně kredibilní, nebo neměl v ruce úplně kredibilní nástroj, jak uvalovat plošná cla na co největší počet zemí. Tady vlastně tímto krokem on neřeší specificky Evropu a problém vlastně evropského automotivu, to jsou věci trošku separátní, ale řeší vlastně náhradu za ten univerzální nástroj, kterým začal poměrně brzo po svém nástupu plošně vlastně zásobovat svět zvýšenými cly.
19: Já předpokládám, že s tím rozhodnutím amerických soudů je tedy, že jejich důsledkem je i to podivné zdůvodnění, kdy Spojené státy v tom zdůvodnění zavedení těchto cel v podstatě říkají, že státy Evropské unie umožňují dovoz zboží vyrobeného nucenou prací. Tak na základě čeho Washington tvrdí, že Evropská unie nepodniká dostatečné kroky proti nucené práci?
20: No tady nejsem právník, ale musím říct, že tento argument asi časem bude stát na vodě, protože Evropská unie má přijatou legislativu, která ošetřuje vlastně tuto problematiku. Je pravda, že ještě není vlastně plně implementovaná a nedá se říct, že by byla úplně účinná na celém území Evropské unie, ale vyvozovat z toho, že Evropská unie v zásadě ignoruje podíl nucené práce na výrobě a nezajímá jí vlastně tady ta otázka, to je silně přehnané a myslím si, že výhledově by tento argument neobstál.
19: Evropská unie má patřit mezi ty země, u kterých se ta nová cla nebudou připočítávat k těm stávajícím clům. Dá se tedy říct, že vlastně Spojené státy opravdu dodržují tu obchodní dohodu uzavřenou loni v červenci?
20: Přijde mi, že ta ambice tam je, víceméně jet dál s Evropou na půdorysu té původní obchodní dohody, kde vlastně určité věci se jsou zastabilizovány a je to svým způsobem i výhodné pro země Evropské unie, že se dá v takovém prostředí lépe plánovat. Některé věci úplně dořešené nejsou, to jsou vybrané sektory, například farmaceutický sektor. Ostatně dál pravděpodobně bude otevírána otázka segmentu automotivu nebo producentů kovů, tak tady pro Evropu pořád vlastně jsou určité velké neznámé při pohledu do budoucna, ale je ambice v zásadě nějakým způsobem úplně nespochybňovat tu dohodu původní, která byla uzavřena s ohledem právě na evropský a pravděpodobně i americký biznis.
19: A budou tedy mít podle vás ta dnes oznámená cla ze strany USA nějaký dopad v tuhle chvíli na české firmy, které vyvážejí do Spojených států?
20: Bezprostřední dopad neočekávám, protože se nijak dramaticky nebudou měnit ty efektivní celní sazby. Pokud ano, tak spíše méně a lehce příznivějším směrem, ale vlastně k zásadním změnám by docházet nemělo.
19: Říká Jan Bureš, hlavní ekonom skupiny ČSOB. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
20: Děkuji a naslyšenou.
19: Pražský soud dnes rozhodl v kauze proruské skupiny českoslovenští vojáci v záloze za mír. Domobranci podle něj nepodporovali terorismus, ale vedoucí skupiny Ivan Kratochvíl dostal roční podmínku a pětiletý zákaz organizování vojenských nebo polovojenských spolků. Soud ho odsoudil za účast v nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. U ostatních dvou obžalovaných se to podle soudu nepodařilo prokázat. Obžaloba tvrdí, že domobranci vyslali v roce 2017 dobrovolníka Miloše Řeckého k proruským separatistům na ukrajinském Donbase, aby získal zkušenosti pro případné politické změny v Česku. Ouřecký už dříve přiznal vinu, trest tříleté podmínky a 100 hodin prospěšných prací je zatím nepravomocný. My o skupině dodáme podrobnosti se slovenským reportérem a fotografem z deníku N. Tomášem Foro, který je také autorem knihy o donbaském konfliktu s názvem Svatební apartmán v hotelu Válka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
19: Vy působení téhle skupiny sledujete. Můžete popsat, o jaký spolek jde, jak je velký a řekněme vlivný?
1: Ano, já se to vyšetrování, ten soud se vlastně rozběhl na základě mého článku o této skupině, který jsem publikoval na Slovensku a Česku před několikými rokmi, takže já jsem jich vlastně sledoval dost podrobně a právě toho pana Ouřeckého, který už byl odsuděný předtím, tak já jsem ho vlastně na Donbase na frontové linii aj stretol. Nakoľko boli vplyvní, ja si myslím, že oni mali dosť veľké zázemie v Česku, to boli tisíce ľudí a možno dokonca viac ako tisíc, možno to boli dokonca akoby okolo 15-20 tisíc, ale drvivá väčšina z týchto členov tej organizácie zrejme ani vôbec netušila, že čo vlastne, aké aktivity vyvíja takéto najúžšie a najradikálnejšie jadro, ktoré bolo zložené, myslím, že maximálne z niekoľko desiatok ľudí. Ale treba povedať, že táto časť týchto radikálov pôsobila nielen v Česku, ale aj priamo na Donbase. Čiže to už boli ľudia, ktorí získavali bojové skúsenosti a naozaj veci, ktoré to šéfovstvo, tí veliteľia česky potom plánovali podľa svojich vlastných slov, lebo toto mi oni hovorili, pri našich rozhovoroch plánovali využiť pri prípadných teroristických útokoch priamo v Česku.
19: Máte informácie, jestli ten spolek teď v tuhle chvíli ešte reálne provozuje nejaké aktivity nebo v nich pokračuje?
1: Nakoľko viem, tak práve ich zatknutím už pred niekoľkými rokmi vlastne sa činnosť tej organizácie utlmila. Aspoň minimálne taká, ktorú možno sledovať nejako zvonka. Ale napríklad pán Kratochvíl, ktorý bol dnes odsúdený, tak si pamätám, že som ho ešte donedávna videl celkom aktívne vystupovať v tej českej dezinfoscéne na rôznych dezinfoveboch a veľmi aktívne a veľmi, povedal by som, že veľmi sebavedomo. Takže neviem, dovnútra tej organizácie teraz úplne nevidím, ale je to asi tak, ako hovorím. Organizácia samotná, myslím, že už nefunguje, ale jej členovia až doteraz boli celkom aktívni.
19: Samozrejme, soud teď rozhodoval o tom, jestli sa podařilo prokázať té skupine podporu terorizmu, ale na základe toho, co vy o té skupine víte, byla ta obžaloba z podpory terorizmu relevantní?
1: Pozrite, tá obžaloba a celé to vyšetrovanie sa vlastne rozbehlo aj toho môjho článku, o ktorých som dal polícii ešte predtým, ako bol publikovaný. A ja som ho jedal policajtom českým práve z toho dôvodu, že ja sám som akoby nechcel si brať na zodpovednosť to, že ľudia, ktorí úplne otvorene mi hovorili o zabíjaní ľudí v Česku, že by to mohli naozaj vykonať, takže ja som jednoducho toto rozhodnutie, či to je alebo nie je teroristická skupina, či sú to teroristi, jednoducho nechal na tých, ktorí sú oprávnení o tomto rozhodovať, čiže české orgány a české súdy.
19: Ten vedoucí spolku Ivan Kratochvíl je podplukovníkem ve výslužbě. On byl nakonec tedy dnes odsouzen zatím nepravomocně za účast v nestátní ozbrojené skupině. Co se ví o té jeho činnosti a jak on byl spojený s Milošem Ouřeckým, který nakonec opravdu odjel na Donbas a přidal se k separatistům?
1: Samotný Miloš Ouřecký, keď jsem ho stretl na frontě, samozřejmě na té proruské straně, tak mi tvrdil, že ho tam poslal pán Kratochvíl s pani Krúlišovou, ktorá bola tiež obvinená. A on mi tvrdil, že to boli jednoducho veliteľia tej jednotky alebo tej organizácie. A že oni to celé vymysleli a oni ho tam poslali, čo on podľa jeho tvrdení toto akoby zistil, že za akým účelom, čiže za to, aby sa tam učil bojovať, aby potom mohol zabíjať v Česku, tak to zistil až priamo na Donbase, ale toto bolo akoby jeho tvrdenie, ktoré vlastne od začiatku vravel. A musím povedať, že keď som sa stretol s pánom Kratochvílom a s pani Krúlišovou, ktorí boli vlastne na čele tej organizácie, tak oni mi toto celkom akoby bez problémov potvrdili. Takže akoby ja v tomto nemám nejakú pochybnosť.
19: Více o motivech Ivana Kratochvíla, jak som říkala, podplukovníka ve výslužbě, proč stanul v čele tohoto spolku a jaké sú jeho motivy k téhle činnosti. Mluvil ste o tom s ním niekdy?
1: Áno, to je hrozne bizarná vec, lebo ako, a však toto je práve dôvod, prečo ja som mal vlastne pochybnosti, lebo ako oni boli presvedčení. Myslím, že oni pôsobili od nejakého roku 2015 alebo 2016, v každom prípade potom ako vypukla tá masová čečenská kríza. A oni boli presvedčení, keďže to boli ľudia veľmi, veľmi akoby zakonšpirovaní a povedal by som aj v nejakom smysle pometení, tak oni boli presvedčení, že to je súčasť nejakého väčšieho útoku, ktorému bude čeliť Česko zo strany Západu a že Česko bude jednoducho onedlho pod fyzickým útokom zo strany našich spojencov v skutočnosti. A oni boli jednoducho pripravený Česko brániť a brániť ho takým spôsobom, že najprv bude treba zavraždiť tzv. Vnútorného nepriateľa, čiže ľudí, ktorí by mohli s takýmito ich akciami vo vnútri Česku nesúhlasiť. Takže to bol ich plán. Je to hrozne šialené, ale keď som sa s tými ľuďmi priamo o tom rozprával a hovorili mi to z očí do očí, tak ale to boli tie moje pochybnosti, prečo som si to vlastne rozhodol nakoniec odozdať policii.
19: Máte informace o tom, jestli dnes působí v řadách proruských separatistických bojovníků další čeští občané a jak vůbec vypadá ta domobranecká proruská scéna v Česku a na Slovensku v tuhle chvíli?
1: V Česku určitě působí několik desetok českých, v ruské armádě alebo v jednotkách těch bývalých separatistů, lebo myslím, že oni už teda jsou začleněni pod Ruskou federaci a pod ruskou armádu. Určitě působí několik desetok Čechov. A niektorých z nich aj osobne poznám a nakoľko viem, tak alebo bojujú, alebo boli ťažko zranení, ale jednoducho sú tam celý čas. A ako vyzerá tá scéna slovenská, česká? No, ako povedal by som, že organizácia, ktorá bola tak podobne ambiciózna a ktorá naozaj akože nadviazala kontakt s ruskými službami tajnými a pôsobila na Donbase tak, ako to robila, robili to československé vojaci zálohe, tak myslím, že niečo také podobné momentálne neexistuje, ale sú rôzne skupiny a sú rôzne aktivity, iniciatívy, ktoré vyvíjajú rôzny typ činnosti, tie sú právo priamo v Česku alebo na Slovensku. Mne sa stále zdá, že v Česku je táto proruská komunita akoby trochu lepšie organizovaná a možno aj trošku lepšie akoby rozhodnutá a niečo reálne robiť, lebo jedna vec je práve, keď píšete nejaké proruské príspevky na internetoch a úplne niečo iné, keď začne sa rozhodnete poslať tam naozaj ľudí a konať presne, ako to urobili títo ľudia. Takže ja pevne verím, že české a slovenské úrady si už práve po tomto prípade uvedomujú tú hrozbu, ako môže plynúť aj naozaj zo skupinky pometených ľudí a že na to dávajú oveľa väčší pozor na to, čo sa deje vlastne v tejto sfére.
19: Slovenský reportér a fotograf Tomáš Foro, ďakujem, naslyšenou.
1: Ďakujem, pekný deň, dovidenia.
19: V Uherském Hradišti předpolednem začal už 52. ročník letní filmové školy, jedné z nejvýznamnějších zdejších přehlídek, na kterou se tradičně sjíždějí tisíce milovníků kinematografie, ale která nabízí v doprovodném programu i koncerty, divadelní představení nebo odborné diskuze. Hradiště i letos přivítá řadu zahraničních hostů a výroční ceny Asociace českých filmových klubů převezmou francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo, herečka Anna Geislerová, herec Jiří Lábus a Dušan Kondel, dlouholetý vedoucí Karlovarského filmového klubu. Já už teď zdravím programového ředitele letní filmové školy Jana Jilka. Dobrý den.
5: Hezký den.
19: Tak právě teď běží ve Slováckém divadle úvodní film festivalu romantický snímek polského režiséra Rondudy. Proč padla volba právě na něj?
5: Já jsem rád, že to říkáte, protože pro nás je to takový moment jako magický a strašně důležitý. Vlastně ta dnešní 12. hodina, to je ten moment, kdy se rozběhne první film a vlastně ten festival se začne dít v reálném čase. Ta volba padla z hlediska nasazení vlastně toho celého festivalu. My máme více než 400 programových položek, tak vlastně některý z těch filmů musí prostě být první a přišlo nám to jako dobrý otvírací film. Aktuální polská kinematografie je velmi silná a doufáme, že i v tomhle jako brzkém čase pro návštěvníky filmovky si najde své diváky, ale hned pokračujeme dále vlastně ve 12.30 na kině Hvězda, hlavní festivalovém kině Jačíka Čeka, Šimona Holého, film, který rezonoval velmi silně na letošním Karlovarském festivalu, takže teď už se ty projekce rozbíhají vlastně na všech 7 promítacích sálech a festival začal.
19: Jako každoročně vy uvádíte několik předpremiér českých a slovenských snímků, tak podle jakého klíče vybíráte?
5: Vybíráme vlastně z toho, co máme k dispozici s programovou ředitelkou Ivou Hejlíčkovou a garantem toho českého bloku Jaroslavem Sedláčkem, takže je to vlastně náš autorský dramaturgický výběr. Snažíme se samozřejmě zahrnout takzvanou karlovarskou sklizeň, to znamená filmy, které byly uvedeny poprvé na Karlovarském festivalu, ale mít i vlastně svoje vlastní premiéry české, světové a tak dále. A mezi tyto filmy patří například zahajovací film režiséra Tomáše Hubáčka Virbel. Je tam snímek Láska, slovensko-české psychologické drama režiséra Marko Škopa, takový vrchol pomyslné trilogie jeho. Je tam třeba dokument Veřejný prostor Františka Skály, který taky uvedeme v české premiéře, který mapuje toho uměleckého samorosta, člověka milujícího tvorbu a život Františka Skálu.
19: Když se podíváme na tu dramaturgii, tak je tam hodně balkánské filmové tvorby. Byl to záměr? Zaměřili jste se letos na ní?
5: Není to úplně sekce, která by byla koncipovaná jako se záměrem geografickým, ale my každoročně jedna z nejpopulárnějších vlastně sekcí festivalu každý rok jsou východní přísliby, kde jsou vybírány filmy z teritorií na východ od nás a ten Balkán tradičně je velmi silný, takže vždycky se některé ty filmy tam objeví, ale ty východní přísliby jsou komplexnější a letos uvádíme i kolekci filmů třeba, které mapují ten rusko-ukrajinský konflikt, o kterém jste tady mluvili před chvílí, takže snažíme se být velmi aktuální v těch filmech a ve výběru těch východních příslibů tam jsou opravdu jako ty nejnovější snímky z toho posledního roku.
19: Na kterého hosta letošní filmovky vy se nejvíc těšíte?
5: Já se těším na Michela Oslota, protože je to něco výjimečného pro nás. Nejsme festival, který by se primárně zabýval filmovou animací, takže jeden z nejslavnějších světových filmových animátorů je pro nás něčím velmi specifickým a těšíme se nejenom na projekce jeho 4 filmů, vlastně pohádek, ale zároveň takových archetypálních příběhů a ty jeho filmy si myslím, že jsou vhodné jak pro děti, pro dětského diváka, tak pro diváka dospělého, ale Michel Oslo bude mít ještě další vlastně komplexní program na filmovce, kromě diskuzí po filmech, tak bude mít i tu tradiční lekci filmu, to masterclass, potom bude mít vlastně speciální debatu, která bude věnovaná jenom těm animačním technikám, vlastně specifickou, a potom bude mít taky workshop vlastně pro děti, kde děti pod jeho vedením si budou moct vytvořit svoji první animaci v životě a tohle bude jeden z vrcholů festivalu pro mě, protože to bude něco, co je neopakovatelné.
19: A máte na letošním festivalu nějakou novinku, myslím, z těch dalších akcí, které se týkají filmu, ale nejsou přímo sledovány filmu?
5: Letos je to spíš vlastně necháváme model, který byl z hlediska promítacích sálů. Samozřejmě chceme zlepšit management vlastně front, čekání lidí na filmy a tak dále. Takže tyhle praktické informace, tyhle praktické věci z hlediska doprovodného programu, tak novinkou třeba v hudebním programu, který je velmi komplexní od barokní hudby přes Richarda Millera a další věci, tak máme Planetu Mír, což jsou vlastně...
19: Tím jsme pozvali na letní filmovou školu. Odmlouvám se, jsou tady zprávy. To byl Jan Jílek, programový ředitel. Díky naslyšenou.
4: 12 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplácené z evropských fondů. A kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semanzové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle ní kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma již součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. A českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. V posádce jsou dva piloti, dva technici a tři hasiči. K nasazení budou připraveni zítra ráno. O pomoc požádala Francie v rámci aktivace mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince. Do 6 týdnů vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. A vlastník budovy musí taky zajistit neustálé sledování stavby statikem. A výškovou budovu v bývalém baťovském areálu zničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. A vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenisek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. A mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze o víkendu nepojedou vlaky, dělníci tam budou opravovat trať a cestující musí místo vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Omezení se týká hlavně vlaků na Plzeň a Klatovy a do Karlštejna a Berouna. Výluka skončí v pondělí. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Mělník na 12. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 7,5. kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržení je asi 20 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje fronta. Pokračuje nesouvisle až do Brna na 196. kilometr. Nakonec omezení. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude převládat oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháníkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost a nejvyšší odpolední teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je na řadě dnešní vydání názoru a argumentů.
21: Nový jednací řád vlády. Změny v důchodech, či nakolik je oslaben ruský režim. Nejenom tato témat rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
21: česká vláda by od září měla jednat podle nového jednacího řádu. Jehož návrh předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který se ale od změn distancoval. Návrh ruší například povinnost uvádět v zápise hlasování ministrů u rozhodnutí o veřejných penězích, dává premiérovi možnost rozhodnout o uzavřeném projednávání bez souhlasu kabinetu a dále posiluje jeho pravomoci. Zvukový záznam z jednání vlády má být po dobu 30 let utajen a nebude platit povinnost uvádět v zápisu stručný popis rozpravy. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
21: Co nový jednací řád vlády ukazuje?
2: Ukazuje jednak to, že když je to jednací řád vlády, tak to nemusí schvalovat poslanecká sněmovna se senátem, ale že zkrátka záleží pouze na rozhodnutí vlády. Druhá věc je ta, že v posledních desítkách let nebyl nějakým zásadním způsobem měněn jednací řád a nyní tedy by k tomu mělo dojít. A když si shrneme to zdůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, tak není příliš pádné a nerozptyluje různé obavy, proč k tomu dochází, protože tam je řeč o tom, že by ten jednací řád měl být modernější a přehlednější. Když se na to podíváme, na ty jednotlivé změny, ke kterým by mělo dojít a velmi pravděpodobně dojde, tak se dá říci, že dochází k určitému posílení pravomocí premiéra. Na první pohled je to naprosto logické, protože premiér stojí v čele vlády, premiér řídí, pokud je přítomen, jednání vlády, takže by měl mít určité pravomoci a je otázka, proč si stávající premiér nedokáže poradit s vládou podle starých pravidel, proč je potřebuje změnit takovým způsobem, aby byla posílena jeho pozice. Pak se samozřejmě hodně mluví o tom, nakolik změny jednacího řádu prospějí k větší důvěryhodnosti nebo naopak k různým spekulacím o konání vlády, o tom, co schvaluje a tak dále, protože jsou tam věci, které by měly změnit, například to, že když se hlasovalo o důležitých věcech týkajících se veřejných peněz a takovýchto záležitostí, tak bylo možné dohledat, jak jednotliví ministři hlasovali. Nyní podle těch nových pravidel by tomu tak být nemělo. Samozřejmě se také hodně hovoří o tom, že by mělo dojít k určitému omezení připomínkového řízení, tak tam je potřeba k tomu ale dodat, že se to nemá týkat zákonů, protože zákony se projednávají podle legislativního řádu vlády a ten by být měněn zatím neměl, takže to připomínkové řízení u zákonů by mělo probíhat standardní formou. Samozřejmě u těch ostatních věcí může být to připomínkové řízení omezeno, což samozřejmě opět může přispívat k podezření, zda tedy je to ku prospěchu nebo spíše proti určité transparentnosti a možnosti ovlivňovat různá rozhodnutí vlády i lidmi, kteří stojí mimo kabinet a kteří se danou problematikou hlouběji zabývají. Právě když jsme u toho připomínkového řízení, tak se sice netýká zákonu, ale vláda v poslední době praktikovala takové věci, které stejně to připomínkové řízení omezovali a dělo se tak v momentech, kdy vláda posílala do poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které nebyly z autorské dílny vlády, ale byly to takzvané poslanecké návrhy a ty poslanecké návrhy právě nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením a týkalo se to například i zásadních změn u stavebního řízení, kdy tam byly různé věci, které jsou velmi problematické a tam ta odborná připomínková rozprava, tak to můžu říct, neprobíhala. Takže opět se tam objevovaly pochybnosti o tom, nakolik takovéto kroky jsou transparentní. Co se týče například toho, že zápisy z jednání vlády, že tam už nebudou obsahovat různé poznámky o tom, jak probíhala rozprava a tak dále, to může také přispět k tomu, že to jednání může být vnímáno méně transparentně, ale to se dělo i v nedávné minulosti, takže si myslím, že v tom není zásadní změna, co se týče toho, že by například zvukové záznamy měly být možné zveřejněny až po 30 letech, tak dosud také nebylo možné zveřejňovat, byť premiér mohl udělit výjimku.
21: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
2: Naslyšenou.
21: Vláda počátkem týdne na svém předposledním plánovaném zasedání před dovolenými schválila úpravu důchodového systému. Oproti dnešku si mají polepšit důchodci nad 80 let, kterým by měl každých 5 let vzrůst důchod o 500. Také by se od příštího roku měla zvedat penze za práci v důchodovém věku. Naopak z návrhu zatím vypadl slibovaný návrat k vyšší valorizaci důchodů, jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí ANO. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
6: Bylo to za Babišovy vlády v letech 2018 až 2021, kdy se stalo pravidlem navrhovat při každoroční valorizaci důchodů jejich dodatečné navýšení. Opozice tenkrát upozorňovala, že to zadluží státní rozpočet na léta. Jenže Andrej Babiš věděl, co dělá. Senioři byli a jsou dodnes jeho nejvěrnější voliči. Takže neprodělali dokonce ani za inflace, která snížila lidem reálné mzdy v průměru o 7,5%. Důchodci byli tehdy jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejichž příjem se zvýšil, a to skoro o 4,5%. Nic proti tomu. Výše starobních důchodů není nijak závratná dodnes. Loni činil průměrný starobní důchod sice už přes 21 tisíc, ale víc než polovina důchodců na něj nedosáhne. Takže to na první pohled vypadá, že nynější rozhodnutí Babišovy vlády obdarovat důchodce k 80 500 měsíčně je vlastně fér. Jenže není. A to z toho důvodu, že má Andrej Babiš evidentně ve zvyku zvyšovat důchody systémem kropící konve. Tedy rozdávat všem seniorům stejně, bez ohledu na výši jejich konkrétních příjmů. Takže teoreticky může už za 8 let tou 500 k 80 obdarovat i sám sebe. Kromě toho má Česká republika ve srovnání například s Německem jednu dost důležitou skutečnost navíc, a tou je fakt, že v Německu je sice mnohem víc seniorů s vyšším důchodem, ale podstatně vyšší jsou i jejich výdaje, a to nejen kvůli vyššímu nájemnému, ale třeba také pravidelným měsíčním platbám za zdravotní pojištění a za pojištění na sociální péči. Obojí je u nás pro seniory zadarmo, ale především tu má podstatně víc seniorů i vlastní bydlení, takže jejich skutečná životní úroveň bývá vyšší, než se zdá. V rámci Evropské unie, ale i OECD, bývají čeští seniori každopádně zařazováni mezi skupiny s nejnižší mírou takzvané příjmové chudoby. Což má svůj důvod především v tom, že Česko patří mezi země s relativně malým rozdílem mezi výší důchodů oproti příjmům ekonomicky aktivních lidí. Občas se to nechtěně projeví i navenek. Konkrétně, když se třeba, jako tomu bylo za první Babišovy vlády, objeví na televizní obrazovce čelá seniorka z domova důchodců, která přemítá, co s tím nenadálým dárečkem od pana Babiše udělá. Až přijde na to, že ráda navštěvuje výstavy, takže na ně už nebude jezdit tramvají, ale taxíkem.
21: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není vůbec zmíněna nyní vládní SPD Tomia Okamury, poprvé od vzniku tohoto hnutí v roce 2015. Marná snaha o únik před realitou, komentuje to publicista Jiří Leština.
8: V minulých dnech vláda schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025, do níž ministerstvo vnitra nezahrnulo vládní SPD. Navzdory tomu, že právě loni státní zástupce obžaloval toto hnutí i Tomia Okamuru za šíření nenávisti. Kvůli xenofobním předvolebním plakátům, na níž byl i muž tmavé pleti třímající zakrvácený nůž. Absurditu situace jen umocňuje fakt, že letos v červnu skutečně byla SPD za plakáty vyvolávající nenávist nepravomocně odsouzena k 3 milionové pokutě. V podstatě je ale tento pokus ministra Lubomíra Metnara o únik před realitou snadno vysvětlitelný. Těžko mohl, co by povolný politik hnutí ANO, úředně ocejchovat jako extremistickou Okamurovu SPD, s níž ANO vládne. Tím spíš ale stojí za pozornost, jak Metnar vynechávku z SPD obhajuje. Podle něj výroční zpráva o extremismu má být odborně technický dokument a nikoliv nástroj politického boje. Jeho účelem je popisovat bezpečnostní hrozby, ne vytvářet prostor pro politické interpretace. To je ovšem od ministra jen chabý pokus o zamlžení podstaty věci. Extremismus není technokratický rébus, ale bytostně politický problém. Je to nástroj k vyvolávání strachu, nenávisti a nejtemnějších pudů, který slouží extremistům a autoritářům k podkopávání základních principů demokratického státu a rozleptávání společenské soudržnosti. Koneckonců samotné ministerstvo vnitra ve svých materiálech výslovně označuje extremismus a předsudečnou nenávist jako jedno z hlavních bezpečnostních rizik pro Českou republiku i Evropu. A je to ministr tohoto rezortu, kdo má odpovídat za jasnou politickou strategii vládního boje proti extremistům, proti vyvolávání nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí. V duchu této zodpovědnosti měla být součástí zprávy o extremismu i informace o obžalobě na SPD. A to tím spíše, že už známe odsuzující verdikt obvodního soudu pro Prahu 1, v němž soudkyně Ivana Tichá mimo jiné uvádí. Problémem volební kampaně obžalované strany je to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice oni a my. Tato polarizace může vést a podle mého názoru vede k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob. Tímto úhlem pohledu ovšem můžeme hodnotit řadu rasistických a xenofobních výroků Tomia Okamury, jehož vládní poslanci svorně odmítli vydat k trestnímu stíhání. Například, když popíral existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech. Nebo navrhoval, aby Romové usilovali o vlastní stát a Česko podpořilo jejich vystěhování. Nebo když v současnosti podněcuje nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Patří sem i Okamurovo souznění s kremelskou propagandou, kdy například mluvil o napadené Ukrajině jako o semeništi neonacistů. Zkrátka není pochyb, že SPD se svým vůdcem do zprávy o extremismu patřilo a patřit nepřestává. A pokud Andrej Babiš uvrhl své hnutí ANO do vládní spolupráce s SPD, pak i pro premiéra platí. Kdo vládne s extremisty, je nejen zodpovědný za jejich šílenosti, ale sám do extremismu upadá.
21: To byl názor publicisty Jiřího Leštiny.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Spojené státy uzavřely podle tamního ministerstva energetiky dohodu o jaderné spolupráci v civilní oblasti se Saúdskou Arábií. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale dohoda ještě podmíněna tím, že Saúdská Arábie přistoupí k takzvaným abrahamovským dohodám, znamenajícím mezi jiným uznání státu Izrael. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. A zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měla by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už v loni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let. Tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pásistického Iráku a tehdy už porevolučního Íránu. Teď tedy Riad udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saudská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách fosilních paliv, zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saudské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saudské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tady ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saudské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saudi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejich dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
21: O jaderné dohodě mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií hovořil kolega Jan Fingerland. Slábne v Rusku režim nebo jen Vladimír Putin? Otázka, kterou si položil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
11: V poslední době se v západních médiích, včetně českých, objevily články, z jejíž obsahu vyplývá, že situace v Rusku má tak výrazné krizové rysy, že dochází ke slábnutí režimu a lze očekávat ukončení války s Ukrajinou a následné změny ruského politického systému. Jde o pochopitelnou snahu podat západním konzumentům mediálního obsahu pozitivní zprávu. V souvislosti s Ruskem jsou totiž podrobeni takovému množství negativních faktů a mají přiznané nebo nepřiznané obavy, že válka na Ukrajině zhoršuje jejich život a může ho zhoršit ještě více, že se vděčně chytnou každé naděje na jiný vývoj v tamních končinách se stejnou vervou, s jakou se tonouci chytá stebla. Tonouci mu však stéblo nepomůže. Potřebuje pevný klacek, který by mu pomohl překonat smrtelné nebezpečí. Jsou tedy zmíněné zvěsti o údajném slábnutí ruského režimu stéblem nebo klackem. Jako hlavní faktory ruské krize se uvádí neúspěchy tamní armády na frontové linii, úspěšné útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruskou energetickou infrastrukturu a s tím spojený všeobecný nedostatek benzínu a celkové zhoršení ekonomické situace, generující snížení životní úrovně běžných občanů Ruské federace. Podvědomně v rámci euroatlantického způsobu myšlení se v těchto článcích zračí naděje.

0: Reálna situace, lid brblá, ale žádných akcí schopen ani ochoten není. To je specifikum ruské mentality, které se musí brát v úvahu při posuzování vývoje a jeho vyhlídek. Mechanické dosazení euroatlantických vzorců chování vede k nesprávné interpretaci a nesplnitelným nadějím. Rusové podle všech dostupných informací vnímají tuto krizi jen jako další v nekonečné řadě Jobových zvěstí a jejich reakce je tradiční – přizpůsobit se a přežít. Elity? Tady si pomůžu s poznatky ruské ekonomky a politoložky Alexandry Prokopenkové. Vydala knihu Státní zaměstnanci, ve které shrnuje svou komunikaci s lidmi z vyšších patr ruského státu. Závěr? Rádi by přivítali změny, ale musí je udělat někdo zvenčí. Jejich velkou nadějí a následně velkým zklamáním byl Donald Trump. Že by se o něco přičinili sami, ne. A to se příliš bojí Putinových tajných. Putin navíc má k dispozici téměř 400-tisícovou rozgvardiu, která je cvičena na potlačování vnitřních nepokojů a je svým patronem dobře živena. Nejsou tedy naděje na změnu jen pověstným stéblem? Ne tak docela. Pokud Putin nezničí Ukrajinu, bude nakonec doma zavržen jako slabý car. Ale Putin je pouze výhonek systému. Ten zůstane.
1: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
2: Ani nevím, kdy se to stalo. Dřív člověk občas potkal protivného člověka. Dnes jakoby protivnost a nadřazenost povýšila na komunikační styl. Stačí co nejrychleji najít chybu u toho druhého a rázem jste autorita. Přišli mi vyměnit vodoměr. Jeden milý technik a jeden důležitý. Pan Důl. Tak ukažte, kde to máte. Tady hned za vratama. No, tak to máte umístěný úplně blbě. A když vám sem vjede auto, najede celou vahou na to víko. No, ale to jste sem umístili vy. No, tak na to nenajíždějte. Pan Důl otevřel poklop. Aha, celý od hlíny, to se asi ani nemusím ptát, jestli jste to někdy otevřela, že jo? Jo, klidně se zeptejte. No, ono se to má jednou za čas kontrolovat, víte, může se tam něco dostat. Třeba co? Třeba mravenec. A vidíte tam nějakýho? Nevidím, nemám brejle. Poklop jsem na ně kontrolovala skoro denně, když mi během mé nepřítomnosti vyteklo 360 kubíků vody. Mravenců jsem si nevšimla. Pani, sama voda závit nestrhne. Ale kromě vody tady nikdo v trubkách nebyl. A ty trubky, ty zapojoval kdo? Nevím. No, to jsem si mohl myslet. Druhý technik už to nevydržel, Karle, nech toho, paní to myslela dobře. Ne, mě to nevadí, aspoň mám zadarmo zkoušku z hydromechaniky, řekla jsem. Pan Důl, nedělejte tady chytrou a pojďte sem, tady to podepište a jak jsem říkal, kontrolujte to, jinak vám tam něco vleze. Já vím, brabenec. Cestou ven se pan Důl praštil do hlavy o futro, chvíli si mnul čelo. Ty futra, ty máte umístěný úplně blbě.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
3: 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. A Čína na svůj sankční seznam přidala dalších 14 subjektů z Evropské unie, je mezi nimi i česká firma Tatra Trucks. A ode dneška platí nová americká cla, Spojené státy je zdůvodňují bojem proti nucené práci. Zprávy a Martin Matějka. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace.

0: Ten pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
1: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
0: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí. Unie do něj zařadila 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Spojené státy mění zdůvodnění své celní politiky. Dnes od půlnoci zavedly nová cla na dovoz z 60 zemí. Washington je poprvé vysvětluje jako boj proti nucené práci, nikoli jako ochranu domácího trhu. Cla mají dvě sazby, 10 a 12,5%. Podle amerického obchodního zmocněnce Jamesa Greena to závisí právě na tom, jak země zákaz nucené práce vymáhají.
3: Greer prohlásil, že Amerika má zákaz dovozu zboží z nucené práce téměř 100 let a přísně ho vymáhá. Podle jeho slov je na čase, aby to samé dělali i její obchodní partneři. Země, které zákaz nucených prací vymáhají, dostanou mírnější sazbu. Tu má například Evropská unie, Kanada nebo Mexiko. Naopak více na clech zaplatí koncoví spotřebitelé v Japonsku či Jižní Koreji. Nová cla pokrývají 99% amerického dovozu a nahrazují plošné 10% clo, které v noci vypršelo. Dovozci už ale avizují žaloby. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Ukrajinci pokračují v cílených vzdušných útocích na velkosklady ruského internetového obchodu Wildberries. Na místech dopadů dronů vypukly velké požáry.
4: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly podle záběrů z ruských sociálních sítí dvě logistická centra u ruského Petrohradu a jedno v Simferopolu na anektovaném Krymu. Z velkoskladů stoupají sloupy hustého černého kouře. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 571 ukrajinských nepilotovaných letadel. Tyto údaje ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko v noci a dopoledne znovu zaútočilo na ukrajinské přístavy v Oděské oblasti. A to jak klasickými šahídy, tak i kříženci mezi raketami a drony. Rozsah škod zatím není známý. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnice Tomáš Tot na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má být na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Na dálnici D11 z Prahy ve směru do Hradce Králové zpomalíte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 23,5. kilometr, tam se srazila dvě osobní auta. Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Mělník. Na 11. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 7,5. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pouze levým pruhem a zdržení je asi 20 minut. A na pražském okruhu z letiště ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převládá oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháňkami a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
5: Dobrý den. O vaši pozornost se uchází tradiční půlhodina, ve které od pondělí do pátku zaznívají názory našich hostů na dění kolem nás. V době letních prázdnin a dovolených nemůže chybět ani téma cestování. A to je specializace mého dnešního hosta. Pozvání přijala Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Já vás vítám. Dobrý den.
6: Přeji všem hezký den.
5: Probereme pochopitelně cestovatelské návyky Čechů, nejžádanější cíle i dopady geopolitické situace, výkyvu počasí či cen na výběr dovolené. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
5: Léto, prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Co znamená toto období pro výkonnou ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, paní Chaloupková?
6: Pro nás v asociaci to samozřejmě znamená poměrně vysokou sezónu. To znamená, ostatní odjíždějí na prázdniny a na dovolené a naopak u nás se ta intenzita práce zvyšuje. Jednak jsme k dispozici našim členům, cestovním kancelářím a agenturám, které v rámci té vysoké sezóny potřebují intenzivní poradenství, a zároveň také jsme k dispozici médiím, kde usilujeme, řekněme, o osvětu, jak mají čeští cestující vybírat zájezdy, u koho, na co si mají dát pozor, aby figurovalo ve smlouvě o zájezdu, a třeba i jak vybírat destinace.
5: Tak mě napadá, že vy ale v podstatě nikdy nemáte volno, protože cestuje se 12 měsíců v roce.
6: Pravdou je, že v posledních letech, zejména tedy od doby covidu, Češi opravdu cestují v průběhu celého roku, takže ty sezónnosti už se nám víceméně slévají, to máte naprostou pravdu, nicméně stále ten největší podíl dovolených je opravdu realizováno v průběhu letních prázdnin.
5: Jací jsou Češi cestovatelé, paní Chaloupková? Osobně bych řekla, že patříme mezi ty národy, kteří cestování, výlety, poznávání milují.
6: Ano, Češi jsou určitě cestovatelé a z našeho pohledu jsou poměrně odolní, nejsou tak bojácní jako třeba jiné národnosti, takže vidíme u nějakých třeba geopolitických situací, vidíme pouze krátkodobé vlivy na nákup zájezdu a na poptávku po konkrétních destinacích, což samozřejmě z pohledu cestovních kanceláří a agentur je dobrá zpráva a naše klientela je pro nás tím pádem velmi cenná. Také český turista je poměrně loajální. Někteří se vrací po mnoho let do stejného místa, ke stejné cestovní kanceláři, do stejné destinace, což je rovněž pro nás obor velmi vítaná zpráva. A zároveň bych chtěla říct, že český turista v cestovních kancelářích a agenturách neváhá utratit poměrně více, než je to právě třeba při individuálním cestování.
5: Co patří mezi další, řekněme, typické cestovatelské zvyklosti Čechů? Mimochodem, když jste se zmínila o tom, že jsou odolní, jinými slovy, že je třeba až tolik neodradí nějaká zhoršená i bezpečnostní situace, jsme neustále toho svědky, tak jsou ale i obezřetní, dávají si pozor, pojišťují se.
6: Řekla bych, že v posledních letech už to skutečně platí, že ten český turista se snaží informovat před cestou, zajímá se o to, do jaké destinace, do jaké oblasti cestuje. Vidíme to vlastně na rostoucích dotazech v cestovních kancelářích a agenturách i u prodejců dovolených, takže ano, snaží se informovat. Na druhou stranu stále máme samozřejmě klientelu, která cílí prioritně na cenu a pak může být třeba nemile překvapena, že jeho očekávání neodpovídá pak realitě, což je poměrně nepříjemná situace v tom smyslu, že následně klient je nespokojen s dovolenou, reklamuje dovolenou a nevrátí se do dané cestovní kanceláře jenom třeba z důvodu toho, že se nesprávně nebo nedostatečně informoval před cestou. Co se týče cestovního pojištění, tak cestovní kanceláře a agentury nabízejí tento příplatek rovnou s nákupem zájezdu, s nákupem dovolené. Je to proto, že je to poměrně snadné, zároveň je zde dodržen většinou časový limit pro dokoupení připojištění storna zájezdu, což je velmi významný příplatek pro rodiny s dětmi, které se obávají toho, že třeba právě před cestou onemocní, nebude moc některý člen z rodiny odcestovat a je to pro ně velmi důležité. Takže cestovní pojištění lze zakoupit jednak přímo v cestovní kanceláři, abychom na to nezapomněli, ale už čím dál tím více opravdu velmi vysoký podíl turistů vyráží do zahraničí s cestovním pojištěním.
5: A vyhledávají Češi obecně spíše služeb cestovních kanceláří, protože určitě mnozí cestují logicky i na vlastní pěst, po vlastní ose.
6: Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu je 49% zahraničních dovolených realizováno přes cestovní kancelář nebo agenturu, což je určitě pro nás úžasná zpráva, že opravdu každá druhá zahraniční dovolená je realizována s využitím našich služeb. Takže je vidět, že jednak je zde ten vliv toho zázemí cestovní kanceláře, to, že ten cestující má krytá záda, že má komu zavolat, když se cokoliv stane, má ten komplexní servis, nemusí si jednotlivé služby sjednávat sám, hledat si informace a podobně. Má to vše na jednom místě u jednoho prodejce, takže tento faktor je velmi významný. A také to, že do některých destinací během léta se prakticky nejlevněji dostanete právě přes cestovní kancelář se zájezdem.
5: First minute nebo last minute, paní Chaloupková, co preferují Češi, tedy včasný nákup zájezdu nebo takzvaně na poslední chvíli?
6: No, v současné chvíli český turista preferuje nákup obojího typu. Jsme přibližně na podobných podílech, okolo 35-40% zájezdu u cestovních kanceláří se prodá na first minute, tedy s předstihem. Teď naši klienti si mohou rezervovat termín, fixovat termín dovolené dlouho dopředu, což je velmi časté, kdy opravdu zaměstnanci v lednu si hlásí v podstatě ty hlavní letní dovolené, tak v tu chvíli vlastně se obrací k nám a nakupují zájezdy, takže s předstihem je ten podíl stále velmi vysoký. Na druhou stranu úplně stejný podíl zájezdů se prodává na last minute, tedy úplně na poslední chvíli z pravidla 3 týdny a méně před odjezdem, kdy tato klientela nicméně není příliš náročná. Na last minute nakupují ti turisté, kteří nemohou fixovat jednak ten termín, mají třeba najednou finanční možnost nakoupit si tu dovolenou, nebo třeba i chtějí velmi výrazně ušetřit, ale cílí prioritně na cenu. Není pro ně důležité tolik, kam cestují, do jaké destinace, do jakého letoviska, ale chtějí zkrátka k moři vycestovat a především ten hlavní požadavek je vycestovat levně.
5: Podívejme se ještě, paní Chalupková, jaké typy dovolené jsou v kurzu. Kratší prodloužené víkendy, jedna velká dovolená za rok nebo dvě nebo několik menších výletů?
6: Tak v posledních letech, tedy v době po covidu, evidujeme více dovolených v průběhu roku. Naši klienti, stálí klienti se do cestovek vrací v průběhu celého roku, nakupují nejenom letní rodinné dovolené u moře, nakupují také v průběhu jara, podzimu kratší poznávací zájezdy, eurovíkendy a samozřejmě také zimní dovolené, ať už se jedná o lyžařské dovolené na hory, třeba do italských Alp, nebo dovolené k moři, zpravidla tedy do nějakých vzdálených zemí, do exotiky.
5: Existují i takové ty krátké pobyty, 3-4 dny u moře?
6: Ano, standardně podle statistik stále Češi cestují v průměru na týdenní dovolené, asi 7,5 dne tráví v zahraničí. Nicméně v posledních, řekněme, 2 letech vidíme, že v prodejích je poměrně vysoký nárůst o kratší pobyty u moře, zpravidla na 3-5 nocí, kde většinou vidíme, že se jedná o klientelu, která třeba nemůže čerpat tolik dní dovolené v zaměstnání, takže vyráží na takzvaný prodloužený víkend, ale zkrátka chce si užít tu dovolenou u moře a na pláži.
5: Může být dovolená vůbec, paní Chalupková, jaksi dostupná pro víceméně každého, protože ne každý si ji může dovolit?
6: Tak stále platí, že tou nejlevnější variantou, pokud před cestou nechceme utratit opravdu mnoho, máme velmi omezený rozpočet, tak nejlevnější variantou je cestovat do Itálie nebo do Chorvatska, do apartmánu, do mobilního domku. Vycestujeme vlastním autem a vlastně je to opravdu ta v současné chvíli nejlevnější varianta, kdy naplníme auto celou rodinou a dostaneme se k moři. Na druhou stranu cestovní kanceláře a agentury v průběhu mimo sezóny, tedy zpravidla v květnu, v červnu a teď v budoucnu v září a říjnu, nabízejí velmi výhodné pobyty na last minute i právě v mimo sezóně. Teď v květnu, červnu to byly pobyty, letecké zájezdy do hotelů i 4 hvězdičkových s all inclusive a dostávali jsme se zde na cenu do 10-12 tisíc korun na osobu. Takže pokud nemáme zcela omezený rozpočet, tak se můžeme dostat k moři i letecky, ale samozřejmě nesmíme mít příliš vysoké nároky na destinaci.
5: Vysvětluje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
5: Češi letos plánují strávit léto především doma, alespoň podle květnového průzkumu agentury Czech Tourism. S dovolenou v Česku počítá 77% oslovených, což je o 12 procentních bodů více než loni. Naopak do ciziny chce vyrazit zhruba polovina obyvatel, tedy o 8 procentních bodů méně. Tak které destinace, paní Chalupková, jsou nebo patří mezi ty nejoblíbenější, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí?
6: Tak ta domácí dovolená v České republice se nijak nevylučuje s tou zahraniční v kontextu toho, že čeští turisté cestují na více dovolených v průběhu roku. Takže jednak ano, mohou strávit dovolenou doma, například na své chatě, chalupě, a zároveň také na týden vycestovat s rodinou k moři. V případě těch zahraničních destinací tak jsou nejoblíbenější stále Itálie, Chorvatsko, a to proto, že to jsou destinace dosažitelné po pozemních komunikacích, tedy sedneme do auta a za pár hodin jsme u moře. A v leteckých zájezdech vedou destinace, jako je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt a také Bulharsko.
5: Nejméně poslední 2-3 roky se řada občanů České republiky vrací k Baltu, na sever, ať už Německa a možná ještě více do Polska. To byl takový skokan sezóny, bych řekla. Tak jaké jsou další nové cíle možná dosud, nebo i trhy, které mají potenciál?
6: Máte naprostou pravdu, že vzhledem k tomu, že už více jak 35 let cestujeme, tak se snažíme hledat i takzvané nové nebo méně známé, méně navštěvované destinace, takže Češi v průběhu léta cestují i na sever, jednak je to i vlivem klimatických změn a vysokých teplot na jihu a ve Středomoří, a zároveň také naším cílem je poznávat a rozšiřovat si obzory a poznávat nové země. V cestovních kancelářích a agenturách vidíme rostoucí poptávku nejenom po Polsku, které jste zmínila, které opravdu před 2 lety zaznamenalo 500 000 českých turistů v průběhu roku, což je opravdu velmi vysoké číslo. Zároveň také Češi míří k Baltu, do Estonska, Litvy, Lotyšska, a na poznávací zájezdy směřují především do Norska, Dánska nebo Islandu.
5: A přibývá třeba i lidi, kteří vyjíždějí mimo tu hlavní turistickou sezónu. Samozřejmě rodiny s dětmi, se školáky mají tady trošku menší manevrovací prostor, ale třeba pozdní jaro nebo podzim, po prázdninách, po letních prázdninách.
6: Ano, je to určitě tak, ale jak jste zmínila, nejedná se především o rodiny s dětmi, především se školními dětmi. Ty soustředí se na jak letní, tak třeba i podzimní prázdniny, takže ten týden, kdy jsou podzimní prázdniny, je poměrně cenově vyšší, co se týče zahraničních dovolených. Ale ano, v cestovních kancelářích ta klientela je především ve věku přibližně 55+ a zajímá se právě o poznávací zájezdy napříč celým světem. Od toho podzimního období, řekněme od října, se začíná cestovat do vzdálených exotických zemí na poznávací zájezdy cestovních kanceláří vlastně s průvodcem, kdy cestovka zajišťuje komplexní servis, a většinou se s tím průvodcem skupina setká třeba přímo na letišti a odlítá do té destinace a společně tráví 10 až 14 dní, kdy vlastně cestují po dané zemi, přelétávají třeba i do dalších zemí a vlastně poznávají opravdu exotické země.
5: Pokud člověk zvolí tu leteckou přepravu, tak využívají klienti cestovních kanceláří anebo vůbec prostě dovolenkáři odlety z menších letišť v České republice, případně už mnoho let vlastně řada lidí využívá odlety, ať už třeba z Německa, z Polska.
6: Je to jednoznačně tak. Zájem o odlety z regionálních letišť je každým rokem rostoucí, a to opravdu v desítkách procent. Na to reagují i cestovní kanceláře, které odlety třeba právě z Ostravy, z Brna, z Pardubic, z Českých Budějovic nebo z Karlových Varů nabízejí, a opravdu tato letiště zaznamenávají rostoucí množství cestujících v desítkách, některé i dokonce ve stovkách procent. Takže máte naprostou pravdu, byť stále dominantní, přibližně 75% odletů z České republiky je realizováno z letiště Praha. Zároveň také z regionů, z krajů příhraničních vlastně mají čeští turisté možnost velmi blízko cestovat do zahraničních letišť, jako právě jste zmínila, typicky Německo, Drážďany, Mnichov, nebo v Rakousku Vídeň, v Polsku Katovice. Takže ano, ta konkurence je už poměrně vysoká a mnoho letišť zahraničních nabízí například parkování zdarma nebo za velmi výhodné ceny, takže už to nemusí být ani vlastně ta doprava na to zahraniční letiště nějak nákladná. Na druhou stranu může být více stresující, protože musí musíme mít vyhrazeno dostatek času, jak se na letiště dostat, aby jsme nezmeškali let.
2: Jak to vidí?
5: Nejenom o letním cestování si v dnešním vydání pořadu Jak to vidí povídám s Kateřinou Chaloupkovou, výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Vy už jste zmínila, že do toho výběru naší dovolené, ať už letní nebo jakékoliv, se propisuje kromě cen i počasí a řekněme geopolitika. Tak hraje čím dál větší roli v rozhodování?
6: Hraje určitě především v krátkodobém horizontu. Jak jsem ji zmínila, tak český turista je poměrně odolný a reaguje na geopolitické vlivy spíše v krátkodobém horizontu. Naposledy jsme to viděli právě při vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy se prodeje zájezdů prakticky zastavily na 4 až 6 týdnů v cestovních kancelářích a vlastně poté poměrně rychle po Velikonocích se začaly prodeje opět obnovovat. Takže bylo vidět, že ve chvíli, kdy naši klienti zjistili, že ten konflikt zasahuje pouze do některých konkrétních zemí, kam se přirozeně přestalo létat nebo se létalo ve velmi omezeném režimu, tak nakupovali zájezdy již do dalších destinací a již se neobávali té cesty do ciziny. Samozřejmě nejenom geopolitické vlivy a jakási bezpečnost, která vstupuje do rozhodování o nákupu dovolené, ale jsou to i další faktory. My jsme se potýkali s poměrně silnými tlaky o dostatku nebo nedostatku leteckého paliva. Došlo k určitému zdražení letecké dopravy i samozřejmě pohonných hmot, ale vidíme, že byť k tomu zdražení došlo, tak čeští turisté na to reagují opravdu velmi mírně, cestují do zahraničí i přesto, nakupují letecké zájezdy, byť došlo k mírnému zdražení a vrací se do těch zemí, kde se původně obávali, jako je třeba Turecko, Egypt, tak vlastně i tyto země jsou v současné chvíli v tom top žebříčku 10 nejoblíbenějších destinací.
5: Mezi ty oblíbené určitě patří i země, jako je Omán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty. Tam je možná více ta obezřetnost, protože, jak víme, tak turbulence a konflikt mezi Spojenými státy, Íránem a Izraelem, celá ta oblast je neklidná, ten konflikt pokračuje. Tak kam se třeba alespoň dočasně přesouvá ten zájem o tyto země a další z oblasti Perského zálivu? Kdo na tom jiný profituje, paní Chaloupková?
6: Destinace na Blízkém východě byly v posledních letech extrémně oblíbené. Jednak je to vlastně ta dosažitelnost okolo 6 hodin letu. Zpravidla do těchto zemí mířily přímé letecké spoje, takže ta dosažitelnost těch destinací byla velmi vítaná. Samozřejmě i příznivé ceny, celoroční příznivé počasí, takže kvalita služeb, které tyto země poskytují. Takže v prodejích cestovních kanceláří to určitě není nevýznamná ztráta těchto zemí, ale ta poptávka se nám přesouvá. Přesouvá se nám především do Evropy. Jednoznačně přesouvá se do destinací, které jsou opět v té takové takzvané blízké exotice, tedy okolo 6 hodin letu na Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy. Velmi nám vzrostl zájem o Portugalsko, o Madeiru, Azorské ostrovy. To znamená, řekněme, ty vzdálenější cíle, ale přesto stále dosažitelné přímým spojením. Takže jednoznačně vidíme nárůst zájmu o evropské destinace, o destinace ve Středozemí. Nicméně to stále nevylučuje právě poměrně vysoký zájem o Turecko, Egypt nebo také Kypr.
5: A do jaké míry se do toho výběru propisují výkyvy počasí, protože to je velké téma, přibývá těch horkých dnů opravdu veder a také ty periody jsou mnohem delší. Tak jak třeba na to reagují i hoteliéři nebo vůbec tento turistický segment?
6: Klimatické změny se nám určitě promítají do poptávky, jednak je to, jak už jsme zmínili, nárůst zájmu o ty severské země, ale zároveň také vidíme rostoucí zájem o cestování v mimosezóně. To znamená, pokud se chceme právě podívat k moři, milujeme teplé počasí, ale zároveň se chceme vyhnout třeba riziku požáru a velmi vysokých veder přes 40 stupňů, které jsou opravdu životu nebezpečné, pak se snažíme vybírat mimo sezóně, tedy v květnu, červnu, v září a v říjnu. Ty dané destinace a letoviska jsou perfektně připraveny i v té mimo sezóně. Naopak nejsou přetíženy turisty z celého světa nebo především z té Evropy. Takže myslím si, že ta dovolená i já osobně cestuji právě v mimo sezóně. Byť mám také školní děti, ale snažím se je zkrátka omluvit z výuky alespoň na ten týden a vycestovat k moři, kde si tu dovolenou užijeme v klidu a bez vesikých veder.
5: A snaží se, paní Chaloupková, lidé vyhnout těm turisticky vyhlášeným, přeplněným hlavně místům, kde je, tak říkají, celava na hlavě. Mimochodem i Česká republika má místa, která se potýkají s takzvaným overturismem, tedy masovým turismem.
6: Bohužel to tak není úplně. Stále ten vysoký zájem trvá a směřuje do letovisek, která jsou nejoblíbenější. My stále vidíme největší prodeje letenek do cílů, jako je Barcelona, Paříž, Řím, které se opravdu potýkají s overturismem, ale zkrátka jsou to nejoblíbenější cíle z nějakého důvodu a vlastně i proto tam směřuje celý svět. Takže bohužel ještě musíme více erudovat naše klienty a cestující, aby vybírali cíle, které jsou třeba stejně atraktivní, ale ne tak populární, ne tak známé, kde si tu dovolenou právě mohou užít, řekněme, v klidu a doslova si vychutnat tu danou destinaci a cítit ty kulturní odlišnosti právě bez vlivu turismu.
5: A jak si vede Česká republika jako turistický cíl, protože řada lidí tráví dovolenou také doma v tuzemsku?
6: Ano, tuzemská dovolená je stále nejpopulárnější, tomu odpovídají i statistiky, do kterých se propisují teda nejenom ubytování v hotelích, v penzionech, těch ubytovacích zařízeních, ale také právě rekreační chaty, chalupy, rekreační objekty, kam Češi směřují. Stále nejoblíbenější cíl je zkrátka ta tuzemská dovolená a je to samozřejmě dobře. Nejpopulárnějšími regiony jsou třeba jižní Čechy, jižní Morava a také Královéhradecký kraj, kam Češi směřují právě na hory, do Krkonoš, do Orlických hor, na Broumovsko a podobně.
5: Četla jsem, že kempování prožívá rozkvět. Je to tak?
6: Je to tak, jednak to kempování bylo poměrně populární i třeba v 90. letech v zahraničí, v Itálii, v Chorvatsku jsou stále komplexně vybavené kempy, které vlastně poskytují velmi komfortní dovolenou, sice v našich stanech nebo karavanech, v populárních kempech. Tyto kempy jsou vybaveny bazény, restauracemi, malými supermarkety, takže ta dovolená s dětmi může nabývat úplně jiných rozměrů, vlastně cítíme se více v přírodě, jsme svazováni tím hotelem a povinností třeba oblékat se do restaurace a podobně. Ta dovolená je u grilování, u hudby, u ohně, tak je to stále velmi populární a možná ta generace mileniálů se vlastně k tomuto typu dovolené nyní vrací.
5: Paní Chaloupková, co pro cestovní kanceláře a agentury znamená čím dál častější používání nástrojů umělé inteligence?
6: Je to jednoznačně výzva, především pro cestovní kanceláře a agentury, které cítí určitý tlak, kdy vlastně umělá inteligence nahrazuje takovéto cestovní poradenství a je v současné chvíli schopná i zkompletovat ty dané služby. K našemu štěstí ještě stále poměrně chybová, takže ne vždy je schopná zarezervovat a vytipovat ty služby, které odpovídají vlastně požadavkům daného klienta. Takže stále ten význam osobního kontaktu cestovním poradcem na pobočce, na provozovně je velmi důležitý, nebo i na telefonu, kdy umělá inteligence není schopna nám zodpovědět všechny naše dotazy, které potřebujeme v té dané konkrétní situaci, což je samozřejmě ještě stále dobře, ale přizpůsobují se tomu jednoznačně cestovní kanceláře a agentury. My jako asociace jsme v minulém roce zajišťovali po celý rok velké množství vzdělávacích kurzů a školení právě na využívání umělé inteligence a těchto různých nástrojů právě v kanceláři při běžném denním provozu. A byl o to poměrně velmi vysoký zájem, takže je vidět, že se tomu opravdu musíme přizpůsobovat a musíme se zkrátka učit s tím pracovat, abychom byli schopni také konkurovat tomuto nástroji, této technologii.
5: Říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Děkuji moc za váš čas, za vaše názory i doporučení a přeji vám, paní Chaloupková, a pochopitelně všem, kteří se chystají na dovolenou, ať si užijí a vrátí se v pořádku.
6: Já velmi děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji všem krásnou letní dovolenou.
5: Zita Senková se může jenom připojit. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
0: 13 hodin 30 minut.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Sociální síť TikTok pro sdílení krátkých videí porušuje unijní nařízení o digitálních službách. A podle Evropské komise čínská platforma dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Unijní exekutiva o tom informovala v tiskovém prohlášení. Podle komise by měl TikTok upravit účty nezletilých tak, aby byl jejich obsah viditelný jen těm, kterým to sami nezletilí uživatelé schválí. Firmě jinak hrozí za porušení pravidel vysoká pokuta ve výši až do 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejčak, který zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 000 korun. Podle zjištění Českého rozhlasu v bytě žije Krejčův otec. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Německý kancléř Friedrich Merz oznámil personální změny ve vládě. Novou šéfkou jeho úřadu se stane Nina Varchenová, která dosud byla ministryní zdravotnictví. Na tomto postu ji nahradí dosavadní generální tajemníka Křesťansko-demokratické unie Karsten Linnemann. Další výměny v kabinetu podle německého kancléře budou následovat. Deník Bild s odvoláním na své zdroje dřív uvedl, že Merz taky plánuje odvolat ministra dopravy Fritze Gitzlera. To nakonec ale Merz neoznámil. Po střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu zemřeli 3 Palestinci a Izraelec. Uvedly to palestinské úřady a izraelská zdravotnická služba. Okolnosti střelby dosud nejsou zřejmé a podle webu Times of Israel se to stalo u palestinské vesnice Til po příchodu židovských osadníků. Izraelská armáda celou oblast uzavřela. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil soud 5leté vězení. Věře Santos měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Žena vinu počátku odmítá a ponechala si lhůtu na odvolání. Dálnici D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy stále řeší nehodu za sjezdem na Mělník. Na 7,5 kilometru se projíždí pouze levým pruhem. Kolona se táhne od 11. kilometru a zdržení asi 20 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se zastavuje. Fronta pokračuje nesouvisle až do Brna. Na 196. kilometr nakonec omezení. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici. Fronta hlavně kamionů se táhne až na Pražský okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to na zhruba půl hodiny, pro kamiony je zdržení delší. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převládá oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat, a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
7: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď je skutečně na řadě pořad Věda Plus, a kterým tématům se budeme věnovat podrobně. Plzeňští vědci proměnili virtuální realitu v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak celý systém funguje? Umělá inteligence proniká také do humanitární práce. Jak je možné využít potenciál AI právě v této oblasti a jak správně pracovat s citlivými daty? A ve Vědě Plus se také zaměříme na to, jak v létě správně skladovat potraviny. V teplém počasí totiž častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Váhalovou.
2: Věda Plus.
7: Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
8: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
9: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na uči brýle pro virtuální realitu.
8: Tak,
9: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
10: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
9: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
10: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různé odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
9: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
8: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
9: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
8: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základní podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
9: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
7: A o tom, jak virtuální realita mění rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, si teď budu povídat s Kamilou Řasovou z třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den.
11: Dobrý den.
7: Pro koho je tedy ta rehabilitace ve virtuální realitě určená?
11: Tato nově vyvíjená aplikace virtuální reality je určena k rehabilitaci poruch funkce horních končetin. To znamená, že může být využita u těch obtíží, ale speciálně byla navržena i pro, především pro lidi s neurologickými poruchami. A nyní tu účinnost ověřujeme u lidí s roztroušenou sklerózou.
7: A je vhodná opravdu pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou, anebo jsou tam nějaké výjimky?
11: Já si myslím, že by samozřejmě u těch lidí, které mají porušenou funkci horních končetin, tak tam by mohla být využitelná velmi efektivně, protože my vlastně dokážeme obnovovat funkci například ochrnutí nebo právě zmírňovat třes. Ale samozřejmě pro někoho to není třeba úplně příjemné mít nasazené brýle, někomu se může dělat nevolno, ale to je opravdu velice malý počet lidí.
7: A můžete nám vysvětlit, v čem se rehabilitace s virtuální realitou liší právě od toho klasického cvičení?
11: Mm-hmm. My právě v rehabilitaci potřebujeme, abychom obnovili nějakou pohybovou funkci, opakovat. A virtuální realita nám to právě umožňuje, protože vytváří interaktivní prostředí, které využívá herní prvky, poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a podporuje aktivní zapojení, zlepšuje soustředění a motivaci toho člověka. Ale my nově právě ve spolupráci se Západočeskou univerzitou programujeme virtuální prostředí a tam vlastně implementujeme neurofyziologické poznatky, abychom vlastně dokázali přenést tu informaci a člověk byl schopen ten pohyb udělat, například v tom ochrnutí. Takže vlastně pomáháme nervovému systému lépe zpracovávat informace potřebné pro řízení pohybu a podporujeme tak vlastně neuroplasticitu, což je vlastně schopnost nervového systému se přizpůsobovat a vytvářet efektivnější funkční spojení.
7: Já na vás navážu. Je to tak tedy, že cílem rehabilitace je obnovit nervová spojení. Jak tomu může pomoci právě opakované cvičení ve virtuální realitě? Zajímá nás, jestli tam jsou třeba lepší výsledky.
11: No, to je cílem, co teďka studujeme v randomizované kontrolované studii, kde my máme dvě skupiny, které dělají identické terapie, které využívají právě těch principů neuroproprioceptivní facilitace a inhibice, to znamená těch principů, které umožňují právě spustit ten pohyb, i když je například znemožněn tím ochrnutím. A my předpokládáme, že právě virtuální realita bude jeden z těch podnětů, který ještě ten efekt terapie zesílí.
7: A jak konkrétně ta rehabilitace vypadá v praxi? Co ten pacient vlastně vidí v té virtuální realitě?
11: No, právě to nám hrozně umožňuje tu terapii jako takovou, protože ty terapeutické prvky na zlepšení funkce horní končetiny jsou relativně složité. Využíváme právě různých neurofyziologických poznatků a zároveň toho člověka aktivuje ten terapeut. Takže vlastně ta virtuální realita nás toho člověka krásně navede, jak má ten pohyb dělat. Případně mu ukazuje, když třeba sjede mimo tu kvalitu, čili on se sám může opravit, ale zároveň tam je ten terapeut, který různými podněty koriguje a facilituje tu správnost toho pohybu.
7: Součástí projektu jsou také krevní testy a vyšetření magnetickou rezonancí před rehabilitací a samozřejmě i po ní. Co díky tomu vyšetření nebo těm vyšetřením chcete zjistit?
11: No, nás nezajímá pouze to, jestli se ten člověk zlepší, jestli se mu zlepší funkce horních končetin a jestli se mu zlepší kvalita života. To je samozřejmě velmi důležité. Ale také je pro nás důležité pochopit, co se vlastně během té terapie děje v nervovém a i imunitním systému. My vlastně sledujeme pomocí magnetické rezonance, zda rehabilitace ovlivňuje aktivitu jednotlivých oblastí mozku a jejich vzájemnou spolupráci a zda dochází ke změnám například v těch nervových drahách. A ty krevní analýzy nám umožní sledovat biologické změny, spojené právě s adaptací nervového a imunitního systému. Což je velmi důležité například u té roztroušené sklerózy, kde vlastně se ukazuje, že můžeme modulovat imunitní děje a můžeme právě aktivovat ty plastické a adaptační procesy v centrálním nervovém systému.
7: A ještě na závěr, co si od virtuální reality slibujete do budoucna? V čem by ještě mohla pomoci pacientům?
11: No, já musím říct, že do budoucna vlastně určitě, jak se vyvíjí technologie, tak nebude už tak složité vlastně ovládat, nebude třeba tak těžký ten headset, takže si myslím a vlastně programujeme opravdu to prostředí tak, aby efektivně využilo ty neurofyziologické poznatky. To znamená, že si myslím, že do budoucnosti to může být jedna z metod volby v rehabilitaci.
7: O tom, jak virtuální realita dokáže pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, jsme mluvili s Kamilou Řasovou z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
11: Naschledanou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: A ve Vědě Plus probereme další možnosti AI. Umělá inteligence totiž proniká už i do humanitární práce. Jak se ukázalo například nedávno při tragických zemětřeseních ve Venezuele, nástroje umělé inteligence pomohly zvládat katastrofu rychleji a efektivněji. Díky nim dokážou humanitární pracovníci předpovídat konkrétní nedostatky pomoci. Dodávky se do zasažených oblastí dostanou bezpečněji a zlepšuje se třeba i identifikace poškozených. Jenže využití citlivých dat může zranitelným skupinám obyvatelstva také ublížit. Jak s tím pracovat, s námi teď probere Jan Daniel, výzkumný pracovník z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den.
12: Dobrý den.
7: Jak tedy hodnotíte potenciál umělé inteligence právě v oblasti humanitární pomoci?
12: Vlastně umělá inteligence je využívána různými humanitárními organizacemi prakticky ve všech fázích humanitární reakce už nějakou dobu. A jak jsme slyšeli už v tom vašem úvodním příspěvku, tak je využívána primárně pro vlastně potřeby zlepšení informací a zlepšení, dejme tomu, toho obrázku, jak vlastně ta humanitární krize probíhá a případně i vlastně je možné, nebo jak je možné nějakým způsobem předvídat. Takže vlastně v případě plánování nám umělá inteligence respektive ta různá data, která dokážeme získat a díky umělé inteligenci nějakým způsobem poskládat, tak nám umožňují předvídat a nebo nějakým způsobem analyzovat riziko vzniku humanitární krize. Tady se bavíme například o vzniku krizi v podobě například hladomoru nebo krizi v podobě například hrozících záplav nebo hrozícího pohybu uprchlíků a tak dále. Zároveň humanitární organizace využívají v případě vlastně exekuce, tedy v případě přímé humanitární reakce, kdy jim umožňuje lépe pochopit tu situaci, analyzovat, kam se třeba právě pohybují momentálně uprchlíci, kde je třeba na základě nějaké přírodní události, kde je ta situace zrovna nejhorší a tak dále. A zároveň po té krizi vlastně umožní umělá inteligence znovu na základě vlastně toho, že se dají dohromady různá data, která bychom jinak analyzovali velmi dlouho, tak umožní poměrně rychle zjistit, kde se daří distribuovat humanitární pomoc rychleji, kde pomalej, kde jsou třeba ještě větší potřeby na místě.
7: A kdo, ano.
12: Říkajte.
7: A kdo
12: jim... Problémem nicméně je, že tohle to jsou pořád vlastně informace, tohle jsou pořád nějaké jakoby indikátory, ale problémem je, že humanitární pomoc je vlastně zároveň fyzická. Je třeba i dostat právě ke konkrétním lidem, kteří potřebují na konkrétních místech. A často je to spíše právě politické rozhodnutí, že se někam ta humanitární pomoc nedostane. Konec konců, jak jsme to viděli nedávno právě třeba v Gaze.
7: A můžete nám vysvětlit, co je projekt AHEAD?
12: V případě toho projektu EHE, tak tam se vlastně jedná o mapování toho, mapování těch rizik, které jakoby zrovna vznikají a tedy vlastně jako predikci toho, kde zrovna právě budou ty potřeby, právě jak jsem říkal, který nám vlastně lépe pomáhá pochopit právě, kde bude potřeba ta humanitární reakce zrovna.
7: Takže projekt je EHE.
12: Přesně tak.
7: A může podle vás širší využití takových technologií změnit charakter humanitárních operací?
12: Ono ho určitě již mění, protože, jak jsem říkal, vlastně ty velké organizace, ať už se bavíme o Organizaci spojených národů, nebo například i třeba o Federaci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, tak ty již vlastně s těmihle různými datovými nástroji pracují poměrně dlouho. A vlastně díky tomu máme lepší přehled a více informací na základě vlastně širokého spektra dat o tom, kde, co je vlastně potřeba. Na druhou stranu vlastně taky se hodně mluví o tom, že ty humanitární organizace vlastně stále potřebují ten skutečně jakoby lidský vhled. Nejenom, jak jsem říkal na začátku, že tedy je potřeba tam v případě té krize humanitární pomoc vlastně distribuovat fyzicky v konkrétních místech, ale hodně se mluví o tom, že tyhle ty data, která máme k dispozici, jsou často nekompletní, nebo je vlastně umělá inteligence dokáže skutečně vyhodnotit v tom konkrétním kontextu a je tedy stále potřeba, aby to skutečně dělali i lidé a ideálně i lidé, kteří jsou právě na těch místech těch krizí. Ale jak víme, tak humanitární krize vlastně je na ně většinou třeba reagovat poměrně rychle a právě tady v tom ta umělá inteligence dokáže v některých případech pomoci.
7: A jaké jsou podle vás hlavní překážky širšího zavedení AI během humanitárních krizí? Může třeba dojít ke zneužití těch citlivých údajů?
12: Předtím se docela často varuje, že právě velkým problémem je soukromí. Nenutně vlastně v tom případě, o který jsem mluvil předtím, tedy v případě toho, že analyzujeme, kde třeba hrozí právě nějaké riziko hladu nebo kam se mohou pohnout uprchlíci. Byť v těchto případech si dovedu představit zneužití například ze strany různých ozbrojených aktérů nebo armád, který by se k těmto datům mohli dostat. Nicméně hodně se mluví o tom, že vlastně některé humanitární organizace nebo ty velké humanitární organizace používají vlastně umělou inteligenci a používají vlastně data i při distribuci humanitární pomoci, například i pomáhají prostřednictvím skenování obličejů a tak dále, hledat vlastně ty lidi, kteří zmizeli během té humanitární katastrofy a tak dále, a tady je to riziko poměrně velké. Nicméně ty překážky jsou tam ještě další, jenom ještě k tomu řeknu jednu věc, protože je to vlastně docela zajímavé, protože vlastně velkým problémem jsou konec konců právě ty data a ta jejich spolehlivost, kdy my vlastně kdy humanitární organizace často právě pracují v situacích, kde jsou ta data nekompletní. Jak jsem zmiňoval, tak oni s tím pracují velmi originálně, snaží se hledat nové zdroje dat, nicméně často prostě ty data chybí. A jak se třeba ukázalo v případě využití těchto systémů v kontextu humanitárních krizí a současné vlastně pandemie covidu před několika lety, tak ty algoritmy v té době vlastně nepočítaly třeba se souběhem dvou různých krizí nebo dvou různých problémů, dejme tomu.
7: Já jsem vás chtěla ještě doplnit na závěr, ale klidně zareagujte už jen stručně. AI totiž bývá využívána i k opačným účelům, tedy pro zasahování cílů při vojenských útocích. Jak masivně? Naopak AI už dnes stojí za civilními oběťmi.
12: Tak tady se můžu vrátit k tomu případu Gazy, kdy my vlastně víme, že AI byla využívaná ze strany izraelské armády jako velmi rozsáhle a vlastně tam, jako kdy často vlastně rozhodovala ne přímo jakoby za ty konkrétní lidi, kteří byli zodpovědní za to, že ta raketa nebo ta bomba byla odpalena nebo byla odeslána na určité místo, ale kdy vlastně ona jako vyhodnocuje určitou pravděpodobnost, že nějací lidé mohou být členy teroristické skupiny, mohou být na určitém místě. A tady je samozřejmě obrovský potenciál k chybám, obrovský potenciál k tomu, že to riziko prostě pro civilisty se zvětšuje, protože podle těch dat, které mají vojáci k dispozici, tam jako třeba vůbec nemají být, i když tam samozřejmě jsou.
7: Jan Daniel, výzkumný pracovník z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
7: Stále posloucháte Vědu Plus a nás už čeká další téma. Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům častěji než jindy, ale hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v první polovině nebo v prvním pololetí onemocnilo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale také restaurace a dokonce i cateringové společnosti.
13: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
14: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
13: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
14: I když firma vlastní několik chladicích vozů, v létě si často musí pronajmout další. Kvůli vysokým teplotám taky upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
13: Upravujeme to spíš tak, že dneska ten trend je, že to chtějí samozřejmě lehčí jídla, upravovaný před hostama na poslední chvíli. Tam to máme my jednodušší v tom, že my to přivezeme v zachlazených termoportech, lednicích a tak dál. Ale nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
14: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
15: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
14: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Častější než salmonelóza je v Česku akutní průjmové onemocnění kampylobakterióza, které má delší inkubační dobu. První příznaky se můžou objevit i po 10 dnech. Průjem taky bývá krvavý. Podle dat Státního zdravotního ústavu se letos v prvním pololetí nakazilo kampylobakteriózou asi 4700 lidí. Meziročně zhruba o 7% méně. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
16: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
14: Lidé by měli taky dostatečně prohřívat zbytky jídel, důkladně omývat ovoce a zeleninu a chlazené potraviny uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia. Hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. A právě na dodržování správné teploty se v létě při kontrolách v restauracích zaměřuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Špatné skladování ale nejčastějším prohřeškem nebývá, pokračuje mluvčí inspekce Pavel Kopřivka. Kopřiva.
17: Je to takové typické zanedbání, podcenění průběžného úklidu a sanitace těch provozoven. To znamená, máme tam znečištěné plochy, znečištěná zařízení, znečištěné podlahy.
14: Od začátku letošního června do 20. července podle něj inspektoři zkontrolovali přibližně 2800 restaurací. Pochybení zjistili ve třetině z nich. Na místě uzavřeli 11 podniků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už nás čeká další téma. Neviditelných vetřelců je v české krajině stále víc. Odborníci zmapovali výskyt nepůvodních hub a řasovek, které poškozují lesy i zemědělské plodiny. Tento první souhrnný seznam zároveň ukazuje, že počet invazních organismů v posledních desetiletích roste rychleji. Ve vysílání už máme Karla Černého z odboru biologických rizik Výzkumného ústavu pro krajinu. Hezký den.
18: Dobrý den.
7: Váš tým prostudoval odborné záznamy za poslední dvě století a objevil přes 350 nepůvodních druhů hub a řasovek. Kolik z nich přibylo v posledních desetiletích?
18: Tak v posledních asi zhruba 20 letech jich přibyla přibližně třetina. Zhruba 130 druhů je to a je to v zásadě

0: My jsme zmínili... Ano, určitě, povídejte.
1: Jedná se o dost nebezpečné druhy. Možná posluchači budou znát třeba plíseň bramborovou, což je typický zástupce tohoto rodu, který se k nám rozšířil ze Severní Ameriky, když tohle není invazní druh jako takový, protože vlastně z kulturních oblastí neutekl do volné přírody, tam nemá své hostitele, ale je to jeden z těch nejnebezpečnějších vlastně zavlečených druhů celosvětově. Je například zodpovědný za ten irský hladomor z 19. století, za tu masovou emigraci.
0: My jsme zmínili, že invazní houby poškozují lesy, zahrady i plodiny. Jakým způsobem?
1: Tak zhruba těch 90, 80 až 90% zavlečených druhů hub a oomice, tu jsou parazitické druhy, které způsobují poškození svých hostitelů a skrze tato poškození potom ovlivňují i ty ekosystémy a kultury, kde se objevují.
0: A můžete být nějak konkrétnější, jak to třeba vypadá v zahradě a co třeba zahrádkářům to může způsobit?
1: Tak co se týče zahrádkářů, tak jednak asi okrasné rostliny jsou dnes jednou z nejvýznamnějších obchodních komodit, které se vyrábí nebo produkují po celém světě a jsou k nám dováženy z celého světa a na ně je navázána obrovská diverzita těch patogenů nebo parazitických hub, ať už z jejich původních areálů nebo z areálů, kde se pěstují. No a k nám se spolu s nimi zavlékají prostřednictvím většinou nějakých obchodních sítí, řetězců, ale i lokálnějších zahradnictví. No a potom zákazník si to samozřejmě tu rostlinu koupí, aniž by kolikrát tušil, že se s ní kupuje i nějaký patogen, který se na ní vyskytuje, který je třeba potlačen fungicidy, takže ta rostlina se opticky může jevit i zdravá, ale potom po přesazení na místo může se ta choroba rozvinout. A takhle to funguje samozřejmě i v zemědělství nebo třeba v sadovnictví, to je další velký problém. Spousta z našich sadařů dnes má problém právě s invazními houbami.
0: A jak je možné, že tyhle nepůvodní druhy přežívají i v naší přírodě?
1: No, to je dobrá otázka. Řada z nich pochází samozřejmě z mírných oblastí, například ze Severní Ameriky nebo z temperátní Asie. Těhle druhů u nás jsou desítky a zhruba, řekněme, polovina zavlečených druhů pochází právě z těchto dvou oblastí. Takže vlastně oni jsou na ty naše podmínky víceméně přizpůsobeny. No a potom druhou věcí je klimatická změna, která přece jenom přináší nebo zvýhodně organismy, které pocházejí z teplejších oblastí, často třeba z jihovýchodní Asie, které u nás pak nachází vhodnější podmínky a mohou zdomácnit.
0: Tolik Karel Černý z Výzkumného ústavu pro krajinu. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.
0: A to už je z Vědy plus vše. Za pozornost děkuji Lenka Vahalová.
2: Novinky o přírodě i lidé. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Hodin začíná páteční odpolední plus. Dnes je 24. července a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
0: A čemu se budeme hned po zprávách věnovat podrobně? Už 13 nocí opět v řadě útočí americká armáda na cíle v Íránu. Co pokračující nestabilita v regionu znamená pro leteckou dopravu? Svátek Tisha B'Av přinesl do Jeruzaléma další vlnu napětí. Tisíce izraelských věřících vstoupili do areálu mešity Al-Aqsa, kde se začali veřejně modlit pod dohledem policie. Proč je areál Al-Aqsa neustálým zdrojem napětí? A Češi dají na rady finančních influencerů. Čtvrtina mladých lidí do 30 let už podle nich dokonce investovala. Jsou ale tato doporučení věrohodná? Vše probereme. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
3: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí, informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě podle ní teď zasahují záchranáři. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě Ukrajiny. Úder tam zasáhl několik budov. Moskva se k tomu nevyjádřila. Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyjevě.

0: Kyrově. Podle Zelenského to byl klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel. Ukrajinci taky zasáhli další velkosklad ruského internetového obchodu Wildberries. Do chorvatského Zábřehu se sjeli zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Zářebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Zářebu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbyingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubáta a další členové vedení s ním opakovaně jednali o financování sociálních služeb, nebyli ale donedávna nahlášeni v povinném registru lobbystů. V případě porušení zákona hrozí Unii až milionová pokuta.
2: Případem se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, potvrzuje mluvčí rezortu Vladimír Hřebka.
3: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb Ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
2: Zástupci Unie tvrdí, že na zápis zapomněli a neřešili s ministrem zákony ani rozdělení dotací. Spolku, který vede předseda Unie Kubát, přitom letos stouply dotace nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití funkce Kubát už dříve odmítl.
4: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy.
2: Ministr Juchelka ani jeho tiskové oddělení na dotazy nereagovali. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požárů ve Francii. Na cestě do oblasti Gironde na západě země je vrtulník Black Hawk se 7členou posádkou.
6: 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. To je tým, který bude pomáhat s hašením požáru nedaleko Bordeaux, popisuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
7: Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a 2 letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
6: Do hašení by se měli zapojit v sobotu. Čeští hasiči už ve Francii o prázdninách pomáhali, a to se 2 vrtulníky v Pyrenejích. Jejich nasazení francouzští partneři i místní obyvatelé ocenili. Za pomoc poděkovali nápisem Merci, který vysekali v poli. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. A podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
8: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá, pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
9: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
8: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jim nakonec podle něj nezabýval.
10: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
8: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků. Mezi nimi expremiéra Matuše Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
11: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
12: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PISu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: Žádost o státní podporu při renovaci domu či bytu v programu Nová zelená úsporám zatím podalo 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí, podle kterého je zatím zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Nová zelená úsporám letos prošla zásadními změnami.
13: Přímé dotace se týkají už jen zranitelných domácností. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročnou půjčku. To je rozdíl oproti tomu, jak nová zelená úsporám fungovala v předešlých letech, kdy zájemci dostávali dotace. I proto byl zřejmě ještě loni zájem o podporu vyšší. Zatímco teď podalo žádost za první měsíc 914 lidí, loni za stejné období to bylo 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Na D8 z Ústí nad Labem ve směru do Prahy už se podařilo obnovit provozy v pravém pruhu na 7,5 kilometru. Zůstává blokovaný už pouze stoupací pruh, kolona od 11. kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 178. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. A v Praze ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu a kolony se tam dávají do pohybu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převládá oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat, a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
5: Posloucháte Odpolední plus.
14: Odpolední plus dnes s Lenkou Vahalovou máme 8 minut po 14. Už 13 nocí v řadě útočí americká armáda na cíle v Íránu. Tvrdí, že ničí íránské vojenské kapacity, které by mohly bránit volné plavbě v Hormuzském průlivu. Tím ale teď proplouvá nejméně lodí za poslední týdny. A pokračující konflikt komplikuje i leteckou dopravu v regionu. Írán totiž odpovídá odvetnými údery na základny, ve kterých jsou američtí vojáci. Sirény se tak dnes opět rozezněly například v Bahrajnu. A iránská armáda tvrdí, že cílila i na vojenskou základnu v Jordánsku. Do země teď zdravím naši blízkovýchodní zpravodajku Janu Karasovou. Hezké odpoledne.
15: Pěkné odpoledne.
14: Jaké zprávy přicházejí o cílech těch nočních úderů?
15: Tak 4 mrtví a 5 zraněných má mít za následek americký útok v okolí města Ahváz v provincii Chuzestán v Iránu. Píše o tom agentura AFP s odvoláním na místního guvernéra. A reportér katarské televize Al Jazeera v Iránu popisuje, že Spojené státy zřejmě rozšiřují své útoky i mimo pobřežní jižní části Iránu. Teď v noci totiž ty údery mířily i na centrální provincie, například Diyast a Isfahan, a taky na západ země. No a iránské vojsko tvrdí, že v odvětě útočili na americké vojáky v Jordánsku, Kuvajtu, Bahrajnu, a tam podobně jako ve středu údajně cílili i na datové centrum společnosti Amazon. Ta podle Tehránu hraje významnou roli v poskytování zpravodajské podpory americké armádě. Společnost ani bahrajnské úřady se k těm iránským tvrzením zatím nevyjádřily.
14: A co tedy ta pokračující nestabilita v regionu znamená pro leteckou dopravu?
15: Tak například v sobotu kvůli drunovým náletům byl uzavřený vzdušný prostor Kuvajtu. O dva dny později Irán zaútočil na bahrajnské civilní letecké navigační systémy. Podle bahrajnského úřadu pro civilní letectví to ale provoz neovlivnilo. Na riziko rušení a změn letů na Blízkém východě své občany upozorňuje taky americké ministerstvo zahraničí, a ve středu agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví doporučila leteckým společnostem, aby se vyhnuli vzdušnému prostoru Jordánska. Tímco na jaře se iránské odvetné údery Jordánsku spíše vyhýbaly, tak teď téměř každý den jordánská armáda hlásí sestřelení několika iránských raket, a Jordánsko tak skončilo na tom stejném seznamu unijní agentury, na kterém zůstává vzdušný prostor Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátů, Iránu, Iráku a taky Libanonu.
14: A jak evropské aerolinky reagují na tato doporučení?
15: Evropské, ale taky mnohé další velké mezinárodní aerolinky mimo region v posledních dnech prodloužily tu dobu, po kterou neplánují na Blízký východ létat. Například British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines nebo Air Canada počítají s tím, že do většiny blízkovýchodních destinací nebudou létat minimálně do října, a to často platí i pro evropské nízkonákladové společnosti. Oproti tomu Air France své lety ruší většinou jen na několik následujících dnů. Jestli je pak ale obnoví, bude záležet na bezpečnostní situaci. Co se týče místních aerolinek, tak ty lety v této situaci příliš nemění, neruší, jejich letenky hlavně do Evropy, ale často zdražují. I když se najdou i takové společnosti, které jdou s cenou dolů, aby si zákazníky udrželi.
14: Jani, a na závěr, jak se to promítá do turistického sektoru v regionu?
15: Tak hlavně co se týče evropských turistů, tak očekávatelně většina zemí hlásí úbytek, nicméně v létě Blízký východ není pro Evropany tak kýžená destinace. Například sem do Jordánska turisté z Evropy míří spíše na podzim a na jaře. Teď přes léto sem přejíždějí některé rodiny ze zálivu, protože tam bývají teploty ještě o několik stupňů vyšší než tady v Jordánsku. A Jordánsko se teď chce taky zaměřovat na tuto klientelu. Spustilo aplikaci, která umožní plánovat cestu, kupovat si vstupenky nebo zvýhodněné balíčky na jednom místě. Teď je tedy otevřená pro turisty z regionu a v další fázi by mohli využívat taky ti z Afriky. Evropany třeba při spuštění té aplikace ministerstvo vůbec nezmiňovalo. A nalákat návštěvníky přes finanční motivaci se snaží třeba Dubaj rezidentům, kteří nalákají do konce října rodinu nebo přátelé na návštěvu Dubaje, nabízí v přepočtu asi 17 000 korun na stravovací a hotelové balíčky.
14: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme, naslyšenou.
15: Pěkný den, naslyšenou.
14: V regionu zůstaneme v odpoledním plusu. Židovský svátek Tisha B'Av přinesl do Jeruzaléma další vlnu napětí. Tisíce izraelských věřících vstoupili do areálu mešity Al-Aqsa, kde se začali veřejně modlit pod dohledem policie i za účasti ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira. Izraelská armáda zároveň dnes odpoledne oznámila, že se na západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci, kterou označila za protiteroristickou. Informoval o tom server The Times of Izrael. Prohlášení následuje po ranní střelbě u palestinské vesnice, při které zemřeli 4 Palestinci a 1 židovský osadník. A vše právě teď probereme s novinářkou a dokumentaristkou Natašou Dudinskou, která se tématu Blízkého východu dlouhodobě zabývá. Moc vás zdravím.
16: Dobrý den.
14: Proč je právě Al-Aqsa, respektive Chrámová hora, jedním z nejcitlivějších míst vlastně z toho náboženského, ale i politického hlediska?
16: Tak Chrámová hora po hebrejsky Har HaBayit a po arabsky Al-Haram Al-Sharif je najsvetejším miestom pre Židov, pretože tam kedysi v staroveku stáli dva židovské chrámy. A pre muslimov je to tretie najsvetejšie miesto na svete, a to práve preto, že na nej po stáročia stoja dve veľmi významné pamiatky, a to Mešita Al-Aqsa a Skalný chrám. No a práve vďaka tejto náboženskej hodnote, alebo náboženským hodnotám, tam sa z Chrámovej hory stal vlastne najdôležitejší symbol Svätej Zemi, a kvôli tomu je vlastne Jeruzalém tak dôležitý aj pre Palestínčanov, aj pre Izraelčanov. Hmm. A vláda nad Jeruzalémom zase symbolizuje vládu nad celou zemou.
14: Na nádvoří mešity vstoupilo více než 3200 Izraelců, právě včetně ministra pro národní bezpečnost Itamara Ben-Gvira. Krajně pravicový politik Ben-Gvir na Chrámovou horu ale nechodí, nebo nebyl tam poprvé. Proč tentokrát vyvolala tak silnou reakci?
16: Tak ona, každá jeho návšteva vyvoláva silné reakcie, a on si je toho vedomý, a aj práve preto tak často na Chrámovú horu chodí, pretože je to provokatér a vlastne rád dokazuje, že je v zemi pánom, že si môže robiť, čo chce, a nikto mu v tom nezabráni. Včerajší, ďalší dôvod k včerajšej návšteve je aj to, že o 3 mesiace budú v Izraeli voľby, a vlastne súčasná koalícia podľa prieskumov verejnej mienky už dlho dobo nezíska teda nadpolovičnú väčšinu a nebude môcť zrejme vládnuť po voľbách. A z týchto veľkých obáv vlastne oni veľmi hrotia predvolebnú kampaň. A táto návšteva včerajšia zrejme k tomu tiež chcela prispieť. A ako to označila izraelská ľudskoprávna organizácia Mier teraz, čiže Peace Now, označili túto návštevu za, alebo teda Židov, ktorí včera navštívili Chrámovú horu, označili za skupinu žhářů, ktorí chcú vyvolať náboženskú vojnu.
14: A nakolik spolu souvisí události na Chrámové hoře a bezpečnostní situace na Západním břehu? Může dění v Jeruzalémě přímo ovlivnit atmosféru na dalších místech palestinského území?
16: Áno, veľmi, a nebolo by to prvýkrát v histórii. Tie veci veľmi súvisia a všetko súvisí jednak s tým, že v Izraeli vládne veľmi extrémistická, povedala by som aj do značnej miery fašistická vláda, ktorá proste chce len a to, aby sa neustále bojovalo a zabrániť vzniku palestinského štátu. A táto extrémistická vláda vlastne nie len, že teda podporuje návštevy na Chrámovú horu, ale podporuje aj židovské násilie na Západnom brehu. Takže vlastne všetko spolu súvisí a dala by som dve ukážky z minulosti, kedy Chrámová hora hrala dôležitú úlohu v izraelsko-palestinskom konflikte. V roku 2000 ju navštívil vtedajší šéf opozície a neskôr aj budúci izraelský premiér Ariel Sharon a práve vtedajšia jeho návšteva vlastne viedla k vypuknutiu druhej intifády palestinského povstania, ktoré trvalo 5 rokov a zase brutálny útok Hamasu 7. októbra roku 2023 okrem iného Hamas vysvetľoval tým, že to reakcia na izraelské porušovanie pravidiel na Chrámovej hore a tú operáciu samotnú nazval operácia Al-Aqsa potopa alebo Al-Aqsa búrka.
14: A co očekáváte od těch zpráv The Times of Israel, že izraelská armáda oznámila přípravu na rozsáhlou operaci na Západním břehu? Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se podle deníku sešel už s některými představiteli ozbrojených a bezpečnostních sil.
16: Všetko to súvisí do veľkej miery s nadchádzajúcimi voľbami a s tým, že premiér si je vedomý toho, že jeho popularita je o mnoho nižšia, než bola pred 4 rokmi, že vlastne nedokáže vytvoriť koalíciu, ak teda prieskumy verejnej mienky majú pravdu. A vlastne preto sa snaží akoby vyvolať čoraz viac akoby ohňa v krajine, aby odvádzal pozornosť, alebo aby proste bol zmetok a chaos a buď voľbám zabránil, alebo v domnení, že teda ako keď bude zase ďalšia vojna, alebo otvorí sa ďalšia fronta, takže Izraelčania budú proste ho chcieť voliť, ale čo nie je pravda. Zatiaľ premiér Netanyahu vlastne otvoril fronty na niektorých miestach, teda ešte stále prebieha vojna v Gáze, i keď oficiálne je tam prímerie, ale každý deň sú tam zabíjani ľudia, civilisti. Zároveň prebieha vojna na juhu Libanonu, zároveň Izrael okupuje časť Sýrie a zároveň zúri veľmi, veľmi kruté, brutálne osadnícke, teda židovské osadnícke násilie na Západnom brehu. Takže na všetkých týchto miest. Jo, a ešte som nezmienila Irán. Momentálne Izrael nezasahuje, ale ako bol veľkou súčasťou dvoch nedávnych vojen a teda momentálne nezasahuje, ale to sa tiež môže zmeniť. Takže chaos, bohužiaľ, je zrejme asi jeho predvolebným spôsobom, ako získať ďalšie hlasy.
14: A jaké kroky by mohli prispieť alespoň ke krátkodobému uklidnení situácie?
16: V tejto chvíli sa mi zdá, že vlastne nič iného nepomôže, iba medzinárodný nátlak. Teda ani ten veľmi nepomáha, ale predsa len ako keby bol vyšší, tak možno by to predsa len pomohlo ukľudneniu. Zároveň napríklad 8 ministrov zahraničných z arabských krajín vydalo veľké, akoby teda odsúdili včerajšiu návštevu a tiež protestovali proti nej. Takže je veľmi dôležité to, aby svet a medzinárodné inštitúcie vlastne nedovolili Izraelu do nekonečna eskalovať situáciu.
14: Možná ešte na závěr klidně můžete už jen stručně, jak se do celé situace může vmísit Washington nebo Spojené státy, protože stále mají nějaké aktivity na Blízkém východě, už to pozorujeme od února.
16: Tak Spojené štáty majú veľký dopad na to, čo sa deje v Izraeli a veľmi pomáhajú jak vojensky, tak politicky. Donedávna Bibi Netanyahu, teda izraelský premiér Netanyahu, ako prehlasoval Trumpa za svojho veľkého priateľa. Už to tak nie je úplne jasné, pretože Trump si uvedomuje, že nie je vždycky to, čo robí Izrael, je dobré pre Spojené štáty, aj preto vlastne momentálne nechce Washington, aby Izrael sa zúčastnil pokračovania vojny v Iráne, a preto sa zároveň Spojené štáty snažia o to, aby došlo k prímeriu medzi Izraelom a Lebanonom, aby sa tam ďalej nebojovalo. Zároveň Trump, vďaka nemu vlastne vôbec došlo k prímeriu v Gaze, i keď to prímerie, ako som spomenula, len zmenšilo intenzitu vojny v Gaze. Ono bohužiaľ ďalej pokračujú boje, ale sú ďaleko menej intenzívne. Takže je dosť možné, že ako keď si Trump uvedomí, že toto pokračovanie, vyhrocovanie násilia aj na západnom brehu poškodzuje americké záujmy, tak je dosť možné, že zasiahne.
14: V Odpoledním plusu sme mluvili s novinářkou a dokumentaristkou Natašou Dudinskou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
16: Ďakujem, do počutia.
14: Máme 14 hodin a 21 minut a co je nového ve světě ekonomiky? Červencové údaje o důvěře podnikatelů i spotřebitelů v ekonomiku potvrzují, že české hospodářství je odolné navzdory geopolitické nejistotě. Shodli se na tom dnes analytici oslovení ČTK. Země podle nich míří k solidnímu celoročnímu růstu hrubého domácího produktu, rizikem ale zůstává vývoj cen energetických komodit. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem bude stát v dnešních cenách kolem 76 miliard korun. Je to výrazně více, než se v minulosti předpokládalo. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu, pokračují také geologické průzkumy. Samotná výstavba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032, potrvá 12 let. Při dnešní prezentaci projektu to uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. A Evropská unie očekává, že Spojené státy budou i nadále dodržovat obchodní dohodu uzavřenou loni, i když administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyhlásila nová cla. S odkazem na mluvčího Evropské komise to dnes uvedla agentura Reuters. Mluvčí ale dodal, že podoba cel odpovídá loňské obchodní dohodě. Washington zavedení cel zdůrazňuje tím a zdůvodňuje, že někteří obchodní partneři dostatečně nevymáhají zákaz dovozu zboží právě vyrobeného s využitím nucené práce. V Odpoledním plusu ještě další téma. Finanční influenceři hrají významnou roli právě v tom, jak se mladí Češi rozhodují při investování. Na sociálních sítích je sleduje 53% Čechů od 16 do 30 let a čtvrtina už podle jejich doporučení dokonce investovala. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. Jak moc se dá na doporučení takzvaných finfluencerů spolehnout a mohou vůbec investiční rady dávat? O tom teď budeme mluvit s členem Bankovní rady České národní banky Janem Procházkou. Hezký den.
17: Dobrý den.
14: Každý, kdo chce investovat, schání nějaká doporučení a analýzy. Jsou ty, které prezentují finfluenceři, podle vás věrohodné?
17: Tak finfluencery, ten pojem vlastně vznikl v posledních letech a oni na jednu stranu dokážou určitě velice srozumitelně vysvětlovat finanční témata a přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti, zejména mezi mladými lidmi, ale na druhé straně třeba fakt mít na paměti, že ne každý, kdo o investicích mluví, má odpovídající znalosti a zkušenosti, takže na tu vaši otázku odpovídám, že ne vždycky.
14: Monitoruje Česká národní banka nějak činnost finančních influencerů třeba na YouTube a dalších sociálních sítích a narazili jste na nějaký zásadní problémový obsah?
17: Tak Česká národní banka aktivity finfluencerů v rámci výkonu dohledu opravdu sleduje. Se zaměřujeme zejména právě na případy možného neoprávněného poskytování investičního poradenství nebo na porušování pravidel pro investiční doporučení nebo vlastně na nějaká další jednání, která by potenciálně mohla být v rozporu s právními předpisy. Používáme u toho hodně umělou inteligenci, která nám právě umožňuje analyzovat velké množství veřejně dostupného obsahu a textu a potom vyhodnocovat i ty trendy. A pozitivní určitě je, že u těch českých finfluencerů vidíme posun k větší zodpovědnosti a zatím tam nějaký extrémní problémový obsah jsme víceméně nenašli.
14: Obecně víme, že banky a finanční poradci se zdráhají jakýchkoliv doporučení. Mohou finfluenceri vůbec dávat investiční doporučení? No to přece potřebují licenci, nebo ne?
17: Je ta situace trošku složitější, ono přece jenom jsou asi tři druhy takových influencerů. Jeden z nich jsou lidé, kteří zveřejňují nějaké obecné názory nebo dávají nějaká investiční doporučení, ale taková určená široké veřejnosti, tak ti potom nepotřebují úplně licenci, ale samozřejmě by měli také dodržovat pravidla pro objektivní prezentaci informací a řešit si vlastně své případné střety zájmu. Druhou skupinou jsou právě lidé, kteří propagují konkrétní investiční služby nebo nějaké produkty v rámci marketingové spolupráce, tak tam už ta komunikace musí být v souladu s příslušnými pravidly. A ta asi nejčastější skupina, ta třetí, je zase lidé, kteří poskytují opravdu individualizované doporučení konkrétnímu investorovi a ten už opravdu toto poradenství opravdu podléhá licenčnímu režimu.
14: Už dřív jste uváděli, že pokud vyhodnotíte některé influencery jako problémové, můžete jim dávat pokuty. Už nějaké padly?
17: Tak dosud žádná pokuta nepadla. A my se v této fázi zejména snažíme působit preventivně a víceméně edukačně, čili s nimi vedeme dialog, komunikujeme, snažíme se právě dávat stanoviska a doporučení, ale to, že nepadla v České republice, ještě neznamená, že nepadla jinde pokuta v USA nebo i v Evropě, ve Francii, ve Španělsku, v Itálii, ale i například v Polsku už padly opravdu extrémně vysoké pokuty i pro subjekty, které působí třeba i v České republice.
14: U influencerů ve světě bývá často problém, že nepřiznávají placenou spolupráci. Jak to funguje u nás v České republice?
17: Tak ten střet zájmu je opravdu velký problém. Je to jedno z hlavních rizik, na které právě Česká národní banka upozorňuje. Ten investor by měl vždycky zbystřit, když někdo propaguje konkrétní investici nebo konkrétního obchodníka nebo nějaký finanční produkt a zároveň víme, že za něj je vlastně odměňován. Takže tady ta transparentnost hraje velkou roli a je vždycky třeba to vnímat jako nějaký nezávislý názor. Takže tohle v České republice bereme jako velké téma.
14: Na závěr klidně už jen stručně znovu připomínám, že tedy na sociálních sítích sleduje finfluencery 53% Čechů od 16 do 30 let. Pokud se takovýmto lidem líbí nebo nelíbí, ale zaujme nějaká takováhle pozvánka od těch finfluencerů, tak na co si dát největší pozor?
17: Tak právě na ty střety zájmů, určitě si uvědomit, že ne každý příběh musí být jenom úspěšný, určitě si sledovat i rizika a možná někdy si třeba použít selský rozum primárně a vzít si třeba názoru více, ne jenom jeden zdroj, jedno video, jedno doporučení.
14: Říká člen Bankovní rady České národní banky Jan Procházka. Moc vám děkujeme, naslyšenou.
17: Naslyšenou.
14: Stále posloucháte Odpolední plus a teď už je tu další téma. Příroda si letní volno nevybírá. Studenti střední zahradnické školy v Kopidlně na Jičínsku tak musí na několik dní přerušit prázdninové odpočívání a vrátit se do školy. Na povinné týdenní praxi se starají o školní záhony a skleníky. Postupně se vystřídají všichni v jednotlivých turnusech.
18: Danča s Davidem, poprosím tadyhle ten řádek dočistit krásně, ať uvolníme tu mrkvičku.
19: Mistrová Petra Sedláčková tady rozdává úkoly.
18: Patrik, Vojta, Kuba, jedou tadyhle, tyhle ty řádky. Kluci, za chvíli je pauza, tak ať to máme hotový.
19: My jsme tady v záhonu mrkve, plevel je tady až po kolena, takže úkol je jasný.
20: Je vysoký až po pas a dáváme ho na kupy, který pak odvážíme pryč.
19: Říká mi Daniela, která už tady s plevelem bojuje. Zatímco ještě minulý týden si užívala prázdnin, tak teď tady klečíš v záhonku.
20: Mně to nevadí, já tady ráda pomůžu, i když sice je takový vedro, že bych radši zůstala doma.
19: Vojta je na letní praxi poprvé, protože má za sebou teprve první ročník.
21: Nechtělo se mi vůbec.
19: Další skupinka studentů je na malém políčku, tady kolem nás všude zelenina.
22: My tady plevelíme, děláme tady cestičky zpátky, bylo to tady jak džungle.
19: Co tady vše máte, co se sklízí teď?
22: Kedlubny, zelí, máme tady ještě kapustu, celér.
19: Kájo, běž někde mezi stoly,
22: jo.
19: Už budu. Pochopitelně stranou nemohou zůstat ani skleníky, kde je spousta květin a letniček a je potřeba je
22: zalívat každý den. A teď v tom vedru to je hodně důležitý.
23: Snažíme se zalévat po ránu a nebo potom o víkendech, když je tady víkendová služba, tak i na večír.
19: Vysvětluje Petra Sedláčková, tento týden jsou tady studenti z různých ročníků.
23: Z prvních a druhých ročníků máme tady obory zahradnické práce, zahradnictví, zahradník a rybář krajinář.
19: Je potřeba, aby sem ti studenti každý na jeden týden přišel, protože je nutností se tady o všechno postarat přes léto.
23: Studenti mají ve školním roce jeden týden volno a zase na oplátku potom v době prázdnin na jeden týden nám sem jdou pomoct.
19: Do konce letních prázdnin se tady na praxi vystřídají všichni studenti. Z Kopetlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
14: 14.30 jsou tu další zprávy s Martinem Matějkou.
5: Český rozhlas Plus.
0: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. A kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Samancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle ní kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání a kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnice Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyvíjet na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, jejíž součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávy. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reuters uvedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Do Francie odletěl český vrtulník na pomoc s hašením požáru v oblasti Bordeaux. A Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný. V posádce jsou dva piloti, dva technici a tři hasiči. A k nasazení budou připraveni zítra ráno. O pomoc požádala Francie v rámci aktivace mechanismu civilní obrany Evropské unie. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince. Do 6 týdnů vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Vlastník budovy musí taky zajistit neustálé sledování stavby statikem. Výškovou budovu v bývalém baťovském areálu zničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Na jedničce z Prahy ve směru do Brna jeďte opatrně za sjezdem na Domašov. Na 176. kilometru se zastavují kamiony. Následná kolona pokračuje nesouvisle až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr a místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z Plzně po dálnici D5 dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až na Pražský okruh. Pro osobní auta je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne převládá oblačno až polojasno na východě s lokálními přeháňkami, které budou k večeru ustávat a většinou bude také ubývat oblačnost a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na horách měří kolem 16 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Pro a proti a ptát se bude Lucie Vopálenská.
1: Prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů, která podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a vládě umožňuje utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Zadlužení pak podle Petra Pavla může nejvíc dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně. Hlava státu chce ochránit budoucí generace. Premiér Andrej Babiš mluví naopak o nezodpovědném, nepromyšleném a aktivistickém vetu. Podle předsedy vlády prezident ohrožuje bezpečnost státu nebo zdravotnictví. A podle ministryně financí Aleny Schillerové Petr Pavel také vetuje hospodářský růst, výstavbu nových jaderných bloků a snahu o rozpočtovou transparentnost. Právě pozměňovací návrhy předložené Alenou Schillerovou vyvolaly největší kritiku novely. Kdo se chová více nezodpovědně? Vláda nebo prezident? A nakolik je správné chtít ještě víc zadlužovat Česko? Přeji příjemný poslech.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské.
1: Na dálku srdečně vítám ve vysílání Plusu dvě poslankyně z rozpočtového výboru, a sice jeho místopředsedkyni Věru Kovářovou ze Starostů a nezávislých. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: A vítám také Janu Murovou z Hnutí ANO. Těší mne, vítejte v Pro a proti.
4: Dobrý den.
1: Tak dámy, je prezidentovo zamítnutí novely spíše logickým a legitimním krokem, anebo jde, cituji, o nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické veto, jak tvrdí premiér Babiš? Paní Kovářová, váš názor?
3: Pan prezident využil své pravomoci a vyjádřil svůj názor k tomuto zákonu. Nechápu, v čem by mohl být jeho přístup nezodpovědný, když myslí především na udržitelnost veřejných financí. Nechápu, v čem aktivistický. Tam bych ráda věděla od paní poslankyně, co považují za aktivistické v jeho využití pravomoci a v tomto vetu. Zásadně odmítám to, že by ohrožoval bezpečnost nebo že by vetoval hospodářský růst. Pan prezident jasně řekl, co mu na tom zákonu vadí. Vadí mu to, že si vláda usurpuje pravomoc zvyšovat výdaje bez souhlasu sněmovny. Jen podotýkám, že vláda je zodpovědná poslanecké sněmovně.
1: Rozumím.
3: Za druhé. A ještě tedy musíme říci, že pan prezident tam jako hlavní důvod uvedl, že tímto zákonem by si vláda připravila půdu pro nepřiměřené zadlužování.
1: Tak paní Murová, já nevím, do jaké míry mohu chtít od vás, abyste hájila slova pana premiéra Babiše. Nejlepší by bylo, aby ta slova vysvětlil on sám. Nicméně, proč je tedy podle vás to veto nezodpovědné a aktivistické, jak tvrdí Andrej Babiš?
4: Tak samozřejmě veto je ústavní právo zákona, právo pana prezidenta, má na to nárok, musíme to vzít ovšem v kontextu všech těch událostí posledních dnů, kdy na festivalu v Ostravě řekl slova prezident, která řekl, že využije všech legitimních prostředků, jak život vládě znepříjemnit. A v tomto úhlu pohledu pár dnů poté, kdy vetuje zákon, který je jedním z důležitých zákonů, i Národní rozpočtová rada řekla, že bez tohoto zákona není možné sestavit rozpočet na rok 2027.
1: No ale v čem je to nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické? Já myslím, že debata v Ostravě s tím snad jako nemusí úplně souviset. Vy máte pocit, že on tu svoji kritiku dostatečně nevyjasnil, prý totiž tu důvodovou zprávu hradu považujete za plitkou, tak kdybyste to mohla rozvést, ty důvody?
4: Pan prezident, pokud si pozorně nastudujete jeho projev, kdy zdůvodňuje, proč využil svého práva veta, tak ty důvody jsou zcela zkreslené. Můžeme se bavit o jeho neúměrném zadlužování po dobu 10 let. Jedná se pouze o výdaje na obranu, které za současné legislativy nemají žádný limit. Mohou být v případě zhoršující se situace neomezeně navyšovány. Ten návrh zákona, tak jak leží, říká, že pokud dojde ke zhoršení, ne pokud se zhoršuje, ale pokud dojde ke zhoršení, tak je možné navýšit výdaje o 10%, ale přidává tam ještě pravomoc Národní bezpečnostní rady, která musí stanovit důvody a postup.
1: Rozumím vám správně, že oproti dosavadnímu stavu je to tedy tento konkrétní bod spíše zpřísněn než rozvolněn?
4: Přesně tak. A pan prezident v první větě řekne, že
2: ta novela umožňuje v některých výdajích neúměrně a bez hranic navyšovat výdaje po dobu 10 let.
6: Dala bych prostor vaší kolegyni paní Kovářová, tak jak se vystavíte k argumentu, že prezidentova kritika je zkreslující, ty důvody, že jsou zkreslující a že vlastně za těmi některými výdaji se skrývá pouze výdaj na obranu a ten dokonce, jak říká vaše kolegyně Murová, bude zpřísněn tou kontrolou ze strany Bezpečnostní rady státu?
3: Pan prezident uvedl jasně věcné důvody, jak jsem již zmínila. Týká se to zvyšování výdajů bez souhlasu poslanecké sněmovny o 10%, což je asi 250 miliard v případě zhoršení bezpečnostní situace, což je velmi vážný pojem.
6: A to je jenom u té obrany, chápu to dobře, paní Kovářová, je to pouze u té obrany, ano?
3: Pan prezident v tomto případě také mluvil o navyšování výdajů na odbranu nad 2% o únikové doložce, která by měla jít nad ten schválený deficit, že se tam prodloužila doba na 10 let. My souhlasíme s tím, aby ta úniková doložka v případě obrany, protože jde o bezpečnost, tam byla. Další argument, který pan prezident uvedl, se týká toho nepřiměřeného zadlužování. Jednak jsou tam ty únikové doložky pro dopravní infrastrukturu, to znamená, že si vláda může dát nad povolený deficit výdaje na dopravní infrastrukturu a do toho základu si dá běžné výdaje, to nepovažujeme za velmi jaksi rozumné. Vláda se prostě mýlí, že pan prezident ohrožuje nějaké výdaje. Pan prezident se vyjádřil k rozpočtové zodpovědnosti. Výdaje na obranu, na jádro a na dopravní infrastrukturu, to je v kompetenci vlády. A tím, co vláda říká, jaké používá prostě vágní výrazy, tak říká, když nebudou obrovské dluhy, tak my jako vláda nejsme schopni vládnout. A to pro mě vyplývá z těch reakcí, které jsme zaslechli, protože žádné věcné, rozumné argumenty nezazněly. Národní rozpočtová rada říká, že jestliže bude vláda takto nezodpovědně postupovat, tak na dluhovou brzdu narazíme již v roce 2031, což je v podstatě za chvíli.
6: Tak paní Murová, jak jsme slyšeli, to uvolnění, ty výjimky, ty se netýkají pouze obrany. Ta desetiletá lhůta, nebo až do roku 36, se má týkat i dopravní infrastruktury, staveb dálnic, které samozřejmě potřebujeme, také nových jaderných bloků, které asi taky potřebujeme. Tak není pravdou, že vláda skutečně si tady otevírá dveře a stavidla i pro další zadlužování, pro další rozpočtovou nezodpovědnost. Co je nezodpovědného na tom, když pan prezident to odmítá?
2: Pan prezident mluvil o lhůtě 10 let. 10letá výjimka se týká pouze výdajů na obranu a možná bych posluchačům doporučila, aby se podívali do zákona číslo 23 z roku 2017 a je to přesně paragraf 10, kdy je v aktuálním zákoně stanoveno ne, že vláda, ale ministerstvo může navýšit celkové výdaje sektoru v případě bezpečnostní situace. Takže my zpřísňujeme ty podmínky, jdeme z ministerstva na vládu a dokonce na vládu po projednání v Bezpečnostní radě státu. Takže v této souvislosti pojďme po faktech.
6: Podívejte, ale vy se obě shodnete v otázce obrany. Ano. Tam jako není sporu, ale chtěla jsem poznamenat, že je to i dopravní infrastruktura, je to i jádro a nakolik je z vašeho pohledu rozpočtově fiskálně zodpovědné vlastně tyto věci vyjmout z těch rozpočtových pravidel a jak si nezapočítávat je potom do státního dluhu?
2: Do limitu. Dívejte se, my jsme momentálně jako Česká republika v obrovské dopravní rozestavěnosti. Pokud nechceme zastavit dopravní stavby, které jsou rozjeté, které jsou ve fázi soutěžení a ve fázi přípravy, tak musíme přijmout zákon, který nám umožňuje fungovat. Zákony mají sloužit pro lidi. To znamená, nechceme-li některým městům říct, tento obchvat vám nebudeme stavět, my vám ho ani nedostavíme, my ty stavby zamrazíme, tak potřebujeme pro případ nouze mít právě tady tuto výjimku, abychom tu rozestavenost byli schopni v podstatě dotáhnout do konce.
6: Jinými slovy, stavět infrastrukturu, klíčovou infrastrukturu na dluh je z vašeho pohledu legitimní, státu to prospěje. Chápu to
2: za prvé, za druhé máme vysoký deficit v dálniční síti, tady to musíme dohnat. A další věc je, že ten zákon o rozpočtové odpovědnosti to umožňuje. Neříká, že to musí být využito, to je jedna věc. Druhá věc je, pokud se podíváte do plánu strukturálně fiskálního rámce, tak tam se definovalo ministerstvo financí a je to tak už i vykomunikováno v rámci Evropské unie, že ten deficit rozpočtu na následujících 5 let nikdy nepřekročí 3%. Nejvyšší částka zadluženosti je právě na rok 2027.
6: Promiňte.
2: A pak se bude postupně snižovat.
6: Ano.
2: Takže ta slova, že budeme tady bezúzně zadlužovat stát a budou to muset platit další generace, tak tady to je strašení obyvatelstva. My chceme postupně snižovat deficity, ale nikdo dneska nedokáže jít z 310 miliard deficitu na 150 miliard deficitu.
6: Tak pardon, já dám slovo zase paní Kovářové. Paní poslankyně, není to tedy ze strany prezidenta a opozice přílišné strašení obyvatelstva, když tady padá ta cifra 3% HDP, což je evropská, prostě je to hranice našeho zadlužení, tak berete tento argument ze strany současné vlády, že ta 3% překročena nebudou?
3: Já o žádném strašení nevím. Jde v podstatě o fakta, která vycházejí i z údajů a vyjádření ekonomických expertů a Národní rozpočtové rady, že při takovém hospodaření, jako je například v letošním roce, může být překonán právě ten limit 3%. Já jenom musím reagovat na paní poslankyni a i na vás. Ten deficit nad povolený deficit se do státního dluhu bude počítat. To znamená, že ať je povolený nebo nepovolený, tak státní dluh poroste a to znamená, že i náklady na dluhovou službu, která je dnes již 110 miliard. O čem hovořila paní poslankyně? Vláda ve svém fiskálně strukturálním plánu navrhuje naopak navýšení deficitu na 2,8% a pak v následujících těch citlivých předvolebních letech chce konsolidovat veřejné finance o 80 až 90 miliard. A to nevím, jak by to chtěla udělat. Co se týká té dopravní infrastruktury, tak samozřejmě všichni chceme, aby peníze na dopravní infrastrukturu šly. Počítá se s tím, že budou kolem 170 miliard, ale pokud se všechny dají do té únikové doložky, tak ten dluh se významným způsobem navýší. A také jde o to, že trh má určitou kapacitu.
6: Paní Murová, nehrozí masivní nárůst zadlužení státu právě těmi únikovými doložkami a dalšími všelijakými obezličkami? Posluchač se v tom nemusí vůbec vyznat, ale tohle je zásadní věc. Bude vláda zadlužovat i další generace nebo ne?
2: Chápu, je to poměrně složité téma. Možná by bylo vhodné, aby nejen média, ale i posluchači, které to zajímá trápí, tak se podívali doprovodně do toho návrhu strukturálně fiskálního rámce do roku 2030. Z toho jasně vyplývá, že současná vláda do roku 2030 nemá v plánu zadlužování a už vůbec ne bezúzné zadlužování. Tady je předpoklad, že v návrhu do roku 2030 nepřekročí zadlužení státu více jak 46,8%.
6: No a paní Kovářová, věříte tomuto předpokladu nebo nevěříte? Protože z opozice zaznívá, že tady asi možná ani nejsou garance, že to takhle dopadne.
2: Já bych vám to s dovolením ještě dovysvětlila. Toto je něco, co schvaluje Evropská komise a my nám nedovolí přijímat rozpočty v následujících letech vyšší než to, co si naplánujeme a necháme si Evropskou komisi schválit.
6: Tak paní Kovářová, to je vážný argument. Nepředstavují tady pravidla Evropské komise jasnou hranici, za kterou vlastně tato vláda, i kdyby hypoteticky podle zlých jazyků chtěla, tak vlastně to zadlužování nemůže jaksi provozovat do nekonečna?
3: Chtěla by se mi věřit, že tomu tak bude, ale hnutí ANO nikdy nedokázalo dobře sestavovat státní rozpočty v tom smyslu, aby byly veřejné finance udržitelné.
6: Minulé vlády to dokázaly.
3: Ano, tam ta konsolidace byla. Přebírali jsme deficit z 5% k HDP a předávali jsme ho z 2%. Hospodářský růst byl 2,5%. Čili nebylo to ideální, ale ke konsolidaci docházelo a to, když se podíváte v hodnocení Evropské komise, tak ta konstatuje, že skutečně ta konsolidace probíhala, ale také všichni konstatovali, že konsolidace musí probíhat dál a já nevím,
6: no a možná, že vláda Andreje Babiše bude konsolidovat také v dalších letech. Paní Murová, je to tak?
2: Samozřejmě, ale přijmout...
6: Je to samozřejmé, ano, můžeme to brát jako jistotu, že vláda Andreje Babiše bude v dalších letech konsolidovat.
2: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž pro občany a podnikatele, zaměříme se na účelnost, efektivnost a hospodárnost výdajů, jak na výdajové stránce, a druhá věc je zaměřit se na růstu příjmu rozpočtu. Myslím si, že k tomu už ty kroky byly pomaleji nastavené, jako Kobra 26 a ETR 2.0. Mně se strašně líbí vždycky, jak opozice říká, že to ANO, že to neumí hospodařit. Jediní dva ministři financí, kteří měli přebytkové rozpočty, byli ministři hnutí ANO. A čísla, já mám ráda čísla, fakta, rok 2022 překročen výdaj rozpočtu státu o 80 miliard oproti plánu. Rok 2024 překročen výdaje rozpočtu státu o 20 miliard, v roce 2025 o 50 miliard oproti tomu, co bylo naplánováno. Ale pojďme se vrátit
6: říká
2: k tomu.
6: Právě. Já bych se vrátila k současnosti, jenom připomenu, že posloucháte diskusi dvou poslankyň, členky rozpočtového výboru sněmovny Jany Murové z hnutí ANO a místopředsedkyně téhož výboru Věry Kovářové z hnutí STAN.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Dámy, abych to teď od čísel vrátila tak trochu zjednodušeně k meritu věci. Vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu, upozorňuje prezident. Asi na tom něco je, bude se moci zvyšovat zadlužení, bude se moci obejít i dluhová brzda. Konec konců Andrej Babiš se v minulosti netajil tím, že stát vlastně Česko má nižší míru zadlužení oproti jiným západoevropským zemím, že to může fungovat. A já se ptám, je to principiálně špatně chtít rozvoj země na dluh, paní Kovářová? Nakolik jde v podotázce vlastně o legitimní střet různých ekonomických koncepcí, které jsou přijatelné?
3: Vždycky se musí vycházet z toho, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, případně učinit taková opatření, aby došlo k hospodářskému růstu. To, že někdo říká, že máme nízký státní dluh ve výši cirka 44%, to je samozřejmě dobrý signál, ale také je potřeba konstatovat, že máme třetí nejrychlejší zadlužování ekonomiky a to, co vláda chystá i prostřednictvím tohoto zákona, tak hrozí, že právě na tu dluhovou brzdu narazíme ve výši 55%, narazíme už v roce 2031.
6: A mě zajímá, jestli ty dluhy nemohou být cestou k prosperitě.
3: Přiměřeně. To znamená, že vy musíte počítat s tím, jestli jste schopni potom platit tu dluhovou službu, jestli ty investice, které budete provádět, povedou k hospodářskému růstu a zda ty finanční prostředky nebudete projídat. A já jenom chci zopakovat, že pokud se narazí na dluhovou brzdu, tak to už není o úsporách v jednotkách miliard korun, ale tam musíte mít vyrovnaný rozpočet. To znamená, že ty škrty jsou ve výši více než 300 miliard korun a znamená to, že se pak škrtají mandatorní výdaje. A to o tom mluvil pan prezident. A pak to může dojít k tomu, že se budou snižovat a škrtat výdaje na veřejné služby, důchody, sociální služby. A to je to ohrožení, které jaksi by mohlo dopadnout především na ty chudší obyvatele.
6: Tak je, já znovu nechám reagovat paní Murovou. Paní Murová, jsou tady dluhy z vašeho pohledu cestou k prosperitě? Mohou dluhy nastartovat hospodářský růst? Neobáváte se té dluhové brzdy a problému, o kterých teď mluvila vaše kolegyně Kovářová?
2: Pokud dluhy budou použity na investice, které mají vysoký potenciál multiplikačního efektu, to znamená, že každá koruna se nám v ekonomice objeví mnohonásobně, pokud zajistí rozvoj ekonomiky a pokud zajistí v budoucnu další příjmy, jako výstavba jaderné elektrárny, protože potřebujeme zajistit našim průmyslovým podnikům, aby
6: dáte nějaké záruky, proč by vám to měli voliči věřit?
2: Máme volby každé 4 roky. 4 roky jsou poměrně krátká doba. Každé 4 roky nám voliči spočítají to, jak jsme se chovali a jak jsme hospodařili. To, jak hospodařila předchozí vláda, voliči spočítali a dneska není ve vládě hnutí nebo koalice Spolu, ale je tam koalice ANO, SPD, motorista. My se nechceme ani zdaleka přiblížit k dluhové brzdě, k vysoké zadluženosti. Opravdu podívejte se do plánu strukturální fiskálního plánu, do tohoto dokumentu, který je projednán s Evropskou unii. Nám se ta legislativa celá překlápí do toho, že už si to nemůžeme schvalovat jenom ve sněmovně, ale musí nám to schvalovat i Evropská komise. Takže tady je to jakýsi limit, který nelze překročit. A možná, když se vrátím k tomu vetu prezidenta, tak on kritizuje tady tohleto zadlužování. A druhý

0: A sněmovna kontroluje vládu. A jestliže si chce rozhodovat o 250 miliardách bez souhlasu sněmovny, tak to je skutečně protiústavní krok.
1: A ještě opozice se chce obrátit na ústavní soud. Podle vás je tedy ta novelizace protiústavní a myslíte si, že uspějete?
0: Vzhledem k tomu, co zaznívá v tom návrhu zákona, tak jsem přesvědčena o tom, že skutečně je to ohrožení dělby moci a to je prostě protiústavní. Jestliže paní ministrině považuje takovýto postup, že by to byla prostě administrativní zátěž, tak my to považujeme za jaksi své voli vlády rozhodovat o navýšení výdajů v tak obrovské výši.
1: Věra Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru, a Jana Murová, členka za hnutí ANO, byly hosty dnešního Pro a proti. Dámy, děkuji mockrát. Naslyšenou.
2: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
3: Radioservis představuje
4: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
4: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
4: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
6: Český rozhlas Plus míří na letní filmovou školu v Uherském Hradišti a přiváží témata, která rezonují současnou společností. O tom, jak se mění politická kultura a jaký vliv mají politici na atmosféru a vztahy mezi lidmi, bude názorový pořad Pro a proti. Nad současnou rolí mužů ve společnosti a krizí maskulinity se zamyslí hosté Chyby systému. A vliv fašistické propagandy na kulturu rozebere debata Estetika fašismu. Taky na letní filmové škole v Uherském Hradišti je tu pro vás Český rozhlas Plus, který vám samozřejmě všechny debaty nabídne i ve vysílání.
7: Hodin posloucháte Odpolední Plus. Dnes je pátek 24. července a od mikrofonu zdraví Lenka Váhalová.
2: Český rozhlas Plus.
7: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat? V kauze kolem domobranecké skupiny nazvané Českoslovenští vojáci v záloze za mír soud uděloval podmínky. Jak to u soudu dnes vypadalo a proč se udělovaly pouze podmínky? Stovky hasičů, vojáci i hasící letadla bojují s obřím požárem na západě Francie. Kde je situace nejhorší a jak pokračuje evakuace obyvatel? A předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura lobuje za větší ekonomickou spolupráci Česka s Čínou. Jak ale vnímá spolupráci Česka s Tajvanem? I o tom budeme mluvit. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
8: Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. A kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%, na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
9: Kalasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodu. obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze Zamír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi

0: Zakázal na 5 let činnost, dostal také roční podmínku. A podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní 2 obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný a téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu. Hned po zprávách. Íránská armáda informovala o útocích na americké vojáky v Bahrajnu a Jordánsku. Údery přišly poté, co americké síly 13. noc v řadě útočily na cíle v Íránu. Tamní protivzdušná obrana podle médií zasahovala i nad Teheránem.
1: Při útoku v okolí iránského města Ahváz zahynuli podle místních úřadů 4 lidi a 5 dalších bylo zraněno. Agentura AFP se odvolává na guvernéra jihozápadní provincie Chuzestán, ve které město leží. Velitelství amerických sil na Blízkém východě tvrdí, že údery zasáhly iránská vojenská velitelská střediska, komunikační sítě, objekty pro kontrolu pobřeží a námořní kapacity. Podle Američanů je cílem úderů zničit iránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu Hormuzského průlivu. V uplynulých dnech ale úžinou proplouvá nejnižší počet lodí za poslední týdny. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
0: Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferré. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle roztířil, spálil už území o velikosti Plzně.
3: Z poloostrova Cap Ferré se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 000 lidí.
4: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
3: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 km jižněji vyhnal z domovů přes 23 000 lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje unijní sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z Hnutí ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
5: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
0: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že zapomněli registrovat. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl a spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kabát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva nejvíce ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dříve odmítl, další vyjádření neposkytl. Další informace přidáme v odpoledním plusu v této půlhodině. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
6: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
7: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
6: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
8: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
6: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Na severozápadě Hradce Králové mizí voda ve studních. Zástupci správy železnice na veřejném setkání s obyvateli okrajových částí města přiznali, že na kritický pokles hladiny má vliv čerpání spodní vody při 10-miliardové modernizaci hradeckého železničního uzlu. Problém zasáhl Hradečany v několika městských částech. Aktuální situaci ve Svobodných dvorech popisuje předseda Komise místní samosprávy Tomáš Benda.
9: Přihlásilo se nám aktuálně 77 vlastníků studen s tím, že problémy mají v součtu 60 z nich, takže problém se týká zhruba 3/4 studní na naší městské části. 25% z dotazovaných uvedlo, že vodu ve studni nemají vůbec.
0: Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5 dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh, tam následně počítejte s kolonou ve směnu na D1 od 24. kilometru k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je asi 40 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem počítejte s kolonou na konci dálnice D8, fronta se táhne od 2. kilometru dál přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. Postojíte také v Praze z druhé strany v Novopatské od sjezdu z Pražského okruhu. Na Štěrbohlovské spojce se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
10: A 8 minut po 15. v Odpoledním plusu už míříme na soud. Pražský městský soud dnes rozhodoval v kauze domobranecké skupiny Československí vojáci v záloze Za mír. Jak tenhle spolek, tak i několik jeho podporovatelů čelilo obžalobě z podpory terorismu. Žalobce je vinil z toho, že pomohli vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům a požadoval pro ně dlouhé vězení. Jenže podpora terorismu se podle soudu neprokázala a tak pouze dva z obžalovaných odešli s podmínkami. Jednání sledovala naše reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
11: Dobrý den. Šéf spolku Ivan Kratochvíl dostal za účast na nestátní ozbrojené skupině roční podmínku a pětiletý zákaz organizování spolků zaměřených na vojenský či polovojenský výcvik. Půlroční podmínku pak dostal podporovatel spolku Vladimír Štádler, a to za nedovolené ozbrojování. Andreu Krulišovou a pravoslavného kněze Přemysla Hadravu soud osvobodil, nepodařilo se prokázat, že by se dopustili nějakého činu. Nikdo z obviněných rozhodnutí nechtěl komentovat. Po celou dobu řízení, ale vinu všichni odmítají.
10: Františko, a jak to u soudu dnes vypadalo? K dřívějšímu jednání chodili podporovatelé spolku. Jednou bylo dokonce nutné kvůli tomu jednání odročit, je to tak?
11: Ano, i dnes dorazilo k městskému soudu několik desítek lidí, naplnili úplně jednací sál a někteří se už dovnitř ani nevešli a poslouchali za dveřmi. Ráno bylo celkem cítit napětí a někteří lidé byli asi trochu naštvaní, že se dovnitř už nevejdou. Potom rozhodnutí se chodby soudu ale rychle vyprázdnili a já jsem žádný střet nebo nějakou hádku nezaznamenala.
10: A jak rozhodl soud o budoucnosti spolku, protože státní zástupce ho chtěl zrušit?
11: Samotný spolek Československí vojáci v záloze Za mír soud taky osvobodil. Předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová ale řekla, že si soud uvědomuje prezentaci spolku, tedy že má braný, politicky a vlastenecky vyhraněný a paramilitárně stylizovaný charakter.
12: To však samo o sobě nestačí k závěru, že se tato právnická osoba rozhodla o trestně právně relevantním vysílání osob do ozbrojeného konfliktu, to prostě prokázáno nebylo.
11: Připomenu, že to byl právě tento spolek, který dopomohl už dříve odsouzenému Miloši Ouřeckému vycestovat na Donbas a tam se připojit k separatistům. V tom sehrál organizační roli zejména Ivan Kratochvíl, šéf spolku. Pomohl mu zajistit letenky nebo předal kontakty, na koho se má na místě obrátit. Kratochvíl a Štádler podle státního zástupce taky posílali na Donbas finance. Podle soudu se ale nepodařilo prokázat, že šli opravdu na podporu terorismu a ne raněnému člověku, jak oba dva opakovaně uváděli.
10: Za popsané skutky v obžalobě státní zástupce požadoval výrazně vyšší tresty i 10 let za mřížemi. To znamená, že se odvolá?
11: Ano, státní zástupce Martin Bílý se na místě odvolal.
9: Já s rozhodnutím nesouhlasím, že já jsem podal na místě odvolání a to do všech výroků, tedy co se týče viny ohledně obžalovaného Kratochvíla i trestu a dále i do všech zprošťujících výroků. Já se domnívám, že důkazy, které jsou zajištěny ve smyslu, jsou dostačující pro rozhodnutí o vině.
11: Například Kratochvíl podle obžaloby taky nakládal s dětskou pornografií, navíc je podplukovníkem ve výslužbě a Bílý tak požadoval, aby o hodnost přišel. Dál z nedovoleného ozbrojování vinil státní zástupce i kněze Hadravu. Podle soudu ale v jeho případě nebylo prokazatelné, že si střelivo opatřil a uchovával on sám.
10: A ještě na závěr, původně v případu byl ještě pátý obžalovaný, už jsme ho zmínili, Miloš Ouřecký, kterému spolek výrazně napomohl se vypravit na Donbas.
11: Ano, Ouřecký se jako jediný k činu doznal. Soud proto v jeho případě rozhodl odděleně už letos v březnu. Tehdy vypověděl, že se pro cestu rozhodl právě po přednášce šéfa spolku Ivana Kratochvíla. Ostatní mu pak měli tvořit podmínky pro příjezd i odjezd. Na místě v roce 2017 dostal zbraň, přímo do bojů se ale prý nezapojil. Hlavně vozil vojáky k bojové linii. Ouřecký dostal 3letou podmínku a 100 hodin obecně prospěšných prací.
13: Tolik Františka Rohlíčková z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
13: Na aktivity českých občanů na Donbasu už před lety jako první upozornil slovenský reportér a fotograf Tomáš Foro. Ten v dnešní polední publicistice promluvil o motivech jednání šéfa skupiny Ivana Kratochvíla. Vše podle Foroa začalo zhruba před 10 lety v časech migrační krize.
14: To byli ľudia veľmi akoby zakonšpirovaní a povedal by som aj v nejakom smysle pometení. Tak oni boli presvedčení, že to je súčasť nejakého väčšieho útoku, ktorému bude čeliť Česko zo strany západu a že Česko bude jednoducho onedlho pod fyzickým útokom zo strany našich spojencov v skutočnosti. A oni boli jednoducho pripravení Česko brániť a brániť ho takým spôsobom, že najprv bude treba zavraždiť takzvaného vnútorného nepriateľa, čiže ľudí, ktorí by mohli s takýmito akciami vo vnútri Česku nesúhlasiť. Takže to bol ich plán. Je to hrozne šialené, ale keď som sa s tými ľuďmi priamo o tom rozprával a hovorili mi to z očí do očí, tak práve to boli tie moje pochybnosti, keď prečo som si to vlastne rozhodol nakoniec odovzdať polícii.
13: V řadách domobrany a ozbrojenců v Rusku určitě i dnes působí několik desítek Čechů, řekl reportér Foro. Ten dodal, že i v Česku podle něj existují podobné skupiny jako českoslovenští vojáci v záloze za mír, i když zatím méně radikální.
14: Mně se stále zdá, že v Česku je tato proruská komunita akoby trochu lepšie organizovaná a možná je trošku lepšie akoby rozhodnutá a něco reálně robiť, lebo jedna věc je právě, keď píšete nejaké proruské príspevky na internetoch a úplne niečo iné, keď začne sa rozhodnete poslať tam naozaj ľudí a konať presne, ako to urobili títo ľudia. Takže ja pevne verím, že české a slovenské úrady si už práve po tomto prípade uvedomujú tú hrozbu, ako môže plynúť aj naozaj zo skupinky pometených ľudí a že na to dávajú oveľa väčší pozor, na to, čo sa deje vlastne v tejto sfére.
13: Podobně se vyjádřil také politolog, který se zaměřuje na extremismus a radikalismus, Aleš Michal z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Řekl v ranním vysílání Plusu, že extremismus v podobě tradičního neonacismu nebo ortodoxně komunistických skupin ustupuje proruským a antisystémovým proudům.
15: Bezpečnostní riziko tkví zejména právě v tom zapojení toho násilí do celé té akce. Taky k tomu odkazuje ten dnešní případ, že skutečně tady hrozí, že se někteří ti členové té skupiny budou podílet i na těch bojích zahraničí. To samozřejmě je nebo dělá z té skupiny mnohem nebezpečnější záležitost, než jsou jenom třeba braná cvičení, které oni tradičně pořádali. Ta válka na Donbase, válka na Ukrajině dnes, tak jim dala takovou příležitost ukázat bohužel tu svoji bojeschopnost v praxi.
13: Nejen skupinu českoslovenští vojáci v záloze za mír jsme probrali v odpoledním Plusu přesně ve 15:45.
2: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
13: Teď už míříme do Francie. Už 35 tisíc lidí evakuovali na západě Francie kvůli obřímu požáru. Plameny spálily skoro 10 tisíc hektarů. Francie požádala o pomoc s hašením také evropské státy. Česko poslalo vrtulník s posádkou a detaily už má přímo z Francie náš zpravodaj Martin Balucha. Hezké odpoledne.
16: Také zdravím, hezké odpoledne.
13: Daří se hasičům dostat pod kontrolu požár na západě Francie, kde je situace nejhorší?
16: Ta situace je nejvážnější nedaleko města Bordeaux, přímo u pobřeží. Komplikace je tam v tom, že tam jsou borové lesy plné pryskyřice, je tam hůře přístupný terén, taky tam fouká silný vítr, takže to všechno znesnadňuje práci hasičům, záchranářům. Ten požár se šíří například v oblasti Cap Ferret, vlastně celá ta oblast je riziková, evakuují se tam obyvatelé, tamní starosta ještě včera popisoval, když jsem ho poslouchal, že je poškozený jen jeden dům a že ty plameny míří k hřbitovu, ale za tu noc se ta situace výrazně zhoršila. Poškozených nebo spálených domů už jsou desítky.
4: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál a spálily už 10 000 hektarů. Ministr vnitra připustil, že je to jeden z největších požárů letošní sezóny.
16: To byla jedna z hlavních úřednic, prefektka této oblasti Gironde, a právě poukazovala na to, že schořelo na 10 000 hektarů, což když bychom převedli do těch českých reálií, tak je to plus minus rozloha Liberce třeba. Velmi vážná situace je taky v oblasti Biscarrosse, kdybychom se přesunuli vlastně ještě jižněji po tom francouzském západním pobřeží, tak tam jsou taky spálené tisícovky hektarů a taky se tam evakuují tisícovky lidí.
10: Z oblasti utíkají desítky tisíc lidí. Jak pokračují evakuace?
16: Ty evakuace jsou velmi náročné právě kvůli tomu, že z těchto míst utíká takové množství obyvatel, kteří tam byli třeba často na prázdninách. Je to turistická oblast, to znamená, že tam je hodně kempů, ale v tuto chvíli už se tedy neevakuují jenom lidé z těch kempů u pobřeží, ale jak jsem říkal, už jsou to celé obce. Úřady vyzývají lidi, aby k těm odjezdům využívali větší dálnici, větší silnici D106, to je ta silnice, ta hlavní tepna, která vede směrem na Bordeaux, ale tím, že skutečně utíká takové množství lidí, tak jsou samozřejmě hlášené kolony. To je jeden způsob evakuace, pak další způsob evakuace, to je přes moře. Takže stovky lidí se evakuují taky na lodích, co je zajímavé. Chovatelé ústřic, kteří působí v této oblasti, kteří tam právě pracují, tak nabídli i své lodě k těmto evakuacím.
10: A jaké síly nasadila Francie do boje proti požáru u města Bordeaux a kdy dorazí mezinárodní pomoc?
16: S plameny teď bojují stovky hasičů, podle různých zdrojů je to 600 francouzských hasičů, ale taky vojáci, několik hasicích letadel, mezi nimi i ty letadla typu Canadair, které jsou tady hodně debatované ve Francii, že to je celý průmysl, který vlastně nefungoval dřív. Prezident Emmanuel Macron tvrdí, že tohle odvětví, tento průmysl produkci těchto letadel znovu nastartoval právě on nebo za jeho období. Francie aktivovala mechanismus civilní ochrany Evropské unie. Jak jsme taky říkali v úvodu, tak Česko poslalo vrtulník. On vyrazil dopoledne, přiletět do Francie by měl právě v těchto odpoledních hodinách. Tu posádku tvoří 7 lidí, jsou to 2 piloti, 2 technici, 3 hasiči a ve Francii podle těch předběžných informací by měly zůstat zhruba týden. Je ale možné, že se to nasazení českých hasičů, české posádky ještě bude měnit v tom čase. Češi pomáhali s hašením ve Francii už v uplynulých, řekněme, dnech, týdnech, pomáhali třeba na jihu Francie, tamní obyvatelé si té pomoci velmi vážili, byl tam takový dojemný okamžik, kdy vlastně vytvořili takový nápis na poli nebo na trávě u lesů, kde zasahovali nápis merci, tedy děkuji, takže to byla taková odezva tamních obyvatel. Francouzský prezident Emmanuel Macron potvrdil, že Francii pomůžou i další evropské země, Chorvatsko posílá 2 hasicí letadla, stejně tak i Portugalsko a pomoc přislíbilo taky Slovensko.
10: A my tu situaci samozřejmě budeme i nadále sledovat. Přímo z Francie se přihlásil náš zpravodaj Martin Balucha. Moc děkujeme za informace, naslyšenou.
16: Taky děkuju, naslyšenou, hezký den.
10: A v odpoledním plusu, teď 20 minut po 15. probereme spolupráci Číny s Českem a také Tajvanu s Českem. Největším světovým vývozcem dronů je Čína. Stále více zemí se ale obává, že čínské technologie mohou být pro jejich bezpečnost trojským koněm a získané informace ve skutečnosti shromažďují pro potřeby čínského státu. Jednou ze zemí, která úspěšně přetahuje Pekingu zákazníky, je Tajvan. A děje se tak i díky České republice. A my už jsme ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Hezký den.
17: Dobrý den.
10: Jak spolu tedy souvisí tajvanské drony a české nebe?
17: Podle tchajvanského ministerstva financí vyvezla země v prvním čtvrtletí letošního roku drony a součástky za bezmála 120 milionů dolarů a 86% z téhle částky připadá na zakázky odeslané do České republiky. Tchajvanská obchodní komora v Česku k tomu dodává, že tahle čísla teď dělají z České republiky největší exportní destinaci tchajvanských dronů. Podle asijských výrobců momentálně v České republice působí 16 domácích společností, které se zabývají výrobou nejrůznějších dronů dronových komponentů, a to podle Tchajvanců z Česka dělá evropskou dronovou velmoc a pro tchajvanské výrobce samozřejmě mimořádně perspektivního partnera. Aziaté také vidí veliký potenciál ve studentech technických oborů na českých univerzitách, chtějí mladé lidi, mladé studenty do tohoto programu přizvat. No a podle zpravodajského serveru Taiwan News Česko slouží jako odrazový můstek pro další expanzi tchajvanských dronů pro střední a východní Evropu.
10: A proč je Tchajvan právě v segmentu výrobce dronů tak důležitým a žádaným partnerem?
17: Tchajvan je z pohledu moderních technologií a startupů zemí zaslíbenou. Navíc si uvědomuje vysokou přidanou hodnotu všeho, co je spojeno s umělou inteligencí. No a co je velmi důležité, tak řadu nových poznatků Tchajvan, respektive tedy tchajvanská armáda, rovnou testuje v ostrém nasazení. Tchajvan, jak známo, čelí permanentnímu ohrožení ze strany Číny a udržovat vysokou technologickou úroveň své dronové obrany je pro něj otázkou doslova holé existence, takže tchajvanské drony vlastně neustále procházejí plným nasazením, ostrými zkouškami při monitoringu, také při hlídkování nebo na výzvědných misích, ať už nad tchajvanskou úžinou mezi Tchajvanem a Čínou nebo nad horami ve vnitrozemí tchajvanského ostrova ve stížených povětrnostních podmínkách a tak dále. Ono není náhodou, že právě Tchajvan je dneska spolu s Ukrajinou považován za takové největší odborníky na výrobu a nasazení dronů. Je to právě proto, že tyhle země mají aktivní zkušenost z ostrého nasazení dronů při své obraně.
10: Tohle všechno, tak masivní podporu výzkumu a inovací, si mohou dovolit opravdu jen bohaté státy. Jak si vlastně aktuálně vede tchajvanská ekonomika?
17: Vede si mimořádně dobře. Tchajvan si už před lety uvědomil, že vzhledem ke své poloze, permanentnímu vojenskému ohrožení Čínou a také nedostatku nerostných surovin musí tahle malá země vsadit vlastně na něco, co bude celý svět v budoucnu potřebovat. A vsadil na výrobu čipů a později ještě na globální boom umělé inteligence. Zahraniční firmy teď vlastně stále častěji nazývají Tchajvan ostrovem umělé inteligence. No a odhady říkají, že až 95% všech čipů, které potřebuje dnes po celém světě ke své práci AI, neboli umělá inteligence, tak je vyrobeno právě na Tchajvanu. Ještě na závěr bych možná dodal zajímavá čísla. Ekonomika Tchajvanu roste nejrychleji za posledních 15 let. Podle včera zveřejněných informací, tak za první půl rok letošního roku vzrostl meziročně tchajvanský export o neuvěřitelných 47%. Je to tedy oproti stejnému období loňského roku. No a rekordní je vývoz hlavně do Japonska, do Jižní Koreje nebo do Spojených států.
10: Tolik náš zpravodaj v Asii David Jakš. Moc děkujeme. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
10: V odpoledním plusu už míříme do Ostravy. Dominantou interiéru ostravské katedrály Božského spasitele je teď stavební jeřáb a bude to tak ještě několik týdnů. Varhnáři tam začali montovat nový nástroj, bude mít přes 5800 píšťal a ty největší váží i 200 kilo.
18: Stavební jeřáb na pásech v lodi katedrály vypadá možná trošku nepatřičně, ale bez něho by varhanáři prostě nástroj neposkládali.
19: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů, váží zhruba 200 kilo.
18: A co je to za tón?
19: Je to tón fis. Je to vlastně druhá největší kovová píšťala v republice.
18: Vy si tady musíte pomáhat jeřábem, jak to dělali za starých časů vlastně ti varhanáři?
19: No, za starých časů to dělali velmi podobně, akorát to nemělo elektromotor a hydrauliku, ale museli stavět mnohem víc lešení než my. O to máme jednodušší.
18: Vysvětluje mi vrchní varhanář Petr Dlabal. Zatím je stavba nástroje opravdu na začátku.
19: Ty varhany mají skříň, mají svoji vnitřní konstrukci. V té konstrukci je spoustu dřeva, trámu i traverzy. Tady ty velké píšťaly jsou tam proto, protože už by se tam jinak nedostali do těch varhan. Stojí vzadu uzdí a svou monumentalitou tam musí stát první.
18: Varhanáři si pomáhají i 10x zmenšeným dřevěným modelem.
19: Takže tady pro představu... Tady vidíte i model třeba píšťal, to jsou zrovna ty z těch velkých píšťal, které se doplňují, ty tu nebyly.
18: Takže tím si pomáháte místo plánku, jo, prakticky?
19: Ano, protože už je to tak velké a tak složité, aby si člověk ty jednotlivé návaznosti tam lépe představil. Šetří to práci.
18: Varhany musí být hotové do 22. listopadu, kde je v plánu slavnostní vysvěcení.
20: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům,
18: říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
10: Stále posloucháte Odpolední plus, teď už máme 4 minuty před 15:30. Vysoce postavený úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má od Prahy pronajatý městský byt. Podle zjištění Českého rozhlasu přitom žije se svojí partnerkou ve vile na okraji Prahy. Víc nám k tomu řekne Vojtěch Gavriněv z naší investigativní redakce. Hezký den.
21: Dobrý den. Krejča, ředitel odboru pozemních komunikací a drah na pražském magistrátu, má od Prahy už 17 let pronajatý třípokojový byt na Černém mostě. Měsíční nájemného vyjde na 6327 korun, jenže v tom bytě nebydlí, bydlí tam jeho otec. Městské byty přitom mají sloužit například samoživitelkám, lidem v sociální nouzi nebo právě zaměstnancům magistrátu. Mluvčí magistrátu Vít Hofman nám řekl, že se tím budou zabývat.
22: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
21: My jsme zjistili, že v bytě bydlí jeho otec, který nám to sám potvrdil, zatímco Krejča bydlí kousek od toho bytu ve vile se svojí partnerkou. On sám na naše dotazy nereagoval.
10: A proč ho policie v úterý zadržela?
21: Vyšetřovatelé nakonec obvinili celkem 6 lidí a 2 právnické osoby z několika trestných činů spáchaných v organizované skupině. Viní je z korupce, praní špinavých peněz i zneužití pravomoci úřední osoby. Krejča v posledních letech opakovaně vydával úřední rozhodnutí pro soukromou firmu Dopravní inženýring Praha, která, jak jsme zjistili, patří jeho partnerce a bratrovi. Seznam zprávy včera citovali policejní dokument, podle kterého se to obvinění týká právě téhle firmy, kterou měl Krejča jako úředník zvýhodňovat. Z katastru nemovitostí jsme vyčetli, že vyšetřovatelé zablokovali nemovitosti patřící Aleši Krejčovi, jeho partnerce, jeho bratrovi a firmě Dopravní inženýring Praha a mezi ty takzvané obstavené nemovitosti patří i ta vila se zahradou, ve které Krejča se svojí partnerkou bydlí.
10: Tolik Vojtěch Gavriněv z naší investigativní redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
21: Pěkný den.
2: Archiv Plus.
23: Zní to neuvěřitelně, ale na konci léta 1956 musel ministr zemědělství v rozhlasovém zpravodajství zemědělcům radit, co mají dělat. Že by to bez něj nevěděli?
24: Učiňme vše, aby sklízeň brambor byla skončena ještě před začátkem sklízně cukrovky. Je zvlášť důležité v hlavních řepařských oblastech, aby se sklízní a svozem řepy do cukrovaru se začalo již v prvních dnech měsíce října.
2: Archiv Plus Davida Hertla dnes po 8. večer na Plusu.
10: Z rodného domu Adolfa Hitlera se tento týden stala policejní stanice. Přestane dům tím pádem přitahovat neonacisty. Jak rakouské úřady postupují proti dnešnímu pravicovému extremismu? Nesledují kvůli extremistickým projevům parlamentní stranu svobodných? Na to se už za chvíli hned po zprávách zeptá Pavlína Nečásková, vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzany Licové. A nás čekají už za chviličku zprávy na 15:30 a hned po zprávách tedy vás čeká repríza pořadu Interview Plus. 15:30 zprávy a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
0: Čtyři vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku Venom v náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. 2 jsou zranění vážně. Podle armádní mluvčí Gabriely Kugler jsou při vědomí. 1 vojákyně zemřela. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka bude vyšetřování trvat dlouho. Armáda pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motorů. teroristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranice s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě poděkoval vítězkám a finalistkám Wimbledonu za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na Hradě se zúčastnily finalistky ženské dvouhry Linda Nosková a Karolína Muchová a také finalistky turnaje Legend Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze o víkendu nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Omezení se týká hlavně vlaků na Plzeň a Klatovy a do Karlštejna a Berouna a výluka skončí v pondělí. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Výroční ceny festivalu letos převezmou herci Anja Geislerová a Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Na přehlídce se představí i pořady Českého rozhlasu, třeba podcast Chyba systému. Slavnostní zahájení festivalu bude večer v kině Hvězda. Na českokrumlovském otáčivém hledišti má večer premiéru opera Malý princ. Dílo oscarové skladatelky Rachel Portmanové uvede jihočeské divadlo v české premiéře. Děj věrně kopíruje slavnou literární předlohu Antoana Saint-Exupéryho. Na jedničce z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 179. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje nesouvislá až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr, celé je to na zhruba hodinu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. A kolona pokračuje až na 19. kilometr a zdržení je asi 40 minut. A před omezením Bekbelské se sune fronta v Cínovecké už od dálnice D8 ze 3. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Noc bude jasná až polojasná, ochladí se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Zítra pak čekejte jasno až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Interview Plus.
1: Rakousko po letitých debatách otevřelo v rodném domě Adolfa Hitlera policejní stanici a doufá, že dům už nebude přitahovat neonacisty. Proč to Spolkové republice trvalo tak dlouho? Má stále problém se silnou krajní pravicí a jak se k tomu staví parlamentní strana svobodných? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
1: Naším hostem je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Dobrý den.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Rakousko vyvlastnilo Hitlerův rodný dům v Branau am Inn před 10 lety a teprve nyní mu dalo definitivní podobu. Proč to trvalo tak dlouho?
5: Debatě o osudu tohoto domu předcházelo několik desetiletí, kdy se v něm vystřídaly různé instituce, sídlila tam například banka, škola, později například třeba i stacionář a dílna pro tělesně postižené a vlastně nebylo jasné, co s tímto domem udělat. Vznikla dokonce i expertní komise, která to dlouhou dobu řešila a vlastně takým hlavním záměrem bylo ten dům nějakým způsobem demitizovat, to znamená zabránit tomu, aby zůstávali s tím poutním místem pro ultrapravicové kruhy.
1: Když mluvíte o té expertní komisi, tak kdo všechno byl její součástí? Kdo mohl zasahovat do debaty o tom, k čemu bude dům sloužit?
5: Tak mimo jiné v té komisi zasedli přední rakouští historikové, kteří řešili, co právě s tímto domem udělat. Dlouhou dobu se diskutovalo o tom, zda by třeba řešením nebyla jeho demolice. Nakonec tedy bylo rozhodnuto proto jej využít pro jiný účel.
6: No, já vím, že i dnes se ozývají hlasy, aby se dům od základu zboural. Proč to tedy zrovna té demolici se vyhnuli? Nebylo by to nejjednodušší řešení?
5: Myslím, že existují dva takové hlavní argumenty proti té demolici. První je dům samotný, který je uprostřed města, je to historický dům, to znamená, že místní obyvatelé Braunau proti této demolici byly už jenom z čistě toho hlediska, že to jako není přiměřené vzhledem k městu samotnému. A druhý takový argument je, že v případě, že by se ten dům zboural, tak by došlo k jakémusi potlačení té historie, to znamená, že to místo samotné by nezmizelo, jenom by tam vznikl nějaký volný prostor, byla by znovu otázka, co s ním.
6: Mauthausenský výbor, který zastupuje rakouské přeživší holokaustu, měl k aktuální podobě domu výhrady. Neměl by být hlas této skupiny zásadní?
5: Tak samozřejmě do té veřejné debaty promlouvá celá řada skupin a bez pochyby zástupci obětí holokaustu, případně jejich potomci jsou důležitým hlasem v této debatě, ale myslím si, že právě ta snaha byla taková ten dům co nejvíce jakoby neutralizovat, i když historici upozorní na to, že stoprocentně to není možné, to znamená vlastně to umístění policejní stanice v tomto domě je jakýmsi signálem právě proto, aby se toto místo nestalo shromaždištěm neonacistů a místem, kde třeba budou vykonávány nějaké vzpomínkové akce na Adolfa Hitlera.
6: No, Mauthausenský výbor totiž argumentoval i tím, že by se mělo stát z domu místo, které bude jasně upozorňovat na zločiny Adolfa Hitlera. Tak mě zajímá, zda se zvažovalo, že by na místě vzniklo třeba muzeum nacistických zločinů.
5: Ano, to se zvažovalo také, nakonec tedy se rakouské úřady rozhodly pro toto řešení.
6: A padla volba na policejní stanici i z toho důvodu, že by to neonacisty mohlo odradit?
5: Určitě ano. Ostatně v sousedním Bavorsku v bývalém bydlišti Adolfa Hitlera také sídlí policejní úřad. Takže to je řešení, které už je tedy svým způsobem vlastně odzkoušené a může nějakým způsobem přispět k tomu, aby neonacisté třeba měli větší zábrany se na podobné místě shromažďovat nebo třeba fotografovat případně, a to se v minulosti také stalo, třeba tam pokládat věnce.
6: Já ještě připomenu, že Adolf Hitler v domě v Braunau am Inn žil skutečně jen pár týdnů po narození, pak se tedy přestěhoval jinak. Ale je tedy policejní stanice výsledkem širšího společenského konsenzu?
5: Dá se říci, že je výsledkem širší společenské debaty a že se pravděpodobně jedná o řešení, které bude dlouhodobé.
6: Když se rakouský parlament, když hlasoval v roce 2006 o zákoně o vyvlastnění Hitlerova rodného domu, tak Strana svobodných jako jediná tehdy hlasovala proti. Jak se k tomu staví dnes?
5: Tak rakouská Strana svobodných, připomenu, že vznikla již v roce 1955 na základě různých předchozích skupin, které právě se rekrutovaly z řad bývalých nacistů, takže dlouho vlastně tento hlas těch bývalých nacistických představitelů v té straně měl velkou váhu a zároveň od začátku to byla strana, která reprezentovala takzvaný třetí tábor rakouské politiky vedle křesťanských a sociálních demokratů, takzvaný německo-národovecký, takže dá se říci, že jakoby ideologicky strana FP dlouhodobě vlastně k těmto kruhům má blízko.
6: Rodný dům Adolfa Hitlera nebyl jediným místem, které v této souvislosti trápilo rakouské úřady. Dlouhou dobu se řešilo také to, co třeba s balkonem v Hofburku, z kterého Adolf Hitler oznamoval připojení Rakouska k Německu. Ukazuje to, že Rakušané stále nevědí, jak přistupovat k těmto historickým symbolům?
5: Tak dá se říci, že ta debata o vlastní minulosti není jednoduchá vůbec pro žádný národ a Rakousko je takovým speciálním příkladem. Ono už za války v roce 1943 bylo v takzvané Moskevské deklaraci velmocí označeno za první oběť agrese nacistického Německa, což je samozřejmě velmi problematické, protože když v roce 1938 došlo k takzvanému Anschlussu Rakouska, tak mnoho rakouských občanů tehdy ten nacistický zábor entuziasticky vítalo. Mnoho Rakušanů se tedy zapojilo potom nejenom do nacistické strany, ale třeba i do operací druhé světové války. Řada z nich se stala pachateli nacistických zločinů a právě tyto věci byly dlouhá desetiletí v Rakousku zametány pod koberec.
6: A teď už nejsou, máte pocit?
5: Tak samozřejmě následoval určitý vývoj po válce. Takovým velkým zlomovým momentem byla v roce 1986 takzvaná Waldheimova aféra. To byla tehdy velká politická diskuze o kandidatuře bývalého generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima na post rakouského prezidenta. Waldheim zatajoval svoji válečnou minulost, byl členem SA a účastnil se bojů mimo jiné na Balkánské frontě, kde docházelo k četným nacistickým zločinům a právě v tom roce 1986 se poprvé rozpoutala velká debata o rakouské nacistické minulosti a potom samozřejmě pokračovala dále.
6: Hostem Interview Plus je vedoucí katedry německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Rakousko stejně jako další evropské státy hlásí v posledních letech vzestup pravicového extremismu. Rakouské úřady uvádějí jen za předešlý rok 30% nárůst případů, kterými se zabývaly bezpečnostní složky. Jaké proto má Vídeň vysvětlení?
5: V Rakousku je tradičně toto podhoubí ultrapravice relativně silné. Odráží se to nejenom například v existenci takzvaného identitárního hnutí, ale třeba i na rakouské politické scéně, kde v současné době, pokud se podíváme do průzkumu veřejného mínění, tak právě pravicově populistická FPÖ figuruje jako vůbec nejsilnější strana.
6: To znamená, tím problémem krajní pravice je stále silný neonacismus nebo se spíše vymezuje vůči islámu a jiným kulturám?
5: Dá se říci, že tím úplně centrálním tématem moderní rakouské ultrapravice je bez pochyby téma migrace, to znamená odpor proti přílivu velkého počtu nově příchozích do Rakouska. Samozřejmě tam ale i v části té ultrapravice hraje určitou roli vzpomínání na tu nacistickou minulost, případně používání různých symbolů, odkazů na tuto éru a podobně.
6: No, o víkendu se měla ve Vídni konat demonstrace vámi už zmíněného identitárního hnutí, což je tedy krajně pravicové hnutí zaměřené především proti multikulturalismu. Letos ale poprvé po 4 letech zřejmě neuskuteční, že organizátoři nedostali povolení. Lze zatím hledat i snahu bezpečnostní složek potírat tyto aktivity?
5: Tak pokud jsem měla možnost to sledovat v rakouských médiích, tak tato demonstrace byla zakázána konkrétně z toho důvodu, že už na stejné místo bylo ve stejnou dobu nahlášeno jiné shromáždění. Proto tedy bylo řečeno, že vlastně identitární hnutí toto shromáždění uskutečnit nemůže, nicméně se nadále počítá s tím, že i tak tam bude zvýšená policejní přítomnost. Jinak bych řekla, že ten postup rakouských úřadů vůči těmto kruhům je takový smíšený. Rakouská média dost často kritizují i to, že naopak rakouská policie proti identitárnímu hnutí nezasahuje tak, jak by měla v rámci tedy svých pravomocí.
6: V minulosti na těchto shromážděních identitárního hnutí vystupovali také členové FPÖ, tedy svobodných. Nakolik to bylo problematizováno?
5: Tak ty vazby mezi identitárním hnutím a stranou svobodných jsou vlastně velmi často tematizovány. V minulých týdnech například se vedla diskuze o tom, že někteří členové identitárního hnutí spolupracují s poslanci strany svobodných v Národním shromáždění a že tedy teoreticky mohou být určitým ohrožením pro národní bezpečnost, protože mohou mít přístup i k citlivým informacím. Takže rozhodně ty vazby a různá propojení mezi stranou svobodných a identitárním hnutím existují.
6: Současná spolková vláda představila pro letošní rok, v počátku tedy roku 2026, akční plán proti pravicovému extremismu. Jak efektivní je, v čem spočívá?
5: Tak podobná opatření jsou samozřejmě důležitá a vláda se snaží proti těmto kruhům zasahovat. Nicméně právě i kvůli tomu prorůstání těch extremistických skupin do politiky to vůbec není snadné. Rakouská média upozorňují, že existují i další struktury, které vlastně umožňují širší prorůstání ultrapravice do veřejného života, například takzvané Burschenschafty, tedy vysokoškolské spolky, kde se určitým způsobem ještě vlastně tento myšlenkový základ nějak pěstuje a vlastně proniká prostřednictvím neformálních struktur do toho veřejného života. Takže dá se říci, že potírání vlastně tohoto milie je relativně nesnadné.
6: A jak je vůči tomu rakouská společnost imunní? Protože pokud se nemím, strana svobodných je stále poměrně vysoko, co se týče popularity.
5: Tak samozřejmě rakouská společnost je v tomto rozdělená. Pokud se podíváme právě na průzkumy veřejného mínění, tak musíme konstatovat, že současná rakouská vláda, která je tvořena lidovci, sociálními demokraty a liberálními neos, je velmi nepopulární a naopak tedy opoziční FPÖ v těch posledních průzkumech veřejného mínění vystoupala až vysoko nad 30% hlasů. Takže v současné době je podle těchto průzkumů nejsilnější rakouskou politickou stranou. A její šéf Herbert Kickl vlastně je i Rakušany v současné době preferovaný na místo potenciálního rakouského kancléře.
6: A jak právě šéf svobodných Herbert Kickl reaguje na různá propojení třeba členů strany svobodných právě s identitárním hnutí? Je aspoň vedení svobodných nějakým způsobem se snaží o oddělení se od těchto aktivit?
5: Pokud vím, tak vedení svobodných se od těchto aktivit nějakým zásadním způsobem nedistancuje. Ostatně při svém posledním vládním angažmá naopak FPÖ, která v té době držela ministerstvo vnitra, se snažila o to, aby ty krajně pravicové kruhy byly méně pronásledovány. Takže spíš si myslím, že tam k nějaké zásadní distanci nedochází.
6: No, dá se ale tedy říct, že posílení krajní pravice lze přisuzovat právě i popularitě strany svobodných.
5: Jak už jsem zmínila, určitě tam to propojení existuje, nicméně ty ultrapravicové síly nejenom v Rakousku, ale i v jiných evropských zemích posilují z celé řady různých důvodů. Jednak je tady ta tématika migrace, kterou jsem už zmiňovala. Dalším tématem určitě je hospodářská situace. Rakousku se v posledních letech nedaří dobře po ekonomické stránce. Řada lidí je znejistěna tím, jakým způsobem se k tomu staví ty tradiční demokratické politické strany a zkrátka hledají alternativu. A další určitě i okolnosti přispívají k posílení těchto sil. V nedávné době to byla třeba opatření proti koronavirové pandemii, na kterých zejména v Rakousku tedy svobodní velmi výrazně posílili. Takže se dá říci, že tento mix důvodů pro popularitu jak pravicového populismu, tak i těch ultrapravicových stran existuje v Rakousku podobně jako v jiných zemích.
6: No, když jste říkala, že si rakouská veřejnost dokáže představit Herberta Kickla jako potenciálního kancléře. On už kancléřem být mohl, protože svobodní zvítězili v posledních parlamentních volbách, ale nepodařilo se jim sestavit vládu. Ublížilo jim to nějak v očích jejich voličů?
5: Tak podle těch současných průzkumů veřejného mínění se zdá, že jim to neublížilo. Naopak ta okolnost, že většinovou vládu je možné v současné době sestavit jenom ze tří politických stran a jak to vypadá podle současných preferencí, tak většinová vládní koalice, pokud by v ní nebyly svobodní, by příště musela mít dokonce strany čtyři, tak to skutečně je jako situace, která nahrává svobodným, protože oni mohou argumentovat tím, že vlastně všichni ostatní jsou ochotní se proti ním spojit a že pouze takto jsou schopni jejich síle čelit.
6: No a posilují tyto údaje i nějak ochotu ostatních politických stran uzavřít potenciální koalici se svobodnými?
5: Tak my jsme v minulosti viděli, že tou stranou, která v posledních desetiletích byla nejvíce svolná k tomu s FPÖ spolupracovat, byli křesťanští demokraté. Připomenu, že když byla na začátku milénia sestavena vláda Wolfganga Schüssela, který byl teda lidovecký kancléř a vytvořil vládu právě se svobodnými, tak to ještě vzbudilo celoevropský odpor a dokonce zavedení určitých sankcí vůči Rakousku. Toto už v současné době samozřejmě i vzhledem k té politické situaci v jiných evropských zemích příliš nehrozí. Na druhou stranu ledovci i po těch posledních volbách vlastně s FPÖ jednali o tom, zda by bylo možné vytvořit společnou vládní koalici, ale ta jednání nedopadla a mimo jiné i kvůli tomu, že FPÖ vlastně nebyla svolná k nějakému změnění své rétoriky, svého programu, ke kompromisům a je otázkou, zda takhle vlastně radikální stane do budoucnosti.
6: No, strana svobodných, ale vy jste o tom sama mluvila v minulosti, kdy vznikala, byla jasně označena jako krajně pravicová. Za ta léta, navzdory tedy kontaktům, které furt s krajní pravicí má, dá se říct, že se posunula více do středu?
5: To se příliš říct nedá, protože ona FPÖ prošla, jak už jsem zmínila, za tu svoji vlastně relativně dlouhou existenci už od 50. let minulého století určitými fázemi. Ona měla vždycky v sobě liberální křídlo, dokonce v 80. letech minulého století byla ve vládní koalici ze sociální demokracií, potom tedy ale nastoupil do jejího vedení Jörg Haider, kterého se možná ještě posluchači pamatují, který tu stranu jednoznačně otočil na takový ten pravicově populistický kurz a v minulých letech rozhodně nelze mluvit o tom, že by FPÖ svoji retoriku nějak zmírňovala nebo že by se posouvala do politického středu.
6: FPÖ považuje za blízkého spojence česká SPD. Svobodní ale řadou postojů působili v minulosti jako spíše protičeská strana. V čem jsou si z SPD, českou SPD blízcí?
5: Tak já se přiznám, že mi trochu jako chybí fantazie v tom, na čem by ty strany mohly spolupracovat, kromě tady těch témat, která už jsem zmínila, to znamená odpor proti migraci, multikulturní společnosti a podobně, nebo odpor proti tradičním takzvaným elitám nebo tradičním politickým stranám. Rakouská FPÖ se v minulosti mimo jiné vyslovovalo proti vstupu České republiky do Evropské unie, třeba proti jaderné elektrárně Temelín a dokonce i vlastně třeba pro jako zrušení Benešových dekretů, takže tam skutečně v řadě těch témat jdou ty zájmy podobných politických stran proti sobě.
6: No, pokud vím, tak představitelé FPÖ se zúčastnili také v Brně sjezdu sudeckých Němců, sjezd tedy, proti kterému vystupovala SPD. Strana SPD byla nepravomocně odsouzená českými soudy za podněcování nenávisti kvůli předvolebním plakátům s migranty. Dostali se svobodní kvůli svým projevům někdy do podobných problémů?
5: Nevybavuji si, že by došlo k tak velkému právnímu sporu, nicméně ty volební plakáty FPÖ se dlouhodobě pohybují na hraně minimálně zákonnosti, rozhodně jsou za hranou dobrého vkusu. A co je takovým jejich specifikem, je, že oni velmi často používají takové nepovedené verše, které se obracejí proti migraci a migrantům.
6: Můžete být trošku konkrétní. Já neočekávám, že začnete veršovat, ale abychom si to představili.
5: Vybavuji si jeden takový slogan, to bylo tuším z vídeňského předvolebního boje, který tady byl veršovaný a obsahoval slovo krev, že nějak jako vlastně příliš migrace nedělá dobře vídeňské krvi.
6: No, svobodní jsou stejně jako hnutí ANO Andreje Babiše, členy frakce Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu. Mají i s naší hlavní vládnou stranou nějaké ideologické průniky?
5: Tak myslím si, že tam je to velmi podobné tomu, co jsem zmiňovala vlastně v souvislosti s těmi ideologickými průniky s českou SPD. Můžeme tam hovořit o tom, že je to dost paradoxní, vlastně podobné spojenectví a upřímně netuším, jakým způsobem by probíhala spolupráce mezi vlastně rakouskou FPÖ a třeba českým hnutím ANO, pokud by tedy obě tyto strany byly v čele vlád. Minimálně řada tady těch sporných témat by tam zůstávala, které jsme ostatně zmiňovali.
6: Svobodní třeba chválí český vládní kabinet za to, jak chce změnit financování veřejnoprávních médií. A FPÖ slibují například, že ORF, tedy rakouský veřejnoprávní rozhlas, v budoucnu masivně zeštíhlí. Podporují to i ostatní strany rakouské?
5: V Rakousku samozřejmě je to právě populistická pravice, která nejvýraznějším způsobem útočí proti veřejnoprávním médiím, jinak Rakousko jakožto právní stát demokratický má zastání, tedy veřejnoprávní média mají výrazné zastání ze strany těch tradičních politických stran. Takže řekla bych, že ta debata je velmi podobná jako u nás s tím, že ta rakouská veřejnoprávní média samozřejmě tím, že fungují déle, mají, bych řekla, pevnější postavení v rámci tamní společnosti.
6: V Evropě panuje nervozita zesílící německé AfD, tedy Alternativy pro Německo, kterou německé úřady považují za extremistickou. Nakolik je blízká právě rakouským svobodným?
5: Tak určitě existuje propojení mezi oběma stranami jisté formy spolupráce. Ostatně v minulých letech se hodně často zmiňovalo i propojení německé AfD právě s rakouským identitárním hnutím, o kterém jsme před chvíli hovořili. Takže dá se říci, že tato spolupráce vlastně probíhá mezinárodně, určitě nejenom tedy mezi rakouskou FPÖ a německou AfD, ale i na tom širším půdorysu evropských populistických stran.
6: Ale kdybychom to mohli přece jenom srovnat, řekla byste, že Alternativa pro Německo je ještě blíže krajní pravici, než jsou to rakouští svobodní?
5: Tohle je velmi těžké posoudit, protože bychom museli mít nějaká jasná kritéria, podle kterých to budeme hodnotit. Myslím, že se hodně třeba zmiňuje to, že rakouská FPÖ je podobná, vlastně dá se říct, té radikálnější části německé AfD, která tedy je

0: proti těm záchranným opatřením na tedy uchování společné evropské měny. Takže zpočátku vlastně ty argumenty AFD proti Evropské unii byly zejména argumenty ekonomické. Ona se potom samozřejmě programově posunula i tedy, bych řekla, více třeba k tomu tématu migrace a podobně, ale ten základ byl čistě ekonomický. Strana FPÖ je stranou euroskeptickou, která tradičně vlastně sází na to, že Rakousko by mělo zachovat si svoji národní suverenitu a řekla bych, že ten ekonomický argument tam zase není tak úplně silný.
1: A může být pro německou AFD trošičku inspirativní sledovat, co se děje s rakouskou FPÖ v tom ohledu, že strany, politické strany také nejsou příliš ochotné s ní do koalice, ale možná jim nic jiného nezbyde. Může se to stát i v Německu, kde zatím ostatní politické strany také deklarují, že s alternativou pro Německo nikdy vládnout nebudou.
0: Řekla bych, že tohle to je velmi podstatný rozdíl, protože v Německu je stále velmi těžko představitelné, že by některá z těch ostatních politických stran byla ochotná s AFD na spolkové úrovni spolupracovat. Ostatně i teda třeba na úrovni zemské. Nicméně FPÖ je stranou, a to už jsem zmínila, že tedy existuje dlouho, tak vlastně je stranou, která se běžně účastnila vládních koalic na zemské úrovni. Některé spolkové země dokonce dlouhodobě vedla je stranou, která se účastnila i ve vládě, a to i relativně nedávno. Takže tam to zas až tak úplně nepředstavitelné není.
1: Hostem Interview Plus byla dnes vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzana Liscová. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuji a přeji hezký den.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Hovory. Pár dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu v Brně. Ta loni dosáhla miliardové tržby. Podnikatel Martin Ziegler bude mým hostem a já se ho budu ptát na to, jak se takto velká a úspěšná firma vlastně dá vybudovat, jak být dobrým a úspěšným manažerem a jak nás změní a promění umělá inteligence, protože můj host je v tomto směru velkým optimistou. Tak si nás poslechněte.
3: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu.
4: 16 hodin, posloucháte páteční odpolední Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
3: Český rozhlas Plus.
4: Jaká nás čekají témata? Rozsáhlou reformu orgánu sociálně právní ochrany dětí plánovala už předchozí vláda. A reforma je opět v procesu. Jak bude například fungovat nový úřad pro rodinu a ochranu dětí? Ukrajinští lékaři, psychologové a zdravotníci s českou pomocí školí vojáky i civilisty v poskytování první pomoci zraněným. Jak takový výcvik vypadá? A dnes začíná letní filmová škola v Uherském Hradišti. Kromě filmu nabídne i literární program. Jak se výběr spisovatelů za ta léta proměňuje? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Martin Matějka.
5: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Ukrajinci pokračují v cílených vzdušných útocích na velkosklady ruského internetového obchodu Wildberries. Na místech dopadů dronu vypukly velké požáry.
6: Ukrajinské nepilotované letouny zasáhly podle záběrů z ruských sociálních sítí dvě logistická centra u ruského Petrohradu a jedno v Simferopolu na anektovaném Krymu. Z velkoskladu stoupají sloupy hustého černého kouře. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že protivzdušná obrana zlikvidovala 571 ukrajinských nepilotovaných letadel. Tyto údaje ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Rusko v noci a dopoledne znovu zaútočilo na ukrajinské přístavy v Oděské oblasti. A to jak klasickými šahídy, tak i kříženci mezi raketami a drony. Rozsah škod zatím není známý. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna, informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle ní potrvá několik měsíců, nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace podle Macinky prodražilo více než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle Macinky jediná hospodárná varianta pavilonu.

0: On totiž nikdo nechce koupit. Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil v minulosti, působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. Podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o prodej akcí letiště vyvolává podezření.
1: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
0: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun uvažuje o tom, že udělí žalobkyni Petře Lastovecké další výtku za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. První výtku Dragounovi vrátil kárný senát vrchního soudu v Praze, kterému vadilo, že nedal Lastovecké možnost se k údajným pochybením dopředu vyjádřit. Podle zjištění Českého rozhlasu a serveru iRozhlas.cz i k takovému vyjádření vyzval v úterý dopisem. V něm mimo jiné píše, že i nadále přetrvává podezření, že Lastovecká svým rozhovorem porušila povinnost státního zástupce. Žalobkyně s tím ale nesouhlasí a avizuje, že se bude v případě uložení výtky bránit všemi právními prostředky. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie, bude tam pomáhat s hašením požáru na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
3: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat zhruba 20 000 lidí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
4: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
5: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
4: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
6: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
4: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Ministerstvo kultury snížilo podporu letní filmové škole v Uherském Hradišti. Festival podle organizátorů letos dostane o 2,5 milionu korun méně než v předchozích letech. Ředitelka festivalu Radana Korená uvedla, že do budoucna je tato situace neudržitelná a vedla by ke zkrácení programu.
7: Potřebujeme otevřít s ministerstvem kultury debatu o tom, aby zvážili vlastně tady to navýšení příspěvku pro tady tyhle velké festivaly, protože je to zásadní částka, která nám prostě chybí. A je potřeba, aby si ministerstvo kultury uvědomilo, že ty dotace se jim několikanásobně vrátí.
0: Letní filmová škola v letošním roce pracuje s rozpočtem necelých 33 milionů korun. Aby organizátoři nemuseli rušit některé části programu, zachránila je podpora z programu Kreativní Evropa a navýšené příspěvky od města a Zlínského kraje. Jedničce z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Rosice. Na 180. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až do Brna ke sjezdu na Bratislavu na 196. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 se zastavuje na 2. kilometru. Kolona pokračuje Cínoveckou až do omezení ve Kbelské. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se najíždí do kolony. Ta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je asi 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. A ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem a regulují proto vjezdy do tunelu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
8: 8 minut po 16. Odpolední plus s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Rozsáhlou reformu OSPOD plánovala už předchozí vláda. Ta nynější připravila konkrétní změny. Vzniknout má třeba nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který má zajistit metodické vedení úřadu. Dětský ombudsman Martin Beneš věří, že je taková instituce potřeba, protože v jeho agendě tvoří stížnosti na OSPOD zhruba polovinu podnětů. Řekl to v ranním rozhovoru s moderátorkou Martinou Maškovou. Za nejdůležitější však dětský ombudsman považuje, aby se neopakovalo selhání, jako v případě malé Viktorky, kterou po svěření soudem do péče biologických rodičů zabil vlastní otec.
9: Nemáme dobře nastavené postupy a kroky k tomu, aby jsme dohlédli na to, že to dítě, že ta situace je nějakým způsobem stabilní, že se nezhoršuje. To znamená, vlastně i potom, co přijmeme nějaká opatření, my musíme dohlížet na to, že ta situace té rodině nebo v tom prostředí, kde to dítě žije, je dobrá, bezpečná, stabilní a nezhoršuje se, a to v tomto případě selhalo.
10: Ministerstvo chystá ještě taky nový informační systém, chce ulevit pracovníkům OSPODu od administrativy, dát jim víc času na práci s rodinami. Je to jedna z hlavních priorit, nebo byste akcentoval spíš jiné?
9: Tak nepochybně pracovníci OSPODu jsou zatíženi administrativou, poměrně intenzivně si na to stěžují, že administrativa tvoří velkou složku jejich práce. Pokud by v tomto směru získali nějakou úlevu, bylo by to dobře. Zároveň vlastně nějaké ty nástroje informační, digitální, mohou právě přispět k tomu jednotnému řízení, protože oni v sobě mohou obsahovat nějaké vlastně procesy postupů, vyhodnocování věcí, které v nich mohou být inkorporované. To znamená, je to samozřejmě jedna z cest, není to zdaleka cesta jediná. Pracovníci OSPODu by určitě potřebovali podporu ve formě právě metodického vedení, supervize, a samozřejmě určitě stojí za zmínku i jaksi finanční ohodnocení zaměstnanců OSPODu, které není úplně odpovídající, a samozřejmě může to být problém tom, jestli jsme schopni nabírat a udržet kvalitní lidi.
10: Loni ministerstvo práce vydalo novou metodiku pro případy domácího násilí, proškolilo stovky pracovníků OSPODu. Pozorujete už z pohledu dětského ombudsmana změnu v tom, jak se podobné případy posuzují?
9: Tenhle krok bych chtěl určitě ocenit, to, že k tomu ministerstvo přistoupilo, skutečně tomu věnovalo poměrně velké úsilí, jak té přípravě té metodiky, tak tomu proškolování. Z mojeho pohledu je příliš brzo na toto hodnotit. Ono to nějakou dobu trvá, i než se ty třeba případy dostanou k nám. To znamená, já teď úplně nedokážu dělat závěry, jaký efekt to mělo. Obecně mohu říct, že ta problematika domácího násilí jak ve společnosti, tak v té odborné veřejnosti a v postupech těch úřadů, soudů se jí samozřejmě dostává větší a větší pozornosti a postupně se zlepšujeme, ale tím nechci říct, že bychom byli tam, kde bych si představoval, že bychom měli být v nějaké cílové rovině.
10: Někteří rodiče zpochybňují způsob, jak jsou vedeny, a zaznamenáváme rozhovory OSPODu s dítětem. Objevuje se i toto ve stížnostech, které se k vám dostávají, a existuje účinný způsob, jak to ověřit?
9: Stává se to. Stává se, že jsme vlastně, že nám předkládáno tvrzení, které není možné ověřit, právě protože tam neexistuje nějaký jednoznačný záznam. Já chci zdůraznit, že ta možnost záznamu pohovoru s dítětem už v tuto chvíli existuje, ale na konkrétním OSPODu, jestli ji využije, z mého pohledu by to bylo na místě, protože by to jak se odstranilo nějaké pochybnosti v těch sporných případech, a zároveň by to mohlo znamenat i větší ochranu pro jaksi vlastně všechny, pro mě je důležité zejména pro to dítě. A samozřejmě je dobré, ale s tím umět také správně pracovat a tomu dítěti třeba jaksi upozornit jej na to vhodným způsobem, že ten rozhovor bude nahráván, vysvětlit mu proč a podobně.
8: Říká dětský ombudsman Martin Beneš. Téma jsme v Ranním plusu probírali také s Davidem Karlem, ředitelem odboru rodiny a ochrany práv dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí. Důraz je podle něj nutné dát na to, aby pracovníci OSPOD na složité případy nebyli sami, nemuseli improvizovat a měli odborný poradní panel, kam se mohou obrátit.
11: Vím, že běží velmi živá diskuze o nahrávání dětí, aby byl přesně ten důkaz to, jak ten pracovník ten rozhovor vede. Já bych chtěl jasně říct, že sociálně právní ochrany dětí je cca 2500 zaměstnanců. Jsou to všichni víceméně vysokoškolští vzdělaní lidé, odborníci, kteří se pravidelně vzdělávají, kteří řeší, jak už jsem říkal, ty nejsložitější případy. A ohledně rozhovorů s dětmi prochází širokým vzděláváním. Ta práce na tom zlepšování nikdy nekončí, ale nemyslel bych si, že nahrávání dětí a u zmenšení toho bezpečného prostředí pro ty děti vyřeší tu situaci. Nahrávání dětí vyřeší pouze to, že budeme mít další jako prostředek pro dokazování, jestli ten OSPOD postupoval správně. To je zcela legitimní otázka, ale musíme to vyvážit také tím, jestli tím snížíme tu bezpečnost, to, kde se to cítí, to dítě cítí bezpečně, jestli jsem to řekl srozumitelně.
10: A jak hodnotíte, nebo jak určujete to, který OSPOD funguje dobře a který případně ne, ten současný systém kontrol a systému stížnosti považujete za dostatečný a transparentní?
11: Tuto chvíli se zřízením Úřadu pro rodinu a ochranu dětí přemýšlíme a chceme zřídit jednotnou kontrolu kvality. Momentálně to probíhá tak, že každý krajský úřad vykonává kontrolu přenesené působnosti tedy do těch obcí, kam byl svěřena ta státní moc výkonu té sociálně právní ochranu dětí. My to chceme dát na tu centrální úroveň, chceme říct, že to bude jednotný orgán, který tu kontrolu kvality bude vykonávat všude stejně, za stejných pravidel a ta krajská pobočka, ten územní celek v tom kraji, bude jenom tou podporou, který bude provádět to zlepšení na základě těch zjištění té centrály.
10: Diskutovaný je případ malé Viktorie, kterou po svěření do péče zavraždí její otec biologický. Co konkrétně teď, nebo jaké oblasti by tenhle ten případ mohl pomoci nějak změnit, personálně posílit? Dá se to říct ještě bez těch konečných závěrů šetření?
11: My ty konečné závěry šetření brzy přineseme, ještě tenhle měsíc se scházíme k finalizaci těch závěrů, nicméně ty velmi složité případy mají velmi společného, je tam například to, že nám ty rodiny po republice migrují, ty data se postupně ztrácí nebo trvá dlouho, než se ten spis přenese na druhého pracovníka. Už tohle to má zlepšit informační systém sociálně právní ochrany dětí, který velmi flexibilně přenese ty práva na nový orgán sociálně právní ochrany dětí a tím dojde k zachování kontinuity té práce, k zachování informací. To je jedna věc. Další věc jsou soudní dohledy. Soudní dohledy jsou v dnešní době za mě velmi formalistické. Stanoví se, že soudní dohled a vlastně se při práci s rodinou nic nezmění, protože není přesně dáno už směrem od soudu, co se má vykonávat, co se má sledovat tím soudním dohledem, co jsou ty pojistky, kdo jsou ti partneři, kteří mají ten soudní dohled přesně vykonávat a jak mají se mezi sebou komunikovat.
8: To k tématu ráno v rozhovoru s moderátorkou Martinou Maškovou řekl David Karl, ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí. A v odpoledním plusu teď 16 minut po 16. už míříme na Ukrajinu. Ukrajina je na světové špičce nejen ve vývoji a výrobě dronů, ale zdokonaluje i postupy při záchraně lidských životů v mezních situacích. Na Ukrajině už na počátku ruské agrese spontánně vznikly organizace lékařů, psychologů a zdravotníků, kteří školí vojáky i civilisty v poskytování první pomoci v podmínkách velkého válečného konfliktu. Rozšířenou verzi reportáže najdete v průběhu dne také na našich webových stránkách irozhlas.cz.
12: Ne, opravdu jsme vám omylem nepustili jinou reportáž. Ačkoliv se to nezdá, nejsme na rokovém koncertě, ale na třídenním kurzu první pomoci v Chersonské oblasti, který pro zdejší dobrovolníky pořádá skupina taktické medicíny Jih.
13: Ten rámus má navodit atmosféru stresu, ve kterém ty záchranné operace probíhají. První skupina přichází na místo, kde našli zraněné. Nejprve si nasazují rukavice a instruktoři měří čas. Levou manekinku vidím, že už začínají ošetřovat škrtidlem, blíže k srdci, správně stahují zraněnou končetinu. Tady se nepodařilo zastavit krvácení tepené a proto je potřeba zakroutit pořádně turniket. Nebyl dotažený.
12: Jednou z účastnic tohoto kurzu je i paní Oksana.
14: Tak jak my pracujeme s dorostlými i s dětkami.
15: Pracujeme s dospělými i s dětmi. Všichni mohou být v naší chersonské oblasti vystaveni riziku ostřelování nebo útoku dronů. A všichni mohou potřebovat naši pomoc. Tady jsem si za 3 dny ověřila, že jim tuto první pomoc dokážu poskytnout. Potom přivolám záchranku a budu lékařům schopná popsat stav zraněného člověka.
14: Pro stan lidiny, lékařům.
16: Umovno poranený. Nastě, tebe spasli.
12: Důležité v tomto kurzu je rozpoznat a pojmenovat chyby.
15: Co bych poradila sama sobě? Že hlavní je zachovat klid, protože spěch vede k chybám. Já jsem například udělala chybu, když jsem rozmotala obvaz a pak jsem jí měla obě ruce zaměstnané. Obvaz se má přiložit a postupně obmotávat. Pomoci si ale můžete třeba nohou, je třeba využít všechny volné končetiny.
12: Mezi prvními absolventkami i paní Anastasia.
17: Tohle není můj první kurz, účastním se jich jednou ročně, ale mám práci a rodinu, jiné starosti. A já jsem si první den tohoto kurzu uvědomila, kolik jsem toho za rok zapomněla. A díky instruktorkám jsem si tady paměť rychle osvěžila. Jedinou velkou chybou je neosvěžovat si svoje znalosti.
18: Pomylka neponovlovat svoji znaně.
12: Anastasia je právničkou a jako dobrovolnice jezdí i do velmi nebezpečných částí chersonské oblasti pomáhat lidem s právními problémy spojenými s následky ruských útoků. Znalost první pomoci proto potřebuje nejen pro sebe, ale i pro své klienty.
18: Na jednom tréninku vy pokračujete více dní, pohlibujete znalosti.
17: Na jednom výcviku si prohlubujete jeden druh znalostí, na druhém zase jiný. Minule jsme se učili víc poskytovat umělé dýchání, na tomto zase víc zastavovat krvácení. Najednou se nemůžete všechno dobře naučit a hodně z toho zapomenete. Můj táta mi vždycky říkal, vědomosti, to je to, co se naučíš a po čase zapomeneš, proto je musíš pořád obnovovat.
18: Jich potřebno zavždy ponovovat.
12: Zkušená instruktorka Takmedu jich Světlana dodává, že jednou z chyb je nesoustředěnost těch, kteří se jiné snaží zachránit.
19: Není to ani tak chyba, jako nedostatek pozornosti k tomu, co je v dané chvíli hlavní. Jakmile člověk není správně připravený, může zazmatkovat. Obvykle totiž nejde jen o jedno zranění. Proto se sami musíme sklidnit, zamyslet se a nejprve zjistit, jestli zraněný nemá rozsáhlé krvácení. Do 3 minut totiž může vykrvácet. Pokud takové krvácení nepozorujeme, můžeme přistoupit k ošetření dalších zranění. Proto jsme připravili tyto scénáře, kde je výcvik vlastně hrou a vidíme, že absolventi jsou pak mnohem sebejistější a nedělají tolik chyb.
12: Někomu se takový výcvik může zdát jednoduchý, ale zkuste si to v rámusu s litry umělé krve rozlité po podlaze a dokonalými silikonovými napodobeninami různých zranění. Skupina Takmed teď právě schání větší auto, do kterého se všechny tyto rekvizity vejdou a dá se v něm i přespat, aby mohla zdravotnické kurzy pořádat v co nejvíc přirozeném prostředí, třeba v lese. Z chersonské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: A máme 21 minut po 16. krásné odpoledne. Letní filmová škola v Uherském Hradišti je sice festival zaměřený na filmy, ale své místo tu má i literatura. Jak se výběr spisovatelů za ta léta proměňuje a kdo dorazí filmovým divákům číst letos? Zeptáme se spisovatele a šéfredaktora časopisu Host Jana Němce. Právě časopis Host program na filmové škole pořádá. Krásný den.
20: Dobré odpoledne.
8: Proč je podle vás důležité do programu filmovky zahrnout i setkávání se spisovateli a autory knih?
20: No tak nemá to k sobě určitě daleko. Film a literatura, je to oboje vyprávění příběhů a myslím, že i pro návštěvníky filmové školy je to občas vlastně úlevný být někde v parku, ve stanu, ne v temnotě sálu, takže je to takový dobrý doplněk.
8: Jak tedy čím dál obsáhlejší program vymýšlíte a kombinujete?
20: No já myslím, že to vlastně děláme jednoduše, že se vždycky snažíme sem do Uherského Hradiště dovést jakoby to nejzajímavější, to nejlepší, co za ten rok jsme stihli sami v české literatuře přečíst, takže podobně je to i letos, že jsou to prostě vítězové ceny literární kritiky, ocenění autoři nebo autorky Magnézií, Literou a tak dále. Je to náš prostě nějaký osobní výběr, který se docela protíná s těmi oceněnými knihami.
8: Má každý festivalový den nějaké své tematické zaměření?
20: Ne, takhle to tady nefunguje. My se občas snažíme spíš jakoby program v tom literárním stanu přiladit třeba k nějakým tematickým sekcím, které zároveň probíhají na Filmovce. Občas se do toho nějak promítne, že jsme na filmovém festivalu i v tom smyslu, že třeba zítra, myslím, tady křtíme knihu Psychologie v kině a podobně, ale že by to bylo nějak po dnech tematicky řazený, to ne.
8: Téměř každý rok jsou v programu autoři, kteří získali nějakou cenu, letos třeba Marie Škrlíková, Aleš Kauer, Petr Borkovec, anebo známá jména, jimž vyšla novinka, jako Marek Šindelka nebo Vratislav Maňák. Vnímáte, že na tyhle takzvané volby na jistotu chodí více lidí?
20: Tak funguje to tak samozřejmě kdekoliv, že zkrátka ta známější jména přitáhnou víc lidí, ale my se to snažíme kombinovat, nebo samozřejmě, kdybychom tu dramaturgii dělali čistě podle toho, kdo prodá nejvíc výtisků, nebo kdo je nějak mediálně nejznámější, tak by ještě vypadala úplně jinak. My spíš podle mě jako máme luxus toho, že filmovka je typ nějakého náročného prostředí, takže se snažíme zařazovat naopak i třeba jako mladou poezii nebo nějaký věci, který, jako jste zmínila tu Marii Škrtlíkovou, to je vlastně debut, který teprve vlastně nějak pronikají do toho veřejného povědomí a my jsme rádi, že jim v tom můžeme pomáhat i takto.
8: Silně zastoupenou máte i poezii. Kteří básníci dorazí?
20: No, bude to určitě ten Aleš Kauer, který loni dostal cenu literární kritiky za poezii. Bude to Elena Pecenová například, taková jako konceptuálnější básnířka, která vydala novou sbírku, myslím, na konci loňského roku nebo na začátku tohoto roku. Bude to nějaká další mladá poezie. Oni ti básníci často taky a rádi vystupují spolu, že to má jiný charakter, ta jejich čtení, než ta prozaická. Nevím, jestli je to úplně půl na půl letos, nejspíš té prózy nebo nějaké esejistiky taky bude víc, ale i ta poezie je tady tradičně zastoupená už kvůli tomu, že vlastně tu dramaturgii spolu se mnou dělá Ondřej Hrabal, což je primárně básník.
8: A na závěr nám řekněte, na co vy se nejvíce těšíte v rámci festivalu?
20: No, tak já se moc těším, zítra budu uvádět Marka Šindelku, ten, jak jste taky říkala, má nový román Systémy něhy, což je, myslím, jako mimořádná věc, je to opravdu jako hodně podařený. Zároveň uvádím toho Vráťu Maňáka, který zase napsal skvělou vlastně eseistickou sbírku o queer identitě v prostoru střední Evropy, takže to jsou takový moje jako soukromí highlighty a budu rád, když nebudou jenom moje.
8: Pozval nás spisovatel Jan Němec na literární program festivalu Letní filmová škola v Uherském Hradišti, který začíná právě dnes. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
20: Rádo se stalo. Naslyšenou.
8: A v odpoledním plusu už probereme politiku. Máme přesně 5 minut před 16:30. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování návrhu. Některé body by taky mohl kabinet projednávat bez rozpravy. A tématu se věnovala reportérka Adéla Burešová. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Podle úřadu vlády má tato novela od září především modernizovat a zpřehlednit téměř 30 let stará pravidla fungování kabinetu. Součástí toho návrhu jsou ale i změny, které vyvolávají kritiku. Premiér by totiž mohl v některých případech omezit nebo zcela vynechat připomínkové řízení u nelegislativních návrhů. Ta novela taky rozšiřuje možnost projednávat některé materiály bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Ty by nově obsahovaly méně informací o průběhu schůze. U některých rozhodnutí tak týkajících se financí by se navíc přestalo zveřejňovat, jak hlasovali jednotliví ministři. Na tyto body upozornila na síti X třeba bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková-Laurenčíková.
8: Jak na tu kritiku vláda reaguje?
1: Úpravy jednacího řádu začal podle ní chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra, na což ostatně kritici taky upozorňují.
3: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
1: No a podobně se k návrhu vyjadřoval taky ministr zahraničí Petr Macinga z Motoristů.
21: Já myslím, že se jedná o návrh, který vychází z nějaké dlouhodobé diskuse. Ten jednací řád vlády je poměrně starý a vím, že jeho novelizace byla řešena už i minulou vládou, tedy to není nic nového, co by si vymyslela naše vláda.
1: Ty úpravy předložila 20. července šéfka úřadu vlády Tinde Bárta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za Hnutí ANO. Ten ale uvedl, že není iniciátorem změn jednacího řádu, ale pouze spolupředkladatelem. Stál třeba za návrhem, aby povinným připomínkovým místem u příslušných návrhů zákonů byl i dětský ombudsman.
8: Předchozí kabinet tedy počítal se stejnými změnami jako současná vláda?
1: No a v tom se právě liší názor ministra Havlíčka s bývalým ministrem dopravy a předsedou ODS Martinem Kupkou. Ten sice plánované změny v jednacím řádu připustil se současným návrhem, ale podle něj nemají nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec ani nezabýval.
22: Připravovaly se konkrétní podoby nebo konkrétní návrh na změny v rámci úředního aparátu, ale kabinet Petra Fialy je nikdy neprojednával. Říkám zcela závazně, že kroky, které by zhoršovaly transparentnost vládnutí, pro mě určitě přijatelné nejsou.
1: Šéfka úřadu vlády za bývalého kabinetu Jana Kotelíková nám napsala, že se k těmto věcem nebude vyjadřovat. A ještě na závěr doplním, že teď je novela v připomínkovém řízení, kdy se k ní vyjadřují jednotlivá ministerstva nebo třeba veřejný ochránce práv. No a podle toho nového jednacího řádu by pak vláda měla zasedat od září.
8: Tolik reportérka Adéla Burešová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Osobnost plus.
23: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Říká můj dnešní host, multižánrový umělec František Skála, o kterém teď vznikl dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Je pořád ještě tvrdohlavý a co mu dělá radost ve veřejném prostoru?
2: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 11:30 dopoledne na Plusu.

0: jsou tu zprávy s Martinem Matějkou, tentokrát na 16.30.
1: Český rozhlas Plus.
2: Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. A kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi, potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle ní kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidovaná nejpozději do poloviny prosince. Do 6 týdnů vlastník budovy společnost Krým musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Vlastník budovy musí taky zajistit neustálé sledování stavby statikem. Výškovou budovu v bývalém baťovském areálu zničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc a prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. A Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat, jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnice Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má být na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadržené v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Popůvky. Na 182. kilometru se zastavíte. Následná kolona pokračuje nesouvisle až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr. Na D5 z Plzně ve směru do Prahy se zastavíte u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. A kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A pro osobní auta je to asi na 40 minut. Pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na Pražském okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte před ním. Plná je také ulice k Barandovu od Kauflandu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. Noc bude mezitím jasná až polojasná, ochladí se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 a na horách naměří kolem 7 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: Odpolední Plus je s vámi i 3 minuty po půl páté. Na většinu zboží vyváženého z Evropské unie do Spojených států se ode dneška vztahuje clo ve výši 10%. Nové tarify na dovoz z téměř celého světa ve čtvrtek večer oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Zdůvodnila to údajně nedostatečnými opatřeními proti nucené práci. Pro Evropskou unii nová cla neznamenají významnou změnu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová přesto Trumpův krok kritizuje a argumenty ohledně cené práce odmítá. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Vítám tě přímo ve studiu. Ahoj.
3: Dobrý den.
0: Co tato nová cla v praxi znamenají pro dovoz evropského zboží do Spojených států?
3: Tak pro Evropskou unii to v podstatě znamená mírné zlepšení oproti dosavadnímu stavu. Na základě dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy z loňského roku, kterou uzavřela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, tak na základě té této dohody má evropské zboží podléhat clům maximálně ve výši 15%. A ta nová 10% cla jsou tedy pod touto hranicí a u významné části zboží tak budou o něco nižší než dosud.
0: Evropská unie ale není jediná. Spojené státy uvalily clo na dovoz zboží skoro z celého světa. Jak to Bílý dům zdůvodnil?
3: Představitel americké administrativy Jamieson Greer odůvodnil zavedení těch nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci. Ty země, na které se vztahují tato cla, podle něj nedokázaly zabránit dovozu výrobků, které jsou právě výsledkem, produktem té nucené práce. Připomínám, že americká administrativa ve čtvrtek večer oznámila nová cla ve výši 10% a 12,5%. Ta nahrazují dosavadní 10% dočasné clo, které skončilo právě v noci na dnešek. A ta nová cla se týkají 60 zemí, které představují naprostou většinu dovozu do Spojených států a patří mezi ně samozřejmě i Evropská unie. Pro země Evropské unie, tedy jak už jsme o tom mluvili, platí to základní 10% clo, protože Evropská unie podle Spojených států přeci jen tu legislativu ohledně nucené práce má o něco lepší. Pro další země, které jsou z pohledu Spojených států na tom hůře, tak pro ty platí to o něco vyšší clo 12,5%.
0: A ještě druhá strana, jak rozhodnutí Bílého domu hodnotí právě představitelé Evropské unie?
3: Přestože ta 10% cla jsou pro Evropskou unii mírné zlepšení, tak šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová rozhodnutí americké administrativy velmi zkritizovala, zejména pak to odůvodnění v souvislosti s údajně nucenou prací. To Kaja Kallasová rozhodně odmítá, pokračuje Kallasová.
4: Slyším ty argumenty, že se jedná o nucenou práci. Promiňte, ale to se o Evropské unii nedá říct. Když porovnáte naše pracovní zákony s těmi ve Spojených státech, tak my máme placenou dovolenou a velmi dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Takže tento argument není podložený. Máme s Amerikou dohodu, kterou jsme dodrželi. Její vyjednávání nebyla snadná. Pro naše firmy je důležitá předvídatelnost.
3: Mluvčí Evropské komise se oproti Kallasové vyjádřili více diplomaticky a opatrně optimisticky, uvedli, že to 10% clo, které se bude vztahovat na evropské zboží, je v souladu s tou loňskou obchodní dohodou, jak jsem říkala, a že tedy očekávají, že Spojené státy i nadále tuto dohodu budou dodržovat.
0: Bruselská zpravodajka Zdenka Trachtová, moc děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A o nových clech Spojených států, která dnes začala platit, budeme teď mluvit s výkonným ředitelem a vedoucím bruselské pobočky think tanku Europeum Martinem Vokálkem. Hezké odpoledne.
5: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Jsou nová cla překvapením, nebo se dal podobný krok americké administrativy zkrátka očekávat?
5: Svým způsobem tam nějaké očekávání bylo, protože jak už bylo zmíněno v té předchozí reportáži, tak v podstatě došlo k tomu, že Donald Trump si vymyslel ty obrovská cla, aby potrestal ve svém pohledu řadu zemí a tato cla mu byla strhnutá nejvyšším soudem a on tím pádem musel přijít s takovými těmi globálními 10% cly a výjimkou administrativní na 150 dní a právě ta výjimka včera končila a on tudíž potřeboval najít nějakou jinou cestu, jakým způsobem v těch clech dále pokračovat. A vymyslel si tuto poměrně bizarní cestu, kdy vybral ty cla z důvodu právě té nucené práce, tak jak už se o tom hovořilo přede mnou. A tohle je vlastně jako naprosto úplně scestný argument, protože to uvalil právě na Evropskou unii, uvalil je například na Norsko, Austrálii nebo Nový Zéland, kde v podstatě nucená práce neexistuje. Jsou tam mnohem přísnější normy na nucenou práci a Donald Trump prostě využil takovou kličku prostě v legislativě, kde může tato cla uvalit a dále využívat, ale je to naprosto zvláštní případ.
0: Co tohle zavedení cel vypovídá o předvídatelnosti Spojených států pro Evropskou unii, což je významný strategický partner?
5: Tak stále zůstáváme významným strategickým partnerem, hlavně naším strategickým partnerem jsou Spojené státy americké v ohledu bezpečnosti a obrany. To mimo jiné ukázal i summit NATO v Ankaře, kde vlastně to nevypadá, že by se Spojené státy americké naprosto stahovaly, tak jak nám třeba Donald Trump vyhrožoval, ale právě tato otázka cel a tyto kroky, kde zavádí prostě úplně bizarní argumenty k tomu, aby si vydupal cla na svých partnerech, tak jenom potvrzují, že zvláště v obchodních vztazích jsou Spojené státy americké naprosto nepředvídatelné a že ani Donald Trump vlastně nerespektuje Evropskou unii jako partnera, ale spíše vlastně jako jeden cíl ze svých pragmatických využívání cel, takže se s tímto partnerem velmi špatně pracuje, velmi špatně se to předvídá a je to i problematické pro evropské firmy, včetně těch českých, protože když využívá tuto kličku v tuto chvíli, tak sice ten dopad na Evropu není tak zásadní, jak už bylo řečeno, ale neznamená to právě to, že nemůže v příštích týdnech či měsících Donald Trump využívat další právní kličky, kterými se například bude snažit ta cla ještě navýšit nebo potrestat Evropskou unii za něco, co v jeho očích Evropská unie Spojeným státům americkým způsobila.
3: Jak bude podle vás Evropská unie na tento krok reagovat? Možná jen doplním, že brazilská vláda chce třeba připravit obchodní odvetu.
5: Tak já si myslím, že právě v rámci Evropské unie, tak tam to není takový rozdíl, jak už o tom Zdeňka Trachtová mluvila, protože vlastně Spojené státy americké na řadu těch odvětví ta cla už uvalovaly a právě tato cla, která jsou zavedena, tak v podstatě jenom v některých případech dorovnávají ta cla na 10%, tam, kde ta cla původně byla nižší, ale nepřekračují třeba 10% v nějakých jiných ohledech, takže v tom, co už na nás Donald Trump v minulosti uvalil a s tím už prostě začínají ty evropské firmy počítat, tak ten zářez není tak velký, ale samozřejmě bude hrozit to, že se budou ty cla kupit a budou tam nějaké další nové hranice, ale v tuto chvíli vlastně jsou ty evropské reakce zdrženlivější a budou se spíše stahovat k tomu, jestli teda byla porušena ta obchodní dohoda, kterou mají Spojené státy americké s EU a jaké by ty další kroky případně mohly být, ale Evropská unie rozhodně nebude chtít tu situaci eskalovat a bude prostě možná ráda, že těch 10% je prostě trošku únosných a není to unilální scénář, ale není to prostě 40 či 50%, tak jak jsme to slyšeli v minulosti.
3: Společnost Google dostala od Evropské komise pokutu. Ta pokuta byla ve výši 890 milion eur v přepočtu asi 21,5 miliardy korun. Hraje podle vás tohle nějakou roli v tom rozhodnutí Trumpovy administrativy?
5: Podle mého názoru spíše to může nějak tak vypadat, ale ta časová osa úplně stoprocentně neodpovídá a hlavně tomu neodpovídá to, že vlastně ta cla, která nyní Donald Trump zavedl touto kličkou, o které jsem mluvil, tak se netýkají jenom Evropské unie, ale týkají se dalších asi 60 zemí, takže vlastně to jsou spíš jakoby plošná cla a jsou to cla, která v podstatě Donaldu Trumpovi umožňují ta cla prodloužit i navzdory tomu nejvyššímu soudu a navzdory vypršení té 150 denní výjimky. Ale právě třeba například ta obrovská pokuta pro Google, tak může být právě jedním z těch spouštěčů, kde například Donaldu Trumpovi může vyskočit takový ten vykřičník a může vlastně říci, že bude chtít Evropskou unii potrestat nějakým vyšším clem a právě použít nějakou další jinou kličku, o které jsem mluvil. Takže ta situace právě s tím Googlem je pro Donalda Trumpa určitě problematická. Ta pokuta je obrovská, ale spíše teďka budeme muset očekávat, jestli to bude chtít Donald Trump promítnout do těch obchodních vztahů a naprosto už definitivně porušit tu obchodní dohodu, kterou jsme pracně jako Evropská unie s Donaldem Trumpem vyjednávali.
3: Vy jste zmínil, že Evropská unie s těmi rozhodnutími, a to se nejednáme jenom o clech, se snaží nějak reagovat na Donalda Trumpa. No, jaké jsou teď vztahy mezi Washingtonem a Evropskou unii? Protože možná jenom zmíním pro upřesnění, že například na nedávném summitu NATO v Ankaře Trump opět zvedl otázku Grónska, které chce získat od Dánska, člena Severoatlantické aliance a věrného amerického spojence.
5: Já si myslím, že jsou pořád ty vztahy napjaté i podle toho, co říkáte. Skutečně je tam určitá nedůvěra naprosto oprávněná a bohužel ta nedůvěra je, řekl bych, z 99% způsobená tím, jak se chová Donald Trump a jak přistupuje Donald Trump Evropské unii, ale i k dalším svým partnerům. A ty vztahy s Evropskou unii jsou trošku jako na houpačce a možná si dovolím použít i ten právě smysl té houpačky, kdy možná teďka nejsme v nějakém tom jako extrému, ale jsme někde vlastně jako uprostřed a čekáme, jakou stranou se to zhoupne. Ale v podstatě houpeme se s malým dítětem, kterým Donald Trump je. A Donald Trump se prostě rozhoduje z jednoho dne na druhý a z jednoho twitterového postu na druhý a může se prostě kdykoliv rozhodnout a zase se zhoupnout do té negativní stránky a ty vztahy zbytečně vyhrotit, anebo se možná ve vztazích k Evropské unii uklidnit a najít si třeba nějakého jiného v úvozovkách nepřítele. A Evropa jako taková, ale ani další třetí státy absolutně nemůžou tušit, kdy budou v tom hledáčku Donalda Trumpa a kdy budou v nějaké jeho naopak možná příznivější stránce. Takže to je prostě pro celé mezinárodní vztahy, pro celou vlastně obchodní výměnu se Spojenými státy americkými a celkově pro ten globální řád, ve kterém jsme, tak je to extrémně nepředvídatelné a velice problematické. Bohužel za to může Donald Trump a lidé okolo něj.
3: Zvládnete ještě stručně, jaké bude mít zavedení cel konkrétně dopady na Českou republiku?
5: Tak velmi stručně, asi to nebudu tak zásadní oproti tomu, na co se české firmy připravovaly, s čím museli počítat, a hlavně ty dopady na českou ekonomiku jsou spíše vlastně druhotné v rámci nějakých větších obchodních řetězců v rámci Evropy, protože některé naše firmy samozřejmě do Spojených států amerických dodávají, ale spíše se to bude právě týkat těch firm, které jsou v tom obchodním řetězci v Evropě a jsou navázány na ty obchodní výměnu se Spojenými státy americkými. A ta cla už byla vyšší a ty firmy se snaží uspůsobovat a konec konců jsou to většinou ti američtí spotřebitelé, kteří nejvíce zaplatí za ta americká cla.
0: Mluvili jsme s výkonným ředitelem a vedoucím bruselské pobočky Think Tanku Europeu Martinem Vokálkem. Moc vám děkujeme za váš čas. Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Moc krát díky a přeji vám hezký pátek.
0: A v odpoledním plusu a teď míříme do Polska. Polskou nejsilnější opoziční stranu Právo a spravedlnost opouští přibližně 30 členů. Oznámil to předseda strany Jaroslav Kaczyński. Dotčení členové totiž odmítli podepsat prohlášení, že nepatří ke sdružení Rozvoj Plus. To založil expremiér Mateusz Morawiecki. A téma teď probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
0: Co přesně se ve straně Právo a spravedlnost stalo?
6: V té straně se vlastně od posledních parlamentních voleb v roce 2023 vytvořilo a zároveň upevnilo několik mocenských center a jedno z těch center vzniklo kolem právě expremiéra Mateuše Morawieckého. On, přestože vystupuje jako konzervativní politik, tak je ale považován za toho liberálnějšího v rámci strany. No a Morawiecki v dubnu založil sdružení Rozvoj Plus. Cílem toho sdružení měla být debata o rozvoji Polska, o inovacích, o podpoře rodin, zkrátka jak rozvíjet zemi při zachování konzervativních hodnot. Jenomže část strany Právo a spravedlnost to nové sdružení vnímala jako konkurenci, která by mohla Právo a spravedlnost oslabit v blížících se parlamentních volbách, které mají být příští rok v říjnu. Takže předseda strany Jaroslav Kaczyński oznámil ultimátum, které vypršelo vlastně včera o půlnoci, no a jeho výsledek si teď můžeme poslechnout přímo od Kaczyńského.
7: Něco okolo 30 poslanců. Počet ještě není zcela ustálený, ale pokud vezmeme v úvahu, že jen jasná rozhodnutí se počítají, tak okolo 30 poslanců rezignovalo na členství v naší straně.
6: Stranu tedy opustí okolo 30 poslanců a europoslanců, kteří stojí za Morawieckým a za jeho sdružením a vlastně odmítli podepsat prohlášení, že se vzdávají toho sdružení.
0: A jaké to bude mít politické důsledky pro stranu Právo a spravedlnost?
6: Ten hlavní důsledek okamžitý je, že Právo a spravedlnost už nebude nejsilnějším parlamentním klubem, přestože Právo a spravedlnost vyhrálo ty parlamentní volby, tak nevytvořilo koalici, ale bylo dosud nejsilnějším parlamentním klubem s největším počtem členů. Nejsilnějším klubem bude nově občanská koalice, která v současnosti vládne. Druhý důsledek je ten, že strana Právo a spravedlnost, jejíž celková ta retorika se v posledních letech silně posunula doprava, tak ji opouští ti, řekněme, liberálnější členové shromáždění kolem Morawieckého. Druhým lídrem té strany je totiž Přemyslav Czarnek, bývalý ministr školství z Morawieckého vlády, který je současným oficiálním kandidátem na premiéra, pokud by Právo a spravedlnost tedy vyhrálo ty příští volby. No a Přemyslav Czarnek by mohl být přijatelnější jako lídr pro další současné opoziční strany, které jsou z ideového hlediska krajně pravicové. Jsou to Konfederace a Konfederace Koruny Polské. Polská média proto tu dnešní událost označují za rozpad Práva a spravedlnosti, tak jak tu stranu známe, ale také za cestu Práva a spravedlnosti k tomu, že se stane třetí konfederací. Mimochodem, Morawieckého Rozvoj Plus by měl šanci už teď být v Sejmu. Podle průzkumu od společnosti Opinia 24 pro televizi TVN 24 by sdružení dostalo 6,2% voličských hlasů. Podpora PiSu by zároveň spadla na necelých 18%.
0: A na závěr, jak k tomu vyloučení přistupuje Morawiecki?
6: No, on dlouhodobě odmítal a stále odmítá, že by chtěl Právo a spravedlnost nějak poškodit. Chtěl dokonce zůstat jejím členem, dokonce navrhoval, že by se stal řádovým členem bez vedoucích funkcí. Odmítal ale právě podepsat jakoukoliv věrnost straně, jak si teď můžeme poslechnout.
8: Věrnost podepisovat nechci. V 80. letech mě taky žádali o podepsání věrnosti, takže to odmítám. Ale navrhl jsem takové schéma, které by nebylo v žádném rozporu se stranou, ba naopak, díky naší velmi intenzivní práci, potu, krvi a slzám, jsme chtěli oslovovat nové voličské skupiny.
6: Od toho dubna, kdy Morawiecki založil sdružení, tak čelil nejen osočování, že chce rozložit Právo a spravedlnost, ale také ho někteří příslušníci toho radikálnějšího jádra Práva a spravedlnosti obviňovali, že už jedná se současnou vládní koalicí o spolupráci. Morawiecki to odmítá. Ono Právo a spravedlnost a občanská koalice se jako strany nesnesou. No a teď tady začal spor mezi stávajícími členy PISu a těmi vyloučenými politiky. Například Mariusz Blaszczak, tedy exministr obrany z morawieckého vlády, tvrdí, že Morawiecki byl proti nákupu amerických stíhaček F-35. Jacek Sasin zase Morawieckého nařkl z toho, že se učil od současného premiéra Donalda Tuska.
9: Tolik naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujeme, naslyšenou.
6: Hezký den a naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 5:45. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun zvažuje, že udělí žalobkyni Petře Lastovecké další výtku za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. Podle zjištění Českého rozhlasu a serveru i rozhlasí Dragoun v úterý dopisem vyzval, ať se vyjádří ke svým možným pochybením. Podle něj přetrvává podezření, že porušila povinnosti státního zástupce. Lastovecká, která v červnu na funkci žalobkyně rezignovala, s tím nesouhlasí. A detaily už nám řekne David Šalek z domácí redakce. Hezké odpoledne.
10: Dobrý den.
9: Davide, připomeň nejdřív, co Lastovecká v rozhovoru uvedla.
10: Vůbec poprvé veřejně popsala svou roli ve vyšetřování právě bitcoinové kauzy. Vysvětlila, že ji o pomoc požádala dozorující státní zástupkyně Lucie Slámová, která nestíhala zpracovávat všechny větve případu. Během lednové schůzky vyšetřovacího týmu pak měla Lastovecká podle deníku N navrhnout stíhání exministra Pavla Blaška a taky jeho náměstka Radomíra Daňhela za to, že přijali miliardový dar od dříve odsouzeného programátora Tomáše Jiřikovského. Krátce na to, tedy 21. ledna, rozhodlo olomoucké vrchní státní zastupitelství, že Lastovecká v týmu končí kvůli údajné podjatosti. Podjatost přitom žalobkyně i ve zmíněném rozhovoru odmítla. Blaška a Daňhela policie v kauze obvinila na začátku letošního května.
9: Vrchní státní zástupce poslal Lastovecké podle vašich zjištění v úterý dopis. V něm bylo co?
10: Dragoun v dopise uvádí, že přetrvává podezření, že se Lastovecká mohla dopustit porušení povinností státního zástupce a žádají o vyjádření k jeho výtkám. Ty člení do tří segmentů. V prvním ji vytýká, že se podle něj neměla o bitcoinové kauze vůbec vyjadřovat, protože státní zástupce smí veřejnost informovat jen o svých kauzách. Dále měla účelově podsouvat odpovědi na otázky k její podjatosti a vyloučení z vyšetřovacího týmu. A nakonec Dragoun Novi vadí i údajná spekulace Lastovecké o motivaci a zapojení nejvyššího státního zastupitelství do toho, kdo bude pověřený prováděním úkonů v celé kauze. Vše v dopise ilustruje na konkrétních pasážích ze zmíněného rozhovoru. Ve svém vyjádření pro Český rozhlas ale Dragoun doplnil, že své rozhodnutí, jestli výtku nakonec tedy skutečně udělí, zatím nechce předjímat.
9: A co na takový dopis říká žalobkyně Lastovecká?
10: Ta uvedla, že s uvedenými argumenty vrchního státního zástupce nesouhlasí. Je přesvědčená, že povinnosti státního zástupce neporušila a v případě, že by Dragoun další výtku nakonec opravdu udělil, je připravena se bránit. A ještě doplním, že Lastovecká v červnu poslala na Ministerstvo spravedlnosti svou rezignaci.
9: To byl redaktor David Šalek z domácí redakce. Moc děkujeme. Naslyšenou.
10: Naslyšenou.
9: A já ještě doplním, že podrobnosti najdete na serveru irozhlas.cz. Teď nás čeká v Odpoledním plusu další téma. Růžencovou slavnost, jedno z nejslavnějších děl v Česku, si lidé v prostorách Národní galerie budou moci prohlédnout už jen do konce srpna. Pak bude obraz německého malíře Albrechta Dürera přenesen do dílen restaurátorů, kde ho budou 5 let opravovat. Stát by to mělo asi 9 milionů korun a dorazit by měli kvůli tomu i lidé a odborníci z německých a italských dílen, protože v Česku se ještě nikdy takhle rozsáhlé Dürerovo dílo neopravovalo.
11: Toho Bohdá nebude, aby císař a král Rudolf
12: Kolikátý jsme?
13: Druhý vlastně.
12: Druhý!
4: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
14: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
4: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
14: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav. A poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Gruss vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
4: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
14: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
4: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
14: Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
4: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
9: Teď už téma energetika. Záhřeb dnes hostil česko-chorvatský seminář o jaderné energetice. Akci zaměřenou na spolupráci v této oblasti zahájil ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě, který sebou do chorvatské metropole přivezl zástupce českých firem i experty z oboru. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu a právě české know-how by mělo pomoci. Detaily už nám řekne naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Hezké odpoledne.
15: Dobrý den ze Záhřebu.
9: Odkud má Chorvatsko jadernou energii? Jadernou elektrárnu na svém území přece nemá.
15: To je pravda, nemá, ale má poloviční podíl v jaderné elektrárně Krško a druhou polovinu té elektrárny vlastní Slovinsko. To zařízení stojí na slovinské straně poblíž hranic a podle mezivládní dohody dostává každá země i polovinu elektřiny, která se tam vyrobí. V případě Chorvatska to v současnosti pokrývá asi

0: Ta otázka, Chorvatsko zase váhá s ohledem na to, že je to samozřejmě obrovský finanční výdaj nebo závazek a zůstává tam řada nevyřešených otázek. Každopádně i dostavba Krška je jedna z možností, se kterou vláda v Zářebu počítá. V květnu parlament schválil zákon o rozvoji jaderné energie pro civilní účely, jehož přijetím si země stanovila strategický cíl, a to, aby jaderná energie pokrývala alespoň 30% roční spotřeby z jaderných zdrojů, a to už do roku 2040, tedy 2040.
1: Jaké další možnosti nebo technologie k tomu chce Chorvatsko využít?
0: On ten celý proces je vlastně ještě v začátku. Ten zmíněný zákon neurčuje, jestli to bude dostavbou elektrárny Krško nebo třeba využitím malých modulárních reaktorů. Ty možnosti jsou legislativou omezené jenom v tom smyslu, že musí jít o schválené a otestované technologie. Když pomineme Krško, tak není ani jasné, kde by nové reaktory případně měly stát nebo jakým způsobem by se tyto jaderné projekty financovaly. Vznikla ale už pracovní skupina, která má všechny tyto otázky postupně řešit a vytvořit národní plán rozvoje jaderné energetiky, což by měl být klíčový dokument a takový plán, podle něhož se potom pojede.
1: Tolik naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: A to už je z pátečního odpoledního plusu s datem 24. července. Vše za pozornost a za poslech vám za celý tým děkuje Lenka Vahalová.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
0: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na kyjevskou oblast. A regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví. Zprávy a Martin Matějka. Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. A podle Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolíní a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
2: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
0: Kvůli výběru Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. Ruský raketový útok v ukrajinské kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky. Informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti.
3: Ukrajinská generální prokuratura zahájila dvě trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Contact Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Sloviansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. A možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Řepka. A Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Kubát uvedl, že ministra žádné peníze nežádal, zneužití funkce už dříve odmítl.
4: Tak to teda si myslím, že jak

0: za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
1: Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1 korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
2: Její výše se vrátila na původních 9 korun 95 haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
1: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Podmíněnými tresty soud dnes potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. A podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval 10leté tresty vězení, jedné ženě necelých 7 let. A s rozhodnutím soudu proto Bílý nesouhlasí a na místě se odvolal.
3: Důkazy, které jsou zajištěny soudu, stačí pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju. Nicméně to rozhodnutí je napadeno obviněním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
1: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze za míra další dva obžalované soud dnes zprostil obžaloby. Policisté hledají vězně, který utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle policejního mluvčího Jana Bílka není nebezpečný. 34letý Patrik Kuruc odešel kolem 11. hodiny. Na sobě měl černé montérky, černou bundu a šedé tričko. Je štíhlý, vysoký asi 175 cm, má hnědé oči a tmavší krátké vlasy. Jeho fotografii najdou lidé na Facebooku policie. Pokud jste muže viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohl pohybovat, volejte na linku 158. Na pražském okruhu směrem na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem a regulují vjezdy do tunelu, plná je také ulice k Barandovu. Na okruhu tentokrát ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, na 23. kilometru je kolona a pokračuje k Ořechu a na 19. kilometr zdržení je okolo 30 minut a před omezením Vekbelské se sune kolona směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
4: Co vytýká Evropská komise ve výroční zprávě o stavu právního státu Česku, za co nás naopak chválí? Jak si v tomto směru stojíme ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Unie? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Evropská komise minulý týden vydala svoji výroční zprávu o stavu právního státu v zemích Evropské unie. Server aktuálně se v článku o kapitole věnované České republice ptá, je to varování nebo pochvala? Co byste odpověděl?
5: Tak ono je dobré se v tom historickém kontextu trošku vrátit o krok zpátky, abychom posluchačům vůbec vysvětlili, jak funguje evropská spolupráce. Mm-hmm. A ta je založená na tom, že členské státy dobrovolně vstoupily do nějakého společenství. Bylo to po druhé světové válce, kdy tedy veliká katastrofa, spoustu zmařených nadějí a zároveň ale možnost uvědomit si, že nic takového už tady nechceme a že je lepší vlastně spolu vycházet v míru, protože to prostě přispívá všem. je to hodně zjednodušená myšlenka, ale v té chvíli se rozhodl francouzský minister zahraničí, že tedy spolu s Německem se pokusí ekonomicky provázat tak, aby už je ani nenapadlo proti sobě postavit zbraně. No a na základě toho vlastně se rozvinulo to, co dnes známe jako Evropskou unii, ale to všechno funguje právě proto, že ty členské státy si vzájemně důvěřují. To znamená, že mají nějaký základní rámec, ve kterém se pohybují a na který všichni přistoupili. A ten základní rámec obsahuje nějaké hodnoty. A ty hodnoty jsou mimo jiné tedy úcta k důstojnosti, k demokracii, ke svobodě a k právnímu státu.
4: Ano.
5: A tady jsme u toho. Členské státy vlastně potřebují mít jistotu, že funguje právní stát mezi nimi vzájemně tak, aby měli ochráněné investice, aby tam fungovalo dobře soudnictví, aby tam probíhala nějaká kontrola nad bojem s korupcí a také, aby třeba fungovala nezávislá a pluralitní média.
4: Tak, a já myslím, že to teď rozebereme, ty jednotlivé body. Dobře, já jsem se ptal na to, jak jsme vlastně dopadli, jestli je to spíš dobře nebo spíš špatně. Čili kdyby to byla známka ve škole...
5: To je právě to, že Evropská komise se nesnaží vydávat nějaké vysvědčení nebo porovnávat, který stát je lepší nebo horší. Ona skutečně popisuje stav a vydává doporučení. A v té souhrnné zprávě potom vlastně každý členský stát má někde nějaké slabší místa, někde nějaká silnější stránky. A ty jsou popsané. Pokud byste si chtěl projít tu zastřešující zprávu, ve které jsou vyjmenované jednotlivé členské státy, tak byste asi musel zaškrtat, kolikrát se tam zmiňuje Malta, kolikrát Kypr, kolikrát Slovensko, ale vůbec to není vysvědčení. Je to spíš takový prostor pro nějaký dialog o tom, jak můžeme zlepšovat.
4: Rozumím. A je to vlastně historicky sedmá zpráva. Jak se ta situace u nás v Česku vyvíjí v čase? K lepšímu nebo spíš naopak?
5: To, že jde o sedmou zprávu, to je vlastně velmi důležité, sám jste to řekli, je to taková kronika demokratického vývoje, protože to, co ta zpráva nějakým způsobem popisuje, jsou instituce, na kterých je postavena demokracie. Ať už je to nezávislost soudnictví, účinný boj s korupcí, svobodná a pluralitní média, anebo systém brzd a protivah, které chrání výkon veřejné moci. A v tom časovém pásmu my můžeme sledovat, jak se v které zemi vyvíjely tedy tyhle ty oblasti. A přidali se k ním tedy nejenom členské státy, které už jsou v Evropské unii, ale teď se momentálně popisuje i situace ve čtyřech zemích, které kandidují na členství v EU, ať už do Albánie, Černou horu, Srbsko a Severní Makedonie. Pro Českou republiku z té zprávy vyplývají určitá doporučení, která se potom každý rok vlastně vyhodnocují, zda byla nějakým způsobem naplněna. Ale opět, není to hodnocení jako vysvědčení. Co je důležité si říci, že ta zpráva a její závěry se propisují potom do nějakých finančních aspektů. Vysvětlím. Existuje něco, čemu se říká Národní plán obnovy. To jsou evropské peníze, které si Evropská unie půjčila na kapitálovém trhu v době covidové pandemie, zavázala se ke splácení toho dluhu společně a rozdistribuovaly se mezi členské státy. Každý z členský stát řekl, jakou reformu, ať už ekonomickou nebo právní nebo jinou, provede, tak aby ekonomiku a vůbec o fungování státu v době pandemie, respektive po pandemii, nakopl. A tyhle ty peníze jsou podvázané už teď tím, že je právě dodržován právní stát. A přihlíží se k tomu, co je ve zprávě o právním státu, který vydává Evropská komise. Ty členské státy pověřily Evropskou komisi, aby vlastně ten stav zmapovala a případně ochránila jejich vlastní peníze, které si mezi sebou vzájemně půjčují. No a pro Českou republiku z toho vyplývá, že pro další období, které se bude týkat finančních nebo rozpočtových rámců Evropské unie po roce 2028, se bude s velkou pravděpodobností také přihlížet k tomu, jakým způsobem jsou naplňovány právě principy právního státu.
4: Dobře, pojďme se teď o tom bavit konkrétně. Evropská komise Česku vytkla, že zde dosud nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Z čeho toto hodnocení vychází?
5: Tak ta zpráva tím, že zkoumá všechny ty čtyři oblasti a zkoumá je v čase, tak se vlastně dívá, do jaké míry byly naplněny principy, ať už je to tedy účinného boje s korupcí, anebo jak říkám, ta kvalitní média, anebo nezávislost soudnictví. A tady přesně tady u toho doporučení, že zatím ještě nebyla provedena taková větší revize zákona o střetu zájmu, tam se vrací v čase. Určitě si posluchači vzpomenou, že proběhla nějaká revize, respektive novela zákona o střetu zájmu, kterou následně ústavní soud zrušil, protože proběhla formou legislativního přílepku. A tady se nám vlastně provazuje několik kapitol z té zprávy o právním státu. Takže to, co bylo do zákona o střetu zájmu dodáno, což obsahově bylo, můžeme si říci, z hlediska právního státu správně, ovšem procesně správné nebylo, tím pádem to přestalo platit. A ve zprávě o právním státu se nám tohle doporučení tedy objevuje opakovaně, protože nejdříve bylo vyhodnoceno, ano, výborně, Česká republika provedla revizi, ale následně další rok, to bylo ten minulý, aha, tak ta revize už neplatí, takže je potřeba znovu se k tomu vrátit. Nestalo se tak, takže tentokrát se nám to tu opakuje znovu.
4: Směřuji tu otázku k tomu, odkud komise bere ty relevantní informace, podle čeho soudí nebo posuzuje ten stav. Podle, nebo třeba současná vládnoucí koalice často odbývá evropskou kritiku kvůli střetu zájmu tím, že jde o udávání ze strany Pirátů. Skutečně evropské orgány jednají na popud české opoziční pirátské strany?
5: Ne, to v žádném případě, samozřejmě. Ta zpráva se připravuje na základě velmi pečlivé metodiky, která je odsouhlasena i se členskými státy. Každý rok je to stejné, probíhá spousta konzultací, které jsou opřené o diskuzi se zástupci ministerstev, z parlamentu, soudců, advokátů, státních zástupců, veřejných ochránců práv, neziskových společností, novinářských organizací a dalších. Takže za tento minulý rok Evropská komise po celé Evropě provedla přes 600 takových konzultací, které jsou často společné, a zkonzultovala více jak 900 organizací nebo institucí. Ostatně v té zprávě je doplněný seznam těch organizací, které se konzultací zúčastnily.
4: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba zpráva potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají bránit střetu zájmu a chránit stát před vlivem oligarchů. Vyznívá takto?
5: Ta zpráva je vyvážená. Ta zpráva vlastně konstatuje, že v České republice demokratické instituce jsou stabilní a odolné, ale že to je vlastně prostor pro to, abychom se mohli bavit, kde je zlepšovat, protože výzvy a nějaké nevyřešené situace tam ještě jsou. A to je třeba situace zákona o střetu zájmu nebo skutečné vlastnictví sdělovacích prostředků. To se nám objevuje v kapitole o svobodě a pluralitě médií.
4: V části týkající se právě s tou médií zpráva uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní média, vyvolal obavy odborníků i novinářských organizací. Jak vážně by měla vláda taková varování brát?
5: Tak ta zpráva se, ano, tohoto dotýká, mluví tam o tom, že to budí vážné obavy, věnuje se tam také situaci výhružek, které směřují vůči novinářům nebo bezpečnosti novinářů. Jak jsem již zmínila, v určité fázi se bude k té zprávě přihlížet při ochraně evropských fondů a respektive evropského rozpočtu. Takže pokud členské státy dostaly nějaké doporučení a budou chtít mít jistotu, že příští víceletý finanční rámec Evropské unie bude bezproblémově čerpatelný pro ten daný členský stát, včetně České republiky, tak si myslím, že by k tomu měla skutečně přihlížet.
4: Vláda opakovaně hájí svůj záměr změny financování médií veřejné služby tím, že chce zavést systém podobný systémům fungujícím v 18 členských zemí Evropské unie. Tohle to komisi nestačí?
5: Podívejte, ono kromě té zprávy o stavu právního státu ještě existuje nařízení o svobodě médií, které přijaly členské státy a funguje nebo je platný v Evropské unii od minulého srpna. A v tomto nařízení se mimo jiné uvádí, že členské státy zajistí pro média veřejné služby adekvátní, nezávislé, předvídatelné, nejlépe víceleté financování. Takže ono, i když se budeme bavit o zprávě o stavu právního státu, tak ještě k tomu můžeme přidat další aspekt, a to je tedy to nařízení, které je přímo aplikovatelné. Takže já se domnívám, že ono se nám to potká potom z více stran a bude tady nějaká debata o tom, zda ten navržený zákon, který ještě není schválený, takže nevíme, jaká bude jeho finální podoba, zda odpovídá parametrům toho nařízení, protože každý členský stát, který je součástí Evropské unie a tohle nařízení sám odsouhlasil, tak by ho měl také dodržovat.
4: A proč Evropské komisi vadí neprůhledné vlastnictví médií v České republice?
5: Ono se nám to vrací právě do toho střetu zájmu a myslím si, že v tom zákoně v tom nařízení o svobodě médií se to objevuje také jako jeden z důležitých aspektů. Ta možnost, protože média jsou samozřejmě důležitým pilířem demokracie, a pokud by si někdo měl zájem to nařízení přečíst, to je taková skutečně, bych řekla, velmi podrobná analýza toho, jak moc média přispívají k udržení odolnosti společnosti a k udržení těch demokratických institucí. A jsou tam velmi dobře vlastně popsané ty mechanismy, které by měly zaručit, že média zůstávají svobodná. A právě možnost dozvědět se o tom, kdo je vlastníkem médií, tak je jedním z těchto parametrů.
4: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladbanovou. České soudy si vysloužily pochvalu. Znamená to, že komise nevnímá projednávání případů u zdejších soudů jako zdlouhavé?
5: Ta zpráva hodnotí české soudnictví jako silná stránka institucionálního rámce v České republice. Zabývá se tam vysokou důvěrou veřejnosti v soudy, což je taková pochvala nebo velmi pozitivně hodnocené. Mluví se tam o nedostatečné digitalizaci soudnictví. To je pravda, že tam by mohlo dojít ke zlepšení už od roku 2008. Mm-hmm. Ostatně se o tom hovoří. Ale
4: já tu mám poznámku k té digitalizaci justice. V čem konkrétně by se to mělo změnit?
5: Zavedení elektronického soudního spisu, který je potom vlastně i provázaný s spisem u státního zastupitelství. Tím se vlastně zrychlí ještě to soudní řízení a zefektivní. V dnešní době v České republice je to fragmentované, ta zavedená digitalizace. Ale vy jste se ptal na tu délku soudního řízení. Tam v té zprávě se dočteme, že u některých soudních řízení, ať už jsou to na úrovni okresních soudů, dneska už se neříká okresních, tak, že vlastně jsme jedni z nejrychlejších v České republice, že se snižuje ta délka soudního řízení. Tam se to opírá ještě o jednu další zprávu, kterou pravidelně vydává Evropská komise, ve které se dívá ve všech členských státech velmi podrobně právě na soudní soustavu. Ale třeba u případů, které se týkají korupce, tak tam konstatuje, korupce tedy na vysokých místech, tak tam ta zpráva konstatuje, že to soudní řízení má ještě pořád vlastně nejdelší, skoro nejdelší délku nebo průběh v celé Evropské unii.
4: Co ještě zpráva vyzdvihuje v Česku jako pozitivní?
5: Takže u toho aspektu nezávislosti soudnictví, o tom jsme mluvili, pokud jde o účinný boj s korupcí, tak tam ta zpráva pozitivně hodnotí, že se naplňuje koncepce boje s korupcí, která byla platná od roku 2023 do roku 2026 a to, že se připravuje nová navazující koncepce. Zároveň ale a také hodnotí pozitivně, že Česká republika přijala zákon o lobbingu, který ostatně byl jedním z doporučení ze zprávy o právním státu z těch předchozích let. Také pozitivně hodnotí, že přijala Česká republika zákon o oznamovatelích, ale zároveň už tam naznačuje, že některé z těch konzultací byly postavené a respektive vydali nějakou vypovídací hodnotu, že těch oznamovatelů zatím není moc, že ten zákon není dostatečně účinný. Že proto není vytvořené dobré prostředí, aby tady mohl dobře fungovat. Pokud jde o stav médií, to už jsme tady zmínili, ale vlastně celkově hodnotí, že prozatím v České republice mediální prostředí je pluralitní, ale samozřejmě tam upozorňuje na některé ty věci, ať už je to tedy skutečné vlastnictví mediálních, tedy sdělovacích prostředků, anebo tedy, jak jsem zmínila, tu bezpečnost novinářů a tam je tedy skutečně velmi silně upozorněno na to, že dochází k útokům na novináře. To ostatně je zmíněno i v kapitole o soudnictví a nezávislosti, že dochází k útokům ze strany politiků na soudce přímo a že to tedy moc nepřispívá právě k té nezávislosti a odolnosti soudní soustavy. To, co je potom dále pozitivně hodnoceno ve čtvrté kapitole, která se týká systému brzd a protivah, jak jsem zmínila, to jsou ty nastavení moci výkonné, soudní, ale také třeba legislativního procesu, tak tam na jednu stranu pozitivně hodnotí zavedení dětského ombudsmana anebo zavedení institutu, který vychází z nějakých smluv OSN o lidských právech, ale věnuje se tedy legislativnímu procesu a tam vytýká, že dochází k vyloučení zúčastněných nebo těch zainteresovaných stran z legislativního procesu a že ten legislativní proces nepodléhá takové té debatě společenské, která by měla předcházet, pokud samozřejmě není nějaký jako emergency stav, urgentní stav, jako byl třeba COVID. Takže je to vyvážené, na jednu stranu je tam hodně pozitivních stránek, na druhou stranu tam najdeme i upozornění právě na ty nešvary, které přetrvávají. No a na začátku té zprávy je souhrn doporučení, která potom budou podléhat takové té revizi příští rok.
4: Jakého druhu jsou výhrady komise k etickým pravidlům pro poslance?
5: Tam je podrobně a vlastně už znovu opakovaně naznačeno, že sice etický kodex v Senátu není vlastně žádný, v Poslanecké sněmovně existuje, Ale mluví se tam o takovém jevu, kterému se říká otáčivé dveře, revolving doors, a sice, že volení funkcionáři často přecházejí z, nebo ne často, ale mohou přecházet z funkce, která je volená, kde vlastně jsou přímo u rozhodování o regulaci nějakého sektoru právě do toho daného sektoru a tím je samozřejmě sektor soukromý. Takže ta zpráva upozorňuje na to, že tenhle jev, to ty otáčivé dveře, by mohl být nějakým způsobem postižen. Víme třeba, že u evropských komisařů, tak oni dva roky poté, co skončí svoji funkci, nemohou pracovat v tom oboru, ve kterém byli předtím přímo zainteresováni, který přímo regulovali. Tak něco takového podobného, to, co funguje v jiných demokraciích, ta inspirace tady určitě je. Ta zpráva na to upozorňuje už po několikáté.
4: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil v polovině července trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Žalobci prověří mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A taky je zajímá, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. K čemu tohle ten proces podle vás může vést?
5: Tak ta zpráva o právním státu se nezabývá úplně konkrétními příklady. Ta spíš hodnotí to celkové prostředí, ve kterém ty jednotlivé pilíře demokracie fungují. Takže tohle, nebo vůbec úřad evropského prokurátora je tam zmíněný jako jeden z těch, který přispívá k tomu, že tedy probíhá vyšetřování a do jaké míry se ta vyšetřování, kterých je v současné době spuštěno víc v České republice, se týkají korupce a to je 4%.
4: Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jsme říkali, že zpráva vyšla po 7. má sloužit tedy jako nástroj včasného varování a, jak jste řekla, i ochraně demokracie v Evropské unii. A já se ptám, plní tu funkci podle vás?
5: Ta zpráva má sloužit jako prevence. Jak jste říkal, takové včasné varování. Já se domnívám, že ano, protože ostatně v mnoha členských státech, včetně České republiky, pak najdeme vlastně to pokračování procesu po té, co jsou vydána některá doporučení, že skutečně dojde k nějaké úpravě, ať už legislativní nebo v praxi. Takže já si myslím, že tu funkci plní, že členské státy mají možnost mezi sebou debatovat, protože ta zpráva, když je vydaná, tak se pak dostane na stůl právě ministrům, kteří se schází každoročně, tedy ne každoročně, ale dvakrát za rok se dostanou k diskuzi o těchto zprávách, vždycky k nějakému balíku, protože těch 20 by asi hned najednou neprodiskutovali a můžou se vlastně k tomu vyjadřovat i za ten svůj členský stát, ale zároveň se doptávat u těch dalších členských států, co se s těmi doporučeními bude dít. Takže já si myslím, že ten svůj preventivní charakter ta zpráva plně naplňuje a zároveň funguje tak, že v tom čase, v té časové lince se můžeme dívat a je to vlastně, jak jsem říkala, taková výpověď toho, jak se vyvíjí demokratické instituce.
4: Kronika demokracie. No, ale dobře, tak jaké páky ale má Evropská komise, aby v případě, pokud by jednotlivé státy ignorovaly ta doporučení, aby je přiměla napravit stav věcí oslabující demokracii a právní stát? Ty finanční instrumenty, o kterých jste mluvila?
5: Jsou to finanční instrumenty, pokud samozřejmě členský stát neplní svoje povinnosti, které vyplývají ze smluv o Evropské unii a tím je vlastně transpozice evropské legislativy, na které se členské státy dohodnou, tak tam existuje takzvané řízení o porušení zákonnosti, infringement, kdy Evropská komise, která je pověřená být tou strážkyní smluv, Guardian of the Treaty, tak má možnost s členským státem zahájit takový dialog, zeptat se, proč jste třeba nezavedli tady tohle ustanovení, které vychází z toho evropského legislativního rámce, který jste si odsouhlasili. Ten členský stát má možnost na to nějak reagovat. V ideálním případě samozřejmě to ustanovení zavést do právního řádu. A pokud se tak nestane, tak vlastně se jde dál, až to může skončit u Evropského soudu.
4: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta předložila návrh nového jednacího řádu vlády. Mimo jiné by se mělo omezit připomínkové řízení, část rozhodování by se přesunulo z celé vlády jenom na premiéra a zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klady Šimáčkové-Laurenčíkové představuje ten návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. I tím by se mohla napříště zabývat Evropská komise?
5: Lze předpokládat, že v té čtvrté kapitole, která se právě dotýká mimo jiné i legislativního procesu, bude toto zmíněno, pokud se to nějakým způsobem dostane dál v tom legislativním procesu. Evropská komise obecně má takovou zásadu, že nekomentuje návrhy zákonů, protože pokud nejsou hotové, tak neplatí a tím pádem těžko říct, jak se to celé vyvine. Ta zpráva o stavu právního státu má tu výhodu, že může určitým způsobem nahlédnout, co se v té společnosti děje a popsat to takovým, bych řekla, obecnějším způsobem, než říct a tenhle ten konkrétní návrh je špatně, protože to Evropské komisi nepřísluší a dělat to nebude. Ale může vlastně naznačit, že je tady nějaká obava, tak jako se to stalo právě v případě tedy návrhu zákona o změně způsobu podpory financování veřejnoprávních médií.
4: Jeden ze závěrů zprávy Evropské komise o stavu právního státu za loňský rok je, že demokratické instituce v České republice jsou stabilní a odolné. Jak se toto měří, jak se to posuzuje? Odolnost.
5: To je spíš takový závěr. Ono to tam není napsané úplně natvrdo. To je to vlastně, když si tu zprávu přečtete a podíváte se na ní v tom celkovém kontextu a ne vytrženě jednu kapitolu od druhé, tak to na vás z toho dýchne. Samozřejmě, jak jsem říkala, je tam spousta drobností, protože ďábel je v detailu, které právě jsou tedy naznačeny, že nejsou úplně ideální a že je potřeba se jim ještě zabývat, takže tady to, že tedy funguje Česká republika v té otevřené demokracii, tak umožňuje se těmi drobnostmi, nebo někdy to jsou možná i větší obříci, tak se jimi zabývat, mluvit o nich, debatovat o nich a posouvat tu demokracii v České republice dál. Ostatně je to kolik 37 let.
4: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. Děkuji za vaši návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, naschledanou.
5: Děkuji za pozvání, hezké léto.
4: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra. A bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu pustil. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí přicestuje do Spojených států. Ve Washingtonu se v úterý sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba by se také měli zúčastnit pohřbu vlivné amerického senátora Lindseyho Grahama. Trump se v úterý sejde pravděpodobně i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a s odvoláním na Bílý dům, o tom informovala agentura Reuters. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany, o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan, neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranice s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma již součástí je automobilka Škoda Auto, o tom informovala ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Agentura Reutersu vedla, že v následujících letech by v koncernu mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. Na D1 z Prahy ve směru do Brna se zpomaluje za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru. Nesouvisle se popojíždí až na Šmejkalku na 24. kilometr. Na příjezdu do Prahy po D8 se zastavuje před sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje Cínoveckou do omezení Vekbelské, celé je to asi na 20 minut. V Novopatské v Praze se popojíždí směrem do Letňan z okruhu do Kbelské a na Pražském okruhu ve směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů. Na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď už je ve vysílání Českého rozhlasu Plus na řadě repríza pořadu Osobnost Plus Světlany Vitovské.
7: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Se záchranářskými psy na místě prohledával desítky budov. Žádné živé se sice českým hasičům najít nepodařilo, ale vyprostili 5 mrtvých, které mohli jejich příbuzní důstojně pohřbít. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální a jaké podmínky pro práci s hasiči na místě měli, zeptám se jednoho ze členů týmu USAR Rafaela Hedlera, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
6: Osobnost Plus.
7: Jak dlouho trvá, než se speciální hasičský tým zbalí a vyrazí na záchrannou akci do Jižní Ameriky, kde do té doby ještě nikdy nebyl?
8: Tak snažíme se co nejrychleji. Průměrně to trvá kolem 4 až 6 hodin. My jsme na tohle většinou připravení, takže se snažíme mít veškerý materiál ready to go, jak se říká. A vlastně na poslední chvíli, jakmile je potvrzené, že někam letíme, tak už se jenom řeší detaily a dokumentace a tak dále.
7: Pro vás to byla první mise v zahraničí, pokud vím.
8: Ano.
7: Je potřeba před takovouhle akcí projít nějakou speciální přípravou, když jedete právě tam, kde ještě ani ten USAR nikdy nebyl?
8: Tak my se připravujeme celoročně, dlouhodobě, probíhají různá školení, cvičení a jako konkrétní země, kam, kterou nikdy nevíme dopředu, kam pojedeme, tak tam už nějaké specializační přípravy nefungují a všechno probíhá standardně už.
7: Jaký je potom střet s realitou? Protože ono je něco jiného cvičit a něco jiného pak dorazit na to místo.
8: Já musím říct, že ty cvičení, které probíhají na evropské úrovni, tak jsou velmi realistická. Takže ty cvičení nás skvěle připravují na to, jaká ta realita vlastně pak bude. Já jsem měl tu možnost se účastnit například cvičení v Litvě a ty simulace, které ty organizátoři vytvářejí, tak jsou velmi podobné těm a čerpají z těch reálných zkušeností. Hmm. Takže
7: takže vás nic nepřekvapí?
8: Překvapí nás vždycky spousty věcí, ale tak nějak tušíme, co nás čeká.
7: Jaký byl váš první a nejsilnější dojem, když jste dorazili na místo ve Venezuele? Co jste viděl?
8: Tak první jsem cítil hrozný vedro a vlhko, protože to mě opravdu překvapilo. Já jsem počítal s nějakou teplotou, s nějakou vlhkostí, ale jakmile jsme vylezli z letadla, tak
7: To byla rána.
8: Udeřilo vás to přímo do nosu. A takže to bylo to první, co mě překvapilo a už jsem tušil, že s tím budeme mít trochu problémy, ale asi v tu chvíli už člověk je tak jako nastartovaný a má jakoby vidí, co co ho čeká, co má před sebou a soustředí se přímo na tu svoji práci, takže není za tolik času.
7: A ten první dojem z té zkázy, kterou jste viděli, co jste měli před očima?
8: Je to samozřejmě zvláštní pocit. Vidíte budovy, které leží na boku, nebo jenom hromady sutin. A to je samozřejmě zvláštní, i když jsme na to cvičení, i když jezdíme na ty cvičení, kde jsou podobné ty situace, tak to není v takovém rozsahu, jako jsme to viděli tady, kde bylo vlastně zdemolované celé město. Takže,
7: kde přesně jste zasahovali?
8: My jsme byli v severní části Venezuely, teď se omlouvám, jestli to řeknu správně, ale La Guaira se to jmenuje, tak jestli jsem špatně vyslovil, tak se omlouvám svým venezuelským přátelům. A je to vlastně pobřežní část, je to, jestli jsem to správně pochopil, tak je to stát Venezuely a vlastně to největší zasažené území nebo ta největší zkáza byla právě v té severní pobřežní části u toho moře.
7: Vy už jste mluvil o tom velkém vedru i velkém vlhku. Jaké podmínky pro práci tam člověk má, když jste říkal, že tam budovy ležely na bok nebo byly tam sutiny, všechno rozbořené, tak jak se tam pracuje v takovém místě?
8: Náročně, protože my musíme samozřejmě dbát i na svoji ochranu a musíme používat nějaké osobní ochranné prostředky, což v našem případě znamená takové kombinézy a bez nich ta práce by byla ještě rizikovější.
7: Takže to vedro se ještě stupňuje.
8: Takže to vedro se ještě stupňuje v tom oblečení. A bylo nutné se často střídat. Žádný stín tam moc nebyl, nebo co jsme se snažili najít, tak jsme samozřejmě našli, ale bylo důležité se střídat klidně po 15 minutách, protože to pak trvalo člověku klidně hodinu, než se zase vzpamatoval trochu, doplnil tekutiny a mohl pokračovat.
7: Já vím, že jste s tebou měli záchranářské psy, ale taky spoustu techniky. Co všechno vozí USAR tým na takovouhle akci?
8: Skoro všechno, co si člověk umí představit. Samozřejmě naším největším problémem vždycky bylo ta přeprava samotná, ta letecká přeprava. Ty kapacity těch letadel jsou nějakým způsobem omezené a my musíme vždycky redukovat část toho vybavení tak, aby jsme se aspoň vešli a měli jsme to nejzásadnější. Takže my máme část vybavení, která je vlastně týlová, což znamená, že slouží k zajištění toho tábora a té soběstačnosti toho týmu. A pak máme část sutinovou, což jsou vyhledávací zařízení, různý kanga, zbíječky, stabilizační prvky. A to jsou ty dvě části, vlastně, které my potřebujeme vždycky na to místo dostat. Pak už vždycky na tom letišti se domlouváme, co je naprosto nezbytný, co je potřeba vzít a co jsme ochotní nechat v Praze.
7: Takže ještě na letišti v Praze jste něco museli nechat?
8: Bohužel jsme celou noc přemýšleli, co necháme, co nenecháme, jelikož nějaké informace byly ze začátku, že máme kapacitu asi 16 tun, pak jsme zjistili na letišti, že to je 14 tun.
7: Že to letadlo uveze jenom 14 tun.
8: Přesně tak. Samozřejmě s tím se váže i objem toho materiálu. To letadlo není bohužel nafukovací. Takže ještě na tom letišti jsme museli bohužel pár tun zredukovat.
7: Nechybělo vám něco pak z toho, co jste tady nechali?
8: Chybělo.
7: A co?
8: Chyběly nám stany. Měli jsme, vlastně máme nějaký počet stanů na to, aby jsme měli kde spát, kde se osprchovat, mít nějaký, říká se tomu command post, což je takový velitelský stan. A museli jsme bohužel redukovat některé ty stany na spaní, takže kluci se museli střídat na lehátku a bylo to takový spartianský trochu.
7: Jak dlouho vydrží speciální USAR tým bez podpory zvenčí, pokud jde o zásoby vody, jídla, paliva nebo generátorů?
8: Tak my vždycky nějakou tu podporu potřebujeme. Není vlastně možný přiletět do té země úplně se vším a fungovat soběstačně. Ty informace o položkách, které potřebujeme, dáváme vědět dopředu při té vlastně nabídce toho USAR týmu té dané země. A musíme, ale samozřejmě například pitnou vodu máme zásoby na 3 dny, jídlo máme, jsme soběstační na celou dobu té mise, takže 10 dnů se plánuje. Kdyby se to prodlužovalo, tak pak už se musí řešit buď něco na místě, popřípadě nějaká rotace toho týmu, nebo nějaký dozásobení toho týmu.
7: Jaké jídlo se sebou hasiči na takovouhle akci vozí, když jste říkal, že jste soběstační? Tam nefunguje asi elektřina, s hygienou to taky nebude úplně ideální, tak co tam jíte?
8: My máme skvěle vybavenou kantýnu, takže to je jedna z těch částí týmu, které v Praze rozhodně nenecháváme, protože dobře najedený hasič je spokojený hasič a jídlo máme taky perfektní. Používáme vlastně full day ratio pack, což je předchystané balení, jednodenní dávka pro jednoho člověka. Jsou tam 3 teplá jídla, jsou tam nějaké sušenky, čokolády, kafe. Takže hlady netrpíme, určitě ne. A ty jídla jsou skvělá, takže to máme štěstí, že můžeme takhle jíst kvalitní jídlo, které nám i jiné týmy závidí.
7: Co se děje bezprostředně po příjezdu? Kdo rozhoduje o tom, kde postavíte tábor, kde máte začít hledat, do jaké budovy můžete jít, jakou techniku použijete?
8: Tak bezprostředně po příletu na místo, tak my procházíme takzvaným RDC, Reception Departure Center, který organizuje zpravidla první z týmu, který na místo přiletí, a ty jsou v kontaktu s místní autoritou. Takže na základě nějaký domluvy s nima, tak my dostaneme přidělené místo pro naši základnu, které říkáme Base of Operation. A jakmile se dozvíme tuhle základní informaci, kam vlastně pojedeme, kde budeme nasazení, to všechno se dozvídáme na tom RDC, tak se organizuje nějaký ten přesun. A jakmile se přesuneme na to místo, kde máme postavit ten tábor, začínáme stavbou toho tábora. Snažíme se to urychlit, aby jsme mohli co nejrychleji vyslat ten první tým, protože vlastně náš USAR se skládá z několika týmů, které se střídají, aby jsme byli schopni pracovat 24/7. Takže jakmile postavíme tu základní část toho tábora, kde je potřeba ta lidská síla největší, tak pak se kompletuje vybavení už na ty sajty, což jsou ty místa.
7: Takže může první tým vyrazit. Podle posledních zpráv zemětřesení ve Venezuele nepřežilo 5 000 lidí, víc než 16 000 utrpělo zranění a další tisíce jsou bez domova. Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadu a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali dobrovolníci a místní. Jakou zkušenost s tamními úřady máte vy?
8: Komplikovanou. Samozřejmě tam zase je to taková moje osobní zkušenost, nevím, jestli je to zpravidla, nebo jak to tam přesně funguje, ale nám to tam zajišťovala všechno vlastně venezuelská armáda. Ty nám řekli, kde budeme mít ten tábor, ty nám řekli, kde budeme nasazení. Pak už začnou fungovat postupem často různé složky, jak přes Evropskou unii, tak další organizace.
7: A co bylo komplikované?
8: Komplikované bylo domluvit se a vlastně najít to místo, kde budeme nasazení, protože to město vlastně se pak rozdělí na určité sektory a koordinuje se vlastně nasazení těch týmů. A tím, že těch týmů tam bylo tuším kolem 50, tak my jsme dostali třeba informaci, že jeďte do sektoru třeba 2 a tam je nějaká budova, kde ještě nikdo nebyl a tam začněte pracovat. A my jsme přijeli na místo a tam už pracovali 3 týmy. Takže jsme zase se vrátili zpátky a museli jsme hledat vlastně další ty místa, kde opravdu ještě nikdo nebyl nebo kde budeme k něčemu platní.
9: A koordinace mezi jednotlivými záchranářskými týmy, ta funguje?
8: Ta musí fungovat, protože my samozřejmě potřebujeme pomoc občas, oni potřebují nějakou pomoc. My se známe i kolikrát z těch různých cvičení, známe se s těma jejich velitelema. Takže i my jsme samozřejmě potřebovali ze začátku pomoct, dokud, protože my třeba nejsme schopni přepravovat velké množství paliva, aby jsme fungovali, aby ten tábor fungoval, aby na těch sutinách jsme mohli fungovat, tak nějaké to palivo potřebujeme. Takže ze začátku ten největší problém je sehnat palivo vlastně. Mm-hmm. A jeden z úkolů vlastně logistika je a i toho vedení toho týmu je sehnat nějaké to palivo.
9: A vy jste byl logistik.
8: Já jsem byl logistik.
9: Tak jak se schání palivo?
8: Za úplatky, ale ne za peníze samozřejmě.
9: Takže jaké je to dobré jídlo?
8: Přesně tak. Dobré jídlo a kafe. Mm-hmm. První co, tak samozřejmě tady byla hrozná výhoda, že ten base of operation, takže ta základna všech těch týmů byla vlastně na jednom místě, potažmo na dvou, ale bylo desítky týmů vlastně bylo kolem baseballového stadionu, co tam bylo. Takže my jsme stáli vedle sebe, takže já jsem mohl zajít vedle za Holanďanama.
9: Něčím dobrým jste přišel.
8: Přesně, poprosil, jestli by náhodou neměli 5 litrů benzínu, že by jsme potřebovali něco. Většinou byli všichni ochotní a pokud měli ty prostředky a byli tam třeba už o pár hodin díl než my, tak už byli schopni si to zařídit. Tak nám poskytli, co mohli. A samozřejmě pak byl druhý případ, kdy vedle nás mělo command centrum vlastně venezuelská armáda, kdy jsem se tam seznámil s nějakým jejich plukovníkem a po nějaký diskuzi a seznámení se s jeho rodinou po telefonu a nabídky sušenek a nabídky české kávy, která byla brazilská, což naštěstí nepoznal a moc mu chutnala, tak se mě zeptal teda, co jako potřebuju, proč jsem vlastně přišel. Tak jsem říkal, že jako 60-80 litrů benzínu, že jsme potřebovali, tak se tvářil vážně, ale písknu na prsty a přiběhli kluci od armády a hned nám donesli, co jsme potřebovali, takže to bylo super.
9: Vy jako logistik zajišťujete i tábor, který stavíte na místě. A co všechno v něm je, jak si ho máme představit? Vy jste říkal, že se tam i sprchujete?
8: Sprchujeme se, máme svoje záchody, máme místo na spaní, máme tam nějaké sklady. Vlastně celý ten tábor je takový stanový, je to takový větší kemp. Máme tam ten stan, který slouží vlastně tomu velení toho týmu, takže tam probíhají různé videokonference, probíhá tam komunikace s tou místní autoritou, popřípadě různé návštěvy chodí, kdy se řeší třeba i ty místa toho nasazení. Pak tam měli jsme tam stan, kde byli ubytováni doktoři a IT specialisti. Měli jsme tam 2 kantýny, jelikož tam bylo 70 lidí pomalu, tak byly potřeba 2 ty stany na kantýnu.
9: A co ti psi?
8: Ti psi měli také svůj stan, svůj přístřešek, kdy spali se svými psovody a snažili se tam odpočívat, takže byli trošku bokem, aby měli klid a nikdo je nerušil při tom odpočinku.
9: Říká Rafael Hedler, hasič, který pomáhal při venezuelském zemětřesení a je hostem Osobnosti Plus.
6: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Vy jste se podílel i na vyprošťování lidí. Bohužel jste našli už jen mrtvá těla. Jak je těžké smířit se s tím, že každou minutou se snižuje šance na to, že někoho živého ještě můžete najít?
8: Tak samozřejmě my tam jedeme proto, aby jsme našli živé. To je náš primární úkol. Ze začátku ten tým má takový drive, že chtějí samozřejmě všichni být co nejrychleji nasazení, chtějí co nejrychleji vyhledávat, aby v období, kdy ty šance jsou nejvyšší, a jakmile ty dny postupují a ta šance je menší, tak i my se smířujeme s tím, že už by to bylo opravdu zázrak někoho najít. Občas světla třeba chvilka naděje, kdy jsme zaslechli, že jiný týmy našli po tuším 8 dnech někoho živého. Takže ta naděje jako neutichá, ale samozřejmě máme nějaké zkušenosti a víme, jaká je realita. Pak se přesouváme se do té fáze, kdy se snažíme pomoct zas těm rodinám jiným způsobem, jako například vyproštění těch mrtvých osob.
9: Takže to je ta motivace hledat dál, i když už víte, že to budou jenom mrtví, že chcete pomoct rodinám,
8: no, samozřejmě,
9: aby mohli pohřbít své.
8: Ano, přesně tak. Jako je to, samozřejmě všichni si přejí najít někoho živého, ale když to nejde, nebo když se to zrovna nepovede, je to hodně o náhodě, tak i to, že pomůžeme vyprostit to mrtvé tělo, tak dá útěchu nějakým těm rodinným příslušníkům a můžu důstojně pak pohřbít toho svého příbuzného.
9: Jaký moment byl pro vás osobně při téhle misi nejtěžší?
8: Tak samozřejmě náročné bylo procházet těma sutinama a vidět ty věci osobní, co tam lidé měli. Jakmile se ten dům zřítí nebo zbortí, tak mezi těma sutinama vidíte fotky rodin, vidíte tam dětské hračky a to samozřejmě je náročné sledovat a snažíte se to trošku ignorovat nebo nevnímat to tolik, i když to nejde stoprocentně.
9: Já jsem četla, že jste tam zažili taky následné otřesy. Jeden byl kolem 4,9 stupně Richterovy škály, což byla asi polovina nebo dvě třetiny toho, co předtím bořilo domy. Jaký je to pocit v takové chvíli?
8: To vám neřeknu, protože jsem to prospal.
9: Tak to jste měl štěstí.
8: Já jsem totiž první tři dny vlastně nespal kvůli tomu transportu a tomu zařizování. Takže když jsem měl tu možnost to dospat na nějaký 3 hodiny, tak zrovna byl otřes a když jsem se zbudil, tak mi kluci říkali, že se to tam trochu zatřáslo a jestli jsem to cítil, tak jsem říkal, že vůbec.
9: 12 členů vašeho týmu se lehce zranilo, drobné šrámy utržili i služební psy. Co je hlavní pravidlo pro dodržování bezpečnosti nebo při takovémhle zásahu? Co je to pravidlo číslo 1?
8: Tak pravidlo je prostě být opatrný a koukat, kam chodím. Jak jsem říkal už na začátku, že tam byly ty velká horka a ta vlhkost, tak právě to střídání třeba. Protože pracovat 15 minut na těch sutinách na slunci, myslím, že tam mohlo být klidně kolem 40 stupňů, tak je opravdu náročné a jakmile se to přehání, ty lidi chtějí prostě pracovat dál, chtějí někoho najít, tak je potřeba, aby ten velitel si hlídal to, aby se ty lidi střídali a klidně chytit za ruku a prostě pojďte a končíte,
9: dejte
8: si stáhnout zpátky, dát jim napít, najíst, dát si pauzu trochu, svlít se z těch zásahových hadrů a to střídání tam bylo hodně důležité.
9: A vy už jste se vrátil do běžného režimu nebo cítíte pořád nějaké dozvuky toho, co jste viděl, zažil?
8: Tak samozřejmě ten zážitek byl intenzivní a zajímavý a zkušenost to byla obrovská. Já jsem se vrátil z dovolený teďko, takže já jsem si dával týden volna Takže já už jsem v klidu a připraven na další zresetoval. Práci. Už jsem zresetoval.
9: Jak moc vám v regeneraci po takovém zážitku pomáhá trubka, na kterou jste hrál spoustu let, dokonce jste hru na ní i studoval? Zahrajete si občas?
8: Zahraju, já pořád se snažím hrát s kapelou. Když mám tu možnost a mám volno, tak si i doma rád zahraju. Takže i to mi pomáhá na nějaký relax.
9: Vy pocházíte z umělecké rodiny. Vaše maminka přivezla do Česka gospelovou hudbu. Vaši sourozenci jsou hudebníci. Proč jste se vydal na dráhu hasiče a ne profesionálního hudebníka?
8: Já jsem si v určitou fázi svého života uvědomil, že nejsem nejlepší a abych se dobře živil hudbou, tak bych musel být opravdu nejlepší. A asi to mám i v sobě, že chci být v něčem vždycky nejlepší, nebo možná to bylo už i při výchově nějak daný, že vychovávali buď dělej cokoliv, ale buď v tom nejlepší. Takže já jsem si uvědomil, že nejlepší nejsem na té trumpetě a možná jsem i trochu línej na to cvičit. A ta hasičina mě vždycky hrozně lákala a zajímala a chtěl jsem pomáhat lidem a přišlo mi to takový zajímavý akční.
9: Nosíte si někdy trumpetu do práce? Hrál jste už v hasičárně?
8: Hrál jsem, no. Hrál jsem párkrát, jsem tam hrál, ale oni se pak začnou srocovat kolegové a začnou si trumpetu půjčovat a chtějí do toho troubit, tak to úplně moc nefungovalo, ale párkrát jsem si ji přinesl.
9: Proč jste vlastně začal hrát na trumpetu? Volba

0: Mně se líbí, jak je tam hodně těch dechových nástrojů, má to takový velký zvuk a to je jedna z mých oblíbených disciplín hudebních.
1: Kdyby vám teď někdo zavolal, že zítra máte nastoupit do letadla a zase někam odletět, váhal byste nebo byste hned jel?
0: Neváhal bych, jel bych hned. Proto to děláme a děláme to celoročně, připravujeme se na to hodně a je to důvod, proč to vlastně děláme, ty mise, takže já bych jel okamžitě.
1: Říká Rafael Hedler, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
0: Já taky děkuju.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku.
4: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně.
3: Jih Evropy čelí obřím požárům. Francie evakuuje desítky tisíc obyvatel ze západního pobřeží.
5: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
3: Slovinský cyklista Pogačar ovládl alpskou etapu Tour de France a přiblížil se celkovému triumfu. Silnice 53 z Pohořelice do Znojma je po nehodě neprůjezdná. A zítra bude jasno až polojasno, teploty do 29 stupňů. Je pátek 24. července. Dobrý podvečer, u hlavních zpráv vám přeje Ondřej Hlátal.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
6: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
7: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
6: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
8: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
6: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
3: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
9: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 tisíc obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
5: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
10: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Gironde Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z

0: oblasti. Na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích. Plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Do Česka se příští týden pravděpodobně vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou chladná.
2: Ráno to bude ještě na svetr.
3: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
2: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
3: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. V programu Nová zelená úsporám se za tu dobu sešlo celkem 914 žádostí. Ministerstvo připravilo hned několik změn.
5: Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou získat jen zranitelné domácnosti. Většina žadatelů dosáhne pouze na bezúročné úvěry, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
6: Zájem v nové etapě odpovídá očekávání. Projekty musí být dobře připravené a jejich příprava vyžaduje určitý čas.
5: Změny kritizuje bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL. Upozorňuje, že na bezúročné úvěry nedosáhnou třeba mladí žadatelé, kteří už mají hypotéku a celkový zájem bude nižší.
7: Celá řada mladých a starších spoluobčanů na to vůbec nedosáhne a pro spoustu lidí to prostě nebude atraktivní.
5: To se zatím potvrzuje. Za první měsíc podalo žádost 914 lidí. Loni za stejné období bylo žádosti 4,5 tisíce. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Obyvatelé periferních městských částí na severozápadě Hradce Králové řeší úbytek vody ve studních. Pokles hladin souvisí s 10miliardovou modernizací Hradeckého železničního uzlu, kde dělníci očerpávají spodní vodu. Na včerejším večerním setkání s obyvateli Plotišť nad Labem, Svobodných dvorů, Kuklen a Plácek to za investora stavby potvrdil náměstek ředitele stavební správy Východ Radomil Novák ze správy železnic.
8: Určitě na to máme svůj podíl, krom zhruba 17 cm úbytku přirozenou cestou. Díky letošním suchům ty poklesy zde jsou značné a v tomhle případě se začalo okamžitě připravovat opatření, abychom tomu zamezili. Vypneme čerpadla, aby nám ukázala, jak se navrátí voda, jak se chová vlastně ta hladina.
1: V Uherském Hradišti začala letní filmová škola. Festival letos nabídne přes 200 filmů, besedy, divadlo anebo koncerty. Divákům bude k dispozici 7 promítacích sálů. No a z centra festivalu se hlásí reportér Michal Sladký.
9: Letní filmová škola začala prvními projekcemi v poledne. Už za necelou hodinu pak v kině Hvězda vypukne slavnostní zahájení. Jehož součástí bude česká premiéra snímku Virbl. Ten uvedou režisér Tomáš Hubáček nebo představitelé hlavních rolí David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško. První ze série svých filmů dnes divákům představí také herec Jiří Lábus, který zítra obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Organizátoři letos za významný přínos filmu ocení ještě Anu Geislerovou nebo francouzského tvůrce animovaných filmů Michela Oslo. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Radiožurnál.
10: Tenistka Marie Bousková podlehla ve čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze krajance Tereze Valentové 1-2 na sety a titul neobhájí. Vypadla taky Sára Bejlek, která ve dvou sadách prohrála s Rakušankou Tagerovou. Teď jsou na kurtu Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou. Český duel sleduje reportér David Prouza.
11: Barbora Krejčíková zatím vede 4-3 a má k dispozici servis ze Štvanice. David Prouza, Radiožurnál.
10: Kanoisti Václav Chaloupka s Lukášem Kratochvílem nastoupili na mistrovství světa vodních slalomářů v semifinále. Podrobnosti o výkonech českých reprezentantů přidá z americké Oklahomy reportér Jan Suchan.
12: Kratochvíl postoupil do finále ze 7. místa, naopak 25. Chaloupka končí, teď začíná semifinále žen s Morenovou a Knéblovou z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.
10: A cyklista Tadej Pogačar vyhrál alpskou 19. etapu Tour de France. Svůj celkový náskok v čele závodu zvýšil na víc než 7 minut.
13: Požár na D3 u Tábora, zavřená silnice u Pohořelic. Na D3 ve směru z Českých Budějovic na Prahu čekejte komplikace za sjezdem na Tábor. Na kilometru 73 hoří osobní auto. Zatím se dá projet kolem levým pruhem, až přijedou hasiči, můžou dálnici na Prahu na chvíli zavřít. Dá se to objet na Tábor a po silnici 603. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma je neprůjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo osobní auto a zasahují záchranáři. Zastavili provoz v obou směrech. Objet se to dá přes Vlasatice. A pozor na silnici číslo 2 z Prahy do Kutné Hory. U Kozojec se srazila dvě auta, i tam jsou záchranáři. Průjezdné Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci bude jasno až polojasno a chladno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. A zítra čekáme slunečno, jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří nejčastěji kolem 21. To byly hlavní zprávy. A začíná páteční publicistika s Věrou Štechrovou.
14: Jak podložené mohou být výhrady opozice k plánované změně jednacího řádu vlády? Proč podle Evropské komise nejsou děti na sociální síti TikTok dostatečně chráněné před internetovými predátory? A jak se daří ukrajinským lékařům a zdravotníkům zdokonalovat metody pomoci ve válečných podmínkách? I to jsou naše témata. Jednací řád vlády by se mohl od září změnit. Jeho novelu předložila vedoucí úřadu vlády Tunde Barta. Změny hájí ze starostí řádu, který se už 30krát novelizoval. Úpravu podle ní začal připravovat už kabinet Petra Fialy z ODS. Kritici tvrdí, že by mohl omezit podávání připomínek k nové legislativě nebo jiným návrhům a posiluje roli premiéra, který by mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Ředitel odboru vládní agendy Jiří Holík ale říká, že nenavrhují žádné věcné úpravy, pouze přeformulování a neomezují žádným způsobem transparentnost. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO také odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra, na což ostatně kritici taky upozorňují.
15: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
14: Předseda ODS Martin Kupka sice plánované změny v jednacím řádu v minulosti připustil, se současným návrhem ale podle ní nemají nic společného a předchozí kabinet se jimi podle Kupky nakonec ani nezabýval.
16: Připravovaly se konkrétní podoby nebo konkrétní návrh na změny v rámci úředního aparátu, ale kabinet Petra Fialy je nikdy neprojednával. Říkám zcela závazně, že kroky, které by zhoršovaly transparentnost vládnutí, pro mě určitě přijatelné nejsou.
14: A ve vysílání je teď politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den.
17: Hezký podvečer.
14: Potřebuje podle vás jednací řád vlády zmodernizovat, upravit, udělat ho srozumitelnější?
17: Upřímně řečeno, až do minulého týdne málo kdo z nás o jednacím řádu vlády něco slyšel. Je to technický dokument. Samozřejmě pokud se vláda domnívá, že se jí podle něj špatně vládne, pak je logické, že se pokusí ho nějakým způsobem modernizovat, inovovat. Mohou tam být věci, které se týkají třeba i toho, jakým způsobem jsou informace sdíleny, třeba digitalizace a podobné věci. Ale myslím, že k tomu nemíří jádro té kritiky. Myslím si, že to jádro míří skutečně k těm otázkám, které se týkají transparentnosti. A myslím si, že teprve až uvidíme ten konkrétní návrh a až bude v moci ten konkrétní návrh nějak komentovat, tak budeme vědět více.
14: A pokud by ty úpravy byly opravdu pouze formální, bylo by třeba žádoucí udělat úpravy toho současného řádu z hlediska transparentnosti jednání vlády, anebo je to v současné době dostačující?
17: Tak v zásadě vždycky tam bude na jedné straně nějaká kritika toho, že vláda není dostatečně transparentní a na druhé straně samozřejmě odpověď vlády, že některé věci prostě nelze projednávat zcela otevřeně. Máme tady věci třeba bezpečnostního charakteru. Současně některé věci nejsou tak významné, aby nutně museli procházet nějakým rozsáhlým připomínkovým řízením, nějaké podzákonné normy, vyhlášky ministerské a podobně. A pak tady samozřejmě může být otázka spěchu. V nějakých mimořádných situacích a podobně. rozhodně je potřeba, aby tahle věc určitě existovala. Čili myslím si, že v tomhle ohledu asi klíčové bude, jakým způsobem bude vláda nadále informovat o tom, jak funguje. Ona je kolektivním tělesem. V tuto chvíli do těch zápisů se uvádí i to, jak hlasoval který minister. Já si myslím, že už to je nadstandard. Myslím si, že je něco kolektivní těleso. Nemá moc význam, aby se jmenovitě uvádělo, kdo jak hlasoval. Prostě rozhodnutí kolektivního tělesa platí a tím je to vyřešeno. Ale slyšeli jsme i v té předreportáži a platí to, že tak, jak ty návrhy jsou prezentovány, tak do značné míry posilují roli premiéra. Je otázka, jestli cestou České republiky má být nějaký téměř kancelářský systém, anebo skutečně bude platit, že vláda je kolektivní těleso a jako kolektivní těleso koná skutečně jako gremium a nikoli z hlediska jenom premiérského fungování.
14: Ono asi největší otázky vyvolalo to ustanovení, že premiér může zrušit nebo zkrátit připomínkové řízení, ale tato možnost existuje už v tom současném jednacím řádu u nelegislativních návrhů. Tak přináší tedy ten nový návrh nějakou podstatnou změnu?
17: V zásadě nepřináší. Já myslím, že tady je spíš ta klíčová otázka intenzity. Je velkou otázkou, nakolik premiér bude chtít a v jakém rozsahu bude chtít využívat takovou kompetenci. Zase nevidím úplně přesně textaci, nemůžu si porovnat ten návrh s tím, jak vypadá ten jednací řád v tuto chvíli. Nicméně samozřejmě, pokud by byl ten instrument používán, řekněme, často nebo až naddimenzovaně, může to vést k nějakému buď pocitu, anebo skutečně reálnému stavu, kdy věci budou prosazovány, řekněme, z premiérské vůle. Což je zase otázka, jestli z pravidla koaličním vládnutí v České republice i ty koaliční strany chtějí takové opatření, to je posílení premiéra, který je představitelem jiné politické strany než ty minoritní členové vlády.
14: Jak si vysvětlujete, že ten návrh vyvolal takovou diskuzi? Sám jste připomínal správně, že do minulého týdne o jednacím řádu vlády málo kdo slyšel. Proč se podle vás řeší právě takto připomínkové řízení?
17: Já bych řekl, že to je domino efekt. Myslím si, že to hodně souvisí s tím, jak se prezentuje tato vláda po celé období těch zhruba 7 měsíců, kdy je jmenována a drží ty pozice. Uvědomme si, že většina návrhů nové legislativy neprocházela standardním řízením, to jest nepřišla jako vládní návrh, neprošla oponenturou státních agentur, jednotlivých ministerstv a podobně, ale je předkládána jako poslanecké návrhy. Mimochodem jsou tu i některé tendence zrychlovat celý ten proces, to jest pokusit se zbalit ta tři projednání do jednoho balíčku v rámci poslanecké sněmovny. Jsou tu situace, kdy máme fotografii vlády a na ní není 16 členů vlády, ale ještě Filip Turek, který členem vlády není a podobně. Čili řekl bych, že ten domino efekt v podstatě vede k tomu, že aktéři, ať už to jsou média, opozice, zainteresovaná veřejnost, nějaké think tanky a podobně, se domnívají, že to je další střípek do té mozaiky, do toho domino efektu zneprůhledňování a nižší transparentnosti vládnutí v České republice.
14: Ono obecně, jak podstatné je připomínkové řízení z hlediska, řekněme, kvality zákonů nebo kvality demokracie?
17: Tak je naprosto klíčové. Je potřeba říci, že v zásadě platí, že pokud jdeme standardní cestou, tak v okamžiku, kdy někdo z pravidla vláda chce provést změnu nebo novelizaci nějaké legislativy, anebo připravit se nový zákon, tak musí připravit důvodovou zprávu. Proč je takový zákon potřeba? Proč je taková změna potřeba? A samozřejmě, pokud to prochází tím kolečkem uvnitř státní správy, respektive těch klíčových centrálních institucí, ministerstev, státních agentur a podobně. Tak z praxe, kterou konají tyto instituce, samozřejmě můžou vyplynout poměrně významné komentáře, které řeknou, dobře, vy chcete tohle změnit, ale ono by to mohlo vést taky k nějakým negativním efektům. My na ně rádi upozorníme a možná byste to měli přetextovat nebo zvážit nebo nějak upravit. Myslím si, že na stavebním zákoně to bylo dobře vidět. Šel jako poslanecký návrh, nakonec k němu šel druhý poslanecký návrh, který byl delší než ten původní a nakonec tam bylo více než 400 pozměňovacích návrhů, čili vznikl galimatiáš a myslím si, že právě proto je důležité, aby skutečně existovala nějaká validní oponentura uvnitř státní správy dříve, než ten zákon je nově přijat a potom je uváděn v platnost v nějakém chaosu nebo v nějaké potřebě jej znovu a znovu novelizovat.
14: Ladislav Cabada, politolog ze Západočeské univerzity v Plzni. Děkuji, naslyšenou.
17: Já děkuji za pozvání, všem přeji hezký víkend.
14: Šetření Evropské komise došlo k předběžnému závěru, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Podle ní dostatečně nechrání nezletilé v online prostředí. Komise uvádí, že za porušení unijních pravidel hrozí provozovatelům TikToku vysoká pokuta. A víc už se řekneme s Davidem Slíškem, šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Dobrý podvečer.
18: Dobrý den.
14: Tak proč podle Evropské komise nejsou děti právě na TikToku dostatečně chráněny před internetovými predátory?
18: Evropská komise v tomto šetření se zaměřila na takzvané dětské účty. To jsou účty, které si mohou na sociálních sítích, v tomto případě na TikToku, založit děti nebo teenagery mezi 13. a 17. rokem věku. Potom od 18. už vlastně mají normální dospělý účet. Tyhle dětské účty mají určitá omezení a měly by být vlastně mnohem více zabezpečeny před například tím, aby se na ně dostali nějací cizí lidé, než ty dospělí. Účty. To znamená, že je tady velký důraz na soukromí, na ochranu soukromí těch uživatelů, na to, aby je nikdo třeba nemohl kontaktovat, pokud tady oni sami nechtějí, nebo aby se nemohl dívat na ten obsah, pokud mu to oni sami nedovolí. A v případě TikToku komise teď konstatovala, že ty dětské účty jsou podle ní chráněny nedostatečně, protože uživatel toho dětského účtu například může změnit výchozí nastavení toho účtu z neveřejného na veřejné. A pak se k tomu obsahu mohou dostat vlastně i další lidé, což by tedy podle komise se dít nemělo.
14: Ale není tohle problém jiných sociálních sítí? Tuším, že to jde třeba i na Instagramu.
18: Určitě se, myslím, časem můžeme dočkat dalšího podobného řízení třeba právě i s Instagramem nebo dalšími sociálními sítěmi. Ona komise, teď mám takový pocit, rozjela více těchto šetření, které se týkají toho, jak sociální sítě dodržují nebo nedodržují právě nařízení o digitálních službách, které tady vlastně platí od roku, nebo je účinné od roku 2022, ale teď jsme svědky v posledních málo letech nebo v posledním roce, dejme tomu, více právě těchto šetření. S TikTokem vede komise také další šetření, které se týká toho, jestli je její design této služby příliš návykový a jestli by se neměl změnit, jestli by neměl TikTok omezit takové ty funkce, jako je nekonečný feed videí, nekonečné nabízení nového obsahu a podobné věci. Podobné řízení vede také s Facebookem a Instagramem komise, teď nedávno vlastně to oznámila. Takže myslím, že jsme svědky teďka takové větší ofenzivy, kdy komise se snaží nějak vykolíkovat to hřiště pro sociální sítě na základě DSA.
14: No a pokud by tedy ti náctiletí měli na TikToku ten soukromý účet, pak by podle Evropské komise bylo vše v pořádku, pak už by byli dostatečně chráněni?
18: Komise opravdu navrhuje tam nějaká opatření, která by podle ní TikTok měl přijmout a která by tedy tu situaci napravila. A jde hlavně o nastavení těch dětských účtů. Veřejné dětské účty nebo ty dětské účty, které jejich uživatelé označí za veřejně dostupné, tak by stále měly mít ten obsah viditelný jenom uživatelům, u kterých ti sami uživatelé řeknou, že se mohou dívat na ten jejich obsah. Nemělo by to být prostě veřejně dostupné.
14: Komise no říká, a v případě TikToku to taky je, že přesto, že mám soukromý účet, tak je někde dostupný?
18: Ano, komise říká, že právě ten dětský účet můžete nastavit jako veřejný a tím pádem vlastně ten obsah se pak může dostat i k dalším lidem. To je ten problém.
14: Dá se tedy říct, že uživatelé TikToku jsou zranitelnější než na jiných sociálních sítích, nebo je to prostě o tom, že komise se dostává k těm jednotlivým sociálním sítím postupně?
18: Já si myslím, že to na to jde postupně, že opravdu se můžeme časem dočkat dalších řízení právě s dalšími sociálními sítěmi. TikTok je specifický možná tím, že tam se více vyskytuje právě ta mladá uživatelská skupina, než třeba na Facebooku nebo na některých jiných sociálních sítích, takže se možná teď tady zaměřila komise právě na ty dětské účty z tohoto důvodu, ale to spíš spekuluju.
14: To unijní nařízení, vlastně ten akt o digitálních službách, platí už od února roku 2024. Je nějaký důvod, že Evropská komise s touhle výzvou přichází až teď, po 2,5 letech?
18: To je spíš otázka na Evropskou komisi. Já si myslím, že prostě než se začne nějaké řízení, tak komise musí se na to připravit, musí sbírat nějaké materiály, sledovat, jak ty sociální sítě fungují, obstarat si prostě podklady k tomu, aby pak mohla nějaké obvinění, případně z porušení DSA vydat, a že asi to netrvá týdny, ale spíš měsíce nebo roky, než takové řízení připraví.
14: Jde o předběžný závěr. Znamená to, že TikTok má teď tedy nějaký čas na úpravy?
18: Ano, TikTok teď má oficiální lhůtu, kdy se může k tomu obvinění, předběžnému obvinění, tedy nějakým způsobem vyjádřit, může poslat nějaké materiály, může nesouhlasit samozřejmě, může poskytnout komisi nějaké důkazy o tom, že třeba to pochopila špatně nebo že to funguje jinak. A komise potom až na základě vlastně této komunikace vydá časem, zase bude to trvat spíš měsíce nebo možná i roky, tak vydá nějaké své definitivní rozhodnutí, jestli tedy TikTok v tomto případě pochybil nebo nepochybil, a může udělit tedy tu sankci až do výše 6% celoročního celosvětového obratu té firmy.
14: To je hodně peněz. Dá se předpokládat, že TikTok zavede ty úpravy, po kterých volá Evropská komise?
18: Myslím, že všechny ty sociální sítě se samozřejmě snaží, aby pokud možno žádnou pokutu platit nemuseli, takže se dá očekávat, že navrhne TikTok nějaká opatření, nějaké změny, které budou možná platit třeba jenom pro uživatele v Evropské unii, a bude pak následovat nějaká debata, jestli komise bude ta opatření považovat za účinná nebo ne. Potom je možné, že zavede TikTok a zase se bude vlastně posuzovat, jestli vyřešili tu situaci nebo ne. Je to vlastně takový kontinuální proces, který se pak ještě může opravdu táhnout dlouhou dobu.
14: Říká šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Díky za váš čas. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
14: Ukrajinci zásadně mění podobu obranné války nejen vývojem a nasazením dronů různých typů, ale také na poli válečného lékařství. Jejich zkušenosti nabité ve válečných podmínkách mají využití i v době míru, například při živelních katastrofách nebo dopravních nehodách. S ředitelem organizace taktické medicíny TACMED, jich doktorem Oleksandrem Parchomenkem, o tom mluvil náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
19: Це один із самих nebolючих при накладанні турнікету, тому що він саме широкий.
20: Лікар Олександр Пархоменко є анестезіологом, але teď právě účastníkům kurzu taktické medicíny vysvětluje, jak správně používat zaškrcovací turnikety.
19: Так, це були рекомендовані турнікети, які іноземного виробництва.
20: Nejen ty jsou nesmírně užitečným nástrojem při záchraně lidských životů. Ukrajinci například vymysleli stabilizační místa, takzvané stabpunkty, které hrají důležitou roli při ošetření zraněných vojáků.
21: Stabpunkt je taký exprompt ukrajinské
22: války. Stabpunkt, to je taková improvizace ukrajinské války. Evakuovat zraněné z fronty je teď mnohem složitější, protože v posledních letech vznikly takzvané dronové killzóny, zóny jisté smrti. Vyvést zraněné do 2 hodin, tak jak to ukládá protokol TC3, není možné. Ne proto, že bychom neměli zdroje, ale proto, že v dané lokalitě neustále létají drony a jakýkoliv pohyb je tam velmi nebezpečný. Proto někdy i sami zranění odmítají evakuaci za dne. Raději si počkají na noc, aby se bezpečně dostali do jakéhosi mezistupně.
20: A tímto mezistupněm je právě stabilizační bod. Tam ale ještě nejsou odborní lékaři.
22: Umístit polní nemocnici v blízkosti killzóny je velmi nebezpečné. Musí se proto nacházet dál od této zóny. Zraněné osoby ale určitou a více či méně specializovanou pomoc potřebují co nejdřív. Proto vznikly stabilizační body, kterým říkáme stabíky. Pro představu, prakticky na první linii se nachází bod schromáždění raněných, kam se převezou z místa zranění. Následuje rychlá prohlídka a přeprava na stabík, což může být jakékoliv opevněné a chráněné místo, například maskovaný zákop nebo nějaký sklep, kde už mohou pracovat i lékaři. Samozřejmě, pokud to podmínky umožňují. Pacienta tam stabilizují a přepraví na bezpečnější místo, kde mu už poskytnou odbornou pomoc.
21: Bezpečné místo na specializovanou dopomohu.
20: Ty základní věci ale musí zvládnout sami vojáci, protože čekání na převoz do stabilizačního bodu může někdy trvat několik dní. To klade obrovské nároky na zdravotnickou přípravu všech vojáků na frontě, kteří musí zvládnout pokud nejenom základy první pomoci, ale dnes už třeba také anestézie. A na to stát nemá tolik zdrojů ani lidí. Proto pomáhají odborní dobrovolníci, jako jsme my, říká doktor Oleksandr Parchomenko.
21: My vyjíždíme v navčální centry.
22: Vyjíždíme do školících středisek, kde odvedenci procházejí základním vojenským výcvikem, včetně třídenního kurzu taktické medicíny. Jezdíme tam pomáhat státním instruktorům, protože máme víc zkušeností než oni. Těch instruktorů bývá tak 4 nebo 5 a jejich znalosti jsou jen všeobecné. My je, co by vedoucí instruktoři, učíme kvalitní medicíně a tento systém se výborně osvědčil. Prakticky tím zdvojnásobujeme počet instruktorů. Díky tomu jsme za dobu války proškolili už asi 15 tisíc vojáků.
21: Tam 15 tisíc vojskovoslužbovců.
20: Instruktoři dobrovolnické organizace TACMED JIH se sami učili od amerických a britských válečných veteránů. Až válka na Ukrajině skončí, budou moci sami školit ty nejvyspělejší armády demokratického světa. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
14: A to byl poslední příspěvek dnešní podvečerní publicistiky. Vy se k hlavním zprávám, komentářům a rozhovorům můžete vrátit i v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas CZ. Věra Štychrová přeje příjemný podvečer. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem. I dál nabízíme 24-hodinové nepřerušené vysílání na mnoha stanicích. Hezký podvečer.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 10 lidí, informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti. Další ruský útok dnes zabil nejméně 5 lidí ve Sloviansku na východě země. Úder tam zasáhl několik budov. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Radiožurnálu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. Demolice českého pavilonu pro Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle Macinky prodražil o více než dvojnásobek na 600 milionů korun. A ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý, držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Film. Vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edu Dant a Franci Mor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Tenistka Barbora Krejčíková se snaží postoupit do semifinále pražského turnaje okruhu WTA. Čtvrtfinálový souboj nasazené dvojky s krajankou Dominikou Šalkovou sleduje na Štvanici reportér David Prouza.
11: Barbora Krejčíková vyhrála první set 6-3, v tom druhém vede 2-1 na servisu Dominika Šalková a náskok 40-0 pro úspěšnou kvalifikantku pražského turnaje. Už dříve odpoledne Tereza Valentová porazila ve velké bitvě Marii Bouskovou a v semifinále si zahraje s Ukrajinkou Snigurovou. Ta si poradila s Tajkou Tararudijovou 6-0 a 6-3. Soupeřkou vítězky tohoto zápasu bude Rakušanka Tagerová, ta zdolala Sáru Bejlek 6-3 a 6-4. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
13: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a taky u Pohořelic na silnici 53. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Liberce čekejte kolony u Mladé Boleslavi. Na kilometru 43 před sjezdem na Jičín havaroval motorkář. Je to nehoda se zraněním, na místě záchranáři a projíždí se jedním pruhem. Začíná se ve směru z Prahy tvořit kolona. Na silnici 27 z Plzně do Klatov popojíždějí kolony za Přešticemi. Před obcí Borovy nehoda, srazila se 4 osobní auta a 1 motorka. Z Plzně je silný provoz a zdržíte se okolo 15 minut. Silnice 53 z Pohořelic do Znojma už je po nehodě opět průjezdná. Asi kilometr za Pohořelicemi havarovalo dost vážně osobní auto. Silnice tam byla neprůjezdná, teď už se projíždí alespoň kyvadlově. Stále čekejte kolony v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc bude jasná až polojasná a také chladná. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 nad nulou. A zítra čekáme slunečno, bude jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Nový jednací řád vlády. Změny v důchodech či nakolik je oslaben ruský režim. Nejenom tato témat rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc. Názory a argumenty. Česká vláda by od září měla jednat podle nového jednacího řádu. Jehož návrh předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který se ale od změn distancoval. Návrh ruší například povinnost uvádět v zápisech hlasování ministrů u rozhodnutí o veřejných penězích, dává premiérovi možnost rozhodnout o uzavřeném projednávání bez souhlasu kabinetu a dále posiluje jeho pravomoci. Zvukový záznam z jednání vlády má být po dobu 30 let utajen a nebude platit povinnost uvádět v zápisu stručný popis rozpravy. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
0: Dobrý den.
2: Co nový jednací řád vlády ukazuje?
0: Ukazuje jednak to, že když je to jednací řád vlády, tak to nemusí schvalovat poslanecká sněmovna se senátem, ale že zkrátka záleží pouze na rozhodnutí vlády. Druhá věc je ta, že v posledních desítkách let nebyl nějakým zásadním způsobem měněn jednací řád a nyní tedy by k tomu mělo dojít. A když si shrneme to zdůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, tak není příliš pádné a nerostluje různé obavy, proč k tomu dochází, protože tam je řeč o tom, že by ten jednací řád měl být modernější a přehlednější. Když se na to podíváme, na ty jednotlivé změny, ke kterým by mělo dojít a velmi pravděpodobně dojde, tak se dá říci, že dochází k určitému posílení pravomocí premiéra. Na první pohled je to naprosto logické, protože premiér stojí v čele vlády, premiér řídí, pokud je přítomen, jednání vlády, takže by měl mít určité pravomoci a je otázka, proč si stávající premiér nedokáže poradit s vládou podle starých pravidel, proč je potřebuje změnit takovým způsobem, aby byla posílena jeho pozice. Pak se samozřejmě hodně mluví o tom, nakolik změny jednacího řádu prospějí k větší důvěryhodnosti nebo naopak k různým spekulacím o konání vlády, o tom, co schvaluje a tak dále, protože jsou tam věci, které by měly změnit, například to, že když se hlasovalo o důležitých věcech týkajících se veřejných peněz a takovýchto záležitostí, tak bylo možné dohledat, jak jednotliví ministři hlasovali. Nyní podle těch nových pravidel by tomu tak být nemělo. Samozřejmě se také hodně hovoří o tom, že by mělo dojít k určitému omezení připomínkového řízení, tak tam je potřeba k tomu ale dodat, že se to nemá týkat zákonů, protože zákony se projednávají podle legislativního řádu vlády a ten by být měněn zatím neměl, takže to připomínkové řízení u zákonů by mělo probíhat standardní formou. Samozřejmě u těch ostatních věcí může být to připomínkové řízení omezeno, což samozřejmě opět může přispívat k podezření, zda tedy je to ku prospěchu nebo spíše proti určité transparentnosti a možnosti ovlivňovat různá rozhodnutí vlády i lidmi, kteří stojí mimo kabinet a kteří se danou problematikou hlouběji zabývají. Právě když jsme u toho připomínkového řízení, tak se sice netýká zákonu, ale vláda v poslední době praktikovala takové věci, které stejně to připomínkové řízení omezovali a dělo se tak v momentech, kdy vláda posílala do poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které nebyly z autorské dílny vlády, ale byly to takzvané poslanecké návrhy a ty poslanecké návrhy právě nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením a týkalo se to například i zásadních změn u stavebního řízení, kdy tam byly různé věci, které jsou velmi problematické a tam ta odborná připomínková rozprava, tak to to můžu říct, neprobíhala. Takže opět se tam objevovaly pochybnosti o tom, nakolik takovéto kroky jsou transparentní. Co se týče například toho, že zápisy z jednání vlády, že tam už nebudou obsahovat různé poznámky o tom, jak probíhala rozprava a tak dále, to může také přispět k tomu, že to jednání může být vnímáno méně transparentně, ale to se dělo i v nedávné minulosti, takže si myslím, že v tom není zásadní změna. Co se týče toho, že by například zvukové záznamy měly být možné zveřejněny až po 30 letech, tak dosud také nebylo možné zveřejňovat, byť premiér mohl udělit výjimku.
2: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
4: Vláda počátkem týdne na svém předposledním plánovaném zasedání před dovolenými schválila úpravu důchodového systému. Oproti dnešku si mají polepšit důchodci nad 80 let, kterým by měl každých 5 let vzrůst důchod o 500. Také by se od příštího roku měla zvedat penze za práci v důchodovém věku. Naopak z návrhu zatím vypadl slibovaný návrat k vyšší valorizaci důchodů, jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí ANO. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
3: Bylo to za Babišovy vlády v letech 2018 až 2021, kdy se stalo pravidlem navrhovat při každoroční valorizaci důchodů jejich dodatečné navýšení. Opozice tenkrát upozorňovala, že to zadluží státní rozpočet na léta. Jenže Andrej Babiš věděl, co dělá. Senioři byli a jsou dodnes jeho nejvěrnější voliči. Takže neprodělali dokonce ani za inflace, která snížila lidem reálné mzdy v průměru o 7,5%. Důchodci byli tehdy jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejichž příjem se zvýšil, a to skoro o 4,5%. Nic proti tomu. Výše starobních důchodů není nijak závratná dodnes. Loni činil průměrný starobní důchod sice už přes 21 tisíc, ale víc než polovina důchodců na něj nedosáhne. Takže to na první pohled vypadá, že nynější rozhodnutí Babišovy vlády obdarovat důchodce k 80 500 měsíčně je vlastně fér. Jenže není. A to z toho důvodu, že má Andrej Babiš evidentně ve zvyku zvyšovat důchody systémem kropící konve. Tedy rozdávat všem seniorům stejně, bez ohledu na výši jejich konkrétních příjmů. Takže teoreticky může už za 8 let tou 500 k 80 obdarovat i sám sebe. Kromě toho má Česká republika ve srovnání například s Německem jednu dost důležitou skutečnost navíc, a to je fakt, že v Německu je sice mnohem víc seniorů s vyšším důchodem, ale podstatně vyšší jsou i jejich výdaje, a to nejen kvůli vyššímu nájemnému, ale třeba také pravidelným měsíčním platbám za zdravotní pojištění a za pojištění na sociální péči. Obojí je u nás pro seniory zadarmo, ale především tu má podstatně víc seniorů i vlastní bydlení, takže jejich skutečná životní úroveň bývá vyšší, než se zdá. V rámci Evropské unie, ale i OECD, bývají čeští seniori každopádně zařazováni mezi skupiny s nejnižší mírou takzvané příjmové chudoby. Což má svůj důvod především v tom, že Česko patří mezi země s relativně malým rozdílem mezi výší důchodů oproti příjmům ekonomicky aktivních lidí. Občas se to nechtěně projeví i navenek. Konkrétně, když se třeba, jako tomu bylo za první Babišovy vlády, objeví na televizní obrazovce čelá seniorka z domova důchodců, která přemítá, co s tím nenadálým dárečkem od pana Babiše udělá. Až přijde na to, že ráda navštěvuje výstavy, takže na ně už nebude jezdit tramvají, ale taxíkem.
4: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není vůbec zmíněná nyní vládní SPD Tomia Okamury, poprvé od vzniku tohoto hnutí v roce 2015. Marná snaha o únik před realitou, komentuje to publicista Jiří Leština.
5: V minulých dnech vláda schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025, do níž ministerstvo vnitra nezahrnulo vládní SPD. Navzdory tomu, že právě loni státní zástupce obžaloval toto hnutí i Tomia Okamuru za šíření nenávisti. Kvůli xenofobním předvolebním plakátům, na níž byl i muž tmavé pleti třímající zakrvácený nůž. Absurditu situace jen umocňuje fakt, že letos v červnu skutečně byla SPD za plakáty vyvolávající nenávist nepravomocně odsouzena k 3 milionové pokutě. V podstatě je ale tento pokus ministra Lubomíra Metnara o únik před realitou snadno vysvětlitelný. Těžko mohl, co by povolný politik hnutí ANO, úředně ocejchovat jako extremistickou Okamurovu SPD sníšano vládne. Tím spíš ale stojí za pozornost, jak Metnar vynechávku z SPD obhajuje. Podle něj výroční zpráva o extremismu má být odborně technický dokument a nikoliv nástroj politického boje. Jeho účelem je popisovat bezpečnostní hrozby, ne vytvářet prostor pro politické interpretace. To je ovšem od ministra jen chabý pokus o zamlžení podstaty věci. Extremismus není technokratický rébus, ale bytostně politický problém. Je to nástroj k vyvolávání strachu, nenávisti a nejtemnějších pudů, který slouží extremistům a autoritářům k podkopávání základních principů demokratického státu a rozleptávání společenské soudržnosti. Konec konců samotné ministerstvo vnitra ve svých materiálech výslovně označuje extremismus a předsudečnou nenávist jako jedno z hlavních bezpečnostních rizik pro Českou republiku i Evropu. A je to ministr tohoto rezortu, kdo má odpovídat za jasnou politickou strategii vládního boje proti extremistům, proti vyvolávání nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí. V duchu této zodpovědnosti měla být součástí zprávy o extremismu i informace o obžalobě na SPD. A to tím spíše, že už známe odsuzující verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, v němž soudkyně Ivana Tichá mimo jiné uvádí. Problémem volební kampaně obžalované strany je to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice oni a my. Tato polarizace může vést a podle mého názoru vede k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob. Tímto úhlem pohledu ovšem můžeme hodnotit řadu rasistických a xenofobních výroků Tomia Okamury, jehož vládní poslanci svorně odmítli vydat k trestnímu stíhání. Například již popíral existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech. Nebo navrhoval, aby Romové usilovali o vlastní stát a Česko podpořilo jejich vystěhování. Nebo když v současnosti podněcuje nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Patří sem i Okamurovo souznění s kremelskou propagandou, kdy například mluvil o napadené Ukrajině jako o semeništi neonacistů. Zkrátka není pochyb, že SPD se svým vůdcem do zprávy o extremismu patřilo a patřit nepřestává. A pokud Andrej Babiš uvrhl své hnutí ANO do vládní spolupráce s SPD, pak i pro premiéra platí. Kdo vládne s extremisty, je nejen zodpovědný za jejich šílenosti, ale sám do extremismu upadá.
4: To byl názor publicisty Jiřího Leštiny.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Spojené státy uzavřely podle tamního ministerstva energetiky dohodu o jaderné spolupráci v civilní oblasti se Saúdskou Arábií. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale dohoda ještě podmíněna tím, že Saúdská Arábie přistoupí k takzvaným abrahamovským dohodám, znamenajícím mezi jiným uznání státu Izrael. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. A zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měl by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už vloni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let. Tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pasifistického Iráku a tehdy už porevolučního Iránu. Teď tedy Riád udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saúdská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách fosilních paliv, zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saúdské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saudské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tady ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saúdské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saudi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejichž dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
4: O jaderné dohodě mezi Spojenými státy a Saúdskou Arábií hovořil kolega Jan Fingerland. Slábne v Rusku režim nebo jen Vladimír Putin? Otázka, kterou si položil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
8: V poslední době se v západních médiích, včetně českých, objevily články, z jejichž obsahu vyplývá, že situace v Rusku má tak výrazné krizové rysy, že dochází ke slábnutí režimu a lze očekávat ukončení války s Ukrajinou a následné změny ruského politického systému. Jde o pochopitelnou snahu podat západním konzumentům mediálního obsahu pozitivní zprávu. V souvislosti s Ruskem jsou totiž podrobeni takovému množství negativních faktů a mají přiznané nebo nepřiznané obavy, že válka na Ukrajině zhoršuje jejich život a může ho zhoršit ještě více, že se vděčně chytnou každé naděje na jiný vývoj v tamních končinách se stejnou vervou, s jakou se tonoucí chytá stébla. Tonoucí mu však stéblo nepomůže. Potřebuje pevný klacek, který by mu pomohl překonat smrtelné nebezpečí. Jsou tedy zmíněné zvěsti o údajném slábnutí ruského režimu stéblem nebo klackem? Jako hlavní faktory ruské krize se uvádí neúspěchy tamní armády na frontové linii, úspěšné útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruskou energetickou infrastrukturu a s tím spojený všeobecný nedostatek benzínu a celkové zhoršení ekonomické situace, generující snížení životní úrovně běžných občanů Ruské federace. Podvědomně v rámci euroatlantického způsobu myšlení se v těchto článcích zračí naděje, že tak výrazná krize musí zákonitě vést ke změnám ve společnosti. Zdola by se měl ozvat nespokojený lid, kterému se den co den viditelně zhoršují životní podmínky. Zhora by měly zatlačit elity, jejichž politický i biznisový rozvoj dusí Putinova tvrdohlavost, se kterou prosazuje stále větší eskalaci války, nehledě na následky nejen na ničené Ukrajině, ale ani v Rusku samotném. Jaká je reálná situace? Lid brblá, ale žádných akcí schopen ani ochoten není. To je specifikum ruské mentality, které se musí brát v úvahu při posuzování vývoje a jeho vyhlídek. Mechanické dosazení euroatlantických vzorců chování vede k nesprávné interpretaci a nesplnitelným nadějím. Rusové podle všech dostupných informací vnímají tuto krizi jen jako další v nekonečné řadě jobových zvěstí a jejich reakce je tradiční přizpůsobit se a přežít. Elity? Tady si pomůžu s poznatky ruské ekonomky a politoložky Alexandry Prokopenkové. Vydala knihu Státní zaměstnanci, ve které shrnuje svou komunikaci s lidmi z vyšších patr ruského státu. Závěr? Rádi by přivítali změny, ale musí je udělat někdo zvenčí. Jejich velkou nadějí a následně velkým zklamáním byl Donald Trump. Že by se o něco přičinili sami, ne. A to se příliš bojí Putinových tajných. Putin navíc má k dispozici téměř 400-tisícovou rozgvardiu, která je cvičena na potlačování vnitřních nepokojů a je svým patronem dobře živena. Jsou tedy naděje na změnu jen pověstným stéblem? Ne tak docela. Pokud Putin nezničí Ukrajinu, bude nakonec doma zavržen, jako slabý car. Ale Putin je pouze výhonek systému. Ten zůstane.
9: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
10: Ani nevím, kdy se to stalo. Dřív člověk občas potkal protivného člověka. Dnes jakoby protivnost a nadřazenost povýšila na komunikační styl. Stačí co nejrychleji najít chybu u toho druhého a rázem jste autorita. Přišli mi vyměnit vodoměr. Jeden milý technik a jeden důležitý. Pan Důl. Tak ukažte, kde to máte. Tady hned za vratama. No, tak to máte umístěný úplně blbě. A když vám sem vjede auto, najede celou vahou na to víko. No, ale to jste sem umístili vy. No, tak na to nenajíždějte. Pan Důl otevřel poklop. Aha, celý od hlíny, to se asi ani nemusím ptát, jestli jste to někdy otevřela, že jo? Jo, klidně se zeptejte. No, ono se to má jednou za čas kontrolovat, víte, může se tam něco dostat. Třeba co? Třeba mravenec. A vidíte tam nějakýho? Nevidím, nemám brejle. Poklop jsem loni kontrolovala skoro denně, když mi během mé nepřítomnosti vyteklo 360 kubíků vody. Mravenců jsem si nevšimla. Pani, sama voda závit nestrhne. Ale kromě vody tady nikdo v trubkách nebyl. A ty trubky, ty zapojoval kdo?

0: poslech dalšího programu Plus. Petr Schwarz.
1: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda nebyl v povinném registru lobování, přesto chodil za ministrem Juchelkou. Netanyahu v pondělí přiletí do Washingtonu, sejde se i s Trumpem. Kanoista Kratochvíl postoupil do finále mistrovství světa vodních slalomářů. Silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi po nehodě neprůjezdná. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci opakovaně jednali o podpoře sociálních služeb s ministrem práce Alešem Juchelkou z ANO, ačkoliv nebyli nahlášeni v povinném registru. Prověřování potvrdil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
3: Případ potenciálního nezákonného lobování ze strany Unie sociálních služeb ministerstvo spravedlnosti stále prověřuje.
2: Zástupci Unie sociálních služeb tvrdí, že se zapomněli registrovat. Pochybení vidí Kubát v pomalém procesu. Vše podle něj ale bylo legální. Ministr Juchelka na dotazy neodpověděl. Spolku Dohled na dosah, který vede předseda Unie Kubát, stouply v minulém roce dotace od ministerstva nejvíc ze všech podpořených organizací. Zneužití postavení Kubát už dřív odmítl. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí přicestuje do Spojených států. Ve Washingtonu se v úterý sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oba by se taky měli zúčastnit pohřbu vlivného amerického senátora Lindseyho Grahama. Trump se v úterý sejde pravděpodobně i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. S odvoláním na Bílý dům o tom informovala agentura Reuters. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateusza Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
4: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
5: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: V Česku stoupá počet nakažených salmonelózou. Za první pololetí podle dat Státního zdravotního ústavu bylo téměř 2,5 tisíce, meziročně o 30% víc. Lékaři varují, že v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste.
6: První příznaky se u nakažených projeví do 24 až 48 hodin po snězení kontaminované potraviny. Patří mezi ně průjem nebo horečka.
7: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny.
6: Upozorňuje praktická lékařka Soňa Klímová. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová varuje, že za teplého počasí se bakterie v jídle rychleji množí.
8: Kontaminované potraviny nemusí ani vypadat, chutnat či vonět jinak než bezpečné potraviny.
6: Opatrní by lidé měli být hlavně u přípravy a skladování masa, vajec nebo mléčných výrobků. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: A víc k tomu ve večerním Radiožurnálu řekneme chvíli po zprávách.
9: Tenistky Barbora Krejčíková a Dominika Šalková mají za sebou čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Zápas na pražské Štvanici sledoval reportér David Prouza.
10: Barbora Krejčíková si poradila s třetí českou soupeřkou v řadě. Na pražském turnaji WTA 250 po Lindě Fruhvirtové a Lucii Havlíčkové porazila 6-3 a 6-3 Dominiku Šalkovou a postoupila do semifinále. Ze Štvanice David Prouza.

0: Žurnál.
1: Kanoista Lukáš Kratochvíl postoupil do finále mistrovství světa vodních slalomářů. V semifinále byl sedmý, naopak Václav Chaloupka o medaile nepojede. Teď jsou na trati semifinále kanoistky a taky Češky Adriana Morenová a Tereza Kneblová. Další informace přidá přímo z americké Oklahomy reportér Jan Suchan.
2: Morenová je aktuálně osmá, už má jistý postup do finále. Kneblová je první čekatelkou, jestli se i ona představí ve finálové dvanáctce. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Nehoda na D1 v Brně a zavřená silnice 27 u Přeštic. Na D1 čekejte kolony v Brně směrem na Prahu. V omezení u nájezdu z bratislavské dálnice na D1 se zrazily dva kamiony. Blokují pravý jízdní pruh na D1 směrem na Prahu a taky nájezd z dálnice D2. Kolona se tak tvoří jak na D1, tak i na bratislavské dálnici. Je to drobná nehoda a na místě jsou policisté a měli by je dát každou chvíli na stranu. Na D1 stále silný provoz, čekejte za Prahou směrem do Brna. Od 16. kilometru až k omezení na 24. U Šmejkalky pojedete pomaleji, asi 15 minut. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova se srazila dvě auta před omezením u letiště. Na 2. kilometru blokují pravý jízdní pruh a dojíždí se do krátké kolony. A silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi neprůjezdná. Před obcí Borovy se srazila 4 auta a motorka. Objížďka pro osobní po menších silnicích přes Skočice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnešní noc má být jasná až polojasná a taky chladná. Teploty podle Českého hydrometeorologického ústavu klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích bude až kolem 5. A zítra čekáme slunečno, má být jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 21. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Namazat, zapnout, poslouchat.
7: Že jim bytláci zabili slona.
8: Vražda Jana Martiny.
9: Juščenko prohlásil, byl jsem otráven.
6: Kořist, Kuciak, jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: Maďarský prezident Tamáš Šujok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku.
11: Končí také šéf ústavního soudu.
12: Peter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
13: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
6: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
14: To, že padají hlavy, to je to, co Peter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál by s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Petr Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní dvoutřetinou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená dvě volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku dva kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
0: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
14: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Šujok skutečně extrémně nepopulární. Hmm. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Petr Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Petr Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
0: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
14: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou velmistrni Judit Polgár, podle všeho, aniž by to s ním měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme. Ale že by to měl dopředu připravené, to se nezdá.
0: No, pan prezident Šuljok už není panem prezidentem. On podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
14: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za to 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Šuljok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat ji k ústavnímu soudu k posouzení, tímto celé minimálně zdržet, ale zřejmě se znal, že ani ten ústavní soud by ho v tuto chvíli nepodržel.
7: Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim.
14: Všechno teď hraje do ruky Péteru Maďarovi.
8: De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására.
14: Má velkou důvěru veřejnosti, zároveň velkou odpovědnost a velkou, obrovskou moc.
0: Možná by ho ústavní soud nepodržel, protože skončil i šéf ústavního soudu v Maďarsku.
14: Ten ještě úplně neskončil, ale bude končit. Ano, bude končit. Ta ústavní novela předpokládá spoustu věcí a mimo jiné to, že ústavní soudci musí jít do nuceného, abych tak řekl, důchodu v 70 letech. A představte si, zrovna Petru Poltovi, předsedovi ústavního soudu, bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
0: Ano. Ale zřejmě další 3-4 nebudou končit. Takže
14: takový
0: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Petr Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska?
14: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády Práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
0: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisy a Petra Maďara?
15: O fíkek, és az ellenőrzések rendszerét, az ellensúlyok rendszerét.
0: Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie. Jsou to docela silná slova.
14: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fidesu v době, kdy vládnul Fides. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle ano. mého názoru.
0: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že?
14: Takže... On nechtěl ani být liberálním demokratem a ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází v Maďarsku, je pořád ještě nastavená od doby, kdy vládnul Fides a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat, to je to, co Peter Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
0: A rozumím tomu správně, že tedy Peter Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
14: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Petr Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let. Fides před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
0: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příštích volbách?
14: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, takže jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fides, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fides a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Mm-hmm. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Mm-hmm. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
0: Mm-hmm, takže dvakrát takže, čtyři, takže 8 let.
14: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
0: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fidesu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
14: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fides byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura. Tato prokuratura ještě před odstoupením pana Nadě chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky spolostátní firmy MOL, získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakoby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmén těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě stíhány, i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fides, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
0: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Petr Maďar mluvil, totiž že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
14: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Peter Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii, Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
0: A ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech. A už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
14: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
0: Budapešti čekají stále.
14: Budapešti stále. Asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají. Oni přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až po tom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně, jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Ať už jde o kohezní peníze nebo ten fond obnovy, téměř všechno, co bylo, řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo, že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
0: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
16: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
0: On, že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
16: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
14: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
0: Už to přepíše. Jo?
14: Že to prostě přepíše, přepíše a možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava, vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
0: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
14: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Petr Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenom, že uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějaký. Jo? Takže je to mocný orgán.
0: Vysílají teďka veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
14: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení. V televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu. A od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění. Veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních.
0: A bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně?
14: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
0: To se ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady sluhové toho novějšího.
14: Tak ta rada ještě, jmenována nebyla, já nemůžu zarušit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fidesz, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
0: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
14: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
0: Před ním, to ode zdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
14: Naprosto ode zdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
0: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
14: Přes 70% má teď TISA. Přes 20% teda Fides. To je oblíbenost té strany, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když sečtete 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. A ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, straníci ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebyl kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive. Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
0: Nějaké protesty jsou v Maďarsku?
14: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
0: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
14: No, ale kdy ta přímá volba bude?
0: Já nevím.
14: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané, proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která... ale ta jména, která kolují, jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce jí asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
0: Nestihne to ještě v současném období volebním?
14: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
0: Ale že by se uskutečnila.
14: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
0: Těch změn se děje celá řada. Řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petra Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
14: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
0: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
14: Děkuji vám.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali tři speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat, pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka a na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.
4: Český rozhlas plus zprávy.
5: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní. To ale vláda odmítá. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 000 obyvatel z oblasti kolem Bordeaux. Požárem poničená budova 34 ve Zlíně musí být celá zlikvidována nejpozději do poloviny prosince letošního roku. Do 6 týdnů pak vlastník budovy společnost Cream musí odstranit tu část stavby, která nejvíc ohrožuje okolí. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlíně. Výškovou budovu poničil požár, který začal 9. července. Hasiči ho likvidovali 15 dnů. Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala krajanku Dominiku Šalkovou 2-0 na sety. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu Marií Bouskovou. Vypadla Sára Bejlek, která ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové. Semifinálovou čtveřici doplnila Ukrajinka Snigurová, která zdolala Tara Rudiovou z Tajska ve dvou dějstvích.
3: Nehoda na D6 na Chebsku a taky u Přeštic na silnici 27. Na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů zpomalte na D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu. Zpomalte u sjezdu na Odravu. Na kilometru 149 u benzinky MOL havarovalo osobní auto. Dálnice průjezdná jedním pruhem směrem na Cheb a dojíždí se do krátké kolony. Na D1 stále silný provoz hlásíte za Prahou směrem do Brna. Před omezením už Šmilkalky budete popojíždět 10 minut v koloně od 17. kilometru. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova popojíždějí kolony mezi Vystrkovem a Ončovicemi. Je tam omezení, dvě za sebou a projíždí se Kyvadlově. Dohromady se zdržíte 15 až 20 minut. A silnice 27 z Plzně do Klatov je za Přešticemi opět průjezdná. Před Borovy odklízejí následky nehody 4 aut a motorky. Silnice tam byla chvíli neprůjezdná, teď už projedete alespoň Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci má být jasno až polojasno a taky chladno. Teploty klesnou na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5. Zítra pak čekáme slunečno, bude jasno až polojasno. Teploty od 24 do 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Posloucháte Český rozhlas Plus a teď je skutečně na řadě pořad Věda Plus, a kterým tématům se budeme věnovat podrobně. Plzeňští vědci proměnili virtuální realitu v rehabilitační pomůcku pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jak celý systém funguje? Umělá inteligence proniká také do humanitární práce. Jak je možné využít potenciál AI právě v této oblasti a jak správně pracovat s citlivými daty? A ve Vědě Plus se také zaměříme na to, jak v létě správně skladovat potraviny. V teplém počasí totiž častěji než jindy hrozí nepříjemná onemocnění z jídla. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
4: Věda Plus.
17: Pacienti s roztroušenou sklerózou mohou nově rehabilitovat pomocí virtuální reality. Vyvinuli vědci ze Západočeské univerzity v Plzni. Systém sleduje pohyb paží, vyhodnocuje správnost cviků a terapeutům pomáhá přizpůsobit rehabilitaci konkrétnímu pacientovi.
18: Aničko, teďka si dáme na ruku trackery. Já vám pomůžu s tím, co máte tadyhle nahoře na paži. Vy už jste si tam dala jeden na zápěstí. Ještě budeme potřebovat třetí tracker, ten se dává na hrudník.
19: Libor Váša z katedry informatiky Západočeské univerzity v Plzni teď pomohl své studentce připnout na tělo všechny potřebné trackery, které sledují její pohyb. Teď už jí utahuje na oči brýle pro virtuální realitu.
18: Tak.
19: Anička je tedy připravená začít cvičit. My už vidíme, že ji virtuální realita přenesla do přírody.
20: Tak cvičení začíná s mojí pravou rukou dole křížem před tělem.
19: Anna Rašková je zdejší studentkou medicínské informatiky. Právě ona vytvořila aplikaci, díky které můžou terapeuti porovnávat vývoj pacienta v čase.
20: Mojí práci na projektu byla vyhodnocovací aplikace, do které vlastně jdou výstupy z toho nahrávání z té terapie pacientů. Vyhodnocuje se různě. Odchylky, rychlost provádění, nějaký vlastně třes.
19: Základem celé rehabilitace přitom podle Libora Váši nejsou počítačové hry, ale léty prověřená fyzioterapeutická metoda.
18: Jsou to cvičení, u kterých se poznalo, že těm pacientům pomáhají s obnovou jejich schopnosti pohybu.
19: Virtuální realita tak nenahrazuje terapeuta, ale usnadňuje jeho práci.
18: Ta velká výhoda je, že on jim nemusí moc vysvětlovat a nemusí jim pokaždé vysvětlovat, jak má ten pohyb jakoby v základě podobě vypadat. Čili ten pacient tohleto velmi, velmi přirozeně vidí, kudy ten pohyb vede, jakým způsobem má mít tu paži orientovanou, v jaké fázi má mít třeba rozevřenou dlaň, kdy má mít zavřenou dlaň.
19: Na technologii vědci spolupracují s lékaři. Teď ji testují ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, v Thomayerově nemocnici a od září i v domově svatého Josefa u Dvora Králové nad Labem. Vývojáři zároveň pracují na tom, aby ji jednou mohli pacienti používat i doma. Ze Západočeské univerzity v Plzni Karolína Burdová, Český rozhlas.
17: A o tom, jak virtuální realita mění rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou, si teď budu povídat s Kamilou Řasovou z třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den.
21: Dobrý den.
17: Pro koho je tedy ta rehabilitace ve virtuální realitě určená?
21: Tato nově vyvíjená aplikace virtuální reality je určena k rehabilitaci poruch funkce horních končetin. To znamená, že může být využita u těch obtíží, ale speciálně byla navržena i pro, především pro lidi s neurologickými poruchami. A nyní tu účinnost ověřujeme u lidí s roztroušenou sklerózou.
17: A je vhodná opravdu pro všechny pacienty s roztroušenou sklerózou, anebo jsou tam nějaké výjimky?
21: Já si myslím, že by samozřejmě u těch lidí, které mají porušenou funkci horních končetin, tak tam by mohla být využitelná velmi efektivně, protože my vlastně dokážeme obnovovat funkci například ochrnutí nebo právě zmírňovat třes. Ale samozřejmě pro někoho to není třeba úplně příjemné mít nasazené brýle, někomu se může dělat nevolno, ale to je opravdu velice malý počet lidí.
17: A můžete nám vysvětlit, v čem se rehabilitace s virtuální realitou liší právě od toho klasického cvičení?
21: Mm-hmm. My právě v rehabilitaci potřebujeme, abychom obnovili nějakou pohybovou funkci, opakovat A virtuální realita nám to právě umožňuje, protože vytváří interaktivní prostředí, které využívá herní prvky, poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a podporuje aktivní zapojení, zlepšuje soustředění a motivaci toho člověka. Ale my nově právě ve spolupráci se Západočeskou univerzitou programujeme virtuální prostředí a tam vlastně implementujeme neurofyziologické poznatky, abychom vlastně dokázali přenést tu informaci a člověk byl schopen ten pohyb udělat, například v tom ochrnutí. Takže vlastně pomáháme nervovému systému lépe zpracovávat informace potřebné pro řízení pohybu a podporujeme tak vlastně neuroplasticitu, což je vlastně schopnost nervového systému se přizpůsobovat a vytvářet efektivnější funkční spojení.
19: Já na vás navážu. Je to tak tedy, že cílem rehabilitace je obnovit nervová spojení. Jak tomu může pomoci právě opakované cvičení ve virtuální realitě? Zajímá nás, jestli tam jsou třeba lepší výsledky.
21: No, to je cílem, co teďka studujeme v randomizované kontrolované studii, kde my máme dvě skupiny, které dělají identické terapie, které využívají právě těch principů neuroproprioceptivní facilitace a inhibice, to znamená těch principů, které umožňují právě spustit ten pohyb, i když je například znemožněn tím ochrnutím. A my předpokládáme, že právě virtuální realita bude jeden z těch podnětů, který ještě ten efekt terapie zesílí.
19: A jak konkrétně ta rehabilitace vypadá v praxi? Co ten pacient vlastně vidí v té virtuální realitě?
21: No, právě to nám hrozně umožňuje tu terapii jako takovou, protože ty terapeutické prvky na zlepšení funkce horní končetiny jsou relativně složité. Využíváme právě různých neurofyziologických poznatků a zároveň toho člověka aktivuje ten terapeut. Takže vlastně ta virtuální realita nás toho člověka krásně navede, jak má ten pohyb dělat. Případně mu ukazuje, když třeba sjede mimo tu kvalitu, čili on se sám může opravit, ale zároveň tam je ten terapeut, který různými podněty koriguje a facilituje tu správnost toho pohybu.
19: Součástí projektu jsou také krevní testy a vyšetření magnetickou rezonancí před rehabilitací a samozřejmě i po ní. Co díky tomu vyšetření nebo těm vyšetřením chcete zjistit?
21: No, nás nezajímá pouze to, jestli se ten člověk zlepší, jestli se mu zlepší funkce horních končetin a jestli se mu zlepší kvalita života. To je samozřejmě velmi důležité. Ale také je pro nás důležité pochopit, co se vlastně během té terapie děje v nervovém a i imunitním systému. My vlastně sledujeme pomocí magnetické rezonance, zda rehabilitace ovlivňuje aktivitu jednotlivých oblastí mozku a jejich vzájemnou spolupráci a zda dochází ke změnám například v těch nervových drahách. A ty krevní analýzy nám umožní sledovat biologické změny spojené právě s adaptací nervového a imunitního systému, což je velmi důležité například u té roztroušené sklerózy, kde vlastně se ukazuje, že můžeme modulovat imunitní děje a můžeme právě aktivovat ty plastické a adaptační procesy v centrálním nervovém systému.
19: A ještě na závěr, co si od virtuální reality slibujete do budoucna? V čem by ještě mohla pomoci pacientům?
21: No, já musím říct, že do budoucna vlastně určitě, jak se vyvíjí technologie, tak nebude už tak složité vlastně ovládat, nebude třeba tak těžký ten headset. Takže si myslím, a vlastně programujeme opravdu to prostředí tak, aby efektivně využilo ty neurofyziologické poznatky. To znamená, že si myslím, že do budoucnosti to může být jedna z metod volby v rehabilitaci.
19: O tom, jak virtuální realita dokáže pomoci pacientům s roztroušenou sklerózou, jsme mluvili s Kamilou Řasovou z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
21: Naschledanou.
1: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: A ve Vědě Plus probereme další možnosti AI. Umělá inteligence totiž proniká už i do humanitární práce. Jak se ukázalo například nedávno při tragických zemětřeseních ve Venezuele, nástroje umělé inteligence pomohly zvládat katastrofu rychleji a efektivněji. Díky nim dokážou humanitární pracovníci předpovídat konkrétní nedostatky pomoci. Dodávky se do zasažených oblastí dostanou bezpečněji a zlepšuje se třeba i identifikace poškozených. Jenže využití citlivých dat může zranitelným skupinám obyvatelstva také ublížit. Jak s tím pracovat, s námi teď probere Jan Daniel, výzkumný pracovník z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hezký den.
2: Dobrý den.
17: Jak tedy hodnotíte potenciál umělé inteligence právě v oblasti humanitární pomoci?
2: Vlastně umělá inteligence je využívána různými humanitárními organizacemi prakticky ve všech fázích humanitární reakce už nějakou dobu. A jak jsme slyšeli už v tom vašem úvodním příspěvku, tak je využívána primárně pro vlastně potřeby zlepšení informací a zlepšení, jdeme tomu, toho obrázku, jak vlastně ta humanitární krize probíhá a případně i vlastně je možné, nebo jak je možné nějakým způsobem předvídat. Takže vlastně v případě plánování nám umělá inteligence respektive ta různá data, která dokážeme získat a díky umělé inteligenci nějakým způsobem poskládat, tak nám umožňují předvídat a nebo nějakým způsobem analyzovat riziko vzniku humanitární krize. Tady se bavíme například o vzniku krizi v podobě například hladomoru nebo krizi v podobě například hrozících záplav nebo hrozícího pohybu uprchlíků a tak dále. Zároveň humanitární organizace využívají v případě vlastně exekuce, tedy v případě přímé humanitární reakce, kdy jim umožňuje lépe pochopit tu situaci, analyzovat, kam se třeba právě pohybují momentálně uprchlíci, kde je třeba na základě nějaké přírodní události, kde je ta situace zrovna nejhorší a tak dále. A zároveň po té krizi vlastně umožní umělá inteligence znovu na základě vlastně toho, že se dají dohromady různá data, která bychom jinak analyzovali velmi dlouho, tak umožní poměrně rychle zjistit, kde se daří distribuovat humanitární pomoc rychleji, kde pomalej, kde jsou třeba ještě větší potřeby na místě.
17: A kdo, ano.
2: Díkajte.
17: A kdo
2: jim... Problémem nicméně je, že tohle to jsou pořád vlastně informace, tohle jsou pořád nějaké jakoby indikátory, ale problémem je, že humanitární pomoc je vlastně zároveň fyzická. Je třeba ji dostat právě ke konkrétním lidem, kteří potřebují na konkrétních místech. A často je to spíše právě politické rozhodnutí, že se někam ta humanitární pomoc nedostane. Konec konců, jak jsme to viděli nedávno právě třeba v Gaze.
17: A můžete nám vysvětlit, co je projekt AHEAD?
2: V případě toho projektu EHE, tak tam se vlastně jedná o mapování toho, mapování těch rizik, které jakoby zrovna vznikají a tedy vlastně jako predikci toho, kde zrovna právě budou ty potřeby, právě jak jsem říkal, který nám vlastně lépe pomáhá pochopit právě, kde bude potřeba ta humanitární reakce zrovna.
17: Takže projekt je EHE.
2: Přesně tak.
17: A může podle vás širší využití takových technologií změnit charakter humanitárních operací?
2: Ono ho určitě již mění, protože, jak jsem říkal, vlastně ty velké organizace, ať už se bavíme o Organizaci spojených národů, nebo například i třeba o Federaci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, tak ty již vlastně s těmihle různými datovými nástroji pracují poměrně dlouho. A vlastně díky tomu máme lepší přehled a více informací na základě vlastně širokého spektra dat o tom, kde, co je vlastně potřeba. Na druhou stranu vlastně taky se hodně mluví o tom, že ty humanitární organizace vlastně stále potřebují ten skutečně jakoby lidský vhled. Nejenom, jak jsem říkal na začátku, že tedy je potřeba tam v případě té krize humanitární pomoc vlastně distribuovat fyzicky v konkrétních místech, ale hodně se mluví o tom, že tyhle ty data, která máme k dispozici, jsou často nekompletní, nebo je vlastně umělá inteligence dokáže skutečně vyhodnotit v tom konkrétním kontextu a je tedy stále potřeba, aby to skutečně dělali i lidé a ideálně i lidé, kteří jsou právě na těch místech těch krizí. Ale jak víme, tak humanitární krize vlastně je na ně většinou třeba reagovat poměrně rychle a právě tady v tom ta umělá inteligence dokáže v některých případech pomoci.
17: A jaké jsou podle vás hlavní překážky širšího zavedení AI během humanitárních krizí? Může třeba dojít ke zneužití těch citlivých údajů?
2: O tom, nebo předtím se docela často varuje, že právě velkým problémem je soukromí. Nenutně vlastně v tom případě, o který jsem mluvil předtím, tedy v případě toho, že analyzujeme, kde třeba hrozí právě nějaké riziko hladu nebo kam se mohou pohnout uprchlíci. Byť v těchto případech si dovedu představit zneužití například ze strany různých ozbrojených aktérů nebo armád, který by se k těmto datům mohli dostat. Nicméně hodně se mluví o tom, že vlastně některé humanitární organizace nebo ty velké humanitární organizace používají vlastně umělou inteligenci a používají vlastně data i při distribuci humanitární pomoci, například i pomáhají prostřednictvím skenování obličejů a tak dále hledat vlastně ty lidi, kteří zmizeli během té humanitární katastrofy a tak dále, a tady je to riziko poměrně velké. Nicméně ty překážky jsou tam ještě další, jenom ještě k tomu řeknu jednu věc, že je to vlastně docela zajímavé, protože vlastně velkým problémem jsou konec konců právě ty data a ta jejich spolehlivost, kdy my vlastně kdy humanitární organizace často právě pracují v situacích, kde jsou ty data nekompletní. Jak jsem zmiňoval, tak jakoby oni s tím pracují velmi jakoby originálně, snaží se hledat nové zdroje dat, nicméně často prostě ty data chybí. A jak se třeba ukázalo v případě využití těchto systémů v kontextu humanitárních krizí a současné vlastně pandemie covidu před několika lety, tak ty algoritmy v té době vlastně nepočítaly třeba se souběhem dvou různých krizí nebo dvou různých jako těch problémů, dejme tomu.
17: Já jsem vás chtěla ještě doplnit na závěr, ale klidně zareagujte už jen stručně. AI totiž bývá využívána i k opačným účelům, tedy pro zasahování cílů při vojenských útocích. Jak masivně? Naopak AI už dnes stojí za civilními oběťmi.
2: Tady se můžu vrátit k tomu případu Gazy, kdy my vlastně víme, že AI byla využívaná ze strany izraelské armády jako velmi rozsáhle a vlastně tam, jako kdy často vlastně rozhodovala ne přímo jakoby za ty konkrétní lidi, kteří byli zodpovědní za to, že ta raketa nebo ta bomba byla odpalena nebo byla odeslána na určité místo, ale kdy vlastně ona jako vyhodnocuje určitou pravděpodobnost, že nějací lidé mohou být členy teroristické skupiny, mohou být na určitém místě. A tady je samozřejmě obrovský potenciál k chybám, obrovský potenciál k tomu, že to riziko prostě pro civilisty se zvětšuje, protože podle těch dat, které mají vojáci k dispozici, tam jako třeba vůbec nemají být, i když tam samozřejmě jsou.
17: Jan Daniel, výzkumný pracovník z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
17: Stále posloucháte Vědu Plus a nás už čeká další téma. Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům častěji než jindy, ale hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnilo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejen lidé doma, ale také restaurace a dokonce i cateringové společnosti.
9: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
10: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
9: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
10: I když firma vlastní několik chladicích vozů, v létě si často musí pronajmout další. Kvůli vysokým teplotám taky upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
9: Upravujeme to spíš tak, že dneska ten trend je, že to chtějí samozřejmě lehčí jídla, upravovaný před hostama na poslední chvíli. Tam to máme my jednodušší v tom, že my to přivezeme v zachlazených termoportech, lednicích a tak dál. Ale nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
10: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
11: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
10: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Častější než salmonelóza je v Česku akutní průjmové onemocnění kampylobakterióza, které má delší inkubační dobu. První příznaky se můžou objevit i po 10 dnech. Průjem taky bývá krvavý. Podle dat Státního zdravotního ústavu se letos v prvním pololetí nakazilo kampylobakteriózou asi 4700 lidí, meziročně zhruba o 7% méně. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
12: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
10: Lidé by měli taky dostatečně prohřívat zbytky jídel, důkladně omývat ovoce a zeleninu a chlazené potraviny uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia. Hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. A právě na dodržování správné teploty se v létě při kontrolách v restauracích zaměřuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Špatné skladování ale nejčastějším prohřeškem nebývá, pokračuje mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
22: Je to takové typické zanedbání, podcenění průběžného úklidu a sanitace těch provozoven. To znamená, máme tam znečištěné plochy, znečištěná zařízení, znečištěné podlahy.
10: Od začátku letošního června do 20. července podle něj inspektoři zkontrolovali přibližně 2800 restaurací. Pochybení zjistili ve třetině z nich. Na místě uzavřeli 11 podniků. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
17: Stále posloucháte Vědu Plus a teď už nás čeká další téma. Neviditelných vetřelců je v české krajině stále víc. Odborníci zmapovali výskyt nepůvodních hub a řasovek, které poškozují lesy i zemědělské plodiny. Tento první souhrnný seznam zároveň ukazuje, že počet invazních organismů v posledních desetiletích roste rychleji. Ve vysílání už máme Karla Černého z odboru biologických rizik Výzkumného ústavu pro krajinu. Hezký den.
23: Dobrý den.
17: Váš tým prostudoval odborné záznamy za poslední dvě století a objevil přes 350 nepůvodních druhů hub a řasovek. Kolik z nich přibylo v posledních desetiletích?
23: Tak v posledních asi zhruba 20 letech jich přibyla přibližně třetina. Zhruba 130 druhů je to. A je to v zásadě dáno jednak tím, že je zvýšený zájem o tuto skupinu, více studií invaze, a zároveň je to asi tou hlavní příčinou je globalizace, kdy se k nám šíří parazitické houby, zejména z celého světa, spolu se svými hostiteli.
17: A můžete nám říct, o jaké se přesně jedná druhy?
23: Tak těch druhů je celá řada z různých taxonomických skupin, takže to se přesně nedá říct, ale jednou z těch významnějších skupin v současné době jsou plísně z rodu Phytophthora, kterých se k nám za poslední desítky let rozšířilo, řekněme, 40-50 druhů zhruba.
17: My jsme zmínili... Ano, určitě, povídejte.
23: Jedná se o dost nebezpečné druhy, možná posluchači budou znát třeba plíseň bramborovou, což je typický zástupce tohoto rodu, který se k nám rozšířil ze Severní Ameriky, když tohle není invazní druh jako takový, protože vlastně z kulturních oblastí neutekl do volné přírody, tam nemá své hostitele, ale je to jeden z těch nejnebezpečnějších vlastně zavlečených druhů celosvětově. Je například zodpovědný za ten irský hladomor z 19. století, za tu masovou emigraci.
17: My jsme zmínili, že invazní houby poškozují lesy, zahrady i plodiny. Jakým způsobem?
23: Tak zhruba těch 90, 80 až 90% zavlečených druhů hub a oomycetů jsou parazitické druhy, které způsobují poškození svých hostitelů a skrze tato poškození potom ovlivňují i ty ekosystémy a kultury, kde se objevují.
6: A můžete být nějak konkrétnější, jak to třeba vypadá v zahradě a co třeba zahrádkářům to může způsobit?
23: Tak co se týče zahrádkářů, tak jednak asi okrasné rostliny jsou dnes jednou z nejvýznamnějších obchodních komodit, které se vyrábí nebo produkují po celém světě a jsou k nám dováženy z celého světa a na ně je navázána obrovská diverzita těch patogenů nebo parazitických hub, ať už z jejich původních areálů nebo z areálů, kde se pěstují. No a k nám se spolu s nimi zavlékají prostřednictvím většinou nějakých obchodních sítí, řetězců, ale i lokálnějších zahradnictví. No a potom zákazník si to samozřejmě tu rostlinu koupí, aniž by kolikrát tušil, že se s ní kupuje i nějaký patogen, který se na ní vyskytuje, který je třeba potlačen fungicidy, takže ta rostlina se opticky může jevit i zdravá, ale potom po přesazení na místo může se ta choroba rozvinout. A takhle to funguje samozřejmě i v zemědělství nebo třeba v sadovnictví, to je další velký problém. Spousta z našich sadařů dnes má problém právě s invazními houbami.
6: A jak je možné, že tyhle nepůvodní druhy přežívají i v naší přírodě?
23: No, to je dobrá otázka. Řada z nich pochází samozřejmě z mírných oblastí, například ze Severní Ameriky nebo z temperátní Asie. Těhle druhů u nás jsou desítky a zhruba, řekněme, polovina zavlečených druhů pochází právě z těchto dvou oblastí. Takže vlastně oni jsou na ty naše podmínky víceméně přizpůsobeny. No a potom druhou věcí je klimatická změna, která přece jenom přináší nebo zvýhodňuje organismy, které pocházejí z teplejších oblastí, často třeba z jihovýchodní Asie, které u nás nachází vhodnější podmínky a mohou zdomácnit.
6: Tolik Karel Černý z Výzkumného ústavu pro krajinu. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
23: Děkuji moc. Naslyšenou.
6: A to už je z Vědy Plus vše. Za pozornost děkuji Lenka Vahalová.
7: Vědu Plus si můžete znovu poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 90kové léto.
8: Společný stát Čechů a Slováků nakonec potopily slovenské požadavky, říká historik Jan Rychlík.

0: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. 19. etapou cyklistické Tour de France vyhrál lídr závodu Slovinec Pogačar. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
2: Tohle to je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
0: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Vrtulník Black Hawk s českými hasiči dorazil do Francie. Bude tam pomáhat s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele přistál okolo 6. večer na letišti nedaleko města Bordeaux na západě země. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Kromě českých a slovenských vrtulníků na místě působí hasící letadla z Chorvatska a Portugalska. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
3: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Do chorvatského Záhřebu se sjeli zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku. Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
4: Congratulations to you. The adoption of the law.
5: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit poměr jaderné energie v energetickém mixu nejméně na 30% už do roku 2040. Ze Záhřebu Tea Veseláková, Radiožurnál.
6: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí už má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Evenpoolem a udělal další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Slovinec finish hodnotil v rozhovoru pro web závodu.
7: Na prvním kilometru stoupání jsem cítil, že mám dobré nohy a že už nezbývá moc soupeřů, kteří by mohli jet se mnou. Tak jsem to zkusil. Hodně se soustředil na cíl, jel jsem proti skvělým závodníkům, ale i díky tomu, že oni bojovali mezi sebou, jsem nakonec zvládl etapu vyhrát.
6: Nejlepším z Čechů byl v 19. etapě Tour de France 75. Matyáš Vacek. A kanoista Lukáš Kratochvíl byl v semifinále mistrovství světa vodních slalomářů 7. a postoupil do finále. O medaili za zhruba 2 hodiny pojedou i v semifinále 10. Adriana Morenová a 12. Tereza Kneblová.
8: Nehody na D6 na Chebsku a dálnici D7 u Prahy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebů za sjezdem na Kinčperk havarovalo osobní auto. 140

0: 39. kilometr je to u odbočky k Molce. Projíždějte opatrně. Na D7 z Chomutova do Prahy za sjezdem na Kněževes se stále objíždí následky nehody. Kilometr 2,5 je to před odbočkou k letišti. Blokují pravý pruh. Místem projedete plynule. Na D2 na vjezdu do Brna z Bratislavy stojí autobus. Je hlášený kousek před D1 v omezení zhruba 0,5 kilometr. Blokuje levý jízdní pruh, ale kolona se netvoří. Na silnici 27 z Plzně do Klatov se za Přešticemi jede kyvadlově. V úseku Lužany Borovy se srazila 4 auta a motorka. Čekejte hustý provoz, delší zdržení teď ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jeden opravdu otřepaný vtip říkal, že socialistické zemědělství mělo 4 největší nepřátele. Jaro, léto, podzim a zimu. Jak to vypadalo, když se komunistická strana pokoušela organizovat žně nebo řídit státní statky, o tom bude řeč za chvíli. Ale vrátíme se také k politickým procesům a řekneme si něco o mzdách v roce 1956. Na výpravu do letních měsíců toho roku a hlavně do rozhlasového archivu vás zvou David Hertl a historik Zdeněk Doskočil. Zdeňku, hezký den.
4: Dobrý den.
1: Archiv Plus.
3: Z roku 1956 se v rozhlasovém archivu dochovalo několik rozhlasových novin. To bylo takovéto souhrnné večerní půlhodinové zpravodajství. V létě 1956 se tam objevila i následující zpráva o žních na Mladoboleslavsku. Redaktor Vladimír Brunát si povídá s vedoucím zemědělského odboru okresního národního výboru v Mladé Boleslavi Františkem Jegrem.
5: Nasazených kombajnů máme neustále v plném počtu a věříme, že během 2 až 3 dnů vyrovnáme se se sečením úplně.
6: A jak je to se svozem?
5: Na pomoc ve svozu máme mobilizována vozidla, část jejich z pražských zdrojů, jejich celkem 14, ostatní jsou naše vozidla z okresu ČSAD, závodová doprava a pomáhá nám také armáda. Celkem máme v provozu průměrně denně 34 až 36 vozidel.
3: Zdeňku, jestli jsem to pochopil dobře, tak zemědělská družstva na Mladoboleslavsku měla kombajny, ale neměla čím by sklizeň obilí dopravila z polí a že se tedy musela mobilizovat, to je opravdu hezký termín, nákladní auta z celého okresu. Takhle fungovaly žně?
4: Velice často ano v této době, protože v 50. letech se v zemědělství jen velmi pozvolna zlepšovala mechanizace. Do roku 1953 byla ta situace velice špatná. Chyběly traktory, kombajny, samovazy. A bylo to způsobené do značné míry také tím, že strojírenství v tomto období vyrábělo hlavně pro armádu. Takže to, že teď vypomáhali armádní vozy, nebyla tak úplně náhoda. Poté se ta situace zlepšovala, ale s velkými výkyvy. Kombajny se třeba dovážely z NDR, ale to byla ta značka Fortschritt a Pokrok, ale nákladní vozy, to byl dlouhou dobu ještě úzký profil.
3: Teď trochu do politiky. Píšeme léto 1956, jak jsme říkali. Všichni si ještě v té době pamatují ty příšerné politické procesy, které se odehrávaly vlastně před několika lety. Ale někteří z odsouzených, tedy z těch, kteří přežili procesy, tak ti už se dostávají na svobodu. Ale jak kteří? Na zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa vystoupil ministr vnitra Rudolf Barák a hovořil o jedné z odsouzených, která v té době ještě seděla ve vězení, o Marii Švermové, manželce národního hrdiny Jana Švermy. Jenom dodám, že ta ukázka, kterou teď uslyšíte, tak ta se do vysílání nikdy nedostala.
7: Prezidium Nejvyššího soudu dne 6. června 1955 zjistilo, že rozsudkem proti Marii Švermové z 28. ledna 1954 byl porušen zákon. Švermová byla odsouzena pro velezradu, podle nejvyšší kvalifikace paragrafu 78 trestního zákona odstavec 3 písmeno B, což vyžadovalo nejen nejvyšší trest, ale zároveň předpokládalo, že činnost souzeného značnou potrženo měrou ohrožovalo samostatnost republiky nebo jejího lidově demokratického zřízení. Prezidium nejvyššího soudu při tomto novém projednání shledalo, že Marie Švermová se sice závažné trestné činnosti zvláště v přímém spojení se Šlínkem dopustila, ale že tato její trestná činnost nebyla tak nebezpečná, jak to předpokládá uvedené ustanovení paragrafu 78 odstavce 3 velezrady. Proto prezidium nejvyššího soudu svůj rozsudek z 28. ledna 54 zrušilo a vydalo nový rozsudek, kterým Marie Švermová byla odsouzena k trestu odnětí svobody na 10 let. Jako v jiných případech, počátek tohoto trestu začíná zatčením, to je u Švermové od 21. února 51 a končí 21. února 1961. Marie Švermová se po celou dobu výkonu trestu chovala dobře, ukázněně. Již v únoru 1956 si odpíkala polovinu trestu. Z toho důvodu může být podle našich zákonů také v jejím případě zahájeno řízení o jejím podmíněném propuštění.
3: Zdeňku, tady mě napadá jediná otázka, co z toho dlouhého projevu ministra Baráka byla pravda.
4: V letech 1955 až 57 zapracovala takzvaná Barákova rehabilitační komise, která měla posuzovat politické procesy s komunistickými funkcionáři z hlediska výše vynesených trestů, nikoli z hlediska viny. V jejím čele ministr vnitra, který navíc sám byl i za ty poslední politické procesy odpovědný. S procesem se Slánským se v žádném případě hýbat nesmělo. Marie Švermová, která byla zatčena v souvislosti s brněnským tajemníkem Otto Schlingem, byla odsouzena v jednom ze sedmi následných procesů, které vlastně na proces se Slánským navazovaly. Dostala doživotí, nebyla vůle ji rehabilitovat. Proto se celá záležitost vyřešila velice šalamounsky. Původní rozsudek se zrušil a vynesl se nový trest, který byl výrazně mírnější. No a když se započetla právě ona tříletá vyšetřovací vazba, bylo možné Švermovou v tichosti vlastně podmínečně propustit po odpykání poloviny trestu. No a tím se to vyřešilo. Marie Švermová byla propuštěna, ale nikoliv jako rehabilitovaná osoba, ale jako podmínečně propuštěný trestanec, jehož vina stále platí. Tudíž nebylo nutné jí vracet žádné politické funkce, nemusela dostat odškodné za své věznění. Proti rehabilitaci Marie Švermové byl dosti výrazně Antonín Zápotocký, argumentoval tím, že by to stálo moc peněz, a také Václav Kopecký, který v roce 1951 vedl kampaň proti ní v souvislosti se Šlinkem, což mělo i některé, řekněme, osobní důvody. No, podobné šalamounské řešení se zvolilo i u jiných vězněných komunistických funkcionářů, například u Josefa Smrkovského. Nicméně Marie Švermová byla v říjnu 1956 propuštěná na svobodu, ale na svou rehabilitaci musela čekat ještě dalších 7 let.
3: Tak takové to bylo tedy s rozplétáním pravdy o procesech. Na tom zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa, ze kterého ta ukázka byla, ještě chvíli zůstaneme. Slovo si tam také vzal prezident Antonín Zápotocký a hovořil o státních statcích.
7: Soudruzi, nám stačilo zatím, kdyby státní statky aspoň hospodařili tak, aby nepřekročovali plánované ztráty. Ač když už to hospodářství založeno je na plánování ztrát, tak kdyby aspoň ty plánované ztráty se nepřekročovaly. Ale my máme ten zjev, že zase za letošního půl roku i plánované ztráty, které činí té miliardy, se o půl miliardy překročily. Že to, co se plánuje na ztráty, ještě nestačí. Ty ztráty na státních stacích stále a stále stoupají. A marná sláva, soudruzi, je potřeba vidět, že na našich státních stacích se špatně hospodaří a že jsou tam špatné pracovní výkony a špatná pracovní disciplína.
3: My už jsme si tady v našem pořadu, Zdeňku, říkali nejednou, že problémy se státními statky byly dlouhodobé. V červnu 1956 bylo dokonce po pár měsících existence zrušeno ministerstvo státních statků. Čím to, že stát v tomhle naprosto selhával? Já si třeba vzpomínám na tu skvělou knížku Jana Procházky z roku 1960 Zelené obzory a potom stejnojmenný film z roku 1962. Tam ta mizérie státních statků byla popsána celkem otevřeně. Proč se tam prostě nevedlo?
4: No, státní statky byly v 50. letech ještě méně efektivní než jednotná zemědělská družstva. Ona k tomu přispívala do značné míry skutečnost, že vznikaly hlavně v pohraničí, v lokalitách, kde nebylo možné vytvořit zemědělská družstva. V místech, odkud byli odsunuti Němci. Na té jejich mizérii se podepisovalo několik faktorů. Špatné řízení, ani samostatné ministerstvo státních statků ten problém jaksi nevyřešilo. Velmi nízké mzdy těch zaměstnanců, přicházejí tam často nekvalifikovaní pracovníci nebo i lidé, kteří tam musí takzvaně zatrest, kteří tam přicházejí, kdo ví odkud, nemají vztah k regionu, nemají vztah k půdě. Prostě ty státní statky byly takovým obrazem vlastně zmaru a beznaděje. A když jsme tady vzpomněli právě ty Procházkovy Zelené obzory, tak to je reflexe vlastně poměrně přímá. Ale kdo viděl třeba Kachyňův film Sestřičky z roku 1983, tak tam ta mizérie prostředí státních statků je také zachycena velmi barvitě.
3: Vzpomínám si na to, máte pravdu. Zatímco státním statkům se nedařilo, dobře se vedlo horníkům. Na tom zasedání ústředního výboru o tom hovořil nejmenovaný nám tedy neznámý řečník z Ostravsko-Karvinského uhelného revíru.
8: Průměrná mzda za 8 měsíců toho roku se pohybuje v našich dolech, přímo v dole, ne s povrchovými, u důlních dělníků, mezi 2200 až 2300 korun. Mám za to, že ten průměr odpovídá, bych tak řekl, společenskému postavení důležitosti hornické práce a tím hornického povolání. 4500 pracovníků vydělává 2500 až 3000 korun. 7 tisíc pracovníků vydělává zhruba 4 tisíce měsíčně a 1000 pracovníků vydělává měsíčně přes 5 tisíc korun.
3: Není sporu o tom, že každý si zaslouží mzdu. Jenom abychom si to trochu dali do souvislostí. Jsme v roce 1956. Průměrná mzda podle Českého statistického úřadu byla v té době nějakých 1300 korun. To znamená, že někteří horníci brali téměř čtyřnásobek průměrné mzdy. To je jako kdyby dneska brali 200 tisíc. Není to prostě už trochu hodně?
4: To je poněkud relativní, protože hornické mzdy přesahovaly výrazně průměr, ale to bylo dlouhodobým rysem po celou dobu existence komunistického režimu. Vedle důvodů ryze pragmatických v tom hrály roli i důvody ideologicko-propagandistické, protože hornictví bylo adorováno jako ten symbol té správné jaksi dělnické práce. Na druhou stranu pracovní podmínky v dolech byly těžké, a to jak po stránce zdravotní, tak i bezpečnostních. V 50. letech pořád převažuje hlubina, těžba na tou povrchovou, docházelo poměrně rozsáhlým jaksi důlním neštěstím. Takže z tohoto úhlu pohledu vlastně ty peníze byly do značné míry jaksi zasloužené. A při tehdejším stavu palivo-energetické základny v podstatě uhlí bylo naprosto klíčovou surovinou. A o té důležitosti, jak to vlastně k tomu režim přistupoval, svědčili třeba i z tehdejší stránky Rudého práva, kde se v 50. letech každý den zveřejňovala tabulka, jak na kolik procent předchozí den jednotlivé revíry plnily plán těžby. Každý den na první stránce.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V Archivu Plus si dnes se Zdeňkem Doskočilem povídáme o událostech léta roku 1956. Řeč byla o mzdách. No a když jsme u těch mest, můžeme klidně plynule navázat. Každý ekonom dnes ví, jak velké problémy způsobí, když mzdy rostou rychleji než produktivita práce. Platí to dneska, platilo to v roce 1956 a platilo to i v ekonomice řízené komunistickou stranou. V září 1956 na to poměrně velmi ostře upozornil tehdejší vicepremiér Jaromír Dolanský.
9: Není, soudruzi, dost varovat před tím, že je to absolutní omyl, jestliže se někdo domnívá, že pouhým růstem nominálních mezd se děje nějaký prospěch pro dělníka. Jakýmkoliv, soudruzi, chytračením, žádnými fígly, nejsme s to obejít železnou platnost ekonomických zákonů. Každé nepodložené stoupání a zvyšování, a zejména živelné nominálních mezd, musí mít za následek pokles reálných mezd. Poněvadž za růstem mezd při pokulhávání produktivity práce, za růstem mezd nutně nestojí žádoucí objem i ve své struktuře spotřebního zboží.
3: No, je evidentní, že mezi lidmi tehdy peníze byly. Já jsem sledoval staré filmové týdeníky. V červenci 1956 byl třeba na Václavském náměstí v Praze otevřen ten legendární dům módy, kde těch drahých kousků bylo opravdu hodně. Také pokud náš pořad posloucháte pravidelně, víte, že po celá léta 1954 a 55 se průběžně zlevňovalo zboží v obchodech. Mluvili jsme o tom několikrát. Logicky stále víc lidí si mohlo dopřát stále větší množství zboží. Zdeňku, čím to, že 3 roky po té zásadní a drastické měnové reformě musel komunistický režim najednou znovu řešit nějaké problémy s penězi? Mimochodem, kdo to vůbec byl? Jaromír Dolanský taky.
4: Jaromír Dolanský vlastně patřil k té ke špičce ještě toho původního Gottwaldova vedení KSČ. A jeho specifikem bylo, že v roce 1921 vystudoval práva a již v meziválečném období se věnoval národohospodářským otázkám. Byl tedy jedním z mála lidí toho mocenského establishmentu, který disponoval vysokoškolským vzděláním. Po válečném období byl ministrem financí a v roce 56. byl v tehdejším vedení KSČ asi jediný, kdo měl širší kompetenci v ekonomické oblasti a uvědomoval si nedostatky centrálního plánování, zvláště jeho nepružnost. V té ukázce on naráží na růst mezd, který byl proveden v roce 1956 z určitých populistických důvodů a varoval, že této situaci neodpovídá tedy ten růst výroby spotřebního zboží, což bude způsobovat poruchy na trhu. Dolanský dlouhodobě vlastně kritizoval neefektivitu a direktivnost při řízení podniků, byť samozřejmě jaksi stranicky byl disciplinovaný. Nicméně v roce 1958 on podpořil takzvanou Rosypalovu reformu, která zaváděla principy hmotné zainteresovanosti na podnikové úrovni a vytvářela takzvané výrobně hospodářské jednotky, takési vlastně koncernové podniky podle jednotlivých vlastně odvětví ekonomiky, které měly převzít část kompetencí hospodářských ministerstev, který bylo velmi mnoho, v podstatě s takovým argumentem, že to bude jakýsi mezičlánek, který má k těm podnikům vlastně blíž, ví, co potřebují a tudíž ty národohospodářské plány pro ty jednotlivé podniky budou vznikat se znalostí konkrét v tom jednotlivém podniku, aby ty podniky vlastně mohly ty výrobní úkoly opravdu lépe plnit. Ta reforma ovšem jako na začátku 60. let byla odvolána, ale Dolanský se udržel ve stranickém vedení až do roku 1968.
3: Tak tedy mzdy rostly, zboží zlevňovalo a přesto, to neuvěříte, přesto se stávkovalo. Stávky za socialismu nejsou zrovna známým fenoménem. Obecně se má za to, že kromě těch velkých nepokojů po měnové reformě v roce 1953 u nás dělnické stávky nebyly. Byly, což ostatně připustil i Antonín Zápotocký. Sluší se dodat, že jsem vybral ukázku z jeho projevu, který nebyl věnovaný jenom stávkám. Zápotocký tady tlačil na zlepšení práce odborů a při té příležitosti právě trochu zmínil i ty stávky.
10: Z nejasností a nepochopení správných zásad odměňování za práci
7: vznikají v závodech různé neschody, které někde končí dílčí i několika hodinovou stávkou. Jestli i dnes ještě někde k zastavení práce dojde, svědčí to o nedostatečné práci odborové organizace a především o nedostatečné práci komunistů v této organizaci.
3: Zdeňku, takže i když Rudé právo, pokud se nepletu, o stávkách asi moc nepsalo, je evidentní, že i za socialismu byly stávky.
4: Ano, a nebylo jich v 50. letech tak málo. Před několika lety vyšla knížka historika Jakuba Šloufa, která se jmenuje Takový socialismus nechceme. A ta popisuje právě dělnické stávky v 50. letech. Bylo jich poměrně dost, ale s výjimkou června roku 1953 byly motivovány výhradně sociálními hledisky. Ty příčiny byly zvyšování pracovních norem, nízké mzdy, neproplácení slíbených odměn a přesčasů, kvalita stravy nebo různé lokální záležitosti. Takže například v roce 1955 bylo zaznamenáno 30 stávek, o rok později v 56. jich bylo 20. Otázka, je to hodně nebo málo, je samozřejmě diskutabilní. No, ale byl to znak, že ani jaksi po únoru 1948 kultura protestu průmyslového dělnictva, která měla velkou tradici z dob monarchie i první republiky, vlastně nezmizela. No a jestliže dělnická třída, jejímž jménem se vládne, stávkuje, no tak samozřejmě pro ten režim to nebyl problém jen věcný, no ale pochopitelně i legitimizační. A tudíž se snažili ty stávky pokud možno vždycky co nejrychleji eliminovat.
3: A jdeme do závěru. V létě 1956 došlo také k určitým změnám ve vládě. Byli odvoláni někteří ministři nebo jejich náměstci a nahrazeni novými. A premiér William Široký předstoupil před poslance s čímsi, co by se dnešní terminologií dalo možná nazvat programovým prohlášením nové vlády. A řeč přišla i na rezort obrany.
10: Československo v minulém roku snížilo stav svých ozbrojených sil o 34 tisíc mužů. Výdavky na obranu jsou v tohoročním rozpočtě nižší o 7,9% oproti roku 1955 a jejich podíl na celkových rozpočtových výdavkou se snížil na 10,7%. Vláda republiky se, jako je známé, 24. júla rozhodla vykonat další snížení stavu Československé lidové armády o 10 tisíc mužů. Pevně věříme, že tento nový důkaz naší dobré vůle přispěje svým podílem k úsilí národov o odzbrojení.
3: Tak tedy v dobách, kdy v Evropě byl mír, dávalo Československo, slyšeli jste to, na obranu téměř 11% z rozpočtu, zatímco dnes, kdy k nejbližší frontě na Ukrajině to máme 950 kilometrů, nejsme schopni dát na obranu ani procenta dvě. Tak zpátky do roku 1956, Zdeňku, co se to s tou armádou tehdy dělo?
4: No, Československo tehdy primárně reagovalo na další snížení stavu sovětské armády. Tamto v Sovětském svazu to bylo o 1 200 000 mužů a postupovalo v podstatě analogicky. Zbrojní výdaje ve výši 10,7% rozpočtu byly samozřejmě stále velice vysoké a neúměrně zatěžovaly československou ekonomiku a podvazovaly její rozvoj. Chyběly totiž peníze na jiné investice, zvláště na investice do infrastruktury. Takže věci jako dálnice nebo metro byly v této době hudbou ještě daleké budoucnosti. Na druhou stranu výdaje na armádu a zbrojení činily v roce 1953 18% a v roce 55 12%. Z tohoto hlediska, když se na to podíváme, byl ten pokles za ty tři roky z 18 na 10,7 významný, ale pochopitelně jen relativní. No ale když to srovnáme s tím, na co jste poukazoval my, že dneska máme problém dát 2% na obranu, tak ta dnešní diskuze působí v tomto kontextu poněkud trpce.
3: A na závěr ještě písnička. V roce 1955 americký zpěvák Perry Como udělal velký hit Tina Marie. O rok později, v létě 1956, naspíval tuhle písničku Gustav Brom a byl to také velký hit u nás. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

0: To je vše z dnešního Archivu Plus. Ukázky z rozhlasového vysílání z léta 1956 jsme si poslechli a okomentovali s historikem Zdeňkem Doskočilem. Zdeňku, díky, že jste přišel. Zase příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Na pořadu spolupracovali mistr zvuku Václav Maršík a archivář Petr Markovský. No a loučí se také David Hertl.
2: Téma Plus.
3: Filmové a televizní detektivky neměly v socialistickém Československu vždycky na růžích ustláno. Už od začátku 50. let byly leckdy více nositelem ideologie než příběhem s napínavou zápletkou.
4: Kde příslušníci, pracovníci bezpečnostních složek, včetně tedy státní bezpečnosti, zasahují proti záškodníkům, diverzantům, západním špionům, proti vnitřním i vnějším nepřátelům.
2: Téma Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu.
5: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: 90. léto.
0: Společný stát Čechů a Slováků nakonec potopily slovenské požadavky, říká historik Jan Rychlík.
6: Problém byl v tom, že ten požadavek Hnutí za demokratické Slovensko, aby Slovensko bylo svrchované a bylo samostatným subjektem mezinárodního práva, je principiálně neslučitelný, objektivně neslučitelný s existencí Československa jako jednoho státu.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Blokování predikčního tržiště v Česku, úvahy o neposílání obsahu do vyhledávače Google, zákaz mobilů ve školách a AI agenti OpenAI na útěku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
2: Online Plus.
7: U mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
8: Ahoj Davide.
7: Je to patrně první velký případ, kdy se firmě vymkli z kontroly AI agenti a provedli kybernetický útok na jinou platformu. Tou firmou je americká OpenAI, která vyvíjí chatbot ChatGPT a napadenou platformou je Hugging Face, populární knihovna různých AI modelů a souvisejících informací a dat. Hugging Face nejprve oznámila, že se její servery staly cílem útoku autonomních AI agentů. O týden později se k odpovědnosti za tyto agenty přihlásila OpenAI. Podle firmy AI modely unikly z testovacího prostředí, kde procházely testováním svých schopností odhalovat softwarové zranitelnosti. Firma jim v rámci testů vypnula ochranu, která se jinak stará o to, aby modely nebyly v hledání chyb příliš agresivní. AI agenti v rámci zkoušky usoudili, že nejlepším řešením bude stáhnout si správné výsledky testu z Hugging Face. Nejprve s pomocí zranitelností v testovacím prostředí získali přístup k internetu a pak se jim s pomocí dalších zranitelností podařilo do systému Hugging Face skutečně proniknout. Tam je nakonec odhalili bezpečnostní systémy platformy, založené také na umělé inteligenci. Petře, takhle, když to vlastně zjednodušeně popíšu, tak mně to připadá jako poměrně vtipná historka o neposlušných AI agentech, kteří se rozhodli, že budou podvádět vlastně při nějakém testování a místo toho, aby ten test skutečně dělali, tak se snažili ty výsledky najít a stáhnout od někud jinut. Je to vtipná historka nebo je to vážná věc?
1: Je to vtipná historka a není podle mého názoru ani tak moc o neposlušných AI agentech. Ona je o velice poslušných AI agentech. Oni dostali za úkol zabodovat co nejlépe v nějakém testu a našli způsob, jak skutečně zabodovat co nejlépe v tom testu. Kromě toho to byl test na schopnost odhalovat softwarové zranitelnosti, tak vlastně se předvedli jako relativně kompetentní hackři. Ale ne zas tak moc dobří, protože se na to přišlo. Čili jeden podstatný aspekt věcí je tady ten, že o tom vůbec víme, že se pokusili nabourat nějaký systém umělé inteligence, ale neudělali to tak kvalitně, aby jim to prošlo. Našlo se to. To je důležité. Druhá důležitá věc podle mě je, že OpenAI trvalo týden, než to přiznala, přestože to museli vědět dlouho, to je zajímavý aspekt věci. A jinak vlastně to není zas tak nic extra překvapivého. Když napíšeš špatně program, tak ten program taky bude dělat věci, které dělat nemá. Tohle je ekvivalent špatně napsaného programu. Někdo nastavil test a zapomněl některé cesty ke splnění toho testu zakázat. Takže ta umělá inteligence to udělala tak, jak dovedla. Znovu připomeňme, že nemá v sobě vestavěné žádné morální hodnoty, žádný smysl pro fair play, ani to dost dobře bohužel nejde tam vestavět, čili prostě plní úkol, splnila úkol.
7: Zajímavé mě na to přišlo, že vlastně opravdu z toho testovacího prostředí, které bylo opravdu uzavřené, aby ten AI agent nebo ti AI agenti, aby nemohli prostě z něho uniknout, tak z něho nakonec unikli, a to tím, že našli opravdu nějakou takzvanou zero day zranitelnost v nějakém softwaru. To je zranitelnost, která nebyla dosud známá, a s její pomocí vlastně potom se dostali k tomu připojení k internetu a dostali se ven. Znamená to, že opravdu jsou ty systémy natolik dobré, že dokáží tyhle ty zranitelnosti dosud neznámé hledat a využít. Je to nějaké potvrzení toho, že dneska opravdu ty AI systémy jsou natolik dobré v tom jaksi napadání třeba nějakého softwaru nebo hledání těch chyb?
1: Ano, je v hledání těch chyb zcela určitě ano. V hledání mezer, nedostatků v zabezpečení, v tom jsou velice dobré, to už víme při nejmenším několik měsíců od prvních testů Mythosu a Fable od Anthropiku, a dneska vlastně všechny ty velké firmy mají AI na stejné úrovni. Je to typ dovednosti, kterou umělá inteligence zvládá velice dobře, na kterou se hodí, ve které může být velmi užitečná, ale je to silný nástroj, takže když se s ním zachází jen trochu neopatrně, což se tady stalo, tak může se vymknout z rukou a nadělat škody. Tady vlastně se nic nestalo příliš, to je úsměvná historka, ale mohlo by někdy příště, až se ta zero day zranitelnost neplánovaně zneužije k něčemu horšímu. To se může stát pomocí umělé inteligence, a nebude to zásadní vada té umělé inteligence, bude to vada toho, že nebyla rozumně a bezpečně použita.
7: Ty o tom mluvíš pořád jako o nástroji. Já jsem samozřejmě zaznamenal různé reakce lidí, většinou lajků, kteří říkají, a podívejte se, tak tady je důkaz toho, že umělá inteligence dokáže nějakým způsobem autonomně se rozhodovat to, co bude dělat, a dokáže utéct z nějakého chráněného prostředí, dokáže se vlastně dostat z vězení. A vlastně berou to někteří lidé jako důkaz toho, že opravdu AI by mohla být do budoucna nebezpečná i člověku nebo lidstvu. Ty to takhle nevíš. Vidíš tady, chápu to správně.
1: Já souhlasím s tím, že by mohla být nebezpečná, ale rozcházím se tam, kde se jí připisuje ta vlastní vůle a úmysl. Když zazátkuju vanu a roztočím kohoutek a nechám vodu téct, tak nemůžu tomu kohoutku a té vaně a žádné složce toho systému vyčítat, že voda přetekla. To je moje chyba, protože jsem zapomněl, že mám puštěnou vodu například. A tohle je velice podobná situace. Je to technický nástroj, se kterým je potřeba správně zacházet, a když mu dám špatné instrukce nebo zapomenu na nějaká omezení, tak může způsobit škody. Ale stejně jako u té vany a kohoutku, to není tak, že to chtěl udělat. je to špatné nastavení zadání.
2: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Česká vláda schválila návrh novely zákona, která má zavést plošný zákaz používání mobilních telefonů, tabletů či chytrých hodinek dětmi v mateřských a základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Omezení se má týkat i školních jídelen, družin nebo kroužků. Školy budou podle návrhu moci používání zařízení povolit v průběhu vyučovacích hodin, pokud půjde o součást výuky, družina nebo kroužek pak může dát výjimku za účelem vzdělávání. Výjimku mají mít možnost získat i děti, které mobily či hodinky používají ze zdravotních důvodů nebo mají speciální vzdělávací potřeby. Novela zavádí také právo škol telefon, tablet či hodinky dítěti zabavit, pokud zákaz poruší. Návrh teď poputuje do parlamentu a předkladatelé předpokládají, že by zákaz mohl začít platit od září roku 2027. Petře, tohle je téma, o kterém jsme v našem pořadu mluvili už několikrát, pokud si dobře pamatuju. Teď tady vlastně máme ale už definitivní nějaký návrh zákona, což je vlastně trošku protimluv u návrhu zákona. Ten je opravdu návrh a může se ještě měnit i v rámci jednání v poslanecké sněmovně a v senátu, jak si teď uvědomuju. Ale každopádně máme tady něco na papíře. Není ten návrh příliš dlouhý, obsahuje opravdu několik paragrafů, pár odstavců a to, co říká, tak jsem vlastně shrnul v tom svém úvodu. Možná na začátek se tě zeptám, i když jsme už to několikrát říkali a řešili, co si myslíš o tomhle plošném zákazu mobilů, a tedy i tabletů, či těch chytrých hodinek ve školách?
1: Řešili jsme to několikrát. Já si myslím, že nějaká rozumná regulace těchto technologií ve škole a po dobu školního vyučování dává smysl. Konec konců je to celoevropský trend. Tohle je vlastně téma, které už není potřeba asi moc rozebírat, vracet se k němu. Teď bude zajímavé, jak se to bude realizovat, protože ďábel je v detailech, jako vždy. A jakým způsobem tohle celkem přímočaré přání vlády uvést do chodu, aby to v těch školách opravdu bezproblémově fungovalo, tam může být spousta háčků. Nehledě na to, o tom si mluvil, že do toho se mohou nějak vložit i zákonodárci. Tohle totiž je návrh zákona, na kterém nemusí se hlasovat nutně podle bloků koalice opozice. To by bylo jednoduché, koalice má převahu a prohlasuje si v zásadě všechno, co potřebuje, pokud bude jednotná. A já si myslím, že tady by poslanci úplně jednotní být nemuseli, protože je to zákon, který není primárně politický. Je to zákon, jak to nazvat, který nějakým způsobem upravuje život společnosti. Tady se ty názory opravdu mohou rozcházet i uvnitř jednotlivých politických stran. Čili to projednávání v parlamentu může být ještě hodně složité. Ale fajn, dejme tomu, že to projde v téhle podobě. A potom vlastně, co bude zajímavé, budou prováděcí předpisy a způsob, jak se školy vyrovnají s těmi zdánlivě jednoduchými, ve skutečnosti poměrně zrádnými požadavky téhle právní normy.
7: No, to mi teďka vlastně nahrál na jednu otázku, protože já jsem se díval na web ministerstva školství a ministerstvo si teď někdy na jaře nechalo dělat průzkum mezi školami, kde právě zjišťovalo, jak školy už dneska upravují tu možnost mít telefon třeba právě a používat to o přestávkách, protože v hodinách to samozřejmě možné není. A podle toho průzkumu ministerského 93%, ano, přes 90% škol už nějakou regulaci zavedenou má, prostě nějaká pravidla svoje, protože to už teď zákon nějakým způsobem ředitelům škol umožňuje. A takže mě napadá samozřejmě otázka, je potřeba ten plošný zákaz, tenhle ten nový zákon, když to vypadá, že drtivá většina škol už to nějak vyřešeno má?
1: To nevím. Já si to vysvětluju tak, ale je to opravdu jenom moje interpretace a nemusí být správná. Osobní názor, nepodložený nějakým průzkumem, nedělal jsem si ho. Ale ten osobní názor je takový, že i pro to vedení škol je asi příjemnější v případných sporech s rodiči a konec konců i s žáky se schovat za celostátní zákonnou úpravu, než se za to postavit vlastní vahou. Ono přece jenom jiná věc je říct, já to zakazuju, já ředitel, a nebo zakazuje nám to zákon, tak se musíme všichni podřídit. To jsou dvě odlišné pozice a chápu, že ta druhá může být pohodlnější.
7: No, možná taky trošku pokrytečtější, ale tak to asi necháme na jednotlivých ředitelích, jak si to potom vyřeší. Každopádně ten zákon pravděpodobně nějakým způsobem tady platit bude, aspoň to tak zatím vypadá podle toho, že jaké je rozložení těch sil v parlamentu. Ty jsi sice říkal, že možná nebudou poslanci a senátoři hlasovat podle stranické příslušnosti, ale vypadá to možná, že ano a že ten zákon podle mě aspoň ty má velkou šanci projít a začít platit tedy od toho září roku 2027.
1: Promiň, já bych ano. K tomu jenom řekl, ano, já si taky myslím, že má šanci projít, ale možná ne nutně v téhle podobě. Tam mohou být pozměňovací návrhy, může se o tom ještě diskutovat, může se celá ta norma změkčit, zpřísnit, pozměnit. Nemusí nutně vypadat tak, jak si o ní povídáme teď.
7: Uvidíme. No, samozřejmě hodně se mluví o těch mobilních telefonech a to je asi to primární, na co ten zákon cílí, ale když se člověk podívá potom trošku dál, přečte si opravdu ty paragrafy a důvodovou zprávu a podobně, tak zjistí, že vlastně mezi ta zakázaná zařízení mají patřit třeba i tablety anebo ty chytré hodinky. A myslím, že u těch hodinek možná to bude trošku kontroverznější než u těch mobilních telefonů, kde asi většina rodičů bude nakonec pro, jak tak ze průzkumu různě vyplývá, protože ty hodinky dneska chytré už jsou skoro každé a řada rodičů asi používá třeba právě hodinky nebo svým dětem dává hodinky, ze kterých se dá taky telefonovat nebo poslat nějaká zpráva a podobně. Myslíš, že je nutné tedy vlastně zakazovat i ty hodinky, protože na nich obvykle tedy žádné až tak velké sociální sítě nebo nějaké takové aplikace člověk třeba neřeší nebo to dítě neřeší, ale jsou kvůli tomu jenom volání a tomu kontaktu třeba s rodiči?
1: To je návodná otázka. A, jasně, já si myslím, že v některých ohledech je ta norma opravdu zbytečně přísná. Otázka jsou i ty kroužky a družiny a tohle všechno na začátku se mluvilo jenom o době školního vyučování, tady se to rozšiřuje. Na začátku se mluvilo jenom o telefonech, budiž tablety jsou v zásadě z hlediska toho problémového využití, které to má zregulovat, totéž, co telefony umožňují provoz stejných aplikací. S hodinkami je to trochu jinak. A nevím, tohle je například jedna z těch věcí, o kterých soudím, může ještě být v parlamentu diskuze.
7: Tak uvidíme, jak ta diskuze bude probíhat a určitě se k tomuhle zákonu, návrhu zákona ještě vrátíme.
2: Online Plus Davida Slíška.
7: Někteří velcí světoví vydavatelé zvažují, že zakáží Google používat jejich obsah ve vyhledávání. Napsal o tom americký deník Wall Street Journal. Oblokování botů, kteří pro služby Google vyhledávají nový obsah, podle listu uvažuje například americký deník USA Today, server Politico či týdeník Economist. Provozovatelům služeb vadí, že jim výrazně klesá návštěvnost z majoritně používaného vyhledávače Google. Poté, co začal na dotazy uživatelů odpovídat souhrn informací vygenerovanými umělou inteligencí, přestali mít lidé z velké části důvod klikat na odkazy vedoucí na weby se zdrojem těchto informací. Podle data analytické společnosti Semrush, například americkému deníku Washington Post, klesl za uplynulý rok provoz s vyhledávání o více než 40%. USA Today se pohoršilo o necelých 30%, CNN o čtvrtinu a New York Times o skoro o desetinu. Blokování Google zvažuje také diskuzní forum Reddit, které má s Googlem uzavřenou smlouvu o využívání jeho obsahu a vyhledávač mu platí $60 milionů ročně. Petře, tohle je zajímavý vývoj, aspoň si myslím tedy v rámci vlastně online médií a jejich vztahu právě ke Google, k tomu, jestli tedy ty informace z jejich webů mají se nějakým způsobem automaticky dostávat právě do výsledku vyhledávání anebo do těch automaticky generovaných vlastně přehledů souhrnů vytvářených pomocí AI. Myslíš, že zatím opravdu je nějaký vážný úmysl těchto třeba velkých vydavatelů odejít a samozřejmě i Redditu odejít tedy z vyhledávání Google, že opravdu to vážně o tom uvažují, anebo jde o, dejme tomu, nějakou strategii, jak Google dotlačit k tomu, aby jim platil nebo platil třeba více?
1: Já si myslím, že podobná prohlášení jsou vždycky vlastně formou vyjednávání mezi dvěma stranami. Ale za zmínku rozhodně stojí, že se situace posunula. Před pár lety bylo pro vydavatele velice nepříjemné a prakticky nepřijatelné, aby na tom Google nebyli. Google pak začal oslabovat to, co pro vydavatele dělá, na základě toho, že se obě strany nedohodly například na tom, jak velké výňatky se mohou a mají zveřejňovat. Google dneska svým vyhledávačem a umělou inteligencí s ním spojenou do značné míry nahrazuje a obchází to, co vydavatelé mohou dodat a to, z čeho můžou mít prospěch, že potom lidé přijdou na jejich stránky. A ve chvíli, kdy užitečnost Google pro média natolik klesla, tak média jsou dneska paradoxně v lepší pozici vůči Google, protože mu můžou říci, tak dobře, my se bez vás obejdeme. A najednou je to na Google, aby zvážil, jestli se on obejde bez těch médií. To je otočená hra v tuhle chvíli. A bude to ještě zajímavé. Já jsem zvědav, jak na to bude Google reagovat, jestli se rozhodne, že se opravdu chce obejít bez odkazů na nejvýznamnější světová média, nebo jestli se pokusí o nějakou dohodu. Ono by to znamenalo, že relevance klasického vyhledávání Google, ale konec konců i toho přes umělou inteligenci, protože je to propojeno, bude menší než je dosud. A nevím, jestli to chtějí.
7: Jsem na to taky hodně zvědavý. Zatím taky právě nedokážu odhadnout, jestli to je nějaká vyjednávací strategie, nebo jestli to ti vydavatelé myslí vážně, ale myslím si, že tohle bude dobré sledovat a případně se poučit i třeba právě pro český trh, ale to možná trošku předbíhám. No, uvidíme. Česko zasáhlo proti americké službě Polymarket. Ministerstvo financí zařadilo její doménu na seznam stránek s nepovolenými hazardními hrami, které musí tuzemští poskytovatelé připojení povinně blokovat. Polymarket je jednou z takzvaných predikčních platform. Jde o služby, na kterých mohou uživatelé uzavírat hromadné sázky v podstatě na cokoliv. Od vývoje počasí přes politiku a sportovní výsledky až například poválečné události. Ve Spojených státech se v tomto biznisu točí desítky miliard dolarů měsíčně. Takzvaná predikční tržiště jsou ale dost rizikovým místem. Byla zdokumentována řada případů, kdy byly sázky zmanipulované nebo při nich někdo využíval interní informace, ke kterým se jinak nikdo nemohl dostat. Kromě Polymarketu je další podobnou velkou platformou Kalshi. Tu ale český úřad zatím zablokovat nenechal. Petře, myslím si, že dobrá příležitost si vlastně vůbec popovídat o těch predikčních tržištích nebo predikčních trzích, jak se tohle slovo nebo to sousloví překládá do češtiny, protože ve Spojených státech je to velký fenomén, v Česku myslím se o nich zatím tolik nemluví. Takže co to je? Je to opravdu sázková kancelář nebo je to finanční nástroj, jak se tahle tržiště vlastně sama představují nebo co to vlastně je?
1: Na začátku to byla hezká a vtipná myšlenka, jestli by nemohl se vymyslet nějaký mechanismus, jak odhadovat budoucnost tím, že se nějak inteligentně poskládají názory více lidí. A ten mechanismus skutečně vznikl, to je právě ten predikční trh. Je velice jednoduchý. Spočívá v tom, že se co nejpřesněji definuje nějaká předpověď budoucnosti, třeba, co já vím, do konce letošního roku skončí válka na Ukrajině, přestane se bojovat. A trh přiřadí odpovědím ano, ne. Ta otázka je formulovaná tak, aby tam byly jednoznačně tyto dvě odpovědi. Podle míry důvěry v tu kterou odpověď nějakou hodnotu. Dejme tomu, že hodnota odpovědi ano by byla 10%, v tomhle případě hodnota odpovědi ne 90%. Pokud já si budu myslet, že pravděpodobnost, že ta válka skončí, je větší než 10%, tak můžu nakoupit jakoby, napřed jakoby a potom se tam začaly točit opravdové peníze, ten 10% odhad za vyšší kurz v naději, že na něm vydělám, že jeho pravděpodobnost budoucnu poroste a já na tom, že jsem ho koupil, budu moci vydělat buď to tím, že zinkasuju celou tu výhru ve chvíli, kdy ta událost nastane, anebo že ještě předtím, než nastane, tak za lepší kurz, než ne, za jaký jsem to koupil, to prodám někomu, kdo bude té odpovědi věřit ještě víc, jestli to říkám dostatečně srozumitelně. Tohle je pěkný nápad, velmi elegantní, mně se moc líbí, jenomže zároveň je to návod na spoustu manipulací, podvodů a průšvihů. A to je to, co se s těmi tržištěmi stalo. Těch možností, jak tam fixlovat, je nesmírně mnoho. Například, že si vsázím na událost, kterou mohu ovlivnit. Nebo že si vsázím na událost, o které já specificky vím něco mnohem víc než ti ostatní a nedávám to najevo. Klasický insider trading, který se na burze postihuje a trestá, tohle vždycky byla velmi neregulovaná záležitost. Predikční trhy, takže tam mechanismy toho postihu nebyly. A to je přesně důvod, ta spousta možných manipulací, proč jednotlivé země postupně přistupují k tomu, že to omezují nebo zakazují. Česko není první evropská země, která zakazuje polymarket, myslím, že už jich je asi 10 a budou zřejmě přibývat další.
7: Tak děkuju moc za hezké vysvětlení tohoto fenoménu, který minimálně ve Spojených státech tedy opravdu je docela populární momentálně, ale je to opravdu asi na hranici hazardu nebo možná i za ní, aspoň tedy z pohledu českých nebo evropských úřadů. Petře, pro dnešek každopádně ti děkuju za tvoje komentáře a postřehy, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou.
1: Naschledanou.
7: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
8: Profesor Zdeněk Kopal je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých astronomů a astrofyziků 20. století. Většinu své vědecké kariéry prožil v zahraničí, přesto zůstal vlastencem.
9: Narodil se v roce 1914 v Litomyšli. K zájmu o přírodní vědy ho přivedl dědeček. Už v 15 letech se stal členem České astronomické společnosti a ještě jako student gymnázia napsal svou první vědeckou knihu o proměnných hvězdách. Zároveň publikoval odborné články v zahraničních časopisech.
8: Po vystudování přírodovědecké fakulty v Praze se chystal na postgraduální studium ve Spojených státech. Cestou na lodi z Neapole do New Yorku ho ale zastihla zpráva o podpisu Mnichovské dohody. To ještě netušil, že si svou americkou stáž prodlouží natrvalo.
9: Jeho působištěm se stala Harvardova univerzita, kde později jako mimořádný profesor přednášel o dvojhvězdách. Během války ale významně pomáhal i americkému námořnictvu s balistickými výpočty a aerodynamikou. V roce 1944 dostal dokonce pozvání do Bílého domu. Prezident Franklin Delano Roosevelt ho přivítal slovy nazdar cizinče. Prý se bavili o všem možném, jenom ne o válce.
8: Zdeněk Kopal se také podílel na projektu Apollo. V 60. letech prováděl se svým týmem mapování povrchu měsíce, které posloužilo pro výběr vhodného místa k přistání astronautů. Když v červenci roku 1969 vystoupili Neil Armstrong a Buzz Aldrin na povrch měsíce, patřil Kopal mezi ty vědce, kteří tuto událost komentovali v americké televizi.
9: Jako dar za svůj klíčový podíl na přípravě mise Apollo získal měsíční prach, který vysypal na hrob Žila Verna ve francouzském městě Amiens. Chtěl tím vzdát hold spisovateli, který ho v chlapeckých letech okouzlil svým románem Cesta na měsíc.
8: Zdeněk Kopal zemřel v roce 1993 v Manchesteru. Pohřbený je na pražském Slavíně. Proslavil se výzkumem těsných dvojhvězd a prací v oblastech numerické matematiky, balistiky a aerodynamiky. Přestože vývoj techniky značně rozšířil poznatky o dvojhvězdách, základní myšlenky formulované právě Zdeňkem Kopalem platí dodnes.
2: Hovory. Pár dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu v Brně. Ta loni dosáhla miliardové tržby. Podnikatel Martin Ziegler bude mým hostem a já se ho budu ptát na to, jak se takto velká a úspěšná firma vlastně dá vybudovat, jak být dobrým a úspěšným manažerem a jak nás změní a promění umělá inteligence, protože můj host je v tomto směru velkým optimistou. Tak si nás poslechněte.
10: Hovory Michaela Rosypala dnes po 10. hodině večer na Plusu. Radiokniha.
3: Syrové a brutálně upřímné svědectví doby. To je český snář, spisovatele a disidenta Ludvíka Vaculíka. V deníkové knize zachytil nejen rok vlastního života, ale hlavně přinesl autentickou výpověď o stavu české společnosti konce 70. let minulého století, deformované totalitními normami. Román okamžitě vyvolal jak nadšení, tak i polemiku a pobouřené reakce lidí z prostředí disentu a autorova nejbližšího okolí.
10: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: nákupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Kupky spolu s plánem premiéra Andreje Babiše s ANO o prodeji akcií letiště vyvolává podezření.
1: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
0: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 000 obyvatel z oblasti kolem Bordeaux.
2: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
3: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
0: V Demokratické republice Kongo je skoro 3 000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Podle Světové zdravotnické organizace může být skutečný dopad pandemie až 4-násobný. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou chladná.
4: Ráno to bude ještě na svetr.
5: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
4: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
5: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
6: Tenistka Tereza Valentová po roce znovu postoupila do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Obhájkyni titulu Marii Bouskovou porazila na centrálním Štvanickém dvorci ve třech setech a v souboji s kamarádkou a reprezentační kolegyní poprvé slavila vítězství. Ve třetím setu si Valentová musela vzít čas na ošetření kvůli problémům se zády. Nicméně na zítřejší semifinálový souboj s Ukrajinkou Snigurovou by měla být připravená.
7: Vůbec nevím, co to je, ale myslím si, že to nebude nic vážného, jenom prostě jsem tam sklouzla a doklouzla jsem se tam nějak do backendu a skřipe se mi nějak záda, takže pak jsem se nemohla předklonit a jenom ta Fiza mi pak dala nějaký ty prášky, takže ty pak zabrali postupem času, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla a uděláme všechno pro to s tím, aby byla rady. Myslím si, že budu.
6: Mezi elitní čtveřici prošla taky Barbora Krejčíková, která ve dvou setech přehrála krajanku Dominiku Šalkovou. Naopak končí Sára Bejlek, která také ve dvou sadách podlehla Rakušance Tagerové.
8: Omezení na D52 u sjezdu na Hrušovany a neprůjezdná silnice na Děčínsku. Na dálnici D52 ve směru z Mikulova do Brna za sjezdem na Hrušovany stojí motorkář. Kilometry 15 až 14.
9: Stojí na krajnici motocyklista a má tam jenom takové slabé klikávka.
8: Na dálnici D1 z Ostravy do Přerova za sjezdem na Klimkovice jsou poškozená svodidla. Na kilometru 343,5 je proto nově zavřený levý pruh. Úsek je dlouhý zhruba 200 metrů a kolona se tam teď netvoří. Na Děčínsku je stále neprůjezdná silnice 264, trasa Varnsdorf-Dolní Podluží. V Podluží poblíž železničního přejezdu havarovala motorka. Je to vážná nehoda.

0: Oběd se to dá buď přes obec nebo studánku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra má být slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách většinou kolem 21. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
3: Mysleli jsme, že to bude na věky, ale nebylo. 90. léta nám přinesla nejen svobodu, ale také rozpad společného státu Čechů a Slováků. Jaké to bylo, když naše federace zanikala?
4: 31. prosince 1992 zanikla Česká a Slovenská federativní republika a s ní i soužití Čechů a Slováků v jednom státě. Od 1. ledna 1993 šel každý z národů svojí cestou. Pojďme si připomenout, co rozchodu předcházelo a jak probíhal. Povídat si budeme se dvěma muži, kteří byli tehdy u toho. S filozofem, někdejším poslancem federálního shromáždění Danielem Kroupou a s historikem, specialistou na dějiny slovanských národů a bývalým poradcem předsedy české vlády Petra Pitharta Janem Rychlíkem. Jak uslyšíte, každý hodnotí rozpad federace z trochu jiných pozic. Atmosféru, konkrétní problémy, které se tehdy řešily, i nálady v rozpadajícím se státě, si připomeneme prostřednictvím dobových rozhlasových nahrávek. Dobrý poslech od mikrofonu vám přeje Veronika Kindlová.
1: Téma Plus.
4: Začneme tak trochu od konce, od prvního projevu prvního prezidenta samostatné České republiky Václava Havla k první poslanecké sněmovně České republiky v únoru 1993. Václav Havel v něm dění, které předcházelo vzniku samostatného českého státu, totiž docela pěkně shrnul.
5: Mnozí z nás vložili nemálo sil do pokusu přebudovat dosavadní formální federaci na federaci skutečnou a demokratickou, v níž by se všichni cítili dobře. Toto úsilí nevedlo k úspěchu. Historikové s odstupem času posoudí, zda bylo neúspěšné proto, že bylo nekoncepční, nedůsledné nebo v samých svých východiscích tak či onak vadné, anebo proto, že tváří v tvář slovenským tužbám úspěšné prostě být nemohlo. Ať tak či onak, po posledních parlamentních volbách bylo už zřejmé, že se náš dosavadní stát rozdělí. České politické reprezentaci patří uznání za to, že tak náročnou operaci, jakou je rozdělení státu, se jí podařilo v trvalé a trpělivé součinnosti se slovenskou stranou provést pokojným, právním a spořádaným způsobem.
4: Slovenské požadavky ohledně změny státoprávního uspořádání, o kterých hovořil Václav Havel, se objevily krátce po pádu komunistického režimu v Československu. A byl to právě Václav Havel, kdo nechtíc celý ten příběh, který skončil rozpadem státu, odstartoval, připomíná Daniel Kroupa.
6: Pro českou společnost to byla takzvaná pomlčková válka, když Václav Havel chtěl ústavním zákonem změnu názvu státu a domníval se, že stačí pouze vyškrtnout jedno písmeno a že je to triviální záležitost. A to, co se odehrávalo ve federálním shromáždění a tehdy i na obrazovkách, tak všechny dosti poděsilo. Nakonec to skončilo tím přijetím krouceného názvu Česká a Slovenská federativní republika a mnozí lidé si na to těžko zvykali. Zdálo se, že bude klid, ale politická reprezentace Slovenska, ta radikálnější, tak ta se neskrývala, zejména Slovenská národní strana, neskrývala, že to je její hlavní cíl. A když jsem byl potom zvolen do federálního shromáždění, tak jsem byl dosti zaskočen tím, že mnozí ze slovenských poslanců, i těch, kteří byli zvoleni za Veřejnost proti násilí, tak že na tuhletu notu velmi slyšeli, ale ono to mělo někdy i trochu komickou podobu, protože když byli týden v Praze, tak byli velmi profederální, pak jeli domů a v pondělí, když se vrátili, tak už zase ta slovenská národní myšlenka sílila.
4: Pro českou stranu byly slovenské požadavky a bouře kolem pojmenování země překvapením a mnoho Čechů tomu vůbec nerozumělo. Nechápali, že Slováci mají historicky trochu jiné priority a proto potíže, které se nashromáždily během 40 let komunistického režimu, chtějí řešit v jiném pořadí a přikládají jim jinou váhu.
7: Češi o Slovensku nic nevěděli a nevědí ani dnes samozřejmě, a dnes už bychom jim to prominuli, a nevěděli o Slovensku nic ani politici. No. Češi neznali Slovensko, to brali jako, že to je země folkloru, to je pro Slováky urážející, vám by se taky nelíbilo, kdyby Čechy brali podle chodského kroje, jako je to v tom filmu Adéla ještě nevečeřela, že teda do Čolobanský jako Nick Carter přijede přestrojen za chodského dudáka, pak se nikdo nemůže divit.
4: Podotýká historik Jan Rychlík. Zeptala jsem se Daniela Kroupy, který byl před listopadem 89 příslušníkem disentu, jestli si disidenti, třeba na základě toho, že i situace v disentu byla na Slovensku jiná, nebo že slovenský exil se od českého separoval, někdy uvědomili, že československé vztahy mají tak výbušný potenciál.
6: Řekl bych, že dlouhou dobu o tom nikdo vůbec neuvažoval. Až někdy v 88. nebo 89. jeden samizdatový časopis udělal rozhovor s Janem Černogurským a to jsme všichni četli tedy s vyvalenýma očima, protože jsme poprvé tedy z toho rozhovoru vycítili ambici, že Slovensko by mělo být samostatné. On to samozřejmě takto nahlas neřekl, ale z těch jeho slov to poměrně jasně vyplývalo. A vzhledem k tomu, že Jano Černogurský byl jeden z mála slovenských disidentů a tehdy se těšil poměrně značnému respektu, tak jsme tušili, že nějaká část slovenské veřejnosti tímto způsobem půjde. A byl to po revoluci Jan Černogurský, kdo vlastně toto téma učinil, jak říkají Němci, Salonfähig. Do té doby to byla záležitost takových těch radikálů z okrajových stran, ale Jan Černogurský tomu dodal jakýsi seriózní základ.
4: Je docela zajímavé, že ve stejném roce, kdy Černogurský překvapil svým rozhovorem český disent, tedy v roce 1989, upozornil na možný národnostní problém i generální tajemník komunistické strany Československa Miloš Jakeš. A sice ve svém slavném projevu v Červeném Hrádku. Trochu jsem příslušnou pasáž prostříhala, aby zůstalo jenom to, co je pro naše téma podstatné.
8: Národnostní otázka je dnes velmi citlivá otázka. My prostě musíme k tomu přihlížet. My musíme, jestli je prostě předseda vlády Čech, musí být první místo předsedou vlády Slovák. Jestli prostě chceme ty věci brát vážně, tak stejně tak v tom ústředním výboru to musíme dělat. Jestli tam mám 10 vedoucích oddělení, tak musí být 3 Slováci. Musí. Jinak může vzniknout krize v této zemi. Nacionální krize. Podívejte se na Sovětský svaz, co se tam děje v těch národnostních problémech. Tam se lidi zabíjí. Máme my zapotřebí tyto otázky v takové složité době a vůbec nastolovat?
4: Říkal Miloš Jakeš v létě 89. O rok později tato otázka nastolená byla, jak už víme. Slováci žádali více kompetencí a samostatnosti na úkor centra. Václav Havel ve snaze víc vstříc inicioval celou řadu jednání, na kterých se zástupci české a slovenské strany měli dohodnout na podobě budoucího soužití. Tomuto seriálu rokování lidé posměšně říkali tour po hradech a zámcích. Jednání se totiž skutečně odehrávala v různých zámeckých budovách. Slovenská strana nemluvila jedním hlasem a často měnila požadavky. Ani po roce a půl se tedy nenašlo uspokojivé řešení. Historik Jan Rychlík, který, jak jsme uvedli, byl tehdy poradcem českého premiéra Petra Pidharta, k tomu říká.
7: Dočasná dohoda byla možná a vlastně byla i dosažena na jednání v Milovech 8. února 1992, neprošla v předsednictvu Slovenské národní rady jedním hlasem. Respektive bylo 10 hlasů pro, 10 proti, čili nezískalo to většinu. Nemohlo to jít do pléna Slovenské národní rady, no a tím pádem už Česká národní rada neměla o čem jednat. Pak přišly nové volby, vyměnila se politická garnitura a pak už se dalo jednat jedině o rozdělení státu. Jistě možnost kompromisu tady byla a téměř ho bylo dosaženo, jak jednou zdůraznila už nežijící paní doktorka Dagmar Burešová, tehdejší předsedkyně České národní rady. Je otázka, jak dlouho by byl trvanlivý. Já jsem se o tom bavil s Janem Černogurským, se kterým léta se známe. On říkal, já jsem si představoval, že by to mohlo vydržet tak 10 let, do toho vstupu do Evropské unie. No, já bych tak optimistický nebyl, ale jistě dočasným řešením na pár let by to bylo. Konec konců v politice žádné řešení trvalé neexistuje. Když někdo říká, že, jako říkali komunisté, že v Československu trvale jsme vyřešili národnostní otázku, tak to je nesmysl. Ta není nikdy definitivně vyřešena v mnohonárodnostním státě, pokud teda jí nemyslíme právě rozdělení státu, anebo nedej bože nějaké Endlösung, což jistě nikdo na mysli neměl.
4: A jak měl ten zmíněný kompromis vypadat?
7: Byla to velice volná federace. Já jsem navrhoval tehdy jako vzor řešení rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867. Což samozřejmě přesně kopírovat nejde, protože v 19. století funkce státu v ekonomice byla limitně nulová. Ale v zásadě ty společné záležitosti by byly omezeny na zahraniční politiku, obranu a společné finance. Plus věci, které jsou na to navázány. Třeba na společné finance máte navázáno teda jednotná cla, čili jednotné celní území. Na společnou obranu máte navázanou jednotnou armádu. Problém byl v tom, že ten požadavek Hnutí za demokratické Slovensko, aby Slovensko bylo svrchované a bylo samostatným subjektem mezinárodního práva, je principiálně neslučitelný, objektivně neslučitelný s existencí Československa jako jednoho státu. A je úplně jedno, že mnoho lidí na Slovensku, já jsem český slovenský občan, na Slovensku jsem žil, já jsem to tam zažil, že si spousta lidí subjektivně myslela, že ano, ale to není důležité. Já vždycky říkám, někdo třeba má doma automobil s benzínovým motorem a subjektivně si může myslet, že ušetří, když tam naleje naftu nebo petrolej, že to pojede. No tak nepojede. Akorát zadře motor a nepojede nikam. Když máte dva subjekty mezinárodního práva, tak máte dva státy, když to tak tomu nebudete říkat. Čili tam žádný prostor už nebyl.
4: Že žádný prostor už není, se plně ukázalo po volbách v červnu 1992. Jejich výsledky potvrdily, že Češi a Slováci mají prostě rozdílné představy o své budoucnosti. V Čechách vyhrála ODS Václava Klause, strana, která byla symbolem transformace ekonomiky a zavádění svobodného trhu. Na Slovensku zvítězila HZDS Vladimíra Mečiara, národovecká strana, která naopak chtěla Klausovy ekonomické reformy poněkud zbrzdit, pokračuje Daniel Kroupa.
6: Po volbách 92 zkrátka bylo jasné, že na Slovensku zvítězila ta část politického spektra, která buď měla požadavky na samostatný stát, a nebo říkala, chceme společný stát, ale s těmito atributy. To už nebylo možné, to už jak si někteří politici, tehdy mě blízcí, řekli, tak tady je hranice, za kterou jít nemůžeme a za kterou bude už, pokud tedy na tom budou Slováci trvat, tak už jediné řešení bude vlastně rozdělení státu. Ono to mělo i některé bezpečnostní aspekty, protože si uvědomte, že byla třeba federální policie, která měla být loajální vůči společnému státu a pak byly ty místní úřady a vlastně policie, která se řídila trestním zákonem, tak v některých případech vlastně by měla povinnost zahájit trestní stíhání proti lidem, kteří zjevně se dopouštěli činů, které státní integritu narušovaly. A těchto konfliktů jsme se báli, protože pak už by jediné řešení bylo použít armádu, že jo, a to zkrátka do toho se nikomu nechtělo.
4: Všechno tady spělo do známého finále. Ovšem zároveň se tu vyskytnul zajímavý jev. Podle průzkumu veřejného mínění obyvatelé zemí se rozdělit nechtěli.
6: Podle průzkumu veřejného mínění i na Slovensku většina se vyjadřovala pro společný stát. ale většina politiků se vyjadřovala pro samostatné Slovensko. A ti politici ani na tom Slovensku nemohli tak úplně říkat, že jsou pro samostatný stát, protože Slovensko bylo velmi, bych řekl, členité, na rozdíl od homogenní České republiky. No a například velmi silně profederální byla východní část Slovenska, Košice a další. Maďaři se rozdělení báli. Maďaři také velmi podporovali samostatný stát až na určité výjimky, které si zase slibovali spojení s Maďarskem. A v Bratislavě takoví ti, jak se jim říkalo, staří prešpuráci, tak ti byli pro společný stát, ale ti přistěhovali do Bratislavy spíše naopak. Čili oni tam museli trochu lavírovat, ale z jejich faktických skutků bylo zjevné, že prostě to rozdělení chtějí. No a po volbách spadly masky a už se to rozběhlo na Slovensku naplno. Česká strana nedělala žádné kroky, kterými by to mohla urychlit. Byla až taková skoro ustrašená. No ale na Slovensku se dělaly pochody na hory a pálily se vatry a oslavovalo se, přijímaly se deklarace. Že jo. Čili v té chvíli už pak bylo nezbytné rychle teda připravovat rozdělení a hlavně tady ústavu České republiky.
4: Ale nepředbíhejme, o té bude řeč až za chvíli. Když Daniel Kroupa mluvil o vatrách a deklaracích, měl tím na mysli svrchovanost, kterou Slováci vyhlásili v červnu 1992. Slovenská sněmovna tehdy deklarovala, že Slováci jsou národ svobodný, svrchovaný a rovný. Byla to prý reakce na ztroskotání jednání o konfederaci, kterou Čechům nabízeli a ti ji odmítli. Po deklaraci svrchovanosti abdikoval prezident Václav Havel. Odůvodnil to tak, že nechce být překážkou dalšímu dění. Neměl prostě chuť asistovat rozpadu státu. Někdy se můžeme setkat s argumenty, že ani Slováci se ve skutečnosti rozejít nechtěli. Nabízeli přece konfederaci a také podle zmíněných průzkumů veřejného mínění si rozpad společného státu nepřáli. Co tedy Slováci ve skutečnosti chtěli? Ptám se historika Jana Rychlíka.
7: Chtěli slovenský stát, jenom si neuvědomovali, že to, co chtějí, je slovenský stát. Ale objektivně to, po čem volali, má všechny znaky slovenského státu. Takže když se argumentuje výsledkem průzkumu veřejného mínění, tak prosím vás to, že většina řekla slovně, že pro společný stát má nulovou vypovídací hodnotu, protože to neříká nic o tom, co si pod tím představovali. Na Slovensku to rozhodně nebyla Masaryková republika, ta tam není populární a nikdy nebyla. A zároveň, když se položila otázka ohledně svrchovanosti Slovenska, což byla taková akce, že tam se nehovořilo o samostatném státu. Hovořilo se, že Slovensko má na sebe stáhnout všechny kompetence, proto má být svrchované, a pak se uzavře nějaká smlouva s Českou republikou. Tak se ukázalo, že 48 asi procent pod pojmem společný stát si představuje toto, ale to není společný stát. Může se stát, že stát je formálně svrchovaný, ale ve skutečnosti svrchovaný není. To je případ Československa od roku 45 do roku 89. Ale není možný opačný případ, aby na území jednoho státu byly dvě svrchovanosti. Svrchovanost znamená, že stát řeší všechny záležitosti samostatně a může se mezinárodně zavazovat a tím také má vůči zahraničí závazky. A to je objektivně možné jedině v samostatném státě, nikdy jinde. No, já jsem tohle jednou vysvětloval. Snažil jsem se vysvětlit na Slovensku jednomu člověku v hospodě a on mi říkal, to je těžké, my jsme taky sprostí, my té politiky nerozumíme, no ale tak co na to má člověk říct? Já nemůžu vycházet jako demokrat z prezumce hlouposti voliče.
4: V srpnu 1992 pak celé martyrium ukončilo známé jednání Václava Klause a Vladimíra Mečiara ve vile Tugendhat v Brně, kde se dohodli na rozpadu státu. Podrobněji se na aspekty rozdělení podívá opět Jan Rychlík.
7: Když zvítězil ten koncept Klausovy ekonomické reformy, tak ta vyžadovala řízení z jednoho centra. Tak to byla nastavena. Já nejsem ekonom, já nemohu říct si, jestli bylo možné udělat to nějak jinak. Fakt je, že protože to muselo být řízeno z jednoho centra, tak v okamžiku, kdy na Slovensku zvítězil Vladimír Mečiar a ten s tím nesouhlasil, tak jediným řešením bylo to Slovensko odříznout. To je jeden z faktorů. Druhým z faktorů je, že Československá ústava od roku 68 je postavená tak, že je tam zákaz majorizace, to znamená, nerozhoduje většina, ale rozhoduje konsenzus. No a když máte dva politické subjekty, které mají totálně odlišné politické programy, jak co se týče ekonomiky, tak především, co se týče státoprávního uspořádání, kdy tedy na jedné straně Václav Klaus říká buď funkční federace nebo dva státy a na druhé straně je tady Mečiar, který jasný program vlastně neměl, ale představoval si nějakou volnou unii, jak tomu říkali hospodářsko-obranou unii, no tak průnikem je nula, prázdná množina a ty dvě politické reprezentace při existenci zákazu majorizace se blokovaly, ten stát se stal nefunkčním, čili on se rozpadal stejně vlastní dynamikou. Za této situace já jsem nikdy nebyl a nejsem voličem ODS a nepodporoval jsem takovéto řešení, ale zpětně vidím ano, v dané situaci ze všech řešení, ze všech špatných řešení, protože dobré nebylo, tohle asi bylo v dané situaci to optimální.

0: Zpívala v posledním roce existence společného státu Čechů a Slováků Mňága a Ždorb. Cestu k tomuto rozdělení jsme si stručně představili, tak se na něj teď pojďme podívat podrobněji. Co například obyvatelé Slovenska? Jaké tam byly nálady? Jan Rychlík má dvojí občanství, české i slovenské. Na Slovensku žil, jeho žena je Slovenka. Pochází ze západního Slovenska, z oblasti Záhorí. Tam prý, jak říká Jan Rychlík, rozdělení nijak zvlášť neoslavovali.
1: Čistě z praktických důvodů. Tam jako nikdy lidi ze Záhorí a lidi z moravského Slovácka, z Podluží, si neuvědomovali, že jsou rozdílní. Ta řeka Morava, to není Rio Grande. Čili tam to není vypovídající, ale nepochybně na středním Slovensku to pozitivní ohlas mělo. I u lidí, kteří nepočítali s tím rozdělením, tak nakonec to akceptovali. Tam je totiž něco, co bych nazval takovou schizofrenií, což nikde jinde není, třeba mezi Jihoslovany tohle nenajdete. Vědomí, že jsme si blízcí a měli bychom mít něco společného, ale zároveň vědomí, že jsme rozdílní. A Mečiar nabídl na papíře, protože v reálu to nejde, skloubení myšlenky vlastního státu s myšlenkou nějakého většího prostoru. Na papíře jde všechno. A lidem také můžete jaksi nabulíkovat s prominutím všechno. Ale jde o to, jestli je to objektivně realizovatelné, a v tomto případě ne. Já vám můžu dát takový příklad. Seznámil jsem se tehdy v létě 92. Jsem připravoval jednu edici dokumentu a byl jsem ještě s jedním americkým kolegou v archivu Matice slovenské. A zrovna tehdy tam otevírali literárně historické muzeum. A já jsem se tam seznámil s tou ředitelkou. A ona mě říkala, věř, Jano, máš asi pravdu, ale ty to tak necítíš, že tak nemůžeš cítit, lebo nejsi Slovák. Tady je určitá metafyzika, kterou, já tak necítím, ale umím to pochopit. Já musím říct, že s těmi slovenskými partnery jsme měli velice korektní vztahy. Nemůžu říct přátelské, s některými jsem se seznámil blíž, s jinými ne, ale ty vztahy byly velice korektní. A Roman Zelenaj z HZDS, který mimochodem se stal obětí rozdělení Československa, protože v roce 1993 zahynul u Lanžhotu na dálnici, když narazil do kamionu, protože nebyl zvyklý, že teď tam stojí prostě několik kilometrů auta. A zahynul v poměrně mladém věku. On byl místopředsedou HZDS a místopředsedou federálního shromáždění. Jedné z těch komor byl předsedou. A je takový, jako, věř, my nechceme mať vlastní štát na to, aby jsme se mali lepší. To hovoríme lidem, oni by to nepochopili. My chceme mať vlastní štát, aby jsme ho mali. Lebo ak ho nebudeme mať, svět nás stále bude považovat za Čechou, budou tu české peníze, česká vláda, Dubček bude Čech, a to my nechceme. To já beru. Češi v rámci Rakouska se chovali stejně. Vadilo jim, že Antonín Dvořák je kompozitor Otriš, rakouský skladatel. A byl to rakouský skladatel, mimochodem byl členem rakouské panské sněmovny. Když je mnohonárodnostní stát, tak ten slabší tam není vidět. A to tomu slabšímu vadí, že není vidět. Protože člověk je společenský tvor a potřebuje se zviditelnit i v rámci nějakého sociumu, nejenom jako jednotlivec.
0: Daniel Kroupa, do roku 1992 poslanec federálního shromáždění, pak jeden z těch, kteří se podíleli na nové české ústavě, k tomu doplňuje další faktory, které podle něj také podněcovaly touhu Slováků po samostatnosti.
2: Řada vnějších faktorů, zahraniční kanadští Slováci velmi tlačili na pilu, ale to byli zrovna lidé, kteří se často angažovali v období druhé světové války a měli máslo na hlavě a sovětská tajná služba na ně měla všechny možné dokumenty. Zajímavé bylo, že i některé složky sudetských Němců se v této věci velmi aktivně angažovalo. To prosím neříkám proti sudetským Němcům, protože ta naprostá většina s tím nesouhlasila, ale některé ty radikální složky pomáhaly těm slovenským nacionálním stranám, což nemám z druhé ruky, ale s tím se mi chlubil sám tehdejší předseda Slovenské národní strany Vítězoslav Moric s touto podporou. A některé ty slovenské radikální časopisy, jako byla třeba Zmena a další, tak ty překládaly v mizerných překladech články články z toho radikálního sudeckého tisku. Že? Čili tam byly i tyhle ty vnější faktory, kterými se nikdo pořádně nezabýval. No a když tak přemýšlím, co bych dělal v té době, kdybych byl šéf sovětské tajné služby a rozpadalo by se mi impérium, no tak asi bych podněcoval také všechny rozpory, které v těchto státech jsou. Tehdy se hovořilo o tom, že vlastně to Slovensko v té sovětské sféře vlivu teda zůstane, Čechy, že odepsali. To ovšem je z tajných služeb a to všechno je tajné a my to vědět nemůžeme. No, můžeme to na nejvýš tušit.
0: O tom, že Slovensko se po rozdělení federace znovu přimkne k Rusku, se v roce 92 na české straně dost hovořilo. Na podzim toho roku o tom mluvil třeba místopředseda ODS a místopředseda české vlády Miroslav Macek, když v pořadu Radioforum odpovídal na otázku, jestli je možné, že někdy v budoucnu se Češi a Slováci opět spojí.
3: Domnívám se, že vývoj českých zemí a Slovenska bude odlišný a zase to bude mít ty historické kořeny a vlivy mentality lidí na Slovensku a v Čechách a tak dál. Nedomnívám se, že ty státy budou tak blízké, aby se zase mohly spojit. Tady je trošku optický klam v tom, že je velice blízká řeč. Druhá věc je samozřejmě ještě jedna, o které se málo mluví a kterou myslím, že to byl pan Mok, minister zahraničních věcí Rakouska, který začal první mluvit o novém tektonickém zlomu v Evropě. A to nebezpečí tady samozřejmě neustále je. To znamená nějaká další varianta železné opony, tentokrát spuštěná ze strany západní Evropy k velmi nestabilní jihovýchodní a východní Evropě, kde jsou postkomunistické režimy, občanské války, ekonomické problémy, možnost samozřejmě stěhování národů. Vidíte nakonec, co se v Evropě děje. Samozřejmě, že pro Československo jako celek politicky a ekonomicky se co nejrychleji dostat na tu stranu tohoto případného zlomu, na tu stabilní část a nikoliv do nějakého kordonu sanitér nebo do té vezmacích se zmítající východní Evropy. Se domnívám, že pro Československo tato šance byla mnohem menší než pro české země bez Slovenska. Zase z důvodu, který jsem povídal. Mluvil jsem o tom i s mnoha zahraničními politiky i novináři a většinou mi v tomto dávali za pravdu, že české země v případě tohoto nového tektonického zlomu v Evropě mají ohromnou šanci samotné být tedy na té správné straně zlomu.
0: A čím to, že panovaly obavy, že samostatní Slováci budou stát na druhé straně zlomu? Po volbách v roce 92, po vítězství Mečiarova HZDS, se totiž Slovensko skutečně začalo ubírat jinudy. Nejenže nestálo o české ekonomické reformy, ale i ve veřejném životě se děly zvláštní věci. Například docházelo k zastrašování lidí, kteří neměli stejný názor jako Mečiarovci. O tom, co se děje ve slovenské části rozpadající se federace, v rozhlasovém pořadu Radioforum tehdy pravidelně informoval slovenský komentátor Ján Bér.
4: Špičky slovenské politické moci se nám už takto představili. Verejne kritizujú svojich politických oponentov. Veď prečo nie? Je demokracia. Popri tom sústavne zužujú, ako to dokazujú aj pokusy o zoštátnenie denníka Smena, priestor pre iné názory. Verejná kritika politickej opozície vládnymi predstaviteľmi a jej štedrá interpretácia v denníkoch podobnej orientácie, v ktorých sedia vo väčšine prípadov bývalí komunisti, ako je to napríklad v čitateľsky neúspešnom denníku Lúč v Košiciach, to je dnes akási verejná výzva k odplate. A prednedávnom za podivuhodných okolností zrazilo v Trebišove nákladné vozidlo pána Stanislava Hadača, ktorý niekoľkokrát vystúpil na košických konferenciách o zločinoch komunizmu. Mal na to morálne právo, veď v komunistických žalároch strávil vyše 10 rokov. V Banskej Bystrici iba celkom nedávno pre zmenu spôsobil zatiaľ neznámy páchateľ šéfredaktorovi denníka Smer dnes Ivanovi Bačovi vážne zranenie na hlave úderom obuškom.
0: V rozhlasovém archivu můžete také najít zprávu o tom, že kvůli domácí situaci si mnoho Slováků vyřizuje vystěhování do České republiky. Pustíme si ještě jednu ukázku z komentáře Jána Béra. Je stejně jako ta předcházející z prosince 92, kdy už společnému státu Čechů a Slováků zbývaly poslední dny. Řeč bude opět o podivné situaci na Slovensku. Bér komentuje špatný obraz slovenské části federace v zahraničí.
4: V souvislosti so zlým obrazom Slovenska vo světě pozastavil sa Michal Kováč pri tom, že si špiníme do vlastného hniezda, keď o ministrovi Dušanovi Slobodníkovi sami šírime fámy pripomínaním jeho fašistickej minulosti. Podľa rečníka ďalšia chyba pri vytváraní zlého obrazu sa robí predkladaním problému Trnavskej univerzity. A nikto nehovorí o tom, že túto univerzitu finančne podporuje milionár Sereš, ktorý je židovského pôvodu. Neviem nič o tom, kto všetko prispieva na fond Trnavskej univerzity, ale som úprimne rád, že to tak vôbec je, lebo podporovať ju predovšetkým má slovenská vláda. Neviem však, či je medzi jej podporovateľmi aj americký milionár Sereš, ale je šokujúce, ak niekomu, v tomto prípade vysokému federálnemu politikovi, vadí židovský pôvod. To isté prekáža v prípade 168 osôb šéf-redaktorovi pražského týždenníka Politika Jozefovi Tomášovi, ale je práve kvôli tomu braný na trestnú zodpovednosť. Predsedovi federálneho zhromaždenia Michalovi Kováčovi to nehrozí. Jeho výrokom sa nebude zaoberať ani imunitný výbor federálneho zhromaždenia, ktoré onedlho zanikne. Je však dobré, že sme ho vďaka práve tomuto výroku bližšie spoznali. A je dobré, že sa tak stalo ešte pred voľbami prezidenta. Neviem, či by takýto reprezentant samostatnej Slovenskej republiky zviditeľňoval Slovensko tým najsprávnejším spôsobom.
0: Tady jenom doplním, že Michal Kováč se po vzniku samostatné Slovenské republiky skutečne prezidentem stal.

0: Zpíval v roce 1992 Richard Miller. Co se týče samotného rozdělování České a Slovenské federativní republiky, překvapivě lehké to bylo. V srpnu se premiéři obou republik domluvili, že do konce roku společný stát končí. V listopadu byl schválen zákon o zániku federace. Na faktické rozdělení bylo skutečně málo času. Ano, několik let se obě země dohadovaly kvůli pohraničním obcím, ale jinak to proběhlo vcelku hladce a rychle. Zvlášť, když si to srovnáme třeba s tím, jak dlouho trval Brexit. S krvavým dělením Balkánu nebo některých částí Sovětského svazu se celý proces už vůbec nedá srovnat. Jak to, že všechen ten společný majetek a správa země se rozdělili tak hladce? Ptám se opět Jana Rychlíka.
1: Uvědomme si, že od kompetenčního zákona z 12. prosince 1990 skutečně většina těch kompetencí přešla na republiky. Čili té federaci zůstávalo strašně málo, to nebylo tak těžké. Kdyby to byl centralizovaný stát pořád, tak by to těžké bylo, takhle ne. Protože společné zůstávalo co? Armáda. To problém nebyl, protože Slovensko tvořilo východní vojenský okruh, čili stačilo velitelství, které bylo v Trenčíně, vypojit ze závislosti na ministerstvu, na generálním štábu v Praze a propojit ho na nově zřízené ministerstvo obrany v Bratislavě. Finance na rok 1993 se nepřipravoval už rozpočet, takže tam nebylo co řešit. To je mimochodem další argument. Ten stát by nemohl existovat, protože neměl rozpočet. Bez rozpočtu žádný stát existovat nemůže. No a zahraniční politika, Slovensko od roku 90 má ministerstvo mezinárodních vztahů, to znamená, navazovalo si vlastní kontakty. Takže nebylo to tak obtížné.
0: I sám Jan Rychlík byl u dělení jednoho segmentu společného majetku. Tehdy pracoval v ústavu TG Masaryka, dnešním Masarykově ústavu Akademie věd.
1: Já a další kolegové jsme se podíleli na archivní rozluce. Ale ani tam to nebyl problém, protože odborník s odborníkem se dohodne, jak do toho začnou mluvit politici, je zlé. Dohodli jsme se velice jednoduše, že prostě všechno zůstane tam, kde to je a pořídí se kopie, což na rozdíl od roku 1918 dnes technicky je řešitelné. To ministerstvo zahraničí samozřejmě bývalé federální se přeměnilo na ministerstvo zahraničí České republiky, archiv zůstal v Praze, na Slovensku se dali některé historicky významné teda dokumenty, které se vztahují třeba k Štefáníkovi nebo tak, ale jinak oni tam měli zřízenou kancelář a mohli si kopírovat, co chtěli a odvezlo se to do Bratislavy, takže dokonce mně se stalo, že někdy 2012 jsem chtěl, aby mě zpřístupnili některé materiály. Z Prahy jsem dostal odpověď, že je na to teda klauzura 30 let. No a když jsem se obrátil do Bratislavy, tak jsem zjistil, že jsou tam kopie a dali mě to bez problému.
0: Mimochodem podobným způsobem se dělil i archiv Československého rozhlasu. Když jsme u rozhlasového archivu, v dochovaných nahrávkách z posledních týdnů Společné republiky jsem jednu spornou záležitost přece našla, a sice Československé aerolinie. Na rozdíl od současnosti to byla docela prosperující společnost, která létala i na dálkových linkách. Slovenská strana žádala podíl jejího majetku v poměru 1:2. Tento požadavek byl dost problematický, vysvětloval opět v Radioforu na začátku prosince 92 Ivan Heidler z ČSA.
2: Ano, já myslím, že by bylo především dobré se podívat trošku do historie. V roce 91 sama slovenská strana iniciovala převod státního podniku ČSA z federace na české ministerstvo. To znamená, ČSA se vlastně stalo podnikem českým. Ano, tak to je jako první taková důležitá záležitost. A potom začala probíhat privatizace a privatizace probíhala tím způsobem, že se vlastně privatizuje jako český podnik. Za účasti samozřejmě i slovenských účastníků, jenomže ten podíl slovenských účastníků už potom odpovídal podílu tržeb. Takže v současné době ČSA je akciovou společností, českou akciovou společností, kde 49% akcí patří Fondu národního majetku České republiky. Něco okolo 38% patří Air France a Evropské bance pro evropský rozvoj. To znamená, že ČSA je vlastně akciovou společností převážně českou a ještě bych teda jednou zopakoval, že tuto iniciaci vlastně způsobila slovenská strana, takže z hlediska právního je to naprosto v pořádku. Jak to bude dál s akciemi Fondu národního majetku, které patří České republice, ČSA navrhuje, aby část těchto akcí byla převedena na Slovensko. Otázka je podílu těchto akcí. Samozřejmě ČSA navrhuje takový podíl, který by odpovídal tržbám na Slovensku. Ale když si třeba představíme, že 95% veškerých tržeb vlastně pochází z Prahy a těch 5% z Bratislavy přibližně, tak tomu by měl asi odpovídat ten poměr těch akcí. Ano. Samozřejmě můžou být požadavky různé, ale trošku jsou spíš politického charakteru, než bych řekl ekonomického.
0: Další komplikovanou záležitostí byla kupónová privatizace. První vlna se uskutečnila v roce 1992. Lidé si prostřednictvím kupónových knížek v hodnotě 1000 korun mohli zakoupit akcie státních podniků. V rámci rozdělování republiky přišla slovenská strana s tím, že chce pozdržet výplatu dividend akcionářům alespoň do dubna příštího roku. To by ale prodloužilo termíny ukončení privatizace. Akcionářská práva by tak zůstávala na Fondu národního majetku a zbytečně by ho to zatěžovalo. V nám už známém pořadu Radioforum si o tom s předsedou Fondu národního majetku Tomášem Ješkem povídal redaktor Ladislav Doležal.
3: Co vlastně motivuje slovenskou stranu k této obstrukci?
4: No, já bych to nenazval obstrukcí, to je spíš taková, řekl bych, makroekonomická úvaha, která spočívá v tom, že by slovenská strana ještě dividendy za rok 92 ještě nevyplatila budoucím akcionářům a ponechala ve Fondu národního majetku a tyto peníze použila ještě v duchu starého centrálního plánování.
3: To se jedná o tak vysokou částku, že na tom mohou mít zájem?
4: No to víte, že jo, to jsou vlastně zisky všech akciových společností, které jsou zařazeny v kuponové privatizaci. Samozřejmě některé ty akciovky budou mít malý zisk, některé však velký zisk, ale je to významná částka samozřejmě.
0: Po rozdělení státu Slovensko od kuponové privatizace ustoupilo.

0: Hagen Baden a Hra na stát. Další písnička z roku 1992, ve kterém se nejen rozdělovalo, ale také chystal nový státní útvar, Česká republika. Ta pochopitelně potřebovala ústavu. Jak už jsme říkali, jedním z těch, kteří se na její přípravě podíleli, byl i Daniel Kroupa. Moje otázka na něj byla jasná. Jak to, že jste ústavu nové České republiky stihli v tak krátkém čase?
1: Pokud se týče té ústavy, tak my jsme 2 roky vlastně přemýšleli o uspořádání státu, takže alespoň moje politická strana tehdejší měla velmi jasnou představu, čeho chce dosáhnout. A paradoxní bylo, že všichni ostatní to chtěli jinak. Ale výsledek byl podle našeho projektu. A nyní ústavní historici ústavního práva si pořád kladou otázku, jak je možné, že vznikl dvoukomorový parlament, když ho nikdo nechtěl. Nechtěl ho Havel, nechtěl ho Klaus, nechtěl ho sociální demokraté, ti byli tenkrát slabí. Vlastně ani lidovci potom nijak netoužili a nakonec se to podařilo. Ona tam sehrála samozřejmě roli snaha federálních poslanců nestratit mandát a přejít z federálního shromáždění do Senátu, což jsme zase nechtěli my. A vůdčí postavou byl Václav Benda, který na jednání té vládní ústavní komise hned na prvním zasedání, když nám právní experti předložili svůj návrh ústavy, tak se nad ním rozčílil. Já jsem to odmítl, říkal jsem, tohle my nechceme, my chceme dvoukomorový parlament a parlamentní systém. No a Václav Benda se rozčílil, křičel na ně a ten návrh jim hodil zpátky a začali jsme od nuly, tedy jednotlivými kroky, jednotlivými zásadami a teprve pak se psalo paragrafové znění. Ta práce byla poměrně rychlá, ale nedá se říci, že byla zbrklá, protože jsme potom s různými lidmi modelovali situace, které mohou nastat a hledali jsme slabá místa té ústavy a za těch 30 let, bych řekl, jsem prakticky nenarazil na nic, o čem bychom tehdy nediskutovali. Lhůty prezidentského rozhodování, nemáme tam dát natvrdo lhůty, ať jsme namodelovali situace, ve kterých by ty lhůty zase způsobily nějaký ústavní pad. Rozhodovací procesy jsme procházeli, aby neměli slepé uličky. Volbu prezidenta třeba ve federálním shromáždění vypracovali ústavní experti návrh volby prezidenta. My jsme v tom odhalili prostě slepé uličky, že ten prezident by vůbec nemusel být zvolen. Já jsem tehdy obcházel výbory a náš návrh řešení jsem vyzdvihoval oproti tomu a maloval jsem tam těm poslancům, jak teda vlastně je to chybně ten systém promyšlený. Ústavní právníci uznali chybu, no a vyřešili to tak, že prostě převzali naše řešení. Ta ústava České republiky, já bych řekl, přesto jak vznikala rychle, tak ono výhodou bylo, že se ze hry vyloučili ti takzvaní ústavní experti z minulého režimu, kteří pak tu ústavu dlouhá léta tedy pomlouvali a zlobili se, že nebyli u toho. Ale pro nás bylo prostě nemyslitelné, aby teda právníci, kteří se podíleli na zákonech v 50. letech, kteří připravovali Novotného socialistickou ústavu v 60. letech, pak dělali 68., pak se zase obrátili a pracovali pro Husáka, tak aby tihleti lidé se podíleli tedy na přípravě ústavy. Důsledkem toho bylo, že ti právníci, kteří byli členy jako experti té komise, tak vlastně byli schopni se poměrně snadno a rychle dohodnout.
0: A co Češi? Co obyvatelé české části federace? Jak ti se těšili nebo netěšili na nový stát? Pamětníci si možná vzpomenou, že převládal názor, ať si Slováci jdou, když chtějí, aspoň se konečně budeme moci v klidu pustit do toho, co nám přijde důležité. Zároveň ale, marná sláva, mnozí cítili nostalgii. Pamatuji si, jak to bylo zvláštní, když první minuty nového roku 1993 přivítala, tak jako obvykle, hymna, jenže zkrácená, zatím trochu rozvleklým Země česká, domov můj, najednou podivně chyběla oživující slovenská část. O nostalgii mluvili také poslanci na posledním zasedání Společného federálního shromáždění 18. prosince 1992. Redaktorka Petra Tobišková si tam pozvala k mikrofonu tehdejšího poslance Michaela Kocába.
2: Nechávám průchod té nostalgii, kterou mám po tom, že jsme vlastně nezvládli, že jsme nezvládli tu šanci, kterou jsme dostali po 18. listopadu. Já vzpomínám, jak jsme asi před třemi, dneska už skoro 2,5 roku je to, kdy jsme seděli s panem prezidentem v prezidentském salonku, kdy pan prezident přinesl návrhy na změnu názvu státu, vypuštění slova socialistické. Tehdy začala pomlčková válka, dneska skončila. Že?
0: Do rozhlasu mluvil také poslanec Igor Němec.
3: Teď už tady vládne taková oslavující atmosféra, ale mohu se vás zeptat na vaše pocity při posledním odeznění v československé hymny na půdě Československého federálního shromáždění?
4: No tak všichni jsme se rádi, že to dopadlo tak, jak dopadlo, poklidnou cestou, ale na druhou stranu je nutno říci, že důvody k oslavám, jako podle mého názoru, aspoň já hluboko necítím.
3: Co byste popřál budoucím republikám do vínku a co si myslíte, na co by se občané obou budoucích republik měli v příštích letech zaměřit?
4: Tak já bych jim popřál, aby skutečně ten začátek, hlavně začátek, zvládli úspěšně, aby nešlo k nepředvídaným komplikacím. A co bych popřál České republice, a to je takové to moje trochu vnitřní přání a souvisí s mojí funkcí, aby proces transformace společnosti a ekonomiky, aby probíhal s důvěrou občanů.
0: Z dochovaných archivních nahrávek je také patrné, že Češi tehdy na konci posledního roku společného soužití debatovali o tom, proč se to všechno vlastně stalo, kde byla chyba. Převládal názor, že na slovenské straně. V Radioforu se francouzský historik narozený v Praze, Jacques Rupnik, pokusil vysvětlit, proč se Češi a Slováci rozešli.
5: Jsou to příbuzní, ale kteří se vlastně neznají. Pak zjistí, že vlastně v těch klíčových momentech, ať už je to rok 38 nebo rok 68, tak vlastně jim nejde o to samé. Nebo každý má svoje vlastní priority. Jo? Že slovenský národní zájem a česká demokratická tradice nejdou vždy dohromady. No a výsledek je samozřejmě, že po revoluci z roku 89 se toto znovu projevilo. Či tato jinost, ale to nutně nemuselo vést k rozdělení státu. Muselo se jenom s tím počítat a myslím, že to mnozí zde v Praze podcenili. Možná, že se měl od začátku chápat, že jsou to dva národy, že jsou jiné a hned postavit tu důležitou otázku, za jakých podmínek jsou ochotni žít spolu. Já myslím, že dlouho se tato otázka naplno neřekla. Řekla se naplno až po červnových volbách, až když teda vyhrál Mečiar na Slovensku a Klaus v Čechách. A pak už svým způsobem bylo pozdě, protože svým způsobem už šlo jenom o to, za jakých podmínek se provede ten rozvod.
0: Co na to Daniel Kroupa? Bylo možné rozvodu zabránit?
1: Já se domnívám, že se to dalo a mělo udržet, protože jedna věc je etnický národ a druhá věc je národ politický. A po vzniku Československé republiky v roce 18 vlastně nikdo z těch vůčích politiků, ani ty velké postavy, jako byl Masaryk, si neuvědomili v plné míře, že teď nejde o to pokračovat například v česko-německé válce, ale že je třeba budovat společný politický stát. Masaryk hodně přemýšlel o demokracii, ale nikdy nevypracoval žádnou politickou filozofii, která by promýšlela povahu státu. Stát pro něj bylo cosi umělého v té tradici německého myslitele Hertra.
0: A jak to vidí historik Jan Rychlík? Měl společný stát Čechů a Slováků nějakou šanci?
6: Je fakt, že možnost zániku toho státu byla zakomponována už do jeho vzniku, protože to bylo spojení dvou národů v podstatě dotvořených. Sice na Slovensku ten národní vývoj v 19. století je velice komplikovaný, ale Masaryk ho podcenil. On zašel velice daleko. To není tak, jak jsme se tady učili ve školách, že oni stáli na pokraji národní záhuby a Češi je zachránili. To je nesmysl. Čili bylo mnohem pravděpodobnější, že nedojde k vytvoření nějaké teda vyšší kvality spojením Čechů a Slováků, ale že tady budou dva plně dotvořené národy a to je prostě nás téměř přírodní zákon. Žádné mnohonárodnostní státy nejsou stabilní, všechny se rozpadají. A já tvrdím jako etnolog, což byla moje první specializace, já jsem etnolog a historik, tak já jsem přesvědčen, že každý národ vlastní dynamikou spěje k vlastnímu státu, byť si to lidé nemusí hned uvědomovat. Ale zpětně, když se na to podíváte, tak to tam najdete. To znamená, já tím neříkám, že Československo se muselo rozpadnout, to bychom se dostali na pozice marxismu o nějakém teda historickém vývoji, který jde tedy od jedné společnosti ke druhé a kde je to dáno. Nic takového neexistuje, protože dějiny tvoří lidé a lidé mají svobodnou vůli. Ale můžeme vždycky říci, že nějaká varianta vývoje je pravděpodobnější než varianta jiná. A pravděpodobnější bylo, že jednou, neříkám, že to muselo být 31. prosince 1992, se Československo rozdělí, než že se nerozdělí. Nepochybně větší znalost slovenských reálií mohla na pomoci, alespoň dočasně, nějaké soustátí udržet. Jestli by se podařilo trvale zachránit Československo, to s odstupem toho, jak vidíme, jak dopadly jiné mnohonárodnostní státy, si troufám říci, že asi ne.
0: Abychom snad nekončili s pocitem zmaru, pustíme si na úplný závěr poslední nahrávku z rozhlasového archivu. Jde o rozhovor se slovenským historikem Ondrejem Richardem Halagou, který mohli posluchači slyšet 29. prosince 1992. Ondreje Halagy se rozhlas zeptal, co dobrého nebo špatného společný stát Slovensku přinesl.
7: Prevážně pozitiva, predovšetkým hněď existencia Slovenska, veď to nikdy nebylo. To území je administratívna stránka, teda vymedzenie, administratívne vymedzenie Slovenska, to je úplne novum, to je vec Československa. Nikdy predtým to neexistovalo. A do toho celku vpojenie východného Slovenska, no to je absolútne novum. To bez Československa by vôbec nikdy nebolo. Lebo však tu nabola aj spisovná reč v žurnalistike, v kalendáru a iných publikáciách, to sa písalo len východoslovensky. Takže to len vďaka vzniku Československa vytvoril sa pojem Slovensko a Slováci. Vlastne aj Slováci, doslovne, pretože ani Stredoslováci sa necítili v 18. roku Slovákmi. Ja som tam žil, v Banskej Bystrici a inde. A proste, keď sa zotmelo, keď už sa spoločnosť zišla večer, tak to sa besilgetovalo po maďarsky, aj v Banskej Bystrici, aj kdekoľvek inde. To patrilo k bontónu. A práve, čo sa týka toho bontónu, tak v Československu vidím teda veľký prelom v myslení Slovákov, pretože donesli to západné ponímanie demokracie. To je to dôležité u nás, tento prelom sociálny, názorový, to bol oveľa závažnejší prelom ako ten čisto jazykový, národný.
0: To je z dnešního Tématu Plus, ve kterém jsme si povídali o tom, jak Češi a Slováci odcházeli ze společného státu všechno. Technickou stránku pořadu zajišťoval Jan Brauner, režii měl David Hertl a od mikrofonu zdraví a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
8: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na kyjevskou oblast. Kanoista Kratochvíl byl na mistrovství světa vodních slalomářů třetí, teď jsou na trati ženy. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se

0: aktivní už od roku 1997.
1: Bývalý ministr dopravy a současný předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil, se současným návrhem ale podle něj neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisu z jednání. Ruský raketový útok v ukrajinské kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky, informoval o tom generální prokurátor kyjevské oblasti.
2: Ukrajinská generální prokuratura zahájila dvě trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Kontakt Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východoukrajinského Sloviansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Brno chystá pravidla pro umisťování výdejních boxů přepravních firem nebo e-shopů. Připravila je kancelář architekta města Brna, teď je projednají úředníci a politici. Kancelář zároveň spočítala, že ve městě je na 700 boxů. V širším centru by podle návrhu architektů už neměly být žádné v ulicích, ale naopak uvnitř domů. Příklad špatné praxe přidává vedoucí oddělení veřejného prostoru kanceláře architekta David Zajíček.
3: Úplně typické umístění je v trávníku, metr, dva metry od chodníku, bez jakékoliv zpevněné komunikace, nebo je tam cestička, která je prostě křivá a rozpadá se a nutí v podstatě klienty, aby chodili blátem.
1: Kanoista Lukáš Kratochvíl zajistil Česku na mistrovství světa vodních slalomářů 5. medaili. V kategorii C1 skončil 3., když na vítězného Španěla Trabeho ztratil sekundu a 61 setin. Právě teď jsou na trati v americké Oklahomě ženy. Do finále prošly i Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Podrobnosti nejen o výkonech českých reprezentantek přidá ze zámoří reportér Jan Suchan.
4: Tereza Kneblová je po 7 finalistkách v čele mistrovství světa o 2,69 sekundy před obhájkyní zlata polskou Zvoleňskou. Morenová dostala 50-sekundovou penalizaci za špatné projetí branky číslo 4 a je na poslední 7. pozici. Zbývá 5 finalistek. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Může z toho být další česká medaile po bronzovém Lukáši Kratochvílovi z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Neprůjezdná D6 na Chebsku a nehoda u Trutnova. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu je za sjezdem na Kinčperk nad Ohří neprůjezdná. Na 149. kilometru u odbočky k Molce havarovala dodávka. Oběd to jde sjezdem z exitu 146 buď přes Lipoltov nebo Kinčperk a Nebanice. Na silnici 37 na výjezdu z Trutnova do Jaroměře havarovalo osobní auto. Je to za obcí Střítež, následky omezují průjezd a to v obou směrech se vytvořily zhruba půlkilometrové kolony. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Rousínov zůstalo značení. Kilometr 217,5 v odstavném pruhu bliká šipka, jsou tam taky kužely, auto, které tam stálo, je už pryč. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra má být slunečno, čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 21. To byly zprávy.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Několik dní po sametové revoluci založil malou softwarovou firmu. Ta je dnes jedním z největších evropských dodavatelů firmních IT řešení. V Česku stojí třeba za e-receptem, patří produkty jako e-doklad nebo dotykačka. Loni měla jeho firma obrat skoro 6 miliard korun.

0: A co je možná ještě důležitější, provozní zisk byl skoro miliarda. Delegujte a jezděte vypnout, zní jeho recept na úspěch. Krom podnikání je ale také fotograf a jezdí pravidelně například fotit na Rally Dakar. Mým hostem ve studiu je Martin Ziegler. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
2: Hovory.
0: Mně se, pane Cíklere, líbí ta vaše věta, delegujte a jezděte vypnout. Můžete si dovolit tento přístup po 36 letech ve firmě? Nebo jste si to mohl dovolit i v prvních letech, když jste budoval společnost?
1: Tak já jsem měl první roky jako hodně těžký, protože budujete společnost, budujete v 90, kde sice řada lidí dneska tvrdí, že ten biznis byl podstatně jednodušší, ale já si myslím, že byl možná i těžší než dnes. Začínal jsem sám, že první dva roky jsem byl úplně sám, kancelář jsem měl v Lužnici, takže žena mě milovala, protože jsem do tří dvána úplně klidně jako programoval a popravdě dneska si užívám vnoučátka, protože díky tomu pracovnímu nasazení vlastně jsem vlastní děti tak nějak jako těma šestnáctkama možná lehce ušidil svoji přítomnost.
0: Je to tak, že dobrý manažer musí minimálně v těch začátcích chodit do práce jako první a odcházet jako poslední, aby šel příkladem a aby potom po těch letech, kdy už firma funguje, aby mohl delegovat a umět odjet třeba i na nějakou dobu na dovolenou?
1: Já si to úplně nemyslím. No, já si myslím, že dobrý manažer musí odvíst dobrou práci. A myslím si, že úplně jedno, kdy to dělá. Na druhou stranu, pokud máte člověka, který vám přijde do práce v 10 a odchází ve 12, tak to asi taky není úplně dobře. Jo. Ale že by tady platilo nějaký reverzní japonský pravidlo, že šéf musí být první v práci a poslední odcházet, to určitě jako neplatí.
0: Vy jste původně programátor, už jste to tady zmínil. Řekl byste, že to vedení lidí nebo vedení velké společnosti, a vy jste v řadě v zemí a zmínil jsem tady ten obrat a ty tržby, že se to dá naučit? A nebo prostě na to člověk musí mít buňky a potom už se učit metoda pokus omyl a chybami vlastními?
1: Já jsem si dlouho myslel, že se to jako dá naučit, ale popravdě v poslední době, jak tak chodím po těch akvizicích a dostávám se do firem i jako mentor, tak si myslím, že trošku toho jádra v sobě musíte mít a potom už se naučíte pár těch triků, jak s tím jako dobře zacházet, ale pokud jste jako těžký introvert, tak si myslím, že z vás nikdy nebude jako hodně dobrý manažer, protože manažování je primárně práce s lidmi.
0: Mám pocit, že v Česku se úplně neumíme sami sebe pochválit, ale já bych vás o to rád poprosil. Co ve vás z toho jádra, toho dobrého manažera je? Co je podle vás ta vaše silná stránka?
1: Já si myslím, že se to dá zobecnit trošku šířeji. Ono se vždycky říká, že jaký pán takový král, nebo že ryba smrdí od hlavy a podobně. A pro mě to je jako naprostá pravda. Když přijete do firmy, která vám přijde taková seriózní, všechno v pohodě a tak dále, tak nakonec zjistíte, že nahoře sedí šéf, který je vesměs jako normální a chová se jako člověk a je úplně jedno, jako kolik peněz má v bance. Jo, a naopak, jako jo, že pokud někdo ze sebe dělá něco, co vlastně ani jako není, tak jako to dělá potom i celá ta firma. Jo, to znamená, když bych to bral jako třeba z pohledu zaměstnance ucházející se do práce, tak u mě první na to se podíváme, jako tak kdo sedí nahoře v té firmě. A pokud tam sedí někdo, kdo vypadá zdánlivě normálně, tak si říkám, aha, ono asi i ta firma bude normální.
0: Vy říkáte, že základem úspěchu v podnikání je, aby vaše zaměstnance ta práce bavila, aby to dál přenášeli na zákazníky. Ale platí tady taky to, že ryba smrdí od hlavy, že vás to musí bavit, aby to bavilo vaše kolegy?
1: Mě to jako strašně baví celou tu dobu. Na druhou stranu, já jsem několikrát ve své práci udělal takový zásadní kolo toho, čas, úplně si to jako změnil tu práci, že já jsem začínal jako programátor, to jste říkal. A po několika letech programování jsem jako pochopil, že buď někdo tu firmu bude řídit, a asi bych to měl být já jako vlastník, nebo budu dál programovat a budu tam mít těch 10 lidí, co jsem měl v té době a už někoho nikdy nikam nevyrostem. Takže jsem víceméně pověsil programování na hřebík a šel jsem se věnovat managementu. A takových nějakých, řekněme, životních přesmíček jsem udělal několik a možná díky tomu je Safer tam, kde je dnes. Takže mě práce hodně baví.
0: Když člověk čte zprávy o vás a o vaší firmě z posledního roku dvou, tak se tam dočítáme o 100 milionových akvizicích, o tom, že rostete teď každoročně zhruba o třetinu, o tom, že jste loni jenom o pár milionů v té EBITDě nepřekročili tu pomyslnou miliardu, pokud je to správná informace, pokud jsme se to správně
1: učili. Jde o to, jak to počítáte, protože v absolutním čísle jsme ji překročili. Ale když konsolidujete a koupíte nějakou společnost třeba v listopadu, tak se vám do té EBITDy započítá pouze tím listopadem a prosincem. No, takže pokud jedu to úplně čistě formální konsolidací, tak jsme úplně těsně pod miliardou. Pokud jedu v absolutních čísle, tak jsme nad.
0: Tak dokonce je tím spíš. Každopádně já jsem chtěl směřovat k tomu, že i v nějakých rozhovorech s vámi z poslední doby se vás ptali, jako jestli po těch 630 letech podnikání byste už nepomýšlel na důchod a jestli se vám nechce firmu prodat, předat. A vy říkáte, že ne, že vás to pořád baví, že o tom nepřemýšlíte. Tak právě jsem přemýšlel, že musíte mít pořád v sobě ten motor, že v tom musíte vidět ten smysl a že možná to se potom přenáší na vaše kolegyně a kolegy.
1: A to jsme zpátky u toho delegování, protože já mám strašnou kliku na lidi kolem sebe. Když se podíváte do Safeforu, tak prostě zjistíte, že na těch level pozicích fakt jsou jako lidi, kteří jsou lidsky dobří a prostě vím, že se o ně můžou přijít. Tyhle ty lidi taky občas někdy vypadnou z té práce. Vy jste zmínil ten můj Dakar, tak já prostě v lednu vypadnu, jako strávím tam někde 3 týdny, víceméně nejsem na mailu dost často. To nejsem na sociálních sítích prostě a podobně vůbec k dispozici. A ono to funguje, ten Safeford prostě funguje dál. Safeford je fakt jako o lidech. Jako
0: je nějaká červená linka na vás, že by váš třeba nejbližší spolupracovník měl nějaký emergency kontakt, že by věděl, že kdyby se něco opravdu pokazilo, takže vás zastihnou i na rally.
1: Je, ale je to o tom, jako oni mě zastihnou, jo, ale když sedíte prostě za volantem auta a řídíte se stovkou pouští, i tak když máte ten signál, tak prostě stejně nic řešit nemůžete. To jako nejde.
0: Ještě k tomu delegování. Říkáte, že máte štěstí na lidi, ale mně se xkrát stalo, že třeba na nějaké větší akci, kde jsem nespolupracoval se svým týmem, ale třeba s nějakýma dalšíma lidma, jsem prostě někomu věřil, že něco bude odvedeno tak, jak má, nebo člověk v mé branži se často musí spolehnout i na různé technické složky, na zvukaře, osvětlovače, kameramany. No a ne úplně vždycky, když člověk si je nemůže vybrat, tak ne úplně vždycky se to povede. A já to potom nesu hodně těžce, protože já jsem ten, kdo je za to zodpovědný, já jsem na tom pódiu, nebo za tím mikrofonem, nebo před tou kamerou. Takové zkušenosti, ale předpokládám, máte taky.
1: Mám jako spoustu takových zkušeností a teď samozřejmě je otázkou toho, jestli ten člověk, kdo, řekněme, to způsobil, to dělá každou chvilku, nebo to udělá jednou, že jo, to je o tom learning momentu, když uděláte chybu jednou a poučíte se z toho a příště ho neuděláte, tak je to vlastně learning moment. Pokud tu chybu děláte dnes a denně, tak jste na vyhození, jako jo. Může se stát nějaký vliv, že on třeba ve vašem případě já nevím, vypnou prout, u nás tak něco nemusí, prostě nejde to, jo. Můžou být chyby třeba i takového méně jednoduchého typu, jakože třeba jste dodavatelem někde, kde si ten člověk, který od vás je zodpovědný za ten projekt, nesedne s tím člověkem, který za ten projekt zodpovědný na straně toho zákazníka a přestože jako dáno je všechno běží v pořádku, tak vlastně ta emoce to celý jako rozbije a vy máte jediný možný řešení, že vlastně toho svého trenéra projektového šéfa vyměníte za někoho jiného, který si s ním prostě třeba sedne, nic jiného s ním dělat nemůžete a ani tam nemusí být žádný racionální důvod.
0: No ale poraďte mi, jako zkušený, úspěšný manažer, stalo se nám na jedné akci, že já jsem byl takový nervózní, protože my jsme nekomunikovali přímo s těmi hosty, které já jsem tam potom zpovídal a prosil jsem moji produkční, ať to přece jenom ověří. A ona mi říkala, jsme tady hosté, věř tomu, bude to fungovat, je to velká akce. No stalo se to, že ti hosté třeba nedorazili, kdy měli a nebyli tak nabrýfovaní, jak měli. A já jsem mi říkal, vidíš, proto jsme to přece jenom měli mít my pod kontrolou. A byl jsem naštvaný, že jsme vlastně tu práci delegovali na někoho externího. Byla to chyba, nebo jak se v tomhle pohybovat?
1: Tak já neznám detaily tam toho, co vy popisujete, jako, takže nedokážu říct ten konkrétně jako příklad, jo, ale samozřejmě
0: ten obecný princip
1: to mistrovství improvizace je důležitý. Na druhou stranu, jako, když se na něco mohu připravit, tak se na to prostě připravím. Jakože třeba na dnešek jsem šel zcela nepřipravený.
0: No a zatím to jde, ne?
1: Zatím to jde, no.
0: To jsem já, říká podnikatel, šéf firmy Safeford Martin Ziegler, který je mým dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Žijeme v chaotickém světě plném polikrizí, to je bohužel klišé, ale je to pravda. Vy říkáte, že když se můžete na něco připravit, tak se na to připravíte. Jde se ještě připravovat na ty turbulence v tom dnešním světě, protože jeden den se probudíte a něco udělá Donald Trump, druhý den přijde pandemie, třetí den přijde ruská invaze na Ukrajinu a tak dále. Můžu pokračovat?
1: Hele, já si myslím, že takovéto krize jsou především příležitosti. Jestli mám teda uvíc jeden příklad za všechny, tak my jsme si pořídili pokladní systémy a s nimi jsme šli do Polska týden před covidem. A já jsem si tedy říkal, že to byla jedna z těch největších, konkrétně mých manažerských chyb. Nemohl jsem teda samozřejmě vědět, že bude covid, jako, a že jsme prostě vyhodili peníze komínem. A nakonec se ukázalo, že při drobné změně toho setupu se z celého Polska stála velká příležitost i při covidu. A to znamená, pokud na to půjdu tady touhle s tou filozofií, že prostě když se něco špatného stane, tak se to vlastně stalo úplně všem v tom biznisu. A to znamená, kdo nejrychleji dokáže zareagovat nějakým řešením na tu situaci, a to je jedno, že to řešení třeba je, že z toho vycouváte, nebo že uděláte něco úplně jinak, ono to jako pojme, tak ten vlastně z toho obrovského průšvihu, který se stal, dokáže vytěžit pro sebe výhodu. A je potřeba se to vždycky říct, že ta krize. A to znamená nepanikařit, zastavit se, zamyslet se, a je vysoce pravděpodobný, že z té změny toho paradigmatu, ať už se stalo cokoliv, může vzniknout něco, co vám vlastně v tom biznisu může pomoct.
0: Zaujala mě jedna vaše věta pro Wired z rozhovoru, kdy jste právě mluvil o tom, jak se přizpůsobujete, jak řídíte firmu v tom rozkolísaném světě. A vy jste řekl, koupili jsme si dobrou buzolu a ta nám ukazovala, kde je sever. Byl to mix správných rozhodnutí, trochu štěstí a racionální uvažování. Něco jsme dokázali odhadnout, něco vůbec. Konec citace. Co je to tou dobrou buzolou? Pro co je to metafora?
1: Tou dobrou buzolou je takový nějaký, řekněme, mix právě ty trochu štěstí, trochu dobrý úvahy, trošku mít něco za sebou, mít něco naskákaný, prostě vědět, kam se posunout a hlavně zareagovat rychle.
0: Platí možná další otřepané klišé, že štěstí přeje připraveným?
1: Určitě platí. Určitě platí.
0: To, že vždycky přemýšlím u těch dobrých rozhodnutí, a když jste zmiňoval o tom, že je to ten mix, že tam je jako velmi tenká ta hranice, že to rozhodnutí velmi snadno a velmi lehce z toho dobrého se může překlopit na to špatné, a když se těch problémů naskládá víc, tak
1: já si myslím, že to je úplně jinak. Já si myslím, že v té manažerské praxi je mnohem důležitější udělat nějaké rozhodnutí, než neudělat žádný rozhodnutí. No? A to nějaké rozhodnutí klidně může být i špatný. Aha. Jediné, co musíte dokázat, je to, aby těch dobrých rozhodnutí bylo více těch špatných rozhodnutí, jo. Ale pořád ten stav, kdy prostě máte třeba 70% rozhodnutí dobrých a 30 špatných, je podstatně lepší než stav, kdy neuděláte vůbec nic. A vemte si, že jste podřízený nějakého manažera, teď se něco stalo a ten manažer tam stojí, mlčí, kouká na vás a vůbec nic se neděje. Tak změníte zaměstnání, co tam budete dělat, jo. A když ten manažer občas rozhodne dobře, sem tam rozhodne i špatně, ale vy prostě víte, že většinou to, co ten člověk jako řekne, kde je ten směr, kam vede ta buzela, je dobře, tak mu prostě věříte a jdete za ním. Je to strašně důležitý.
0: Takže raději než dlouho váhat, dlouho přešlapovat, tak prostě zaujmout postoj a nést i to riziko, že se ve 30% případů můžu zmílit.
1: Já o sobě říkám, jsem pokerový hráč. Já jako jsem relativně ochotný naskočit do relativně velkého rizika. Čistě z toho důvodu, že mě to vždycky v životě vycházelo.
0: Zajímá mě ale to, když jste řekl zase na druhou stranu, když přijdou ty krize, tak je potřeba se sklidnit a nepanikařit. Jak poznáte ten moment, kdy jste se teda sklidnil, nějak jako snažíte se mít chladnou hlavu, ale potom, aby už to nebylo právě to váhání a přešlapování a nějaká ta paralýza?
1: No tak jako v momentě, kdy třeba ze dne na den přijde covid, tak prostě víte, že se nemusíte rozhodnout řádu hodin, ale že se budete rozhodovat řádu třeba dnů nebo týdnů, že prostě na to fakt jako máte ten čas. Jo. Pak můžou být jako nějaký jiný skutečnosti, jo. Odpochodoval vám server, na kterým prostě jede vaše klíčové řešení, tak prostě jako víte, že to rozhodnutí, co s tím budete dělat, musí přijít jako v rámci jako minut. Jo. A jediný, co tam můžete hrát, je to, jestli to, co se rozhodnete, bude, řekněme, dražší nebo levnější, ale na druhém konci nějaký zákazník, který očekává, že mu to řešení pojede. Jo? Či ten interval se nedá globalizovat, ten je prostě u každého toho řešení prostě jiný. A myslím si, že v okamžiku, kdy stojíte před tím rozhodnutím, tak jestli něco dokážete 100% odhodnout, tak dokážete odhodnout, kolik času máte na to, aby to jakékoliv třeba špatné rozhodnutí přišlo včas. To je celý.
0: Když koupíte firmu další za stovky milionů korun, na co se v té firmě díváte jako první? Nebo co je pro vás to nejdůležitější kritérium?
1: Já jsem strašně rád, když se do té firmy dokážu dostat a podívat se na ty lidi, řekněme, nasát tu atmosféru. Už se mě stalo i to, že jsme si společnost nekoupili díky tomu, že jsme si řekli, že ta vnitrofirmní kultura, která v té společnosti aktuálně je, nám nestojí za ten průšvih, jako když do té firmy prostě vstoupíme a teď se budeme s nějakým způsobem snažit to tam jako odbracet. Jo. Máme rádi takovou tu přátelskou, otevřenou vnitrofirmní prostě kulturu, kdy si lidi navzájem prostě věří a kdy nahoře prostě není despota, který rozhoduje, řekněme, centrálně jako a vůbec jako neposlouchá ty svý podřízený a podobně, protože víme, že tohle kultura jako nefunguje, podle mě, a je taková jako těžce vykořenitelná. Jo, to nějak jako neznamená, že pro nás samozřejmě ten střet těch firemních kultur je tady vždycky a je to vždycky jako velká manažerská výzva to ustát. Každá firma je jiná.
0: Takže atmosféra ve firmě je důležitější než účetní uzávěrka.
1: Je to mix, ale určitě jako za mě to je hodně důležitý.
0: No to znamená, že na to musíte mít čich, instinkt nebo nějakou racionální metodiku, jak to rozpoznáte?
1: Tak to prostě poznáte, no.
0: Takže se nepletete v lidech?
1: Moc ne, dokážu lidi odhadnout.
0: Což se zase vracím k tomu, na co jsem se ptal před chvílí, jestli se to dá naučit, nebo jestli to prostě v člověku je.
1: Jako rozpoznat lidi se určitě naučit jako dá, jako typově, na to je jako celá věda psychologie, já mám dobré trénink z domu, protože nejstarší syn je psycholog a vždycky, když přišel ze školy a divně se ptal, tak jsem pochopil, že si něco nového naučil a teď to na mě testuje, tady tohle. Takže tohle ano, jo, ale to nějaký způsobem to charisma, který vy na ty lidi musíte jako manažer přenášet, to se učí strašně špatně. Jako pokud to technicky v sobě jako vážně od počátku nemáte, tak se to blbě učí. Trošku musíte to mít, jo. Manažer trošku musí být prostě i herec, že jo, protože když to řeknu úplně blbě, jo, tak v nějaký fázi máte vánoční besídku a vy musíte si ty lidi stoupnout a říct jim, že ten rok byl jako super a příští rok bude ještě lepší, jako a nějak to říct jako hezky, že. A když ten herec prostě nejste, tak nedokážete ty lidi vést. Tak, no.
0: Jste extrovert?
1: Tak to se asi musíte poptat někoho jiného, ale možná trošku ano.
0: Protože šlo by to dělat, kdyby člověk jako neměl rád lidi, měl problém předstoupit předně na té vánoční besíce? Nebo
1: já jsem zažil jsem několik manažerů, kteří byli za mě velmi dobří manažeři a neměli to v sobě, jo, ale měli v sobě nějaký to prostě charisma, jo, čili nejde to globalizovat, že pokud prostě nemáte rád lidi, tak budete špatný manažer, ale pokud ty lidi máte rád, tak je to pro manažera obrovská výhoda. Principálně hromada věcí je prostě pro něj jako jednodušší a ty lidi jdou za ním jako dřív, jo. Jo, dá se to vyvážit třeba jako tím, že já vždycky říkám, že je pěkný, že je člověk manažer, jo, ale jako o tom, co dělá, by měl taky něco vědět. Aspoň z rychlíku, jo, nějaký ten helicopter view, jo. A v momentě, když jste introvert, tak si můžete pomoct tím, že prostě o tom vašem biznisu víte fakt hodně. A ty lidi za váma jdou pro ty znalosti, ne pro to, jak umíte komunikovat v té chvíli. Jo, či to je taková jako pomoc. Jo. A tyhle z těch věcí můžete najít mezi manažerma více, jako typově, jo, ale myslím si, že to, že prostě starat mezi lidmi, tak vám vždycky jako manažerovi pomůže.
0: Poslouchal jsem v jednom z rozhovorů s vámi, že si se zaměstnanci tykáte, aby pak nedocházelo k tomu fopa, s kým si tykám, s kým si netykám. Takže to je vaše zkušenost, protože máte politiku tykání ve firmě.
1: To máme, a to už jste slyšela i tu záchodovou scénku, která tam u toho
0: ano, slyšela. Ano. No. Že prostě se to potom stane, že někomu tyknete na toaletě.
1: A pak zjistíte, že to je zákazník, stejně jdete na jednání.
0: Jasně, no tak to možná prolomí ledy.
1: To máte takový small talk dopředu. No,
0: jasně, tak, jasně, no. Tak to jsme se...
1: Ne, ale jak považuji tu tykací atmosféru za dobrou, ty vnitrofirmní kultuře.
0: Nevymstilo se vám to někdy, že to někdo chtěl zneužít a určitě myslel si, že ten vztah je žoviálnější než čistě pracovní?
1: Určitě ne. A je potřeba si říct, že to byl u mě vývoj, pro něž bylo 30, tak jsem byl hodně vykací. Možná byla taková doba prostě. No, ale dneska v podstatě si tykám se zaměstnanci na první dobrou a tykám si se spoustou obchodních partnerů čistě jenom proto, že nám přijde ta komunikace taková jednodušší.
0: Podnikatel Martin Ziegler je mým hostem v Hovorech na Českém rozhlase Plus. Mě ještě zaujalo to, jak mluvíte o AI, o umělé inteligenci, a vy to, pokud jsem to správně pochopil, vidíte poměrně optimisticky, jako jeden z největších game changerů té dnešní doby, a říkal jste, že jste rád, že žijete v té dnešní době. Jste optimista?
1: Já jsem určitě optimista. Jako je potřeba si říct, že umělá inteligence, když jsou tak jako se zavřenými oči, jako lépe přehrajete, tak je to jakoby úžasný brand. Jo. Umělá inteligence není nic jiného než hodně dobrý matematický model. Inteligence tam dneska moc není, možná tam za pár let bude.
0: Je to algoritmus.
1: Je to algoritmus, který prostě je dobrý a strašně pomůže v té práci. Jo. Takže dneska člověk, který umí využívat možnosti umělé inteligence, tak má nejenom na trhu práce mnohem větší hodnotu, ale prostě tu svoji práci dovede mnohem lépe automatizovat a zbavit se těch věcí, které rutině děláte, které vás prostě nebaví, od toho tady je.
0: Používáte umělou inteligenci i v osobním životě pro nějaké konzultace nebo rady nebo recepty nebo nevím co všechno?
1: Používám umělou inteligenci v podstatě úplně na všechno, co mě napadne, že jde použít. Jako jo. Použil jsem dokonce na recepty v neděli, to je pravda, prostě neměl ženu doma, mým úkolem bylo něco uvařit, jako, tak jsem si tak jako hrál. Používám to třeba, mimo jiné sbírám foťáky, takže vlastně moje databáze foťáků je postavena na bázi umělé inteligence a popravdě tyhle soukromé aplikace používám, řekněme, tak jako na trénink. Jo. Jako já strašně rád cestuju, takže vzpomínám si na ty doby, kdy jsem sbíral katalogy cestovek a dělal si itinerář těch katalogů a dneska v podstatě, když napíšu krásný prompt, tak dostanu jako mnohem lepší itík, než jsem kdykoliv mohl získat z těch katalogů.
0: Umělá inteligence nejsou jenom jazykové modely, ale je to třeba i navigace nebo to, jaká videa sledujeme na sociálních sítích. Ta navigace versus klasická mapa a buzola, když jsme tady zmínili, neřekl byste, že kvůli umělé inteligenci hloupneme?
1: Já nevím. Já si myslím, že ne. Samozřejmě to, když vidím, jak lidi tráví prostě desítky hodin denně klidně jako na sociálních sítích, tak s obsahem, který je občas problematický, nemyslím si, že hloupneme.
0: Taky už jsem se přistihl, protože s umělou inteligencí konzultuju hodně věcí a už jsem se přistihl, že než abych udělal já nějaké rozhodnutí a teď je to ve smyslu, jestli si jít koupit k obědu meníčko nebo párek, tak už jsem to nebyl schopen udělat bez umělé inteligence a řekl jsem si ne, dost, jako pořád mám nějaký svůj rozum a měl bych se třeba rozhodovat sám. Nestala se vám někdy taková paralýza?
1: Jakože máte umělou inteligenci místo manželky, milá AI, co no, mi protože, dneska bude chutnat?
0: Ano, ale... protože přesně nechci už jako zatěžovat, tak jsem se nějak nemohl třeba rozhodnout, co si udělat k večeři a pak jsem si říkal, ale to bych mohl zvládnout ještě.
1: Já si myslím, že takový základní problém dneska je, pokud používáte AI jako řekněme tu četovací službu, tak naopak si myslím, že to posiluje vaše skilly, čemu ještě můžete věřit, jo? Protože kolem nás je hromada informací, které rozhodně nejsou pravdivé a nejsou pravdivé jako úplně na první pohled. Jo? Ten Claude nebo ChatGPT vám občas naservíruje něco, kde není úplně patrný, že to není pravda na první pohled. Jo? A vám to vlastně jako tříbí takový nějaký ten, tomu říkám vždycky zase zdravý selský rozum, kdy vlastně ten váš postřeh, jak rychle rozeznat, že něco je dobře a něco není dobře. Jo? A to mně přijde jako, že je takový jako dobrý. No.
0: Já jsem myslel třeba takovou tu situaci, že už jsem se přestával spoléhat na vlastní schopnosti a i třeba odpověď na nějaký nepříjemný e-mail, tak jsem svěřil umělé inteligence, aby mi prostě odpověděl nějak jako přiměřeně asertivně a pak jsem si říkal, ale tohle bych ale měl udělat sám.
1: Tak já nepříjemný e-mail většinou píšu teda taky sám. Jako.
0: No právě.
1: Na druhou stranu, tak vemte si třeba dnešní fenomén sociálních sítí, kdy minimálně třeba LinkedIn vás dneska sledovaností potrestá, pokud ten příspěvek generujete formou umělé inteligence, to znamená, existují stále algoritmy, které ještě dokážou poznat, že to, co jste napsal na ty socky, tak že je zdroje umělé inteligence. To mě přijde jako mnohem horší třeba použití, kdy vlastně absolventi vysokých škol jako veselé generují pomocí umělé inteligence doktorské práce a stráví nad tím třeba půl hodiny a mají 160 stránkovou publikaci. No, to si myslím, že jako není úplně dobře. Na druhou stranu si pamatuju ten věk, kdy nám zakazovali u zkoušky z matiky kalkulačku a to je v zásadě úplně to stejný, že jo? Proč nám zakazují tu kalkulačku, tak ať nám kurňa jako dají těžší ten příklad, jako a ať si ty skilly protrénujeme jako globálně, no. Čili pokud tady vnímáme AI jako nástroj, který máme umět používat, jako, tak to samozřejmě má svoje zákoutí, které jsou možná těžký, složitý, nebo i nepříjemný, jako, ale je to prostě tady a fakt je to věc, která ten svět dneska hodně mění.
0: Jsem rád, že to vidíte takto optimisticky a s nadějí, že se díváte do budoucna. Jsem moc rád, že jste byl mým hostem v hovorech, přestože bychom si mohli povídat ještě dlouho a dlouho, tak náš čas se bohužel naplnil, ale já vám za to děkuji, že jste dorazil až z Brna na natáčení.
1: Děkuji vám taky, Michale, moc pěkný rozhovor.
0: Martin Ziegler, podnikatel, byl hostem v hovorech. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí a dobrý poslech dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.
2: Osobnost Plus.
3: V mých denících se ukazuje, že některé nápady mám v hlavě i přes 20 let. Pořád se objevují, mizí a zase se vracejí. Říká můj dnešní host, multižánrový umělec František Skála, o kterém teď vznikl dokumentární film Veřejný prostor Františka Skály. Je pořád ještě tvrdohlavý a co mu dělá radost ve veřejném prostoru?
2: Osobnost Plus Světlany Vitovské zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
4: Czech Radio. News in English. China has added 14 European Union entities to its export sanctions list in response to EU sanctions related to Russia. According to AFP, the Czech manufacturer Tatra Trucks, which produces heavy-duty military and specialized vehicles, is among the companies targeted. Finance Minister Alena Schillerová has acknowledged that the government may consider partially privatizing Prague Airport in the future, although she said no concrete steps are currently being taken. Prime Minister Andrej Babiš previously suggested the state could float a minority stake in the airport's operator on the stock exchange. And President Petr Pavel welcomed this year's Czech Wimbledon champions and finalists to Prague Castle on Friday, thanking them for their exceptional performance. Those attending the ceremony included Wimbledon singles champion Linda Noskova and runner-up Karolina Muchová, as well as legends doubles winner Lucie Šafářová and finalist Barbora Strýcová. Weather. Saturday should be bright and clear around the country, with daytime highs between 24 and 29 degrees Celsius. The 2026-27 season in Czech football kicks off after the summer break on Saturday. Slavia Prague look like the team to beat as they go for three championship titles in a row, while their city rival Sparta will be out to end a two-year trophy drought. Ian Willoughby has the details.
5: The most traumatic moment of last season in the Chancelliga came in May when, with their club minutes from securing the title against Sparta, Slavia supporters invaded the pitch at the club's stadium. The incident led to a hefty fine for Slavia and the closure of the Fortuna Arena for four games. Nevertheless, Slavia sealed their second title in 2 years only 1 week later. After the disgrace hit Derby, the club dropped two players who'd been sent off during the game from their squad, signalling their end at the club. However, one of them, Tomáš Kory, looks set to remain for the 2026-27 season, after Slavia's billionaire owner, Pavel Tykač, this week ordered that he be welcomed back into the fold. Club chairman Jaroslav Tvrdík explained the situation. The owner appreciates the fact that Tomáš helped the club win two titles and has decided to give him another chance. This morning I received an order from the board to return Tomáš Kory to Slavia Prague's A team. He has a valid contract and we will act on that basis going forward. The other player dropped after the May derby, David Dodiara, is still set to exit the club. Meanwhile, coach Jindřich Trpišovský has been at Slavia since 2017 and will be hoping to cement his achievements there with the second hat-trick of titles. The bookies certainly fancy his chances, making Slavia clear favourites. Second favourites are Sparta Prague, who haven't won a trophy since the Czech Cup in 2024. Coach Brian Friska, who returned 12 months ago for his second stint on the Sparta bench, said this week that the country's most successful club historically was hungrier than ever for title glory. Viktoria Plzeň, who last won the championship back in 2021-2022, are regarded as the best of the rest. Their head coach, Martin Hiski, says the West Bohemian side are ready for their opening game on Saturday early evening. Many of our players took part in the World Cup. We were waiting to get them all back, and now we have them. I think our preparations have been good. We faced some good opponents and had a great camp in Austria. I believe we're ready for Liberec in our first game of the season. Along with Viktoria Plzeň, Baník Ostrava are expected to be in the mix for European places come the end of the season. And fighting it out at the other end of the table may be the newly promoted Zbrojovka and their Brno rivals Artis, who gained promotion through an administrative decision and are favourites for the drop.
4: Ian Willoughby with that sports report, and that's all from us for the time being, but you'll find more news and current affairs in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Prezident vetoval novelu rozpočtových zákonů, která podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a vládě umožňuje utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu. Zadlužení pak podle Petra Pavla může nejvíc dopadnout na ty, kdo na to mají nejméně. Hlava státu chce ochránit budoucí generace. Premiér Andrej Babiš mluví naopak o nezodpovědném, nepromyšleném a aktivistickém vetu. Podle předsedy vlády prezident ohrožuje bezpečnost státu nebo zdravotnictví. A podle ministryně financí Aleny Schillerové Petr Pavel také vetuje hospodářský růst, výstavbu nových jaderných bloků a snahu o rozpočtovou transparentnost. Právě pozměňovací návrhy předložené Alenou Schillerovou vyvolaly největší kritiku novely. Kdo se chová více nezodpovědně? Vláda nebo prezident? A nakolik je správné chtít ještě víc zadlužovat Česko? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
6: Na dálku srdečně vítám ve vysílání Plusu dvě poslankyně z rozpočtového výboru, a sice jeho místopředsedkyni Věru Kovářovou ze Starostů a nezávislých. Dobrý den.
7: Dobrý den.
8: Hezký den, děkuji za pozvání.
6: A vítám také Janu Murovou z Hnutí ANO, těší mne, vítejte v Pro a proti.
9: Dobrý den.
6: Tak dámy, je prezidentovo zamítnutí novely spíše logickým a legitimním krokem, anebo jde, cituji, o nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické veto, jak tvrdí premiér Babiš? Paní Kovářová, váš názor?
8: Pan prezident využil své pravomoci a vyjádřil svůj názor k tomuto zákonu. Nechápu, v čem by mohl být jeho přístup nezodpovědný, když myslí především na udržitelnost veřejných financí. Nechápu, v čem aktivistický. Tam bych ráda věděla od paní poslankyně, co považují za aktivistické v jeho využití pravomoci a v tomto vetu. Zásadně odmítám to, že by ohrožoval bezpečnost nebo že by vetoval hospodářský růst. Pan prezident jasně řekl, co mu na tom zákonu vadí. Vadí mu to, že si vláda usurpuje pravomoc zvyšovat výdaje bez souhlasu sněmovny. Jen podotýkám, že vláda je zodpovědná poslanecké sněmovně.
7: Rozumím.
8: Za druhé.
7: Rozumím.
8: A ještě tedy musíme říci, že pan prezident tam jako hlavní důvod uvedl, že tímto zákonem by si vláda připravila půdu pro nepřiměřené zadlužování.
6: Tak paní Murová, já nevím, do jaké míry mohu chtít od vás, abyste hájila slova pana premiéra Babiše. Nejlepší by bylo, aby ta slova vysvětlil on sám. Nicméně, proč je tedy podle vás to veto nezodpovědné a aktivistické, jak tvrdí Andrej Babiš?
9: Tak samozřejmě veto je ústavní právo zákona, právo pana prezidenta má na to nárok, musíme to vzít ovšem v kontextu všech těch událostí posledních dnů, kdy na festivalu v Ostravě řekl slova prezident, která řekl, že využije všech legitimních prostředků, jak život vládě znepříjemnit. A v tomto úhlu pohledu pár dnů poté, kdy vetuje zákon, který je jedním z důležitých zákonů, i Národní rozpočtová rada řekla, že bez tohoto zákona není možné sestavit rozpočet na rok 2027.
6: No ale v čem je to nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické? Já myslím, že debata v Ostravě s tím snad jako nemusí úplně souviset. Vy máte pocit, že on tu svoji kritiku dostatečně nevyjasnil, prý totiž tu důvodovou zprávu hradu považujete za plitkou, tak kdybyste to mohla rozvést, ty důvody.
9: Pan prezident, pokud si pozorně nastudujete jeho projev, kdy zdůvodňuje, proč využil svého práva veta, tak ty důvody jsou zcela zkreslené. Můžeme se bavit o jeho neúměrném zadlužování po dobu 10 let. Jedná se pouze o výdaje na obranu, které za současné legislativy nemají žádný limit. Mohou být v případě zhoršující se situace neomezeně navyšovány. Ten návrh zákona, tak jak leží, říká, že pokud dojde ke zhoršení, ne pokud se zhoršuje, ale pokud dojde ke zhoršení, tak je možné navýšit výdaje o 10%, ale přidává tam ještě pravomoc Národní bezpečnostní rady, která musí stanovit důvody a postup.
7: Rozumím vám správně, že oproti dosavadnímu stavu je to tedy tento konkrétní bod spíše zpřísněn než rozvolněn?
9: Přesně tak. A pan prezident v první větě řekne, že ta novela umožňuje v některých výdajích neúměrně a bez hranic navyšovat výdaje po dobu 10 let. Tady
7: rozumím.
9: Dala bych
7: prostor vaší kolegyni. Paní Kovářová, tak jak se vystavíte k argumentu, že prezidentova kritika je zkreslující, ty důvody, že jsou zkreslující a že vlastně za těmi některými výdaji se skrývá pouze výdaj na obranu a ten dokonce, jak říká vaše kolegyně Murová, bude zpřísněn tou kontrolou ze strany Bezpečnostní rady státu?
8: Pan prezident uvedl jasně věcné důvody, jak jsem již zmínila. Týká se to zvyšování výdajů bez souhlasu poslanecké sněmovny o 10%, což je asi 250 miliard v případě zhoršení bezpečnostní situace, což je velmi vágní pojem.
7: A to je jenom u té obrany, chápu to dobře, paní Kovářová, je to pouze u té obrany, ano?
8: Pan prezident v tomto případě také mluvil o navyšování výdajů na obranu nad 2% o únikové doložce, která by měla jít nad ten schválený deficit, že se tam prodloužila doba na 10 let. My souhlasíme s tím, aby ta úniková doložka v případě obrany, protože jde o bezpečnost, tam byla. Další argument, který pan prezident uvedl, se týká toho nepřiměřeného zadlužování. Jednak jsou tam ty únikové doložky pro dopravní infrastrukturu. To znamená, že si vláda může dát nad povolený deficit výdaje na dopravní infrastrukturu a do toho základu si dá běžné výdaje, to nepovažujeme za velmi jaksi rozumné.
7: Dobře,
8: a důležité
7: Adam,
8: je, že se vláda, počkejte, já jenom řeknu ještě, vláda se prostě mýlí, že pan prezident ohrožuje nějaké výdaje. Pan prezident se vyjádřil k rozpočtové zodpovědnosti. Výdaje na obranu, na jádro a na dopravní infrastrukturu, to je v kompetenci vlády. A tím, co vláda říká, jaké používá prostě vágní výrazy, tak říká, když nebudou obrovské dluhy, tak my jako vláda nejsme schopni vládnout. A to pro mě vyplývá z těch reakcí, které jsme zaslechli, protože žádné věcné, rozumné argumenty nezazněly.
7: Tak paní Murová,
8: Národní rozpočtová rada říká, že jestliže bude vláda takto nezodpovědně postupovat, tak na dluhovou brzdu narazíme již v roce 2031, což je v podstatě za chvíli.
7: Tak paní Murová, jak jsme slyšeli, to uvolnění, ty výjimky, ty se netýkají pouze obrany. Ta desetiletá lhůta, nebo až do roku 36, se má týkat i dopravní infrastruktury, staveb dálnic, které samozřejmě potřebujeme, také nových jaderných bloků, které asi taky potřebujeme. Tak není pravdou, že vláda skutečně si tady otevírá dveře a stavidla i pro další zadlužování, pro další rozpočtovou nezodpovědnost. Co je nezodpovědného na tom, když pan prezident to odmítá?
9: Pan prezident mluvil o lhůtě 10 let. 10letá výjimka se týká pouze výdajů na obranu a možná bych posluchačům doporučila, aby se podívali do zákona číslo 23 z roku 2017 a je to přesně paragraf 10, kdy je v aktuálním zákoně stanoveno ne, že vláda, ale ministerstvo může navýšit celkové výdaje sektoru v případě bezpečnostní situace. Takže my zpřísňujeme ty podmínky, jdeme z ministerstva na vládu a dokonce na vládu po projednání v Bezpečnostní radě státu. Takže v této souvislosti pojďme po faktech.
7: Podívejte, ale vy se obě shodnete v otázce obrany. Ano. Tam jako není sporu, ale chtěla jsem poznamenat, že je to i dopravní infrastruktura, je to i jádro. A nakolik je z vašeho pohledu rozpočtově fiskálně zodpovědné vlastně tyto věci vyjmout z těch rozpočtových pravidel a jak si nezapočítávat je potom do státního dluhu?
9: Do limitu. Dívejte se, my jsme momentálně jako Česká republika v obrovské dopravní rozestavenosti. Pokud nechceme zastavit dopravní stavby, které jsou rozjeté, které jsou ve fázi soutěžení a ve fázi přípravy, tak musíme přijmout zákon, který nám umožňuje fungovat. Zákony mají sloužit pro lidi. To znamená, nechceme-li některým městům říct, tento obchvat vám nebudeme stavět, my vám ho ani nedostavíme, my ty stavby zamrazíme, tak potřebujeme pro případ nouze mít právě tady tuto výjimku, abychom tu rozestavenost byli schopni v podstatě dotáhnout do konce.
7: Jinými slovy, stavět infrastrukturu, klíčovou infrastrukturu na dluh je z vašeho pohledu legitimní, státu to prospěje. Chápu to
9: za prvé, za druhé máme vysoký deficit v dálniční síti, tady to musíme dohnat. A další věc je, že ten zákon o rozpočtové odpovědnosti to umožňuje. Neříká, že to musí být využito. To je jedna věc. Druhá věc je, pokud se podíváte do plánu strukturálně fiskálního rámce, tak tam se definovalo ministerstvo financí a je to tak už i vykomunikováno v rámci Evropské unie, že ten deficit rozpočtu na následujících 5 let nikdy nepřekročí 3%. Nejvyšší částka zadluženosti je právě na rok 2027.
7: Promiňte.
9: A pak se bude postupně snižovat.
7: Ano.
9: Takže ta slova, že budeme tady bezuzně zadlužovat stát a budou to muset platit další generace, tak tady to je strašení obyvatelstva. My chceme postupně snižovat deficity, ale nikdo dneska nedokáže jít z 310 miliard deficitu na 150 miliard deficitu.
7: Tak pardon, já dám slovo zase paní Kovářové. Paní poslankyně, není to tedy ze strany prezidenta a opozice přílišné strašení obyvatelstva, když tady padá ta cifra 3% HDP, což je evropská, prostě je to hranice našeho zadlužení, tak berete tento argument ze strany současné vlády, že ta 3% překročena nebudou?
8: Já o žádném strašení nevím. Jde v podstatě o fakta, která vycházejí i z údajů a vyjádření ekonomických expertů a Národní rozpočtové rady, že při takovém hospodaření, jako je například v letošním roce, může být překonán právě ten limit 3%. Já jenom musím reagovat na paní poslankyni a i na vás. Ten deficit nad povolený deficit se do státního dluhu bude počítat. To znamená, že ať je povolený nebo nepovolený, tak státní dluh poroste a to znamená, že i náklady na dluhovou službu, která je dnes již 110 miliard. O čem hovořila paní poslankyně? Vláda ve svém fiskálně strukturálním plánu navrhuje naopak navýšení deficitu na 2,8% a pak v následujících těch citlivých předvolebních letech chce konsolidovat veřejné finance o 80 až 90 miliard. A to nevím, jak by to chtěla udělat. Co se týká té dopravní infrastruktury, tak samozřejmě všichni chceme, aby peníze na dopravní infrastrukturu šly. Počítá se s tím, že budou kolem 170 miliard, ale pokud se všechny dají do té únikové doložky, tak ten dluh se významným způsobem navýší. A také jde o to, že trh má určitou kapacitu.
7: Paní Murová, nehrozí masivní nárůst zadlužení státu právě těmi únikovými doložkami a dalšími všelijakými obezličkami? Posluchač se v tom nemusí vůbec vyznat, ale tohle je zásadní věc. Bude vláda zadlužovat i další generace nebo ne?
9: Chápu, je to poměrně složité téma. Možná by bylo vhodné, aby nejen média, ale i posluchači, které to zajímá trápí, tak se podívali doprovodně do toho návrhu strukturální fiskálního rámce do roku 2030. Z toho jasně vyplývá, že současná vláda do roku 2030 nemá v plánu zadlužování a už vůbec ne bezúzné zadlužování. Tady je předpoklad, že v návrhu do roku 2030 nepřekročí zadlužení státu více jak 46,8%.
7: No a paní Kovářová, věříte tomuto předpokladu nebo nevěříte? Protože z opozice zaznívá, že tady asi možná ani nejsou garance, že to takhle dopadne.
9: Já bych vám to s dovolením ještě jako dovysvětlila. Toto je něco, co schvaluje Evropská komise a my nám nedovolí přijímat rozpočty v následujících letech vyšší než to, co si naplánujeme a necháme si Evropskou komisi schválit.
7: Tak paní Kovářová, to je vážný argument. Nepředstavují tady pravidla Evropské komise jasnou hranici, za kterou vlastně tato vláda, i kdyby hypoteticky podle zlých jazyků chtěla, tak vlastně to zadlužování nemůže jaksi provozovat do nekonečna?
8: Chtělo by se mi věřit, že tomu tak bude, ale hnutí ANO nikdy nedokázalo dobře sestavovat státní rozpočty v tom smyslu, aby byly veřejné finance udržitelné.
7: Minulé vlády to dokázaly.
8: Ano, tam ta konsolidace byla. Přebírali jsme deficit z 5% k HDP a předávali jsme ho z 2%. Hospodářský růst byl 2,5%. Čili nebylo to ideální, ale ke konsolidaci docházelo a to, když se podíváte v hodnocení Evropské komise, tak ta konstatuje, že skutečně ta konsolidace probíhala, ale také všichni konstatovali, že konsolidace musí probíhat dál a já nevím,
7: možná, že vláda Andreje Babiše bude konsolidovat také v dalších letech. Paní Murová, je to tak?
9: Samozřejmě, ale přijmout...
7: Je to samozřejmé, ano, můžeme to brát jako jistotu, že vláda Andreje Babiše bude v dalších letech konsolidovat.
9: Nebudeme zvyšovat daňovou zátěž pro občany a podnikatele, zaměříme se na účelnost, efektivnost a hospodárnost výdajů, jak na výdajové stránce. A druhá věc je zaměřit se na růstu příjmu rozpočtu. Myslím si, že k tomu už ty kroky byly pomaly nastavené, jako Kobra 26 a Eter 2.0. Mně se strašně líbí vždycky, jak opozice říká, že to ano, že to neumí hospodařit. Jediní dva ministři financí, kteří měli přebytkové rozpočty, byli ministři hnutí ANO. A čísla, já mám ráda čísla, fakta, rok 2022 překročen výdaj rozpočtu státu o 80 miliard oproti plánu. Rok 2024 překročen výdaje rozpočtu státu o 20 miliard. V roce 2025 o 50 miliard oproti tomu, co bylo naplánováno. Ale pojďme se vrátit
7: říká
9: k tomu.
7: Právě, já bych se vrátila k současnosti, jenom připomenu, že posloucháte diskusi dvou poslankyň, členky rozpočtového výboru sněmovny Jany Murové z hnutí ANO a místopředsedkyně téhož výboru Věry Kovářové z hnutí STAN.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Dámy, abych to teď od čísel vrátila tak trochu zjednodušeně k meritu věci. Vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu, upozorňuje prezident. Asi na tom něco je, bude se moci zvyšovat zadlužení, bude se moci obejít i dluhová brzda. Konec konců Andrej Babiš se v minulosti netajil tím, že stát vlastně Česko má nižší míru zadlužení oproti jiným západoevropským zemím, že to může fungovat. A já se ptám, je to principiálně špatně chtít rozvoj země na dluh? Paní Kovářová, nakolik jde v podotázce vlastně o legitimní střet různých ekonomických koncepcí, které jsou přijatelné?
8: Vždycky se musí vycházet z toho, jaké jsou příjmy, jaké jsou výdaje, případně učinit taková opatření, aby došlo k hospodářskému růstu. To, že někdo říká, že máme nízký státní dluh ve výši cirka 44%, to je samozřejmě dobrý signál, ale také je potřeba konstatovat, že máme třetí nejrychlejší zadlužování ekonomiky a to, co vláda chystá i prostřednictvím tohoto zákona, tak hrozí, že právě na tu dluhovou brzdu narazíme ve výši 55%, narazíme už v roce 2031.
7: A mě zajímá, jestli ty dluhy nemohou být cestou k prosperitě.
8: Přiměřeně. To znamená, že vy musíte počítat s tím, jestli jste schopni potom platit tu dluhovou službu, jestli ty investice, které budete provádět, povedou k hospodářskému růstu a zda ty finanční prostředky nebudete projídat. A já jenom chci zopakovat, že pokud se narazí na dluhovou brzdu, tak to už není o úsporách v jednotkách miliard korun. Ale tam musíte mít vyrovnaný rozpočet, to znamená, že ty škrty jsou ve výši více než 300 miliard korun a znamená to, že se pak škrtají mandatorní výdaje. A to o tom mluvil pan prezident. A pak to může dojít k tomu, že se budou snižovat a škrtat výdaje na veřejné služby, důchody, sociální služby. A to je to ohrožení, které jaksi by mohlo dopadnout především na ty chudší obyvatele.
7: Tak já znovu nechám reagovat paní Murovou. Paní Murová, jsou tady dluhy z vašeho pohledu cestou k prosperitě? Mohou dluhy nastartovat hospodářský růst? Neobáváte se té dluhové brzdy a problémů, o kterých teď mluvila vaše kolegyně Kovářová?
9: Pokud dluhy budou použity na investice, které mají vysoký potenciál multiplikačního efektu, to znamená, že každá koruna se nám v ekonomice objeví mnohonásobně, pokud zajistí rozvoj ekonomiky a pokud zajistí v budoucnu další příjmy, jako výstavba jaderné elektrárny, protože potřebujeme zajistit našim průmyslovým podnikům, aby
7: dáte nějaké záruky, proč by vám to měli voliči věřit?
9: Máme volby každé 4 roky. 4 roky jsou poměrně krátká doba. Každé 4 roky nám voliči spočítají to, jak jsme se chovali a jak jsme hospodařili. To, jak hospodařila předchozí vláda, voliči spočítali a dneska není ve vládě hnutí nebo koalice Spolu, ale je tam koalice ANO, SPD, Motorista. My se nechceme ani zdaleka přiblížit k dluhové brzdě, k vysoké zadluženosti. Opravdu podívejte se do plánu strukturální fiskálního plánu, do tohoto dokumentu, který je projednán s Evropskou unii. Nám se ta legislativa celá překlápí do toho, že už si to nemůžeme schvalovat jenom ve sněmovně, ale musí nám to schvalovat i Evropská komise. Takže tady je to jakýsi limit, který nelze překročit. A možná, když se vrátím k tomu vetu prezidenta, tak on kritizuje tady tohoto zadlužování. A druhým argumentem je jeho omezování pravomoci sněmovnou. A je to ve dvou bodech. A jedním z bodů je, že sněmovna nebude projednávat pololetní zprávy o hospodaření, o rozpočtu ve sněmovně.
7: Tak a to je podstatná věc. Já bych ještě ráda dala závěrem slovo paní Kovářové, jak je to právě s tou nedostatečnou demokratickou kontrolou.
8: Přesně tak, zkrátka dobře, vláda si usurpuje schvalovat zvyšování až ve výši 250 miliard bez souhlasu sněmovny a to si plete zkrátka roli. To je porušení dělby moci, protože vláda je odpovědná sněmovně a sněmovna kontroluje vládu. A jestliže si chce rozhodovat o 250 miliardách bez souhlasu sněmovny, tak to je skutečně protiústavní krok.
7: A ještě opozice se chce obrátit na ústavní soud. Podle vás je tedy ta novelizace protiústavní a myslíte si, že uspějete?
8: Vzhledem k tomu, co zaznívá v tom návrhu zákona, tak jsem přesvědčena o tom, že skutečně je to ohrožení dělby moci a to je prostě protiústavní. Jestliže paní ministrině považuje takovýto postup, že by to byla prostě administrativní zátěž, tak my to považujeme za jaksi své voli vlády rozhodovat o navýšení výdajů v tak obrovské výši.
7: Věra Kovářová, místopředsedkyně rozpočtového výboru a Jana Murová, členka za hnutí ANO, byly hosty dnešního Pro a proti. Dámy, děkuju moc krát. Naslyšenou. Děkujeme.
2: Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Vyprávění o lidech, kteří se z historie poučili. A nebo také nepoučili.
10: Kdo se směje naposled, směje se nejlépe.
2: Zajímavé události i osobnosti pohledem odborníků i dobových dokumentů, to je pořad Téma Plus. V sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině dopoledne na Plusu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Čeští hasiči znovu odletěli s vrtulníkem Black Hawk hasit požáry na jihozápadě Francie. Soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. Slalomářka Tereza Kneblová je mistryní světa na kánoji a zítra bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Česku znovu vyslalo do Francie hasiče a vrtulník Black Hawk na pomoc s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele i s posádkou dorazil do oblasti Bordeaux v podvečer, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Lesní požáry na jihozápadě Francie se rychle šíří, jak večer oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nunez. Oheň už spálil na 14 000 hektarů porostů a evakuace muselo více než 110 000 lidí. Podmíněnými tresty soud dnes potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o

0: F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikuš Ordan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranice s Rumunskem dnes útočilo Rusko mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Rumunsko jako členský stát NATO od počátku ruské invaze zaznamenalo ve svém vzdušném prostoru desítky cizích dronů. Na konci května Bukurešť uvedla, že ruský dron dopadl na obytný dům. Moskva to odmítla. Unie sociálních služeb čelí podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO. Předseda Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali o financování sociálních služeb, přestože nebyli nahlášeni v povinném registru lobování. Možné porušení zákona řeší ministerstvo spravedlnosti, jak potvrdil mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. A Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů korun. Kubát uvedl, že ministra o žádné peníze žádal, zneužití funkce už dříve odmítl.
1: Tak to teda si myslím, že jako je za prvý nefér otázka, v žádném případě ne. Já pracuju a pro všechny sociální služby, které jsou členy, jsem zároveň členem asociace poskytovatelů sociálních služeb, takže komunikujeme napříč sociálními službami.
0: Člen vedení Unie sociálních služeb Martin Šimák tvrdí, že na registraci zapomněl, v databázi už jsou. Ministr Juchelka na dotazy nereagoval. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,5 sekundy před Doriaovou z Andory a má první medaili z velké seniorské akce. Česká republika tak slaví po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího druhé zlato na šampionátu a celkově šestý cenný kov. Chvíli před Kneblovou získal bronz při svém debitu na šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl, a to v kategorii C1. Na vítězného Španěla Travého ztratil sekundu a 61 setin. A tenistka Tereza Valentová po roce znovu postoupila do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Marii Bouskovou porazila ve třech setech. Zítra se Valentová utká v semifinálovém souboji s Ukrajinkou Snigurovou.
2: Nehoda na D1 na Benešovsku a nebezpečí na silnici 35 u Liberce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov exitu 41 nehoda. Blokuje pruh a před nehodou zhruba kilometrová kolona. Dojíždějte pomaleji, opatrně.
3: Osobní auto je v levém pruhu a pak v odstavním jsou asi 4 osobáky a jeden kamion.
2: Na silnici 35 z Chrastavy do Liberce nebezpečí. Na trase se pohybují lidé, chodci. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu za sjezdem na Kinčperk. Podle policie už zhruba hodinu neprůjezdná. Na 149. kilometru v podvečer havarovala dodávka, zřejmě odklízí následky. Obě se to dá sjezdem z exitu 146 třeba přes Lipoltov. Na silnici 11 mezi Vamberkem a Žamberkem opatrně, za Rybnou nad Zdobnicí havarovala dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
5: Nový jednací řád vlády. Změny v důchodech, či nakolik je oslaben ruský režim. Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
5: Česká vláda by od září měla jednat podle nového jednacího řádu. Jehož návrh předložila šéfka úřadu vlády Tinde Barta společně s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem, který se ale od změn distancoval. Návrh ruší například povinnost uvádět v zápise hlasování ministrů u rozhodnutí o veřejných penězích, dává premiérovi možnost rozhodnout o uzavřeném projednávání bez souhlasu kabinetu a dále posiluje jeho pravomoci. Zvukový záznam z jednání vlády má být po dobu 30 let utajen.

0: a nebude platit povinnost uvádět v zápisu stručný popis rozpravy. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den.
0: Co nový jednací řád vlády ukazuje?
1: Ukazuje jednak to, že když je to jednací řád vlády, tak to nemusí schvalovat poslanecká sněmovna se senátem, ale že zkrátka záleží pouze na rozhodnutí vlády. Druhá věc je ta, že v posledních desítkách let nebyl nějakým zásadním způsobem měněn jednací řád a nyní tedy by k tomu mělo dojít. A když si shrneme to zdůvodnění, proč by k tomu mělo dojít, tak není příliš pádné a nerozptyluje různé obavy, proč k tomu dochází, protože tam je řeč o tom, že by ten jednací řád měl být modernější a přehlednější. Když se na to podíváme, na ty jednotlivé změny, ke kterým by mělo dojít a velmi pravděpodobně dojde, tak se dá říci, že dochází k určitému posílení pravomocí premiéra. Na první pohled je to naprosto logické, protože premiér stojí v čele vlády, premiér řídí, pokud je přítomen jednání vlády, takže by měl mít určité pravomoci a je otázka, proč si stávající premiér nedokáže poradit s vládou podle starých pravidel, proč je potřebuje změnit takovým způsobem, aby byla posílena jeho pozice. Pak se samozřejmě hodně mluví o tom, nakolik změny jednacího řádu prospějí k větší důvěryhodnosti nebo naopak k různým spekulacím o konání vlády, o tom, co schvaluje a tak dále, protože jsou tam věci, které by měly změnit, například to, že když se hlasovalo o důležitých věcech týkajících se veřejných peněz a takovýchto záležitostí, tak bylo možné dohledat, jak jednotliví ministři hlasovali. Nyní podle těch nových pravidel by tomu tak být nemělo. Samozřejmě se také hodně hovoří o tom, že by mělo dojít k určitému omezení připomínkového řízení, tak tam je potřeba k tomu ale dodat, že se to nemá týkat zákonů, protože zákony se projednávají podle legislativního řádu vlády a ten by být měněn zatím neměl, takže to připomínkové řízení u zákonů by mělo probíhat standardní formou. Samozřejmě u těch ostatních věcí může být to připomínkové řízení omezeno, což samozřejmě opět může přispívat k podezření, zda tedy je to ku prospěchu nebo spíše proti určité transparentnosti a možnosti ovlivňovat různá rozhodnutí vlády i lidmi, kteří stojí mimo kabinet a kteří se danou problematikou hlouběji zabývají. Právě když jsme u toho připomínkového řízení, tak se sice netýká zákonu, ale vláda v poslední době praktikovala takové věci, které stejně to připomínkové řízení omezovali a dělo se tak v momentech, kdy vláda posílala do poslanecké sněmovny návrhy zákonů, které nebyly z autorské dílny vlády, ale byly to takzvané poslanecké návrhy a ty poslanecké návrhy právě nemusí procházet klasickým připomínkovým řízením a týkalo se to například i zásadních změn u stavebního řízení, kdy tam byly různé věci, které jsou velmi problematické a tam ta odborná připomínková rozprava, tak to můžu říct, neprobíhala, takže opět se tam objevovaly pochybnosti o tom, nakolik takovéto kroky jsou transparentní. Co se týče například toho, že zápisy z jednání vlády, že tam už nebudou obsahovat různé poznámky o tom, jak probíhala rozprava a tak dále, to může také přispět k tomu, že to jednání může být vnímáno méně transparentně, ale to se dělo i v nedávné minulosti, takže si myslím, že v tom není zásadní změna, co se týče toho, že by například zvukové záznamy měly být možné zveřejněny až po 30 letech, tak dosud také nebylo možné zveřejňovat, byť premiér mohl udělit výjimku.
0: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
1: Naslyšenou.
0: Vláda počátkem týdne na svém předposledním plánovaném zasedání před dovolenými schválila úpravu důchodového systému. Oproti dnešku si mají polepšit důchodci nad 80 let, kterým by měl každých 5 let vzrůst důchod o 500. Také by se od příštího roku měla zvedat penze za práci v důchodovém věku. Naopak z návrhu zatím vypadl slibovaný návrat k vyšší valorizaci důchodů, jeden z klíčových předvolebních slibů hnutí ANO. Slovo má dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Bylo to za Babišovy vlády v letech 2018 až 2021, kdy se stalo pravidlem navrhovat při každoroční valorizaci důchodů jejich dodatečné navýšení. Opozice tenkrát upozorňovala, že to zadluží státní rozpočet na léta. Jenže Andrej Babiš věděl, co dělá. Senioři byli a jsou dodnes jeho nejvěrnější voliči. Takže neprodělali dokonce ani za inflace, která snížila lidem reálné mzdy v průměru o 7,5%. Důchodci byli tehdy jedinou skupinou obyvatelstva v České republice, jejichž příjem se zvýšil, a to skoro o 4,5%. Nic proti tomu. Výše starobních důchodů není nijak závratná dodnes. Loni činil průměrný starobní důchod sice už přes 21 tisíc, ale víc než polovina důchodců na něj nedosáhne. Takže to na první pohled vypadá, že nynější rozhodnutí Babišovy vlády obdarovat důchodce k 80 500 měsíčně je vlastně fér. Jenže není. A to z toho důvodu, že má Andrej Babiš evidentně ve zvyku zvyšovat důchody systémem kropící konve. Tedy rozdávat všem seniorům stejně, bez ohledu na výši jejich konkrétních příjmů. Takže teoreticky může už za 8 let tou 500 k 80 obdarovat i sám sebe. Kromě toho má Česká republika ve srovnání například s Německem jednu dost důležitou skutečnost navíc, a tou je fakt, že v Německu je sice mnohem víc seniorů s vyšším důchodem, ale podstatně vyšší jsou i jejich výdaje, a to nejen kvůli vyššímu nájemnému, ale třeba také pravidelným měsíčním platbám za zdravotní pojištění a za pojištění na sociální péči. Obojí je u nás pro seniory zadarmo, ale především tu má podstatně víc seniorů i vlastní bydlení, takže jejich skutečná životní úroveň bývá vyšší, než se zdá. V rámci Evropské unie, ale i OECD, bývají čeští seniori každopádně zařazováni mezi skupiny s nejnižší mírou takzvané příjmové chudoby. Což má svůj důvod především v tom, že Česko patří mezi země s relativně malým rozdílem mezi výší důchodů oproti příjmům ekonomicky aktivních lidí. Občas se to nechtěně projeví i navenek. Konkrétně, když se třeba, jako tomu bylo za první Babišovy vlády, objeví na televizní obrazovce čelá seniorka z domova důchodců, která přemítá, co s tím nenadálým dárečkem od pana Babiše udělá. Až přijde na to, že ráda navštěvuje výstavy, takže na ně už nebude jezdit tramvají, ale taxíkem.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není vůbec zmíněna nyní vládní SPD Tomia Okamury, poprvé od vzniku tohoto hnutí v roce 2015. Marná snaha o únik před realitou, komentuje to publicista Jiří Leština.
3: V minulých dnech vláda schválila zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025, do níž ministerstvo vnitra nezahrnulo vládní SPD. Navzdory tomu, že právě loni státní zástupce obžaloval toto hnutí i Tomia Okamuru za šíření nenávisti. Kvůli xenofobním předvolebním plakátům, na níž byl i muž tmavé pleti třímající zakrvácený nůž. Absurditu situace jen umocňuje fakt, že letos v červnu skutečně byla SPD za plakáty vyvolávající nenávist nepravomocně odsouzena k 3 milionové pokutě. V podstatě je ale tento pokus ministra Lubomíra Metnara o únik před realitou snadno vysvětlitelný. Těžko mohl, co by povolný politik hnutí ANO, úředně ocejchovat jako extremistickou Okamurovu SPD, s níž ANO vládne. Tím spíš ale stojí za pozornost, jak Metnar vynechávku z SPD obhajuje. Podle něj výroční zpráva o extremismu má být odborně technický dokument a nikoliv nástroj politického boje. Jeho účelem je popisovat bezpečnostní hrozby, ne vytvářet prostor pro politické interpretace. To je ovšem od ministra jen chabý pokus o zamlžení podstaty věci. Extremismus není technokratický rébus, ale bytostně politický problém. Je to nástroj k vyvolávání strachu, nenávisti a nejtemnějších pudů, který slouží extrémistům a autoritářům k podkopávání základních principů demokratického státu a rozleptávání společenské soudržnosti. Konec konců samotné ministerstvo vnitra ve svých materiálech výslovně označuje extremismus a předsudečnou nenávist jako jedno z hlavních bezpečnostních rizik pro Českou republiku i Evropu. A je to ministr tohoto rezortu, kdo má odpovídat za jasnou politickou strategii vládního boje proti extremistům, proti vyvolávání nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí. V duchu této zodpovědnosti měla být součástí zprávy o extremismu i informace o obžalobě na SPD. A to tím spíše, že už známe odsuzující verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, v němž soudkyně Ivana Tichá mimo jiné uvádí. Problémem volební kampaně obžalované strany je to, že stavěla skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice oni a my. Tato polarizace může vést a podle mého názoru vede k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob. Tímto úhlem pohledu ovšem můžeme hodnotit řadu rasistických a xenofobních výroků Tomia Okamury, jehož vládní poslanci svorně odmítli vydat k trestnímu stíhání. Například, když popíral existenci koncentračního tábora pro Romy v Letech. Nebo navrhoval, aby Romové usilovali o vlastní stát a Česko podpořilo jejich vystěhování. Nebo když v současnosti podněcuje nenávist vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Patří sem i Okamurovo souznění s kremelskou propagandou, kdy například mluvil o napadené Ukrajině jako o semeništi neonacistů. Zkrátka není pochyb, že SPD se svým vůdcem do zprávy o extremismu patřilo a patřit nepřestává. A pokud Andrej Babiš uvrhl své hnutí ANO do vládní spolupráce s SPD, pak i pro premiéra platí. Kdo vládne s extremisty, je nejen zodpovědný za jejich šílenosti, ale sám do extremismu upadá.
0: To byl názor publicisty Jiřího Leštiny.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Spojené státy uzavřely podle tamního ministerstva energetiky dohodu o jaderné spolupráci v civilní oblasti se Saúdskou Arábií. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je ale dohoda ještě podmíněna tím, že Saúdská Arábie přistoupí k takzvaným abrahamovským dohodám, znamenajícím mezi jiným uznání státu Izrael. Více komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
5: Saúdská Arábie bude mít svůj jaderný program. To je velký krok pro tuto zemi a ještě větší pro region, ve kterém leží. A to přesto, nebo právě proto, že není zdaleka jediná, kdo chce mít své vlastní reaktory. A k ním třeba ještě něco dalšího. A zatím toho víc nevíme, než víme. Jen to, že se dohoda mezi USA a Saúdskou Arábií má týkat civilního rozvoje. Měl by platit 30 let a musí nejdříve projít kongresem. Jisté je, že dohodu o jaderné spolupráci podepsali Američané a Saudi už vloni a že se v Riádu o něčem podobném mluví nejméně od počátku 80. let, tehdy i v souvislosti s vojenským využitím a s ohledem na plány tehdejšího pásistického Iráku a tehdy už porevolučního Iránu. Teď tedy Riád udělal konkrétní krok, i když teprve první, k civilní jaderné technologii, prý k výrobě proudu. Proč by měla Saúdská Arábie chtít jadernou technologii? Logiku to má. Země zálivu zvýšily od přelomu století spotřebu energie na trojnásobek. Žije v nich stále více lidí a tamní vlády se snaží pro ně vytvořit pracovní místa, pokud možno v produktivních oborech. A na to potřebují energii. Všichni tito lidé potřebují stále více vody. Tu většinou získávají odsolováním mořské vody, což je také energeticky náročné. Na arabském poloostrově je také stále větší horko a lidé častěji používají klimatizaci. A v neposlední řadě Tamní státy se snaží stát sídlem serverů pro systémy umělé inteligence a to také vyžaduje obrovské množství energie. Saudi samozřejmě žijí na obrovských zásobách fosilních paliv, zatím téměř všechnu elektrickou energii získávají spalováním plynu a ropy. Prý bude výhodné tyto suroviny raději prodat a elektřinu vyrábět čistěji a levněji v jaderných elektrárnách. Podle jiných odborníků to nedává ekonomický smysl, protože rychlejší a lacinější je použít obnovitelné zdroje. Postavit reaktory bude trvat nejméně 10 let a země ani nemá dostatek expertů. Pak je tu druhá strana rovnice, totiž americké zájmy. Dosud se Američané, zejména Donald Trump ve svém prvním období a Joe Biden po něm, snažili spojit předání jaderného know-how s nějakými širšími politickými záměry, například zapojením Saúdské Arábie do abrahamovských dohod. Trump na Truth Social napsal, že nadále očekává saúdské zapojení do jednání s Izraelem v rámci vytváření nového regionálního uspořádání. Nadále má tedy ambici zapsat se do dějin a naplnit nějakou vizi. Současně je patrné, že mezinárodní kontext se v posledních letech proměnil a i sám Trump je v druhém období transakčnějším a bilaterálnějším prezidentem než dříve. Také ví, že má ještě možnost prosadit Saudské Arábii americkou technologii. Jiné státy oblasti už postavili nebo postaví své reaktory za pomocí Ruska nebo Číny, případně Korejců a Francouzů. Nad celou situací se vznáší otázka, jak ohlášená dohoda souvisí s posledním vývojem. Saudi sice chtěli reaktory dávno, ale tato poslední zpráva se objevila v době, kdy se obnovily boje mezi Íránem a Amerikou a nezdá se, že by tamní režim byl na odchodu. A naopak Američané nepůsobí dojmem, že vydrží vše. Také platí, že pokud íránský režim přežije, bude více než dříve motivován si jadernou zbraň pořídit. Princ Mohammed bin Salman už dříve otevřeně řekl, že bude-li mít bombu Írán, jeho země si ji také pořídí. Podle neúplných zpráv o americko-saudské dohodě se zdá, že Saudi budou chtít dohodu, která jim umožní rozvíjet i vojenskou složku programu. Jenže to znepokojí další státy oblasti, jako je Izrael nebo Emiráty, a může to mít velký a obtížně předvídatelný dopad na další vývoj v oblasti. Své zbraně by pak mohli chtít i v Turecku, Jordánsku nebo v Egyptě, ve státech, na jejichž dlouhodobou stabilitu by si ani v Riádu nevsadili příliš velkou částku.
0: O jaderné dohodě mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií hovořil kolega Jan Fingerland. Slábne v Rusku režim nebo jen Vladimír Putin? Otázka, kterou si položil Alexandr Mitrofanov ze serveru novinky.cz.
6: V poslední době se v západních médiích, včetně českých, objevily články, z jejichž obsahu vyplývá, že situace v Rusku má tak výrazné krizové rysy, že dochází ke slábnutí režimu a lze očekávat ukončení války s Ukrajinou a následné změny ruského politického systému. Jde o pochopitelnou snahu podat západním konzumentům mediálního obsahu pozitivní zprávu. V souvislosti s Ruskem jsou totiž podrobeni takovému množství negativních faktů a mají přiznané nebo nepřiznané obavy, že válka na Ukrajině zhoršuje jejich život a může ho zhoršit ještě více, že se vděčně chytnou každé naděje na jiný vývoj v tamních končinách se stejnou vervou, s jakou se tonoucí chytá stébla. Tonoucí mu však stéblo nepomůže. Potřebuje pevný klacek, který by mu pomohl překonat smrtelné nebezpečí. Jsou tedy zmíněné zvěsti o údajném slábnutí ruského režimu stéblem nebo klackem. Jako hlavní faktory ruské krize se uvádí neúspěchy tamní armády na frontové linii, úspěšné útoky ukrajinských ozbrojených sil na ruskou energetickou infrastrukturu a s tím spojený všeobecný nedostatek benzínu a celkové zhoršení ekonomické situace, generující snížení životní úrovně běžných občanů Ruské federace. podvědomně v rámci euroatlantického způsobu myšlení se v těchto článcích zračí naděje, že tak výrazná krize musí zákonitě vést ke změnám ve společnosti. Z dola by se měl ozvat nespokojený lid, kterému se den co den viditelně zhoršují životní podmínky. Zhora by měly zatlačit elity, jejichž politický i biznisový rozvoj dusí Putinova tvrdohlavost, se kterou prosazuje stále větší eskalaci války, nehledě na následky nejen na ničené Ukrajině, ale ani v Rusku samotném. Jaká je reálná situace? Lid brblá, ale žádných akcí schopen ani ochoten není. To je specifikum ruské mentality, které se musí brát v úvahu při posuzování vývoje a jeho vyhlídek. Mechanické dosazení euroatlantických vzorců chování vede k nesprávné interpretaci a nesplnitelným nadějím. Rusové podle všech dostupných informací vnímají tuto krizi jen jako další v nekonečné řadě jobových zvěstí a jejich reakce je tradiční: přizpůsobit se a přežít. Elity? Tady si pomůžu s poznatky ruské ekonomky a politoložky Alexandry Prokopenkové. Vydala knihu Státní zaměstnanci, ve které shrnuje svou komunikaci s lidmi z vyšších patr ruského státu. Závěr? Rádi by přivítali změny, ale musí je udělat někdo zvenčí. Jejich velkou nadějí a následně velkým zklamáním byl Donald Trump. Že by se o něco přičinili sami, ne, na to se příliš bojí Putinových tajných. Putin navíc má k dispozici téměř 400-tisícovou rozgvardiu, která je cvičena na potlačování vnitřních nepokojů a je svým patronem dobře živena. Nejsou tedy naděje na změnu jen pověstným stéblem? Ne tak docela. Pokud Putin nezničí Ukrajinu, bude nakonec doma zavržen, jako slabý car. Ale Putin je pouze výhonek systému. Ten zůstane.
0: To bylo páteční okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Dnešní názory a argumenty se chýlí k závěru, zbývá už jen pravidelná glosa, jako každý pátek od hudebnice a publicistky Evy Turnové.
7: Ani nevím, kdy se to stalo. Dřív člověk občas potkal protivného člověka. Dnes jakoby protivnost a nadřazenost povýšila na komunikační styl. Stačí co nejrychleji najít chybu u toho druhého a rázem jste autorita. Přišli mi vyměnit vodoměr. Jeden milý technik a jeden důležitý. Pan Důl. Tak ukažte, kde to máte. Tady hned za vratama. No, tak to máte umístěný úplně blbě. A když vám sem vjede auto, najede celou vahou na to víko. No, ale to jste sem umístili vy. No, tak na to nenajíždějte. Pan Důl otevřel poklop. Aha, celý od hlíny, to se asi ani nemusím ptát, jestli jste to někdy otevřela, že jo? Jo, klidně se zeptejte. No, ono se to má jednou za čas kontrolovat, víte, může se tam něco dostat. Třeba co? Třeba mravenec. A vidíte tam nějakýho? Nevidím, nemám brejle. Poklop jsem na ní kontrolovala skoro denně, když mi během mé nepřítomnosti vyteklo 360 kubíků vody. Mravenců jsem si nevšimla. Pani, sama voda závit nestrhne. Ale kromě vody tady nikdo v trubkách nebyl. A ty trubky, ty zapojoval kdo? Nevím. No, to jsem si mohl myslet. Druhý technik už to nevydržel. Karle, nech toho. Pani to myslela dobře. Ne, mě to nevadí, aspoň mám zadarmo zkoušku z hydromechaniky, řekla jsem. Pan Důl. Nedělejte tady chytrou a pojďte sem, tady to podepište a jak jsem říkal, kontrolujte to, jinak vám tam něco vleze. Já vím, brabenec. Cestou ven se pan Důl praštil do hlavy o futro. Chvíli si mnul čelo. Ty futra, ty máte umístěný úplně blbě.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Neměli jste čas sledovat V týdnu zprávy? Máte informační deficit, protože potřebujete vědět, co se stalo v Česku i v zahraničí? Český rozhlas Plus právě pro vás připravuje pořad Týden Plus. Uslyšíte v něm reportáže, rozhovory i analýzy toho nejdůležitějšího, co se stalo v uplynulých 7 dnech a co rozhodně potřebujete vědět. Poslouchejte v sobotu po 6. hodině večer a v neděli po 9. hodině dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. A pak také v aplikaci Můj rozhlas. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
8: V radioknize čteme z deníkových záznamů Ludvíka Vaculíka, které vydal v románu Český snář. Popisuje v něm prostředí disentu konce 70. let, ale také život společnosti v době normalizace. Pro rozhlas román připravila Alena Heroutová, v režii Vladimíra Ruska, čte Jan Vondráček.

0: Čtvrtek 12. července 1979. Zdena měla doma francouzské víno, které dostala od pana profesora. Zdál se mi onehdy o tobě sen, pravil jsem. Bydlela v přízemí baráku, byl to vyřazený kravín, v prostorné jako stáji, kde bylo plno jakéhosi haraburdí, bedny, krabice, pytle s čímsi a sudy. Měla z postel v rohu a ta byla neuslaná, rozválené, šedivé deky, nepovlečené, prach, smetí a špína. Ale nebyla jsi tam. Vyšel jsem tě hledat na dvůr a tam jsem tě uviděl. Něco jsme si říkali a tu se vedle tebe objevil chasník, takový venkovský, zdravý blonďák s modrýma očima, kostnatým obličejem a širokou pusou. Chytrý, ale jednoduchý. Vypadali jste vedle sebe jako paní a její čeledín. Byl ti zřejmě velice oddaný. Díval se na mě z druhé strany, na které stál s tebou.
1: Z druhé strany čeho?
0: Ničeho, stanoviska.
1: Jak starý?
0: Mladý. Asi 30 roků. A já se tě ptám, ty spáváš tam?
1: Ano.
0: A šli jsme spolu k tomu baráku. A on spává kde, ptám se? A ty s takovou tvou známou samozřejmostí, která je hraná a vyjadřuje tvůj maximální vzdor, říkáš lhostejným hlasem, kde by spal, taky tam. A teď co já?
1: To jsem hrozně zvědavá.
0: Já jsem si v tom snu úplně zřetelně v duchu řekl. Aha, tak toto dobře znám. To je přeci ta samá situace jako s tím jejím agronomem na Rochově tenkrát. A já bych měl být rozčílený, ale já nejsem.
1: Co to?
0: Já jsem tě viděl v celé tvé prostranosti a úplně jsem si živě představil, jak toho kluka kolébáš. A já ti ho přál.
1: Jsi hnusný. Práskla mě pěstí, pak pravila. Ano, já musím v tvém snu být v kravíně na špinavé posteli a s čeledínem.
0: A najednou ten čeledín tam jako vůbec nebyl a ty jsi mě vedla do toho kravína, otevřela se vrata a tam to vypadalo už takto. Postel, železná, na tom samém místě, ale bíle povlečená, krásná. A celá stáj byla plná všelijakých stolků, stolů a skříněk a na všech stály vázy a v každé váze byla jedna vysoká žlutá květina. Šli jsme uličkou mezi žlutými květinami, které tkvěly v různých výškách. A to byla tvoje odpověď. A já jsem se styděl a byl nešťastný a měl jsem ještě ve dne špatný pocit.
1: Mám chuť říkat ti hodně škaredá slova, pravila.
0: Jaká by to byla, říkej.
1: Nemůžu.
0: Zkus to.
1: Zasmála se zkušeně. Neskusím, protože škaredá slova, když se říkají takhle do vrchu, stejně padají zpátky na toho, kdo je říká.

Pátek 13. července 1979. Odpoledne jsme byli na francouzské recepci. Já bych nešel, ale přemluvil mě Kosík. Madle, která nikdy na něčem takovém ještě nebyla, slíbil Bukvojský palác. Jiným způsobem se do něj člověk nepodívá. Já tam byl dvakrát, naposledy před 2 lety, když jsme tam v 8 hodin večer tenkrát přišli, Kohout, Kosík, já a jiní tací, našli jsme při Opelou společnost, protože recepce začala už v 6. Nás pozvali na později, abychom se nějak nesráželi s lidmi režimu. Některé z nás to tehdy urazilo, ale mně to bylo jedno. Loni jsem nešel a letos Kosík pravil. Já myslím, že bychom měli jít, když velvyslanec uznal, že to byl nevkus. A zve nás už na 6. Přišli jsme a viděli, že ostatní byli pozvaní už na 4. Karel pod nehnutým obličejem stuhl, mně to bylo jedno. A žádný Bukvojský palác, zahrada. Bylo krásně, teplo. Za chvíli jsme uviděli Sašu Klimenta s Jiřinou a tak nás tam bylo 6, s Bartoškem pak 7. Madlu bavilo pozorovat společnost. Bartošek, už trošku inspirován, pořád mě s někým francouzsky seznamoval. Tak jsem pozdravil i pana Darkoura, velvyslance, který mě překvapil, má pro mě dárek. Knihu od pana Ereta, bývalého kulturního ataše, s nímž jsem před 10 lety trochu víc mluvíval. Kdo si mě tam představil komusi a ten zas komusi, až jsem se ocitl v kroužku jakýchsi sympatických veteránů, kteří se právě umlouvali na obnovení Velké Moravy. Zvali mě k tomu. Pravil jsem, vy kecáte, pánové, přijďte, až to bude vážné. Zatím jsme se dohodli, že ode dneška za rok na tomto místě povíme si o tom další podrobnosti. Ivana jsem poprosil, aby... Nebo on se mi snad nabídl, že odevzdá Rycheckému několik knížek, ale když jsem Rycheckého potkal a chtěl peníze, nevěděl o ničem. Ani takové drobnosti nemůžu od nikoho žádat se spolehnutím, proto končím. Petr Pithart mě zas rozlaďuje tím, jak se pokaždé diví, že je knížka tak drahá, a Eva Kantůrková, když mi platila a neměla 5 korunu, žertovala, že Vaculík pro 5 korun schudne. Dorazili konečně peníze z indexu za sborník fejetonů a z Japonska motorka Honda. Rozdělím je a končím. Hostovského cena však nikde.

Středa 18. července 1979. Seděli jsme s Helenou v Savarenu na příkopech u okna a ona se bála, že nás přes nítěné záclony může její manžel uvidět. To je to pořád tak hrozné? Zeptal jsem se. Je. Takže jsem se rozhodla odjet co nejdřív, sama, napřed. Hned, jak mě tu nebude třeba. A to se děje kvůli mně? O tobě výslovně se nemluví. Měla na sobě světle zelenou blůzku, asi popelínovou, s límcem o dlouhých špičkách s dlouhým rukávem. Navrch tmavomodrý svetr s krátkým rukávem. Není možné, že by si kritické spojení těch dvou barev neuvědomovala. Měla to jistě vypočítáno. Skládanou sukni černomodrozelenou tu nosí nejčastěji. Punčochy našedlého odstínu, černé bodky s nízkým podpatkem. Na levém zápěstí třikrát těsně omotaný stříbrný řetízek, na prstě tenký snubní prstýnek, kol krku dvě smyčky řetězu z obdélníkových článků z jakéhosi leštěného materiálu barvy šedé oceli. Připadala mi pohublá v obličeji a uvědomil jsem si zas její čistotu. Čistotu obyčejné potoční vody. Objednali jsme si becherovku. Když jsem dnes vyšel z domu, začal jsem říkat, co jsem se předtím rozhodl říct jí. Pršelo. Je takový šedý den. Říkám si, teď půjdu ulicí, mám deštník, přijdu do kavárny, sednu si tady a ty buď přijdeš nebo nepřijdeš. Přišla jsi. A moc se mi líbíš. To jsem improvizoval a ona se zachvěla. Jednoho dne ale už nepřijdeš. Bude zas takový den, v říjnu nebo v listopadu. Půjdeš ve Vídni po skoro takové ulici a bude ti teskno. A to bude naše schůzka. Vždyť je to skoro jedno. Hleděla na mě jasně a snažila se porozumět nejen slovům, ale jejich příčině. Byla vážná jako děcko, jež tomu není zatím tak moc uvyklé. Řekla, před několika dny mluvil jsi o hrobu. Slyšela jsem to, ale nechápala. Teď to hrozně začínám cítit. Všecko, co děláme doma k odjezdu, je jakési poslední pořízení. Dodatečně mi taky dochází, že ty ses se mnou už rozloučil. Řekl jsem, já jsem tě, Heleno, pohřbil. Ano. A teď jsem za tvou smrtí, ale s nádherným překvapením, že pro sebe přeci existuješ dál. Tak se měj, kde jsi se svým mužem ráda, mě napiš někdy a když přijdeš do Prahy, někdy uvidíme se. My se přeci budeme pořád scházet, jenže mezi našimi schůzkami budou třeba léta. Je to tak špatné, Heleno? Vrtěla nechápavě hlavou, zakrývala si oči. To mě právě drtí, že se s tím tak můžeš vyrovnávat a že to necháme rozplynout v nic. To! Rozumíš? Ale sakra, tak kdo odjíždí, já nebo ty? Já už jsem veliký, ty ještě malá. Ty máš taky ještě dost času. Mám ti snad říkat, tak pojď se mnou někam na den, na dva, na týden. Ani bys nešla, jak se bojíš. Ne, Ludvíku, neříkej, že se bojím, neříkej to. Rozuměl jsem, náhodou moc dobře jsem rozuměl. Měla pravdu. Máš pravdu, nejde o strach. Ale dejme tomu, že bys nebyla před odjezdem, že bys vůbec neodjížděla. Toto všecko buď to by ani nesmělo nastat, nebo bysme museli udělat jeden krok, který by pohnul všema lidma okolo nás. Ale teď tedy je to tu. Tak to hrej pořádně dál a neutíkej před termínem. To ti vůbec zakazuju, protože bys to provedla vlastně mně. A řekni mi zač. Mám promluvit s tvým mužem? V žádném případě, pro Boha. Co bys mu chtěl říct? Ať tě nechá chodit a loučit se. Že tě psychicky vypravím v pořádku na cestu. Hele, Ludvíku, a budeš mi psát? Už ti přece píšu. Píšeš pořád, co jsi říkal? Píšu, co je? Stalo se něco? Rozhlédl jsem se. Ztrácela krev. Musím se toho, co píšeš, bát? To se teda boj, protože jen co vypadneš, začnu si o tobě příšerně vymýšlet, úplně volně a s gustem. Řekni mi co, řekni. Chytla mě přes stůl za ruku. Začnu rozpřádat náš příběh, jak by se vyvíjel, kdybys neodjela. Začnu s tebou spávat, veřejně,
Vznikne strašný škandál a tvůj muž mi pošle prostřednictvím zastupitelských úřadů nótu. Je, já měla o tobě, o nás, sen. Honem, to já sbírám. Že jsme, pardon, leželi a on přišel a střelil do tě, takhle dozad, zhora, jestli mi rozumíš. Dozad, zhora, rozumím, dál. Já jsem se snažila marně, ovšem, rukama tě všude zakrejt. No střelil a nic. Vstal jsi a měl jsi akorát dírky. My máme, on má brokovnici, to jsem zapomněla říct, ale mě ustřelil něco důležitýho. Co, oko třeba? Jako oko, ale oči jsem obě měla zas dobrý. Víš, takový pocit, že mi něco ustřelil. Samozřejmě jsem věděl, co. Mne. Neděle 22. července 1979. Doma jsem našel obsílku na zítřek podepsanou majorem Fischerem. Za účelem vážného úředního jednání. Ne, tentokrát nevím, co mě může chtít. Buď to má už sborník fejetonů, ačkoliv ho bylo jen 10 kusů, nebo se chce se mnou dohodnout, abych nechodil k soudu v den procesu se členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, nebo by rád znal povahu mého styku si s tou emigrující ženou, či ji dokonce zná a míní ho nějak využít. Nebo mi chce taky nabídnout pas do zahraničí. Nebo mi chce dát výstrahu před nepřáteli, přáteli, anděli, manželi, motýli, moli. Z možných zahájení mám teoreticky nejlíp propracováno toto. Vy asi tušíte, proč jsem vás pozval. Ano, chcete mi oznámit, kdo přepadl Zdenu Tominovou. Jsem naštvaný. Nechtěl jsem tu o nich psát, ale oni to chtějí a chtějí.

Pondělí 23. července 1979. Měl jsem hodinu čas, v němž jsem prohlédl papíry na svém stole, vybral některé, vyndal ze skříně balíček v igelitu, přidal k němu ty papíry, zavázal balíček a vynesl na dvůr sousedního domu, kde jsem jej zastrčil pod bednu s pískem pro požární účely. V balíčku není ovšem nic trestného, jenom věci, z nichž by mohly vyplynout překážky v práci a obtěžování dalších lidí. Když jsem to udělal, pocítil jsem neuvěřitelnou úlevu. Udělalo se mi skoro veselo. A když jsem se důkladněji do sebe podíval, viděl jsem s překvapením, že už se nebojím. Já se jich opravdu už nebojím, i kdyby se mě tam hned nechali. Jak je to prosté a šťastné být konečně ve vězení, je-li vám to už souzeno, když na vás nic pádného nemají. Vy jen mlčíte měsíc, dva, tři, rok a jejich nepříjemnosti rostou. U soudu zas mlčím, nereaguju. Vy pro mne neexistujete. Vy, že jste soud? To je můj plán. Major Fischer mě čekal s mladým mužem jiným než posledně. Nebudu jednání podrobně líčit, stejně o tom píšu s nechutí a jen proto, že už to musí být. Pane Vaculíku, vy si zase nedáváte pokoj. Zase jste přidal svůj podpis kamsi. Co je vám po těch lidech? Jim nepomůžete a sobě uškodíte. Máte nadaného syna Jana. Maturitu udělal na samé jedničky. Posudky z práce má výborné. Dostal vyznamenání jako vzorný učeň dopravního podniku. Charakterově je to výborný kluk. Je proto škoda, že nemohl být přijat na strojní fakultu, ačkoliv tam není žádný nával posluchačů, protože je to studium náročné, pro něž on má předpoklady. Podíval jsem se, jak to, že on už ví o zamítnutí, když my jsme zatím žádnou zprávu nedostali. Na to se podíval on, protože zprávu máme už dávno mít. Vždyť se Jan jistě bude odvolávat. Řekl jsem, že to jistě a taky já něco udělám. Vždyť mi sám právě vyložil, že náš Jan na studium patří. Řekl, ať prý nevyhrožuju, ale ukážu dobrou vůli, aby to dítě netrpělo za rodiče, s čímž ani on nesouhlasí. Řekl jsem, mě dětskem presovat nebudete. Major Fischer je o něco starší než já. Odhaduju, že už se také těší na důchod, jedná slušně. Líp se ovládá než já. A zjistil jsem, že je lepší některé věci mu raději říct naplno. Motivace mého jednání je mu pak pochopitelnější a jakoby lidsky vzato něco z ní i uznával. Pozor, já vím. Řekl jsem tedy, že oni potřebují víc než já, aby se Jan na studium dostal. Prvek politiky. Mně by, kdyby ho přijali, vlastně zkomplikovali úvahu, zatímco dosud byla demarkační linie mezi státem a naší rodinou jasná. Krom toho dneska jde na vysoké školy takový šmejd, že by se nám tam Jan možná zkazil. Triumfálně na mě pohlédl. Vy raději obětujete nadaného syna, jen abyste mohl předvádět svůj zatvrzelý postoj. Odpověděl jsem, že však mě snadno můžou překonat. Přišla řeč i na Pavla Kohouta, Klementa Lukeše a Jiřího Lederera. Podivným momentem těchto rozhovorů bývá, že oni od nás pořád čekají jakousi stranickou solidaritu s nimi. Byli jsme vyloučeni, ale jestli si myslíme, že se nám stala křivda, máme se dál chovat jako komunisté a ne jako Pavel Kohout, který svými veršíky mával jako Mao Tse-tungovou rudou knížkou a teď je docela jinde. Pravil jsem, že je zajímavé, když Kohoutovi vyčítají názory, jež sdíleli ve svazáckém věku s ním. Odpověděl, že on mu nevyčítá tehdejší názory, nýbrž, že od nich utekl, kdežto on u nich zůstal. Vyslovil jsem opak. My jsme zůstali u svých zásad, kdežto oni je opustili. Jestli byste si před 30 lety pomyslil, řekl jsem, že ještě dnes, po úplné třídní přeměně společnosti, budou nějaká děcka diskriminovaná za své rodiče, nebo že mě budete přesvědčovat, abych se nezajímal o své zavřené přátele, kolegy a soudruhy. Řekl, že mi mé názory nebere, ale musím sám uvážit, kam s nimi můžu jedině dospět. Mám nad sebou přemýšlet. Roky utíkají. Ano, budu nad sebou přemýšlet. Dnešní den je k tomu zvlášť vhodný, řekl jsem. Pokynul mladému muži, aby mě vyprovodil z budovy. Ve dveřích jsem se však ještě zeptal.
Už se vyšetřilo, kdo přepadl Zdenu Tominovou? Odpověděl. Zatím ne, ale určitě se to vyšetří. Někdo zazvonil. Přišel Karel Pecka a jeli jsme ke dvěma kočkám na oběd. Vyprávěl jsem mu o dopoledním řízení a probírali jsme, co může ve skutečnosti znamenat. Shodli jsme se, že to mohl být průzkum, zda bych byl ochoten zaplatit za Janovo studium. Karel Pecka pravil, že je to něco neuvěřitelného. Žijeme v zemi divů. 10 let jsme v lágru toužili po chvíli, kdy odtamtud vylezeme a s těma vrtačkama, co jsme s nima vrtali uran, se dáme do Stalina. Pak nás jednoho dne doslova vykopli bez vysvětlení na svobodu, jdeme ke Stalinovi a oni už ho vrtají a vyhazují do povětří sami. Co to je? Vězení je jejich, svoboda jim patří. Berou nám naše činy a provádějí je zdeformovaným způsobem místo nás. Odpověz, Ludvíku, ale upřímně. Cítíš k tomu svému Fischerovi nenávist? Nemůžeš, to se ví. Oni mu nedovolí, aby tě mlátil. On s tebou vyjednává. Kde to jsme? Středa 25. července 1979. V palácové místnosti bez koberců a obrazů postávali a přecházeli hloučky lidí. Rozhlížel jsem se a tu ke mně zamířil Pavel Kohout. Stloustl, měl nezastřižený, skoro bezbarvý knírek, pohyboval se klátivějším krokem. Vůbec se podobal Otovi Filipovi, ale byl to Pavel. Taky podle hlasu a mimiky. Tak co? Pravil důvěrně, když jsme po odešli do okenního výklenku v tlusté palácové zdi. Bylo odtud vidět na staré tovární budovy. Víc než potěšení cítil jsem údiv a vinu. Vinu za špatnou informaci a klamání z pouhé osobní, sobecké touhy po posile. Jak to bude žít? Buď ho zavřou, nebo se stáhne do forem existence, v jakých žijeme my zbylí. Probudil jsem se do jasného vědomí. Vrátili se Pavel, nebude to prostý návrat, odjel a přijel. Bude to smělý čin. Prahu najde pokořenější, stavy prořídlé. Co mu poradím? Nedovedu si představit, že by mu dali pokoj. Budou přeci potřebovat i jeho nějak zařadit. Jedni zavírají, druhé všelijak utišují, ať nejsou znát, a třetí se pokoušejí zlákat k aspoň mírné loajalitě. Bude si muset vybrat, co s ním udělají. On to rozhodne. Jsem velice zvědavý, s jakým špatným odhadem poměrů a svých možností přijde. Neděle 29. července 1979. Ráno pršelo. Déšť šuměl v listí stromů a skapával za okénkem ze svěšených větví smrků. Proto jsem vstal neskoro. Četl jsem v posteli Tatarkova Proutěná křesla. Zpočátku se mi knížka zdála hračkovitě krasomluvná, poezie a vtip nastaly až k prostředku. Je to půvabná věc, ta by se snad hodila k překladu do cizích jazyků víc než Démon souhlasu. Jan Mlynárik čte literaturu politicky, nikoli esteticky. Kdo by však mohl na takovou knížku cizího nakladatele upozornit? Snad Milan Kundera, ale ten na nás už kašle. Poslední věty připsány v březnu 1980 ze zlosti na Kunderu za jeho interview o konci naší kultury. Bylo teplo, mračna se rozestřela, vyšlo slunko. Odložil jsem blůzu, potom košily, kalhoty, boty. Bude možná léto. Ptáci vyvádějí mláďata, stromy a keře jsou plny ptactva. Kosy nám dočesali rybíz. V trávě válejí se letní jablka, jichž je tolik, že je nestačíme rozdávat. Tomin, protože neumí vrátit košík od třešní, nedostane nic.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvola, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
3: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel roku 1933 kvůli nástupu nacismu. Útočiště našel v Moskvě, odkud se po konci války vrací do rodného Maďarska.
2: V roce 1956 se stal jednou z klíčových postav maďarského povstání. V té době zastával post ministra kultury ve vládě Imrého Nagye, což mu později přitížilo. Byl zatčen a deportován do Rumunska, odkud se mohl vrátit až následující rok. Lukács se pak vzdal své pozice v maďarském politickém dění a veřejně provedl sebekritiku, čímž si pravděpodobně zachránil život.
3: Svým dílem Dějiny a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
2: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Jih Evropy čelí obřím požárům, Francie evakuovala už přes 140 tisíc lidí. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Vodní slalomářka Kneblová je mistryní světa, kanoista Kratochvíl přidal bronz. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů. Je sobota 25. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí.
5: Je to XXL požár, je nevyspytatelný. Plameny můžou skočit i kilometr dál.
6: Popsala zástupkyně vlády v oblasti Žiron Sophie Brokasová. Požár poničil nebo spálil desítky domů. Lidé mluví o plamenech vysokých 25 až 30 metrů. S ohněm bojují stovky hasičů i vojáků. Česko do Francie vyslalo vrtulník Black Hawk s posádkou. Hašení komplikuje silný vítr, který v nárazech dosahuje 80 km. Za hodinu. Desítky tisíc lidí odjíždějí z oblasti, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, plavidla nabídli taky chovatelé ústřic. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Vrtulník Black Hawk s českými hasiči v podvečer dorazil do Francie. Stroj soukromého provozovatele přistál v oblasti Bordeaux, a to v rámci unijní spolupráce, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
7: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Žiron, který

0: že za netransparentní.
1: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
2: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
1: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
3: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
1: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Radiožurnál.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrát v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy.
4: My známe od rozvědky.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že podle informací rozvědky a ukrajinských partnerů Rusko už připravilo rakety pro další masivní úder. Zelenský také kritizoval pořadatele výstavy bezpilotních technologií, kterou včera u Kyjeva zasáhly ruské rakety. Zahynulo přitom 10 lidí a 100 bylo zraněno. Zelenský důrazně připomněl, že ve válečných podmínkách a s takovým nepřítelem, jakým je Rusko, nelze pořádat žádné zbrojní výstavy s velkou účastí lidí a navíc v těsné blízkosti civilní zástavby. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
6: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Po chladnějším týdnu se začne oteplovat už o tomto víkendu, rána ale ještě zůstanou studena.
7: Ráno to bude ještě na svetr.
8: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
7: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
8: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Radiožurnál.
0: Spojené státy za necelých 7 měsíců letoška zaznamenaly víc případů spalniček než za celý loňský rok. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí jde o nejhorší bilanci od roku 2000. Tehdy byla infekční nemoc v zemi oficiálně vymícena. Spalničky jsou jedním z nejčastějších příčin dětských úmrtí.
9: Potvrzených případů je dnes 2318 a nemoc se šíří stále rychleji. Za uplynulé dva roky se nakazilo víc lidí než za předchozí čtvrtstoletí dohromady. Většinu nemocných tvoří děti. Desítky z nich skončily s těžkou formou nákazy v nemocnici. Lékaři jako důvod uvádějí klesající proočkovanost, která se po pandemii covidu nevrátila na potřebných 95%. V listopadu mezinárodní panel rozhodne, zda Spojené státy přijdou o status země, kde byly spalničky vymíceny. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Brněnský magistrát chce regulovat umisťování výdejních boxů a kancelář městského architekta už připravila nová pravidla pro provozovatele. Podle nich by hlavně v širším centru neměly boxy stát v ulicích, ale v domech nebo na dvorech. A výdejen v Brně přibývá, architekti jich letos napočítali na 700, o 200 víc než loni.
10: Já tomu říkám, že to je taková západní služba ve východním balení.
11: Glosuje vzhled a umístění boxů David Zajíček z kanceláře architekta města Brna. Většina boxů v Brně je na soukromých pozemcích, na těch městských je. Například radnice Brno-Střed příliš povolovat nechce, říká starosta Vojtěch Mencel z ODS.
12: V posledním roce žádná z těchto žádostí nesplňovala nějaké naše kritéria.
11: Nejvíc boxů provozuje zásilkovna. Její mluvčí Anna Maria Lichtenbergová dodává, že se s Brnem rádi na pravidlech dohodnou.

0: rovnou.
1: Zkušenost máme například z Prahy, která přijala pravidla pro umisťování boxu na městských pozemcích.
0: Brněnská pravidla teď projednají úředníci a politici. Tomáš Kremr, Radiožurnál.
2: Kanoistka Tereza Kneblová je novou mistryní světa ve vodním slalomu. V americké Oklahomě zvítězila o 2,5 sekundy před Andořankou Doryovou. Ve 23 letech jela první finále světového šampionátu v kariéře a po konci závodu se neubránila slzám.
3: Já si to strašně užívám a upřímně jsem fakt v šoku, takže moc nedokážem skládat smysluplný věty, ale jsem strašně vděčná za všechno a za všechny lidi, co mě podporovali. Já jsem ráda, že dělám věc, co mě baví, co mě naplňuje. Ještě k tomu prostě se v ní můžu takhle posouvat a tohle je fakt neskutečný. Prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
2: Mezi muži vybojoval 21-letý debutant Lukáš Kratochvíl bronz. Česká reprezentace má na mistrovství světa už 6 medailí. O poslední se pojede dnes v kajak krosu. A rychlobruslařka Kateřina Kajinová se stala inlineovou mistryní Evropy. V Itálii ovládla vylučovací závod na 15 kilometrů. Navázala tak na Metoděje Jílka, který získal stříbro v závodě na 1000 metrů na ovále.
4: Nehody na D1 u sjezdu na Sázavu a dálnici D6 u sjezdu na Plzeň. Na dálnici D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Sázavu 33. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda blokuje levý pruh, objíždí se dvěma, jede se pravým a taky po krajnici. Kolona před nehodou má necelé 2 kilometry, aktuální zdržení do 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna byla další nehoda u sjezdu na Divišov, na exitu 41. Osobní auto tam srazilo zvěř a podle kamer následky nehody už provoz nezdržují. A na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Plzeň stojí osobní auto po nehodě. Kilometr 58,5 blokuje jen krajnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21. To byly hlavní zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Co vytýká Evropská komise ve výroční zprávě o stavu právního státu Česku, za co nás naopak chválí? Jak si v tomto směru stojíme ve srovnání s ostatními členskými zeměmi Unie? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Evropská komise minulý týden vydala svoji výroční zprávu o stavu právního státu v zemích Evropské unie. Server aktuálně se v článku o kapitole věnované České republice ptá, je to varování nebo pochvala? Co byste odpověděl?
7: Tak ono je dobré se v tom historickém kontextu trošku vrátit o krok zpátky, abychom posluchačům vůbec vysvětlili, jak funguje evropská spolupráce. Mm-hmm. A ta je založená na tom, že členské státy dobrovolně vstoupily do nějakého společenství. Bylo to po druhé světové válce, kdy tedy veliká katastrofa, spoustu zmařených nadějí a zároveň ale možnost uvědomit si, že nic takového už tady nechceme a že je lepší vlastně spolu vycházet v míru, protože to prostě přispívá všem. Je to hodně zjednodušená myšlenka, ale v té chvíli se rozhodl francouzský minister zahraničí, že tedy spolu s Německem se pokusí ekonomicky provázat tak, aby už je ani nenapadlo proti sobě postavit zbraně. No a na základě toho vlastně se rozvinulo to, co dnes známe jako Evropskou unii, ale to všechno funguje právě proto, že ty členské státy si vzájemně důvěřují. To znamená, že mají nějaký základní rámec, ve kterém se pohybují a na který všichni přistoupili. A ten základní rámec obsahuje nějaké hodnoty a ty hodnoty jsou mimo jiné tedy úcta k důstojnosti, k demokracii, ke svobodě a k právnímu státu. Ano. A tady jsme u toho. Členské státy vlastně potřebují mít jistotu, že funguje právní stát mezi nimi vzájemně tak, aby měli ochráněné investice, aby tam fungovalo dobře soudnictví, aby tam probíhala nějaká kontrola nad bojem s korupcí a také, aby třeba fungovala nezávislá a pluralitní média.
6: Tak, a já myslím, že to teď rozebereme, ty jednotlivé body. Dobře, já jsem se ptal na to, jak jsme vlastně dopadli, jestli je to spíš dobře nebo spíš špatně.
7: Já vám
6: Čili kdyby to byla známka ve škole...
7: To je právě to, že Evropská komise se nesnaží vydávat nějaké vysvědčení nebo porovnávat, který stát je lepší nebo horší. Ona skutečně popisuje stav a vydává doporučení. A v té souhrnné zprávě potom vlastně každý členský stát má někde nějaké slabší místa, někde nějaká silnější stránky. A ty jsou popsané. Pokud byste si chtěl projít tu zastřešující zprávu, ve které jsou vyjmenované jednotlivé členské státy, tak byste asi musel zaškrtat, kolikrát se tam zmiňuje Malta, kolikrát Kypr, kolikrát Slovensko, ale vůbec to není vysvědčení. Je to spíš takový prostor pro nějaký dialog o tom, jak můžeme zlepšovat.
6: Rozumím. A je to vlastně historicky sedmá zpráva. Jak se ta situace u nás v Česku vyvíjí v čase? K lepšímu nebo spíš naopak?
7: To, že jde o sedmou zprávu, to je vlastně velmi důležité, sám jste to řekli, je to taková kronika demokratického vývoje, protože to, co ta zpráva nějakým způsobem popisuje, jsou instituce, na kterých je postavena demokracie, ať už je to nezávislost soudnictví, účinný boj s korupcí, svobodná a pluralitní média, anebo systém brzd a protivah, které chrání výkon veřejné moci. A v tom časovém pásmu my můžeme sledovat, jak se v které zemi vyvíjely tedy tyhle ty oblasti. A přidali se k ním tedy nejenom členské státy, které už jsou v Evropské unii, ale teď se momentálně popisuje i situace ve čtyřech zemích, které kandidují na členství v EU, ať už jde o Albánii, Černou Horu, Srbsko a Severní Makedonii. Pro Českou republiku z té zprávy vyplývají určitá doporučení, která se potom každý rok vlastně vyhodnocují, zda byla nějakým způsobem naplněna. Ale opět, není to hodnocení jako vysvědčení. Co je důležité si říci, že ta zpráva a její závěry se propisují potom do nějakých finančních aspektů. Vysvětlím. Existuje něco, čemu se říká Národní plán obnovy. To jsou evropské peníze, které si Evropská unie půjčila na kapitálovém trhu v době covidové pandemie, zavázala se ke splácení toho dluhu společně a rozdistribuovaly se mezi členské státy. Každý z členský stát řekl, jakou reformu, ať už ekonomickou nebo právní nebo jinou, provede, tak aby ekonomiku a vůbec o fungování státu v době pandemie, respektive po pandemii, nakopl. A tyhle ty peníze jsou podvázané už teď tím, že je právě dodržován právní stát. A přihlíží se k tomu, co je ve zprávě o právním státu, který vydává Evropská komise. Ty členské státy pověřily Evropskou komisi, aby vlastně ten stav zmapovala a případně ochránila jejich vlastní peníze, které si mezi sebou vzájemně půjčují. No a pro Českou republiku z toho vyplývá, že pro další období, které se bude týkat finančních nebo rozpočtových rámců Evropské unie po roce 2028, se bude s velkou pravděpodobností také přihlížet k tomu, jakým způsobem jsou naplňovány právě principy právního státu.
6: Dobře, pojďme se teď o tom bavit konkrétně. Evropská komise Česku vytkla, že zde dosud nebyla obnovena a dokončena revize pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o oblast skutečného vlastnictví. Z čeho toto hodnocení vychází?
7: Tak ta zpráva tím, že zkoumá všechny ty čtyři oblasti a zkoumá je v čase, tak se vlastně dívá, do jaké míry byly naplněny principy, ať už je to tedy účinného boje s korupcí, anebo jak říkám, ta kvalitní média, anebo nezávislost soudnictví. A tady přesně tady u toho doporučení, že zatím ještě nebyla provedena taková větší revize zákona o střetu zájmu, tam se vrací v čase. Určitě si posluchači vzpomenou, že proběhla nějaká revize, respektive novela zákona o střetu zájmu, kterou následně ústavní soud zrušil, protože proběhla formou legislativního přílepku. A tady se nám vlastně provazuje několik kapitol z té zprávy o právním státu. Takže to, co bylo do zákona o střetu zájmu dodáno, což obsahově bylo, můžeme si říci, z hlediska právního státu správně, ovšem procesně správné nebylo, tím pádem to přestalo platit. A ve zprávě o právním státu se nám tohle doporučení tedy objevuje opakovaně, protože nejdříve bylo vyhodnoceno, ano, výborně, Česká republika provedla revizi, ale následně další rok, to bylo ten minulý, aha, tak ta revize už neplatí, takže je potřeba znovu se k tomu vrátit. Nestalo se tak, takže tentokrát se nám to tu opakuje znovu.
6: Směřuji tu otázku k tomu, odkud komise bere ty relevantní informace, podle čeho soudí nebo posuzuje ten stav. Podle, nebo třeba současná vládnoucí koalice často odbývá evropskou kritiku kvůli střetu zájmu tím, že jde o udávání ze strany Pirátů. Skutečně evropské orgány jednají na popud české opoziční pirátské strany?
7: Ne, to v žádném případě, samozřejmě. Ta zpráva se připravuje na základě velmi pečlivé metodiky, která je odsouhlasena i se členskými státy. Každý rok je to stejné, probíhá spousta konzultací, které jsou opřené o diskuzi se zástupci ministerstev, z parlamentu, soudců, advokátů, státních zástupců, veřejných ochránců práv, neziskových společností, novinářských organizací a dalších. Takže za tento minulý rok Evropská komise po celé Evropě provedla přes 600 takových konzultací, které jsou často společné, a zkonzultovala více jak 900 organizací nebo institucí. Ostatně v té zprávě je doplněný seznam těch organizací, které se konzultací zúčastnily.
6: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba zpráva potvrdila, že Česko ustupuje od pravidel, která mají bránit střetu zájmu a chránit stát před vlivem oligarchů. Vyznívá takto?
7: Ta zpráva je vyvážená. Ta zpráva vlastně konstatuje, že v České republice demokratické instituce jsou stabilní a odolné, ale že to je vlastně prostor pro to, abychom se mohli bavit, kde je zlepšovat, protože výzvy a nějaké nevyřešené situace tam ještě jsou. A to je třeba situace zákona o střetu zájmu nebo skutečné vlastnictví sdělovacích prostředků. To se nám objevuje v kapitole o svobodě a pluralitě médií.
6: V části týkající se právě s tou médií zprávu uvádí, že návrh zákona předložený vládou, jehož cílem je zrušit poplatky za veřejnoprávní médii, a vyvolal obavy odborníků i novinářských organizací. Jak vážně by měla vláda taková varování brát?
7: Tak ta zpráva se ano, tohoto dotýká, mluví tam o tom, že to budí vážné obavy, věnuje se tam také situaci výhružek, které směřují vůči novinářům nebo bezpečnosti novinářů. Jak jsem již zmínila, v určité fázi se bude k té zprávě přihlížet při ochraně evropských fondů a respektive evropského rozpočtu. Takže pokud členské státy dostaly nějaké doporučení a budou chtít mít jistotu, že příští víceletý finanční rámec Evropské unie bude bezproblémově čerpatelný pro ten daný členský stát, včetně České republiky, tak si myslím, že by k tomu měla skutečně přihlížet.
6: Vláda opakovaně hájí svůj záměr změny financování médií veřejné služby tím, že chce zavést systém podobný systémům fungujícím v 18 členských zemí Evropské unie. Tohle to komisi nestačí?
7: Podívejte, ono kromě té zprávy o stavu právního státu ještě existuje nařízení o svobodě médií, které přijaly členské státy a funguje nebo je platný v Evropské unii od minulého srpna. A v tomto nařízení se mimo jiné uvádí, že členské státy zajistí pro média veřejné služby adekvátní, nezávislé, předvídatelné, nejlépe víceleté financování. Takže ono, i když se budeme bavit o zprávě o stavu právního státu, tak ještě k tomu můžeme přidat další aspekt, a to je tedy to nařízení, které je přímo aplikovatelné. Takže já se domnívám, že ono se nám to potká potom z více stran a bude tady nějaká debata o tom, zda ten navržený zákon, který ještě není schválený, takže nevíme, jaká bude jeho finální podoba, zda odpovídá parametrům toho nařízení, protože každý členský stát, který je součástí Evropské unie a tohle nařízení sám odsouhlasil, tak by ho měl také dodržovat.
6: A proč Evropské komisi vadí neprůhledné vlastnictví médií v České republice?
7: Ono se nám to vrací právě do toho střetu zájmu a myslím si, že v tom zákoně tedy v tom nařízení o svobodě médií se to objevuje také jako jeden z důležitých aspektů. Ta možnost, protože média jsou samozřejmě důležitým pilířem demokracie, a pokud by si někdo měl zájem to nařízení přečíst, to je taková skutečně, bych řekla, velmi podrobná analýza toho, jak moc média přispívají k udržení odolnosti společnosti a k udržení těch demokratických institucí. A jsou tam velmi dobře vlastně popsané ty mechanismy, které by měly zaručit, že média zůstávají svobodná. A právě možnost dozvědět se o tom, kdo je vlastníkem médií, tak je jedním z těchto parametrů.
6: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladbanovou. České soudy si vysloužily pochvalu. Znamená to, že komise nevnímá projednávání případů u zdejších soudů jako zdlouhavé?
7: Ta zpráva hodnotí české soudnictví jako silná stránka institucionálního rámce v České republice. Zabývá se tam vysokou důvěrou veřejnosti v soudy, což je taková pochvala nebo velmi pozitivně hodnocené. Mluví se tam o nedostatečné digitalizaci soudnictví. To je pravda, že tam by mohlo dojít ke zlepšení už od roku 2008. Mm-hmm. Ostatně se o tom hovoří. Ale
6: já to mám poznámku k té digitalizaci justice. V čem konkrétně by se to mělo změnit?
7: Zavedení elektronického soudního spisu, který je potom vlastně i pro provázaný se spisem u státního zastupitelství. Tím se vlastně zrychlí ještě to soudní řízení a zefektivní. V dnešní době v České republice je to fragmentované, ta zavedená digitalizace. Ale vy jste se ptal na tu délku soudního řízení. Tam v té zprávě se dočteme, že u některých soudních řízení, ať už jsou to na úrovni okresních soudů, dneska už se neříká okresních, tak že vlastně jsme jedni z nejrychlejších v České republice, že se snižuje ta délka soudního řízení. Tam se to opírá ještě o jednu další zprávu, kterou pravidelně vydává Evropská komise, ve které se dívá ve všech členských státech velmi podrobně právě na soudní soustavu. Ale třeba u případů, které se týkají korupce, tak tam konstatuje, korupce tedy na vysokých místech, tak tam ta zpráva konstatuje, že to soudní řízení má ještě pořád vlastně nejdelší, skoro nejdelší délku nebo průběh v celé Evropské unii.
6: Co ještě zpráva vyzdvihuje v Česku jako pozitivní?
7: Takže u toho aspektu nezávislosti soudnictví, o tom jsme mluvili, pokud jde o účinný boj s korupcí, tak tam ta zpráva pozitivně hodnotí, že se naplňuje koncepce boje s korupcí, která byla platná od roku 2023 do roku 2026 a to, že se připravuje nová navazující koncepce. Zároveň ale a také hodnotí pozitivně, že Česká republika přijala zákon o lobbingu, který ostatně byl jedním z doporučení ze zprávy o právním státu z těch předchozích let. Také pozitivně hodnotí, že přijala Česká republika zákon o oznamovatelích, ale zároveň už tam naznačuje, že některé z těch konzultací byly postavené a respektive vydali nějakou vypovědací hodnotu, že těch oznamovatelů zatím není moc, že ten zákon není dostatečně účinný. Že proto není vytvořené dobré prostředí, aby tady mohl dobře fungovat. Pokud jde o stav médií, to už jsme tady zmínili, ale vlastně celkově hodnotí, že prozatím v České republice mediální prostředí je pluralitní, ale samozřejmě tam upozorňuje na některé ty věci, ať už je to tedy skutečné vlastnictví mediálních, tedy sdělovacích prostředků, anebo tedy, jak jsem zmínila, tu bezpečnost novinářů a tam je tedy skutečně velmi silně upozorněno na to, že dochází k útokům na novináře. To ostatně je zmíněno i v kapitole o soudnictví a nezávislosti, že dochází k útokům ze strany politiků na soudce přímo a že to tedy moc nepřispívá právě k té nezávislosti a odolnosti soudní soustavy. To, co je potom dále pozitivně hodnoceno ve čtvrté kapitole, která se týká systému brzd a protivah, jak jsem zmínila, to jsou ty nastavení výkon, moci výkonné, soudní, ale také třeba legislativního procesu, tak tam na jednu stranu pozitivně hodnotí zavedení dětského ombudsmana anebo zavedení institutu, který vychází z nějakých smluv OSN o lidských právech, ale věnuje se tedy legislativnímu procesu a tam vytýká, že dochází k vyloučení zúčastněných nebo těch zainteresovaných stran z legislativního procesu a že ten legislativní proces nepodléhá takové té debatě společenské, která by měla předcházet, pokud samozřejmě není nějaký jako emergency stav, urgentní stav, jako byl třeba COVID. Takže je to vyvážené, na jednu stranu je tam hodně pozitivních stránek, na druhou stranu tam najdeme i upozornění právě na ty nešvary, které přetrvávají. No a na začátku té zprávy je souhrn doporučení, která potom budou podléhat takové té revizi příští rok.
6: Jakého druhu jsou výhrady komise k etickým pravidlům pro poslance?
7: Tam je podrobně a vlastně už znovu opakovaně naznačeno, že sice etický kodex v Senátu není vlastně žádný, v Poslanecké sněmovně existuje, ale mluví se tam o takovém jevu, kterému se říká otáčivé dveře, revolving doors, a sice, že volení funkcionáři často přecházejí z nebo ne často, ale mohou přecházet z funkce, která je volená, kde vlastně jsou přímo u rozhodování o regulaci nějakého sektoru právě do toho daného sektoru a tím je samozřejmě sektor soukromý. Takže ta zpráva upozorňuje na to, že tenhle jev, to ty otáčivé dveře, by mohl být nějakým způsobem postižen. Víme třeba, že u evropských komisařů, tak oni 2 roky poté, co skončí svoji funkci, nemohou pracovat v tom oboru, ve kterém byli předtím přímo zainteresováni, který přímo regulovali. Tak něco takového podobného, to, co funguje v jiných demokraciích, ta inspirace tady určitě je. Ta zpráva na to upozorňuje už po několikáté.
6: Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil v polovině července trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Žalobci prověří mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují. A taky je zajímá, proč Česká republika nevymáhá po holdingu dotace z minulosti. K čemu tohle ten proces podle vás může vést?
7: Tak ta zpráva o právním státu se nezabývá úplně konkrétními příklady. Ta spíš hodnotí to celkové prostředí, ve kterém ty jednotlivé pilíře demokracie fungují. Takže tohle, nebo vůbec úřad evropského prokurátora je tam zmíněný jako jeden z těch, který přispívá k tomu, že tedy probíhá vyšetřování a do jaké míry se ta vyšetřování, kterých je v současné době spuštěno víc v České republice, se týkají korupce, a to je 4%.
6: Monika Ladmanová, vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jsme říkali, že zpráva vyšla po 7. má sloužit tedy jako nástroj včasného varování a, jak jste řekla, i ochrany demokracie v Evropské unii. A já se ptám, plní tu funkci podle vás?
7: Ta zpráva má sloužit jako prevence. Jak jste říkal, takové včasné varování. Já se domnívám, že ano, protože ostatně v mnoha členských státech, včetně České republiky, pak najdeme vlastně to pokračování procesu po té, co jsou vydána některá doporučení, že skutečně dojde k nějaké úpravě, ať už legislativní nebo v praxi. Takže já si myslím, že tu funkci plní, že členské státy mají možnost mezi sebou debatovat, protože ta zpráva, když je vydaná, tak se pak dostane na stůl právě ministrům, kteří se schází každoročně, tedy ne každoročně, ale dvakrát za rok se dostanou k diskuzi o těchto zprávách, vždycky k nějakému balíku, protože těch 20 by asi hned najednou neprodiskutovali a můžou se vlastně k tomu vyjadřovat i za ten svůj členský stát, ale zároveň se doptávat u těch dalších členských států, co se s těmi doporučeními bude dít. Takže já si myslím, že ten svůj preventivní charakter ta zpráva plně naplňuje a zároveň funguje tak, že v tom čase, v té časové lince se můžeme dívat a je to vlastně, jak jsem říkala, taková výpověď toho, jak se vyvíjí demokratické instituce.
6: Jak jste řekla, kronika demokracie. No, ale dobře, tak jaké páky ale má Evropská komise, aby v případě, pokud by jednotlivé státy ignorovaly ta doporučení, aby je přiměla napravit stav věcí oslabující demokracii a právní stát? Ty finanční instrumenty, o kterých jste mluvila?
7: Jsou to finanční instrumenty, pokud samozřejmě členský stát neplní svoje povinnosti, které vyplývají ze smluv o Evropské unii a tím je vlastně transpozice evropské legislativy, na které se členské státy dohodnou, tak tam existuje takzvané řízení o porušení zákonnosti, infringement, kdy Evropská komise, která je pověřená být tou strážkyní smluv, Guardian of the Treaty, tak má možnost s členským státem zahájit takový dialog, zeptat se, proč jste třeba nezavedli tady tohle ustanovení, které vychází z toho evropského legislativního rámce, který jste si odsouhlasili. Ten členský stát má možnost na to nějak reagovat. V ideálním případě samozřejmě to ustanovení zavést do právního řádu. A pokud se tak nestane, tak vlastně se jde dál, až to může skončit u Evropského soudu.
6: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta předložila návrh nového jednacího řádu vlády. Mimo jiné by se mělo omezit připomínkové řízení, část rozhodování by se přesunulo z celé vlády jenom na premiéra a zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat. Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klády Šimáčkové Laurenčíkové představuje ten návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. I tím by se mohla napříště zabývat Evropská komise?
7: Lze předpokládat, že v té čtvrté kapitole, která se právě dotýká mimo jiné i legislativního procesu, bude toto zmíněno, pokud se to nějakým způsobem dostane dál v tom legislativním procesu. Evropská komise obecně má takovou zásadu, že nekomentuje návrhy zákonů, protože pokud nejsou hotové, tak neplatí a tím pádem těžko říct, jak se to celé vyvine. Ta zpráva o stavu právního státu má tu výhodu, že může určitým způsobem nahlédnout, co se v té společnosti děje a popsat to takovým, bych řekla, obecnějším způsobem, než říct, a tenhle ten konkrétní návrh je špatně, protože to k Evropské komisi nepřísluší a dělat to nebude. Ale může vlastně naznačit, že je tady nějaká obava, tak jako se to stalo právě v případě tedy návrhu zákona o změně způsobu podpory financování veřejnoprávních médií.
6: Jeden ze závěrů zprávy Evropské komise o stavu právního státu za loňský rok je, že demokratické instituce v České republice jsou stabilní a odolné. Jak se toto měří, jak se to posuzuje, odolnost?
7: To je spíš takový závěr, ono to tam není napsané úplně natvrdo. To je to vlastně, když si tu zprávu přečtete a podíváte se na ní v tom celkovém kontextu a ne vytrženě jedno kapitolu od druhé, tak to na vás z toho dýchne. Samozřejmě, jak jsem říkala, je tam spousta drobností, protože ďábel je v detailu, které právě jsou tedy naznačeny, že nejsou úplně ideální a že je potřeba se jim ještě zabývat. Takže tady to, že tedy funguje Česká republika v té otevřené demokracii, tak umožňuje se těmi drobnostmi, nebo někdy to jsou možná i větší obříci, tak se jimi zabývat, mluvit o nich, debatovat o nich a posouvat tu demokracii v České republice dál. Ostatně je to kolik 37 let.
6: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s vedoucí zastoupení Evropské komise v České republice Monikou Ladmanovou. Děkuji za vaši návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, naschledanou.
7: Děkuji za pozvání, hezké léto.
6: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Nejširší výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií, jaký na českých rozhlasových vlnách můžete slyšet. To je Svět ve 20 minutách. Jedinečný pohled na stránky zahraničního tisku. V sobotu po 1 hodině odpoledne a v neděli po 7 hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
9: Že jim bytláci zabili slona.
10: Vražda Jana Martiny.
11: Juščenko prohlásil. Byl jsem otráven.
8: Kořist Kuciak jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
12: Maďarský prezident Tamáš Šujok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku.
13: Končí také šéf ústavního soudu.
14: Peter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
15: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
8: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
16: To, že padají hlavy, to je to, co Peter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál by s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Petr Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní dvoutřetinou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená dvě volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku dva kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
9: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
16: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Šujok skutečně extrémně nepopulární. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Petr Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Petr Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
9: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
16: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou mistrni Judith Polgár, podle všeho, aniž by to s ní měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme, ale že by to měl dopředu připraveno, to se nezdá.
9: No pan prezident Šuljok už není panem prezidentem, on podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
16: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za to 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Šuljok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat jí k ústavnímu soudu k posouzení, tímto celé minimálně zdržet, ale zřejmě se znal, že ani ten ústavní soud by ho v tuto chvíli nepodržel. Všechno teď hraje do ruky Péteru Maďarovi. Má velkou důvěru veřejnosti, zároveň velkou odpovědnost a velkou, obrovskou moc.
9: Možná by ho ústavní soud nepodržel, protože skončil i šéf ústavního soudu v Maďarsku.
16: Ten ještě úplně neskončil, ale bude končit. Ano, bude končit. Ta ústavní novela předpokládá spoustu věcí a mimo jiné to, že ústavní soudci musí jít do nuceného, abych tak řekl, důchodu v 70 letech. A představte si zrovna Petru Poltovi, předsedovi ústavního soudu, bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
9: Ano. Ale zřejmě další 3-4 nebudou končit, takže
16: takový
9: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Petr Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska?
16: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády Práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
9: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisy a Petra Maďara? Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie. Jsou to docela silná slova.
16: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fidesu v době, kdy vládnul Fides. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle mého názoru.
9: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že jo,
16: takže... On nechtěl ani být liberálním demokratem. A ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází v Maďarsku, je pořád ještě nastavená od dob, kdy vládnul Fides a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat. To je to, co Peter Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
9: A rozumím tomu správně, že tedy Peter Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
16: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Peter Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let Fides před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
9: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příští volbách?
16: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, že jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fides, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fides a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Mm-hmm. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Mm-hmm. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
9: Mm-hmm, takže dvakrát protože... čtyři, takže 8 let.
16: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
9: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fidesu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
16: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fides byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura. Tato prokuratura ještě před odstoupením pana Nadě chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky spolostátní firmy MOL. Získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmén těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě stíhány, i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fides, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
9: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Peter Maďar mluvil, totiž že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
16: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Peter Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii, Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
9: Ale ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech. A už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
16: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
9: Budapešti čekají stále.
16: Budapešti stále. Asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají, ony přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až potom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně. Jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Aha. Ať už jde o kohezní peníze nebo ten fond obnovy. Uh-huh. Téměř všechno, co bylo řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo, uh-huh. že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
9: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
10: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
9: On... že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
10: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
16: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
9: Už to přepíše.
16: Jo? Že to prostě přepíše, že to přepíše a možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
9: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
16: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Peter Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenomže uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějak. Jo? Takže je to mocný orgán.
9: Vysílají teďka, pardon, veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
16: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení, v televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu a od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění, veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních.
9: Bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně?
16: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
9: To se ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady sluhové toho novějšího.
16: Tak ta rada ještě, jmenována nebyla, já nemůžu zaručit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fidesz, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
9: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
16: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
9: Před ním, to ode zdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
16: Naprosto ode zdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
9: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
16: Přes 70% má teď TISA.
9: Přes 20%
16: teda Fides. To je oblíbenost té strany, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když jste šli 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. Ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, straníci ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebyl kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive. Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
9: A nějaké protesty jsou v Maďarsku?
16: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
9: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
16: No, ale kdy ta přímá volba bude?
9: Já nevím.
16: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané, proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která...
9: Ta jména, která
16: kolují, jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce ji asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
9: Nestihne to ještě v současném období volebním?
16: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
9: Ale že by se uskutečnila?
16: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
9: Těch změn se děje celá řada. Řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petra Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
16: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
9: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
16: Děkuji vám.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali 3 speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat. Pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. A na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
17: Královskou disciplínou je v rozhlase rozhlasová hra. Milníkem byl v tomto oboru rok 1958, kdy režisér Jiří Horčička nastudoval dramatizaci Čapkovy hry Válka z mloky.
18: Když jsem scénář poprvé přečetl, že se na mě chce něco, co se dosud v rozhlase nedělalo. Uvažte, že v roce 58 jsme neměli příliš vyspělou rozhlasovou techniku. Magnetofony sloužily jenom jako pasivní záznamové zařízení. Měli jsme snad nějaké korekce filtrové, které omezovaly výšky nebo hloubky. Měli jsme echo a to bylo všechno.
19: Londýn, zoologická zahrada, zavírací den. Pan Thomas Griggs, hlídač.
17: Jiří Horčička i jeho kolegové pracovali na hře Válka s mloky s obrovským nasazením. Kvůli dramatizaci zůstávali v budově rozhlasu i v noci a hledali na chodbách a schodištích místa, kde by mohla řeč mloků zajímavě znít.
18: Experimentovali jsme třeba na řeči mloků, jak mloci mluví. Čapek tam napsal jenom 2 řádky o tom. My jsme si ji museli vymýšlet zcela znovu.
20: No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
21: Řekni, děkuji, pane Grex.
20: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš.
18: Ale znamenalo to vášeň. Zaujetí pro práci, kdy nikomu nebylo líto, že tedy stráví v rozhlase o nějaký ten čas delší dobu, kdy jsme se scházeli dokonce právě i v noci v rozhlase, protože v rozhlase bylo v tu dobu ticho.
17: Válka s mloky otevřela slavnou éru rozhlasové režie a dramaturgie. Čím vším obohatil Jiří Horčička rozhlasovou hru a jakou proměnou prošla tato disciplína za 100 let?
22: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Počty evakuovaných lidí kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku dál rostou. Česko chce podpořit ambiciozní cíle Chorvatska v oblasti jaderné energetiky. Čeští vodní slalomáři získali na mistrovství světa další dvě medaile a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí, většině z nich úřady nařídily evakuaci, asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spál přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt, přitom podle zjištění Radiožurnálu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát teď prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Radiožurnálu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
0: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
2: Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Radiožurnálu v bytě žije Krejčův otec. Krejča na dotazy nereagoval, jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. V chorvatském Záhřebu jsou zástupci českých firem a odborníků na jadernou energetiku a Chorvatsko chce rychle zvyšovat podíl jaderné energie ve svém energetickém mixu. Česká i chorvatská strana v tom vidí biznisový i partnerský potenciál.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě zahájil česko-chorvatský seminář na téma jaderné energetiky tím, že ocenil ambiciózní cíle Chorvatska na tomto poli. 16% roční spotřeby elektrické energie země dnes pokrývá právě jádro, a to díky dodávkám z jaderné elektrárny Krško. V zařízení, které stojí na slovinském území, mají Chorvaté poloviční podíl. Vláda v Záhřebu v květnu schválila zákon, jehož strategickým cílem je zvýšit

0: Východ Radomil Novák ze Správy železnic.
1: Určitě na to máme svůj podíl, krom zhruba 17 cm úbytku přirozenou cestou. Díky letošním suchům ty poklesy zde jsou značné a v tomhle případě se začalo okamžitě připravovat opatření, abychom tomu zamezili. Vypneme čerpadla, aby nám ukázala, jak se navrátí voda, jak se chová vlastně ta hladina.
0: Kanoistka Tereza Kneblová je mistryní světa ve slalomu mezi muži, slaví bronz Lukáš Kratochvíl. Ten přitom v 21 letech debituje mezi dospělými. Po životním závodě poděkoval otci Jiřímu, který jako mládežnický kouč vychoval desítky českých slalomářů a byl i jeho prvním trenérem. Na úspěchu Lukáše Kratochvíla má tak velký podíl.
2: Určitě největší, bych řekl skoro. Před pár minutama jsem s ním mluvil a říkal, že dostávám malou bezvýznamnou pochvalu. Což samozřejmě jeho vtip, ale myslím, že je na mě určitě pyšnej a jo, je to skvělý.
0: Do semifinále turnaje WTA v Praze postoupily dvě české tenistky. Nasazená dvojka Barbora Krejčíková porazila krajanku Dominiku Šalkovou ve dvou setech a turnajová pětka Tereza Valentová vyřadila obhájkyni titulu a jedničku Marii Bouskovou poměrem 2-6, 6-4 a 7-6.
3: Nehoda na D6 u Prahy a uzavírka v Ústí nad Labem. Na dálnici D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů čerstvá nehoda za sjezdem na Hostivice 6. kilometru. Osobní auto srazilo zvěř. Nehoda se obešla bez zranění, počítejte s omezeným průjezdem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov exitu 41 už odklidili. Ty následky nehody jsou tam znovu průjezdné, všechny pruhy. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto, 127. kilometr na krajnici dobře označené silničáři. A v Ústí nad Labem je víkendová uzavírka, ten na průjezdu městem. Zavřená je na trase Lovosice Děčín, Ústecká přístavní ulice pod mostem doktora Edvarda Beneše. Uzavírka kvůli opravám mostu potrvá do neděle. Doporučená objízdná trasa vede přes město a po dálnici D8. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
5: Czech Radio, news in English. China has added 14 European Union entities to its export sanctions list in response to EU sanctions related to Russia. According to AFP, the Czech manufacturer Tatra Trucks, which produces heavy-duty military and specialized vehicles, is among the companies targeted. Finance Minister Alena Schillerová has acknowledged that the government may consider partially privatizing Prague Airport in the future, although she said no concrete steps are currently being taken. Prime Minister Andrej Babiš previously suggested the state could float a minority stake in the airport's operator on the stock exchange. And President Petr Pavel welcomed this year's Czech Wimbledon champions and finalists to Prague Castle on Friday, thanking them for their exceptional performance. Those attending the ceremony included Wimbledon singles champion Linda Noskova and runner-up Karolina Muchová, as well as legends doubles winner Lucie Šafářová and finalist Barbora Strýcová. Weather. Saturday should be bright and clear around the country, with daytime highs between 24 and 29 degrees Celsius. The 2026-27 season in Czech football kicks off after the summer break on Saturday. Slavia Prague look like the team to beat as they go for three championship titles in a row, while their city rival Sparta will be out to end a two-year trophy drought. Ian Willoughby has the details.
6: The most dramatic moment of last season in the Chance Liga came in May, when, with their club minutes from securing the title against Sparta, Slavia supporters invaded the pitch at the club's stadium. The incident led to a hefty fine for Slavia and the closure of the Fortuna.

0: Arena for four games. Nevertheless, Slavia sealed their second title in 2 years only 1 week later. After the disgrace-hit derby, the club dropped two players who'd been sent off during the game from their squad, signalling their end at the club. However, one of them, Tomáš Kory, looks set to remain for the 2026-2027 season, after Slavia's billionaire owner, Pavel Tykač, this week ordered that he be welcomed back into the fold. Club chairman Jaroslav Tvrdík explained the situation. The owner appreciates the fact that Tomáš helped the club win two titles and has decided to give him another chance. This morning I received an order from the board to return Tomáš Kory to Slavia Prague's A-team. He has a valid contract and we will act on that basis going forward. The other player dropped after the May derby, David Dodiara, is still set to exit the club. Meanwhile, coach Jindřich Trpišovský has been at Slavia since 2017 and will be hoping to cement his achievements there with the second hat-trick of titles. The bookies certainly fancy his chances, making Slavia clear favourites. Second favourites are Sparta Prague, who haven't won a trophy since the Czech Cup in 2024. Coach Brian Friska, who returned 12 months ago for his second stint on the Sparta bench, said this week that the country's most successful club historically was hungrier than ever for title glory. Viktoria Plzeň, who last won the championship back in 2021-2022, are regarded as the best of the rest. Their head coach, Martin Hiski, says the West Bohemian side are ready for their opening game on Saturday early evening. Many of our players took part in the World Cup. We were waiting to get them all back and now we have them. I think our preparations have been good. We faced some good opponents and had a great camp in Austria. I believe we're ready for Liberec in our first game of the season. Along with Viktoria Plzeň, Baník Ostrava are expected to be in the mix for European places come the end of the season. And fighting it out at the other end of the table may be the newly promoted Zbrojovka and their Brno rivals Artis, who gained promotion through an administrative decision and are favourites for the drop.
1: Ian Willoughby with that sports report, and that's all from us for the time being, but you'll find more news and current affairs in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý den. O vaši pozornost se uchází tradiční půlhodina, ve které od pondělí do pátku zaznívají názory našich hostů na dění kolem nás. V době letních prázdnin a dovolených nemůže chybět ani téma cestování. A to je specializace mého dnešního hosta. Pozvání přijala Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Přeji všem hezký den.
3: Probereme pochopitelně cestovatelské návyky Čechů, nejžádanější cíle i dopady geopolitické situace, výkyvu počasí či cen na výběr dovolené. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
3: Léto, prázdniny a doba dovolených jsou v plném proudu. Co znamená toto období pro výkonnou ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, paní Chaloupková?
4: Pro nás v asociaci to samozřejmě znamená poměrně vysokou sezónu. To znamená, ostatní odjíždějí na prázdniny a na dovolené a naopak u nás se ta intenzita práce zvyšuje. Jednak jsme k dispozici našim členům, cestovním kancelářím a agenturám, které v rámci té vysoké sezóny potřebují intenzivní poradenství, a zároveň také jsme k dispozici médiím, kde usilujeme, řekněme, o osvětu, jak mají čeští cestující vybírat zájezdy, u koho, na co si mají dát pozor, aby figurovalo ve smlouvě o zájezdu, a třeba i jak vybírat destinace.
3: Tak mě napadá, že vy ale v podstatě nikdy nemáte volno, protože cestuje se 12 měsíců v roce.
4: Pravdou je, že v posledních letech, zejména tedy od doby covidu, Češi opravdu cestují v průběhu celého roku, takže ty sezónnosti už se nám víceméně slévají, to máte naprostou pravdu, nicméně stále ten největší podíl dovolených je opravdu realizováno v průběhu letních prázdnin.
3: Jaký jsou Češi cestovatelé, paní Chaloupková? Osobně bych řekla, že patříme mezi ty národy, kteří cestování, výlety, poznávání milují.
4: Ano, Češi jsou určitě cestovatelé a z našeho pohledu jsou poměrně odolní, nejsou tak bojácní jako třeba jiné národnosti, takže vidíme u nějakých třeba geopolitických situací, vidíme pouze krátkodobé vlivy na nákup zájezdu a na poptávku po konkrétních destinacích, což samozřejmě z pohledu cestovních kanceláří a agentur je dobrá zpráva a naše klientela je pro nás tím pádem velmi cenná. Také český turista je poměrně loajální. Někteří se vrací po mnoho let do stejného místa, ke stejné cestovní kanceláři, do stejné destinace, což je rovněž pro nás obor velmi vítaná zpráva. A zároveň bych chtěla říct, že český turista v cestovních kancelářích a agenturách neváhá utratit poměrně více, než je to právě třeba při individuálním cestování.
3: Co patří mezi další, řekněme, typické cestovatelské zvyklosti Čechů? Mimochodem, když jste se zmínila o tom, že jsou odolní, jinými slovy, že je třeba až tolik neodradí nějaká zhoršená i bezpečnostní situace, jsme neustále toho svědky, tak jsou ale i obezřetní, dávají si pozor, pojišťují se.
4: Řekla bych, že v posledních letech už to skutečně platí, že ten český turista se snaží informovat před cestou, zajímá se o to, do jaké destinace, do jaké oblasti cestuje. Vidíme to vlastně na rostoucích dotazech v cestovních kancelářích a agenturách i u prodejců dovolených, takže ano, snaží se informovat. Na druhou stranu stále máme samozřejmě klientelu, která cílí prioritně na cenu a pak může být třeba nemile překvapena, že jeho očekávání neodpovídá k realitě, což je poměrně nepříjemná situace v tom smyslu, že následně klient je nespokojen s dovolenou, reklamuje dovolenou a nevrátí se do dané cestovní kanceláře jenom třeba z důvodu toho, že se nesprávně nebo nedostatečně informoval před cestou. Co se týče cestovního pojištění, tak cestovní kanceláře a agentury nabízejí tento příplatek rovnou s nákupem zájezdu, s nákupem dovolené. Je to proto, že je to poměrně snadné, zároveň je zde dodržen většinou časový limit pro dokoupení připojištění storna zájezdu, což je velmi významný příplatek pro rodiny s dětmi, které se obávají toho, že třeba právě před cestou onemocní nebude moc některý člen z rodiny odcestovat a je to pro ně velmi důležité. Takže cestovní pojištění lze zakoupit jednak přímo v cestovní kanceláři, abychom na to nezapomněli, ale už čím dál tím více opravdu velmi vysoký podíl turistů vyráží do zahraničí s cestovním pojištěním.
3: A vyhledávají Češi obecně spíše služeb cestovních kanceláří, protože určitě mnozí cestují logicky i na vlastní pěst, po vlastní ose.
4: Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu je 49% zahraničních dovolených realizováno přes cestovní kancelář nebo agenturu, což je určitě pro nás úžasná zpráva, že opravdu každá druhá zahraniční dovolená je realizována s využitím našich služeb. Takže je vidět, že jednak je zde ten vliv toho zázemí cestovní kanceláře, to, že ten cestující má krytá záda, že má komu zavolat, když se cokoliv stane, má ten komplexní servis, nemusí si jednotlivé služby sjednávat sám, hledat si informace a podobně. Má to vše na jednom místě u jednoho prodejce, takže tento faktor je velmi významný a také to, že do některých destinací během léta se prakticky nejlevněji dostanete právě přes cestovní kancelář se zájezdem.
3: First minute nebo last minute, paní Chaloupková, co preferují Češi, tedy včasný nákup zájezdu nebo takzvaně na poslední chvíli?
4: No, v současné chvíli český turista preferuje nákup obojího typu. Jsme přibližně na podobných podílech, okolo 35-40% zájezdu u cestovních kanceláří se prodá na first minute, tedy s předstihem. Teď naši klienti si mohou rezervovat termín, fixovat termín dovolené dlouho dopředu, což je velmi časté, kdy opravdu zaměstnanci v lednu si hlásí v podstatě ty hlavní letní dovolené, tak v tu chvíli vlastně se obrací k nám a nakupují zájezdy, takže s předstihem je ten podíl stále velmi vysoký. Na druhou stranu úplně stejný podíl zájezdů se prodává na last minute, tedy úplně na poslední chvíli, z pravidla 3 týdny a méně před odjezdem, kdy tato klientela nicméně není příliš náročná. Na last minute nakupují ti turisté, kteří nemohou fixovat jednak ten termín, mají třeba najednou finanční možnost nakoupit si tu dovolenou, nebo třeba i chtějí velmi výrazně ušetřit, ale cílí prioritně na cenu. Není pro ně důležité tolik, kam cestují, do jaké destinace, do jakého letoviska, ale chtějí zkrátka k moři vycestovat a především ten hlavní požadavek je vycestovat levně.
3: Podívejme se ještě, paní Chalupková, jaké typy dovolené jsou v kurzu? Kratší, prodloužené víkendy, jedna velká dovolená za rok nebo dvě, nebo několik menších výletů?
4: Tak v posledních letech, tedy v době po covidu, evidujeme více dovolených v průběhu roku. Naši klienti, stálí klienti se do cestovek vrací v průběhu celého roku, nakupují nejenom letní rodinné dovolené u moře, nakupují také v průběhu jara, podzimu kratší poznávací zájezdy, eurovíkendy a samozřejmě také zimní dovolené, ať už se jedná o lyžařské dovolené na hory, třeba do italských Alp, nebo dovolené k moři, zpravidla tedy do nějakých vzdálených zemí, do exotiky.
3: Existují i takové ty krátké pobyty, 3-4 dny u moře?
4: Ano, standardně podle statistik stále Češi cestují v průměru na týdenní dovolené, asi 7,5 dne tráví v zahraničí. Nicméně v posledních, řekněme, 2 letech vidíme, že v prodejích je poměrně vysoký nárůst o kratší pobyty u moře, zpravidla na 3-5 nocí, kde většinou vidíme, že se jedná o klientelu, která třeba nemůže čerpat tolik dní dovolené v zaměstnání, takže vyráží na takzvaný prodloužený víkend, ale zkrátka chce si užít tu dovolenou u moře a na pláži.
3: Může být dovolená vůbec, paní Chalupková, jaksi dostupná pro víceméně každého, protože ne každý si ji může dovolit?
4: Tak stále platí, že tou nejlevnější variantou, pokud před cestou nechceme utratit opravdu mnoho, máme velmi omezený rozpočet, tak nejlevnější variantou je cestovat do Itálie nebo do Chorvatska, do apartmánu, do mobilního domku. Vycestujeme vlastním autem a vlastně je to opravdu ta v současné chvíli nejlevnější varianta, kdy naplníme auto celou rodinou a dostaneme se k moři. Na druhou stranu cestovní kanceláře a agentury v průběhu mimo sezóny, tedy zpravidla v květnu, v červnu a teď v budoucnu v září a říjnu, nabízejí velmi výhodné pobyty na last minute i právě v mimo sezóně. Teď v květnu, červnu to byly pobyty, letecké zájezdy do hotelů i 4 hvězdičkových s all inclusive a dostávali jsme se zde na cenu do 10 až 12 tisíc korun na osobu. Takže pokud nemáme zcela omezený rozpočet, tak se můžeme dostat k moři i letecky, ale samozřejmě nesmíme mít příliš vysoké nároky na destinaci.
3: Vysvětluje Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
3: Češi letos plánují strávit léto především doma, alespoň podle květnového průzkumu agentury CzechTourism. S dovolenou v Česku počítá 77% oslovených, což je o 12% bodů více než loni. Naopak do ciziny chce vyrazit zhruba polovina obyvatel, tedy o 8% bodů méně. Tak které destinace, paní Chalupková, jsou nebo patří mezi ty nejoblíbenější, ať už v tuzemsku nebo v zahraničí?
4: Tak ta domácí dovolená v České republice se nijak nevylučuje s tou zahraniční v kontextu toho, že čeští turisté cestují na více dovolených v průběhu roku. Takže jednak ano, mohou strávit dovolenou doma, například na své chatě, chalupě a zároveň také na týden vycestovat s rodinou k moři. V případě těch zahraničních destinací tak jsou nejoblíbenější stále Itálie, Chorvatsko a to proto, že to jsou destinace dosažitelné po pozemních komunikacích, tedy sedneme do auta a za pár hodin jsme u moře. A v leteckých zájezdech vedou destinace, jako je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt a také Bulharsko.
3: Nejméně poslední 2-3 roky se řada občanů České republiky vrací k Baltu, na sever, ať už Německa a možná ještě více do Polska. To byl takový skokan sezóny, bych řekla. Tak jaké jsou další nové cíle, možná dosud, nebo i trhy, které mají potenciál?
4: Máte naprostou pravdu, že vzhledem k tomu, že už více jak 35 let cestujeme, tak se snažíme hledat i takzvané nové nebo méně známé, méně navštěvované destinace. destinace, takže Češi v průběhu léta cestují i na sever, jednak je to i vlivem klimatických změn a vysokých teplot na jihu a ve Středomoří a zároveň také naším cílem je poznávat a rozšiřovat si obzory a poznávat nové země. V cestovních kancelářích a agenturách vidíme rostoucí poptávku nejenom po Polsku, které jste zmínila, které opravdu před 2 lety zaznamenalo 500 000 českých turistů v průběhu roku, což je opravdu velmi vysoké číslo. Zároveň také Češi míří k Baltu, do Estonska, Litvy, Lotyšska a na poznávací zájezdy směřují především do Norska, Dánska nebo Islandu.
3: A přibývá třeba i lidi, kteří vyjíždějí mimo tu hlavní turistickou sezónu. Samozřejmě rodiny s dětmi, se školáky mají tady trošku menší manevrovací prostor, ale třeba pozdní jaro nebo podzim, po prázdninách, po letních prázdninách.
4: Ano, je to určitě tak, ale jak jste zmínila, nejedná se především o rodiny s dětmi, především se školními dětmi, ty soustředí se na jak letní, tak třeba i podzimní prázdniny, takže ten týden, kdy jsou podzimní prázdniny, je poměrně cenově vyšší, co se týče zahraničních dovolených, ale ano, v cestovních kancelářích ta klientela je především ve věku přibližně 55+ a zajímá se právě o poznávací zájezdy napříč celým světem. Od toho podzimního období, řekněme od října, se začíná cestovat do vzdálených exotických zemí na poznávací zájezdy z cestovních kanceláří vlastně s průvodcem, kdy cestovka zajišťuje komplexní servis a většinou se s tím průvodcem skupina setká třeba přímo na letišti a odlítá do té destinace a společně tráví 10 až 14 dní, kdy vlastně cestují po dané zemi, přelétávají třeba i do dalších zemí a vlastně poznávají opravdu exotické země.
3: Pokud člověk zvolí tu leteckou přepravu, tak využívají klienti cestovních kanceláří anebo vůbec prostě dovolenkáři odlety z menších letišť v České republice, případně už mnoho let vlastně řada lidí využívá odlety, ať už třeba z Německa, z Polska.
4: Je to jednoznačně tak. Zájem o odlety z regionálních letišť je každým rokem rostoucí a to opravdu v desítkách procent. Na to reagují i cestovní kanceláře, které odlety třeba právě z Ostravy, z Brna, z Pardubic, z Českých Budějovic nebo z Karlových Varů nabízejí a opravdu tato letiště zaznamenávají rostoucí množství cestujících v desítkách, některé i dokonce ve stovkách procent. Takže máte naprostou pravdu, byť stále dominantní přibližně 75% odletů z České republiky je realizováno z letiště Praha. Zároveň také z regionů, z krajů příhraničních vlastně mají čeští turisté možnost velmi blízko cestovat do zahraničních letišť, jako právě jste zmínila, typicky Německo, Drážďany, Mnichov nebo v Rakousku Vídeň, v Polsku Katovice. Takže ano, ta konkurence je už poměrně vysoká a mnoho letišť zahraničních nabízí například parkování zdarma nebo za velmi výhodné ceny. Takže už to nemusí být ani vlastně ta doprava na to zahraniční letiště nějak nákladná. Na druhou stranu může být více stresující, protože musíme mít vyhrazeno dostatek času, jak se na letiště dostat, aby jsme nezmeškali let.
2: Jak to vidí?
3: Nejenom o letním cestování si v dnešním vydání pořadu Jak to vidí povídám s Kateřinou Chaloupkovou, výkonnou ředitelkou Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Vy už jste zmínila, že do toho výběru naší dovolené, ať už letní nebo jakékoliv, se propisuje kromě cen i počasí a řekněme geopolitika. Tak hraje čím dál větší roli v rozhodování?
4: Hraje určitě především v krátkodobém horizontu. Jak jsem ji zmínila, tak český turista je poměrně odolný a reaguje na geopolitické vlivy spíše v krátkodobém horizontu. Naposledy jsme to viděli právě při vypuknutí krize na Blízkém východě, kdy se prodeje zájezdů prakticky zastavily na 4 až 6 týdnů v cestovních kancelářích a vlastně poté poměrně rychle po Velikonocích se začaly prodeje opět obnovovat. Takže bylo vidět, že ve chvíli, kdy naši klienti zjistili, že ten konflikt zasahuje pouze do některých konkrétních zemí, kam se přirozeně přestalo létat nebo se létalo ve velmi omezeném režimu, tak nakupovali zájezdy již do dalších destinací a již se neobávali té cesty do ciziny. Samozřejmě nejenom geopolitické vlivy a jakási bezpečnost, která vstupuje do rozhodování o nákupu dovolené, ale jsou to i další faktory. My jsme se potýkali s poměrně silnými tlaky o dostatku nebo nedostatku leteckého paliva. došlo k určitému zdražení letecké dopravy i samozřejmě pohonných hmot, ale vidíme, že byť k tomu zdražení došlo, tak čeští turisté na to reagují opravdu velmi mírně, cestují do zahraničí i přesto, nakupují letecké zájezdy, byť došlo k mírnému zdražení a vrací se do těch zemí, kde se původně obávali, jako je třeba Turecko, Egypt, tak vlastně i tyto země jsou v současné chvíli v tom top žebříčku 10 nejoblíbenějších destinací.
3: Mezi ty oblíbené určitě patří i země, jako je Omán, Bahrajn, Spojené arabské emiráty. Tam je možná více ta obezřetnost, protože, jak víme, tak turbulence a konflikt mezi Spojenými státy, Íránem a Izraelem, celá ta oblast je neklidná, ten konflikt pokračuje. Tak kam se třeba alespoň dočasně přesouvá ten zájem o tyto země a další z oblasti Perského zálivu? Kdo na tom jiný profituje, paní Chaloupková?
4: Destinace na Blízkém východě byly v posledních letech extrémně oblíbené. Jednak je to vlastně ta dosažitelnost okolo 6 hodin letu. Zpravidla do těchto zemí mířily přímé letecké spoje, takže ta dosažitelnost těch destinací byla velmi vítaná. Samozřejmě i příznivé ceny, celoroční příznivé počasí, takže kvalita služeb, které tyto země poskytují. Takže v prodejích cestovních kanceláří to určitě není nevýznamná ztráta těchto zemí, ale ta poptávka se nám přesouvá se nám především do Evropy. Jednoznačně přesouvá se do destinací, které jsou opět v té takové takzvané blízké exotice, tedy okolo 6 hodin letu na Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy. Velmi nám vzrostl zájem o Portugalsko, o Madeiru, Azorské ostrovy, to znamená, řekněme, ty vzdálenější cíle, ale přesto stále dosažitelné přímým spojením, takže jednoznačně vidíme nárůst zájmu o evropské destinace, o destinace ve Středozemí, nicméně to stále nevylučuje právě poměrně vysoký zájem o Turecko, Egypt nebo také Kypr.
3: Říká Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
4: Já velmi děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji všem krásnou letní dovolenou.
3: Zita Senková se může jenom připojit. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly kvůli lesním požárům na jihozápadě Francie více než 140 tisíc lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval Ukrajince před dalším velkým ruským útokem. Ten by se podle Zelenského měl odehrávat v nejbližších 48 hodinách. Ukrajinský prezident proto doporučil, aby lidé byli maximálně opatrní a nebrali na lehkou váhu letecké poplachy. Saúdská Arábie zaútočila na jemenské přístavní město Hudajda, které je pod kontrolou šítských povstalců Husiů. A Saúdská Arábie ho provedla v reakci na středeční útok Husiů proti dvěma saúdsko-arabským tankerům v Rudém moři. Husie v občanské válce podporuje Irán, naopak Saúdská Arábie je na straně jemenské vlády. A opoziční ODS vyzvala vládní koalici, aby zvážila chystané personální změny ve vedení pražského letiště. Od srpna má být ředitelem a předsedou představenstva letiště Radomír Lašák. A proti jeho jmenování se postavili i odborové organizace, vyhlásili stávkovou pohotovost a bojí se o směřování letiště. Lašáka navíc spojují se zánikem leteckého dopravce ČSA. V jeho vedení byl mezi lety 2006 a 2009. ODS také chce, aby ministerstvo financí zveřejnilo podklady k výběrovému řízení. Rezort, který je jediným akcionářem letiště, odmítá, že by proběhlo netransparentně. Čtyřmi zápasy odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Hned v úvodní den se představí nováček Zbrojovka Brno. Ta se mezi elitu vrátila po třech letech jako vítěz druhé ligy a v prvním utkání změří síly s pražskou Spartou. V dalších zápasech přivítají Teplice Bohemiance, Plzeň Liberec a Baník vyzve Zlín.
6: Překážka na D8 u sjezdu na Teplice a nehoda na silnici 38 na Českolipsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Teplice překáží odstavené osobní auto. 62. kilometr podle policie blokuje pravý jízdní pruh. Na D6 na výjezdu z Prahy do Karlových Varů 6. kilometru už nehoda odklizená. Auto tam srazilo zvěř. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov stojí osobní auto. 127. kilometr nepřekáží, blokuje jen krajnici, místo je označené. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Dox nehoda u odbočky na Bezděz. Zatím bez podrobností, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Noc je teď jasná až polojasná, ochlazuje se na 12 až 7 stupňů, v údolích až na 5 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 24 až 29 stupňů, na horách naměří kolem 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: S následky ničivého zemětřesení ve Venezuele pomáhal na začátku července speciální tým hasičů z Česka. Se záchranářskými psy na místě prohledával desítky budov. Žádné živé se sice českým hasičům najít nepodařilo, ale vyprostili 5 mrtvých, které mohli jejich příbuzní důstojně pohřbít. Jak se udržuje motivace k práci v místě, kde je naděje na záchranu přeživších minimální, a jaké podmínky pro práci s hasiči na místě měli? Zeptám se jednoho ze členů týmu USAR, Rafaela Hedlera, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
7: Jak dlouho trvá, než se speciální hasičský tým zbalí a vyrazí na záchrannou akci do Jižní Ameriky, kde do té doby ještě nikdy nebyl?
8: Tak snažíme se co nejrychleji. Průměrně to trvá kolem 4 až 6 hodin. My jsme na tohle většinou připravení, takže se snažíme mít veškerý materiál ready to go, jak se říká. A vlastně na poslední chvíli, jakmile je potvrzené, že někam letíme, tak už se jenom řeší detaily a dokumentace a tak dále.
7: Pro vás to byla první mise v zahraničí, pokud vím.
8: Ano.
7: Je potřeba před takovouhle akcí projít nějakou speciální přípravou, když jedete právě tam, kde ještě ani ten USAR nikdy nebyl?
8: Tak my se připravujeme celoročně, dlouhodobě, probíhají různá školení, cvičení a jako konkrétní země, kam, kterou nikdy nevíme dopředu, kam pojedeme, tak tam už nějaké specializační přípravy nefungují a všechno probíhá standardně už.
7: Jaký je potom střet s realitou? Protože ono je něco jiného cvičit a něco jiného pak dorazit na to místo.
8: Já musím říct, že ty cvičení, které probíhají na evropské úrovni, tak jsou velmi realistická. Takže ty cvičení nás skvěle připravují na to, jaká ta realita vlastně pak bude. Já jsem měl tu možnost se účastnit například cvičení v Litvě a ty simulace, které ty organizátoři vytvářejí, tak jsou velmi podobné těm a čerpají z těch reálných zkušeností. Takže
7: vás nic nepřekvapí?
8: Překvapí nás vždycky spousty věcí, ale tak nějak tušíme, co nás čeká.
7: Jaký byl váš první a nejsilnější dojem, když jste dorazili na místo ve Venezuele? Co jste viděl?
8: Tak první jsem cítil hrozný vedro a vlhko, protože to mě opravdu překvapilo. Já jsem počítal s nějakou teplotou, s nějakou vlhkostí, ale jakmile jsme vylezli z letadla, tak...
7: To byla rána.
8: Udeřilo vás to přímo do nosu. A takže to bylo to první, co mě překvapilo, a už jsem tušil, že s tím budeme mít trochu problémy, ale asi v tu chvíli už člověk je tak jako nastartovaný a má jakoby vidí, co ho čeká, co má před sebou a soustředí se přímo na tu svoji práci, takže není za tolik času.
7: A ten první dojem z té zkázy, kterou jste viděli, co jste měli před očima?
8: Je to samozřejmě zvláštní pocit. Vidíte budovy, které leží na boku, nebo jenom hromady sutin. A to je samozřejmě zvláštní, i když jsme na to cvičení, i když jezdíme na ty cvičení, kde jsou podobné ty situace, tak to není v takovém rozsahu, jako jsme to viděli tady, kde bylo vlastně zdemolované celé město. Takže,
7: kde přesně jste zasahovali?
8: My jsme byli v severní části Venezuely, teď se omlouvám, jestli to řeknu správně, ale La Guaira se to jmenuje, tak jestli jsem špatně vyslovil, tak se omlouvám svým venezuelským přátelům. A je to vlastně pobřežní část, je to, jestli jsem to správně pochopil, tak je to stát Venezuely a vlastně to největší zasažené území nebo ta největší zkáza byla právě v té severní pobřežní části u toho moře.
7: Vy už jste mluvil o tom velkém vedru i velkém vlhku. Jaké podmínky pro práci tam člověk má, když jste říkal, že tam budovy ležely na bok nebo byly tam sutiny, všechno rozbořené, tak jak se tam pracuje v takovém místě?
8: Náročně, protože my musíme samozřejmě dbát i na svoji ochranu a musíme používat nějaké osobní ochranné prostředky, což v našem případě znamená takové kombinézy a bez nich ta práce by byla ještě rizikovější.
7: Takže to vedro se ještě stupňuje.
8: Takže to vedro se ještě stupňuje v tom oblečení. A bylo nutné se často střídat. Žádný stín tam moc nebyl, nebo co jsme se snažili najít, tak jsme samozřejmě našli, ale bylo důležité se střídat klidně po 15 minutách, protože to pak trvalo člověku klidně hodinu, než se zase vzpamatoval trochu, doplnil tekutiny a mohl pokračovat.
7: Já vím, že jste s tebou měli záchranářské psy, ale taky spoustu techniky. Co všechno vozí USAR-tým na takovouhle akci?
8: Skoro všechno, co si člověk umí představit. Naším největším problémem vždycky bylo ta přeprava samotná, ta letecká přeprava. Ty kapacity těch letadel jsou nějakým způsobem omezené a my musíme vždycky redukovat část toho vybavení tak, aby jsme se aspoň vešli a měli jsme to nejzásadnější. Takže my máme část vybavení, která je vlastně týlová, což znamená, že slouží k zajištění toho tábora a té soběstačnosti toho týmu. A pak máme část sutinovou, což jsou vyhledávací zařízení, různý kanga, zbíječky, stabilizační prvky. A to jsou ty dvě části, vlastně, které my potřebujeme vždycky na to místo dostat. Pak už vždycky na tom letišti se domlouváme, co je naprosto nezbytný, co je potřeba vzít a co jsme ochotní nechat v Praze.
7: Takže ještě na letišti v Praze jste něco museli nechat?
8: Bohužel jsme celou noc přemýšleli, co necháme, co nenecháme, jelikož nějaké informace byly ze začátku, že máme kapacitu asi 16 tun, pak jsme zjistili na letišti, že to je 14 tun.
7: Že to letadlo uveze jenom 14 tun.
8: Přesně tak. Samozřejmě s tím se váže i objem toho materiálu. To letadlo není bohužel nafukovací. Takže ještě na tom letišti jsme museli bohužel pár tun zredukovat.
7: Nechybělo vám něco pak z toho, co jste tady nechali?
8: Chybělo.
7: A co?
8: Chyběly nám stany. Měli jsme, vlastně máme nějaký počet stanů na to, aby jsme měli kde spát, kde se osprchovat, mít nějaký, říká se tomu command post, což je takový velitelský stan. A museli jsme bohužel redukovat některé ty stany na spaní, takže kluci se museli střídat na lehátku a bylo to takový spartianský trochu.
7: Jak dlouho vydrží speciální usrtým bez podpory zvenčí, pokud jde o zásoby vody, jídla, paliva nebo generátorů?
8: Tak my vždycky nějakou tu podporu potřebujeme. Není vlastně možný přiletět do té země úplně se vším a fungovat soběstačně. Ty informace o položkách, které potřebujeme, dáváme vědět dopředu při té vlastně nabídce toho usrtýmu té dané země. A musíme, ale samozřejmě například pitnou vodu máme zásoby na 3 dny, jídlo máme, jsme soběstační na celou dobu té mise, takže 10 dnů se plánuje. Kdyby se to prodlužovalo, tak pak už se musí řešit buď něco na místě, popřípadě nějaká rotace toho týmu nebo nějaký dozásobení toho týmu.
7: Jaké jídlo se sebou hasiči na takovouhle akci vozí, když jste říkal, že jste soběstační? Tam nefunguje asi elektřina, s hygienou to taky nebude úplně ideální, tak co tam jíte?
8: My máme skvěle vybavenou kantýnu, takže to je jedna z těch částí týmu, které v Praze rozhodně nenecháváme, protože dobře najedený hasič je spokojený hasič. A jídlo máme taky perfektní. Používáme vlastně full day ratio pack, což je předchystané balení, jednodenní dávka pro jednoho člověka. Jsou tam 3 teplá jídla, jsou tam nějaké sušenky, čokolády, kafe. Takže
7: Hlady netrpíte.
8: Hlady netrpíme, určitě ne. A týdla jsou skvělá, takže to máme štěstí, že můžeme takhle jíst kvalitní jídlo, které nám i jiné týmy závidí.
7: Co se děje bezprostředně po příjezdu? Kdo rozhoduje o tom, kde postavíte tábor, kde máte začít hledat, do jaké budovy můžete jít, jakou techniku použijete?
8: Tak bezprostředně po příletu na místo, tak my procházíme takzvaným RDC, Reception Departure Center, který organizuje zpravidla první z týmu, který na místo přiletí, a ty jsou v kontaktu s místní autoritou. Takže na základě nějaký domluvy s nima, tak my dostaneme přidělené místo pro naši základnu, které říkáme Base of Operation. A jakmile se dozvíme tuhle základní informaci, kam vlastně pojedeme, kde budeme nasazení, to všechno se dozvídáme na tom RDC, tak se organizuje nějaký ten přesun. A jakmile se přesuneme na to místo, kde máme postavit ten tábor, začínáme stavbou toho tábora. Snažíme se to urychlit, aby jsme mohli co nejrychleji vyslat ten první tým, protože vlastně náš USAR se skládá z několika týmů, které se střídají, aby jsme byli schopni pracovat 24/7. Takže jakmile postavíme tu základní část toho tábora, kde je potřeba ta lidská síla největší, tak pak se kompletuje vybavení už na ty sajty, což jsou ty místa.
7: Takže může první tým vyrazit. Podle posledních zpráv zemětřesení ve Venezuele nepřežilo 5 000 lidí, víc než 16 000 utrpělo zranění a další tisíce jsou bez domova. Venezuelané kritizovali pomalou reakci úřadu a tvrdili, že první pomoc často zajišťovali dobrovolníci a místní. Jakou zkušenost s tamními úřady máte vy?
8: Komplikovanou. Tam zase je to taková moje osobní zkušenost, nevím, jestli je to zpravidla, nebo jak to tam přesně funguje, ale nám to tam zajišťovala všechno vlastně venezuelská armáda. Ty nám řekli, kde budeme mít ten tábor, ty nám řekli, kde budeme nasazení. Pak už začnou fungovat postupem času různé složky, jak přes Evropskou unii, tak další organizace.
7: A co bylo komplikované?
8: Komplikované bylo domluvit se a vlastně najít to místo, kde budeme nasazení, protože to město vlastně se pak rozdělí na určité sektory a koordinuje se vlastně nasazení těch týmů. A tím, že těch týmů tam bylo tuším kolem 50, tak my jsme dostali třeba informaci, že jeďte do sektoru třeba 2 a tam je nějaká budova, kde ještě nikdo nebyl a tam začněte pracovat. A my jsme přijeli na místo a tam už pracovali 3 týmy. Takže jsme zase se vrátili zpátky a museli jsme hledat vlastně další ty místa, kde opravdu ještě nikdo nebyl nebo kde budeme k něčemu platní.
7: A koordinace mezi jednotlivými záchranářskými týmy, ta funguje?
8: Ta musí fungovat, protože my samozřejmě potřebujeme pomoc občas, oni potřebují nějakou pomoc. My se známe i kolikrát z těch různých cvičení, známe se s těma jejich velitelema. Takže i my jsme samozřejmě potřebovali ze začátku pomoct, dokud, protože my třeba nejsme schopni přepravovat velké množství paliva, aby jsme fungovali, aby ten tábor fungoval, aby na těch sutinách jsme mohli fungovat, tak nějaké to palivo potřebujeme. Takže ze začátku ten největší problém je sehnat palivo vlastně. Mm-hmm. A jeden z úkolů vlastně logistika je a i toho vedení toho týmu je sehnat nějaké to palivo.
7: A vy jste byl logistik.
8: Já jsem byl logistik.
7: Tak jak se schání palivo?
8: Za úplatky, ale ne za peníze samozřejmě.
7: Takže nějaké probíhá, to dobré jídlo?
8: Přesně tak. Dobré jídlo a kafe. První co, tak samozřejmě tady byla hrozná výhoda, že ten base of operation, takže ta základna všech těch týmů byla vlastně na jednom místě, potažmo na dvou, ale bylo desítky týmů vlastně bylo kolem baseballového stadionu, co tam bylo. Takže my jsme stáli vedle sebe, takže já jsem mohl zajít vedle za Holanďanama.
7: Něčím dobrým jste přišel.
8: Přesně, poprosil, jestli by náhodou neměli 5 litrů benzínu, že by jsme potřebovali něco. Většinou byli všichni ochotní a pokud měli ty prostředky a byli tam třeba už o pár hodin díl než my, tak už byli schopni si to zařídit, tak nám poskytli, co mohli. A samozřejmě pak byl druhý případ, kdy vedle nás mělo command centrum vlastně venezuelská armáda, kdy jsem se tam seznámil s nějakým jejich plukovníkem a po nějaký diskuzi a seznámení se s jeho rodinou po telefonu a nabídky sušenek a nabídky české kávy, která byla brazilská, což naštěstí nepoznal. A moc mu chutnala, tak se mě zeptal teda, co jako potřebuju, proč jsem vlastně přišel, tak jsem říkal, že jako 60-80 litrů benzínu, že jsme potřebovali, tak se tvářil vážně, ale písknu na prsty a přiběhli kluci od armády a hned nám donesli, co jsme potřebovali, takže to bylo super.
7: Vy jako logistik zajišťujete i tábor, který stavíte na místě. A co všechno v něm je, jak si ho máme představit? Vy jste říkal, že se tam i sprchujete?
8: Sprchujeme se, máme svoje záchody, máme místo na spaní, máme tam nějaké sklady. Vlastně celý ten tábor je takový stanový, je to takový větší kemp. Máme tam ten stan, který slouží vlastně tomu velení toho týmu, takže tam probíhají různé videokonference, probíhá tam komunikace s tou místní autoritou, popřípadě různé návštěvy chodí, kdy se řeší třeba i ty místa toho nasazení. Pak tam měli jsme tam stan, kde byli ubytováni doktoři a IT specialisti. Měli jsme tam 2 kantýny, jelikož tam bylo 70 lidí pomalu, tak byly potřeba 2 ty stany na kantýnu.
7: Co ti psi?
8: Ti psi měli také svůj stan, svůj přístřešek, kdy spali se svými psovody a snažili se tam odpočívat, takže byli trošku bokem, aby měli klid a nikdo je nerušil při tom odpočinku.
7: Říká Rafael Hedler, hasič, který pomáhal při venezuelském zemětřesení a je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská.
9: K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vy jste se podílel i na vyprošťování lidí. Bohužel jste našli už jen mrtvá těla. Jak je těžké smířit se s tím, že každou minutou se snižuje šance na to, že někoho živého ještě můžete najít?
8: Tak samozřejmě my tam jedeme proto, aby jsme našli živé. To je náš primární úkol. Ze začátku ten tým má takový drive, že chtějí samozřejmě všichni být co nejrychleji nasazení, chtějí co nejrychleji vyhledávat, aby v období, kdy ty šance jsou nejvyšší a jakmile ty dny postupují a ta šance je menší, tak i my se smířujeme s tím, že už by to bylo opravdu zázrak někoho najít. Občas světla třeba chvilka naděje, kdy jsme zaslechli, že jiný týmy našli po tuším 8 dnech někoho živého. Takže ta naděje jako neutichá, ale samozřejmě máme nějaké zkušenosti a víme, jaká je realita. Pak se přesouváme se do té fáze, kdy se snažíme pomoct zase těm rodinám jiným způsobem, jako například vyproštění těch mrtvých osob.
7: Takže to je ta motivace hledat dál, i když už víte, že to budou jenom mrtví, že chcete pomoct rodinám,
8: no, samozřejmě,
7: aby mohli pohřbít své.
8: Ano, přesně tak. Jako je to, samozřejmě všichni si přejí najít někoho živého, ale když to nejde, nebo když se to zrovna nepovede, je to hodně o náhodě, tak i to, že pomůžeme vyprostit to mrtvé tělo, tak dá útěchu nějakým těm rodinným příslušníkům a můžu důstojně pak pohřbít toho svého příbuzného.
7: Jaký moment byl pro vás osobně při téhle misi nejtěžší?
8: Tak samozřejmě náročné bylo procházet těma sutinama a vidět ty věci osobní, co tam lidé měli. Jakmile se ten dům zřítí nebo zbortí, tak mezi těma sutinama vidíte fotky rodin, vidíte tam dětské hračky a to samozřejmě je náročné sledovat a snažíte se to trošku ignorovat nebo nevnímat to tolik, i když to nejde stoprocentně.
7: Já jsem četla, že jste tam zažili taky následné otřesy. Jeden byl kolem 4,9 stupně Richterovy škály, což byla asi polovina nebo dvě třetiny toho, co předtím bořilo domy. Jaký je to pocit v takové chvíli?
8: To vám neřeknu, protože jsem to prospal.
7: Tak to jste měl štěstí.
8: Já jsem totiž první tři dny vlastně nespal kvůli tomu transportu a tomu zařizování. Takže když jsem měl tu možnost to dospat na nějaký 3 hodiny, tak zrovna byl otřes a když jsem se zbudil, tak mi kluci říkali, že se to tam trochu zatřáslo a jestli jsem to cítil, tak jsem říkal, že vůbec.
7: 12 členů vašeho týmu se lehce zranilo, drobné šrámy utržily i služební psy. Co je hlavní pravidlo pro dodržování bezpečnosti nebo při takovémhle zásahu? Co je to pravidlo číslo 1?
8: Tak pravidlo je prostě být opatrný a koukat, kam chodím. Jak jsem říkal už na začátku, že tam byly ty velká horka a ta vlhkost, tak právě to střídání třeba. Protože pracovat 15 minut na těch sutinách na slunci, myslím, že tam mohlo být klidně kolem 40 stupňů, tak je opravdu náročné a jakmile se to přehání, ty lidi chtějí prostě pracovat dál, chtějí někoho najít, tak je potřeba, aby ten velitel si hlídal to, aby se ty lidi střídali a klidně chytit za ruku a prostě pojďte a končíte,
7: dejte
8: si stáhnout zpátky. Dát jim napít, najíst, dát si pauzu trochu, svlít se z těch zásahových hadrů a to střídání tam bylo hodně důležité.
7: A vy už jste se vrátil do běžného režimu nebo cítíte pořád nějaké dozvuky toho, co jste viděl, zažil?
8: Tak samozřejmě ten zážitek byl intenzivní a zajímavý a zkušenost to byla obrovská. Já jsem se vrátil z dovolený teďkon, takže já jsem si dával týden volna. Takže já už jsem v klidu a připraven na další práci. Už jsem zresetoval.
7: Jak moc vám v regeneraci po takovém zážitku pomáhá trubka, na kterou jste hrál spoustu let, dokonce jste hru na ní i studoval? Zahrajete si občas?
8: Zahraju, já pořád se snažím hrát s kapelou. Když mám tu možnost a mám volno, tak si i doma rád zahraju. Takže i to mi pomáhá na nějaký relax.
7: Vy pocházíte z umělecké rodiny. Vaše maminka přivezla do Česka gospelovou hudbu. Vaši sourozenci jsou hudebníci. Proč jste se vydal na dráhu hasiče a ne profesionálního hudebníka?
8: Já jsem si v určitou fázi svého života uvědomil, že nejsem nejlepší a abych se dobře živil hudbou, tak bych musel být opravdu nejlepší. A asi to mám i v sobě, že chci být v něčem vždycky nejlepší, nebo možná to bylo už i při výchově nějak daný, že vychovávali buď dělej cokoliv, ale buď v tom nejlepší. Takže já jsem si uvědomil, že nejlepší nejsem na té trumpetě a možná jsem i trochu línej na to cvičit. A ta hasičina mě vždycky hrozně lákala a zajímala a chtěl jsem pomáhat lidem a přišlo mi to takový zajímavý akční.
7: A nosíte si někdy trumpetu do práce? Hrál jste už v hasičárně?
8: Hrál jsem párkrát, jsem tam hrál, ale oni se pak začnou srocovat kolegové a začnou si trumpetu půjčovat a chtějí do toho troubit, tak to úplně moc nefungovalo, ale párkrát jsem si ji přinesl.
7: Proč jste vlastně začal hrát na trumpetu? Volba trumpety není úplně běžná.
8: No, dědeček byl multiinstrumentalista, hrál na asi 20 nástrojů a když zemřel, tak a vyklízeli jsme po něm dům, tak jsem tam objevil trumpetu a zkusil jsem si na to zatroubit, vydat nějaký zvuk, což se povedlo. A mamka si to všimla, tak mě hned přihlásila na nějakou zušku. A
7: co nejradši hrajete?
8: Já mám rád jazz, ale mám rád asi nejradši, co mám, tak je funk. Já mám hrozně rád funk. Mně se líbí, jak je tam hodně těch dechových nástrojů, má to takový velký zvuk a to je jedna z mých oblíbených disciplín hudebních.
7: Kdyby vám teď někdo zavolal, že zítra máte nastoupit do letadla a zase někam odletět, váhal byste nebo byste hned jel?
8: Neváhal bych, jel bych hned. Proto to děláme a děláme to celoročně, připravujeme se na to hodně a je to důvod, proč to vlastně děláme, ty mise, takže já bych jel okamžitě.
7: Říká Rafael Hedler, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuju vám za to.
8: Já taky děkuju.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Rozhovor s Osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 2 hodiny.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Úřad vlády chystá změny jednacího řádu. Zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Nejsilnější polská opoziční strana Právo a spravedlnost ztrácí 30 poslanců. Předseda Kaczyński je zbaví členství. Tenistky Krejčíková s Valentovou budou hrát o finále turnaje WTA v Praze. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. A podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Argumentuje taky tím, že úpravy jednacího řádu začal chystat už předchozí kabinet. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO taky odmítl, že by změny jakkoliv rozšiřovaly pravomoci premiéra.
3: Tohle je naprosto banální technická novela připravená minulou vládu, kterou pouze uvádíme v život. A navíc ani ta minulá vláda, by jsem se jí trošku zastal, tak tam nedávala nikomu ani premiérovi nějaké mimořádné možnosti cokoliv udělat, protože samozřejmě premiér může měnit režim připomínkového řízení už od roku 1997.
2: Bývalý ministr dopravy a předseda ODS Martin Kupka plánované změny v jednacím řádu připustil. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval. Premiér by podle návrhu mohl v některých případech omezit nebo zcela zrušit připomínkové řízení. Novela rozšiřuje taky možnost projednávat některé body bez rozpravy nebo mění podobu zápisů z jednání. Začal rozpad nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků. Mezi nimi expremiéra Mateusze Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
4: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
5: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Ve věku 91 let zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Držitel ceny za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy Večerníčku, Edudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě.